0: Jiří Tuš nepojede Tour de Ski. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument počítá třeba s ochranou a obnovou kulturního dědictví, úpravou odměňování pracovníků nebo s novými zákony. Návrh ale čelí kritice některých kulturních organizací. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některé oblasti. Poslanec ODS a bývalý ministr Martin Baxa upozornil, že návrh kulturní politiky pro stejné období vznikly už za jeho působení na rezortu.
2: Česko má státní kulturní politiku, která vznikla na základě zapojení stovek expertek a expertů, desítek organizací v participaci, nikoli o nás bez nás, a tu Otto Klempíř hodil pod stůl.
0: Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací bezpilotní letouny a další moderní systémy.
3: Po všemu světu znachodemo amuníči.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systémů schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství si letos rozdělí tři vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Karl Deisseroth vyvinuli buněčné vypínače a položili základy takzvané optogenetiky. V pondělí to oznámil švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
5: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům tu pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí. Martin Serp, Radiožurnál.
0: Dnes se dozvíme, kdo dostane Nobelovu cenu za fyziku. Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour de Ski. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří i na lednový světový šampionát do 23 let. Na něm bude kvůli věku závodit naposledy.
6: Myslím si, že pro mě bude lepší se připravit na vysokou nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Tour de Ski pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
0: Tour de Ski se pojede od 1. do 10. ledna a začne sprintem ve francouzském Le Roux. V programu Tour je volný styl i klasika, hromadné starty i distanční závody. Nechybí ani sprint nebo skiatlon.
7: Nehoda na D1 za Hlubicemi a na silnici 35 za Paceřicemi. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, je to označené světelnou šipkou. S opatrností se jede plynule. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Paceřicemi. U převráceného nákladního auta zasahují záchranáři. Pravý pruh je uzavřený, jede se pomaleji. A v Praze neprojedete Letenským tunelem, z provozu ho vyřadila noční údržba. Uzavřené jsou oba směry, uzavírka má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Statistiky z humanitárních krizí se často smrsknou na suchá čísla ve večerních zprávách, ale realita v terénu, ta je o to drsnější. Můj dnešní host ještě začátkem tohoto roku pomáhal koordinovat pomoc v Súdánu, kde probíhá jedna z nejhůře přístupných humanitárních krizí současnosti. Dnes vede celou českou pobočku organizace, která poskytuje nezávislou medicínskou péči tam, kde je to nejvíc potřeba. Všechno probereme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Hovory.
8: A mým hostem dnes ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic, Tomáš Bendl. Vítejte u nás, dobrý den.
9: Já děkuji za pozvání, dobrý den.
8: Máte za sebou už celou řadu misí, od Ukrajiny přes Jižní Súdán až po Afghánistán, Libanon. Která z těch zkušeností vás třeba nejvíc osobně, ale i profesně formovala?
9: Ono se to trochu těžce srovnává, protože každá ta mise je intenzivní, ale zároveň jiná. Já myslím, že na mě se nejvíc podepsal Afghánistán, pravděpodobně, protože jsem tam pracoval nejdelší dobu. Já byl na misi v Afghánistánu téměř rok a to je období, za které tam toho člověk zažije hodně.
8: Co třeba?
9: My máme teďka v Afghánistánu 8 projektů, které jsou jako velmi rozmanité, jsou všude po té zemi, v různých provinciích, takže já jsem měl možnost navštívit každý z nich. A mě třeba hodně oslovily naše projekty na léčbu rezistentní formy tuberkulózy v Afghánistánu, protože je to docela opomíjené téma. A v současné době tuberkulózou v Afghánistánu trpí především ženy. Zhruba 70% všech našich pacientků byly ženy v tom centru na léčbu rezistentní tuberkulózy, takže jsme se začali trochu pátrat, proč to tak je, protože tuberkulóza jako není úplně nemoc, která by diskriminovala na základě pohlaví, jsme si mysleli. A pak se ukázalo, nebo alespoň si myslíme, je to vlastně taková naše hypotéza, že po tom, co převzal moc Taliban v Afghánistánu a začalo docházet k velmi striktnímu omezování svobody pohybu žen, tak prostě museli zůstávat víc doma, často velmi v dušných prostorech, nemohli v podstatě na vzduch a to je vystavovalo většímu riziku tady té infekce a proto tvoří i větší část všech těch pacientů a pacientek, které do té nemocnice nakonec přišly.
8: Jaký je to potom přesun, když jste takhle rok někde v Afghánistánu nebo řadu měsíců v nějaké jiné zemi, v terénu? Jaké to je potom se přesunout do té v uvozovkách pohodlné pražské kanceláře a řešit primárně strategii, chod lékařů bez hranic, nějaký institucionální rozvoj? To jsou dva úplně odlišné světy.
9: Ano, zároveň je zajímavé, jak lidský mozek tady v tom ohledu funguje, protože přesně, když jste na té misi, tak si říkáte, až se vrátím zpátky do Prahy, tak už nikdy nebudu remcat a na nic nadávat a stěžovat si. Ale mám nebýt úplně upřímný, tak mě trvalo asi tak 5 minut čistého času, než jsem vyšel z letiště a už jsem se stihnul jako být naštvaný na to, že ta tramvaj má 5 minut zpoždění, jak je to možný? Takže člověk přepne relativně rychle. Zároveň já se snažím, aby mi ty mise dávaly určitý nadhled, aby člověk potom se naučil vnímat problémy s nějakým odstupem a řešit je hlavně v klidu a důstojně. A myslím si, že to je to, co vás ta mise naučí víc než cokoliv jiného. Nebo alespoň mě teda.
8: Chápeme vůbec tady v našem středoevropském prostoru dostatečně to, co se děje ve světě?
9: Jako každá ta humanitární krize, ve které pracujeme, tak je poměrně komplexní a složitá. Má vždycky velmi takovou vrstevnatou dynamiku. A samozřejmě, jestli tou otázkou myslíte, jestli lidé tady rozumí tomu, jaké jsou přesně příčiny války v Súdánu a jak to tam teď funguje, tak krátká odpověď je, že asi ne. Není se podle mě čemu divit. Nikdo z nás nemůže být expert na všechno. Ale zároveň bych si troufnul říct, že třeba solidarita Čechů a Češek s ohledem na to, co se děje ve světě, je opravdu poměrně velká. My třeba jako Lékaři bez hranic máme každý rok zhruba 55 tisíc až 60 tisíc dárců a dárkyň. Jsou tam jak ti jednorázoví, tak ti pravidelní. A to podle mě vypovídá o tom, že nejsme země, kde by lidem bylo úplně lhostejné, co se kolem děje.
8: Ještě než jste letos usedl do křesla ředitele České pobočky Lékařů bez hranic, tak vy jste měl na humanitárních misích na starost především komunikaci. Tak co je největší výzva právě v téhle oblasti, v komunikaci humanitárních krizí vůči české veřejnosti v době, kdy lidé tady řeší témata jako zdražování, inflace, jsou tady především ty ekonomické starosti, o bydlení a tak podobně.
9: Jasně, ono ohromně záleží, o jaké konkrétní misi se bavíte, jo? Protože já třeba, když jsem byl v Jižním Sudánu, což byla moje první mise v roce 2021, tak ta největší komunikační výzva vůči české veřejnosti je, aby to vůbec někoho zajímalo. Protože je to prostě velmi daleko, je to kulturně odlišný kontext. A já jsem se tam věnoval primárně malárii. To je téma, které jako negeneruje úplně velký zájem tady u nás, což chápu, jak sama správně říkáte, lidé toho mají na starosti hodně a ne každý dokáže prostě pořád sledovat utrpení všech kolem sebe. Obzvlášť, když je to 5000 kilometrů vzdálené. Takže tam byla třeba ta výzva tohle. Jak to jako vůbec dostat do toho českého veřejného prostoru, aby to nikdo sledoval. Což byla ale úplně diametrálně odlišná práce od toho, když jsem byl v březnu roku 2022 na Ukrajině. To bylo vlastně hned po vypuknutí té plnohodnotné invaze na Ukrajinu a to zase prostě spočívá ta práce v tom, že vlastně děláte rozhovory od rána do večera, protože všechny světové kamery jsou namířené na to, co se tam děje, takže jste v podstatě v roli mluvčího a prostě jedete od rána do večera. Takže někdy je to o tom přinášet informace, které lidi vědět chtějí a aktivně se ptají, a někdy je to o tom je přesvědčit, že by se možná ptát měli.
8: Když jste působil v Libanonu, tak jste viděl následky eskalace konfliktů. Situace se měnila doslova ze dne na den. Tak jak vypadá práce komunikačního manažera a jeho poslání v zemi, kde si nemůžete být jistý zítřkem?
9: Ano, je to velmi reaktivní. Každý den se jako probudíte a to, co se zrovna semele, tak to je to, co řešíte. Není moc prostor pro nějaké spolehlivé dlouhodobé plány, tak to rozhodně bylo i na mojí misi v Libanonu. Zároveň to bylo místo, kde my jsme měli poměrně velkou svobodu pohybu oproti tomu, jak jsem fungoval třeba právě v tom Afghánistánu. Takže jsme hodně času trávili tím, že jsme třeba jezdili do té jižní části Libanonu a mluvili jsme tam s těmi lidmi, kteří tam ještě zůstali. Už tehdy hodně lidí odešlo z jižní části Libanonu a hledali nějaké útočiště a nějaké bezpečí víc na sever té země. Takže to vlastně spočívá v tom, že jste přímo v tom centru dění a sbíráte, když to řeknu trochu hovorově, ten obsah. Děláte ty rozhovory, děláte ty fotky, děláte ty videa, abychom to potom mohli komunikovat, aby lidi měli alespoň nějaký přístup k informacím o to, co se tam děje. Protože velmi často v místech, kde my působíme, tak bohužel, možná to souvisí i s určitými finančními problémy některých médií, tam prostě nejsou novináři. Nejsou tam novináři, nejsou tam žádné zahraniční kanceláře, novinářů není tam příliš zahraniční zpravodajů, takže to, co tam ty humanitární organizace dají dohromady, tak je často jediné dostupné. Což je něco, z čehož já sám teda nemám vůbec radost, i když nám to tam dává jako velkou svobodu v tom, co tvořit a hodně nám to plní ten pracovní den, ale samozřejmě, když člověk vidí, co se v těch místech děje, tak by byl rád, kdyby tam bylo víc lidí, kteří se tomu věnují a kteří ty informace přináší, ale chápu, že to je náročný.
8: Jaké příběhy z Libanonu se vám nejvíc vryly do paměti, když už jsme z Afghánistánu vzpomněli nebo vytáhli příběh těch žen, které trpěly tuberkulózou?
9: Myslím, že v Libanonu se na mě asi nejvíc podepsali příběhy kolegyň, které byly v mém vlastním komunikačním týmu. My to totiž jako Lékaři bez hranic máme nastavené, takže vždycky na těch misích naprostá většina personálu jsou místní lidé. Ten poměr je zhruba vždycky 90% celé té mise jsou místní lidé, 10% mezinárodní personál, což jsou ti lidé jako já, kteří tam jezdí na mise. Já jsem měl 5 členek komunikačního týmu v naší kanceláři v Bejrútu a vlastně 3 z nich byly právě z toho jižního Libanonu a museli utéct před tím bombardováním, před těmi dronovými útoky, obecně před těmi boji právě do Bejrútu. Takže to byly kolegyně, na kterých se ten konflikt velmi aktivně podepsal na tom, co zažili, na nějakých jejich traumatech, na tom, co zažili jejich rodiny, v některých případech jejich vlastní děti. A přesto, že tady to všechno měli za sebou, tak každý den s úplně neuvěřitelnou vervou, ochotou a pracovitostí přišli do té kanceláře a dělali maximum pro to, aby se veřejnost dozvěděla o tom, co se v té jejich zemi děje. A vůbec se to nepropsalo na nějaké jejich pracovní jako výkonnosti, když to řeknu trochu stroze. Fakt jeli od rána do večera, i když tady to všechno si protrpěli a nesmírně se snažili. Pro mě to bylo ohromně inspirativní. Takže spíš než nějaký konkrétní jeden příběh, tak je to nasazení toho místního personálu a to odhodlání, s jakým k té práci obecně přistupovali.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Dnes je mým hostem ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic Tomáš Bendl. Jaké to je přijet do země, kde zuří nějaký vnitřní brutální konflikt, zároveň tam třeba hrozí epidemie, masivní hladomor. Jak se snažíte, když do takového místa přijedete, organizovat si svou práci?
9: člověk si tu práci nemůže úplně organizovat.
10: Už jste zmínil, ano.
9: Protože prostě se tam toho děje tolik, že vy jako do velké míry reagujete, hlavně když máte na starosti tu komunikaci a ne třeba koordinaci těch operací jako takových. Takže je to opravdu hodně reaktivní a já třeba, když jsem přijel na misi do Sudánu, tak jsme prostě hodně řešili téma těch vnitřně vysídlených lidí, protože jenom pro představu, dnes je v Sudánu lidí na útěku asi 14 milionů, což je prostě ohromné číslo. A naprostá většina z nich je vnitřně vysídlených, což znamená, že utekli ze svých domovů, ale jsou někde jinde na území Sudánu, někde, kde je relativně více bezpečno snad. Ten zbytek, několik dalších milionů, tak jsou hlavně v Čadu nebo v jižním Sudánu, prostě v těch okolních státech. A tady to se sebou jako nese celou řadu různých problémů. Jo? Oni jsou v těch táborech pro ty vnitřně vysídlený nebo v těch uprchlických táborech. Tam je velmi často extrémně špatné hygienické zázemí, což vytváří úplně ideální podhoubí pro šíření různých infekčních onemocnění. Takže jakékoliv téma vám jako přistane na stole, tak to je to, čím trávíte den. Není to úplně tak, že tam přijedete s plánem a podle toho jedete, tak to nefunguje.
10: Když se podíváme na hrozby typu Ebola v Africe nebo vůbec jiné smrtící nákazy, jak moc se strategie Lékařů bez hranic posunula třeba od 90. let až do současnosti? Hrají novou roli, nějaké nové technologie, blesková reakce a tak podobně.
9: Ano, samozřejmě ta organizace se vyvíjí s dobou, jako kdokoliv jiný, ale často je to prostě jenom obecně o přístupu toho, jak ten pilíř toho zásahu má vypadat. Když se budeme bavit třeba konkrétně o epidemiích a vyloženě o ebole, což je něco, co teďka hodně trápí hlavně Konžskou demokratickou republiku, tak způsob, jakým na to reagujeme, se v čase hodně proměnil na základě našich zkušeností právě tady s tou nemocí. Například, když byla ta velká epidemie eboly v západní Africe mezi těmi lety 2014 až 2016, tak ta reakce nejen Lékařů bez hranic, ale všech mezinárodních organizací, institucí byla taková hodně tvrdá, že jsme se jako soustředili především na věci jako prostě izolace pacientů, monitoring, trasování, stavbu těch ebolových léčebných center a tak podobně. Ale pak se ukázalo, že lidé tomu prostě moc nevěří, protože jsme podcenili komunikaci, podcenili jsme tu osvětu, začaly se tam šířit různé dezinformace, někdy celé konspirační teorie, potom se ty zdravotníci třeba i stávali terčem útoků. A já tady tomu vlastně všemu rozumím, protože prostě zkuste se jako vcítit do jejich kůže, jo. Žijete někde v relativně odlehlé oblasti na vesnici, najednou někdo, kdo si z ministerstva zdravotnictví stovky kilometrů od vás vyhlásí, že je nějaká epidemie nemoci, o které jste nikdy neslyšela. Pak tam prostě najede nespočet velmi děsivě vypadajících zdravotníků, kteří mají gumové obleky, izolační od hlavy k patě, skoro jim ani nevidíte do obličeje. A zatím, co se tady to děje, co se tady ta reakce mobilizuje, tak kolem vás prostě umírají lidé na krvácivou horečku, teče jim krev z očí, z nosu, z uší. Je to prostě velmi děsivé, velmi strašidelné, velmi frustrující a vytváří to ideální podhoubí pro šíření celé řady těch dezinformací. Takže nepodcenit třeba tady tu osvětu, tu komunikaci a to, aby to dělali lidé, kteří opravdu tomu kulturnímu kontextu a těm místním komunitám rozumí, mluví jejich jazykem, znají jejich kulturní zvyklosti, jejich rituály a vysvětlují jim tady ty věci, je extrémně důležité a to se třeba teďka hodně propisuje do toho našeho zásahu v Kongu v současné době, kde se ebola šíří zatím skutečně bezprecedentní rychlostí, ale je to něco, co jsme se naučili z té velké epidemie mezi těmi lety 2014 a 16.
10: Jaké jsou potom třeba největší mýty, se kterými se tady v České republice setkáváte ohledně práce humanitárních pracovníků v oblastech zasažených epidemiemi nebo přírodními katastrofami?
9: Tady v České republice bych řekl, že se s mýty zas tak moc nesetkáváme. Možná někdy mají stále lidé představu, že Lékaři bez hranic nebo i ostatní organizace jsou taková jako trochu střešněná parta lidí, kteří vypadají jako já a kteří jako jezdí někam skákat přes minová pole a ještě přitom v trojskoku stihnout pentavakcínou naočkovat pro vyživený dítě se spalničkama. Ale reálně je ta pomoc jako hodně profesionalizovaná, hodně strukturovaná. Naprostou většinu té práce dělají právě ti místní lidé. My jsme tam většinou v roli nějakých koordinátorů nebo se snažíme prostě poskytovat
10: jak
9: nějaké
10: rady.
9: Jak se
10: na vás potom, Tomáši, místní lidé dívají, dejme tomu na africkém kontinentu, protože já vás musím trošku popsat. Vy jste světlovlasý, štíhlý, modrooký, mladý muž.
9: Jo, když jsem pracoval třeba v uprchlických táborech na severu jižního Sudánu, tak mi děti říkali, že jsem jako první bělo, kterého kdy viděli, ale k mému překvapení to jako nespůsobovalo žádný strach, obavy nebo nějakou nedůvěru, spíš jako zájem. Nebyla to překážka, chtěli si jako hrát fotbal, protože nikdy nehráli fotbal s někým, kdo vypadá takhle. Neneslo se to jako v duchu žádný pochybnosti o tom, proč tam jsme nebo co děláme.
10: Co je pro nováčka, který poprvé vyjíždí na misi do krizové oblasti, tou absolutně největší psychickou zkouškou? Dá se na to vůbec připravit?
9: Ne. Nedá se na to připravit.
10: Tak vzpomeňte na svou první misi. Jak je to dlouho, kdy jste ji absolvoval a s jakými pocity jste tam tehdy odjížděl?
9: Jo, moje první mise byla v Jižním Sudánu v roce 2021, ale já už jsem v té době pracoval 4 roky v České kanceláři Lékařů bez hranic, takže jsem jako měl docela dobré povědomí o tom,

0: studenti nejefektivněji podpořit Lékaře bez hranic?
1: Těch cest je několik. Pokud se jako člověk chce angažovat jako dobrovolník, tak jsou nástroje, které máme jako Lékaři bez hranic. Můžou se například angažovat v tvorbě map, které potřebujeme pro to, abychom potom mohli dělat logistickou podporu na těch misích. To je něco, co člověk může dělat z domova.
0: Když jak prostě se tvoří mapy pro lékařské mise?
1: Jmenuje se ten projekt Missing Maps. Kdyby si to někdo chtěl najít, je to super. Já to ve volném čase dělám taky. Je to daleko efektivnější využívání času, než třeba scrollovat na Instagramu. Jsou to v podstatě satelitní snímky nějakých oblastí, kde nejsou ty mapy, protože když pracujete právě třeba v Jižním Sudánu, tak tam jako nefunguje Google Maps. A na základě tady těch satelitních snímků vy jakoby překreslujete do těch map, jako co je budova, co je cesta, a na základě toho se potom dělají třeba odhady populací v těch vesnic, nebo se plánuje logistika, nebo očkovací kampaně. Ta práce nemůže fungovat v tom terénu, aniž byste měla mapy, ale ty mapy je možné zakreslovat tady odsud. A pokud prostě právě jste třeba student nebo studentka, chápu, že finanční podpora organizací jako Lékaři bez hranic není úplně jednoduchá tady v té životní fázi, a zároveň třeba nemůžete nebo nechcete odjet na tu misi, protože rozumím, že humanitární práce není pro každého, tak stejně můžete pomoct například tady tou cestou.
0: A když chci jet na misi?
1: Nejjednodušší cesta je prostřednictvím takzvaného informačního večera. Když budete na web Lékařů bez hranic, tak vám to tam svítí červeně velmi jasně, hned na té domovské stránce. Tam se přihlásíte. K ničemu vás to nezavazuje, přihláška na ten informační večer, ale potom se sejdeme buď online nebo v naší kanceláři a my vám vysvětlíme, jak ta organizace funguje, co se očekává od těch lidí na těch misích, jak ty mise se vedou a tak podobně. A pokud vás to zaujme, tak potom nastávají další kroky toho výběrového řízení samotného. Pokud vás to nezaujme, v pohodě, fair enough, a je to u konce.
0: A jsou některé lékařské obory, profese, které poptáváte víc než jiné? Nebo to nezáleží?
1: Ano, jako hodně teďka hledáme třeba anesteziology a anesteziološky, ale možná ještě důležitější než ten obor samotný je hodně našich projektů a našich misích je ve frankofonních zemích. A to, co jako je pro nás teďka opravdu zásadní, je hledat zdravotníky, ale i nezdravotníky mimochodem, kteří neumí jen anglicky, ale zároveň i francouzsky. Jestli vás zajímá humanitární mise a mluvíte anglicky i francouzsky, tak doporučuji se přihlásit, protože místo vám najdeme téměř jistě.
0: Proč by nám neměl být lhostejný osud lidí v rozvojových nebo epidemiemi či válkou zničených zemích? Proč bychom měli myslet na to, co je 5 000 kilometrů od nás, když možná u nás za domem je taky někdo, kdo potřebuje pomoc?
1: Já si nemyslím, že i když jako se někdy zdá v naší společnosti, že třeba i veřejná diskuze, jako, že jí hodně charakterizuje taková hrubost, taková nějaká určitá bulvárnost, někdy i vulgarita, a je to jakoby to, co je nejvíc slyšet, tak si nemyslím, že to je způsob, kterým uvažuje většina z nás. Většina z nás podle mě chápe význam pro naší společnost věcí jako velkorysost a solidarita a zájem o tom, co se děje kolem nás. A zajímat se tady o ty věci, zaprvé žijeme jako ve velmi propojeném světě a je trochu naivní si myslet, že to, co se děje mimo nás, tak se nám jednoho dne nevrátí, když prostě jenom dáme hlavu do písku a budeme se tvářit, že se to neděje. Hodně humanitárních a rozvojových projektů je v zemích, ze kterých ti lidé utíkají, když se prostě nebudeme snažit jim tam pomoct, tak budou utíkat dál. Víme, jak se prostě k tématu migrace tady staví naše politická scéna a část veřejnosti. Tady to téma má velmi přímou návaznost na to, co děláme nejen my, ale i ostatní humanitární organizace. Ale to je jako pragmatický přístup k věcem. Já bych doufal, že pořád mezi námi jsou lidi, kteří si myslí, že by se mělo pomáhat druhým zkrátka, protože je to normální a protože je to správný a protože nechceme, aby naše děti vyrůstaly ve společnosti, kde jediná hodnota je nějaký transakční přístup k věcem, a pokud mi někdo jako nemůže nic vrátit za to, že mu pomůžu, tak budu sedět jako s rukama v klíně a s ničím nepohnu.
0: Lékaři bez hranic poskytují nezávislou medicínskou pomoc. V čem bude v budoucnu role této pomoci třeba možná ještě nezbytnější než dnes?
1: My jsme dneska bohužel v situaci, kdy obecně státy škrtají peníze na humanitární a rozvojovou pomoc, což je dost problematické, protože zároveň ten počet konfliktů roste a ten počet humanitárních krizí, což znamená, že je stále větší tlak na ty humanitární organizace, aby s tím něco dělali, aby rozšiřovali ty projekty a tak podobně. Takže pokud to takhle půjde dál, tak se zdá, že ta role těch organizací jako Lékaři bez hranic a podobně se bude spíš zvyšovat, což bohužel není ideální, ale je to realita, se kterou musíme pracovat.
0: Jak vidíte potom budoucnost lékařů třeba v příštích 5, 10 letech? Čím vším si ještě budeme muset jako globální společnost projít?

0: To je otázka. To je otázka, jak jsem říkal, jako naše práce je z podstaty věci hodně reaktivní. My třeba teďka už jako dokážeme dohlídnout a propisuje se to do našich strategických plánů, že klimatická změna bude ovlivňovat to, jak bude vypadat naše práce, protože prostě jsou stále větší a horší období sucha. Někde jsou daleko zase naopak intenzivnější období dešťů. Já jsem zmiňoval ten Jižní Sudán, tam už teď vidíme, že ty skutečně jako velmi intenzivní deště vedou k tomu, že je tam prostě větší množství komárů. Když je tam větší množství komárů, tak to znamená, že je tam víc případů malárie, tomu musíte uspůsobit ty projekty. Takže tady ty věci jako se dějí, my se je snažíme sledovat. A stejně tak jsem se nedávno bavil s kolegy z OSN, kteří jako předpokládají, že do roku 2050 prostě bude možná minimálně několik desítek milionů takzvaných klimatických migrantů. To jsou prostě všechno věci, které budeme muset řešit a je důležité se na ně připravovat už teď.
1: Když zrovna nesedíte v křesle ředitele Lékařů bez hranic tady na české pobočce a nebo netvoříte mapy pro Lékaře bez hranic, tak co děláte?
0: Já nejradši chodím po horách. To je aktivita, u které já si odpočinu úplně nejvíc. Zároveň já jsem člověk, který si jako rád čte, ale ne úplně o humanitární práci a ne o věcech, které by souvisely tady s tím druhem našeho společenského dění. Takže když jako nechodím někde po kopcích, tak si čtu a když nechodím po kopcích, ani si nečtu, tak běhám, což je aktivita, u které se mi nejvíc vyčistí mozek.
1: Tak ať na to máte čas. Já si vážím toho, jakou práci děláte. Vzkažte mé pozdravení svým kolegům v české pobočce Lékařů bez hranic a ať se vám daří. Mějte se moc hezky.
0: Já moc děkuju. Hezký den.
1: Mým hostem dnes byl Tomáš Bendl a Nadežda Hávová. Děkuje za pozornost a těší se zase příště.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Profesor Antonín Svoboda je neodmyslitelně spojen s historií prvních československých samočinných počítačů. Muž, který se těšil uznání světových vědců, ale velkou část svého života prožil v emigraci.
4: Narodil se v roce 1907 v Praze. Vystudoval elektrotechnické a strojní inženýrství na ČVUT. Když Československo obsadili nacisté, uprchl s celou rodinou do Spojených států.
3: Úspěch slavil v renomované bostonské radiační laboratoři. Podle jeho návrhu byl realizován analogový počítač, který se stal součástí protiletadlového zaměřovače. Přístroj využil americké námořnictvo během bojů v Pacifiku.
4: Do vlasti se Antonín Svoboda vrátil v roce 1946. Místo uznání se ale potýkal s nevraživostí některých kolegů. Uvítal proto nabídku nastoupit na nově vzniklý Ústřední ústav matematických strojů ČSAV. Tam kolem sebe soustředil skupinu talentovaných mladých spolupracovníků, se kterou se mu brzy podařilo dokončit projekt prvního československého reléového počítače SAPO, což je zkratka pro samočinný počítač.
3: Počítač byl po mnohých obtížích spuštěn v roce 1957. V té době už ale pracoval na dalším projektu, elektronkovém počítači EPOS 1 a následně pak na jeho transistorové modifikaci EPOS 2. Později byl Antonín Svoboda z politických důvodů zbaven vedení ústavu a jeho výzkumná činnost a spolupráce byly stále více omezovány rozhodováním nekompetentních nadřízených.
4: V roce 1964 se rozhodl pro další emigraci a znovu do Spojených států, kde záhy získal místo profesora na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Tam prožil ještě řadu úspěšných pracovních let. Antonín Svoboda zemřel v 73 letech v americkém státě Oregon. V roce 1999 mu prezident Václav Havel udělil in memoriam medaili za zásluhy.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Voličům by nejpozději dnes měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, lidé se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti. Maximální povolená cena nafty pro dnešek mírně klesla. Jeden litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstává dnes stejný jako v pondělí, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby. Budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil potom, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami, ale neměl dostatečnou sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. V Tyršově domě v Praze dnes budou Sokolové hromadně darovat krev. Akci nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto Sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3 000 litrů krve. Hokejistům Floridy bude znovu delší dobu chybět kapitán Alexander Barkov. Podle médií si kvůli zranění levé nohy nezahraje 10 týdnů až 3 měsíce. Panthers délku absence zatím nepotvrdili. Finský útočník vynechal celou minulou sezonu kvůli přetrženým vazům v pravém kolenu a po návratu stihl v NHL odehrát jen 2 zápasy. V roce 2026 dovedl Finy ke zlatu na mistrovství světa.
6: Nehoda na 35 za Paceřicemi a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na silnici 35 z Liberce do Turnova se uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto a skončilo v příkopu. Z pravého pruhu zasahují záchranáři, v místě se zpomaluje. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte se zúžením v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Pravý pruh je uzavřený a je to bez kolony. Na omezení se připravte i na dálnici D1 z Brna do Vyškova. Mezi Holubicemi a Rousínovem mezi kilometry 212 a 214 se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Opravují tam vozovku. A v Praze už skončila noční odstávka letenského tunelu. Šlo o plánovanou obousměrnou uzavírku kvůli údržbě a teď už projedete bez omezení oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy zejména v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Nedožité devadesátiny Václava Havla a proč na něj vzpomíná současná starší generace? Někdy je lepší, když vlády své sliby neplní, přejde se tím katastrofám? A nebo jak to dnes vypadá s bytem coby investicí? A přeznamenávají zesílené útoky na Kyjev těžkou zimu? Nejen o tom bude řeč v pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jím bude ze studia Ondřej Konrád, respektive už se tak děje, a také zdraví. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
7: Před 90 lety 5. října 1936 se narodil v pražské podnikatelské velmi úspěšné rodině Václav Havel. Světově proslulý dramatik a esejista, nekorunovaný lídr disentu, tak řečený vězeň svědomí a pak prezident nejprve z osvobozeného Československa a pak už samostatné České republiky. Zásadní postava naší novodobé historie. A hovořím o ní s kolegou Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
8: Dobrý den.
7: Asi nebudeme spolu mluvit o literárním díle Václava Havla, ale o té jeho politické roli. On v podstatě byl tak trošku politikem už v časech disentu, no ale tím opravdovým se stal až v roce 1989.
8: Je to tak, protože před listopadem 1989 se výrazným politikem stát nemohl, protože jsme žili v totalitní komunistické republice, dá se říci, a Václav Havel samozřejmě se snažil vystupovat proti totalitnímu režimu a za to byl byl v uvozovkách odměněn tím, že dvakrát byl ve vězení, dokonce jednou byl propuštěn, protože měl závažné zdravotní problémy a nemusel by to vězení úplně přežít. Po listopadu 89, on jednak byl symbolem té revoluce v listopadu 89, tak se stal prvním československým a později i českým prezidentem. Byl to člověk, který si dal za cíl vrátit Českou republiku na mapu Evropy do společnosti demokratických zemí a proto výraznou měrou usiloval o to, aby se Česká republika nebo předtím ještě Československo co nejdříve staly součástí Severoatlantické aliance a aby zamířili do Evropské unie. K tomu využíval své pověsti, kdy se těšil velmi dobré pověsti směrem na západ, k západním politikům, kde byl přijímán s otevřenou náručí a kdy byl vnímán jako jakási určitá morální autorita a skutečně ty jeho kontakty měly zásadní vliv na to, že Česká republika směřovala na západ a že se stala součástí Severoatlantické aliance a později také Evropské unie a myslím si, že v konfrontaci s tím, co se v současné době děje, to lze pouze ocenit.
7: Ale jak se mu dařilo na té vysloveně vnitropolitické scéně?
8: Tam už to bylo poněkud složitější, protože Václav Havel byl představitelem pojetí politiky, kdy on sázel více na občanskou společnost než na politické strany a to bylo dáno jeho založením a on úplně po listopadu 89 měl takovou trošku utopickou představu, že by možná politické strany nemusely hrát nějakou zásadní roli, ale v demokratickém systému parlamentní demokracie jsou politické strany důležité. To velmi rychle pochopil jeho protipol, kterým byl Václav Klaus, který založil občanskou demokratickou stranu a od té doby oba dva sváděli, dá se říci, určité souboje o to, jakým směrem se Česká republika bude ubírat. Václav Havel kladl důraz na různé morální aspekty, kdežto Václav Klaus byl více pragmatickým člověkem, takže tam docházelo k různým střetům, které vyvrcholily tím, že v roce 1997 po problémech a skandálech kolem financování ODS padla tehdejší vláda a kdy byla představa Václava Havla taková, že by mohla nahradit koalice, ve které už by nefigurovala ODS a také Václav Klaus. K tomu nakonec nedošlo, vznikla opoziční smlouva a ten vztah se vyostřil nejenom vůči Václavu Klausovi, ale také Miloši Zemanovi.
7: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
8: Naslyšenou.
7: Sněmovní debata při pokusu opozice vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše do jisté míry dělala dojem, že nejdůležitější pro blaho země a občanů je plnění předvolebních a programových slibů. Jenomže, jak říká autor následujícího komentáře Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, někdy naopak může naplnění většiny závazků způsobit společnosti pohromu.
9: Ne, že by si vláda nezasloužila kritiku například za nebezpečný schodek státního rozpočtu na příští rok, nebo za váhavý přístup ke zlepšování obrany schopnosti země. Ale vyčítat jí, že navzdory programovému prohlášení zvyšuje daně, je nevkusné a věcně pomílené. Nevkusné proto, že také dnešní opozice před volbami v roce 2021 slibovala nezvyšovat daně. Nezapomenutelné jsou rázné odpovědi pozdějšího premiéra Petra Fialy v TV Nova. Nebudeme zvyšovat daně, tečka, konec citátu. Pak jeho vláda udělala pravý opak, což se vzhledem k okolnostem dalo z části pochopit. A že zvyšuje daně také vláda Andreje Babiše je věcně správné, protože jinak budou všechny její rozhazovačné plány na dluh. Kdo ho kdy zaplatí? Zřejmě nejhorší plnění slibů s neblahými následky na státní rozpočet mají na svědomí ve vzácné shodě právě ODS a hnutí ANO. Ke špatnosti se přidala SPD Tomia Okamury. Na konci roku 2020, když se rušila superhrubá mzda, snížili daň z příjmů z 19 na 15%. Tento ekonomicky pochybný krok, který měl trvat jen 2 roky, ale slib byl porušen, způsobil každoroční navýšení strukturálního schodku státního rozpočtu o 100 miliard korun. Suma se navíc postupně zvyšuje. A to ještě není ten nejhorší příklad, co může natropit plnění slibů. Není to problém ani nový, ani jen český nebo třeba slovenský. Před 500 lety ve slavné knize Vladař napsal politik a vojenský teoretik Niccolo Machiavelli v kapitole Jak mají vladaři plnit dané slovo toto. Každý chápe, jak je chválihodné, když vladař dodržuje dané slovo, je-li upřímný a nikoli úskočný. A přece víme ze zkušeností, že za našich časů dokázali velké věci vladaři, kteří nebrali ohled na své sliby a dovedli chytře klamat lidské mozky. Kdyby všichni lidé byli dobří, nebyla by dobrá tato rada, ale jsou špatní. Konec citátu. Což opravdu není všeobecný návod pro dnešní politiky. Jak může snaha striktně dodržovat dané slovo vést k národní tragédii, předvedlo nedávno Maďarsko. Tamní socialisté v ostrém předvolebním souboji s Viktorem Orbánem v roce 2002 naslibovali všechno všem, například navýšení platů státních zaměstnanců o polovinu, zvýšení sociálních dávek, 13. důchody a zároveň snížení daní. Vyhráli a začali své šílené předvolební sliby plnit. Dostali tak zemi na pokraj bankrotu. Na podzim 2008 požádala o pomoc Mezinárodní měnový fond. A takovou by v roce 2010 vyhrál Viktor Orbán s ústavní většinou a pak 16 let Maďarsko rozkrádal, zadlužoval, ničil demokracii, nadbíhal Rusku. Slušná vláda a blahobyt obyvatel se neodvíjí od plnění slibů. Záleží na tom, zda dávají smysl, jak jsou reálné, co přinesou společnosti, ne jen některým voličům. Někdy je lepší dané slovo porušit. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem.
7: U mikrofonu byl Petr Šabata. Otázka budoucnosti, pokud jde o bydlení v Praze, je momentálně jedním z hlavních témat komunálních voleb v metropoli, ale ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková hovoří o situaci na trhu s byty a nájemném obecně, když se růst cen bytů zadrhnul a tržní nájemné roste po celé republice. Jak to tedy v tom případě vypadá s bytem co by investicí?
10: Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos pronájmu v nejžádanějších částech republiky nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vyšší zhodnocení než například akcie. Sázka na nemovitost byla především sázkou na samotný nekonečný růst cen. A až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace vyšla. Teď se ale zdá, že se zásadně mění trh. Přestože se meziroční inflace pohybuje kolem 2%, centrální banka drží úrokové sazby aktuálně na 3,75%. Dlouhé peníze jsou na finančním trhu ještě minimálně o 1,5 bodu dražší. Cena hypotéky se tak drží kolem 5% a na rozdíl od minulosti už nepřevažuje názor, že úrokové sazby zase výrazně klesnou. To má dva následky, které se začaly projevovat do českého trhu. Za prvé i přes nedostatečnou nabídku zpomalil růst cen bytů. Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se index cen bytových nemovitostí zvýšil v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 8,6%. Už po třetí tak došlo k mírnému zpomalení růstu z maxima ve výši 10,8%, který se odehrál v loňském třetím kvartálu. Nejde o to, že by plošně klesaly ceny. Nicméně zpomalení jejich růstu už vypadá jako trend a ne jako jednorázová výjimka. Z dalších údajů navíc vyplývá, že se prodlužuje doba prodeje a že prodávající musí akceptovat slevy. Na rozdíl od cen nemovitostí při prodejích se zdá, že nájemné roste a to napříč celou republikou. Majitelé bytu nemusí schánět nájemce dlouho a nemusí zlevňovat. Nejvíc podle zkušenosti realitních kanceláří roste cena za pronájem v místech, kde bylo doposud bydlení, tak říkajíc, levné. Přestože Praha a Brno zůstávají stále nejdražšími městy, rozdíly se nyní snižují. Nutno dodat, že ceny nemovitostí dlouhodobě rostly daleko vyšším tempem než nájemné. Co se dá očekávat dál? Nový stavební zákon, který má zjednodušit procesy a výrazně zkrátit povolování staveb, má nabíhat postupně v následujících 2 letech. Proti tomu jde vývoj na finančních trzích, kde dlouhé peníze oscilují nad 5% a nezdá se, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně. Což znamená také, že cena hypoték hned tak neklesne. Koupě nemovitosti zůstane i přes pomalejší růst jejich cen stále finančně náročnou záležitostí, zejména v místech s vysokou poptávkou. Nedostatečná nabídka levných bytů požene dál ceny nájmů, a to plošně. Protože ne každý bude mít na to bydlet v žádané oblasti, bude se snažit získat nájem alespoň v dostupné vzdálenosti. Tato kombinace poněkud mění současný směr investičního uvažování, který byl založen na nákupu a následném prodeji bytu, jejichž cena výrazně rostla. Čistě teoreticky by investice do bytů v poměru k nájmu mohla dávat daleko větší smysl už nyní a mohla by se přiblížit k některým lokalitám, kde je i dnes lepší poměr ceny k nájmům než třeba v metropoli. Na druhou stranu je tento výhodnější poměr dnes vykoupený tím, že tamní skladba nájemníků výrazně zvyšuje riziko investice. To by v případě plošného zvyšování nájmu a stejně tak plošné nebo větší stagnace cen odpadlo. Největší brzdou investic do cihel tak nejsou jenom drahé peníze, ale otázka budoucího zdanění, o kterém bez bližších informací hovořila ministryně financí Alena Schillerová.
7: To byla Julie Hrstková z Hospodářských novin.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Rusko v neděli vystupňovalo údery na cíle v Kyjevě a dalších oblastech Ukrajiny v reakci na výroky prezidenta Zelenského, který oznámil zintenzivnění zase naopak útoků na ruské ropné rafinérie, a ty byly odpovědí na ruské vzdušné útoky na civilní cíle s cílem vyhnat obyvatele z Kyjeva a dalších velkých měst. Zelenský zdůraznil, že Ukrajina nebude útočit na civilní cíle, nejbrž se zaměří na ruskou energetiku. A dále už je u mikrofonu Libor Dvořák.
11: Ukrajinský politik číslo 1 před víkendem potvrdil informace médií, podle nichž má generální štáb ukrajinských ozbrojených sil k dispozici důvěrné taktické a strategické informace z ruské strany. Jak soudí Zelenský, z těchto dokumentů vyplývá, že Rusko se před příchodem obvykle tvrdé ukrajinské zimy připravuje k úderům, které zasáhnou i řadu civilních objektů. To podle něj zmíněnou novou doktrínou potvrdil i sám Putin. Během několika posledních dnů v tomto ohledu stojí za zmínku nejen ruské údery, vedené například proti historické budově Ukrajinské akademie věd či nemocnicím a školám, ale i na kyjevské mosty, spojující přes mohutný tok Dněpru východní a západní část metropole. Největším problémem v tomto ohledu je asi hlavní z 8 kyjevských mostů, jižní. Přes nějž mimochodem vede až 90% tranzitní dopravy přes Kyjev ve východozápadním směru. Ruské drony a rakety ale v zásadě mířily na všechny kyjevské mosty. Kyjevský primátor Vitalij Klíčko sice uvádí, že už jsou připraveny armádní pontonové systémy, ale ty by jen těžko dokázaly nahradit moderní velkokapacitní mostní stavby. Mimochodem k úderu na severní most došlo přesně v den, kdy Kyjev navštívil německý kancléř Merz. Putin tak svůj pseudomírový vzkaz adresoval celé Evropě. V jistém smyslu je to i odpověď na americkou iniciativu související s chystanými třístrannými rozhovory Rusko, Ukrajina, USA. Ty by ale měly být jen technického rázu, ale i tak by byly užitečné, přestože se zatím neví, na jak vysoké úrovni by se mohly odehrát. Jejich hlavním úkolem by se ale každopádně stalo připravit po věcné stránce rusko-ukrajinský summit, který by se podle Spojených států mohl už koncem roku odehrát v Saúdské Arábii. A co na to všechno hlavní podněcovatel rusko-ukrajinské války Vladimír Putin? Na každoročním zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj minulý týden doslova prohlásil: můžeme si být jisti, že jaderná zbraň nemůže být nikdy použita? Samozřejmě, že ne. Tuto hrozbu přitom adresoval nejen Ukrajině, ale doslova celé Evropě. Především v situaci, kdyby podle jeho názoru byla ohrožena nejzápadnější výspa Ruské federace, tedy Kaliningradská oblast. Jen těžko si lze představit, že v tuto chvíli by se s tímto mužem dalo jednat o nějaké vážně míněné a seriózní mírové dohodě.
7: Říká Libor Dvořák. Už jednou dnes probírané nedožité devadesátiny Václava Havla jsou a samozřejmě ještě budou inspirací k řadě úvah a zamyšlení. Dnes v názorech a argumentech spisovatel Karel Hvížděla například hovoří o tom, proč na Havla vzpomíná konkrétně generace autora příspěvku.
12: Václav Havel byl sice o 10 let starší než většina mé generace, ale jedno jsme měli společné, zkušenost s demontáží demokracie v letech 1948-1968. Dovoluji si tvrdit, že právě tato opakující se zkušenost uzurpátory moci je naším největším společným zážitkem, jak se autoritářským uzurpátorům přizpůsobuje chod celé země a jak postupně část lidí na jejich falešnou hru přistupuje, nebo i tím, že proti ní nevystupuje, toleruje a udržuje u moci. Na taková pravidla hry Václav Havel nikdy nepřistoupil a proto byl lehce ke spatření. Nebylo ho možné přehlédnout. Zatímco jiní agilní občané se hry zúčastňovali a snažili se získat různá vlivná postavení, aby se z uzurpovaného světa alespoň částečně vymanili, to je šli na to jako úředníci, funkcionáři, účelně, účetnicky, Václav Havel od prvopočátku hájil to neúčelné, ale podstatnější jazyk, jako prostředek sloužící především k poznání skutečnosti. Upozorňoval vždy na to, že fráze vnikající do přirozené řeči ji mění v antijazyk, který skutečnost zatemňuje a zamlžuje a tedy zabraňuje v poznání. Václav Havel totiž přesně věděl, že pokud si nenecháme vyvlastnit jazyk, pokud se nenecháme vtěsnat do jazykových předem připravených schémat, která vždy vedou ke schematickému myšlení, nelze nám vyvlastnit ani minulost. Někdy se připomíná věta, že hlavně v euroatlantické civilizaci je nahrazen měřitelný účinek velikosti měřitelnou velikostí účinku. Václav Havel nebyl určitě sběratelem měřitelných rekordů. Jakoby zbytečně neustále riskoval, bojoval, někoho se zastával, něco prosazoval. A tím nám všem prakticky dokazoval, že skutečný hluboký cítěný a pochopený smysl může být jen v tom, co se jeví předem jako neúčelné, co se nevyplatí. Václav Havel svým postojem naznačoval, že možná nejvyšší čas prolomit vypočítatelnost a vypočítavost našich obětí, neboť skutečné hrdinství je větší než vypočítavé a vypočítatelné hrdinství. Přece nelze říci ještě tyto 2-3 oběti a máme kýžený pokrok. Kvůli budoucnosti, o kterou nám jde, musí být člověk ochoten podstoupit oběti, aniž by se ptal, jestli se mu vyplatí. A tady někde v tom novém vztahu člověka k oběti, který Václav Havel tak názorně předváděl jako literát i jako politik, je nejspíš jeho mravní odkaz, na který bychom zvláště v dnešní tíživé době neměli zapomenout. pokud neobhájíme dělbu moci mezi moc ústavodárnou, výkonnou, soudní a částečně i moc mediální, zvítězí loajalita nad erudicí. Místo, abychom žili, budeme zase přežívat.
7: Dobrý spisovatel Karel Hvížděla. A zbývá samozřejmě ještě čas na pondělní obvyklou glosu, spisovatele sci-fi a také žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát o jednom magickém slůvku, které ale není jistým kouzlem opředené, prosím.
13: Na Facebooku se mi začaly v poslední době objevovat japonské moudrosti. Jsou to kresbičky s moudrým textem. Zpravidla zobrazují starého mistra a jeho dychtivého žáka. Bývá tam psáno něco v tomto smyslu. Kdy dojdeme cíle cesty mistře? Načež mistr odpovídá, až zapomeneme, že cesta nějaký cíl má. Facebook zjistil, že máme moudra tohoto typu rád a podsouvá mi je. Princip je podobný, jakože Facebook objevil moje bolavá kolena a několikrát denně mi nabízí mastičku, která ze mě udělá skotačícího jinocha. Nabídky mastiček přeskakuju, japonská moudra pečlivě čtu. Napadá mě, jestli bych dovedl taky být takový moudrý mistr. Za mého dětství kolovalo úsloví neraď není ti 60. No, kdyby 60 měla být součást kvalifikace, mohl bych moudra rozdávat už dávno. Moudra nerozdávám. Hranice 60 let ve mně žádné touhy po rozdávání pravd neodstartovala. V souladu s mým oblíbeným kresleným seriálem bych mohl možná říct, že právě v tom je jádro moudrosti. Je přece nezdělitelná, nutno k ní dojít. Je to stejné jako s cílem cesty, taky k němu nedojdete tím, že se na něj vyptáváte. Nicméně tak snadno se z toho nevykroutím. Kromě na moudrost myslím i na mastičku na kolena. Proč si ji nekoupím? No, prostě proto, že kdyby skutečně existovala fungující mastička na kolena, my všichni, co nás kolena bolí, bychom je měli. Bolavá kolena by zmizela a svět by se naplnil skotačícími jinochy. Jedním z nich bych byl já. Otázka proč mě už zachránila od mnoha protivenství. Vybavuju si například moment, kdy jsem si slovo proč intenzivně uvědomoval. Stalo se to už dávno na úsvitu internetu, kdy také elektronická pošta byla ještě mladá. Sedím takhle u počítače, otevřu poštu a najednou na mě vyskočí mail s hlavičkou I love you. Miluju tě. Proč by mě měl někdo milovat? Ptal jsem se v duchu. Spíš mě každý nenávidí. Mail jsem tedy neotevřel a tím pádem mi počítač nenakazil virus. Dodnes je virus zvaný I love you slavný. Nakazil 10% počítačů na celém světě a způsobil škody odhadem za 10 miliard dolarů. Užitečné slovo tohleto proč. Když čtu inzerát, chcete vydělávat 1000 euro denně, pokrčím rameny a řeknu si, proč by někdo nabízel příležitost k takovému výdělku. Autobazar nabízí, že od vás koupí auto za nejvíc peněz a zároveň tvrdí, že vám auto prodá za nejmíň peněz. Proč by to dělal? Čtu, že tlusté břicho není ani od piva, ani od knedlíku, ale od stresu, až ho schodím za 14 dní, když budu pít speciální kafe. Proč mají chlapi pupek a proč nepijí speciální kafe? Kdepak, tohle není moudrost, to je selský rozum. Na druhou stranu, ale jedno s druhým přece jen souvisí.
7: No a tím už končí pondělní názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.

0: 3 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. Česko dnes představí svůj pavilon čestného hosta na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
3: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
3: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
5: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
3: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo efekty podpory řádně nesledovalo, říká jeho mluvčí Hana Kadečková.
6: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
2: Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
7: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
2: Frankfurtský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už ve středu. Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii, se kterou před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostravané naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
8: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
2: Utkání Anglie-Česko má výkop ve 20 hodin 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
9: Nehoda na D1 za Holubicemi a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, s opatrností projedete bez zdržení. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení u sjezdu na Barrandov. Kvůli údržbě mostu je na 16. kilometru uzavřený pravý pruh. Pozor na vozidla, která vyjíždějí od Barrandova přímo do levého pruhu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy stojí u sjezdu do Loděnice na kilometru 10,5 nepojízdné nákladní auto. Nepřehlédněte ho. A na silnici 35 z Liberce do Turnova se uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto do příkopu. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy hlavně v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy? Gellnerova nehorázná sbírka básní Po nás, ať přijde potopa, obsahuje jediné. Temperament. A to jen v životě a ne v umění. Tím temperamentem by rád přemohl a zdolal to, co jindy v poezii zdolává se kulturou, studiem, vnitřní disciplínou. Jeho knížka jest několik siláckých kousků na téma nízké senzuálnosti a hrubého prožitku, několik přemetů a skoků z cynismu do triviality, z pustoty do banality.
0: Těmito břitkými slovy zhodnotil literární historik a kritik Arne Novák, bylo to v roce 1901, básnickou sbírku Františka Gellnera Po nás, ať přijde potopa. A Arne Novák ve své recenzi takto pokračoval.
1: Více než tři čtvrtiny sbírky vyplňují témata erotická v slohu nejnižší noční kavárny a nejhnusnějšího kupletu češtinou zablácené ulice. Hrubost a síla, nehoráznost a hloubka se identifikují v této nestoudné knížce, kterou nezachrání pokus veškerou duševní špínu sociálně zgeneralizovati a uvésti na případ typický, k němuž hlavně kázání Spartakova ukazují. Nevím, byl-li to tak neobyčejný akt své pomoci, snížilo-li nakladatelství Nový kult cenu této knihy pro dělníky z jedné koruny na 50 haléřů.
0: S osobností básníka Gellnera souvisí také otázka, téma dnešního, jak to bylo doopravdy. Amorální a vulgární básník se nestal jedním z pilířů naší literatury. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byla taková kritika, připomeňme, rok 1901, počátek 20. století, od Arne Nováka, jejíž části jsme slyšeli pro básníka zničující, otázka pro hosta pořadu, literárního historika Radima Kopáče.
10: Zničující určitě nebyla, být nemohla, to by Gellner dále nepsal, nevydal svoji druhou sbírku, nepsal další básně, které pak vycházejí po jeho smrti z pozůstalosti, nevěnoval by se publicistice, nekreslil by. Myslím, že Gellner tu kritiku buď v lepším případě rovnou ignoroval, anebo v horším případě by se jí mohl vysmát v některém ze svých dalších textů, ať básní, anebo publicistice.
0: Objevily se na jeho vydanou sbírku i kritiky pozitivní, vstřícné?
10: V počátcích tedy souvislosti s první Gellnerovou sbírkou Po nás, ať přijde potopa z roku 1901, byly ty hlasy spíše kritické, protože, a to se vlastně zračí už i v té citované kritice Arna Nováka, tady šlo o zásadní spor, a sice spor klasické, vysoké, parnasistní literatury, kterou reprezentovali třeba Hálek, Vrchlický, s literaturou, řekněme, úplně obyčejnou, civilistní, která zní jako písnička nějakého kolovrátkáře pouličního, která vůbec nepracuje s obrazností, se symbolikou, ale referuje o tom, co člověk přes ten den tak dělá, s čím se musí v tomto bídném světě potýkat. Takže z tohoto konfliktu, z této novoty proti vlastně tomu starému světu se generovaly kritiky, které byly primárně odsuzující.
0: Pojďme si vůbec říci, co tehdy literatura ve společnosti znamenala. Co znamenal literát, ať spisovatel nebo básník, či právě onen recenzent? Srovnáme-li to se současností?
10: Na přelomu 19. a 20. století patřil Arne Novák k těm vlastně nejdůležitějším kritikům, historikům, vědcům, kteří se věnovali české literatuře. Je autorem monumentálních dějin české literatury. No a byl osobou určující, kdo do toho kánonu spadá, patří a kdo do něj spíše nepatří, jako třeba právě Gellner. Čili literatura v té době byla velmi vlivným nástrojem. Ovlivňovala kulturu, ovlivňovala společnost.
0: V kritice Arne Nováka jsme slyšeli sousloví duševní špína, a to v souvislosti s básní Kázání Spartakova. Poslechněme si ukázku právě z této básně.
11: Z kasematy vás věznící v tmu hoďte oheň smolnicí své pochybnosti dravé. Má-li vzplát z pása z kamene, dál živte v kopce kamenné své pochybnosti dravé. Vy, kteří chcete slunce svit, již silní chcete v středu žít svých silných dcer a synů, a kteří v dusném vězení v tvář zříte na smrt zemdlení bezkrevných dcer a synů, vy, kterým touhy nezbytí na cestu káže svítiti, v tmách tápajících, bídným, a jimž zapěstí zdviženou jest jíti drahou ručenou, v tmách tápajícím, bídným, vy, kterým nestačí váš kout své všechny síly rozvinout, o, pochybujte, druzi.
0: Co bylo na té básni? My jsme slyšeli pouze ukázku, tak pobuřujícího.
10: Pobuřující mohlo být právě to, že Gellner pochyboval, kdežto Arne Novák spíše jakožto kanonizátor nepochyboval. Gellner byl člověk velmi nejenom reflektující tu všední, všednodenní prózu, čili svět kolem sebe, druhé, ale velmi kriticky sebe reflektující typ. A to souvisí vlastně s jeho životním osudem. Gellner se nenarodil v Praze, narodil se 1881 v Mladé Boleslavi a byl z velmi chudých poměrů. Jeho tatínek jezdil jako kramář po kolotočích, po poutích a malý František jezdil s ním a vypomáhal. A myslím, že právě z té atmosféry, z té pouťové atmosféry, on později bral ty nálady, které jsou vlastně velmi lidové, velice blízké tomu lidu, ten jednoduchý, zpěvný, srozumitelný jazyk, ta řeč, která vlastně nepotřebuje žádnou symboliku, žádnou obraznost. Jakkoliv v té ukázce rezonují dobově velmi frekventované nové směry, jako třeba symbolismus nebo dekadence. Nicméně od těchto vlivů se Gellner velmi záhy propsal sám sobě k tomu jazyku ulice, k těm písňovým textům.
0: V době vydání jeho první sbírky Po nás potopa bylo Gellnerovi 20 let. To znamená, byl velmi mladým mužem. Pokud bychom ho přiřadili i do skupiny, řekněme, anarchistických buřičů, souviselo to jenom s tím, že byl ve věku jakési revolty, jakési vzpoury, a nebo s jeho osobnostním nastavením, které nebylo odvislé jenom od toho věku?
10: Souviselo to bez pochyby s dvojím. Za prvé s manifestem české moderny 1895, kterým se právě ta parnasistní poezie spjata s vrchlickým, takový ten l'art pour l'artismus, to umění pro umění, kterým se odsouvá na vedlejší kolej, a do české literatury se dostávají motivy dekadentní, symbolistní, impresionistické. Ostatně na té prvotině Po nás ať přijde potopa Františka Gellnera, minimálně na polovině těch textů, je to stále ještě dobře patrné. Ne. Čili dochází k velkému zlomu. No a za druhé je tam to osobní, osobnostní nastavení. Sympatie Gellnerovi s těmi sociálně vyloučenými, s těmi sociálně slabými, s těmi obyčejnými lidmi z ulice. Ovšem za anarchistu se kompletně Gellner nikdy nepovažoval.
0: O dva roky později, bylo to v roce 1903, vychází druhá básnická sbírka Františka Gellnera, nazvaná Radosti života. V časopise Zvon byla otištěna její recenze pod šifrou autora L.
12: Je v ní mnoho špíny a kalu, brutálnosti a cynismu. Puritán asi s hrůzou ji odloží, ale nic naplat. Je to kniha silného ducha, který tu odhaluje celé svoje rozjizvené, jedem prosáklé nitro. Je to zžíravý smích zoufalce, který se neospravedlňuje, ale sám sobě posmívá a posmívá všemu, co na světě zůstalo svatým a čistým, protože jemu samému vše obrátilo se v trout a kal a popel a žluč a hořkost. Nemohu věřit, že to byla vše jen póza, ale je-li, pak se dovede pan Gellner maskovat mistrně.
10: Druhotinou radosti života František Gellner autorsky naprosto dozrál. Stal se opravdu samorostem, který už nejenom, že se nevztahuje k té předcházející generaci parnasistů, ale vylučuje se vlastně i z těch autorů z okruhu české moderny. Nemá už v tom díle takové důrazy symbolistní, impresionistické nebo dekadentní. Píše opravdu svým ironicko-skeptickým hlasem, jak mu zobák narost, o životě, který vidí dennodenně před sebou. Píše o alkoholu, o jeho monumentální konzumaci. Píše o tom, jak mu chutnají cigarety. Píše o tom, jak chodí za nevěstkami. Píše o tom, že se nakazil pohlavní chorobou. A všecko to nahlíží velmi ironicky a sebeironicky. Oproti prvotině je druhá Gellnerova knížka opravdu čistý, jiskrný a výjimečný básnický počin.
0: Bylo tehdy už jasné, že Gellner je velkým básníkem?
10: Některým, třeba jako autorovi citované recenze, to jasné bylo, jiným samozřejmě ještě pár let trvalo, než na to přišli.
0: Jak pokračoval život Františka Gellnera, kterému bylo nějakých 23-24 let v té době?
10: Gellner byl člověk celoživotně permanentně v pohybu, a nejenom mezi literaturou a výtvarným uměním, ale on, jak řečeno, narodil se v Mladé Boleslavi, poté pobýval v Praze a pak začal studovat na různých školách. Pobýval ve Vídni, pobýval opakovaně v Paříži, pobýval v Mnichově, v Drážďanech, v Příbrami. Od roku 1911 žil pak natrvalo v Brně a zemřel na haličské frontě, takže i to finále jeho života je vlastně plné pohybu, dynamiky a dramatu. Tahle ta dynamičnost se, myslím, odráží i v tom vcelku rychlém vývoji jeho autorské poezie, v tom nalezení sebe sama.
0: Do jaké míry i to, že byl výtvarníkem, karikaturistou, který pracuje s nějakou zkratkou, zjednodušením, se to provazovalo právě s jeho uměleckou tvorbou básnickou?
10: Gellner byl jedna karikaturista a jednak malíř, ale myslím si, že právě v těch karikaturách se velmi ten způsob karikování shoduje s tím způsobem, který uplatňoval i ve svých textech básnických.
0: Do života 34-letého Františka Gellnera, stejně jako do života celé společnosti, vstupuje první světová válka. Básník Gellner narukuje na haličskou frontu.
10: Válka začíná v červenci, na sklonku července, Gellner rukuje v srpnu a od 13. září 1914 je na haličské frontě nezvěstný. Neví se přesně kdy ani kde zemřel.

0: Nic není Gellnerovi, který si chce pískat, jak mu zobák narost, vzdálenějšího než jakákoliv morálka.
1: Konstatoval básník Josef Hora u příležitosti posmrtně vydaného souboru Gellnerových básní, bylo to v roce 1919 pod názvem Nové verše. Je to pouze od Josefa Hory jakýsi bonmot, a nebo je to kritika? Jak tomu rozumět?
2: Josef Hora měl, myslím, pro Františka Gellnera velké pochopení. Určitě to není pouze bonmot. Ostatně Gellner stál ve svých verších i svým životem a dílem proti společnosti. Takže morálka společenská ho příliš nezajímala, nebyla pro něj směrodatná. Vlastně veškerá jeho kritika v těch verších proti náboženství, proti morálce společenské, maloměšťácké, proti veškerým ideologiím, které se na člověka hrnou, ukazují tyto důrazy v jeho básních, že stál sám za sebe, že nepotřeboval žádný morální korektiv. Čili rozhodně to není bonmot.
1: Vydání souboru Nové verše znamená, že po Gellnerově smrti začala další etapa vnímání jeho básnické tvorby.
2: Je důležité říct, že Nové verše Gellnerovi vydává Stanislav Kostka Neumann, který vydal Gellnerovu prvotinu z roku 1901. Takže je to spíše pokračování, ale zároveň politika, společnost, kultura po válce se dramaticky liší od toho starého světa předválečného. František Gellner se dostává do úplně nových souvislostí, ale rezonuje ve svých motivech sociálních, zejména s proletářskou poezí raného Devětsilu, Jiřího Wolkera, s prvním románem Karla Schulze, Tegtmajerovy Železárny, kde jediná píseň, která je v tom románu citovaná celá, je právě básnička Františka Gellnera. Takže ožívá znovu, ale ožívá v trochu jiném kontextu, než by si asi před válkou přál.
1: O 9 let později, bylo to v roce 1928, vychází v tiskovině Kmen článek Francesco Famiente, jehož autorkou byla spisovatelka Marie Majerová, a píše:
3: Nešel za žádnými literárními směry a nedobýval novot a reforem. Bylo mu to vždycky trochu směšné a nechtěl vypadat jako tajtrlík. Zpíval jako hučí voda, když se dere dopředu. Zpíval jako pták, jenž miluje. Zpíval funkčně, jako z něj telegrafní dráty, přenášející ze země do země, z pokolení na pokolení poselství zážitků, smutků a radostí. Proto s ním měli kritikové velkou potíž, když jej chtěli někam zařaditi. A proto s ním budou mít potíž i literární historikové, když ho budou chtít strčit do nějaké škatulky.
2: Marie Majerová samozřejmě Gellner hájí, protože svého času ho milovala, měla s ním vztah v letech 6-7, s ním žila v Paříži po roce 1910, znovu s ním chtěla

0: sobě.
1: Jaký byl osud Gellnerova díla po únoru 1948, kdy se moci v Československu chopili komunisté a objevuje se jako hlavní leitmotiv socialistický realismus?
0: Gellner společně třeba s Jiřím Volkerem nebo Egonem Erwinem Kischem se stává jedním ze zajatců nového režimu. Nový režim si jej přetváří a bere si z něj to, co potřebuje, sociálně kritické důrazy a veškeré to poukazování na tu hmotnou bídu dělnictva, na ten tragický úděl člověka, toho obyčejného člověka moderní doby. Takže ten kritický osten se hodí samozřejmě do krámu i nově instalovanému komunistickému režimu. Všem bez všech těch ostatních kontextů a souvislostí.
1: V roce 1957 vychází v nakladatelství československý spisovatel výbor Gellnerova díla nazvaný Básně. Sestavil ho publicista tehdy a básník, stejně jako autor předmluvy, Milan Kundera.
2: Jeho poezie se liší od poezie všech jeho vrstevníků tím, že vyrůstá přímo z nejkonkrétnějších životních situací své doby. A nahou bezprostřední korektnost těchto situací nijak poeticky nemaskuje. Gellnerovy básně jsou zážitky a příhody z hospod, z flámů, z hodinových hotelů, politických schůzí, z pozdní noční ulice, z milostných setkání. Erotika, základní téma Gellnerovo, je vyslečena do plné nahoty vášně, hnusu anebo zoufalství.

0: teď celá moudrost moje. Milovat hlučnou vřavu boje, za nocí vnikat do snů žen a trochu být zadlužen. Pískat si, jak mi zobák narost, vínem si plašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic nezískat, nic nestratit. Všichni mi lhali, blázna si ze mne dělali. Přede mnou citem se rozplývali, za zády se mi vysmáli. Žurnály, básníci, učenci lhali, po léta za nos mě vodíce. Muži mi lhali a ženy mi lhali. Ženy ty lhali mi nejvíce. Srdce mé stále po lásce práhne. Nikomu však již nevěřím. Když někdo ke mně ruce své vztáhne, ustoupím bojácně ke dveřím. Řekl bych, že všechno je ztraceno v žití. Žití je však tak záhadné. Klidný jsem, mohu-li pivo své píti. Hořící tabák neschladne. Touha má bloudí těkavě světem a já popijím v úzkých zdech. Co je mi potom, budu-li dětem, cestou k domovu na posměch. Propil jsem peníze, na dluh pít budu. Šťasten, kdo propije boty své. Zřím oknem krčmy ven v rozmoklou půdu. Podzim ze stromů listí rve.
1: Tak ve svých básních František Gellner hodnotí sám sebe a svůj život. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, amorální a vulgární básník se nestal jedním z pilířů naší literatury a stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního historika Radima Kopáče.
2: Všecko alternativní, okrajové, odmítané se nakonec jednou do toho kánonu dostane. Kdyby se úvodem citovaný Arne Novák díval na dílo Františka Gellnera po více než 100 letech, bez pochyby by ho do toho kánonu zařadil rovnou. Čili ano, básník bez pochyby vulgární, bez pochyby amorální, ale především básník.
1: Je zjevno, že i přes jakousi drsnost Gellnerových slov to byl křehký a talentovaný umělec?
2: Gellner jistě byl lirický, měkký typ, který si tou kritičností, tím vlastně siláckým gestem navenek, zjednával trochu distanci od druhého, od světa. V podstatě si tím chránil sám sebe.
1: Bylo pro něj třeba obtížným potýkat se s problémy současného světa a můžeme to třeba i zobecnit, že to byl nějaký postoj, který byl generační?

0: generačním?
1: Nemyslím si, že je to postoj čistě generační, myslím si naopak, že je to postoj vlastně univerzální. Ty základní důrazy v Gellnerově poezii nejsou ani anarchistické, ani proletářské, ani buřičské. Jsou ryze existenciální. A veškeré ty důrazy na tu autenticitu vnímání života, na tu autenticitu lidského žití platily jak na sklonku 19. století, tak na kraji století 21.
0: Je František Gellner básníkem, kterého čtou i čtenáři ve století 21.
1: František Gellner bez pochyby rezonoval v 60. letech, kdy si ho oblíbil Václav Hrabě. Rezonoval v 80. 90. letech, kdy ho zhudebňovali na jedné straně písničkáři, na straně druhé třeba punková kapela Vysací zámek. A bez pochyby patří v té české poezii v dějinách 19. 20. století k těm autorům, kteří nestárnou, kteří jsou věční, kteří jsou permanentně vydávaní a především permanentně čtení.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner. Režii měl Michal Bureš, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský a ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Zajímá vás, jak to bylo doopravdy? Kupte si stejnojmenou knihu Ivany Chmel-Denčevové. 21 příběhů o tom, že jednoduché pravdy v historii neexistují. Knihu už teď prodává vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
1: Co jsou to přímé daně?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
0: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala i změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabionoidy. Výrazně také vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní provedli přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Za zdražováním benzínu jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. Konflikt Spojených států s Iránem podle něj za vyšší ceny pohonných hmot nemůže. Napsal to na své sociální síti True Social. Tvrzení odůvodnil obnoveným provozem v Hormuzském průlivu s tím, že úžinou teď skoro denně proudí rekordní množství barelů. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení, informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území opustil. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Získal by tak nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Na generálporučíky mají povýšit jeho zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a také šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Prezident Petr Pavel nové generály tradičně jmenuje 28. října při příležitosti dne vzniku samostatného československého státu. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila 32 účastníků šampionátu a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září příštího roku zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Šampionátu se zúčastní i reprezentantky Ruska.
3: Nehoda na D1 za Holubicemi a omezení na D11 za Prahou. Na D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, je to označené světelnou šipkou. Na dálnici D11 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Hradce Králové. Mezi 4. a 8. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení. Je tam uzavřený pravý pruh. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště zpomalíte v okolí jezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, je to bez kolony. A na silnici 35 z Liberce do Turnova vyšetřují nehodu za Paceřicemi. U převráceného nákladního auta zasahovali záchranáři. Pravý pruh je neprůjezdný, zpomaluje se, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Země Evropské unie se definitivně dohodly na zpřísnění pravidel pro migraci. Mají urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Mimo Evropu by za tím účelem mohla vznikat návratová centra. Končili by v nich ti migranti, kteří na území 27 pobývají nezákonně. Budou nová pravidla fungovat? A jsou v souladu s lidskými právy? Nebo je důvod se domnívat, že je porušují?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou tady ve studiu ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den.
4: A na dálku jsme ve spojení s europoslancem KDU-ČSL, členem klubu Evropské lidové strany Tomášem Zdechovským. Dobrý den i vám.
6: Krásný, dobrý den.
4: A začněme od vás, pane europoslanče. Vítáte ta nová pravidla pro návraty migrantů, na nichž se dohodly země Evropské unie?
6: Tak myslím, že ten kompromis, který vlastně těch 27 členských států učinilo, je velmi dobrý. Je to výsledek mnohaletého jednání a mnohaleté činnosti vlastně zamezit vstupu nelegálních migrantů na území Evropské unie. A myslím si, že výrazným způsobem může pomoci celou situaci, která se týká nelegální migrace, dlouhodobě řešit.
4: Pane řediteli Rozumku, váš pohled, vítáte ta nově dohodnutá pravidla pro migraci?
7: Nevítám, protože já pořád nevidím žádné legální cesty a velmi snadno se dělá z uprchlíku z nějakého hrozného režimu nelegální migrant a politici s oblibou nálepkují každého jako nelegálního migranta. Takže v těchto centrech může nakonec skončit klidně někdo, kdo přichází z opravdu hrozného režimu a vlastně žádným nelegálním migrantem není, je uprchlíkem.
4: Pane europoslanče, nemáte tu obavu, že na ta nově domluvená pravidla nakonec dopadnou i ti, kteří by měli mít právo na azyl, protože třeba pocházejí ze země, kde jim jde o život?
6: Tak já tenhle pocit nemám. Já trošku bych se chtěl ohradit proti tomu, co říkal pan Rozumek, protože ne všichni politici jsou stejní. Já opravdu říkám, se věnuju migraci 13 let a docela dost důsledně a navštívil jsem řadu zemí i řadu uprchlických táborů a ty řešení, které dneska Evropská komise navrhuje, i ty pojistky proti tomu, aby tam neskončili skuteční uprchlíci, jsou tak velikánský, že já s touhle obavu nemám, aba naopak, myslím si, že to může pomoci právě rozdělit ty lidi, kteří zneužívají ten evropský štědrej sociální systém a to ten pocit bezpečí nebo tu možnost tady zůstat oproti těm, kteří vlastně sem přišli nelegálním způsobem a nemají tady co, co dělat.
4: Rozumím, jak to myslíte. Pane řediteli, tak nebudou mít ta nově dohodnutá pravidla, až budou vcházet v platnost právě opačný efekt, než vy jste říkal, to znamená nepomůžou těm skutečným uprchlíkům, kteří by měli mít nárok na pomoc od nás Evropanů?
7: Já si myslím, že nikoli. Já pořád žádné legální cesty nevidím, takže jako jak se má člověk z Afghánistánu, který je v nebezpečí, je třeba minoritou nebo pomáhal vojákům před příchodem Talibanu, jak se má dostat do Evropy? Žádná víza neexistuje, žádný přisídlovací program neexistuje. Existuje jedině nelegální cesta. A naděje takové osoby získat azyl v Německu je 89% nebo mezinárodní ochranu a je naděje té stejné osoby získat azyl v Maďarsku nebo v Bulharsku se blíží nule. Takže velmi snadno v takovém návratovém centru může tento člověk skončit, protože prostě se nedostane do azylového systému, který mu ten azyl nebo mezinárodní ochranu přizná.
4: Pane europoslanče, není to tak, že skutečně zřídka kdy ti skuteční uprchlíci mají možnost dostat se do Evropy nějakým standardním zákonným způsobem?
6: Tak já bych tomu chtěl říct, že vlastně pokud opravdu někdo je ohrožen na životě a je skutečný uprchlík, měl by zůstat v první bezpečné zemi. A první bezpečná země mezi Afghánistánem určitě není Evropa a nejsou to státy Evropy. A já bych chtěl říct, už přestaňme být naivní, že můžeme tady zachránit úplně všechny. Na světě je přes miliardu lidí, kteří žijou opravdu v režimech které se chovají ke svým občanům hrozným způsobem. Vy si vemte, jenom miliardu má Čína a v Číně máte koncentrační tábory. A kdybychom měli vzít všechny lidi z Číny, kteří chtějí odejít, tak nejsme schopni vlastně v Evropě tyto lidi přijmout.
5: Takže ale z Číny neodchází ta miliarda lidí, takže beru to jako z vaší strany určitou nadsázku. Každopádně, ano, ale pokud byste dovolil, nechal bych zareagovat pana Rozumka na to, co jste říkal. Není to tak, že skutečný uprchlík by měl zůstat v té první bezpečné zemi, to znamená, když zůstaneme u toho vašeho příkladu Afgánce, tak tou bezpečnou zemí by měla být třeba země sousedící s Afghánistánem, ale nikoli Německo?
7: Ano, v principu má pan europoslanec pravdu, pokud ta země je bezpečná, tak vlastně by ten člověk v ní měl zůstat a není důvod jít dál, ale když zůstaneme u toho našeho pronásledovaného Afgánce, tak vlastně první zemí po cestě je Irán, který bezpečný není a vrátil několik milionů Afgánců prostě bez ohledu na to situaci v zemi původu zpátky v posledních letech. A další zemí na cestě je Turecko. A Turecko má geografickou výjimku, to znamená, že nepřijímá uprchlíky z mimo evropských zemí, mají výhradu k Ženevské úmluvě. Takže v podstatě první zemí, která přijala Ženevskou úmluvu a dodržuje práva uprchlíků relativně dobře, je Řecko a to už jsme v EU.
5: No a může si Evropa dovolit pomoct všem, když navážu na to, co vám namítal pan europoslanec? Nechcete toho po Evropě příliš mnoho?
7: Určitě nemůže a myslím si, že pomoc by měla probíhat do velké míry na místě a právě v těch okolních zemích, aby zvládali nápory uprchlíků.
5: Na čemž předpokládám, byste se, pánové, asi spíš shodli. Ano. Ale teď ještě obracím se na vás, pane europoslanče, k těm bezpečným zemím. To byste uznal, že v okolí Afghánistánu jich zase není tolik?
6: Neuznal, protože já jsem v těch uprchlických táborech v okolí Afghánistánu byl několikrát a docela Evropská unie tam výrazným způsobem pomáhá a proudí tam peníze i díky mé iniciativě. Jedna z těchto bezpečnostních zemí je Uzbekistán, kde vlastně máme i školy, vysoké školy pro ženy z Afghánistánu a ženy z Afghánistánu se plně integrují do uzbecké společnosti, nebo v Pákistánu, kde žije dneska asi 3,5 milionu Afgánců a přicházejí další. Takže Pákistán vystavuje jim normálně karty a ty lidé můžou normálně žít. Takže pokud lidé se dostanou z Afghánistánu do Pákistánu, což je běžné, tak můžu potvrdit, že měl jsem možnost se sejít s desítkami Afgánců a ty tam žijí naprosto bezpečně. Především takže ženy bych chtěl vyjádřit, protože ženy třeba můžou normálně pracovat v Pákistánu jako lékařky nebo jako policistky.
5: Takže pane europoslanče, když se teď v souvislosti s těmi chystanými návratovými centry hovoří jako o jedné z možných zemí, kde by toto centrum bylo o Uzbekistánu, tak to vy si hravě, vzhledem k tomu, že jste tamní centrum navštívil, dovedete představit?
6: Ano, a já jsem ho navštívil jednou. Já jsem ho navštívil třeba 15krát za posledních několik let, takže
5: a promiňte, to nejsou a v těchto centrech by měli končit i lidé s nárokem na azyl, kteří se dostanou do Evropy?
6: Ne, to nejsou lidé s nárokem na azyl. Ty my nevyhošťujeme, ty my tady necháváme. Ty lidé jsou schopní většinou se plně integrovat, ale to jsou většinou lidé, kteří ten nárok na ten azyl nemají. To jsou ty třetí centra, kde se vlastně prověří, jestli ten člověk o ten azyl
5: rozumím. Má. Takže v těch návratových centrech by měli končit migranti bez nároku na azyl nebo neúspěšní žadatelé o azyl, pokud tomu rozumím správně. Tak pane Rozumku, vy si to dovedete představit, že by takové návratové centrum bylo třeba v Uzbekistánu, další země, o které se v této souvislosti hovoří, zatím spíš spekulativně Uganda, a můžeme říct horkým kandidátem na zřizování návratového centra je Rwanda.
7: Já si to dovedu představit spíš teoreticky, protože pokud ta země dodržuje mezinárodní závazky, zejména Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků a pokud v ní nedochází k nelidskému ponižujícímu zacházení a mučení, tak si to teoreticky představit dovedu, prakticky už hůře, protože bude pro nás velmi těžké takovou zemi kontrolovat, ty podmínky tam vůbec vytvořit a jenom připomenu, že Británii ten neúspěšný pokus ve Rwandě stál víc než 700 milionů liber a přesto soud britský Supreme Court řekl, že prostě ty podmínky tam bezpečné nejsou, takže pokud se nám podaří taková bezpečná země najít, tak to bude malý zázrak a bude to složité.
5: A vy si myslíte, že taková země se najít nedá?
7: Dá, myslím si, že za peníze je možné cokoliv a zejména jako kandidátské země, které mají nějakou perspektivu pozdějšího vstupu do EU, by mohly splňovat právě ta kritéria bezpečnosti a dodržování práv uprchlíků podle Ženevské úmluvy, ale obávám se, že někde v Africe nebo možná i v Uzbekistánu bude složité zkontrolovat, jak vlastně se s těmi lidmi zachází.
5: Pane europoslanče Zdechovský, nemáte tu obavu, že ten evropský pokus o zřizování návratových center mimo území Evropské unie, třeba ve Rwandě nebo třeba ve vámi zmíněném Uzbekistánu, dopadne podobným fiaskem, jako to před lety dopadlo v případě Británie?
6: Ne, nemám. Ty mise tam působí opravdu mnoho let. My tam jezdíme i jako pozorovatelé na volby a velmi často tam jezdíme právě do těch míst se koukat a monitorovat.
5: Nezlobte se, teď hovoříte i o Rwandě nebo o Uzbekistánu?
6: Teďka hlavně hovořím o Uzbekistánu, u Rwandy, tam na to se soustředí jiní kolegové, já jsem ve Rwandě nikdy nebyl, takže to nedokážu posoudit, ale v Uzbekistánu můžu posoudit, že to zařízení nebo ta zařízení, která dneska jsou pro uprchlíky, tak jsou na vysoké.
5: Předpokládám, že pan europoslanec chtěl říct, že jsou na vysoké úrovni. Pane europoslanče, vy jste nám na chviličku vypadl, ale já jsem se tady pokoušel reprodukovat, co jste zhruba měl na mysli, a sice, že ta zařízení v Uzbekistánu jsou na vysoké úrovni, to jste říkal. Tak zdá.
6: Přesně tak, ty zařízení jsou na vysoké úrovni a mají vlastně obrovskou možnost kontroly tam vlastně i 24/7 možnost kontroly toho pohybu v zařízení, protože to zařízení je samozřejmě kamerováno a evropské státy docela intenzivně monitorují, co se tam děje.
5: Vám všem, co nás posloucháte, se omlouvám za poněkud zhoršenou kvalitu spojení. Doufám, že se vylepší, ale pane řediteli Rozumku, vás máme tady ve studiu v Praze na Vinohradech, takže nám vypadnout nemůžete. Neujišťuje vás to, co říká pan europoslanec, že Uzbekistán může být tou zemí, kde dává smysl, aby dobře fungovalo návratové centrum pro neúspěšné žadatele o azyl?
7: Pokud tam pan europoslanec mnohokrát byl.
5: Řekl 15krát.
7: Ano, a myslí si, že to fungovat může, tak zřejmě má rovněž na paměti to, že Uzbekistán tedy bude dodržovat mezinárodní právo a nebude lidi vracet tam, kde by pro ně mohlo být nebezpečno. A pokud opravdu nebude docházet k návratům do zemí, kde ti lidé přijdou o život nebo skončí ve vězení, tak si myslím, že dovedu si představit, že ten Uzbekistán by mohl takto fungovat. Ale já tak dobrou zkušenost nemám.
5: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a europoslanec KDU-ČSL, člen klubu Evropské lidové strany Tomáš Zdechovský.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Kromě toho, o čem už jsme hovořili, pánové, Evropská komise taky minulý týden představila 5bodový plán týkající se migrace. Co si od něj slibujete, pane europoslanče?
6: Tak já si od něj slibuju hlavně to, že výrazným způsobem se bere vítr z plachet různým radikálům a různým extremistům. A podle mě je ten plán velmi dobrý a ten plán je vlastně, bych řekl, takový vodítko, jak mají v jednotlivých členských státech postupovat. Myslím, že za poslední roky se udělal velký kus práce a to, co předložila teďka Evropská komise, tak já vnímám jako další pokračování těch kroků správným směrem.
5: Ten pětibodový plán, ať jsme konkrétní, předpokládá mimo jiné, že by vzniknul jakýsi krizový rámec, který by v těch opravdu mimořádných, zvláštních situacích dovoloval, aby azylové řízení bylo flexibilní. Tak to se o tom v tom návrhu hovoří. Mohlo by to pomoct, pane řediteli?
7: Já se obávám, že pokud ta evropská 27 si každý členský stát vede svoje vlastní azylové řízení v podstatě s cílem, aby všichni skončili v Německu nebo ve Francii, to znamená, že to častokrát nefunguje a ten náš Afgánec opravdu má minimální šanci třeba v Polsku nebo v Maďarsku nebo u nás azyl získat, tak to příliš mnoho nepomůže. A připomněl bych, že migrační pakt vlastně obsahuje jedno z těch nařízení, se jmenuje krizové nařízení, a to přesně reaguje na ty situace krize a vlastně předpokládá ať už rozšíření lhůt nebo další opatření, včetně teda pomoci ostatních zemí EU, té postižené zemi, jako třeba bylo Španělsko. Takže si myslím, že to opatření už tady máme a že vlastně vymýšlíme už vymýšlené.
5: Takže není potřeba další zpřísňování podle vašeho názoru?
7: Já si myslím, že ne, protože statisticky přichází rekordně málo uprchlíků do Evropské unie. Letos po těch hlavních migračních trasách pouze 154 tisíc. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN, což je rekordně málo. Takže my už máme velmi přísný migrační pakt a další prostě zpřísňování si myslím, že je úplně zbytečné. Naopak máme velký demografický problém a potřebujeme cizince přijímat.
5: Uvedu v této souvislosti, že na ty též statistiky zrovna minulý týden upozornil eurokomisař pro vnitřní záležitosti pan Brunner. On doslova řekl, že 27 má dnes větší kontrolu nad nelegální migrací, než měla v posledních 10 letech. Souhlasíte, pane europoslanče, že ta situace se zásadním způsobem zlepšila?
6: Rozhodně souhlasím a myslím si, že nebýt vlastně incidentů v Ceutě, tak o migraci skrze do šengenského prostoru, skrze vnější hranici Evropské unie vlastně vůbec neslyšíme. Takže ten problém se výrazným způsobem podařilo dostat pod kontrolu. Teďka je potřeba hlavně řešit ty problémy s neintegrováním těch lidí, kteří sem přišli v minulosti. Je potřeba vlastně vyřešit to, jakým způsobem třeba ti lidé žijí a jsou v Evropě, jakým způsobem pracují, jaký mají sociální benefity a jestli ty lidé jsou třeba v té společnosti integrovány, takže jejich děti chodí do školy a nejsou třeba někde v getech součástí nějakých kriminálních.
5: Rozumím. Ale pokud jde o evropskou kontrolu nad migrací, tak když uznáváte, že se zásadním způsobem zlepšila, tak tím jediným důvodem, proč se teď hovoří o dalším zpřísňování pravidel, jsou ty fotografie ze španělské Seuty, kde za krátkou dobu přišly 10 000 migrantů?
6: Já si myslím, že to je odpověď. Je to jednoznačná odpověď na to, co se děje. Spíš je to takový signál vůči převaděčům, protože do toho dění v Seutě bylo vlastně zapojeno obrovské množství převaděčů, tak je potřeba jim dát signál, že Evropa nepovolí. A to si myslím, že se teďka děje a ty výsledky jste sám velmi dobře zmiňoval.
5: Pane řediteli, rozumíte tomu, že politici nemůžou reagovat jenom na statistiky, ale i na určité symboly, a takovým symbolem určitě v těch posledních týdnech nebo měsících se stala španělská Ceuta?
7: Ano, rozumím, ale myslím si, že z migrace se stal takový politický strašák, který celá řada stran typu AFD a tak dále po celé Evropě vždycky vytáhnou. Takže ta vlastně pseudohysterie má už jako s realitou málo společného a obávám se, že kdyby prostě nebylo útoků na migranty a uprchlíky, myslím tím politických útoků, tak by celá řada politických stran, nejenom tedy v Německu, ale i třeba u nás ztratili hlavní jako motiv nebo hlavní téma vlastně své existence. Takže se obávám, že vlastně ať už je realita jakákoliv, tak vlastně ta hysterie bude trvat nejnadále.
5: Pan europoslanec před chviličkou říkal, pokud jsem správně zachytil tu jeho myšlenku, že smyslem třeba toho pětibodového plánu Evropské komise je vzít vítr z plachet těm krajně pravicovým silám.
7: Já se obávám, že se to nepodaří, protože to už je vlastně kulturní válka, to vlastně nemá opravdu s realitou nic moc společného, takže se bojím, že prostě tady vítězí emoce a snaha prostě vytvářet nebezpečí za každou cenu, před kterým nás třeba AfD ochrání.
5: Uznáváte, pane europoslanče, že se za časté jak z uprchlíků, tak z migrantů dělají strašáci?
6: Víte, já strašně nerad o tomhle tom tématu mluvím, když nemám dostatek prostoru pro to, aby se k tomu vyjádřil. Já bych chtěl říct, že...
5: Máte prostě teď prostor.
6: Ne, a nemůžeme před problémy s migrací zavírat oči. Já beru svoje stáže vždycky do Molenbeeku a beru je tam v nočních hodinách a ono opravdu ty problémy se tam nevyřešily za 13 let. Můžeme jet společně třeba do Paříže a kouknout se na teďka protesty v Paříži, kdy opravdu někteří lidé, kteří nejsou integrováni z druhé a z třetí generace, vytváří dneska protesty proti tamnímu školskému systému. Takže ty protesty s migrací fungují, existují, musíme je řešit.
5: Problémy s migrací.
6: A není to úplně problémy. A není jednoduchý k tomu říct jenom jednoduché nálepky, že AfD díky tomu získává hlasy. Nezískává díky tomu AfD, získává díky tomu, že my tradiční politické strany jsme dlouhou dobu byli pod tlakem některých skupin a nedokázali se k tomu postavit k migraci.
5: Možná nám jenom řekněte, pod tlakem jakých skupin třeba vaše tradiční lidovecká frakce byla, prosím stručně?
6: No třeba my jsme byli pod tlakem některých vlastně křesťanských nebo katolických intelektuálů, kteří nám vyčítali, že jsme málo solidární. Já musím říct, že my jsme byli vždycky hodně solidární. Dobře. Na druhou stranu i je potřeba říci, že řada lidí, kteří hlásil se o azyl, tak podváděla u toho azylového řízení.
5: Pane řediteli, berete vy v potaz ty problémy s migrací, které reálně existují, nebo problémy s neúspěšnou integrací v některých případech?
7: Já jsem přesvědčen, že tím problémem je sociální vyloučení těch lidí a to obecně, to vlastně nemá jako specifický migrační podtext. Myslím si, že úplně stejně může vzít pan europoslanec o půlnoci studenty před hlavní nádraží v Praze a vlastně se potká s velmi podobnými problémy a problémem je sociální vyloučení lidé na okraji společnosti a tomu musíme zabránit, aby se tam nedostávali ani migranti, ani uprchlíci, ale ani třeba Češi.
5: Pane europoslanče, není to tak, že problémem je sociální vyloučení, nikoli migrace?
6: No a jak to sociální vyloučení vzniká? Vzniká díky migraci, díky tomu, že třeba malá skupina lidí, která přišla, dostala azyl, tak přijde sem rodina její a ta vlastně už třeba nepřichází sem z důvodu azylu, protože se v její zemi situace změnila, ale přichází sem z důvodu třeba lepšího pracovního zařazení nebo uplatnění, ale ta rodina už se neintegruje, nebo se integruje v rámci komunity. Ta komunita se zvětší a samozřejmě vytvoří další komunitu.
5: Dobře.
6: A když ta komunita se zvětšuje, takže to nese další sociální problémy.
5: Dobře.
6: Není zas tak jednoduchý to říct, že to je díky nějakému vyloučení. Pane, těch skupin se nechce integrovat.
5: Pane řediteli, vaše velice stručná reakce, protože jdeme do finále?
7: Já si myslím, že sociální vyloučení vzniká z nezaměstnanosti, z velmi špatných bytových podmínek a ze špatné situace v dětství, ale nikoli z migrace. To prostě není důvod.
5: Takový je názor ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka, který v dnešním Pro a proti diskutoval s europoslancem KDU-ČSL, členem klubu Evropské lidové strany Tomášem Zdechovským. Pánové, oběma vám děkuju.
7: Děkuji za pozvání.
6: Děkuji za pozvání.
5: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
0: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
8: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
9: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
10: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
11: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvíte pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
9: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
12: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
10: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
13: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
11: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
9: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
10: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Krušnohorské Moldavě znovu řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o účelovou turistiku. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Plochodrážník Jan Kvěch byl den po triumfu na Zlaté přilbě druhý na Tomíčkově memoriálu. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
14: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
15: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
16: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tom 10.
15: Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace. I kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru, říká za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
17: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
2: Předchozí státní kulturní politiku, kterou schválila minulá vláda, ale už dříve označil ministr Klempíř za neufinancovatelnou. Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by včera bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě v pražském jazzovém klubu Reduta v roce 1994.
18: We still have our home in Washington. Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburinku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee a on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
2: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru iRozhlas. Český plochodrážník Jan Kvěch vítězný hattrick na memoriálu Luboše Tomíčka neskompletoval. Den po triumfu na Zlaté přilbě mu ve finálově jízde 57. ročníku tradičního závodu vrátil porážku z Pardubic Lotyš Lebeděvs.
19: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku. Cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala, z 6:1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlost měl. Místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
2: Zbývajícím dvěma českým jezdcům ve startovní listině Václavu Milíkovi a Danielu Klímovi se tolik nedařilo a od postupu do finále byli hodně vzdálení.
3: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Ostrovačicemi. Na kilometru 176,5 stojí dvě dodávky. Blokují tam pravý průh a tak se vybočuje. Na D1 z Vyškova do Brna se za odbočkou na Slavkov na kilometru 209,5 střetlo nákladní auto s autobusem. Místo je označené světelnou šipkou. A v Praze překáží nehoda na Štěrboholské spojce ve směru z Černého mostu na Lanový most. U odbočky na Dolní Počernici a Štěrboholy havarovala dvě nákladní auta. Blokují tam dva jízdní pruhy a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teploty kránu klesají na 9 až 4 stupně, v údolí jim bude místy kolem 2 a čekejte přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Přes den pak být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Dva roky před úmrtím Václava Havla v listopadu 2009 připravili Jan Sedmidubský a Pavel Hlavatý pořad Portréty, ve kterém se pokusili vykreslit politický profil tohoto posledního československého a prvního českého prezidenta. Právě jeho osobnost si tento týden prostřednictvím archivních pořadů připomínáme.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Žádáme čtenáře, aby nevpisovali a nepotrhávali text do knihy. Takhle trochu podivnou češtinou zněl vzkaz nalepený v záhlaví knihy, kterou jsem si půjčil v pobočce městské knihovny na Královských Vinohradech. A skutečně, když jsem pak knihou listoval, nenašel jsem v ní jedinou poznámku či podtržení. Vypadala až podezřele netknutá. Přitom od jejího vydání uplynulo 10 let. Václav Havel, Spisy, 6. část, projevy z let 1990 až 1992. Jakoby tyhle dva detaily dělali z autora tu tolikrát proklínanou ikonu žijícího klasika. Je vyzýváno nepodtrhávat a přitom nikdo nečte. Zkusme tento paradox vzít jako výchozí bod dnešního, abych použil havlovského slova, přemítání o Václavu Havlovi, osobnosti, kterou budeme mít dnes v pořadu Portréty, nelehký úkol vykreslit. Dobrý večer vám přeje Jan Sedmidubský. Dnes bude náš pořad výjimečně trvat celých 50 minut, ale přesto doufám, přijmete s pochopením, že se budeme zabývat jen určitými momenty a problémy života a politické dráhy posledního československého a prvního českého prezidenta. Havel na Hrad, to bylo jedno z finálních a také nejstručnějších hesel takzvané sametové revoluce. Do té doby profesí autor absurdních dramat a kromě toho nejznámější politický vězeň Československa byl též autorem slavné věty Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Věta, která mu potom, když se očekávání nenaplnila, byla omlácena o hlavu ze všech myslitelných stran. Dokonce vznikl hanlivý terminus technicus pravdoláskovci. Nikdo však nebyl tak důsledný, aby začal razit opak. Vypadalo by to přece jenom podivně. Faktem ale je, že se možná takový pocit v tom jubilejním 20. roce naší hospodářské, politické a duchovní transformace vkrádá do duší, že se zmocnil mnoha lidí tíživý pocit, jehož nejpřesnějším pojmenováním bylo jaksi perverzně obrácené Havlovo heslo. Lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou. Asi jako když si vzpomenete na pasáž paláce Lucerna a v ní na sochu Davida Černého. Pošlý kůň, obrácený nohama vzhůru a mezi nimi sedí svatý Václav. Takové a všelijaké pocity mohou snadno zvítězit, pokud se na sklenici podíváme jako na poloprázdnou. Přitom na počátku roku 1990, prvního roku svobody, vypadalo všechno o dost hůř. Přesto jsme v sobě měli podstatně víc naděje a nadšení než dneska.
1: Milí spoluobčané, 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává. Stát, který se nazývá státem dělníků, dělníky ponižuje a vykořisťuje. Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií, které máme málo. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na 72. místě na světě. Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív, než ve většině evropských zemí. Dovolte mi malý osobní zážitek. Když jsem nedávno letěl do Bratislavy, nalezl jsem si při různých jednáních čas k tomu, abych pohlédl z okna. Viděl jsem komplex Slovnaftu a hned za ním velkoměsto Petržalku. Ten pohled mi stačil k tomu, abych pochopil, že naši státníci a političtí činitelé se po desetiletí nedívali nebo nechtěli dívat ani z oken svých letadel. Žádná četba statistik, které mám k dispozici, by mi neumožnila rychleji a snadněji pochopit stav, do něhož jsme se dostali. Ale to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí.
0: Projev československého prezidenta vysílaný 1. ledna 1990 působil jako zjevení. Jestliže po 20 předcházejících let usedal na novoroční projevy prach zapomnění v okamžiku, kdy byly proneseny, tak první sváteční proslov Václava Havla k občanům Československa byl hodný zapamatování. Text nezapřel autora dramatika. Dokonce jakoby si Havel v tomto svém vystoupení napsal jednu z nejatraktivnějších rolí pro své diváky a posluchače. Jeho metoda byla vlastně jednoduchá a v té době ještě účinná. Pokárat, ale nevzít naději na nápravu. Uměřeně moralizovat, ale nesoudit. Odmítnout kolektivní vinu, ale nastolit pocit kolektivní zodpovědnosti. Na rozdíl od mnohých Havlových divadelních her nebo esejů o jejich vzdělnosti pro masy lze občas mít pochyby, toto vše, co řekl, bylo jasné, jako den po noci, jako facka na probuzení po opileckém vyspávání, někdy za kalného rána. Všichni jsme se probudili do společnosti, ve které přestala platit pravidla stará a pravidla nová jsme si museli začít vytvářet. Mým hostem a spoluautorem tohoto pořadu je publicista Pavel Hlavatý. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Život Václava Havla je tématem na 10 pořadů. Nebudeme předstírat, že máme ambici v tomto jednom obsáhnout všechno podstatné. Ale udělejme alespoň, a o to tě poprosím, jakousi základní životopisnou bilanci. Václav Havel, ročník 1936, a tedy co se pak v těch nejstručnějších datech dělo do okamžiku, vlastně do listopadu 89.
2: Vzhledem k časovým možnostem skutečně velmi stručně narození tedy v podnikatelské rodině známé prvorepublikové. Jeho bratrem je filozof a vědecký pracovník Ivan Havel. Vlastně Václav Havel nebyl díky tomuto svému kádrovému škraloupu, řekněme, terminologií předchozí éry, připuštěn na vysokou školu. Podařilo se mu tedy vystudovat školu střední, dokonce se dostal tedy i na vysokou školu technického směru, ale když se pokusil změnit tuto školu, nepodařilo se to a posléze se mu nepodařil ani návrat zpět na tu školu směru technického. První texty začal publikovat v polovině 50. let v časopise Květen, který vycházel tedy v druhé polovině 50. let a byl to takový umírněně reformistický časopis v mezích zákona. Václav Havel nicméně už tehdy svými projevy vzbudil pozornost, nutno říct tedy zaslouženou, určitých komunistických funkcionářů, kteří si uvědomili, že se zde objevila osobnost skutečně nadstandardně pozoruhodná, která je schopna formulovat určité nekonformní názory a je schopna je formulovat takovým tím nikoliv bodovým, ale spíše koncepčním způsobem. To se projevovalo dál na tom sjezdu spisovatelů v roce 63 a poté dochází tedy v druhé polovině k 60. let k určité jednak eskalaci ve společnosti a k tomu, že Václav Havel začíná být známější i mezi jiným publikem, než mezi publikem čistě divadelním. K tomu tedy pouze skutečně poznámka, začíná tvořit divadelní hry již počátkem 60. let. První vlastně celovečerní a známější je Zahradní slavnost, pak je to ještě Vyrozumění a stížená možnost soustředění, což jsou ty hlavní jeho hry 60. let. Vydává knihu Antikódy, což je, řekněme, experimentální poezie, hry a snad myslím, že jsou tam i eseje, asi dva nebo tři. A takový zlom by se dalo říct, co se týče jeho účasti v politice. Musíme si uvědomit, že politické opoziční struktury tehdy neexistovaly a ani existovat nemohly. Tak bylo jeho vystoupení na 4. sjezdu Svazu československých spisovatelů. Tam je velmi pozoruhodné a čtenáře toho sborníku, který vyšel o rok později, díky tomu vlastně, že o rok později byl rok 68, tak ten sborník mohl víc, je, že si uvědomíme, víme, že z těch nejopozičnějších autorů, to znamená Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Milan Kundera a Jelím, tak to byl vlastně jediný nekomunista. Všichni ostatní byli tu více, tu méně vystřízlivělí reformní komunisté, Havel nikoliv. Ten za sebou tuto minulost neměl a i z tohoto důvodu bylo jasné, že skutečně on jako autor určitého koncepčního myšlení postoupil do dalšího stádia. Opět moc si toho všimla a on nesměl být na nátlak tehdy ještě úspěšný komunistického vedení zvolen do toho předsednictva Svazu spisovatelů, které se na tomto sjezdu volilo. Důležitá je jeho účast v časopise Tvář, což jen velmi stručně řečeno byl dnešní terminologií think tank, který nebyl komunistický programově, který vznikal tedy postupně, ten časopis měl dvě etapy, poprvé byl zakázán, byl obnoven v roce 68 a v roce 69 byl zakázán podruhé. Řekněme, i z dnešního hlediska je zajímavé zmínit pouze pár jmen, kteří se na práci tohoto časopisu nějakým způsobem členstvím v redakční radě svými příspěvky podíleli. Vedle našeho prvního českého prezidenta, tak to byl i druhý český prezident. Byl to dnes velmi známý a respektovaný publicista Bohumil Doležal. Byl to sociální ekolog, nedávno bohužel zemřelý Bohuslav Blažek, ale byla tam i řada dalších osobností, nedávno zemřelý Emanuel Mandler, spisovatel Jan Beneš a řada skutečně filozof Ladislav Hejdánek. Prostě ta jména, a nebylo to těchto několik, ale podobná další velice zvučná jména autorů, kteří si posléze s tím režimem nějak nezadali a jejich další vývoj byl nesmírně zajímavý. Tolik tedy vlastně k tomu závěru 60. let a ještě je tam jeden velice důležitý moment a to je Havlova návštěva ve Spojených státech, která se uskutečnila na počátku roku 69. On dokonce z ní psal takové cestopisné, dalo by se říct, kauzérie nebo postřehy, které vycházely v listech, tehdy už pouze v listech. A on se setkal s řadou pozoruhodných osobností, které tehdy byly v exilu, čili pro jeho pozdější vývoj a utváření jeho názorů a jeho koncepčních postojů, myslím, bylo velmi důležité, že se setkal třeba osobně s Ferdinandem Peroutkou, že prostě tyto lidi neznal pouze ze zaprášených knih nebo z vysílání třeba Svobodné Evropy, ale že s nimi skutečně mohl neformálně diskutovat, setkat se osobně a podobně. To byl tedy rok 69, tehdy, myslím, že to bylo v červenci tohoto roku, došlo k poslednímu Havlovu veřejnému vystoupení. Byl tehdy, tuším, že vypískán někde u Ostravy, kde již dělnické kádry náležitě obsadili publikum a vlastně na 19 dlouhých let bylo jeho veřejné vystupování znemožněno. Poté dalšího, řekněme, velice politické angažmá bylo, že podepsal petici 10 bodů, která odmítala okupaci a vyšla vlastně, nebo byla zveřejněna k prvnímu výročí okupace v souvislosti s těmi demonstracemi po roce tedy normalizace. To byl vlastně jeho určitý krok do neznáma z té, řekněme, sféry sice opozičního, ale stále vlastně ještě na okraji společnosti se pohybujícího, jisté publikační možnosti majícího rebela. Pak tedy dochází nejprve, řekněme, k tomu sedmiletému takovému intuitivnímu vytváření té disidentské komunity, kdy tady existovalo několik různých center. Havel v této době namátkou podepsal, myslím, že to bylo v roce 72, tu petici za propuštění politických vězňů. Jeho hry se tehdy hrály v zahraničí, to byla, dalo by se říct, určitá výhoda, protože přece jen byl veřejně známý a měl například i z těch her nějaké finanční prostředky a měl přece jen trochu větší možnosti než, řekněme, propuštění novináři nebo propuštění z jiných profesí, kteří se teď museli starat o, jaksi, o svůj každodenní život. Přesto v té době pracoval, to je poměrně známá epizoda, v několik měsíců v pivovaře. Pak vlastně jeden z hodně důležitých momentů je jeho otevřený dopis Gustávu Husákovi z roku 75. Tam je již v zásadě formulováno to podstatné, čím Havel ve svých esejích do roku 89 reflektoval ten stav té normalizační, totalitní, v některých jeho formulacích se objevoval už tehdy výraz posttotalitní společnosti atomizované. A domnívám se, že tyto texty, přestože dnes bychom k nim mohli mít některé kritické výhrady, tak ty texty poznamenaly, řekněme, určité generace lidí a se přiznávám, že mě osobně tyto texty hodně dali, i když jsem slyšel z nich nejprve ukázky v zahraničním vysílání. Poté se mi podařilo postupně dávat dohromady v samizdatových vydáních. Pak přichází Charta 77. Domnívám se, že opět bychom měli velmi jenom stručně. Václav Havel byl jedním z jejich prvních tří mluvčí a vlastně díky perzekuci skupiny Plastik

0: cizině rozhodně nejznámějším představitelem této opozice. Byl i uvězněn, jeho zdravotní stav se tedy v tom vězení výrazně zhoršil a nejpozději teda od roku tak asi 86-87 již bylo patrné, že poté, co v Sovětském svazu došlo k určitému pohybu, definitivně po nástupu Michaila Gorbačova, pohybu, který okamžitě využili hlavně opoziční síly v Polsku a v Maďarsku, že k nějakým změnám, v té době jsme si neuměli představit, k jakým dojde i u nás, a bylo jasné, že Václav Havel bude nějakým způsobem artikulovat minimálně ty požadavky té občanské společnosti a že možná bude i určitým, tehdy se ještě předpokládal, jedním z těch hlavních mluvčích, kteří se v tom objeví. No a nyní přichází tedy období těsně předlistopadové a já se domnívám, že tam asi skončíme i vzhledem k vybraným ukázkám. K Václavu Havlovi už jsou směřovány jasně artikulované naděje. Tyto naděje byly vyjádřeny možná ještě částečně nevědomě, na vlastně jediném, nutno říct skutečně jediném, povoleném opozičním shromáždění před listopadem, které proběhlo 10. prosince roku 88, které svolalo několik nezávislých iniciativ, které tam měly své mluvčí, ale jako první z nich, ačkoliv byl členem několika z těchto iniciativ, tak jako první z nich tam promluvil Václav Havel. Už jenom toto postavení jasně předjímalo to, co následovalo.
1: Tak já ti děkuji za tento obsáhlý životopis. Důležité tedy je, že se ocitáme v srpnu, v září 1989 a i z toho, jak jsem poslouchal, co všechno Václav Havel do té doby absolvoval, tak je do jisté míry pochopitelné, že on musel cítit jistou rozporuplnost a ventiluje ji také v rozhovoru s Ivanem Lamprem v září 1989 pro časopis Sport. Ten rozpor spočívá v tom, že on vlastně cítí, že už nastává doba, kdy sám nebude moci být jediným a nejznámějším a řekněme vůdcovským typem opozice, která musí začít vlastně profesionálně fungovat, neboť je zřejmé, že okamžik střetu se blíží. Možná jenom krátká vsuvka k časopisu Sport, byl to samizdatový časopis, ten název možná překvapí.
0: Ten název jistě překvapí a vzhledem ke krátkému období jeho existence bude možná dobře ho poněkud uvést. V roce 88 tady začaly vycházet, respektive pokud si pamatuju, tak nultá čísla už byla v roce 87, začaly vycházet samizdatové Lidové noviny, což byl vlastně první samizdatový masově rozšířený, skutečně masově rozšířený časopis. A myslím, že někdy na jaře, datum není důležité, se taková radikální část redakce Lidových novin oddělila a založila časopis s velmi takovým pro nás dnes a i tehdy komickým názvem Sport. Ten časopis,
1: byl to název krycí, předpokládám.
0: Samozřejmě. Ten časopis vlastně měl velmi krátké období existence. Vyšla pouze 4 čísla, z nich číslo 4. naprosto zmizelo, dalo by se říct, z nadsázkou v propadlišti dějin, protože jeho uzávěrka sice byla 10. listopadu 89, nicméně byl tedy distribuován snad možná velmi malém nákladu až po 17. listopadu, tudíž naprosto zapadl. Nicméně ta předchozí 3 čísla si pamatuju, že tehdy společensky byla velice působivá a i pokud mohu říct osobní vzpomínku, tak jsem měl k tomu ten přístup, že ten časopis Sport reflektuje určité věci, které Lidové noviny buď reflektovat nechtěly, nebo je reflektovaly na můj vkus příliš opatrným způsobem. Ten časopis Sport byl daleko radikálnější. Možná bude dobře i uvést, že to byl vlastně ten podstatný zdroj a redakční kádr, můžu-li to tak říct, pro později vzniklý časopis týdeník Respekt.
1: Takže v září 1989 s Václavem Havlem vede interview pro časopis Sport Ivan Lamper. Základní úvaha, politice se nelze vyhnout, a to ani v totalitním systému, neboť, jak říká Havel.
2: Já jsem nikdy nechtěl a ani dnes nechci být politikem. To jest mužem, jehož hlavní profesí je dělat politiku, bojovat o hlasy voličů, zastávat zájmy nějaké strany proti jiné straně a tak podobně. Můj zájem o politiku kotví jinde. Jsem prostě občan, zvědavý občan. To ostatně patří k mé profesi spisovatele, být zvědavý. Nikdy jsem neměl politické ambice, ale zároveň rozumím tomu, proč jsem v naší nenormální a nepřirozené situaci chápán jako politický fenomén,

0: fenomén, čili svého druhu podivný politik. Do jisté míry jsem si to spískal sám. Já přece věděl, že to mé psaní, svobodné psaní, může mít dříve nebo později takové důsledky. Takže se tak úplně nemůžu vymlouvat na jiné, že mě do něčeho manipulují, že mě obtěžkávají rolí, kterou jsem si nevybral. To by bylo trochu levné. Fakt je prostě ten, že jsem se ocitl ve velmi zvláštní pozici, kdy jsem a nejsem politik, který chce i nechce dělat politiku a všichni ho jako politika berou i neberou. To je dost komplikované postavení a já s ním všelijak zápasím a nalézám z něj prozatímně a pro tuto chvíli dvě použitelná východiska. Jedno z nich je, že jsem rozhodnut hrát svou roli dál, protože na téhle cestě už první krok zavazuje člověka k dalšímu a ten zase k dalšímu a nelze najednou říct, ode dneška podávám demisi. Tím spíš, že mě nikdo do funkce nezvolil a jsem z ní tedy do jisté míry neodvolatelný. Nicméně sám pro sebe jsem si dal takovou devízu, že se těmto společenským a politickým věcem budu věnovat přesně do okamžiku, dokud je budu moci dělat jako amatér.
1: Možná by bylo dobré hned teď z kraje okomentovat tu Havlovu touhu potom dělat politiku jako amatér, jak teď jsme slyšeli. Já se nechci ohánět tím výrazem nepolitická politika, protože na něj se nabalilo příliš mnoho vedlejších komentářů z pravidla dehonestujících, ale není tahle ta snaha vlastně pochopitelnou touhou člověka, který taková léta dělal politiku zvenku, jak on sám říká v tom rozhovoru, snažil se působit politicky, aby přivedl poměry, ve kterých už politiku nebude muset dělat, poměry demokratické. Není to vlastně pochopitelná touha vidět to politické drama rozvíjet se také jednou beze mne?
2: Určitě ano. My si musíme uvědomit, je to oblíbené, co používám často poměrně v těchto pořadech, to, že Václav Havel, stejně jako všichni ostatní, byl samozřejmě velmi ovlivněn tou společností, v kterou vyrůstal. On prakticky neznal ty demokratické poměry, když skončila první republika, bylo jim tuším 2 roky. Takže pro něj ta fungování v těch totalitních různých modifikacích bylo jediné, co vlastně skutečně reálně poznal. Na to, domnívám se, i narážel v tom rozhovoru s Ivanem Lamperem, který zněl, že vlastně neodvolatelný. Pro něj ta politika, kterou se zabýval, byla vlastně věc osobní odpovědnosti. Byla to odpovědnost k sobě samému a pak jakási abstraktní odpovědnost k té společnosti.
1: Takový zajímavý detail, Havel v onom rozhovoru taky v té době ještě třeba považuje poslance za amatérského, nikoli profesionálního politického činitele s poukazem na situaci v Polsku v té době a na Adama Michnika. Teď zároveň s tou tezí politika amatéra vlastně kontrastují pak mnohá svědectví o tom, že Havel sice funkci prezidenta na přelomu 89. a 90. roku přijal s rozpaky a pováhání, ale nakonec, a vidíme to zcela zjevně, ji uměl využívat a v jistých okamžicích si ji i užít, což je konec konců normální vlastnost vrcholných profesionálních politiků, že si politiku v dobrém slova smyslu užívají. Teď nemyslím samozřejmě prebendy. Prostě se v ní cítí jako ryba ve vodě. Otázka zní jinak. Je v Havlovi skutečně ten rozpor mezi intelektuálním pozorovatelem politiky a zároveň tím někdy i zákulisním hráčem? On dokonce v tom rozhovoru s Ivanem Lamprem použil slovo kingmaker, že chce být tím kingmakerem a nechce být kingem. Králem, který už se na ten vrchol dostane a tam musí obstát. Čili on vlastně předjímá vlastní budoucnost a zároveň ji odmítá.
2: Tam možná by v tuto chvíli nebyl nezajímavý určitý historický exkurs. Václav Havel se v jistém smyslu, podle mého názoru, minul svou nejpozitivnější rolí, kterou tady po listopadu 89 mohl sehrát. Bohužel tedy k tomu jenom poznámka pod čarou, oni prostě nebyli lidi. Narážím tím na roli Tomáše Garrigua Masaryka za první republiky, kterou velmi dobře v tomto směru reflektoval F.X. Šalda, když prohlásil, že Masaryk by byl velice podnětný jako společenský kritik nezávislý, který by neměl, jaksi nebyl by svázán těmi všemi ohledy těch všech státnických a politických zákulisních koncepcí a pro tu společnost by byl velmi velkým přínosem. Nicméně tím, že byl na jednu stranu vystřelen do toho úřadu prezidenta republiky, na druhou stranu v něm fungoval jako jisté rukojmí, tak ta paralela mezi osudem Masarykovým a Havlovým v tomto případě se domnívám je zcela na místě. Prostě oba dva by jako kritici té společnosti, kdyby tam jako prezident seděla jiná osobnost, byli velmi podnětní a domnívám se, že ta společnost, měla-li by takto kvalitní kritiky, by se utvářela lepším, těžko říct jakým, ale určitě by se dalo říct lepším způsobem. Bohužel, jak v té době utváření první republiky, tak potom v roce 89 tady nikdo vlastně na tu funkci prezidenta republiky lepší prostě nebyl.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: My jsme před chvílí slyšeli záznam novoročního projevu, části novoročního projevu Václava Havla z počátku roku 1990. To je vlastně idylická doba, ale ona bude trvat několik týdnů jenom. A o co méně se s Havlem polemizovalo, o to více se na něj brzy začalo útočit. Proč to říkám? Se životem českých lidí ve svobodné společnosti samozřejmě souviselo to dědictví života ve společnosti předlistopadové nesvobodné. A jednou z výrazných Havlových úvah byl, řekněme, příměr o zelináři. Jedním z mála lidí, kteří s Havlem polemizovali, byl ještě v té přelomové době, konce 80. let, filozof Petr Rezek. A možná bychom si alespoň část z jeho eseje měli poslechnout.
4: Heslo Proletáři všech zemí spojte se, které umístil zelinář do výlohy, podle Havla dovoluje odkazem k vyšším hodnotám zakrýt strach zelináře, který je motivem jeho činu – vyvěšení plakátu. Pravda by dle Havla byla vystižena spíše heslem Bojím se a proto jsem bezvýhradně poslušný. Jenže podle mého názoru je pravda tato. Nebojím se, protože plním své povinnosti. Strach, který Havel všude pozoruje, je ovšem možná strachem předchozí epochy, nikoli v té, kterou označuje jako posttotalitní. Domnívám se, že je tu potřeba rozlišovat jemněji. Strach, který Havel všude vidí, je možná něčím jiným. Představme si chování nájemníka k pretotalitní domovnici první republiky. Nebylo možné si beztrestně k ní dovolit všechno, co člověka napadlo. Nájemník jí přál dobrého dne a myslel si možná něco jiného, ale to nesměl dát přímo najevo. Chtěli mít klid a pokoj. Více mu patrně nehrozil. Ovšem, proč bychom takového nájemníka považovali za oběť lži? On prostě dodržoval konvence a snažil se jít cestou nejmenšího odporu. Třeba již proto, že chtěl vypadat jako slušný člověk a nechtěl se zahazovat s takovou fúrií. Žít podle konvencí slušnosti v pretotalitním systému sotva nazveme životem ve lži. Bylo by vůbec pro soužití poněkud obtížné, kdybychom proti konvenci říkali pravdu za všech okolností. Chování vůči domovnici éry totalitní mohlo být stejné, ale mělo smysl nikoliv v dodržování konvence a v zachování svého klidu, nýbrž v zachování svobody a života. Byl to proto život ve lži? V tomto případě by bylo oprávněné mluvit o strachu, ale sotva o lži jen proto, že se okolnosti slušného chování změnily. Konvence přestala být konvencí, protože bylo posuzováno, co se jí míní, zda není vlastně rouškou zakrývající něco nepřátelského. Ale stejně se mi zdá, že Havel postupuje, když dodržování konvencí vyšetřuje z hlediska pravdy, autentičnosti a lži v posttotalitním systému. Musí považovat chování k posttotalitní domovnici za lživé, za život ve lži. Jenže chování nájemníků dnes nese silné znaky konvence. Raději každý trpí špínu v domě, než by se připravoval o klid a snažil se zvrátit chod zaběhaného, nefungujícího systému. Zná-li bouřlivák, který se pokouší o změnu, páky, kterými může svého cíle dosáhnout, má-li konexe či postavení, pak ačkoliv zajistí pořádek, u oněch apatických nájemníků v oblibě není.
1: Tolik filozof Petr Rezek. Nerad bych se mýlil, ale zdá se mi, jako by Václav Havel kladl na národ větší požadavky, než sám národ na sebe měl. Jde vlastně stále o to též, zdali Havel nepřeceňuje politické myšlení takzvaného, řekněme, obyčejného člověka. A zda naopak tento obyčejný člověk nepřeceňuje úlohu Václava Havla jako národního spasitele. Pojďme dál. Idyla mezi Hradem a Podhradím se začíná na té federální úrovni drolit okamžikem takzvané pomlčkové války, tedy na jaře 1990, kdy Havel nejprve prostě navrhne vypustit z názvu státu slovo socialistická a spustí se řetězec událostí, na jehož konci je bez nadsázky rozdělení českých a slovenských politických reprezentací po volbách 92 a rozhodnutí stát rozdělit. To mluvíme o federálním problému. Zpátky do české části federace. Od kdy by bylo možno datovat ztrátu té absolutní důvěry českých politiků, nikoli občanů, to bych oddělil, v Havlovu politiku a jeho, tedy prezidentův, do jisté míry neomylný politický instinkt? Byl to třeba okamžik už štěpení Občanského fóra do ODS a Občanské hnutí nebo jiný moment?
2: Já si myslím, že zde bychom měli velice pečlivě zmínit fakt, který, myslím si, není společensky příliš reflektován, a to právě to období let 90 až 92. My si totiž musíme uvědomit, že Občanské fórum, a zní to velmi kriticky, je vlastně určitá, v jistém smyslu, pochopitelně, analogie na jedné straně s komunistickou stranou a na straně druhé s chartou 77. Prostě mluvčí se jmenují, ono to v dobách charty jinak nešlo. Nebylo, kdo by volil nebo tak. Vybírali samozřejmě ten kolektiv mluvčí v závěrečné fázi a podobně. Ale vlastně šlo o takovou, dalo by se klidně říct, nedemokratickou praktiku. To, co bylo vlastně pochopitelné do roku 89, bylo po roce 89 odsouzeno k tomu, že prostě to musí projít nějakou transformací. To je to období, o kterém si hovořil, tedy rozpad Občanského fóra na několik subjektů. A dalo by se říci, že právě zde je ten klíčový moment. Prostě dochází k tomu, že politické strany, ať se nám to líbí nebo nelíbí, začínají fungovat na takovém tom, ono se nedá říct úplně demokratickém základě. Nicméně ten základ je demokratičtější než prosté jmenování toho vedení, které si pak, řečeno po brechtovsku, volí ten lid. A vlastně zde jaksi dochází i k tomu, že tímto procesem logicky prochází i úřad prezidenta, a tedy i role Václava Havla. Už se nejedná, mohli to tak říci, o volbu aklamací, ale už se jedná skutečně o volbu demokratickou, kde nejen, že se několik nejodvážnějších statečně zdrží hlasování, ale že jsou i lidé proti, ba dokonce se objevují i protikandidáti.
1: Abychom uzavřeli to období československé, jak lze z dnešního hlediska hodnotit Havlovu abdikaci na federálního prezidenta v červenci 1992? Byl to politicky prozíravý krok, nebo to byl vlastně krok stranou, to jest jedna z posledních možná jasných reakcí nepolitického politika?
2: Přiznávám, že ačkoliv mám k Václavu Havlovi řadu výhrad, tak tento krok hodnotím jednoznačně pozitivně. Nutno říci, že historie ukázala, že tento krok byl správný, že došlo k rozdělení federace způsobem, který, vidíme-li, co se dělo různě okolo, zvláště na jih od nás, tak proběhl velice důstojným způsobem. A Václav Havel mohl využít toho, že se vlastně na něčem takovém přímo nepodílel, jako určitý kapitál toho, že mohl být zvolen tedy českým prezidentem následně v roce 1993 a mohl pokračovat. Nebyl tedy spojen s tím, že by se ten poslední půl rok zoufale a nutno říci marně to je nutno říci velice důrazně, snažil ten společný stát, který samozřejmě měl své tradice a řečeno z dnešního pohledu, byla ho velká škoda, ale prostě nebyla možnost ho za té stávající situace udržet.
1: Posuneme se až do roku 1997, ten rok totiž znamená, myslím si, poměrně jasnou demontáž mýtu o budování českého kapitalismu a o budování české demokracie. Je to jakýsi konec časů nevinnosti. Je prosinec 97 a Václav Havel pronáší svůj známý rudolfínský projev.
5: Prezident teď přečte svůj slavnostní projev.
6: A patrně velmi kritický, podle očekávání.
7: Paní senátorky a páni senátoři, paní poslankyně a páni poslanci, vážená vládo, s určitou mírou zjednodušení lze říct, že život naší společnosti, tak jako ostatně život jakékoliv společnosti, v jakýchkoliv poměrech, má dvě tváře. Byť samozřejmě jedna tak či onak prosvítá z té druhé. První tvář toho, čemu se lidé, první tvář tvoří to, čemu se lidé hlavně věnují. Chodí do práce, která se jim více či méně daří, soukromně podnikají, žení se či se rozvádějí, plodí či neplodí děti, různě se sdružují, cestují do ciziny na dovolenou, čtou knihy, nebo sledují televizi a jsou-li mladší než většina z nás, navštěvují diskotéky. Myslím, že navzdory všemu je tento každodenní život nepoměrně lepší a pestřejší než v dobách, kdy se téměř nic nesmělo a skoro každý se bál říct nahlas, co si myslí. Život naší společnosti však má i svou druhou tvář, která by se dala snad nazvat poměrem občanů k vlastnímu státu, ke společenskému systému, k atmosféře veřejného života, k politice. Zdá se mi, že je naší povinností zabývat se především touto druhou tváří, zkoumat, proč je dnes tak zachmuřená a přemýšlet o tom, jak ji co nejdřív aspoň trochu rozjasnit. Tato tvář má totiž opravdu velmi pochmurný výraz. Mnoho lidí, a potvrzují to konec konců i průzkumy veřejného mínění, je obecnými společenskými poměry v naší zemi zneklidněno, zklamáno nebo dokonce znechuceno. Mnoho lidí si myslí, že demokracie, nedemokracie, opět jsou u moci lidé nedůvěryhodní, kterým jde víc o vlastní prospěch než o zájem obecný. Mnoho lidí je přesvědčeno, že poctiví podnikatelé jsou na tom špatně, zatímco podvodní zbohatlíci mají zelenou. Převládá přesvědčení, že se v této zemi vyplácí lhát i krást, že mnozí politici i státní úředníci jsou úplatní a že politické strany, ač všechny bez rozdílu, krásně mluví o svých čestných úmyslech, jsou tajně manipulovány podezřelými finančními skupinami. Mnoho lidí se diví, proč po 8 letech budování tržní ekonomiky je na tom naše hospodářství nevalně, takže vláda musí narychlo balit různé úsporné balíčky. Proč se dusíme ve smogu, když se údajně tolik dává na ekologické účely? Proč musí růst ceny všeho, včetně nájmu a energie, aniž přiměřeně k tomu rostou důchody či jiné sociální platby? Proč se musíme bát chodit v noci centry našich měst? Proč se nestaví téměř nic jiného než banky, hotely a vily pro bohaté? A tak dále, a tak dále, a tak dále.
1: Připomeňme si, v jaké situaci Václav Havel svůj rudolfínský projev pronesl. Vláda Václava Klause po takzvaném sarajevském atentátu a po rozpadu vládní koalice vládla už v demisi. Probíhala na dnešní dobu velmi svižná jednání o novém premiérovi, jímž se už 2. ledna 1998 stal Josef Tošovský. Úřednická vláda dovedla zemi k předčasným volbám a v konečném důsledku rudolfínský projev měl nepochybně také za následek podivnou konstrukci takzvané opoziční smlouvy na podzim 1998. Co Václava Havla vedlo k tomu, aby po 7 letech, hezky nám to tady koresponduje s tím prvním projevem z roku 1990 novoročním, se vrátil ke starým tématům, znovu je nastolil a s ještě větší naléhavostí o nich mluvil, protože já jsem záměrně mluvil o jakémsi období ztráty nevinnosti, protože to, co lidé cítili, tak on velmi vlastně drsně pojmenoval v tom prosinci 97. A následkem toho ovšem došlo k docela jasnému rozštěpení středopravicových sil v této zemi, které vlastně trvá do dneška. V podstatě to má nedozírné následky, co se týče pravicové politiky, komunikace mezi politiky, schopností vytvářet koalice a tak dále.
2: Václav Havel v tom roce 97 vlastně pouze, to pouze samozřejmě v uvozovkách, artikuloval to, co řekněme přemýšliví občané. Já bych rozlišoval v určitým způsobem samozřejmě mezi úplně celou společností a tou její přece jenom částí, která je schopná nějaké širší reflexe, co si uvědomovala vlastně, de facto by se dalo říct, po celých těch 7 let od toho roku 90. A zde právě jsou, řekněme, schovány nebo umístěny některé mé výhrady vůči Václavu Havlovi. Ta společnost v roce 1990 byla připravena, nutno říct skutečně připravena k určitým obětem, které byly nutné, to je naprosto nesporné. Bohužel tento potenciál se nepodařilo nějakým způsobem podchytit a využít a v roce 97 již bylo pozdě. Tam již ta vůle k těm obětem nebyla, ale těch obětí bylo stále potřeba.
1: Já bych se zastavil rád ještě u jednoho momentu v nedávno uvedeném filmovém dokumentu Pavla Kouteckého a Miroslava Janka. Občan Havel je jedna velmi zásadní scéna, já ji jenom krátce přiblížím. Havel se v prostřed svých poradců velmi rozčílí na téma prodej Lucerny firmě Chemapol. A v podstatě on říká, že lidé si zvykli delegovat jaksi své svědomí na jeho hlavu. Zkrátka, že je tady jasný příkop mezi Havlem jako autoritou, na kterou se pohlíží tak, že jí nesmí být nic odpuštěno a musí stát naprosto jasně mimo ten náš v uvozovkách jinak špinavý svět. Skutečně je to tak, že jsme si vlastně zvykli během těch 90. let delegovat své dobré stránky někam a ty horší jinam?
2: No opět v českých poměrech ten úřad prezidenta má takové monarchistické podhoubí. Možná se o to zasloužil Tomáš Garrigue Masaryk jako opravdu velmi důstojná osobnost na tomto úřadě, ale musíme si uvědomit, já to řeknu pouze velmi stručně, tento úřad, ačkoliv byl v řadě tak těch východoevropských komunistických zemí po válce zřízen, tak postupně ve všech těchto zemích kromě naší zanikl. Pouze Československo tento úřad proneslo po celou éru komunismu, ať už tam na tom hradě seděl prakticky kdokoliv, ale ty iluze o těch některých, zvláště pak některých vys iluze vůči, řekněme, Antonínu Zápotockém i Ludvíku Svobodovi, byly poměrně značné a naprosto přesahovaly jak možnosti, ale tak i charakter těchto lidí. Takže dalo by se říct, že tento fenomén se projevil i v případě Václava Havla.
1: Dejme slovo samotnému Václavu Havlovi při zpětné bilanci. Bylo to 15. října 2009 na tiskové konferenci v Pražském divadle na Zábradlí, kde řekl toto.
8: Samozřejmě jsme napáchali asi spoustu chyb, ale Zároveň jsme se možná ještě většímu množství chyb vyhnuli. Ten základní směr, kterým jsme tehdy chtěli, aby naše společnost se ubírala, to znamená směrem k demokratickému státu, právnímu státu, svobodě občanů, respektu k lidským právům, tržní ekonomice, to všechno opravdu se uskutečňuje a naplňuje. Byť nekonečně složitěji, pomalej, s nesmírným množstvím překážek, nečekaných jaksi situací, ale neřekl bych, že jsme opustili ty základní ideály, které jsme tehdy měli. My můžeme, jak chceme, žbrblat a nadávat na současnou situaci, ale stěží můžeme říct, že jsme opustili cestu, na kterou jsme se rozhodli vydat.
1: Poté, co Václav Havel v roce 2003 opustil, vlastně po 13 letech Pražský hrad, se stáhl do jistého soukromí, komentuje politiku málo kdy, ale když tak činí výrazně, napsal novou divadelní hru, ale přesto bychom měli alespoň zmínit některé politické priority, ke kterým se jasně vyjádřil.
2: Je to určitě důraz na takzvanou zelenou politiku, která vlastně pro něj byla důležitá již v těch, řekněme třeba 80. letech, pokud si pamatuju, tak v nějakém dokonce rozhovoru hovořil o tom, že zelení němečtí jsou mu velmi blízcí. Tehdy, jak si to byla jediná strana tohoto typu pro nás nějakým způsobem známa. Pak samozřejmě je to jeho bezvýhradná podpora radaru, což si myslím, že je velice jasně artikulovaný postoj a s jasným záměrem. Pak je to jeho výrazná ostražitost vůči Rusku, přičemž je nutno velmi zdůraznit, že Havel v žádném případě není rusofob, nicméně právě proto, že je to nejen politik, ale i intelektuál, tak je schopen reflexe právě z toho dlouhodobějšího možného úhlu pohledu, který ostražitost vůči tomu Rusku jednoznačně nějakým způsobem ukládá.
1: Tak to jsou všechno otázky, o kterých má dnes smysl přemýšlet, ať už je člověk politikem, či v uvozovkách obyčejným občanem. Vážení přátelé, milí posluchači, spolupracovali Petr Mančal, David Schneider, Radvít Novák. Režii měla Irena Hýsková, technicky spolupracovala Valérie Racmanová. Já děkuji publicistovi Pavlu Hlavatému za spoluautorství tohoto pořadu.
2: Naslyšenou.
1: A loučí se od mikrofonu pro tuto chvíli také Jan Sedmidubský.

0: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.
1: Čtyři knihy plné poutavých příběhů, které zažili Češi v zahraničí, pro vás na Zien připravil literární magazín Ex Libris v sérii Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Zrod moderního turismu popíše Jan Pezda. Kubánské tango v rytmu blues zatančí na takzvaném ostrově svobody Eduard Freisler. Vojenské mise v Afghánistánu a Iránu popíše plukovnice lidských duší Helena Sováková. A Ludmila Šimková vysvětlí, proč Shangri-Lu v Tibetu nenašla. Ex Libris poslouchejte každé úterý po 8. hodině večer a v sobotu po 4. hodině odpoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chrlicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
3: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
2: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
3: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
1: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Švédská akademie věd oznámí, kdo letos získá Nobelovu cenu za fyziku. Hokejisté Komety Brno prohráli na ledě Český Budějovic 1-5 a postupně bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohly policisté a vojáci, střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty, sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, říká ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
5: Předpokládám, že ten selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
4: Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů také senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou také k dispozici přímo ve volebních místnostech. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu Moru v sibiřském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
6: I am, I have... Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes se dozvíme jedno až tři jména oceněných v oboru fyzika. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince.
7: Nobelovu cenu za fyziku vyhlásí Švédská královská akademie věd dnes předpolednem. Loni si ocenění odnesli tři vědci, kteří zhmotnili kvantovou fyziku na elektronických součástkách. Předvedli například takzvané kvantové tunelování. Ve středu vyhlásí Švédská akademie věd letošní laureáty za chemii. Martin Srb, Radiožurnál.
4: Brněnští hokejisté sice v Českých Budějovicích vyslali na soupeřovu branku o 10 střel víc než domácí tým. I přesto ale v 8. kole Tip Sport Extraligy prohráli 1-5. Velkou nespokojenost vyjádřil po utkání asistent trenéra Jiří Horáček. Zmínil i inkasovaný gól 2 vteřiny před koncem první třetiny.
8: Byl to gól, který není příjemný, ale máme dost zkušený a dost silný tým na to, aby jsme se s těmato situacemi poradili. Bohužel se tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku 10 střel, ale ten efekt tam není.
4: Nejvyšší česká hokejová soutěž bude pokračovat ve čtvrtek prvními zápasy 9. kola.
9: Klona na Pražském okruhu i na Štěrboholské spojce v Praze a nehoda na D1 za Holubicemi. Štěrboholská spojka v Praze směrem z Běchovic k Lanovému mostu byla neprůjezdná po nehodě u sjezdu na Štěrboholi. Policie odkláněla provoz na Pražském okruhu z 63. kilometru do Českobrodské a přes Horní Počernice. Podle kamer se teď zdá, že už obnovili provoz po Štěrboholské spojce. Ta je ale stále velmi ucpaná. Kolona začíná už na Pražském okruhu u sjezdu z Hradecké dálnice. Náš zpravodaj doporučuje objížďku.
10: Asi bych doporučil jet na Novopatskou a na Hloubětín a to přímo po průmyslový, protože kolona kamionu už je od Hradecké dálnice.
9: Na D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Pravý pruh je uzavřený a je to označené šipkou. Kolona se zatím netvoří. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu, projíždí se pouze levým pruhem. A na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Paceřicemi. Nákladní auto se převrátilo do příkopu. Pravý pruh je uzavřený, teď se ale jde plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Bude jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne, hlavně v Čechách, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: V půlce září premiér Andrej Babiš potvrdil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Předseda bezpečnostního výboru Senátu se minulý týden dopisem premiéra zeptal, co vláda dělá pro ochranu před ruskou hrozbou. Podceňuje česká vláda hrozící nebezpečí? Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
11: Hostem interview je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer ze senátorského klubu ODS a TOP 09. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Vy v dopise vyčítáte Andreji Babišovi a jeho vládě liknavost v době, kdy se Rusko připravuje na válku proti Evropě. Je to hlavní důvod, proč jste jako předseda bezpečnostního výboru Senátu premiérovi ten dopis poslal?
12: Obrana státu to není jenom otázka nějakého politického marketingu nebo otázka k rozhodování ad hoc. To je dlouhodobý úkol, kterým je vázán předseda vlády a celá vláda, a to na základě zákona. Proto jsme se na něj obrátili, aby nám vysvětlil, co v té věci v souladu se zákonem dělá.
11: A rozumím tomu správně, že ta liknavost, kterou ten dopis naznačuje, byl ten důvod, proč jste ten dopis posílal.
12: Ano, pan premiér totiž na jedné straně řekne A, to znamená hrozí nějaké hybridní útoky, a pak řekne B. A to stačí se dívat na jeho vysílání, které má k občanům v tom svém Čau lidi kanále na Facebooku, kde 20. září dokonce vyprávěl o tom, že je potřeba najít spolupráci a porozumění. A tady je potřeba si položit otázku, jestli to porozumění se současným Ruskem je vůbec reálné a jestli pan premiér nezapomněl na tu zákonnou povinnost, kterou má, tedy budovat obranu.
11: Premiér minulý měsíc, jak jsme řekli, připustil, že jsme cílem ruské agrese. Dokonce se ohradil, když velvyslankyně Ruské federace prohlásila, že se česká vláda teď mírní v ostrých slovech proti Rusku. Nejsou tohle důkazy, že premiér Babiš začal brát ruskou hrozbu vážně?
12: Vy jste řekl, že ji začal brát, ale my jsme v situaci, kdy už Severoatlantická aliance několik let cílevědomě soustředěně plánuje, aby se omezil prostor pro ruské aktivity. Nemine den, aby ve státech Severoatlantické aliance byly nějaké útoky. Máme tady například příklad ruského hackerského útoku v Norsku na přehradu, kde útočníci spojení s Ruskem vypouštěli přehradu ve velkém. V Polsku byly výbušniny na železnici. Ve Švédsku ruší provoz letecké dopravy a nás Medvěděv už v dubnu 2026 označil za jeden z cílů a ukázal na dva podniky, na dvě firmy v České republice. My už dávno nejsme diváky, my jsme na seznamu cílů ruských ozbrojených sil. A z tohoto pohledu ty reakce, které připomínáte u Andreje Babiše, přicházejí jak 5:55.
11: No a přesto nejsou nějakým důkazem změny jeho smýšlení nebo aspoň retoriky?
12: No, podívejte se, Polsko cvičí na příval uprchlíků z Pobaltí. Německo masivně investuje do obrany. Francie posiluje ochranu kritické infrastruktury. Ve Finsku prezident připravuje spoluobčany na útoky z Ruska a bere je jako partnery. A tady si musíme položit otázku, co dělá Česká republika. A v tom je problém. Nejenom tato, ale i ta minulá vláda, zdá se, nedělala dost ve srovnání s tím, jaké jsou dneska reálné potřeby. Premiér by měl občanům ne je plašit, ale seriózně vysvětlit, že například mít doma zásoby na týden, to nebyla jenom zvyklost našich babiček, ale že to je dneska věc zdravého rozumu. Zkrátka je potřeba se připravit na to, abychom měli doma dost vody, zásoby jídla na několik dní, protože zkrátka odolná reakce houževnatých občanů, to je přesně to, co posiluje naši obranyschopnost.
11: Teď pojďme k zákonu. Vy jste v Senátu už před půl rokem, letos v květnu, jestli se nepletu, přijali návrh na to, které zákony by bylo třeba novelizovat, aby země byla připravená na ty možné bezpečnostní krize, o kterých mluvíte. Vzala vláda vaše návrhy vážně?
12: No, to je dobrá otázka. My jsme v Senátu měli v únoru veřejné slyšení, kde jsme vlastně provedli takovou inventuru zákonů, které je potřeba novelizovat, protože zastarali, nebo protože tím, že vznikaly v dobách hlubokého míru, tak se dávno míjí s tím, k čemu by měly sloužit v té době krizové, ve které dneska už jsme. A to usnesení, které připomínáte z 6. května 2026, připomíná, že právě ten celkový bezpečnostní systém České republiky už neodpovídá. Ty krize komplexního charakteru, o kterých mluvíme, to znamená, nejde jenom o požáry nebo o blackout, o výpadek elektřiny ve velkém, o povodně, ale navíc o velké bezpečnostní hrozby, vyžadují, abychom si uvědomili, že musíme také upravit pravidla v našich zákonech. A na to nám vláda odpověděla, že na tom bude pracovat. Nicméně uplynul půl rok a do dnešního dne nevidíme, že by se v tom něco velkého změnilo. Zkrátka vláda jako kdyby to nebrala za prioritu.
11: Hostem interview je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Pro obranu země by podle vás bylo třeba změnit zákony v oblasti dopravy, zemědělství nebo školství. O jaké změny, když to řeknete nějak ve zkratce, jde? Jaké změny potřebujeme?
12: No například naši občané by měli vědět, že každý z nich bude mít nějakou důležitou roli. Vy jste zmínil zemědělství, no tak jaká bude role soukromých farmářů? Oni jsou přeci doslova působí na celém území České republiky. Oni jsou právě tím prvkem té odolnosti naší země. A mohou v případě potřeby nabídnout těžkou techniku. Viděli jsme, jak důležité bylo mít silné traktory v těch prvních dnech bojů na území Ukrajiny. Ale mají také velké stodoly, které lze využít například pro vojenské účely nebo pro účely civilní ochrany obyvatel. A také mohou zásobovat obyvatele v případě, že dojde k zahlcení těch důležitých železničních nebo dálničních tahů. A takhle bychom mohli procházet celou strukturu našeho řízení, nejenom krizového, ale celou řadu zákonů, které nepočítají s tím, že by ty nejdůležitější přípravy měly probíhat už v dobách míru. A to je náš dnešní případ.
11: Pane senátore, a o jaké změny ve školství by se mělo jednat?
12: Například každá škola by měla mít vyjasněný cíl, kam půjde s dětmi v případě ohrožení. Vždyť vidíme, že budovat kryty je věc na mnoho let dopředu a my si musíme položit otázku, zda například blízko těch školských zařízení nejsou nějaké prostory, kam by bylo možné děti včas odvelet. Tohle je potřeba ale také nacvičovat a dělat s dětmi pravidelnou přípravu a zároveň je potřeba, aby na to školy nebyly sami, ale například ve spolupráci se samosprávou měly připravené celé programy na to, aby děti ve školách, abychom na ně nezapomněli, aby byli také jedním z aktérů té odolnosti.
11: No a jak byste pro tyhle změny přesvědčil ty, kdo se bojí, řekněme, militarizace společnosti, nebo kdo mají, a zcela pochopitelný, strach z války?
12: No nejlépe můžeme se připravit tak, že ten útočník potenciální, tedy v tomto případě Rusko, ho ani nenapadne, aby cokoliv zkusil. My nemluvíme v tuto chvíli o přímém vojenském útoku na člena aliance, ale o těch nepřímých. A ty jsou velmi dobře plánovat z hlediska útočníka, ale z hlediska obrany to je mimořádně složité. Například soukromá firma by měla vědět, jakou má v krizi úlohu, v čem může pomoci, na co se má sama připravit a co během krize má dělat. Kdo jim to nakonec třeba uhradí nebo zaplatí, protože stát po takových firmách může také něco požadovat. A tohle jsou všecko scénáře, které můžeme sehrát bez toho, že bychom mluvili o válce. Vždyť to jsou reálné krizové stavy, jenom mohou přijít v komplexním případě propojené, tak jako máme dneska náš integrovaný záchranný systém připravený na to zvládat požáry nebo povodně, tak když se ale na to podíváme analyticky zblízka, zjistíme, že náš krizový systém vůbec nepočítá s tím napadením nebo s tou předkrizovou situací, kdy je potřeba, aby přes naše území například projížděly kolony techniky, ozbrojené techniky a desetitisíce spojeneckých armád, které budou součástí toho úsilí na východním křídle Severoatlantické aliance, tedy pojedou přes naše území. Jak tohle máme připraveno z hlediska pohybu a působnosti sil cizích států? Jsou to ještě cizí státy, když to jsou spojenci? Kde budou odpočívat, kde budou nabírat pohonné hmoty, kde budou opravovat techniku? A protože půjde o pohyby oběma směry, tak si najednou uvědomíme, že naše země bude taková křižovatka, a na to je potřeba se připravit dřív, než ta krize nastane. A my už dneska dobíháme vlak, který pomalu není ve stanici.
11: Už premiér Babiš na ten váš dopis nějak odpověděl, reagoval?
12: Ještě neodpověděl, ale my budeme tu odpověď určitě studovat, protože jsme se těmto věcem v uplynulých měsících intenzivně věnovali. A uvědomili jsme si, že zatímco naši vojáci mají relativně už jasno, protože plánují v rámci Severoatlantické aliance, tak tady chybí úplně převodová páka na vládu, protože to je celovládní úkol, to je celovládní přístup. Obrana státu, to je věc celé společnosti, doslova i zdravotnictví, i justice, i dalších. A my vidíme, že zatím to vůbec není priorita a naši ministři netuší, že se jich to bude také týkat. Z tohohle pohledu vidíme, že premiér ty věci podceňuje a že je potřeba, aby přidal, protože nejde jenom o to, abychom odradili toho útočníka v tuhle chvíli, ale také, abychom zocelili občany a informovali je o tom, že stát funguje a že i samosprávy v tom mají nějakou roli. Vždyť náš krizový systém je postaven na krajském řízení a co ví dneska hejtmané o té situaci? Velmi málo. Ještě to s nimi pořádně nezačal nikdo probírat.
11: Hostem interview je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Vy jste v Senátu nedávno kritizoval, že z letošní důvodové zprávy vypustilo ministerstvo obrany v souvislosti s válkou na Ukrajině zmínku o Rusku jako o agresorovi. Neměla tedy ruská velvyslankyně Ponomariovová pravdu, když Česko pochválila, že my mírníme rétoriku jako Češi proti Rusku?
12: Já nemíním komentovat výroky paní velvyslankyně, ale to, na co upozorňujete, je pravda. My jsme se zabývali důvodovou zprávou, která byla připojena k návrhu na působení sil a prostředků ministerstva obrany, to znamená na vysílání také našich vojáků. A tam jsme si všimli, že tam v té důvodové zprávě ve srovnání s tím, co se psalo před 2 lety, někdo usilovně odstraňoval takové nepříjemné formulace. A právě to, co říkáte, že například Rusko není agresor, ale že se tam mluví o konfliktu, který probíhá na území Ukrajiny, je skandálním příkladem toho, že vláda přepisuje situaci. Vždyť když budeme popírat to, kdo je agresor a kdo je oběť, tak se nedovoláme ani spravedlnosti, natož spravedlivého míru. A tohle jsou mimořádně vážné věci v případě, že s nimi přichází člen vlády a v tomto případě ministr obrany. Vždyť to je základ jeho řemesla, aby uměl pojmenovat, kdo si začal a komu je potřeba pomáhat. V tomto smyslu to bylo velmi politicky proradné a řekl bych, až jako vypadalo to jako sabotáž.
11: A teď se vás zeptám jako bývalého diplomata. Proč je pro vás tak důležité, jak se o válce na Ukrajině mluví? Tak nejste jako diplomat spíš pro mírný slovník, doprovázený ale rozhodnými kroky, a nedělalo Česko zatím pravý opak, že mělo silný slovník, ale ty kroky nebyly dost důrazné?
12: No, to je dobrý punkt, co říkáte. Skutečně minulá vláda hodně mluvila a méně dělala. Například právě v té novelizaci všech těch zákonů zůstala skutečně u bílého papíru a přestože to vojenské plánování už v té době běželo, ale vláda České republiky jako taková přeci zrazuje vlastní občany, když nebere bezpečnost státu jako prioritu. Takže zapomeňme na ty dohady o těch procentech na obranu, kterým jsme se tady věnovali tolik měsíců. My jsme v konfliktu s Ruskem a ne vlastní vinou. A proto je potřeba z toho vyvodit, abychom se dokázali bránit. Zpátky k těm zákonům. Podívejte se, když armáda potřebuje vybudovat nějaký objekt, tak musí postupovat v souladu se stavebním zákonem, takže bude čekat, jako když stavíte garáž, několik let na povolení, ale je otázkou, zda v současné době není na čase například ozbrojeným silám České republiky rozvázat ruce, aby některé objekty dokázali rekonstruovat nebo vybudovat rychleji, než na to přijde nějaké razítko z úřadu, který je zavalen žádostmi, protože ten stavební zákon byl postaven zkrátka špatně.
11: A když se vrátím k tomu, jak se o válce v Ukrajině mluví a k tomu, co jste nazval proradností, není problém Česka, že stát dostatečně nekomunikuje s vlastním

0: jako jsou dronové útoky, blackouty, útoky na nemocnice, to jsou věci, které by občan přeci už dávno měl vědět a také by měl vědět, co dělá stát, že se na něj může spolehnout a také, co v jednotlivých případech dělat. A teď si udělejte jenom takový test. Představte si, že dron letí na území České republiky a že může jít nejenom o útočný dron, ale třeba o nějaký ten špionážní lehký. A teď proveďme si test. Bude nad letištěm. Lze ho sundat? Lze ho sestřelit? Bude nad objekty ministerstva obrany nebo státu, tajných služeb? Nad kritickou infrastrukturou nebo nad nemocnicemi, elektrárnami? Kde ho může zasáhnout policie České republiky, kde armáda, kde jsou ty místa v zákonech, které dokonce neumožňují, aby ho někdo sestřelil, protože to není vyjasněné.
1: Rozumím tomu
0: příkladu. Všichni vědí už několik let, že drony jsou problém, ale tohle si musíme přeci také nacvičit a to ještě vláda neudělala.
1: A když se vrátím k té krizové nebo strategické komunikaci, shodneme se, že ani minulá vláda Petra Fialy v té disciplíně ve strategické komunikaci neuspěla. Otakar Foltín, jako špičkový voják, se jako šéf strategické komunikace zaměřil spíš na menšinu ovlivněnou ruskou propagandou, než na většinovou společnost. Vidíte to podobně?
0: Ano, já kdybych byl někde v zajetí a čekal na vysvobození a dveře by rozkopl Otokar Foltín, tak budu nadšen, protože to je skutečný bojovník. Ale z hlediska komunikace s veřejností selhal.
1: No
0: on
1: a teďka,
0: totiž začal označovat občany, kteří tady platí daně, způsobem, který vlastně byl velmi neúctivý.
1: No a teďka, strany současné vlády tu Foltínovu komunikaci dodnes kritizují, ale místo zlepšení, a vy jste to říkal, komunikaci státu s občany rovnou zrušili. Jaké tohle může mít důsledky?
0: No dlouhodobé, protože všichni víme, že ten nepřítel vždycky má mnohem jednodušší práci, když má volné pole pro působnost a když si může ten svůj cíl připravit. Vždyť nejlepší válka je ta, která vůbec nezačne, protože se nepřítel rovnou zdá. A tady vidíme, že si nás Rusko připravuje těmi manipulacemi nebo těmi dezinformačními aktivitami. A my bychom měli vědět, že Rusko dává na obranu rekordní prostředky. Když se podíváme na to, kolik plánuje na příští rok, tak dokonce po přičtení vnitřní bezpečnosti a silových složek už půjde skoro nějakých 45% těch federálních výdajů na armádu v Rusku. To jsou peníze, které opravdu se nedají srovnat s tím, jak málo věnujeme pozornosti naší vlastní bezpečnosti. A právě bezpečnost občanů, to není marketing, to je povinnost ze zákona. Proto voláme právě premiéra, aby s ohledem na zhoršování situace sám připustil, že nám hrozí ta hybridní válka, ty hybridní útoky, tak aby nás informoval, co vláda tedy v té věci začala dělat, protože když se zhorší ta bezpečnostní situace, tak očekáváme nějakou akci.
1: Nové veřejné slyšení k obraně státu proběhne v Senátu koncem listopadu, jestli se nemýlím, tedy po volbách. Může vláda do té doby nějak vylepšit připravenost Česka na bezpečnostní krize? Může nějak napravit to, co jí vyčítáte?
0: No, ona to může dělat už několik měsíců, protože jsme jí k tomu vytvořili nejenom první podněty, ale tu inventuru zákonů, kterou jsme jí předložili na jaře tohoto roku. Ale také jsme jí vytvořili silnou politickou podporu. Někdy se u nás říká, že ty zákony, včetně ústavních, bude těžké novelizovat, protože se na tom nezhodne politická většina, dostatek hlasů. Ale my v Senátu pro tyto otázky hlasujeme v podstatě masivně společně, jak vládní, tak nevládní členové senátorských klubů. A tady si myslím, že vláda má v Senátu obrovskou oporu, o kterou se může opřít a naopak vlastně nás více zatáhnout do hry. Parlament nemůže vládu nahradit. Senátoři a senátorky nemohou dělat práci za ministry, ale my jim tady připravujeme na talíři servírované možnosti, se kterými je možné hrát a očekávám, že tu příležitost premiér vezme a přijde osobně.

0: i jeho ministři, které jsme pozvali, aby se zúčastnili, protože to není vláda versus opozice. To je společné dílo, na kterém Senát systematicky pracuje a my bychom považovali za vážnou chybu, kdyby to vláda podceňovala.
1: Minulý týden právě v tomhle pořadu řekla významná finsko-estonská spisovatelka Sofi Oksanenová, že ji ani tak nezneklidní Putinovy hrozby po Baltí. Jako spíš neochota států, jako jsme my, jako je Česko, sledovat vliv ruských informací nebo peněz. Má podle vás pravdu?
0: Má pravdu, protože ona ví, o čem mluví. Ten vliv Ruska a jeho vyprávěnek je takový, že když slyšíme od kandidátů za SPD do Senátu, že je potřeba zrušit NATO nebo vystoupit ze Severoatlantické aliance a pak, že bude mír, no tak to je skandál. A SPD je přeci vládní stranou, takže já mám za to, že premiér by měl bouchnout do stolu a právě svých koaličních partnerů se zeptat, jak to tedy vidí s tou obranou. Je-li nadále Severoatlantická aliance klíčem k naší bezpečnosti, tak takové výroky považuji za vlastizrádné a to je potřeba s tím něco dělat, například na úrovni premiéra.
1: Státní zastupitelství podle zjištění webu i rozhlas zastavilo trestní stíhání muže, který se zodpovídal za nelegální vstup do ukrajinské armády. A podle žalobce nedává smysl trestat někoho, kdo riskoval život bojem za správnou věc. Lze to podle vás považovat za oficiální postoj českého státu, když je to výrok státního zastupitelství?
0: Já jsem ten případ ani nestudoval, takže neumím to komentovat v tomto případě dostatečně detailně, ale obecně platí, že Ukrajina je napadená, požádala o pomoc a to je v souladu s mezinárodním právem, v souladu tedy s pravidly, která se vztahují i na občany České republiky. Proto si myslím, že je naprosto v pořádku, když občan cítí, že by měl pomoci a například začne humanitární pomoc nebo dokonce se zapojí do bojů. Ale tady musíme připomenout ustanovení zákona v České republice, které jasně mluví o tom, že je potřeba si také vyžádat souhlas hlavy státu. A ten může ten občan dostat teprve poté, co vládní instance se znají, že nejde například o trestně stíhaného člověka. Tady nelze dělat jeden generální pardon, musí se to posuzovat individuálně a v tomto případě zřejmě také šlo o individuální posouzení, jinak by se to přeci neřešilo u soudu.
1: Ještě vás poprosím krátce o odpověď na otázku. V návrzích na to, jak se má země připravit na krize spojené s ruskou hrozbou, zmiňujete například Švédsko, které vstoupilo do NATO po vpádu Ruska na Ukrajinu, tedy bere ruskou hrozbu vážně. Uvedl byste jednu věc, kterou byste po vzoru Švédska zavedl u nás, kdyby to šlo hned?
0: Já mám za to, že úplně stačí, když u nás začneme dodržovat zákony. Například, že každý, komu bylo 18, dostane od státu dopis, ve kterém bude psáno, vztahuje se na vás branná povinnost, toto byste měl splnit a zde se přihlašte. Takové dopisy dostávají v Chorvatsku, nevidím, proč bychom je neměli dostávat v České republice.
1: Hostem interview byl předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer a já vám za to děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Nedožité devadesátiny Václava Havla a proč na něj vzpomíná současná starší generace? Někdy je lepší, když vlády své sliby neplní, přejde se tím katastrofám, anebo jak to dnes vypadá s bytem coby investicí a přeznamenávají zesílené útoky na Kyjev těžkou zimu. Nejen o tom bude řeč v pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jím bude ze studia Ondřej Konrád, respektive už se tak děje, a také zdraví. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
6: Před 90 lety 5. října 1936 se narodil v pražské podnikatelské velmi úspěšné rodině Václav Havel. Světově proslulý dramatik a esejista, nekorunovaný lídr disentu, tak řečený vězeň svědomí a pak prezident nejprve z osvobozeného Československa a pak už samostatné České republiky. Zásadní postava naší novodobé historie. A hovořím o ní s kolegou Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Asi nebudeme spolu mluvit o literárním díle Václava Havla, ale o té jeho politické roli. On v podstatě byl tak trošku politikem už v časech disentu, no ale tím opravdovým se stal až v roce 1989.
7: Je to tak, protože před listopadem 1989 se výrazným politikem stát nemohl, protože jsme žili v totalitní komunistické republice, dá se říci, a Václav Havel samozřejmě se snažil vystupovat proti totalitnímu režimu a za to byl v uvozovkách odměněn tím, že dvakrát byl ve vězení, dokonce jednou byl propuštěn, protože měl závažné zdravotní problémy a nemusel by to vězení úplně přežít. Po listopadu 89, on jednak byl symbolem té revoluce v listopadu 89, tak se stal prvním československým a později i českým prezidentem. Byl to člověk, který si dal za cíl vrátit Českou republiku na mapu Evropy do společnosti demokratických zemí a proto výraznou měrou usiloval o to, aby se Česká republika nebo předtím ještě Československo co nejdříve staly součástí Severoatlantické aliance a aby zamířili do Evropské unie. K tomu využíval své pověsti, kdy se těšil velmi dobré pověsti směrem na západ, k západním politikům, kde byl přijímán s otevřenou náručí a kdy byl vnímán jako jakási určitá morální autorita a skutečně ty jeho kontakty měly zásadní vliv na to, že Česká republika směřovala na západ a že se stala součástí Severoatlantické aliance a později také Evropské unie. A myslím si, že v konfrontaci s tím, co se v současné době děje, to lze pouze ocenit.
6: Ale jak se mu dařilo na té vysloveně vnitropolitické scéně?
7: Tam už to bylo poněkud složitější, protože Václav Havel byl představitelem pojetí politiky, kdy on sázel více na občanskou společnost než na politické strany. A to bylo dáno jeho založením a on úplně po listopadu 89 měl takovou trošku utopickou představu, že by možná politické strany nemusely hrát nějakou zásadní roli, ale v demokratickém systému parlamentní demokracie jsou politické strany důležité. To velmi rychle pochopil jeho protipol, kterým byl Václav Klaus, který založil občanskou demokratickou stranu a od té doby oba dva sváděli, dá se říci, určité souboje o to, jakým směrem se Česká republika bude ubírat. Václav Havel kladl důraz na různé morální aspekty, kdežto Václav Klaus byl více pragmatickým člověkem, takže tam docházelo k různým střetům, které vyvrcholily tím, že v roce 1997 po problémech a skandálech kolem financování ODS padla tehdejší vláda a kdy byla představa Václava Havla taková, že by mohla nahradit koalice, ve které už by nefigurovala ODS a také Václav Klaus. K tomu nakonec nedošlo, vznikla opoziční smlouva a ten vztah se vyostřil nejenom vůči Václavu Klausovi, ale také Miloši Zemanovi.
6: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
7: Naslyšenou.
6: Sněmovní debata při pokusu opozice vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše do jisté míry dělala dojem, že nejdůležitější pro blaho země a občanů je plnění předvolebních a programových slibů. Jenomže, jak říká autor následujícího komentáře Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, někdy naopak může naplnění většiny závazků způsobit společnosti pohromu.
8: Ne, že by si vláda nezasloužila kritiku například za nebezpečný schodek státního rozpočtu na příští rok, nebo za váhavý přístup ke zlepšování obrany schopnosti země. Ale vyčítat jí, že navzdory programovému prohlášení zvyšuje daně, je nevkusné a věcně pomílené. Nevkusné proto, že také dnešní opozice před volbami v roce 2021 slibovala nezvyšovat daně. Nezapomenutelné jsou rázné odpovědi pozdějšího premiéra Petra Fialy v TV Nova. Nebudeme zvyšovat daně, tečka, konec citátu. Pak jeho vláda udělala pravý opak, což se vzhledem k okolnostem dalo z části pochopit. A že zvyšuje daně také vláda Andreje Babiše, je věcně správné, protože jinak budou všechny její rozhazovačné plány na dluh. Kdo ho kdy zaplatí? Zřejmě nejhorší plnění slibů s neblahými následky na státní rozpočet mají na svědomí ve vzácné shodě právě ODS a hnutí ANO. Ke špatnosti se přidala SPD Tomia Okamury. Na konci roku 2020, když se rušila superhrubá mzda, snížili daň z příjmů z 19 na 15%. Tento ekonomicky pochybný krok, který měl trvat jen 2 roky, ale slib byl porušen, způsobil každoroční navýšení strukturálního schodku státního rozpočtu o 100 miliard korun. Suma se navíc postupně zvyšuje. A to ještě není ten nejhorší příklad, co může natropit plnění slibů. Není to problém ani nový, ani jen český, nebo třeba slovenský. Před 500 lety ve slavné knize Vladař napsal politik a vojenský teoretik Niccolo Machiavelli v kapitole Jak mají vladaři plnit dané slovo toto. Každý chápe, jak je chválihodné, když vladař dodržuje dané slovo, je-li upřímný a nikoli úskočný. A přece víme ze zkušeností, že za našich časů dokázali velké věci vladaři, kteří nebrali ohled na své sliby a dovedli chytře klamat lidské mozky. Kdyby všichni lidé byli dobří, nebyla by dobrá tato rada, ale jsou špatní. Konec citátu. Což opravdu není všeobecný návod pro dnešní politiky. Jak může snaha striktně dodržovat dané slovo vést k národní tragédii, předvedlo nedávno Maďarsko. Tamní socialisté v ostrém předvolebním souboji s Viktorem Orbánem v roce 2002 naslibovali všechno všem, například navýšení platů státních zaměstnanců o polovinu, zvýšení sociálních dávek, 13. důchody a zároveň snížení daní. Vyhráli a začali své šílené předvolební sliby plnit. Dostali tak zemi na pokraj bankrotu. Na podzim 2008 požádala o pomoc Mezinárodní měnový fond. A takovou by v roce 2010 vyhrál Viktor Orbán s ústavní většinou a pak 16 let Maďarsko rozkrádal, zadlužoval, ničil demokracii, nadbíhal Rusku. Slušná vláda a blahobyt obyvatel se neodvíjí od plnění slibů. Záleží na tom, zda dávají smysl, jak jsou reálné, co přinesou společnosti, ne jen některým voličům. Někdy je lepší dané slovo porušit. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem.
6: U mikrofonu byl Petr Šabata. Otázka budoucnosti, pokud jde o bydlení v Praze, je momentálně jedním z hlavních témat komunálních voleb v metropoli, ale ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková hovoří o situaci na trhu s byty a nájemném obecně, když se růst cen bytů zadrhnul a tržní nájemné roste po celé republice. Jak to tedy v tom případě vypadá s bytem, co by investicí?
9: Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos pronájmu v nejžádanějších částech republiky nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vyšší zhodnocení než například akcie. Sázka na nemovitost byla především sázkou na samotný nekonečný růst cen. A až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace vyšla. Teď se ale zdá, že se zásadně mění trh. Přestože se meziroční inflace pohybuje kolem 2%, centrální banka drží úrokové sazby aktuálně na 3,75%. Dlouhé peníze jsou na finančním trhu ještě minimálně o 1,5 bodu dražší. Cena hypotéky se tak drží kolem 5% a na rozdíl od minulosti už nepřevažuje názor, že úrokové sazby zase výrazně klesnou. To má dva následky, které se začaly projevovat do českého trhu. Za prvé i přes nedostatečnou nabídku zpomalil růst cen bytů. Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se index cen bytových nemovitostí zvýšil v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 8,6%. Už po třetí tak došlo k mírnému zpomalení růstu z maxima ve výši 10,8%, který se odehrál v loňském třetím kvartálu. Nejde o to, že by plošně klesaly ceny. Nicméně zpomalení jejich růstu už vypadá jako trend a ne jako jednorázová výjimka. Z dalších údajů navíc vyplývá, že se prodlužuje doba prodeje a že prodávající musí akceptovat slevy. Na rozdíl od cen nemovitostí při prodejích se zdá, že nájemné roste, a to napříč celou republikou. Majitelé bytu nemusí schánět nájemce dlouho a nemusí zlevňovat. Nejvíc podle zkušenosti realitních kanceláří roste cena za pronájem v místech, kde bylo doposud bydlení, tak říkajíc, levné. Přestože Praha a Brno zůstávají stále nejdražšími městy, rozdíly se nyní snižují. Nutno dodat, že ceny nemovitostí dlouhodobě rostly daleko vyšším tempem než nájemné. Co se dá očekávat dál? Nový stavební zákon, který má zjednodušit procesy a výrazně zkrátit povolování staveb, má nabíhat postupně v následujících 2 letech. Proti tomu jde vývoj na finančních trzích, kde dlouhé peníze oscilují nad 5% a nezdá se, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně. Což znamená také, že cena hypoték hned tak neklesne. Koupě nemovitosti zůstane i přes pomalejší růst jejich cen stále finančně náročnou záležitostí, zejména v místech s vysokou poptávkou. Nedostatečná nabídka levných bytů požene dál ceny nájmů, a to plošně. Protože ne každý bude mít na to bydlet v žádané oblasti, bude se snažit získat nájem alespoň v dostupné vzdálenosti. Tato kombinace poněkud mění současný směr investičního uvažování, který byl založen na nákupu a následném prodeji bytu, jejichž cena výrazně rostla. Čistě teoreticky by investice do bytů v poměru k nájmu mohla dávat daleko větší smysl už nyní a mohla by se přiblížit k některým lokalitám, kde je i dnes lepší poměr ceny k nájmům než třeba v metropoli. Na druhou stranu je tento výhodnější poměr dnes vykoupený tím, že tamní skladba nájemníků výrazně zvyšuje riziko investice. To by v případě plošného zvyšování nájmu a stejně tak plošné nebo větší stagnace cen odpadlo. Největší brzdou investic do cihel tak nejsou jenom drahé peníze, ale otázka budoucího zdanění, o kterém bez bližších informací hovořila ministryně financí Alena Schillerová.
6: To byla Julie Hrstková z Hospodářských novin.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Rusko v neděli vystupňovalo údery na cíle v Kyjevě a dalších oblastech Ukrajiny v reakci na výroky prezidenta Zelenského, který oznámil zintenzivnění zase naopak útoků na ruské ropné rafinérie, a ty byly odpovědí na ruské vzdušné útoky na civilní cíle s cílem vyhnat obyvatele z Kyjeva a dalších velkých měst. Zelenský zdůraznil, že Ukrajina nebude útočit na civilní cíle, nejbrž se zaměří na ruskou energetiku. A dále už je u mikrofonu Libor Dvořák.
10: Ukrajinský politik číslo 1 před víkendem potvrdil informace médií, podle nichž má generální štáb ukrajinských ozbrojených sil k dispozici důvěrné taktické a strategické informace z ruské strany. Jak soudí Zelenský, z těchto dokumentů vyplývá, že Rusko se před příchodem obvykle tvrdé ukrajinské zimy připravuje k úderům, které zasáhnou i řadu civilních objektů. To podle něj zmíněnou novou doktrínou potvrdil i sám Putin. Během několika posledních dnů v tomto ohledu stojí za zmínku nejen ruské údery, vedené například proti historické budově Ukrajinské akademie věd či nemocnicím a školám, ale i na kyjevské mosty, spojující přes mohutný tok Dněpru východní a západní část metropole. Největším problémem v tomto ohledu je asi hlavní z osmi kyjevských mostů, jižní. Přes nějž mimochodem vede až 90% tranzitní dopravy přes Kyjev ve východozápadním směru. Ruské drony a rakety ale v zásadě mířily na všechny kyjevské mosty. Kyjevský primátor Vitalij Klíčko sice uvádí, že už jsou připraveny armádní pontonové systémy, ale ty by jen těžko dokázaly nahradit moderní velkokapacitní mostní stavby. Mimochodem k úderu na severní most došlo přesně v den, kdy Kyjev navštívil německý kancléř Merz. Putin tak svůj pseudomírový vzkaz adresoval celé Evropě. V jistém smyslu je to i odpověď na americkou iniciativu související s chystanými třistrannými rozhovory Rusko-Ukrajina-USA. Ty by ale měly být jen technického rázu, ale i tak by byly užitečné, přestože se zatím neví, na jak vysoké úrovni by se mohly odehrát. Jejich hlavním úkolem by se ale každopádně stalo připravit po věcné stránce rusko-ukrajinský summit, který by se podle Spojených států mohl už koncem roku odehrát v Saúdské Arábii. A co na to všechno hlavní podněcovatel rusko-ukrajinské války Vladimír Putin? Na každoročním zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj minulý týden doslova prohlásil. Můžeme si být jisti, že jaderná zbraň nemůže být nikdy použita? Samozřejmě, že ne. Tuto hrozbu přitom adresoval nejen Ukrajině, ale doslova celé Evropě. Především v situaci, kdyby podle jeho názoru byla ohrožena nejzápadnější výspa Ruské federace, tedy Kaliningradská oblast. Jen těžko si lze představit, že v tuto chvíli by se s tímto mužem dalo jednat o nějaké vážně míněné a seriózní mírové dohodě.
0: Říká Libor Dvořák.
6: Už jednou dnes probírané nedožité devadesátiny Václava Havla jsou a samozřejmě ještě budou inspirací k řadě úvah a zamyšlení. Dnes v názorech a argumentech spisovatel Karel Hvížděla například hovoří o tom, proč na Havla vzpomíná konkrétně generace autora příspěvku.
11: Václav Havel byl sice o 10 let starší než většina mé generace, ale jedno jsme měli společné, zkušenost s demontáží demokracie v letech 1948-1968. Dovoluji si tvrdit, že právě tato opakující se zkušenost uzurpátory moci je naším největším společným zážitkem, jak se autoritářským uzurpátorům přizpůsobuje chod celé země, a jak postupně část lidí na jejich falešnou hru přistupuje, nebo i tím, že proti ní nevystupuje, toleruje a udržuje u moci. Na taková pravidla hry Václav Havel nikdy nepřistoupil a proto byl lehce ke spatření. Nebylo ho možné přehlédnout. Zatímco jiní agilní občané se hry zúčastňovali a snažili se získat různá vlivná postavení, aby se z uzurpovaného světa alespoň částečně vymanili, to je šli na to jako úředníci, funkcionáři, účelně, účetnicky. Václav Havel od prvopočátku hájil to neúčelné, ale podstatnější jazyk, jako prostředek sloužící především k poznání skutečnosti. Upozorňoval vždy na to, že fráze vnikající do přirozené řeči ji mění v antijazyk, který skutečnost zatemňuje a zamlžuje a tedy zabraňuje v poznání. Václav Havel totiž přesně věděl, že pokud si nenecháme vyvlastnit jazyk, pokud se nenecháme vtěsnat do jazykových předem připravených schémat, která vždy vedou ke schematickému myšlení, nelze nám vyvlastnit ani minulost. Někdy se připomíná věta, že hlavně v euroatlantické civilizaci je nahrazen měřitelný účinek velikosti měřitelnou velikostí účinku. Václav Havel nebyl určitě sběratelem měřitelných rekordů. Jakoby zbytečně neustále riskoval, bojoval, někoho se zastával, něco prosazoval. A tím nám všem prakticky dokazoval, že skutečný hluboký cítěný a pochopený smysl může být jen v tom, co se jeví předem jako neúčelné, co se nevyplatí. Václav Havel svým postojem naznačoval, že možná nejvyšší čas prolomit vypočítatelnost a vypočítavost našich obětí, neboť skutečné hrdinství je větší než vypočítavé a vypočítatelné hrdinství. Přece nelze říci ještě tyto dvě, tři oběti a máme kýžený pokrok. Kvůli budoucnosti, o kterou nám jde, musí být člověk ochoten podstoupit oběti, aniž by se ptal, jestli se mu vyplatí. A tady někde v tom novém vztahu člověka k oběti, který Václav Havel tak názorně předváděl jako literát i jako politik, je nejspíš jeho mravní odkaz, na který bychom zvláště v dnešní tíživé době neměli zapomenout. Pokud neobhájíme dělbu moci mezi moc ústavodárnou, výkonnou, soudní a částečně i moc mediální, zvítězí loajalita nad erudicí. Místo, abychom žili, budeme zase přežívat.
6: Dobrý spisovatel Karel Hvížděla. A zbývá samozřejmě ještě čas na pondělní obvyklou glosu, spisovatele sci-fi a také žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát o jednom magickém slůvku, které ale není jistým kouzlem opředené, prosím.
12: Na Facebooku se mi začaly v poslední době objevovat japonské moudrosti. Jsou to kresbičky s moudrým textem. Zpravidla zobrazují starého mistra a jeho dychtivého žáka. Bývá tam psáno něco v tomto smyslu. Kdy dojdeme cíle cesty mistře? Načež mistr odpovídá, až zapomeneme, že cesta nějaký cíl má. Facebook zjistil, že máme moudra tohoto typu rád a podsouvá mi je. Princip je podobný, jakože Facebook objevil moje bolavá kolena a několikrát denně mi nabízí mastičku, která ze mě udělá skotačícího jinocha. Nabídky mastiček přeskakuju, japonská moudra pečlivě čtu. Napadá mě, jestli bych dovedl taky být takový moudrý mistr. Za mého dětství kolovalo úsloví neraď není ti 60. No, kdyby 60 měla být součást kvalifikace, mohl bych moudra rozdávat už dávno. Moudra nerozdávám. Hranice 60 let ve mně žádné touhy po rozdávání pravd neodstartovala. V souladu s mým oblíbeným kresleným seriálem bych mohl možná říct, že právě v tom je jádro moudrosti. Je přece nezdělitelná, nutno k ní dojít. Je to stejné jako s cílem cesty, taky k němu nedojdete tím, že se na něj vyptáváte. Nicméně tak snadno se z toho nevykroutím. Kromě na moudrost myslím i na mastičku na kolena. Proč si ji nekoupím? No, prostě proto, že kdyby skutečně existovala fungující mastička na kolena, my všichni, co nás kolena bolí, bychom je měli. Bolavá kolena by zmizela a svět by se naplnil skotačícími jinochy. Jedním z nich bych byl já. Otázka proč mě už zachránila od mnoha protivenství. Vybavuju si například moment, kdy jsem si slovo proč intenzivně uvědomoval. Stalo se to už dávno na úsvitu internetu, kdy také elektronická pošta byla ještě mladá. Sedím takhle u počítače, otevřu poštu a najednou na mě vyskočí mail s hlavičkou I love you, miluju tě. Proč by mě měl někdo milovat, ptal jsem se v duchu, spíš mě každý nenávidí. Mail jsem tedy neotevřel a tím pádem mi počítač nenakazil virus. Dodnes je virus zvaný I love you slavný. Nakazil 10% počítačů na celém světě a způsobil škody odhadem za 10 miliard dolarů. Užitečné slovo tohleto proč. Když čtu inzerát, chcete vydělávat 1000 euro denně, pokrčím rameny a řeknu si, proč by někdo nabízel příležitost k takovému výdělku. Autobazar nabízí, že od vás koupí auto za nejvíc peněz a zároveň tvrdí, že vám auto prodá za nejmíň peněz. Proč by to dělal? Čtu, že tlusté břicho není ani od piva, ani od knedlíku, ale od stresu, až ho schodím za 14 dní, když budu pít speciální kafe. Proč mají chlapi pupek a proč nepijí speciální kafe? Kdepak, tohle není moudrost, to je selský rozum. Na druhou stranu, ale jedno s druhým přece jen souvisí.
6: No a tím už končí pondělní názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
2: Kdo vydělává? Kdo chudne? Kdo je kdo ve světě financí? Peníze stále představují moc a proto poslouchejte Peníze a vliv. Pořad o zásadních ekonomických tématech s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou a jejími hosty. Poslouchejte každé druhé úterý po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho i na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
13: Šest hodin je úterý 6. října. K poslechu živého vysílání ranního Plusu vás zvou Šárka Feniková.
14: A Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
14: A s jakou to je nabídkou? Znamená ofenziva Saudské Arábie ve válce proti Husíům změnu poměru sil v Jemenu?
13: S jakou odezvou se setkala výzva šéfredaktorů českých médií Politikům?
15: Zase já bych chtěl požádat média k tomu, aby byla dostatečně nestranná, objektivní.
14: A jak ovlivní roboti podobní člověku trh práce?
13: Ještě jedno jméno v tomto vysílání uslyšíte častěji každou půl hodinu a to zprávaře Ondřeje Látala. A teď má slovo.
16: Přeje dobré úterní ráno. Koalice proti jemenským povstalcům tvrdí, že na Husie podnikla rozsáhlé vzdušné údery. Dodala, že k nim použila asi 100 bojových letounů. V neděli koalice vedená Saudskou Arábií oznámila novou ofenzívu. Husíové varovali letecké společnosti, že saudsko-arabský vzdušný prostor není bezpečný pro civilní lety. Chystáme podrobnosti, další kontext přidáme v ranním Plusu hned po zprávách. Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále víc nasazuje do útoku proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací drony a další moderní systémy.
17: po všemu světu znachodemo amuníci.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systému schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Voličům by do dneška měly dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. A pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
20: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
16: Volby budou už tento pátek a sobotu. Minister školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce to proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
21: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
22: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
21: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
23: O čem dlouhodobě voláme je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
21: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
16: Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k nim mohla i část učitelů, anebo studenti vysokých škol.
24: Středoškolská odborová unie vyzvala všechny studenty, aby se dnes zapojili do blokád a protestů. Demonstrace studenti chystají v Lyonu, Marseille nebo v Paříži, kde se k ním na náměstí Republiky připojí i studenti z pařížských předměstí. Právě tam protesty před 3 týdny začaly. V pondělí se protestující na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky pořádkové policie v Lens na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují proti nedostatku učitelů nebo systému přihlášek na vysoké školy, který považují za netransparentní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
16: Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu Moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
25: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
16: V úterý 6. října posloucháte zprávy Ranního plusu. Dobrý den. Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo. První den je věnován odborníkům. Veřejnost může navštívit stovky výstav na více než 50 místech v Praze od zítřka. Kromě toho láká festival taky na přednášky, workshopy anebo program pro děti.
1: Designblock s tématem světla ve čtyřech hlavních lokacích nabídne 368 výstav a expozic, což je zatím rekordní počet,
3: říká ředitelka festivalu Jana Zjelinsky. Hlavním centrem Designblocku je znovu po třech letech Veletržní palác,
1: kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek a přes české velké světlařské firmy.
3: Ve velké dvoraně Veletržního paláce je Design Block Stage, kam mohou návštěvníci zamířit za přednáškami nebo diskuzemi. Filmový program a workshopy zase nabízí Ateliér Atlas. V Praze festival potrvá až do neděle. Filip Svoboda, Český rozhlas.
16: 7 minut po 6 ráno přidáme ještě dopravní informace na plusu. Na D1 směrem z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov na kilometru 209,5 je po nehodě neprůjezdný pravý pruh. Kolona zhruba z 212. kilometru se sune přes půl hodiny. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy se plní za Modřicemi. Zatím z 2. kilometru z D2 se navíc stále nedá sjíždět na D1 ve směru na Ostravu. Objízdné trasy jsou vyznačené. A v Praze na východní části okruhu směrem z D10 popojíždí kolona z úrovně Černého mostu. Ucpává se i sjezd z dálnice D11. Příčinou velmi dlouhého zdržení je nehoda na Štěrboholské spojce. Těsně za odbočkou na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony. Jede se pouze připojovacím pruhem. Od Černého mostu ztratíte 40 minut. Dobře dojeďte. Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno a dopoledne se ojedinělé hlavně v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a teploty 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
14: A to 8 minut po 6. hodině. Dobré ráno. Koalice vedená Saúdskou Arábií zaútočila na husijské povstalce v Jemenu, píše o tom agentura AFP. Hlasité exploze podle ní ale otřásaly i saúdsko-arabským hlavním městem Riádem. Na další eskalaci bojů mezi Saúdskou Arábií a jemenskými povstalci podporovanými Íránem se zaměříme v příštích několika minutách s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
5: Dobrý den.
14: Konflikt v Jemenu už trvá asi 12 let. Tak co se tam teď děje?
5: Silám jemenské vlády podporované Saúdskou Arábií se údajně včera podařil bleskový postup proti povstalcům směrem na město Moka, tedy na pobřeží u průlivu Bab al-Mandab, který je pro světovou lodní dopravu klíčovou spojkou mezi Adenským zálivem a Rudým mořem. Podle jemenské vlády tak její vojsko vytlačilo povstalce z většiny území, které se jim podařilo zabrat minulý měsíc. Vládní zdroje mluví o tom, že se vládním silám za podpory silných saudsko-arabských vzdušných útoků podařilo dosáhnout okraje Moky a husiští bojovníci se museli začít stahovat do horských oblastí. Podle jemenského ministerstva obrany Moka dokonce padla. Husiští povstalci nicméně na vojenské akce vlády odpověděli, uvedli, že zaútočili na důležitá místa v Saúdské Arábii, včetně mezinárodního letiště krále Chálida v saúdsko-arabské metropoli Riádu, dále taky na rafinerie státní ropné společnosti Aramco, mezinárodní letiště Abha nebo na vojenskou základnu ve městě Chamis Mushayt. Tyto útoky ale nejsou zatím od Saúdské Arábie nebo Aramka potvrzené.
14: Pro vládní jemenské jednotky prý zaútočili i směrem na hlavní město Sanaa. Je to tak?
5: Ano, koalice údajně zničila sklady zbraní v přístavním městě Hudajda, které je severně od Moky a průlivu Bab al-Mandab, a na Sanaa, hlavní město Jemenu, které povstalci ovládají už právě od roku 2014, měla koalice zahájit strategickou ofenzívu. Navíc saúdsko-arabská koalice údajně provedla taky námořní vojenské operace v Rudém moři. Husijové nicméně některá prohlášení saúdsko-arabské koalice zpochybňují a i podle více rozdrojů z jemenské vlády sami vojensky postoupili, a to u města Taiz. Tam dobyli část horské cesty a část sil jemenské vlády, tak obléhají. Jeden zdroj z jemenské vlády to ale popírá.
14: Ty už jsi zmínil, že ta úžina Bab al-Mandab je dalším takovým kritickým místem pro světovou lodní dopravu vedle hojně diskutovaného Hormuzského průlivu, který dokáže teď kontrolovat Írán. Kdo tedy ovládá teď Bab al-Mandab?
5: Tak zprávy z bojiště nemáme úplně aktuální a potvrzené, ale zatím si kontrolu zřejmě drží husijští povstalci. ti s podporou Iránu vedou občanskou válku od roku 2014, drží severozápad země, včetně zmíněné metropole Sana, a v současnosti by měli ovládat téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře, tedy až k tomu Bab al-Mandab. Nicméně i v uplynulých týdnech v oblasti u průlivu údajně panují právě nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.
14: Informace o konfliktu v Jemenu nám přinesl do studia Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za to.
3: Pěkné ráno.
13: A my připojíme přesný čas, je 6 hodin 11,5 minuty. Vstáváte s pořadem, který se jmenuje Ranní plus. 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá veřejné činitele a politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
0: Vyzývají politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí, a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na to, aby se oficiální informace od úřadů dostávaly ke všem novinářům. Z prohlášení citujeme.
7: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
0: Podle mediální analytičky Maríny Urbánikové z Masarykovy univerzity a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy to není poprvé, kdy čeští šéfredaktoři a šéfredaktorky vydali nějakou výzvu. Výjimečná ale je.
8: Pokud si pamätám, táto je jedna z najširších, ak nie vôbec najširšia spoločná iniciatíva, keď sa pozrieme na počet signatárov. Takže áno, z tohto pohľadu to významné a neúplne bežné rozhodne je.
0: Výzvu komentovali i niektorí politici, napríklad ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.
10: Za sebe musím říct, že se tak snažím chovat, takže v tom nevidím problém.
0: Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného je nutné komunikovat slušně ze strany politiků i novinářů.
11: Tak já za sebe určitě mohu potvrdit, že já odmítám projevy násilí na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a vždy dodržuji pravidla slušné komunikace, takže já přesně nevím, co konkrétně ti protagonisté chtějí. Na druhou stranu zase já bych chtěl požádat média k tomu, aby byla dostatečně nestranná, objektivní.
0: Výzvu komentovali i zástupci opozice. Souhlasí s ní například předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Žádný demokraticky smýšlející politik a veřejný činitel nemůže mít podle něj problém s kritickou kontrolou médií. Důvody, které k sepsání výzvy vedly, jsou podle něj dostatečně vypovídající a alarmující.
12: Je to důležité a chtěl bych apelovat na všechny politiky a ty, kteří jsou tedy osloveni v té výzvě, aby svobodu slova, informovanost médií v naší společnosti, v našem státě ctili jako jednu z těch velkých pojistek svobody vůbec v naší zemi.
0: Výzvu podporuje i předseda opoziční ODS Martin Kupka.
26: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země. Jsou důležitou kontrolou toho, co dělají ti, kteří v tuhle chvíli drží moc. A je určitě na místě, aby se měnila rétorika té vlády a aby prostor pro otevřené informování, aby prostor pro nezávislou práci novinářů naopak posiloval.
0: 40 šéfredaktorů, kteří výzvu podepsali, je z audiovizuálních, tištěných i digitálních médií různých zaměření. Jana Čermáková, Český rozhlas.
14: A téměř ve 6:45 přidáme další informace, které sledujeme. Saúdskou Arábií vedená koalice hlásí zásah cílů povstaleckých husíů v jemenském přístavním městě Hudajda. AFP mezitím informovala o explozích v Riádu. Stovky středních škol ve Francii v pondělí zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Od začátku protestních akcí, které na některých místech stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti, bylo zraněno bezmála 200 studentů. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu, kde se letos rozhodne o budoucím složení horní komory parlamentu, navíc mají mít také lístky s kandidáty na senátory.
13: Španělsko se jen pár měsíců před koncem volebního období chce pustit do předčasných voleb. Pro premiéra Pedra Sáncheze to bude už šestý souboj o hlasy v parlamentních volbách za dobu, co je v čele socialistické strany. V současné politické krizi ale vidí předčasné volby jako jediný způsob, jak se dostat z patové situace, když se jeho menšinové vládě nedaří prosazovat klíčové zákony. Španělé už několik týdnů protestují kvůli bytové krizi. Speciální pozornost vyvolal případ seniorky, která už nezvládá z penze platit nájem. Vládní balíček opatření na zlepšení situace s bydlením, ale parlamentem neprošel. Moderátorka Lenka Vahalová se ve včerejším odpoledním vysílání zeptala novináře a publicisty Tomáše Trněného, jestli právě to byla ta pověstná poslední kapka, která premiéru Sánchezovi podrazila nohy.
2: Zdá se, že pro Pedra Sáncheze to opravdu poslední kapka byla.
6: Sánchezovu vládu oslabují také korupční kauzy. Jak výrazně poškodili důvěryhodnost premiéra a nakolik mohou ovlivnit výsledek předčasných voleb?
2: My na těch průzkumech vidíme, že opravdu ty korupční kauzy zasáhly Sáncheze v kabinet velmi silně. Byly to zapojení nejen jeho rodinní příslušníci, ale jeho spojenci, například bývalý premiér Zapatero, což byl takový trochu volební strateg socialistů, tak ten je také zapojený do jedné aféry korupční, takže to opravdu zasáhlo silně současnou vládu.
6: Sánchez ve svém projevu vyhlášení voleb zdůvodnil tak, že chce nechat na voličích, jestli se připojí ke krajně pravicové vlně a nebo zůstanou sociálně uvědomělí. Je to podle vás dobrá strategie?
2: Myslím si, že ano. Myslím si, že v Španělsku se přivládá takový strach z nástupu krajní pravice, a takže určitě Sánchez vsadil na tuto poměrně jednoduchou strategii. Zároveň bych se nedivil, kdyby se snažil i profilovat jako taková jediná varianta pro levicové voliče a snažil se tak trošku požrat, když to řeknu takhle nespisovně, tak hlasy i těch menších levicových uskupení, protože opravdu socialisté teď nemají přeji s tím vládnout, potřebují především oni posílit.
6: Můžou jeho socialisté z voleb tedy vzejít silnější, případně získat nové partnery do koalice, kteří je neopustí, tak jak to udělala katalánská strana Junts?
2: Určitě můžou být silnější, tam bude záležet na výsledcích těch menších uskupení, především na hnutí Sumar, které teď v těch průzkumech je asi na nějakých 5%, ale samotné hnutí plánuje takový rebranding, přeměnil se na širokou frontu a hledá nového předsedu, nebo spíše předsedkyni, které to zatím vypadá. Uvidíme, no. Především teď asi za favorita jsou považováni spíše opoziční lidovci.
6: Kdo by se případně mohl stát novým premiérem Španělska?
2: Tak máme tu šéfa lidovců Alberta Núñeze Feijóa, který ale je trošku mezi svými spolustraníky i spojenci považovaný u nás trošku slabého, protože on právě tak lavíruje, zda spolupracovat s krajní pravicí nebo opravdu spíše k tomu pravicovému středu, a navíc stále nedokázal Pedra Sáncheze porazit, takže Sánchez je pro něj takovou nemezis. Když se pak zaměříme na to, kdo by mohl nahradit třeba Pedra Sáncheze v socialistech, tak tam stále nic moc nevíme. Tam se profiloval současný vicepremiér a ministr financí Carlos Cuerpo a ten v rozhovorech odmítá, že by nahradil Sáncheze v čele třeba i budoucí vlády.
6: Co podle vás rozhodne o výsledku voleb? Co bude to hlavní téma? Bude to především ta dostupnost bydlení?
2: Vzhledem k současné situaci bych čekal, že opravdu bude hrát prim to téma bydlení a obecně sociální oblast, protože teď demonstrace týkající se bydlení i to celé téma je teď opravdu téma číslo jedna. Nicméně dovolí ještě dlouhá doba, což teda ve Španělsku platí dvojnásob. A zároveň bych nepodceňoval i to, jak Pedro Sánchez umí prodat svou zahraniční politiku. On je otevřený kritik amerického prezidenta Donalda Trumpa, nebo i lidi jako Elon Musk, nebo Benjamin Netanyahu, takže opravdu myslím si, že i zahraniční politika může hrát určitou roli.
6: Jaký je vůbec postoj těch hlavních španělských stran k migraci?
2: My jsme to viděli v té srpnové krizi u Ceuty, že zatímco socialisté jsou takovou otevřenou náručí vůči migraci, viděli jsme to i v tom liberálním pojetí zákonu oddělování občanství a u socialistů, tak ta pravice je mnohem kritičtější a především pak hnutí Vox, což je taková španělská krajní pravice, kde právě uvidíme, nakolik se k ní přikloní její potenciální vládní partner a především jako lídr pravice lidová strana.
6: A možná ještě na závěr, jaké další problémy nebo témata se do listopadových předčasných voleb ještě mohou promítnout?
2: Opravdu bych si myslel, že naprostá většina politických debat se bude točit kolem bytové krize a pravice tam bude snažit protlačit témata korupce a obecně různých takových průšvihů vládní koalice.
13: Tak to byl novinář Tomáš Trněný o situaci ve Španělsku před předčasnými volbami.
14: A 9 minut před půl sedmou, nikoliv předčasnými volbami, se podíváme na to, co se děje ve světě.
13: Tak, protože... Taky to můžou být předčasné volby, to jestli si poslechnou lidé ty zprávy, nebo si neposlechnou zprávy.
14: A nebo co zvolíme zrovna za deníky, do kterých nahlédneme.
13: Přesně, tak řekni, co zvolíme.
14: A začneme tedy francouzským deníkem Le Monde, který píše o tom, že francouzští středoškoláci a vysokoškoláci vstupují do nové fáze protestu proti nedostatečnému financování škol až špatným podmínkám v nich. Poté, co se demonstrace rozšířily napříč zemí, se ke studentům přidávají také odbory a profesní organizace.
13: Pro vládu premiéra Sebastiana Lecornua jde podle Le Monde o jednu z nejsložitějších politických výzev. Na některých místech došlo ke střetům studentů s policií, používání slzného plynu, požárům a ničení škol. Mezi hlavní požadavky protestujících patří dodatečné finanční prostředky i lepší podmínky pro studium.
14: Studenti a středoškolské organizace na dnešek vyhlásili velký celostátní protest. Odborové svazy budou moci mladé protestující podporovat prostřednictvím svých bezpečnostních týmů, chránit je a v maximální možné míře předcházet jakýmkoliv nepokojům či násilí, píše Le Monde. Odbory ale přivedou na demonstrace i své vlastní členy, čímž posílí mobilizaci, která byla dosud roztříštěná a postrádala skutečnou koordinaci.
13: Vláda v Paříži tak podle francouzského listu čelí riziku, že původně studentské demonstrace přerostou v projev všeobecné frustrace a v mnohem širší celonárodní protesty. Studentské hnutí navíc nevolá po stažení jedné reformy, ale po strukturálních opatřeních, která vyžadují čas a peníze. Zákonodárci mají

0: i v Evropské měnové unii, ale přispělo i vyhlášení předčasných voleb ve Španělsku ze strany socialistického premiéra Pedra Sáncheze. Investoři tak podle Guardianu nevylučují další pokles eura v důsledku politického napětí ve jmenovaných zemích a obav z toho, že reakce trhu, zejména s francouzskými státními dluhopisy, bude dál vyvíjet tlak na evropskou měnu.
1: No, míříme za moře. Americký stát New York vyhlásil stav nouze kvůli epidemii spalniček, píše agentura Bloomberg. Doplňuje, že počet nakažených po celé zemi prudce stoupá.
0: Vyhlášení nouzového stavu umožňuje státu rychleji reagovat na epidemii a urychlit testování i očkování. Ke 3. říjnu bylo ve státě New York zaznamenáno celkem 108 případů nákazy. Bloomberg cituje guvernérku Kathy Hochulovou, která své rozhodnutí odůvodnila přesvědčením, že by nikdo neměl vážně onemocnět nebo dokonce zemřít na nemoc, které lze předcházet očkováním.
1: Spojené státy se aktuálně potýkají s jednou z nejhorších epidemií spalniček za posledních 30 let, doplňuje Bloomberg. Většina případů se aktuálně soustřeďuje v Pensylvánii, která v pondělí nahlásila více než 1000 potvrzených infekcí, včetně 5 úmrtí.
0: Očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám podle Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí zabraňuje infekci spalniček v 97% případů. Míra pro očkovanosti ve Spojených státech ale klesá a v mnoha regionech se dostala pod hranici potřebnou k ochraně osob s oslabenou imunitou nebo ohrožených skupin. To vede k rostoucímu počtu ohnisek nákazy, uzavírá Bloomberg.
1: A ještě kratičký pohled do Chorvatska. V chorvatském Splitu zítra startuje neformální summit skupiny MEDNI, tedy 9 středomořských států, které jsou členskými zeměmi Evropské unie. Jak píše web chorvatské veřejnoprávní stanice HRT, už dnes se do přímořského města začnou sjíždět jeho účastníci.
0: Na setkání přijede mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a dokonce přiletí i jordánský princ Hussein bin Abdallah. Tak to byl přehled zahraničního tisku, který odkládáme 4,5 minuty před 6:30.
1: A máme pro vás ještě jedno téma. Kdo dostane Nobelovu cenu za fyziku, to se dozvíme dnes předpolednem. Pokračuje tradiční vyhlašovací týden. Někteří vědci se pouštějí do odhadu a předpovědí. Konečné slovo ale bude mít Švédská královská akademie věd. Should the Nobel Committee reward abstract, highly theoretical condensed matter physics?
2: Různí vědci, a nejenom oni, jsou zvědaví, jestli Nobelův výbor ocení abstraktní teoretickou práci ze základního výzkumu, nebo tentokrát nějaký praktický vynález, technologii, kterou možná využíváme každý den. Loňský oceněný objev byl někde mezi tím. Šlo o zhmotnění kvantové fyziky na elektronických součástkách pro laboratoře. Na letošní ceny za fyziku si ještě počkáme. Od pondělí ovšem víme, kdo si odnese Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.
3: Nobelpriset i fysiologii eller medicin Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
2: Američan a dva Němci položili základy optogenetiky. Vytvořili jakýsi buněčný vypínač, jako kdybychom měli chytré dálkové ovládání. Jenže místo rádia, televize nebo lampy umí světelným paprskem zapínat a vypínat jednotlivé živé buňky. K čemu to je dobré, vysvětlila při vyhlašování cen Anna Vedelová z Nobelova výboru.
4: Je to vypínač citlivý na světlo. Můžete s ním ovládat nervové buňky v živém mozku. Umožňuje nám to mapovat, které buňky jsou zodpovědné za které funkce, které buňky spolu komunikují. Novým způsobem pochopíme, jak mozek funguje.
2: Princip vypínače si vědci vypůjčili z přírody, od jednobuněčné řasy, pláštěnky neboli koulenky. Ta se umí otočit ke světlu mnohem rychleji než lidské oko.
4: Peter Hegemann byl zvědavý, proč mikroskopická řasa plave ke světlu. Objevili jedinečný protein citlivý na světlo. Spolu s Georgem Naglem rozpracovali hypotézu, jestli by se dal vložit do jakéhokoliv typu buňky. Karl Deisseroth prokázal, že je možné je vložit do neuronů a nakonec do živého mozku.
2: Podle Nobelova výboru se tím splnil sen neurovědcům, kteří zkoumají mozek. Můžou přesně vypínat a zapínat skupiny buněk a zjišťovat, co se stane, když se tahle oblast vypne nebo jiná zapne. Experimenty jsou teprve v začátcích, ale už se podařilo u zvířat zmapovat, že určité skupiny mozkových buněk jsou zodpovědné třeba za rodičovské chování, za žízeň nebo za strach.
4: Měli jsme jen velmi málo metod, jak to zkoumat. Měli jsme anatomické mapování, ale teď máme nástroj, kterým můžeme zkoumat vztahy mezi příčinami a následky. Dostáváme funkční mapu mozku. Přesně ukáže, které buňky co dělají, které buňky vytvářejí chování nebo dokonce emoce a vzpomínky.

0: Pokusní potkani ovšem musí mít v hlavě vyoperovaná optická vlákna. Lidský mozek se takto zatím přímo zkoumat nedá.
1: Mozky savců jsou si docela podobné. Lidský mozek má samozřejmě mnoho funkcí, které třeba myši nemají, ale spousta věcí je stejných. Když zkoumáme zvířecí mozky, dozvíme se informace důležité pro člověka. Jak funguje zdravý mozek, ale také co se stane, když nefunguje správně. Máme myší modely demence, epilepsie, závislostí a tak dále. Ty nám pomáhají zjistit, na co se zaměřit u lidí.
0: V lidském těle už vědci také buněčné vypínače zkoušejí. Ne v mozku, ale v očích. Lidem, kteří kvůli jedné vzácné nemoci přišli o zrak, by ho mohli částečně nahradit právě speciální proteiny citlivé na světlo. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Pro a proti.
3: Řada evropských států se chystá na to, aby zvládala případné dronové sabotáže. Před těmi v poslední době varují zpravodajské služby. Jak se připravuje Česko? Dávalo by smysl, aby spolupracovalo s Ukrajinou na rozvoji dronových technologií? Jak by se k ukrajinské nabídce spolupráce měla postavit česká vláda? Zeptám se poslance ODS Pavla Žáčka a poslance hnutí SPD Josefa Nerušila.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.

0: Je 6:30, takže tu jsou zprávy Ondřeje Látala.
1: Český rozhlas Plus.
2: Nejpozději dnes by lidé v Česku měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty budou už tento pátek a sobotu. Všichni voliči v Česku mají dostat šedé hlasovací lístky pro komunální volby. Asi třetina jich volí navíc i svého zástupce do Senátu. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
3: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Francouzští studenti středních škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovující studijním podmínkám. Vyzvala k němu Středoškolská odborová unie. Vadí mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů anebo špatný stav školních budov. Švédská královská akademie dnes předpoledne vyhlásí držitele Nobelovy ceny za fyziku. Cenu za minulý rok získala trojice vědců za výzkum kvantové mechaniky. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října letos v New Yorku zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. V Brně na výstavišti dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi spojenými s jejich příjezdem. Policejní mluvčí David Chaloupka upozornil třeba na možné zdržení na příjezdových trasách. A tady jsou další dopravní informace v ranním plusu 2,5 minuty po 6:30. Velké komplikace trvají na východě hlavního města. Kolona před nehodou na Štěrboholovské spojce se sílícím ranním provozem narůstá. Aktuálně se brzdí už v Novopatské ulici u Satalic. Kolona se pak vleče celou východní částí okruhu okolo Černého mostu až do zmíněné Štěrboholovské zasjezd na Dolní Počernice. Tam po noční kolizi dvou kamionů zprůjeznili pravý pruh. Zdržení čekejte bezmála hodinu. Na D11 směrem z Hradce Králové kvůli tomu počítejte s dlouhou frontou od Jiren ze 6. kilometru. Na D1 směrem z Vyškova do Brna narostla kolona před Rousínov. Aktuálně se brzdí na kilometru 217 a více než 20 minut se jede krokem až ke sjezdu na Slavkov na kilometr 210. A D2 směrem z Bratislavy do Brna je plná hlavně kamionů, posouvají se ze 4. kilometru. Dobře dojeďte. A čeká nás jasný anebo skoro jasný den, teď ráno a pak taky dopoledne se ojediněle, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a teploty 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
0: A máme skoro 4 minuty po 6:30. Ranním plusem vás dnes provázejí Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. No a teď je ta pravá chvíle na pohled do tuzemských novin a serverů. Dnes do nich zabrousil Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch. Dobrý den.
4: Dobré ráno.
0: Takže si na úvod prolétněme témata, která dnešnímu tisku dominují, abychom získali nějaký všeobecný přehled.
4: Vláda včera schválila novou kulturní politiku, která na sebe poutá spoustu pozornosti, spíš teda té negativní a spoustu kritiky od lidí, především z umělecké sféry, řekněme. Hodně dramaticky, také jste to teďko zmiňovali ve zprávách, působí situace ve Francii, kde nespokojenost se školstvím přešla do takových dost divokých nepokojů. Podivuhodné, aspoň mně přijdou informace, které jsou v Česku také dostupné o moru na ruské Sibiři, který tam zřejmě unikl z tamních laboratoří a internet je jich plný. No a samozřejmě tím, že v pátek a v sobotu se v Česku budou konat komunální a senátní volby, tak bez žádného překvapení se tomuto tématu věnuje také hodně pozornosti v českých médiích, už se trvalo už několik dní.
0: A u toho bych se zastavil, my jsme v tomhle vysílání mluvili třeba o pokusech ovlivnit volby v Moldavě, tím, že se tam na poslední chvíli přihlašují lidé k trvalému pobytu. A Deník N, ten se věnuje podobnému případu ve Špindlerově mlýně, takže o co jde?
4: Je to tak, jsou to vlastně poměrně podobné případy. Ten Špindlerův mlýn je přece jenom trošku atypický nějakým kontextem ekonomickým a finančním. Jde o to, že v těch malých obcích tam to často rozhodují jednotky hlasů a právě Deník N popisuje, jak to může vypadat, když tam jde o ještě navíc teda o hodně peněz, což je případ Špindlerova mlýna, kam se minulý pátek přihlásilo k trvalému pobytu na jednu jedinou adresu, najednou 11 lidí, 12. přibyl nějak v zápětí. Ono to na první pohled vypadá jako drobnost, ale tím, že Špindl vlastně není až zas tak velké město, je tam zhruba 1000 obyvatel, takže volit jich může pár set. A protože se volí dohromady 15 zastupitelů a jeden křížek pro nějakou stranu na té plachtě volební, je vlastně automaticky pro ní 15 hlasů, takže těch 12 lidí je zhruba nějakých 180 hlasů, tak už je to vlastně docela zajímavé číslo. No a to, co se tak nějak jako nabízí, že je na pozadí, tak to nové zastupitelstvo bude pravděpodobně rozhodovat o mohutné přestavbě za zhruba 2 miliardy korun celého centra města v režii finanční skupiny Penta. A stávající starosta Špindlerova mlýna, tak ten mluví o snaze ovládnout radnici, lídrině toho nového sdružení Špindl žije, která by zatím mohla podle nějakých spekulací být, tak tato samozřejmě odmítá. Každopádně ústavní právník Marek Antoš, tak ten v Deníku jen připomíná, že to účelové stěhování voličů už soudy opakovaně řešily, například v Karlově Studánce nebo v Rčavě, a volby tam kvůli tomu dokonce zrušil. Nicméně ona ta jasná pravidla, jak se ty obce tomu mají bránit, tak ta vlastně nejsou k dispozici, takže to případně bude mít, by to mohlo mít nějakou dohru ex post.
0: No a teď se přesuneme k Hospodářským novinám a zacílíme na drahé pohonné hmoty. To je téma, které řeší nejenom česká vláda. Tak jakým způsobem proti nim zasáhli Poláci?
4: Je to tak, je to velké téma, které asi vnímá každý, kdo přijede na benzínovou pumpu. Hospodářské noviny tak ty popisují, že Polsko velmi rázně zasáhlo proti těm rostoucím cenám benzínu a nafty. Tamní kabinet Donalda Trumpa tak snížil spotřební daň na unijní minimum a k tomu snížil i DPH na paliva z 23 na 8 %. Takže od soboty je v Polsku benzín i nafta v průměru o nějakých 7 korun levnější než u nás, což v pohraničí samozřejmě čeští řidiči zjistili a začali tam poměrně hromadně jezdit tankovat. Takovou tou stěnou stránkou toho je, že polský rozpočet to má do konce roku stát v přepočtu nějakých 22 miliard korun a zaplatit to chtějí hlavně skrze mimořádnou daň ze zisku rafinérií. V jejich případě je to primárně Orlen. A Česko, my na to jdeme vlastně podobně, ale teda o dost opatrněji, ale většina Evropy sází ještě na jiné cesty, na spíš nějaké úlevy nebo cílené příspěvky. Třeba Francie ta posílá 100 euro těm, kdo jezdí do práce autem. U těch cenových regulací a finančních stropů, tak tam Hospodářské noviny ještě připomínají varování z Maďarska, kde v pevné zastropování v tom pocovidovém roce 2022 skončilo prázdnými pumpami a frontami u nich. A zkrátka tohle je řešení, které není dlouhodobé. Že jo? Je to samozřejmě nějaké přechodné a musíme doufat, aby už se uklidnila situace na Blízkém východě.
0: No tak teď se zrovna úplně neuklidňuje, jak jsme informovali před chvilkou. Ale ještě se podíváme do deníku E15. Ten nabízí titulek účet minimálně za 250 milionů. Ostravští dluhopisoví vodíkáři míří do konkurzu. Proč vlastně, když, jestli si dobře vzpomínám, tak takový ten molekulární vodík, o který se asi tady jedná, tak on býval hitem internetu prakticky co by všelék.
4: Je to tak. Je to tak, ale tam je třeba říct, že firemní dluhopisy jsou v Česku vlastně už velmi dlouho velmi oblíbený způsob, jak zhodnocovat úspory. Ale těch případů, kdy to nedopadne úplně dobře, tak těch je taky poměrně hodně. A já jsem je tady ten příspěvek vybral kvůli tomu, aby mohlo fungovat jako takové trošku varování nebo memento, že lidé, když ty dluhopisy si chtějí koupit, tak si musí dobře prověřit, komu své peníze svěřují. Protože server E15 teď popisuje případ, kdy ostravská skupina, jmenuje se H2 Global Group, stojí za ní podnikatel David Maršalík, tak na sebe podala insolvenční návrh, protože nesehnala prostě peníze na to, aby splatila dluhopisy. Jde o firmu, která lákala investory právě na ten takzvaný molekulární vodík v tabletách a v inhalacích. Měl pomáhat s obezitou, s covidem, dokonce s Alzheimerem, slibovala. Už jenom u toho bych se teda, bych měl jako varovné kontrolky. A asi nepřekvapí, že ty klinické testy nikdy žádnou účinnost molekulárního vodíku nepotvrdily. No a když se sečtou závazky celé té skupiny, tak jde do odluhy zhruba za 250 milionů korun a ona sama navrhuje jako řešení té své krize konkurs a v něm zpravidla se těm věřitelům vrátí jenom jednotky procent. Takže bych tímto vyzval lidi, buďte velmi opatrní, když kupujete dluhopisy, tak komu je svěřujete a jenom opravdu těm relevantním zavedeným hráčům.
0: Tak tolik Luboš Krajč, zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu Czech Crunch, vybíral za nás z domácích novin a serveru. Děkujeme, naslyšenou.
4: Děkuji, nashledanou.
5: Je 6:41, posloucháte Ranní plus a v této chvíli vám nabídneme další díl seriálu o domácí hospicové péči. Dnes v něm pan Jiří z Kladenska vypráví o tom, že mohl své nemocné ženě splnit nejen přání dožít doma, ale taky to, aby se díky brýlím na virtuální realitu vydala na vysněný výlet do Itálie.
6: Do sídla domácího hospice Mezi břehy v Berouně mířím za zdravotní sestrou a jejím klientem. Je to takový žlutý dům, čtu tady nápis. Mezi břehy, důstojný odchod.
7: Dobrý den.
6: Vy jste sestřička Lucie Petáková, odsud vy vyrážíte za klienty domů v rámci regionu?
7: Ano, někdy tady odsud vyrážíme. Máme vlastně působnost 30 km od Berouna. Do rodiny chodíme s tím zdravotnickým baťohem, kde máme veškerý potřebný vybavení.
6: Jezdila jste také na Kladensko do rodiny pana Jiřího, ten je tady s námi. Proč vy jste využívali tu mobilní hospicovou péči?
8: Protože asi bych to sám nezvládnul. Jo, byly tam takové věci, kde byla opravdu potřeba sestřička a bez toho by to asi nešlo.
6: Manželka Zuzana zemřela letos na jaře po těžké nemoci.
8: Ano, ona s tím bojovala od roku 23.
6: Vy jste doma ještě oslavili manželky kulatiny, prozradíte ten věk?
8: Já myslím, že můžu 60 let, to není žádný věk.
6: Pan Jiří je dál v podstatě vaším klientem. On využívá takzvanou pozůstalostní péči. Co to znamená?
7: Pozůstalostní péče vlastně znamená, že potom, co zemře pacient, o kterého jsme se starali jako domácí hospicová péče, tak ještě se staráme vlastně o tu pozůstalou rodinu. Snažíme se jim poskytnout psychosociální podporu a snažíme se tak jako provázet tím truchlením.
6: Jaké povolání měla vaše žena?
8: Zuzka dělala na urgentním příjmu sanitářku.
6: A vy jste taky z oboru?
8: Jezdím sanitkou převozovou, ne záchrankou, ale převozovou.
6: Jak bylo pro vaši ženu důležité být doma?
8: Moc si přála jít domů. Jo, to vlastně, když byla v té nemocnici, tak přemlouvala pana doktora, aby ji propustil. On nechtěl, ale po týdnu ji propustil.
6: Já s vámi oběma chci mluvit hlavně o tom, co si paní Zuzana přála. Ona toužila cestovat, což už bohužel nešlo, ale vy jste jí nachystali takovou specialitu. Co to bylo?
7: Virtuální brýle. Protože jsme při jedné hospicové návštěvě zjistili, že by paní Zuzana se ještě chtěla podívat do Říma. Vlastně byl to takový její velký plán. Měla už skoro možná koupený i letenky s rodinou.
8: Postupem doby tak manželka sama usoudila, že to nejde prostě. Takže pak se vlastně hodily ty virtuální brýle, což bylo úplně super.
6: Co ona popisovala, co viděla, co navštívila?
8: Samozřejmě první jsme hledali Řím, který tam byl zrovna dvakrát. Destinace celého světa, památky.
6: A jak manželka reagovala?
8: Manželka reagovala, že normálně říkala třeba tyjo, otáčela se s tím. To si člověk připadá, jako když je opravdu tam.
6: Jak dlouho měla třeba ty brýle nasazené?
8: 4 hodiny to mělo v kuse, od půlnoci asi do 4 do rána.
7: Tu noc těsně předtím, než jsme je měli vrátit, tak právě to bylo, jak říká pan Jiří, to bylo velice dojemné, že prostě byli i v Benátkách a že paní Zuzka tam tancovala na gondole, takže pro všechny to byl silný zážitek.
8: Bylo to moc hezký a byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
6: Vzpomíná Jiří z Kladenska, Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Je 6 hodin 45 minut a my přidáme ještě další informace z ekonomiky. Česká koruna se v úvodu týdne dostala vůči dolaru na nejslabší úroveň za více než rok. Oslabila o 14 haléřů a 21 korun a 82 haléřů za dolar. Slabší byla naposledy na začátku loňského června. Vůči euru koruna prakticky stagnovala, když oslabila o 1 haléř na 24 korun a 45 haléřů za euro.
0: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se snížila, vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila společnost Sentix. Hodnocení současné hospodářské situace sice zůstalo beze změny, zhoršila se ale očekávání ohledně budoucího vývoje.
5: A ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, který italské bankovní skupině Unicredit umožňuje, aby prodala část svých ruských aktiv. Italská společnost v květnu podepsala nezávaznou dohodu o prodeji části ruských aktiv soukromému investorovi se sídlem ve Spojených státech Arabských Emirátech.
0: Vezmou nám už za pár let práci roboti, kteří vypadají jako my. Někomu asi ano, ale zatím se s nimi počítá spíš tam, kde stejně nikdo pracovat nechce. Každopádně je potřeba se na ně připravit. Humanoidi, kteří chodí po dvou a mluví, už začínají opouštět laboratoře a přichází do firem, což mě trošičku děsí, abych tak řekl. Co budou znamenat pro českou ekonomiku a v jaké vývojové fázi teď jsou? Na to se v novém dílu pořadu Peníze a vliv ekonomická analytička Jana Klímová ptala Tomáše Jochmana z Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT.
9: Kdybych to měl přirovnat široké veřejnosti, tak je to něco asi z hlediska softwaru, teda na úrovni toho, když vyšlo ChatGPT 3.5 nebo 4, takže je to taková raná fáze. V podstatě ten pokrok je ale hodně dynamický, takže se strašně špatně odhaduje, kdy a jakého pokroku dosáhneme, v jakém čase, protože oproti jako tomu, jak to bylo dřív, tak ten vývoj byl hodně limitovaný vlastně lidskou silou, časem strávaným u počítače, programováním a i těma výpočtama samotnýma. V dnešním době je to všechno zrychlené, čili jak ty simulace, výpočty, učení těch modelů, tak i v podstatě to programování je díky LLMkám a různým copilotům, asistentům zrychleno, takže nemáme dost dat z historie na to, aby jsme dokázali přesně určit, kdy a v jaké fázi to bude, ale souvá se to strašně rychle.
10: Jaký vliv budou mít podle vás humanoidi na českou ekonomiku?
9: Pohled pracovních míst je v podstatě pozitivní, protože vznikají desítky, ne-li stovky pracovních míst v této oblasti pro lidi, kteří mají vymyslet, jak se to bude integrovat ten robot a vyřešit všechny ty potíže, které s tím jsou. A další věc, která ovlivní i ekonomiku, je počet firem a startupů, spin-offů, které v této oblasti vznikají. Protože vzhledem k tomu, že to je technologicky náročná oblast, tak ty nově vznikající firmy se snaží samozřejmě přitáhnout kapitál od investorů ze soukromého sektoru.
10: Mají se lidé, kteří dělají v nějaké výrobě, bát nástupu robotů, seberou nám pracovní místa, anebo budou spíš doplněk?
9: Já si myslím, že určitě pracovní místa brát nebudou, protože i z hlediska nějakých studií, které jsme teďka prováděli, tak si myslím, že pořád je finančně výhodnější pro ten podnik tam nechat toho operátora, ale jak říkám, za desítky firm, které jsme teďka měli s kolegy možnost projít za posledních půl roku, tak ani jednou jsem neslyšel, že někdo chce nahradit člověka. Vždycky jsem slyšel, tady ten stroj stojí a potřebuji, aby ho někdo obsluhoval a 3 měsíce čekám, než někoho seženu, aby mi sem šel dělat. Takže jako určitě budou podniky, řekněme, dravější, které tady tu strategii zvolí, ale já si myslím, že jako záleží na tom samozřejmě, co to je za typ práce, ale nemyslím si, že teďka je levnější a ekonomicky výhodnější toho robota nasadit. Spíš je to o tom zainvestovat do budoucna a rozšířit výrobu v podstatě nebo vyřešit nějaké problémy, které na té výrobě mám.
10: Poslední věc, řešíte v souvislosti s vývojem humanoidů nějaké etické otázky, jestli je vlastně vhodné, aby třeba opravdu vypadali jako lidi?
9: Naše centrum na humanoidní robotiku je interdisciplinární a samozřejmě tyhle ty otázky tak jsme otvírali už od začátku. Zatím jsem takového zákazníka nepoznal, který by nějakým způsobem tohleto chtěl zneužít nebo využít. Určitě věřím tomu, že budou aplikace, kde to bude z nějakého důvodu chtěné nebo zapotřebí, aby ten robot měl obličej. Ale pro ty naše jako čistě průmyslové aplikace, kterým se věnujeme, tak to nutný není. A myslím si, že ty aplikace, kde bude ten obličej potřeba nebo nějakým způsobem výhoda, řekněme, tak budou ještě trvat dlouho let, než budou ty zařízení certifikované a bezpečnostně ošetřené tak, aby ty aplikace byly nasaditelné ve velkém.
0: Více o tématu humanoidů uslyšíte v pořadu Peníze a vliv už po 11. hodině u nás na Plusu a pořad najdete také na našem webu a v podcastových aplikacích.
5: Je 6 hodin 50,5 minuty, posloucháte Ranní Plus. Na Pražském hradě začal multižánrový festival u příležitosti nedožitých 90. narozenin prezidenta a dramatika Václava Havla. Až do ledna nabídne debaty, filmové projekce, koncerty nebo třeba výstavu Design pro Václava Havla. Režisér Jiří Havelka taky uvede ve spolupráci s Davidským divadlem Havlovo scénické čtení s názvem Varování. Inscenaci podle nedávno nalezeného a nedokončeného textu veřejnosti představí 5. a 6. listopadu v jízdárně Pražského hradu. Jiřího Havelky se na detaily ptal ve speciálním vysílání radiožurnálu Zlán moderátor Jan Pokorný.
11: Vzniká taky divadelní hra, jestli to je útvar, který se dá napasovat na to, co chystá Jiří Havelka?
12: Jestli myslíte to s Davidským divadlem v rámci oslav na Pražském hradu Havel Live, tak je to neúplně divadelní hra, bych tomu říkal pořád scénické čtení, protože to
11: Protože to není hotové ještě?
12: Protože to není hotové
11: a zůstane jenom u toho?
12: Do jisté míry nikdy nebude, protože to Václav Havel nedokončil a my nikdy tu podobu znát nebudeme, jak by to vypadalo, kdyby to dokončil a asi by to vypadalo jinak, než jak jsme to dokončili my. A my se k tomu přiznáváme, že to je torzo, které vlastně je spíš jako vyselektováno z toho, co se našlo v té pozůstalosti a dali jsme to dohromady podle samozřejmě nějakých jako vzorů, které nám zanechal v audienci, v protestu a především taky podle toho deníku, který si psal ve svém prvním vězení právě po publikování Charty 77, kde je k tomu určitý klíč, jak to zamýšlel v rámci ostatních vaňkovek vlastně uspořádat a jakou tematickou rovinu to tam mělo v rámci té tetralogie pokrývat, ale je to pořád nedokončené a my se k tomu přiznáváme třeba tím, že jsme tam nechali tři konce, které on naznačuje jenom ve dvou větách, kudy by to mohlo jít jako k pointě vlastně tato, to torzo té vaňkovky. A myslím si, že i to scénické čtení na to ideální forma, tak to proběhlo i v tom New Yorku, že vlastně to není vystavená hotová produkce, postavená na finálním textu Václava Havla, ale je to prostě doručení těch slov, které nám byly tak jako trošku ze záhrobí přes Davida Duška a pozůstalost jeho dědečka k nám prostě doputovala, taky vlastně doručit lidem v co nejméně zkreslené podobě.
11: A v tom New Yorku to byla předpremiéra nebo speciální premiéra pro speciální publikum?
12: Já přesně se vám přiznám, že nevím, jak to je vlastně, jak to je správně právně pojmenovatelné, ale...
11: A to víte, že je mi to jedno?
12: Jo, ale zkrátka tam byli dva herci, spisovatel herec Adam Gopník a Marie Abraham, Seth Marie Abraham, který ten druhý z nich to myslím viděl poprvé, ale přečetl to skvěle a ten první se tím zabýval velmi dlouho předtím, ale potkali se chvilku předtím v šatně, kde jsem u toho setkání byl a bylo to jako skvělý. To publikum reagovalo velmi jako vstřícně, ale vlastně prostě nebylo potřeba zdůrazňovat právě žádné aktualizace a ono to fungovalo jako zábavným formátem, nebo mělo to momenty, kde prostě ty lidi reagovali smíchem na ty věci, které se jich, myslím, dotýkaly teď a tady. No.
11: Vy jste říkal, že je to jedna z vaňkovek, tak jenom abychom přiblížili posluchači, který nemá tak nastudované dílo Václava Havla, Ferdinand Vaněk, to je postava zejména z audience a potom i z některých dalších. Tady se objevuje jako nějaký jeho pokračovatel v tom Varování?
12: Ne, je to postava, která se jmenuje Vaněk, na rozdíl třeba od vernisáže, kde se jmenuje Bedřich, ale řadí se jako k vaňkovkám. Ano, tak jasně, vaňkovky se říká tady tomu někdy v rámci toho díla Václava Havla trošku jako bočně branému útvaru, vlastně jednoduché dramatické situace, kdy dva lidé sedí u stolu podobně jako my teď a o něčem se baví, akorát, že jednou z těch postav je Ferdinand Vaněk, který je spíš takovým, řekněme, jako statickým zrcadlem, ve kterém se ta druhá postava nějak odráží a je nutná k nějakým tanečkům, úskokům a zkrátka k nějakému jako vlastně, no, jako tanci bych řekl, no, asi nejvíc. A to tady v této Vankovce je taky, on o ní přemýšlel hodně v tom prvním vězení, protože tam přemýšlel o tom o šeříku nebo o varování, kde ta postava toho proti Vankovce je šeřík, ale taky o protestu a samozřejmě už o pokoušení. A ty dvě věci dodělal a tady tu nechal. Nevíme z jakých důvodů, můžeme samozřejmě nějaký hypotézy tady předložit, ale na to by byla lepší paní Frajmanová, která tady byla přede mnou. A tohle je skutečně to torzo, které prostě chceme ukázat, že jako Václav Havel je stále živý, i když to není nutné nějak jako právě přehnaně aktualizovat, moc k tomu dodávat. A teď je dobře, že v rámci toho výročí samozřejmě je to hrozně moc tady těch rozhovorů, někteří lidé tím budou unaveni, ale já myslím, že by bylo skvělé, že takhle živý Havel zůstane i po tom výročí a prakticky přes celý každý další rok.
11: Ještě je osoby a obsazení ve varování?
12: A tak jsou to dvě osoby, to už vyplývá, ano, z té Vaňkovky.
11: Takže to je Mišička.
12: A bude to Martin Mišička a Ivan Trojan.
11: A premiéra bude 23. října
12: v jízdárně Pražského hradu, ale zase nemůžu...
11: Právě při tom projektu
12: Havel Live, což je takový jako víceměsíční festival. Ale nechci úplně říct, že budou Martin Mišička a Ivan Trojan hrát ty dvě postavy. Bude to skutečně jako forma scénického čtení.
5: Režiséra Jiřího Havelky se ptal Jan Pokorný.
0: A co z nás utkvělo z Havla, ukážou i senátní a komunální volby teď o víkendu, jak vyplývá z dnešního ranního komentáře politologa Lukáše Jelínka.
13: O tom, že Václav Havel nepatří jen historii a vzpomínkám pamětníků, se můžeme přesvědčit už v pátek a sobotu, kdy proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí a třetiny senátu. Podle jedné z klíčových myšlenek muže, který zápasu o právo lidí spoluurčovat svůj osud zasvětil celý život, odpovědnost za svět začíná u odpovědnosti každého z nás. Když býval tázán na občanskou společnost, nemluvil o ní jako o abstraktní veličině, ale často zmiňoval příklady měst a obcí, kde funguje, je to znát, na vzhledu dané lokality i na tamním spolkovém životě. Nemusíme zkrátka prokazovat své občanství na globálních konfliktech. Pro začátek postačí, když si budeme všímat dění tam, kde žijeme, pracujeme a vychováváme děti. Kdo se stará jenom sám o sebe a jinak má pásku přes oči, sotva může od politiky cokoliv očekávat. Naopak, chceme-li věci měnit, musíme se starat. Není hned nutné osobně kandidovat, stačí, když si pečlivě vybereme ty, jimž dáme důvěru. Výraz pečlivě si přitom zaslouží dvojí podtrhnutí. Jedna z televizí nedávno přinesla anketu, jež ukázala, kolik dotázaných nezná svého senátora. Na jedné straně se není čemu divit, o politiku se pravidelně zajímá zhruba třetina populace, ovšem účast u senátních voleb bývá leckde nižší. Také je stále dost těch, co kurnám dorazí, dají hlas známé značce nebo nejsolidněji působící tváři, ta se jim ale brzy vykouří z hlavy. Není to škoda? Když se do politické vřavy nevrhnu sám, měl bych aspoň vědět, kdo a proč v ní za mě nasazuje kůži i jak se mu daří. Zvlášť, když senát i radnice mají oproti sněmovně jednu přednost. Hůře se tam s výmluvami schovává za druhé. Z vládní koalice co chvíli posloucháme nářky, jak strany nemohou naplnit svůj program a musí se přizpůsobovat silnějším spojencům, poněvadž dostali málo hlasů. Také v komunální politice se uzavírají různé koalice a politické obchody. Avšak vzhledem k problémům, jimiž je to, které město sužováno, mnohem snadněji dohlédneme, zda se naši volení zástupci činí nebo jen sedí v koutě. Realizaci předvolebních závazků si tam můžeme pohlídat snadněji než u takzvané velké politiky. Předností senátu jsou zase jednomandátové obvody, v nichž volíme většinovým systémem. Na rozdíl od dlouhého seznamu poslanců za daný region, tady máme jediného člověka. A nejde-li o politika s vysloveně jepičí životností, zaslouží si, abychom si zapamatovali aspoň jeho jméno a priority. Takový senátor se už vůbec nemá za koho schovat. To, zda se při hlasování v horní parlamentní komoře nespronevěřil svým ideálům, plánům a cílům, můžeme vyhodnocovat průběžně a bez mlhy vypouštěné partajními sekretariáty. Pro roli senátora se tudíž opravdu hodí především Havlem preferované osobnosti s životní moudrostí, skutečnou odpovědností a schopností kritické sebereflexe, které umí nadřadit společný zájem svému soukromému. První porevoluční prezident varoval také před ztrátou soudnosti, která může hrozit i demokraticky zvoleným politikům. O důvod víc vědět toho o svém voleném zástupci co nejvíc a mít jej průběžně na očích po celé funkční období, což vyžaduje být občanem i mimo volební víkend. V Havlově světě ostatně nezáleželo jen na konečném skóre, ale také na tom, jaká k němu vedla cesta a kdo se na něm podílel. Potom může být i volební účast cennější než výsledky. Jak radí Václav Havel, nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat.
0: Poslouchali jsme ranní zamyšlení politologa Lukáše Jelínka.
5: Bylo 7 hodin v úterý 6. října, vstáváte s pořadem Ranní plus a dobré vyladění vám přejí Tomáš Pavlíček
0: a Šárka Feniková.
1: Český rozhlas plus.
0: No a tady jsou naše plány pro příští minuty. Proč zůstávají v Kyjevě evropští diplomaté navzdory hrozbám z Kremlu?
5: Jak chce ministerstvo školství zasáhnout do slučování škol?
14: Slučujete-li víc subjektů dohromady, tak někdo přestane být ředitelem a stane se třeba jenom vedoucím učitelem nebo zástupcem.
0: A zvýšila se v září inflace v Česku?
5: I na to odpovíme. Nejdřív nás ale do světa zpráv zavede Ondřej Látal.
2: Hezké úterý a dobré ráno. Ukrajina údajně v noci vyslala více než 600 dronů na ruské hlavní město Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protizdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Vzdušné útoky z obou stran jsou v poslední době intenzivnější. Rusko v minulém týdnu při útoku na dopravní infrastrukturu v ukrajinském hlavním městě Kyjev způsobilo dopravní kolaps. Chystáme podrobnosti, víc řekne zpravodaj Martin Dorazín na plusu hned po zprávách. Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
15: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
16: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
15: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
17: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
15: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To zkritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
18: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
15: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči v Česku ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Jejich roznos zajistili buď sami radnice, anebo pracovníci České pošty.
19: Bych to viděl třeba kolem 8 000.
20: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
19: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenými dopisema dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
20: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
21: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
20: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: A ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátečních 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumu a měli klid na výběr. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotních 14 hodin.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců.
5: Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Tento zákaz by mohl zrušit ústavní dodatek. Pokud poslanci ústavní dodatek přijmou, za 3 měsíce bude následovat druhé hlasování. I v něm se pro zrušení zákazu budou muset vyslovit nejméně 2/3 poslanců. Litva stojí o účast v jaderném odstrašení Severoatlantické aliance nebo aliancí fungujících mimo rámec NATO. Její představitelé ale několikrát zopakovali, že země plánuje na svém území rozmístit jaderné hlavice. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes se dozvíme 1 až 3 jména oceněných v oboru fyziky. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince.
3: Nobelovu cenu za fyziku vyhlásí Švédská královská akademie věd dnes předpolednem. Loni si ocenění odnesli 3 vědci, kteří zhmotnili kvantovou fyziku na elektronických součástkách. Předvedli například takzvané kvantové tunelování. Ve středu vyhlásí Švédská akademie věd letošní laureáty za chemii. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově taky asi 2000 stálých služebních míst.
4: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Ministr Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
22: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
2: Francouzský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už zítra. Tady jsou dopravní informace v Ranním plusu. Severovýchod Prahy je dnes ráno extrémně ucpaný. Hlavní příčinou je nehoda na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov. Těsně za sjezdem na Dolní Počernice, tam v noci bouraly 2 kamiony. Komunikace byla i dlouho uzavřená, teď se projíždí alespoň připojovacím a pravým pruhem. Kolony se vlečou Novopatskou už téměř od Kbelské ulice, dálnicí D10 zamrandí sem z 6. kilometru i z D11 od Jiren z 8. kilometru. A na D1 směrem z Vyškova do Brna přetrvává kolona mezi Rousínovem a Holubicemi. Přes 20 minut ztratíte v úseku mezi kilometry 217 a 210. Dobře dojeďte. Úterý bude jasné, anebo skoro jasné, teď ráno a dopoledne se ojediněle, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Teploty přes den 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
0: A to v 7 hodin a 8 minut. Přejeme vám dobré ráno. Ukrajina v noci údajně vyslala přes 600 dronů na Moskvu a její okolí. Tvrdí to starosta ruské metropole s tím, že většinu z nich se podařilo sestřelit. Regionální guvernér oznámil, že při útoku nejméně jeden člověk zemřel a dalších 6 je zraněných. Naopak Rusko opět útočilo na ukrajinskou civilní infrastrukturu. Tentokrát se vybralo most přes řeku Dněpr v Záporoží. Nejméně 2 lidé jsou zraněni a doprava je pozastavená. My už jsme ve spojení s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobrý den, Martine.
23: Dobrý den.
0: Jsou útoky na ukrajinská města součástí ruské taktiky, jejímž cílem je donutit obyvatele, aby je opustili?
6: Vypadá to tak, zdá se, že opravdu Rusko má tento záměr. Rusko se s tím ostatně ani netají, že bude útočit na všechno a že nebude respektovat žádná válečná pravidla, takže útočí na civilní objekty, na obytné domy, na mosty. Začalo to v Kyjevě jižním a severním mostem, pokračuje to mostem v Záporoží, tam těch mostů přes řeku Dněpr, tam je velmi široká. V některých místech tak není mnoho, takže pro Záporoží to bude znamenat, že tedy může být odříznuto od jednoho břehu, ale tam je přístup po zemi a nevyvolá to tak obrovské problémy jako v Kyjevě například, ale je tam také záporožská vodní elektrárna, přes tu hráz vede právě silnice a tam hrozí třeba její protržení a zase nedozírné obrovské škody, tak jak jsme to byli svědky například v případě útoku na Kachovskou elektrárnu a její hráz, takže tam je obrovské nebezpečí právě v podobě toho možného zaplavení třeba. Rusko se teď opravdu soustředí na tuto infrastrukturu, snaží se, aby civilisti opustili ta města, aby to vyvolalo vlastně takové poraženecké nálady, kapitulační nálady, což se ale nedaří, protože Ukrajinci zůstávají doma.
0: No jaká byla ta dnešní noc na Ukrajině?
6: Tak už jsme slyšeli o útoku na Záporoží, na Záporožský most. Jak jsem se teď díval, tak on je v pořádku v podstatě, nebyla porušená konstrukce, jenom je tam díra po dopadu těch dronů ve vozovce, což se podaří opravit, ale ten útok bohužel zřejmě nebude posledním a všechny mosty vlastně teď na Ukrajině jsou ve velkém ohrožení, proto také už v Kyjevě začaly instalovat ty otočné robotické střelecké věže, které už zaznamenaly první úspěchy. Oni mají těžký kulomet a pálí po těch reaktivních dronech, které nalétávají a už se podařilo tedy několik těch dronů sestřelit, což je velký úspěch vzhledem k té situaci, která panuje, k tomu množství, které Rusko neustále zvyšuje. Těch reaktivních dronů poměr klasických, tradičních pomalých šahidů a reaktivních se tedy zvyšuje ve prospěch tedy těch, bohužel, těch rychlých dronů a ukrajinská protivzdušná obrana je tak z poloviny, řekněme z třetiny až poloviny úspěšná, potřebuje výrazné posílení v tomto. No a ta dnešní noc tady podle toho také vypadala i tady v Oděse. Před malou chvíli skončil další z mnoha vzdušných poplachů, nebyl to planý poplach, já jsem pil kávu na balkóně a kolem toho začalo rachotit nad Oděským zálivem, se střelovaly právě ty reaktivní drony, některé z nich nalétávaly i v noci a byl slyšet velký výbuch, takže zřejmě zasáhli nějaký objekt, zatím nevíme jaký ještě, jenom vojenská zpráva oznámila, že šlo o infrastrukturu.
0: No a můžou všechny tyhle intenzivní útoky nakonec přimět západní diplomaty a cizince vůbec, aby z Ukrajiny odjeli, jak je k tomu opakovaně vyzvala Moskva, oni tedy sami to zatím odmítají.
6: Ano, odmítají to. Začnu těmi cizinci. Po Ukrajině se jich pohybuje dost velké množství, nejenom tedy novinářů, ale tady spousta zahraničních pracovníků humanitárních misí z celého světa, velkých, menších, českých také. A neslyšel jsem tedy, že by se chystali k nějaké evakuaci a že by přerušili nebo ukončili svoji činnost na Ukrajině a podlehli těm ruským hrozbám. A pokud je o diplomaty, tam je to naprosto jasné, na co Moskva tímto míří, protože to stěhování nebo přesun velvyslanectví generálního konzulátu je vždycky mediálně daleko větší zajímavostí než odchod nějaké humanitární organizace a právě tak to Moskva myslí a právě proto tlačí, chce vyvolat toto zdání, že tedy situace na Ukrajině je beznadějná, že už i tedy diplomaté se stahují buď do zahraničí nebo někam na západní Ukrajinu, ale tak to není, ten postoj je zdá se velmi jednotný a nikdo, žádné vyslanectví se k stěhování nebo vystěhování, pokud vím, nechystá.
0: Tak tolik náš stálý zpravodaj na Ukrajině, Martin Dorazin. Martine, děkuji a opatruj se.
6: Děkuji taky.
0: My zveme následně do vysílání českého velvyslance v Kyjevě, Luboše Veselého. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
0: Tak po většinu války probíhaly ty masivní útoky na Kyjev převážně v noci. Jak se vlastně v tom každodenním životě vás i vašich kolegů na diplomatické misi projevuje, že v posledních týdnech Rusko útočí i ve dne?
7: Ty útoky, jak říkal Martin Dorazin, jsou nebezpečnější v tom, že je více, mnohem více útoků těmi rychlými drony nebo drony s reaktivním pohonem a ty poplachy jsou častější a ty drony jsou i častěji vidět v Kyjevě, vlastně v centru Kyjeva už to není výjimka, ale přesto i naše velvyslanectví a kolegyně a kolegové moji tady, kteří jsou skvělí, tak pracují dál a rozhodně se taky nikam nechystám.
0: Takže vy ani další diplomaté jste nezměnili chování ani při cestě do práce? Aspoň podle toho, co říkal mluvčí ministerstva zahraničí, tak to vypadá, že ani ne, když si ráno chodíte zaběhat do jednoho z kyjevských parků a prý v tom hodláte pokračovat.
7: Určitě v tom hodlám pokračovat nejen já, ale i kolegové z naší ambasády, i kolegové z ostatních ambasád. My to tady děláme běžně, protože je to i zdravé na pro tělo i pro ducha a děláme to i s kolegy z ostatních ambasád tak, aby to bylo i vidět, aby to byla nějaká forma i podpory pro místní, protože oni to jen velmi pečlivě sledují, ale i si toho váží a poprvé vlastně jsme organizovali ten běh pro kolegů z více ambasád v květnu na Den Evropy, když byla ta první ruská výzva, abychom opustili Kyjev.
0: No, Rusko, ano, vyzvalo zahraniční diplomaty opakovaně, aby město opustili, jinak se prý vystavují smrtelnému nebezpečí. Přizpůsobili jste tomu nějak bezpečnostní opatření přímo na zastupitelském úřadě a třeba i na konzulárním a vízovém oddělení, které sídlí nedaleko?
7: Určitě, tak my se přizpůsobujeme nebo přijímáme i slušná opatření po celou dobu války jako velvyslanectví, jako ministerstvo zahraničí. Určitě se snažíme být opatrnější a například dneska také budeme trénovat první pomoc ve válečných podmínkách nebo v improvizovaných podmínkách, ale je toho té přípravy není nikdy dost. Přijímáme nějaká další opatření, ale ne ve smyslu toho, že bychom Kyjev měli opouštět.
0: A nakolik koordinujete svůj postup s dalšími, především evropskými misemi, nakolik s ukrajinskými úřady?
7: Tak tam jsme v každodenním kontaktu, jak s kolegy velvyslanci ze zemí NATO a Evropské unie. Tam ta koordinace nejen v případě toho prohlášení, které jsme společně vydali, tak je opravdu každodenní a s ukrajinskými kolegy, ať už z ministerstva zahraničí nebo z příslušných dalších jiných úřadů, jsme v jenom kontaktu a ta spolupráce s nimi je skvělá, musím říct, protože oni samozřejmě mají zájem na tom, aby zůstali, mají zájem na tom udělat nám podmínky takové, abychom se báli, aby to bylo i v těch válečných podmínkách maximálně nejen snesitelné, ale i komfortní.
0: Diplomatická mise evropských států uvedly, že Rusko je vázáno Vídeňskou úmluvou a mezinárodním humanitárním právem. Jak si v tomhle případě vy a vaši kolegové vykládáte?
7: Tak Rusko by nemělo, kromě toho, že porušilo flagrantně mezinárodní právo tou agresí nevyprovokovanou už v únoru 22 a předtím v roce 2014, což je samozřejmě největší příklad a nejviditelnější toho, jak mezinárodní právo porušuje bombardování civilních cílů, je také porušení mezinárodního práva samozřejmě. A ta výzva určená diplomatům opakovaná je samozřejmě snaha nejen šířit paniku, ale i flagrantní snaha zasahování do výsad a imunit diplomatického sboru a i tak si to tady všichni vykládají.
0: No podle článku...
7: A není to asi na poprvé a není to na poslední.
0: No podle článku 22 té Vídeňské úmluvy jsou místnosti diplomatické mise nedotknutelné. Takže vy nepředpokládáte i na základě tohoto, že by Rusko zasáhlo přímo budovu některé z diplomatických misí, přestože, jak jste řekl, to humanitární právo a mezinárodní právo flagrantně porušuje?
8: Rusko téměř jistě nebude cílit záměrně na budovy na velvyslanectví nebo český ambasád. Nedá se nikdy vyloučit to, že nějaký úlomek rakety zasáhne místnosti mise. Nedá se samozřejmě vyloučit to, že se stane nějaká chyba, že ty ať už drony nebo rakety nejsou vždy tak přesné. Ale tady jde v tomto případě především o to, že se Rusko snaží omezit naší práci, nejen tedy naší ambasády, ale ostatních ambasád, že nás vyzývá k tomu.
0: Tak teď se nám už spojení s českým velvyslancem v Kyjevě Lubošem Veselým ztratilo, ale v každém případě jsme si řekli to důležité, takže budeme dál pokračovat vysílání Večárku.
5: Ano, a máme pro vás 7 hodin a 20 minut tyto informace. Stovky středních škol ve Francii v pondělí zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Doposud bylo při protestech zraněno na 200 studentů. Do demonstrací se dnes zapojí také odborové organizace. Jen v Paříži je očekávaná účast 20 až 40 tisíc lidí. Saúdskou Arábii vedená koalice oznámila údery na cíle povstaleckých husíů v jemenském přístavním městě Hudajdá. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP, která zároveň uvedla, že saúdsko-arabskou metropolí Riad pozdě v noci otřásly hlasité exploze. A ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Pro odborníky se veletrh otevře ve středu pro širokou veřejnost v pátek a potrvá do neděle. U příležitosti Dne učitelů prezident Vladimir Putin poděkoval ruským kantorům za to, že vychovávají bojovníky pro takzvanou speciální vojenskou operaci. Ruský ombudsman Valerij Fadějev je ale nepotěšil, protože prohlásil, že je potřeba snížit požadavky na žáky, co se týče matematiky, fyziky nebo chemie. Podle něj jsou to zbytečné znalosti. Podrobnosti si přečetl komentátor Českého rozhlasu a také spoluautor podcastu Na východ Ondřej Soukup. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
5: Jak to setkání Vladimira Putina s ruskými učiteli, o kterém píše ruský bulvární deník Moskevský komsomolec, vypadalo?
9: Tak ono je takový rituál, protože v Rusku se právě slavil Den učitelů, takže do Kremlu přivezli skupinu, myslím, že tam nebyl ani jeden muž, aspoň co jsem teda viděl na těch televizních záběrech, učitelů ze středních škol, ze základních, ale i třeba ze školek, a ty mu různě navrhovali nějaké nápady, včetně toho, že třeba by měla vzniknout i škola pro rodiče, kteří by byli jako vedeni k tomu, jak mají své děti vychovávat a tak dále. Vladimír Putin právě poděkoval, že vychovávají tu novou generaci, na které záleží budoucnost Ruska. A co mě třeba zaujalo, že tam jedna z těch učitelek, tuším, že z Petrohradu, vlastně říkala, ano, my víme, že potřebujeme vychovávat dělníky, takže my, a to byla učitelka z mateřské školy, takže měli i že pravidelně pořady exkurze do fabrik a tak dále, což teda mi připadalo trošku zvláštní v těch 5 letech, že budete vychovávat, prostě budou učí soustružníky.
5: Mimochodem, k čemu se pojí Den učitelů v Rusku, protože u nás máme v březnu na narození Jana Amose Komenského.
9: Tak teďka jste mě zaskočila. To opravdu, na to se budu muset, až odejdu ze studia podívat.
5: Na vaše narozeniny to každopádně není, protože to bylo včera a ty jsou dnes, tak všechno nejlepší.
9: Děkuju.
5: No ale vracíme se k tomu, že ruský ombudsman

0: že ten školní kurz těch exaktních předmětů, jmenovitě hovořil o matematice, fyzice, chemii, je zbytečně rozsáhlý, že to tedy, já to aspoň tady čtu tak, že to prostě v těch fabrikách potřebovat nebudou, takže řekl, že o 20-30% by se vlastně ta úroveň znalostí mohla snížit. Je to součástí i celé vlastně přestavby toho vzdělávacího systému, kdy byly seškrtána místa zdarma pro výuku zdarma na univerzitách a už více než polovina lidí, dětí, které končí o 8. třídu, tak jdou do učilišť a technických oborů.
1: Změňme téma. Jenom v Rusku se hovoří o možném šíření moru na Sibiři. Server Meduza cituje mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova, který tvrdí, že jde jen o vzácnou formu zápalu plic. Jak to tedy je?
0: No, tak to o to se snaží zjistit spousta lidí, včetně třeba amerického ministra zahraničí Marka Rubia. Co víme jistě, že minulý týden jistá laborantka z výzkumného vakcinologického ústavu zemřela velmi vlastně rychle. Dmitrij Peskov říká, že to byla vzácná forma zápalu plic. Jiní, vzhledem k tomu, že ten ústav se zabývá morem a má to přímo v názvu, tak říkají, že ona prostě nejspíš rozbila nějakou skumavku tady s tím virem. A opět nevíme, jediné, co víme, že od té doby byla v několika místech nařízena karanténa a že do oblasti odletěla šéfka ruské epidemiologické služby Alena Popova. Nicméně pokud budeme tedy věřit Dmitriji Peskovi, tak nic se neděje a všechno bude v pořádku.
1: Tak my se tomu, co se neděje na Sibiři, budeme věnovat podrobněji před 8. hodinou. Tohle byl výběr z ruského tisku od Ondřeje Soukupa. Díky za to.
0: Naslyšenou.
2: No a já jsem si mezi tím našel, od čeho se odvozuje ten ruský den učitelů.
1: Ano.
2: A to je světový den učitelů, překvapivě. Aha. A ten odkazuje na výročí přijetí charty učitelů, která byla podepsána 5. října 1966 v
1: Paříži. Nežili jsme dnes zbytečně, jsme zase o něco chytřejší, díky.
2: Ano, a teď můžeme pokračovat dál v našem vysílání. Dnes začíná Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na letošním 67. ročníku se setkají firmy, odborníci a obchodní delegace z desítek zemí. Hlavními tématy jsou umělá inteligence, robotika a propojení člověka s technologiemi. Výzkumníci z CEJTECu VUT například ukážou, jak odhalit poruchu elektromotoru ještě než nastane a předejít tak odstávce výrobní linky nebo poruše elektromobilu.
3: Tady se snažíme simulovat vibrace, které by mohly vzniknout třeba poruchu ložiska.
4: Ložiska v čem?
3: Ložiska nějakého stroje, který je poháněn elektrickým motorem.
4: Lukáš Otava z CEJTECu VUT mi ukazuje simulátor technologie, která pomocí senzorů, umělé inteligence a 5G sítě dokáže odhalit vznikající závadu v elektrickém pohonu.
3: Motor je osazen senzorem vibrací.
5: Máte takovou páčku, tu přikládáte k elektromotoru?
3: A my jsme schopni i vibrace, které nejsou cítit rukou v té páce, vidět vlastně v měřených signálech.
5: Já když chytnu tu páku a přiložím, tak když přitlačím hodně, cítím vibrace, ale když to trošku vzdaluji, tak ono to vibruje stále, ale už velice jemně. Na rozdíl od vaší technologie, která ukazuje graf, který říká, že se něco děje.
6: Keď se pozriete na ten motor, tak vlastně stále se točí, nie je nič počuť, nie je v podstatě ani nič vidět.
4: Dodává výzkumník Matuš Kozovský. Na speciálním modulu si návštěvníci veletrhu mohou poruchu rovnou nasimulovat.
6: Pomocou těchto přepínačů je možné emulovat nie mechanickou poruchu, ale elektrickou poruchu.
5: Máte tady 3 přepínače. Tady koukáme teď na tablet, který nám ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že dojde k nějaké anomálii, tedy k možné poruše.
6: Právě tato anomália nám hovorí o tom, že by se ten motor mal řešit, mal by proběhnout nějaká inspekce, aby se předišlo budoucím poruchám.
4: Porouchaný motor může zastavit celou výrobu a to může podle výzkumníků stát firmy plno peněz. Elektrické pohony dnes využívají vysokozdvižné vozíky, různé spotřebiče, ale i výrobní roboti a linky. Cílem je odhalit poruchu dřív, než zastaví výrobu.
6: Když si představíme velkou linku, která má desítky albo stovky motorů a víme, že potenciálně problém může nastat při 2-3 z nich, tak vlastně při jedné generální opravě se můžou vlastně tyto 3 pohony kompletně vyměnit.
4: Stejný princip by mohl hlídat i elektro.

0: mobily. Spalovací motor začínající problém často prozradí zvukem. Elektromotor je mnohem tišší. A právě proto může závada dlouho zůstat skrytá, pokračuje Kozovský.
1: Určitě je zaujímavé, pokud se vám rozsvítí nějaká kontrolka, že do nejbližších 1000 kilometrů je vhodné navštívit servis, jako situace, kdy zostanete stát například na dálnici a ten servis musíte řešit okamžitě.
0: Diagnostika motorů je ale jen jedna z mnoha technologií, které letos Mezinárodní strojírenský veletrh nabídne, dodává ředitel veletrhu Michalis Busios.
2: Letošní hlavní témata jsou digitalizace, umělá inteligence, automatizace.
0: Lidé si budou moct prohlédnout a vyzkoušet například humanoidní roboty.
2: Vidění budou v akci, návštěvníků uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
0: Kromě robotů čekají návštěvníky digitální dvojčata, chytrá auta nebo brýle s umělou inteligencí.
2: Cílíme na odborníky, technologii, projektanty, nemusí to být prostě jenom řídící pracovníci, ale opravdu lidé z výroby, kteří dávají právě podnět svým majitelům, vedoucím k tomu, aby tuto technologii právě pořídili.
0: Od úterý do pátku se na brněnském výstavišti představí téměř 1400 firem z 39 zemí. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Bylo 7:30 a zprávy má Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
5: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce změnit školský zákon. Podle toho současného se totiž školy a školky s méně než 180 dětmi mají v příštích letech slučovat do větších celků. Ministr kritizuje mimo jiné právě hranici 180 dětí. Téma pro Ranní Plus hned po zprávách. Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce lidé nenajdou, můžou se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou k dispozici taky přímo ve volebních místnostech. Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci vyslala na moskevský region přes 600 dronů. Velkou část prý zneškodnila protizdušná obrana. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov na Telegramu informuje o nejméně jednom mrtvém a 6 zraněných. Kosovští zákonodárci mají poslední den na zvolení nového prezidenta. Pokud se parlament do dnešní půlnoci neshodne, budou vyhlášeny předčasné volby. Mandát předchozí prezidentky Vjosy Osmaniové vypršel v dubnu letošního roku. V Praze se můžou lidé svést speciální tmavomodrou tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla. Jde o jednu z posledních akcí pražského magistrátu při příležitosti Havlových nedožitých 90. narozenin. Tramvaj bude vozit cestující do konce roku na lince 22. Přidáme dopravní informace v Ranním Plusu. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov u sjezdu na Dolní Počernice po noční těžké nehodě dvou kamionů už se jede jak pravým, tak levým pruhem. Kolony přetrvávají ale velice dlouhé. Až hodinové se vlečou celým severem metropole. Dálnicí D10 od Staré Boleslavy z 13. kilometru, D11 od Jiren z 10. kilometru a zcela ucpaná je taky Novopatská od Kbelské, následně východní část okruhu. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna se plní dálnice od Čestlic z 8. kilometru. D5 z Plzně před Prahou je ucpaná před Rudnou ze 7. kilometru. A v Cínovecké se brzdí kousek za odbočkou na Čakovice. Desítky minut ztratíte na trase k regulované Blance. Dobře dojeďte. Úterý 6. října slibuje jasnou anebo skoro jasnou oblohu. Teď ráno a taky dopoledne se ojediněle, a to hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy a nebo nízká oblačnost. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty dnes přes den 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16 a vát má dnes slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to 3,5 minuty po 7:30. Dobré ráno vám přejí stále Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Některé mateřské a základní školy by se měly kvůli nízkému počtu dětí a žáků sloučit. Má se to týkat těch, které na konci měly méně než 180 dětí. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO na hranici 180 kritizuje, ale tuto hranici kritizuje a chce pravidla změnit. Co to znamená pro školy, kterým sloučení hrozí? Teď řekne Josefína Báčová z domácí redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
3: Co tedy školy v souvislosti se slučováním řeší?
6: Od letošního září se sleduje, kolik mají jednotlivé mateřské a základní školy dětí a žáků. Pokud měli letos ke konci září alespoň 180 dětí, nebo to splní v následujících 2 letech, nebudou se muset s žádnou další školou slučovat. Jinak by se jich to ale týkat mohlo. Ale ministr školství Robert Plaga za ANO teď přišel s tím, že mu ta hranice 180 dětí nedává smysl a že chce pravidlo upravit, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Podle něj pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
6: Ministerstvo ale zároveň říká, že vzhledem k tomu, jak se mění počet dětí, bude potřeba hledat efektivnější způsoby, jak budou školy do budoucna fungovat. Jednou z možností je větší spolupráce škol, anebo právě to jejich slučování.
3: A řeklo už ministerstvo také, jaké změny chystá?
6: Neřeklo a to je právě ten problém. Školy totiž potřebují vědět, na čem jsou, protože příprava na sloučení trvá minimálně 2 roky. Některé školy se proto už připravují, popisuje Tibor Hájek, viceprezident Asociace ředitelů základních škol a také ředitel mateřské a základní školy v Horní Branné. Slučování se podle něj bude týkat 100 škol.
8: Musíte začít změnou zápisu rejstříku škol a to jsou řádově měsíce. Potom změna bankovních účtů, změna názvu školy a současně s tím ale musí taky přijít to, že slučujete-li víc subjektů dohromady, tak někdo holt přestane být ředitelem a stane se třeba jenom vedoucím učitelem nebo zástupcem, takže musíte vyhlásit nové konkurzy.
6: Asociace kvůli demografickému vývoji slučování škol neodmítá. Chce ale, aby pravidla byla dlouhodobá a hlavně předvídatelná. Zároveň podle ní dává smysl snížit hranici hlavně u mateřských škol. Bývají totiž menší a ani po sloučení několika školek nemusí na tu hranici 180 dětí dosáhnout.
3: Tento problém ale řeší hlavně zřizovatelé, to znamená u základních a mateřských škol jsou to obce a města. Jak ty se na to tváří?
6: Například Svaz měst a obcí s povinným slučováním obecně nesouhlasí. Podle jeho předsedy Františka Lukla, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, navíc nepřinese ani třeba výrazné ekonomické úspory.
9: Slučování vytváří pouze velké emoce, ať už u rodičů, nebo vůbec v té samosprávě jako takové a nepovede k těm cílům, které byly sledovány. To znamená nějaká racionalizace, ať už financování či čehokoliv dalšího. Já bych to nechal na bázi dobrovolné.
6: Pokud by tedy ministerstvo plánovalo snížit tu hranici 180 dětí, Svaz měst a obcí to uvítá. Nicméně změnu by podle něj mělo ministerstvo oznámit nejpozději do konce roku.
3: A co ta hranice 180 žáků ve škole nicméně může školám zajistit?
6: Škola nebo školka se 180 dětmi a žáky je podle programového ředitele Eduinu Jana Vereše Mušuty dostatečně velká na to, aby mohla zaměstnávat různé podpůrné pracovníky, například asistent pedagoga nebo školní psychologi.
10: Jestli to pak bude možné udělat od 180, když ministerstvo na to naváže tu podporu, asi ano, mohlo by to být i 200, mohlo by to být i 150, ale někde se ta hranice určit musí a vždycky někdo bude pod ní. Takže já bych se neupínal k tomu, jestli vlastně je špatně určená nebo ne. Dává smysl v tom, že těch 180 je už dost na to, aby tam třeba ten půl úvazek toho speciálního pedagoga mohl být.
6: Na závěr dodám, že sloučení neznamená rušení školních budov. Ty můžou fungovat dál pouze pod jednou právnickou osobou, například se společným vedením.
3: S informacemi byla ve studiu Josefína Báčová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
3: A v tématu slučování škol budeme pokračovat i s Janem Zemanem, analytikem výzkumného ústavu PEC Research. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
3: Vy jste se v PEC Research podíleli mimo jiné i na studii o slučování škol. Je to tedy podle vás cesta především k tomu, jak ušetřit nebo i jak zefektivnit a zkvalitnit vzdělávací proces?
11: Ano, podíleli, mluvil jsem s většinou vlastně už nyní sloučených škol a je to tak, že například v mateřských školách ty větší mateřské školy dosáhnou na logopedy, který vlastně jsou první prevencí před tím, aby dítě třeba dostalo odklad kvůli špatné řeči, a mateřské a základní školy se můžou víc provázat, aby od sebe měly stejná očekávání. A na základních školách, kde vzniknou ty větší celky, vzniknou například zástupci pro jenom první stupeň, můžou se líp starat o učitele konkrétních předmětů, a jak už bylo řečeno, je tam větší prostor pro zaměstnání psychologa nebo třeba i učitele fyziky, protože učitel fyziky nebo němčiny nemá úplně vysoký úvazek v základní škole, kde je, dejme tomu, 100 žáků. A samozřejmě výhodou také suplování při nemoci, kdy jeden učitel může přejet ať už z mateřské základní školy do jiné a tam se ujmout té výuky. Takže je toho opravdu hodně, co jde využít.
3: A je ta hranice nějak důležitá, jestli je to 150 nebo 180 žáků pro to slučování?
11: Ne, je to opravdu tak, že se to nějakým způsobem musí nastavit. Na základě toho se dá potom namodelovat, koho se to bude, nebude týkat, a vždycky někdo, kdo bude u té hranice a je dostatečně hlasitý, bude samozřejmě znejišťovat ten počet, ale od něčeho se odpíknout musíme.
3: A kdybychom brali za bernou minci těch zhruba 180 žáků, jak velké části škol odhadem se to slučování může týkat?
11: Největší vlastně vlna bude u mateřských škol. Se to týká přibližně 17 stovek mateřských škol, a což je dohromady 61% těch škol. U základních škol je to méně, tam je to jenom 300 základních škol, což je asi tak 17%. Takže tady jde hlavně o ty mateřské školy, které se často budou připojovat buď k základní škole, nebo mezi sebou.
3: A není to naopak pro mateřské školy vlastně nevýhodné, protože to nedává příliš smysl spojovat je s těmi základkami?
11: My jsme zároveň dělali výzkumné šetření už pár let zpět, co všechno by vlastně ředitelky mateřských škol nechtěli dělat a chtěli to odkázat na někoho jiného, nejčastěji na zřizovatele, a označili všechny ty administrativní věci a péči o technický stav školy, protože vy máte nějaký malej, většinou menší počet tříd, nemáte tolik administrativních pracovníků, takže pokud v mateřské škole se například, nevím, rozbije světlo nebo se musí řešit nějaká větší rekonstrukce, tak zde ta mateřská škola, která je malá, je v nevýhodě. Proto je i pro ně lepší se spojit s těma základkama a třeba i poté vědět, co ta základka chce v první třídě, nebo naopak ta základka může něco očekávat od těch dětí, co přechází.
3: Čili vy jste vyjmenoval vlastně ty výhody, které to má hlavně pro vedení nebo budoucí vedení takové školy, to tedy snížení nějakých administrativních nákladů, naopak to, že mohou zajistit pro obě ty školy učitele, kteří by jinak neměli na celý úvazek třeba hodiny. Co to ale znamená pro žáky? Nehrozí opět třeba přeplněné třídy?
11: Přeplněné třídy nehrozí, je to naopak většinou spojení těch škol zajišťuje to, že ta škola vůbec v obci bude. Že často byly případy, kdy ty rodiče začali vozit děti do větších škol v jiných městech, protože cítili, že těm školám, který se vlastně jako vylidňují, dochází dech, nejsou tam kroužky, nejsou tam právě nějak moc vlastně hojně zastoupený nějaký specializovaný učitele, a díky tomu, že se třeba ta škola spojí, tak tam vznikne víc možností, jak to dítě může trávit volný čas, nebo se zvýší vlastně dostupnost učitelů nějakých okrajových předmětů.
3: Přitom ale v té vaší studii vidíte jako lepší variantu ke slučování škol takzvané svazkové školy. V čem je tedy rozdíl? Jaké výhody mohou svazkové školy mít?
11: My jsme v té studii šli do nějakého vlastně ideální podoby, kdy ty obce zároveň mezi sebou spolupracují, aby zřizovali jednu školu ve více budovách. To znamená, že protože malá obec v současnosti, ať už má 500 obyvatel nebo 1000, i když většinou se bavíme spíš o těch 500 nebo méně, tak si hůř našetří na opravu tělocvičny, nebo si nezaplatí vlastně, nevím, jednu sekretářku pro škol, více škol, která jim může dělat administrativu, a pak to všechno padá na ředitele. Takže my vlastně usilujem o to, aby vznikly nějaký větší ekonomický subjekty, které můžou do těch škol a školek investovat a tím pomáhat těm rodičům, kteří nyní mají velkou nevýhodu, pokud se jejich dítě narodí v menší obci do menší školy, která nemá tolik dostupných financí nebo pracovníků.
3: Vysvětluje analytik výzkumného ústavu PEC Research Jan Zeman. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
11: Děkuji, naschledanou.
12: Za minutu a pár vteřin bude 7:45. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného hnědého uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
13: Přicházíme ke kolovému nakladači.
14: Teď nakládám ořech 2 ledvice.
13: Libor Bučko, zaměstnanec uhelných skladů v Libiši, jezdí ještě tak jako dříve lidi s vozíkem?
14: Jezdí, ale už to není takový, jako to bylo dřív. Jezdí míň lidí.
13: Stává se ti, že v zimě třeba někomu dojde uhlí, že přijede ještě v lednu, v únoru?
14: To se stává velice často, protože lidi to nechávají na poslední chvíli klasicky a pak volají, když mají poslední kyblik doma, že jo?
13: A nebo mají malé sklepy.
14: A nebo mají malé sklepy, no.
13: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši u Neratovic. Kolik teďka stojí sypané uhlí?
15: Kostka a ořech, takže stejná cena je to a je to nějakých 670 korun za metrák.
13: A brikety?
15: Briketky jsou za 900.
13: Když to srovnáme s loňskem?
15: Kostka, ořech, ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád.
13: Zdražit uhelné sklady museli kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Prodejce uhlí Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov má všechny druhy sypaných uhlí za stejnou cenu.
16: A je 630 korun za metrák.
13: Když to srovnáme meziročně,
16: je zhruba o 3,5% dražší.
13: Tamhle vzadu vidím pod modrou plachtou brikety. Jaká je ta cena briket meziročně?
16: Ano, to vidíte, německé brikety, protože jiné na trhu nejsou. Ta cena je prakticky stejná jako v loňském roce a je za nějakých 769 korun za metrák.
13: Když někomu dojde uhlí v lednu, v únoru, dá se očekávat, že cena bude stejná?
16: Prosinec a leden obecně ta cena je nejdražší.
13: Popojdeme o kus dál, tady jsou hromady dřeva.
16: Se nám podařilo meziročně naopak s cenou poklesnout. Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun na kubíku. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun a tvrdé dřevo máme za 1499.
13: Podle průzkumu Českého rozhlasu a srovnávačů cen se v Česku průměrná cena metru krychlového suchého sypaného tvrdého dřeva pohybuje od 1400 do 1900 korun. Měkké dřevo je levnější, od 1000 do 1800 korun. A ještě zpět k uhlí, dobrou zprávu má mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký.
17: Nám se daří zvýšenou poptávku uspokojovat, nějak nás to nepřekvapilo. Poptávka zatím není nijak výrazně vyšší než například v loňském roce. A co se týče cen, tak ceny nyní držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
13: Prodejci uhlí a dřeva také očekávají vyšší zájem o své produkty, protože lidé prý budou šetřit plynem. Ten v posledních dnech zdražuje. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: A v Ranním plusu přidáme teď další informace, které sledujeme nebo sledujeme další tedy agentury, které je sledují. Spojené státy své bombardéry z britské letecké základny Fireford o víkendu stáhly kvůli možné hrozbě dronového útoku nařízeného iránskými revolučními gardami, píše dnes list New York Times. Deník se odvolává na americké a britské činitele. Stovky středních škol ve Francii v pondělí zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Doposud bylo při protestech zraněno na 200 studentů, do demonstrací se dnes zapojí také odborové organizace. Jen v Paříži je očekávaná účast 20 až 40 tisíc lidí. A nejpozději dnes mají voliči v Česku dostat hlasovací lístky do komunálních voleb. Na zhruba třetině území státu, kde se letos rozhodne o budoucím složení horní komory parlamentu, navíc mají mít také lístky s kandidáty na senátory.
12: Tak my jsme tady před chvilkou mluvili s naším kolegou Ondřejem Soukupem v přehledu zahraničního a v jeho případu ruského tisku o údajném moru na Sibiři. Téhle zprávy si všiml i americký prezident Donald Trump a nabídl Rusku pomoc. Ruské úřady přitom zatím nepotvrdili, že by na nemoc někdo zemřel nebo se jí nakazil. Současně ale pro desítky lidí v oblasti Irkutsku platí karanténa. Laborantka z Institutu pro výzkum moru v oblasti zemřela podle ruských úřadů na zápal plic neznámého původu. Detaily probereme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Vítej znovu.
18: Dobrý den.
12: Co k tomu údajnému případu moru v Rusku americký prezident řekl?
18: Řekl, že smrt té mladé laborantky je pro Rusko velký problém a nabídl, že Spojené státy Rusku pomohou. Kdokoliv by měl podobný problém, tak Američané prý budou vždy ochotní pomoct. Trumpův ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Washington situaci sleduje velmi pečlivě.
12: No co se tedy na Sibiři vlastně stalo?
18: Začalo to tou laborantkou, lokální média o ní informovala jako o 28-leté Darie Šipilové, zaměstnankyni Irkutského protimorového výzkumného institutu Sibiře a Dálného východu. Hospitalizovaná měla být původně s podezřením na COVID-19. V okresní nemocnici v Šelechovu u Irkutska se jí prý snažili napojit na plicní ventilaci, ale zachránit se jí nepodařilo. Nejdřív úřady mluvily o zvláště nebezpečné infekci a šéf Buriatské republiky Alexej Cidenov prohlásil, že mladá žena zemřela na mor. Ruský list Moskovský komsomolec upozornil na hypotézy, že laborantka se mohla nakazit morem při služební cestě právě do Buriatska, což ale Cidenov popřel, nebo při nehodě v laboratoři. Ohledně toho se šíří na sociálních sítích zvěsti o tom, že měla upustit zkumavku se živou bakterií. Podle dalších verzí prý žena pracovala se zvířaty nakaženými morem či zkoumala odolnost morové bakterie Yersinia pestis vůči antibiotikům. Ruské úřady ale tvrdí, že nemají žádné důkazy o jakýchkoliv nehodách s patogeny.
12: No a jak tedy ruské úřady reagují?
18: No navzdory tomu, že veřejnost uklidňují a o žádném moru nemluví, tak o víkendu na Sibiři měli krizové jednání. Ruská média píšou, že je v karanténě asi 200 lidí, kteří byli se zemřelou laborantkou v kontaktu. Části nemocnice v Šelechovu jsou uzavřené a v místní továrně na hliník bylo zaměstnancům nařízeno nosit roušky. Později agentura TAS uvedla, že mezi kontakty zemřelé se podařilo odhalit 2 případy COVID-19 a 2 případy rinoviru, tedy virů způsobujících běžné nachlazení a rýmu, a nic jiného. Úřady vyzvaly lidi ke klidu, uvedli, že nejsou důkazy, že by smrt ženy souvisela s její prací v Institutu pro výzkum moru. Uklidňuje tedy i Světová zdravotnická organizace WHO, která v této souvislosti uvedla, že riziko pro veřejnost se zdá být nízké. Guvernér Irkutské oblasti Igor Kobzev prohlásil, že žena zemřela na zápal plic a že za poslední dny není známo, že by někdo další z jejího institutu onemocnil. Všechny její kontakty prý byly vystopovány a jsou pod lékařským dohledem a situace má být pod kontrolou.
12: No, já jsem si dlouho myslel, že mor už ve světě neexistuje, že to je spíš věc středověku, nějakého 13. století a tak dále, ale jak jsem se dočetl, tak mor se ve světě stále běžně vyskytuje, je to tak?
18: Ano, a právě i na Sibiři, ačkoliv běžně ne u lidí, registruje se tam u zvířat v rozsáhlé sibiřské divočině a tedy u blech těch zvířat. Rusové zřídka kdy infekcí onemocní, ačkoliv právě plicní mor, který by nejspíš ta zemřela laborantka mohla mít, je přenosný z člověka na člověka skrz kašel. Mor se dodnes vyskytuje více často zejména v Africe. Když se zachytí infekce včas, je léčitelná antibiotiky, jinak může být smrtelná už po 1 až 6 dnech.
12: Tak tolik Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky Dominiku, naslyšenou.
18: Hezký den.
3: Jak moc rostly v září spotřebitelské ceny, to se dozvíme už dnes zhruba za hodinu, zveřejní údaje Český statistický úřad. Ekonomové se ale s předstihem shodují na tom, že mezinárodní inflace mohla za minulý měsíc dosáhnout zhruba 2,4%, což by byl oproti srpnovým 1,9% výrazný skok. Mluvit o tom teď budeme s hlavním ekonomem společnosti Investika Vítem Hradilem. Dobré ráno.
19: Dobrý den.
3: I vy očekáváte, že meziroční inflace za září vzroste výrazněji, než tomu bylo po celý rok?
20: Myslím si, že to, že vzroste, je úplně nesporné. To, že vzroste hodně, si taky myslím, že je nesporné. Jestli to bude konkrétně těch zmiňovaných 2,4%, zdá se mi to jako docela dobré číslo. Já osobně asi nejvíc váhám mezi 2,4 a 2,5, což už je samozřejmě detail, takže ano, myslím si, že to míří někam tam a pokud bychom měli být překvapeni, tak já bych čekal spíš ještě trošičku směrem nahoru.
3: A čím si ten nárůst vysvětlujete?
20: Takhle, jedna věc, což je taková technikálie, je ten efekt srovnávací základny, kdy loni v září ty ceny docela výrazně klesaly, víc než je obvyklé, to znamená, i kdyby letos ta cenová hladina ze srpna na září nic zajímavého nepředvedla a vyvíjela se tak nějak normálně, tak by to znamenalo, že to meziroční číslo by nám narostlo, nicméně ono se to úplně normálně nevyvíjí, asi všichni, kdo někdy tankovali v uplynulém měsíci na čerpacích stanicích, tak si asi nemohli nevšimnout, že ty pohonné hmoty zdražovaly skutečně výrazně, a takže největší díl toho skoku půjde právě na vrub těm pohonným hmotám. Ty už teďka zdražují meziročně někde přes 30%, jenom právě ze srpna na září přidali nějakých 8% a oni do toho spotřebního koše vstupují poměrně výrazně. Takže jenom oni pravděpodobně tu inflaci potáhnou nahoru o třeba celý procentní bod, možná o něco trošku více, takže nejvíc to půjde za nimi.
3: Čili když teď od října zase začíná platit vládní regulace, vládní opatření, říjnová inflace by tím pádem mohla být nižší?
20: No, to bych asi nebyl úplně tak odvážný. Teoreticky to vyloučit nelze, ale ono tam těch vlivů, které do toho vstupují, bude hodně a přece jenom to vládní opatření, ono to zas tolik neudělá. Tam máme to v úvozovkách zastropování marží, ve skutečnosti zastropování cen. A to bude účinné pravděpodobně jen velmi, velmi málo. Tam se to týká jenom dálničních tahů nebo vyloženě metropolí, kde to bude mít nějaký zásah a trošku silnější opatření. Je to snížení spotřební daně na naftu, ale i tak to do té inflace promluví jenom velice nepatrně. Můžou být úplně nízké desetiny procentního bodu, které velmi snadno může v říjnu převálcovat zase jiný vliv, který půjde opačným směrem.
3: Celý rok je ten takový, že inflaci táhnou dolů ceny potravin. Zachrání i ten zářijový výsledek, nebo už i ceny potravin rostly víc?
20: Já si myslím, že ještě pořád v září ten efekt skutečně bude příznivý. S těmi potravinami je pravda, že už dlouho nám pomáhají a očekává se, respektive předpokládá se, že je otázka času, kdy se to otočí a ty potraviny začnou naopak spíše zdražovat. Za mě v září ještě ten moment nebude. Já si myslím, že tam dojde pořád ještě k meziměsíčnímu i meziročnímu zlevnění konkrétně u potravin. Takže ano, oni budou působit pravděpodobně ne tak silně, jako to ty pohonné hmoty táhnou nahoru, ale poměrně silně potraviny pořád ještě do toho budou vstupovat s mínusem.
3: A o kterých potravinách se bavíme?
20: Ono je to téměř plošné. Vlastně jediná výjimka v tom meziročním srovnání, které potraviny zdražují, tak to jsou zelenina, luštěniny, brambory, ale jinak je v podstatě všechno záporné. Nejvíc to jsou oleje, je tam hodně silný vliv masa, které zlevňuje. Hodně se mluví o mléčných výrobcích, ale je to pravda, že také zlevňují výrazně ovoce, a dokonce i ryby, byť poměrně nepatrně.
3: Pokud se tedy zářijová inflace skutečně dostane nad 2% až k těm možná 2,4, co to bude znamenat pro Českou národní banku? Bude nějak reagovat a upravovat sazby podle vás?
20: Kdyby to celé bylo jenom dočasný vliv právě války v Iránu a dalo se věřit, že to je prostě jenom epizoda, kdy nám zdraží pohonné hmoty, my chvíli tankujeme dráže a pak se to zase vrátí zpátky, tak by to byl přesně ten moment, kdy centrální banka zůstane v klidu a reagovat na to nebude. Ona samozřejmě těmi sazbami nedokáže ovlivnit ceny pohonných hmot a není to součástí takové té podkladové inflace, kterou centrální banka reálně sleduje. Nicméně to už asi přestává být úplně ten případ. Zdá se, že to úplně krátká epizoda nebude, spíš to bude na delší dobu. V tu chvíli to začíná být problematičtější, protože ona se ta inflace pak z těch pohonných hmot rozlézá do celé ekonomiky, protože pohonné hmoty vstupují téměř do všeho. Navíc se lidé začnou obávat inflace, začnou si říkat o vyšší mzdy, firmy nadsazují ceny a tak dále. Navíc už třeba nebo musí reagovat na zahraniční centrální banky, evropskou a americkou. Takže byť, já si myslím, že ČNB nechce, a je to i cítit si jejich vyjádření, ona nechce úplně na tenhle šok reagovat vyššími sazbami. Zdá se, že ty okolnosti k tomu začínají tlačit. Jestli to bude už v listopadu, nebo jestli až v prosinci, těžko hádat, ale obávám se, že ano, že do konce roku ČNB nezbyde, než ty sazby ještě zvýšit, pokud samozřejmě nějakým zázrakem se ta iránská krize nevyřeší.
3: Říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
20: No, tak naslyšenou.
21: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
12: Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie, jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby. Poslechněte si další díl volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
22: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
23: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
23: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
24: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Bylo 8 hodin, dobré jitro, to vám při poslechu Ranního plusu přejí Tomáš Pavlíček
12: a Šárka Feniková.
21: Český rozhlas plus.
12: Pohled do scénáře této hodiny, jak si podle Svazu průmyslu a dopravy stojí české podniky v porovnání s těmi evropskými a světovými.
3: Dokáže francouzská vláda uklidnit rostoucí vášně, které doprovázejí studentské protesty?
25: Nenecháme se napálit. To, co nám nabízí vláda, jsou drobky.
12: A co říkají profesní organizace na vládou schválenou státní kulturní politiku?
3: I to uslyšíte. Prostor teď ale dostávají zprávy Ondřeje Látala.
5: Přeju dobré úterní ráno. V Brně na výstavišti dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi spojenými s jejich příjezdem. Policie upozorňuje na možné zdržení na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být taky s parkováním ve městě. Detailně se mezinárodnímu strojírenskému veletrhu a dalšímu kontextu budeme věnovat po zprávách v Ranním plusu. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
26: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Český rozhlas.
5: Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
0: státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
5: Volby budou už tento pátek a sobotu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci vyslala na moskevský region přes 600 dronů. Velkou část prý zneškodnila protizdušná obrana. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov na Telegramu informuje nejméně o jednom mrtvém a 6 zraněných. Zmínil taky poškozené domy a vytlučená okna. Ukrajina zase hlásí ruský úder na most přes řeku Dněpr v Záporoží. Náčelník správy záporožské oblasti Michailo Semikin napsal, že ranní útok v regionu zranil 5 lidí, včetně 2 pracovníků Červeného kříže. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu Moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
6: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k němu mohla i část učitelů, anebo studenti vysokých škol.
7: Středoškolská odborová unie vyzvala všechny studenty, aby se dnes zapojili do blokád a protestů. Demonstrace studenti chystají v Lyonu, Marseille nebo v Paříži, kde se k ním na náměstí Republiky připojí i studenti z pařížských předměstí. Právě tam protesty před 3 týdny začaly. V pondělí se protestující na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky pořádkové policie v Lens na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují proti nedostatku učitelů nebo systému přihlášek na vysoké školy, který považují za netransparentní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: A taky tomu se budeme podrobně věnovat v Ranním plusu už za chvíli. Jihokorejská armáda zlikvidovala další minové pole na hranici s KLDR. Podle Soulu se miny nacházely už na území Jižní Koreje a severokorejská armáda je tam umístila s cílem zranit anebo zabít jihokorejské vojáky a hlídky. Našlapné miny tak to před několika dny těžce zranili 3 vojáky.
8: Jihokorejský ministr obrany Kang Sin-chol neupřesnil, kolik severokorejských protipěchotních min tentokrát Jižní Korea zlikvidovala, ale podle vyšetřovatelů je tam severokorejská armáda položila v září loňského roku. Jihokorejská opozice volá po razantní odpovědi, která by Severní Koreu přinutila přiznat odpovědnost a omluvit se za zranění 3 jihokorejských vojáků. Vyznačení bezmála 300 km dlouhé korejsko-korejské hranice je na některých místech už nejasné a Jižní Korea dlouhodobě volá po nových jednáních, která by problém vyřešila. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
5: V Tyršově domě v Praze dnes budou sokolové hromadně darovat krev. Akcí nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a taky přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3000 litrů krve. O půl hodině další dopravní informace v Ranním plusu. Tady jsou na příjezdu do Prahy, čekejte dlouhé kolony na řadě dálnic. Na D10 směrem z Boleslavy se brzdí u Brandýsa na 10. kilometru, na D11 z Hradce před Jirny na 9. a na D5 před Rudnou na 7. kilometru. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna se plní nejprve dálnice před Šmejkalkou z 26. kilometru, po druhé pak přibrzdíte za sjezdem na Popovice na 15. kilometru a do třetice za okruhem na 10. kilometru odtud na chodovky sjezdu na jižní spojku pojedete téměř 40 minut. A sever Prahy je stále totálně ucpaný už z Cínovecké od sjezdu na Čakovice. 50 minut zabere trasa k Blance plnou Libereckou i Holešovičkami. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný nebo skoro jasný den. Ráno a dopoledne se ojedinělé, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy a nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
21: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. V Brně dnes začíná 67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Na okraj této nejvýznamnější průmyslové akce ve střední Evropě pořádá s ním také Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Zástupci českých firem se na něm potkají se zástupci vlády a evropského biznisu. Hlavním tématem bude konkurenceschopnost. A nejen o ní teď budeme mluvit s naším prvním hostem, členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy Petrem Jonákem. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
3: Jak si podle svazu stojí české podniky v porovnání s těmi evropskými, potažmo světovými?
9: My máme obrovské množství skvělých firem, máme velkou průmyslovou tradici, a to nemyslím jenom tradiční průmysl, ale ten českých firm se nyní dobře ukazuje v odvětvích, jako je třeba cleantech, výroba pro čisté technologie, posiluje nám digitální sekce. Takže té české ekonomice se daří posouvat v té transformaci k tomu, aby české firmy dokázaly doručovat vyšší přidanou hodnotu.
3: Letošní sněm se chce zaměřit na dvě hlavní otázky. Tou první je, co můžeme změnit sami doma, abychom byli konkurenceschopní i v dalších letech. Tak co je stěžejní podle vás?
9: České firmy mají několik oblastí, s kterými bojují. Řada z nich ale má jak tuzemský, tak mezinárodní rozměr. Ať už to jsou ceny energií, nebo pořád velká míra regulace. Pokud je čistě o české prostředí, tak si myslíme, že bychom měli se mnohem více zaměřit třeba na oblast výzkumu a vývoje, protože firmy potřebují investovat do nových technologií, do inovací, které jim přinesou tu budoucí konkurenceschopnost. A tady si myslím, že by Česká republika mohla dělat víc.
3: No a máte pocit, že může dělat Česká republika víc, když teď třeba v návrhu státního rozpočtu na rok 2027 se naopak umenšují peníze na vědu, výzkum a třeba také vysoké školy?
9: To je jedna z oblastí, o které určitě chceme s vládou hovořit a intenzivně s ní hovoříme. My jsme rádi, že dneska na náš sněm přijede jak pan premiér, tak řada dalších členů vlády. Jsme rádi, že o ten dialog stojí. Bude tam na mě čekat stovky českých majitelů firem a generálních ředitelů. A podle nás právě ta diskuze, ten dialog a vysvětlování, proč je to potřeba, může vést ke změně, ke zlepšení.
3: Neodklání se tím vláda také trochu od své vlastní hospodářské strategie 2.0 nebo strategie, kterou vytvořil Karel Havlíček a Hnutí ANO, která měla od počátku podporu i Svazu průmyslu a dopravy?
9: Ta strategie je skutečně dobrá. Já si troufám říct, že to je asi nejlepší strategie, jakou Česká republika měla. A tohle je jedna z oblastí, kde jsme přesvědčeni, že je potřeba investovat mnohem více jak veřejných prostředků, tak v návaznosti i těch soukromých, aby firmy měly motivaci investovat i sami. Takže je to určitě jedna z oblastí, které dneska chceme probírat, a my věříme, že se to změní, protože takhle nízké investice do této oblasti prostě podkopávají konkurenceschopnost České republiky.
3: No a ta druhá zásadní otázka vašeho sněmu, kterou jste si sami vytyčili, zní, co se musí změnit v Evropě, aby průmysl dokázal obstát v globální konkurenci. Takže co by to mělo být?
9: Evropa nutně potřebuje být mnohem víc konkurenceschopná a k tomu se nedostane přes neustále se prohlibující regulaci. Teďka poslední, řekněme, dva roky vidíme snahu Evropy trochu zjednodušovat některá opatření, některé předpisy, některé směrnice, ale podle nás to není dostatečné. Evropská unie potřebuje vedle slova zjednodušování objevit i slovo deregulace nebo rušení předpisů, protože pokud u některých uberete 20% povinností a vedle toho dáte firmám desítky nových předpisů, které chrlíte dál a dál, tak firmy v takovém prostředí nejsou schopní být konkurenceschopné. Takže potřebujeme, aby Evropa byla deregulovanější, a potřebujeme, aby jsme dokázali ty změny, které jsou potřeba, prosazovat násobně rychleji. Máme tady moderní odvětví, které vznikají během několika třeba let. ve stejně krátkou dobu je dokáže třeba ovládnout Čína a ten současný postup Evropské unie a schopnost reagovat je strašně pomalý.
3: A když se z úrovně Evropské unie vlastně dostaneme na jednotlivé státy, udělali jednotlivé státy pokrok třeba i v liberalizaci toho vnitřního trhu, nebo zůstává problémem vlastně ty netarifní bariéry mezi jednotlivými ekonomikami uvnitř Evropské unie?
9: Zůstává to jedním z největších problémů, troufám si říct, že vůbec největším a zdaleka tady ten problém nejde pouze za takzvaným Bruselem. Jednotlivé státy a země si snaží chránit trh a není tam ochota příliš ustupovat. Dobře to vidíme například na diskuzi kolem takzvaného 28. režimu a snahu zejména pro menší firmy nastavit jednotná pravidla napříč Evropskou unií. Ten návrh, který se momentálně diskutuje, čelí poměrně velkým tlakům. Uvidíme, jestli se to podaří ustát a já jsem mimochodem rád, že české startupy a čeští podnikatelé v tom hrají docela zásadní roli v té celoevropské diskuzi a že ji dokonce často táhnou vpřed.
3: A ten návrh, o kterém mluvíte, je ten plán One Europe, One Market?
9: Je to plán takzvaného EU Inc., který je úzce spjatý, ano, s One Europe, One Market, ale je to v zásadě snaha, aby když se rozhodnete založit si startup a jste úspěšní ve své zemi a rozhodnete se to samé udělat třeba v Německu, aby pro vás platila v zásadě podobná pravidla, abyste nemuseli 27krát zkoumat, jak se dostat na ten daný trh Evropské unie, jaká jsou místní specifika, co to pro vás všechno znamená.
3: Co se proto dá udělat? Když už existují plány a ty se nedodržují, vlastně nikdo nemá moc velký zájem k té liberalizaci trhu přistoupit, každý si drží svoje vlastní know-how a vlastně nechce pustit nikoho, i když máme jednotný evropský trh na svoje hřiště. Co se proto dá udělat ještě víc?
9: My jsme se jako Svaz průmyslu už před několika lety rozhodli, že bychom měli hrát mnohem větší úlohu, než jenom bojovat za jakoby v rámci České republiky. Takže my se snažíme vytvářet koalice a hledáme průmyslové svazy v dalších členských zemích, které to vidí podobně a snažíme se skrze tady ty koalice vlastně vytvořit většinový názor a přetlačit ten pohled na ten danou problematiku. To se nám docela daří, protože když dáte dohromady 10, 12, 15 zemí, nastavíte tu agendu, vysvětlíte, o co vám jde, tak ta naše zkušenost je, že řada dalších členských průmyslových svazů v členských zemích Evropské unie se přidá. Takže snažíme se hrát tu celoevropskou hru a hledat koalice. A to je vlastně to samé, to platí i pro politiku. Česká vláda, pokud chce v čemkoliv uspět, tak vlastně také musí cestou hledání koalic. Takže je to o tom být součástí toho dialogu, nestát bokem a snažit se něco aktivně změnit a hrát možná větší hru než jenom za jednu zemi.
3: Vysvětluje člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Petr Jonák, který byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
9: Naslyšenou, hezký den.
3: A na druhé lince zvu do vysílání hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše. Dobrý den i vám.
10: Pěkný den už skupiny ČSOB, jenom lehce opravím.
3: A promiňte, tak zaznamenáme. Každopádně vidíte i vy jako největší problém, nebo jeden z těch největších problémů evropské ekonomiky, to, že vlastně stále nenastal žádný velký pokrok v liberalizaci vnitřního trhu?
10: Ano, je to takový evergreen a je to jedna ze zásadních věcí, která Evropu brzdí, zejména oproti Spojeným státům. Ta vlastně zkušenost s tím, že když máte šikovnou firmu startupovou s výborným vlastně rostoucím produktem, tak vy si v Evropě nedosáhnete dobře na tu škálovatelnost. Vy častokrát zůstanete uzavřeni vlastně v mantinelech jedné země, byť třeba velké jako Německo, ale nemáte schopnost vlastně oslovit srovnatelnou masu spotřebitelů jako firmy, které vyrůstají ve Spojených státech. A proto vlastně klasicky ten příklad Německa, když v něm zůstaneme, tam vidíte řadu vlastně nadějného výzkumu, vývoje i aplikovaného, který se přenáší do zajímavých vlastně malých biznisů, ale velká část potom těch nápadů končí nakonec za oceánem a ty firmy potom rostou mimo Evropskou unii, což je škoda.
3: Co by měla Evropa udělat pro to, aby si právě šikovné startupové firmy podržela na svém území?
10: Tak tady kolega Jonák, myslím si, že už to dobře popsal, ten princip toho 28. režimu je vlastně záhodný. Na druhou stranu podepisuju úplně to, co už tady padlo. Klíčovým problémem tady není ten takzvaný Brusel, ale neochota těch daných států, které už určité know-how mají, vlastně se o něj svým způsobem dělit. Takže ta bariéra, a teď se nebavíme pouze o startupovém biznisu, ale obecně o sektoru služeb, tak je častokrát na straně těch domácích hráčů.
3: Podle nejnovějšího průzkumu mezi investory se v říjnu snížila jejich důvěra v eurozónu. Jaká to je zpráva pro Česko?
10: Nemyslím si, že se jedná o něco úplně revolučního. Asi sám o sobě bych řekl, že ta čísla mohou souviset s tím, že některé členské země eurozóny mají potíže vlastně na dluhopisových trzích. Vidíme to na příkladu Francie, asi jedna z těch největších zemí, kde rekordně narůstají ty rizikové přirážky na dlouhodobých francouzských dluhopisech. To bych řekl, že může být jeden z důvodů. Druhý z důvodů je možná za mě celková vlastně globální nejistota, která nahlodává důvěru lidí, investorů v instituce nadnárodního charakteru obecně.
3: Martin Jan, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, nicméně míní, že česká ekonomika zůstává poměrně odolná vůči negativnímu geopolitickému vývoji. Souhlasíte s tím jeho tvrzením a pokud ano, čím je to podle vás dáno?
10: Souhlasím a myslím si, že Česko má oproti řadě jiných evropských ekonomik určitou výhodu v tom, že má relativně pružný trh práce. To je například velká výhoda oproti sousednímu Německu. Rychleji nové pracovníky nabíráte, rychleji je zase přesouváte z těch neproduktivních výrob do nějakých produktivnějších, což není úplně automatické v Evropě. Další věc, kterou bych asi vyzdvihl, je určitá přirozená inovativnost toho segmentu menších a zejména středních podniků v Česku, které se v posledních letech dobře etablovaly a ukazuje se, že se nebojí, a není to jenom případ tolikrát omíleného sektoru automotiv, který je velmi úspěšný na evropské poměry, je to případ i řady dalších sektorů, kde právě vidíme ty středně velké české firmy relativně pružně reagovat na měnící se globální prostředí. Tak v tomto si vede česká ekonomika, české hospodářství je relativně dobře. Na druhou stranu bych ten optimismus nepřeceňoval, protože pořád jsme relativně menším hráčem na evropském poli, intenzivně propojeným s těmi největšími evropskými ekonomikami a je určitě v našem zájmu přát si, aby zejména Německo jako největší evropská ekonomika znovu posílilo svoji konkurenceschopnost. Budeme z toho těžit i my.
3: Jan Bureš, hlavní ekonom skupiny ČSOB, byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
10: Děkuji a naslyšenou.
12: A teď telegraficky čerstvé zprávy nebo očekávané události. Spojené státy své bombardéry z britské letecké základny Fairford o víkendu stáhly kvůli možné hrozbě dronového útoku nařízeného iránskými revolučními gardami, píše dnes list New York Times. Separatistická kebecká strana vyhrála pondělní volby v kanadské frankofonní provincii stejného názvu, chce další referendum o nezávislosti Quebecu. A nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostal hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele.
3: Středoškoláci ve Francii na dnešek svolali rozsáhlý protest proti špatným podmínkám ve školství. Oproti předchozím dnům se ho má zúčastnit více studentů a zapojit by se mohli i učitelé a odbory. V pondělí protesty v několika městech opět přerostly v násilné potyčky s policií, která je dnes v pohotovosti. Před jednou ze škol v Paříži je i náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
3: Marceli, v čem má být ten dnešní protest tedy jiný?
11: Protesty a blokády mají být větší než v předchozích dnech. Studentské organizace vyzvaly studenty po celé zemi, aby se do těch protestů zapojili a studenti mají taky podporu odborů. Ke stávce vyzval studenty třeba Svaz středoškoláků, říká jeho předseda Marius Medil.
25: Nenecháme se napálit. To, co nám nabízí vláda, jsou drobky. V tlaku budeme pokračovat tak dlouho, dokud naše požadavky nevyslyší a nebudeme moct studovat za normálních podmínek.
11: Já jsem teď před školou v Paříži, kde je nějakých 150 studentů, kteří tu zablokovali celou ulici a vchod do školy popelnicemi a kovovými zátarasami. Mají různé transparenty, jako třeba neuklidníme se, dokud nevyslyšíte naše požadavky, nebo skandují různá hesla proti vládě a proti prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Někteří z nich mají zakryté obličeje a některé zase třeba přišli pozdravit a zkontrolovat jejich rodiče, zda jsou studenti v pořádku.
3: A liší se nějak ty požadavky studentů napříč Francií?
11: Liší, jiné je to třeba na předměstích Paříže, v Saint-Denis nebo v Aubervilliers, kde ty protesty vlastně začaly. Tam si studenti hodně stěžují na třeba technický stav budov, podle nich se školní budovy doslova rozpadají, po chodbách běhají krysy, ve školách, v budovách chybí okna, v létě tam je, když byla ta velká vedra, tak si studenti stěžovali, že tam je nesnesitelné horko v zimě, že se tam netopí, že tam je zima. Tady zase v centru Paříže mě třeba jedna studentka Eva, která je ve druhém ročníku tamnějšího nebo místního gymnázia, řekla, že jí vadí třeba systém přihlášek na vysoké školy, který ona považuje za netransparentní, a taky mi říkala, že tu protestují právě i za zlepšení podmínek třeba ve školách na pařížských předměstích.
3: A může vláda požadavky

0: pro vládu může představovat to, že ty požadavky studentů jsou spíše na dlouhodobější reformy, které vyžadují dlouhou diskuzi, než něco, co se dá změnit nějakým jednoduchým opatřením. Vláda taky bojuje, jak jsme slyšeli před chvílí, s vysokým zadlužením země, kvůli čemuž jsou pro Francii dražší půjčky, a vláda chce proto deficit příští rok snížit, a to tím, že třeba zmrazí právě platy zaměstnanců veřejného sektoru, včetně učitelů. A jestli se jí tak podaří vyslyšet požadavky studentů, tu není jasné.
1: Ty sleduješ ty protesty celou dobu, tak jak byly rozsáhlé v pondělí. Při těch protestech utrpělo vážné zranění 15-letý student na severu Francie, je to tak?
0: Ano, protesty byly sice, co se týče těch zapojených škol, o něco málo menší než v pátek, zapojilo se asi 400 škol, ale byly opět velmi násilné a právě ve Francii zarezonoval ten případ vážně zraněného 15-letého studenta z města Lens na severu země, kterému granát utrhl ruku. Stalo se tak ve chvíli, kdy proti protestu zasahovala jednotka pořádkové policie. Podle prefekta studenti házeli na policisty pyrotechniku a kameny a policie se snažila ten protest nějak spacifikovat. Generální inspekce ale teď vyšetřuje, zda policie v tomto případě nepochybila. I kvůli tomuto případu a dalším zraněným z předchozích dní jsou dnes ve Francii bezpečnostní složky v pohotovosti.
1: Další den protestu školáků, tedy studentů ve Francii, sleduje v Paříži náš zpravodaj Marcel Faltis. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: No, že běhají krysy, chybí okna, to by člověk jak si u francouzských škol nečekal, tak asi to byl jeden z mýtů. Ale mýtům jiného typu se budeme věnovat teď. Nové pohledy na zákulisní boje o hrad za první republiky nebo jaké trauma skrýval osobní lékař Klementa Gottwalda, to odhaluje kniha 21 posluchačsky nejúspěšnějších příběhů pravidelného pořadu Českého rozhlasu Plus, jak to bylo doopravdy, mýty, polopravdy a lži z naší historie. V něm spolu s renomovanými historiky hledá a do dějného a společenského kontextu zasazuje jeho autorka Ivana Chmel-Denčevová. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Tak proč ta kniha vlastně vznikla, z jakého popudu?
3: Byla jsem oslovena poté, co už je, řekněme, odvysíláno přes 400 dílů programové řady, jak to bylo doopravdy, s tím, že posluchačský zájem je poměrně velmi dobrý a že by bylo dobré vydat některé právě příběhy, některé odvysílané díly do této knihy. A je pravdou, že tam se i v některých případech třeba spojily dva pořady do jednoho.
2: No a jaké příběhy se do ní dostaly a byla při výběru tím hlavním kritériem právě poslechovost?
3: Tak byla jedním. Já musím říci, že mě vždycky tak krvácí srdce, když se mají vybírat některá témata, poněvadž se domnívám, že všechna vlastně mám ráda a jsou dobře zvolená díky historikům, jak jste říkala, renomovaným. Ale zaměřili jsme se na soudobé dějiny, takže začínáme hned prvním s profesorem Rychlíkem, a to zda opravdu vyhlášení Československa 28. října 1918 bylo nějak cílené, plánované, dobře promyšlené datum. Čtenáři i posluchači vědí, že to mohlo být jinak. A tak to pokračujeme přes dějiny 20. století a posledním příběhem z této knihy je mimořádně populární Karel Kryl, zda byl vizionář nebo jenom kverulant. Ale dozvědí se čtenáři i to, že například Pražské jaro, obdivuhodné reformní úsilí o změkčení podmínek stalinského Československa, vlastně vzniklo tak trochu na základě mimořádně velké zlodějiny prominentního generála. Takže domnívám se, že jsou to různé úhly pohledu i na ta takzvaná bílá místa v naší historii, o kterých pořád moc nevíme. Například stále se spekuluje, zda Jaroslav Foglar, autor úspěšných rychlých šípů, nespolupracoval s nacisty. I to se dozvědí čtenáři v této knize.
2: No, když vás tak poslouchám, tak o čem podle vás svědčí, že ty nejvíce populární příběhy spadají do období od vzniku Československa až po raná 90. léta?
3: Já se domnívám, že to je tím, že historie se stala loutkou nebo dokonce služkou propagandy. Připomeňme si období protektorátu nacistického totalitního zřízení. Připomeňme si 4 dekády komunistického Československa, kdy se vlastně překrucovaly dějiny, vytahovaly některé věci, jiné byly úplně zapovězeny. Takže vlastně těch bílých míst a těch mýtů, těch pololží je poměrně hodně a já se přiznám, že mě častokrát překvapuje, jak se ještě objevují pohybují ve veřejném prostoru, jak si žijí svým vlastním životem, jak i například čelní představitelé naší politické reprezentace vytahnou kusou informací.

0: si a otočí tak, že vlastně si říkám, jak to bylo doopravdy.
1: Tak si se sama kladete stále tu otázku, tak tolik autorka pořadu, jak to bylo doopravdy, Ivana Chmelal-Denčová. Právě tento pořad bude mít teď svoji knižní podobu. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: 8 hodin 30 minut a zprávy má Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
4: Nejpozději dnes by lidé v Česku měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty budou už tento pátek a sobotu. Všichni voliči v Česku mají dostat šedé hlasovací lístky pro komunální volby, asi třetina jich volí navíc i svého zástupce do senátu. Český statistický úřad už za půl hodiny zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců. Francouzští studenti středních škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovujícím studijním podmínkám. Vyzvala k němu Středoškolská odborová unie. Vadí mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů anebo špatný stav školních budov. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října letos v New Yorku zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšířil okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Lidé v Turnově si dnes budou moct poprvé prohlédnout novou městskou knihovnu. Moderní čtyřpatrová budova ve Skálově ulici stála asi 115 milionů korun, její stavba trvala 2,5 roku. Nahradí starší budovu, která už nevyhovovala. Máme taky dopravní informace v ranním plusu. Na dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně po pojíždí kolona před Rudnou ze 6. kilometru. Zdržení nabírají nejen kamiony, ale i osobní auta v levém pruhu. Ta se sunou až na okruh za Ořech, je to na bezmála 50 minut. Nákladní soupravy pojedou o mnoho déle. Před Prahou trvá zdržení i na D10 směrem z Turnova. První část kolony začíná kousek za Starou Boleslaví na 13. kilometru. Na Hradecké D11 na příjezdu do hlavního města se dojíždí do kolony za Lysou na 14. kilometru. D1 z Brna je plnější nejprve před Šmejkalkou, potom od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Odtud k jižní spojce je to téměř na 40 minut. Cínovecká ulice v Praze směrem do centra je stále ucpaná od sjezdu na Čakovice. Kolony pak pokračují jak Libereckou, tak i Holešovičkami, k Blance, tak i k Belskou do Hloubětina, dále Průmyslovou na Hostivař až ke sjezdu na jižní spojku. V Kbelské do Hloubětina navíc těsně před sjezdem do Novopatské ulice blokují odbočovací pruh následky střetu nákladního vozidla s osobním. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný anebo skoro jasný den. A dopoledne se ojediněle hlavně v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a teploty 18 až 23 stupně v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 16. Zprávy plusu Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní plus.
1: Přesný čas 8 hodin 34 minut bez 20 vteřin. Dobré ráno vám přeji od mikrofonu Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Opozice skritizovala vládou schválený návrh státní kulturní politiky do roku 2029. Bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS upozornil, že podle něj nejde o opravdovou kulturní strategii pro českou kulturu, protože návrh vznikl bez zapojení kulturní obce a připomínkového řízení. Podle ministra Otyka Klempíře za motoristy patří k hlavním směrům ochrana a obnova kulturního dědictví, prosazení spravedlivějšího odměňování pracovníků v kultuře a modernizace muzeí, galerií a knihoven. K návrhu mají výhrady i profesní organizace, proto teď ve vysílání vítám prezidenta Kulturní a kreativní federace Jakuba Bakuleho. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Tak co se vám na tom návrhu nelíbí?
5: Zejména byl kritizován ten proces vzniku a je potřeba říct, že ten dokument vůbec nevzniknul standardně. A asi rychle zhrnutí té situace je, že půl roku ministerstvo veřejně i na osobních schůzkách deklarovalo, že žádný nový dokument nevzniká. Bylo uloženo naopak připravit jasný plán implementace té platné kulturní politiky, která existovala. A z ničeho nic ten sektor jako celek zjistil, že někdo během 14 dnů na ministerstvu vytvořil vlastní materiál a i z webu Hospodářské komory. A takže vlastně jako to nebylo o tom, že by nikdo nebyl konzultován, ten sektor byl přímo obejit a vyloučen. A následovaly 2 měsíce snahy toho sektoru se zapojit teda do tvorby nové kulturní politiky, kterou ministerstvo ignoroval. Ten hlavní problém a ten výsledek a celého toho procesu je, že ta kulturní politika, tak jak aktuálně existuje, tak vlastně vůbec není strategický materiál. To je nějaký komunikační materiál, který je s každým připomínkovým řízením čím dál tím vágnější.
1: No počkejte, jestli vás můžu přerušit, tak ministerstvo kultury třeba uvádí, že vyzvalo odbornou veřejnost připomínkám dvakrát, čili nějaká snaha o komunikaci tady byla, ne?
5: Přesně tak. A ta jakoby snaha zapojit tu veřejnost zešla až po tom, co ministerstvo dostalo jasnou výzvu, že takhle ten materiál vznikat nemá a není kvalitní. Tak vlastně přesně dvakrát a vyzvalo kulturní veřejnost, ať pošle připomínky. A pokaždé, když ty připomínky se poslaly, tak v prvním kole to ministerstvo odpovědělo vlastně plošně všem jednostránkově a něco ve smyslu, ty vaše připomínky už nám přijdou podobné, jako nám posílali ostatní rezorty, tak se podívejte do toho, co jsme říkali jim. A když jsme všichni řekli, no počkejte, a tam ty připomínky jsou za prvé jiné a za druhé takhle nevypadá připomínkový proces, tak po setkání s premiérem ministerstvo vyzvalo ty kulturní organizace, asociace a aktéry, aby poslali připomínky po druhé. A opět dostali vlastně informaci u jednotlivých připomínek, tady nám to vlastně přijde, že už to tam je. A neposlali nám finální materiál a to vypořádání neproběhlo tak, jak je vlastně jako v tom procesu běžné. A de facto ta participace byla právě jenom na oko, aby ministerstvo mohlo tvrdit, že veřejnost byla zapojená. A každý v tom sektoru, každý jednotlivý aktér, který poslal připomínky, má dneska pocit, že ministerstvu naletěl a že jediným cílem bylo veřejně deklarovat, že jsme veřejnost zapojili, ale vlastně jediná z těch desítek připomínek se do toho materiálu nepropsala.
1: My se samozřejmě budeme pokoušet ještě o reakci ministerstva kultury, aby nám popsali svůj pohled na to, jak ta komunikace probíhala, ale co se týče těch věcných záležitostí, které se tam objevují, tak třeba celkový objem videů kapitoly ministerstva kultury by měl v příštím roce vzrůst o 1,5 miliardy. Zmiňuje se i spravedlivější odměňování pracovníků v kultuře. S tím by se také nesouhlasili?
5: Ono to není o takovýchhle obecných deklaracích. Ten materiál je z nich vlastně jako plný a ono to je o konkrétních závazcích toho, co je realistické a to ten materiál vůbec nenabízí. A u těchto konkrétních případů, co zmíníte, tak uvedu vlastně jako velice konkrétní připomínky. V první verzi materiálu ministerstvo samo do té strategie napsalo bez konzultace s kýmkoliv a z jakéhokoliv vyčíslení, že na rok 2027 pro realizaci kulturní politiky, tak jak ji má napsanou, která se nezměnila, by potřebovalo 3,42 miliardy navíc. Reálně dostává teda 1,6 miliardy a nikdo v tom sektoru neví, kde ty rámcové 2 chybějící miliardy budou chybět, kde se to bude škrtat. Je to dané i tím, že ministerstvo jakoby slaví, že dostalo 1,6 miliardy navíc, ale minulý rok přišlo o 3,5 právě. Takže ono reálně z těch všech ministerstv je teď nejvíc poškrtaným ministerstvem současné vlády. A máme méně peněz, než s čím začínalo za té předchozí. Takže žádné prostředky to nenavyšuje. A za nás je to právě dané tím, že ten materiál nevznikl participativně a nemá analýzu. To je část jedna.
1: Tak rychle jenom část dvě, abych se dostal ještě k poslední otázce.
5: A část dvě jsou pracovní podmínky, kdy přesně z toho materiálu zmizelo cokoliv konkrétního a ministerstvo na osobních schůzkách nebo v tom připomínkové řízení není schopné odpovědět na jednu jedinou otázku, jednoduchou, a to je, budete v dalších 3 letech přijímat nějaký zákon v oblasti pracovních podmínek lidí na volné noze, těch je jako 80 tisíc v kultuře, třetina sektoru a má vlastně velice nestabilní podmínky. A to, že tam je deklarace, budeme zlepšovat podmínky, nám vlastně nic neříká a ministerstvo na žádné konzultaci nedokáže odpovědět, co zlepšování podmínek znamená.
1: Ano, a ještě mám tedy poslední otázku podle ministra Oty Klempíře. Ta strategie znamená pro kulturní sektor větší předvídatelnost. I díky tomu bude možné vyhlásit, jak říká ministerstvo, nové dotační programy s jistotou, že odpovídají vládní schválené strategii. Čili není v tomhle výhoda té strategie?
5: Jako ten proces a všechno vlastně vede k jako mnohem větší nepředvídatelnosti. Ono ministerstvo už mělo funkční kulturní politiku a mělo vlastně předvídatelně deklarovat, jaký bude naplňovat. Místo toho vytvořilo vládnější materiál. A je potřeba říct, že My jako Češi jsme takový skeptický obecně ke strategiím a já to jako chápu, ale v kultuře ta kulturní politika je extrémně důležitá, protože nám chybí klíčové zákony, které v jiných sektorech, jako je třeba školství, zdravotnictví, zemědělství, ten sektor nějakým způsobem lépe dělají předvídatelný. V kultuře to tak není, protože se všichni obrací na ten materiál a z něj vlastně je nulově předvídatelné, co se bude dít. A co se týče dotací, tak naopak ministerstvo tenhle rok, protože dělá na nové kulturní politice, kterou mu vláda neuložila, kterou nepotřebovalo podle nás a která vznikla jako špatně, tak právě pozastavilo dotační řízení. Dneska je v tom sektoru obří nejistota, není úplně jasné, na co budou vysovat prostředky, na co to navýšení peněz půjde. A vlastně jako celým výsledkem je chaos, špatná komunikace a nulová předvídatelnost čehokoliv.
1: Děkuji za rozhovor, tolik prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule. Naslyšenou.
5: Díky moc, naschle.
2: 8 hodin a 40 minut posloucháte Ranní plus a míříme do zahraničí a pokládáme si otázku, může Litva hostit na svém území jaderné zbraně? A hned odpovídáme, v současnosti ne, nedovoluje to ústava, to se ale může v dohledné době změnit. Litevský parlament totiž bude dnes hlasovat o zrušení zákazu rozmístění cizích jaderných zbraní na svém území. Téma teď probereme s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Dobré ráno.
6: Hezké ráno.
2: Katko, jak reálné je, že by Litva zrušila zákaz rozmístění jaderných zbraní na svém území?
6: On ten zákon, který zakazuje rozmístění jaderných zbraní na litevském území, je zakotvený v ústavě, sice článkem 137, který výslovně zakazuje rozmístění zbraní hromadného ničení, ale také základen cizích států na území Litvy. No a proto, aby Litva mohla do budoucna využít jaderné odstrašení, tak už tamní poslanci udělali první krok a sice na konci září oni v prvním čtení schválili znění ústavního dodatku, který by ten zákaz zrušil. Dnes nastává druhý významný krok, poslanci budou hlasovat už o přijetí toho ústavního dodatku. No a kvůli tomu, že jde o změnu ústavy, tak aby dodatek prošel, tak musí pro něj hlasovat nejméně 94 zákonodárců, tedy dvoutřetinová většina. A to není všechno, pro změnu ústavy je potřeba ještě druhé hlasování, které musí proběhnout za minimálně 3 měsíce. Dnes je plánované na 12. ledna.
2: V posledních týdnech se v tomto ohledu angažuje Velká Británie. Jak?
6: Spojené království totiž v rámci společných expedičních sil už nabídlo severským a pobaltským státům, které jsou součástí té koalice, jaderný deštník. Společné expediční síly fungují jako nezávislá koalice na Severoatlantické alianci. Mohou proto ty státy zasáhnout i v případě, že NATO neaktivuje článek 5. No a i jaderný deštník by fungoval mimo rámec NATO. Spojené království totiž disponuje asi 225 jadernými hlavicemi. O tom, jestli se skutečně rozvine tenhle druh spolupráce, tedy že by Velká Británie rozvinula nad severem Evropy jaderný deštník, se přesvědčíme v listopadu, kdyby země mohly podepsat dohodu o jaderném odstrašení na zasedání v Oslu. Co je zajímavé, třeba Finsko, které pravděpodobně tuto dohodu skutečně podepíše, tak se zajímá zároveň o francouzskou jadernou iniciativu Forward Deterrence. To je mimochodem iniciativa, která zajímá také polskou vládu, ale polský prezident a jeho tým jsou proti tomu, protože se obávají, že by vlastně tahle spolupráce narušila vztahy se Spojenými státy, další jadernou velmocí, kterou prezident považuje za největšího garanta polské bezpečnosti.
2: Ty sleduješ určitě i ty argumenty, které zaznívají v Litvě před důležitým hlasováním, tak jaké tam jsou ty argumenty pro i proti?
6: Tak podle příznivců změny ústavy Litva vlastně chce svým spojencům, ale i protivníkům ukázat, že je připravená bránit svou nezávislost všemi dostupnými prostředky, ale odpůrci potřebu změny ústavy spochybňují s tím, že to akorát poslouží ruské a běloruské straně k propagandistickým účelům. On třeba už sám Kreml Litvě vyhrožuje, že by se mohla dostat do hledáčku ruských jaderných zbraní, pokud se rozhodne na svém území hostit jaderné hlavice. Pokud ale Litva vlastně přijme ten ústavní dodatek, který by zrušil zákaz rozmístění jaderných zbraní, tak to rozhodně neznamená, že by tam ty zbraně skutečně byly. Sama Velká Británie ani neplánuje rozmístění svých jaderných hlavic v Pobaltí nebo v severských státech. Ten jaderný deštník by zajišťovala spíš pomocí třeba jaderných ponorek, takže by to bylo prodloužené odstrašení.
2: Důležité hlasování, které čeká Litvu, bude sledovat naše polská zpravodajka, která se zaměřuje také na Pobaltí, Kateřina Havlíková. Děkujeme za to, naslyšenou.
6: Hezký den a naslyšenou.
1: Teď bude asi za půl minuty 8:45. Jste ve společnosti Českého rozhlasu Plus u příležitosti Dne učitelů. Ruský vůdce Vladimír Putin poděkoval tamním kantorům za to, že vychovávají bojovníky pro takzvanou speciální vojenskou operaci. Ruský ombudsman Valerij Fadějev je ale asi nepotěšil svým prohlášením, že je potřeba snížit požadavky na žáky, co se týče matematiky, fyziky nebo chemie. Jak to setkání Vladimíra Putina s ruskými učiteli, o kterém píše ruský bulvární deník Moskovský, kam Samoljec, vypadalo, přiblížil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který pročítal dnešní ruský tisk.
7: Do Kremlu přivezli skupinu, myslím, že tam nebyl ani jeden muž, aspoň co jsem teda viděl na těch televizních záběrech, učitelů ze středních škol, ze základních, ale i třeba ze školek, a ty mu různě navrhovali nějaké nápady, včetně toho, že třeba by měla vzniknout i škola pro rodiče, kteří by byli jako vedeni k tomu, jak mají své děti vychovávat a tak dále. Vladimír Putin právě poděkoval, že vychovávají tu novou generaci, na které záleží budoucnost Ruska. A co mě třeba zaujalo, že tam jedna z těch učitelek, tuším, že z Petrohradu, vlastně říkala, ano, my víme, že potřebujeme vychovávat dělníky, takže my, a to byla učitelka z mateřské školy, takže měli i že pravidelně pořady exkurze do fabrik a tak dále, což teda mi připadalo trošku zvláštní v těch 5 letech, že budete vychovávat prostě budoucí soustružníky.
1: Dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
2: A ještě se podíváme krátce o tom, o čem píše například agentura Bloomberg. Míříme do Spojených států. Stát New York vyhlásil stav nouze kvůli epidemii spalniček. Bloomberg doplňuje, že počet nakažených po celé zemi prudce stoupá.
1: Vyhlášení nouzového stavu umožňuje státu rychleji reagovat na epidemii a urychlit testování i očkování. Ke 3. říjnu bylo ve státě New York zaznamenáno celkem 108 případů nákazy. Bloomberg cituje guvernérku Kathy Hochulovou, která své rozhodnutí odůvodnila přesvědčením, že by nikdo neměl vážně onemocnět nebo dokonce zemřít na nemoc, které lze předcházet očkováním.
2: Spojené státy se aktuálně potýkají s jednou z nejhorších epidemií spalniček za posledních 30 let, doplňuje agentura Bloomberg, a přitom také dodává, že očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám podle amerického centra pro kontrolu a prevenci nemoci zabraňuje infekci spalniček 97% případů. Tolik tedy agentura Bloomberg, a s tím odkládáme zahraniční tisk.
1: A teď se díváme na dnešní zprávy a očekávané události. Dnes se předpokládají další protesty ve Francii proti poměrům ve školství. Do demonstrací se zapojí také odborové organizace. Jenom v Paříži se očekává účast 20 až 40 tisíc lidí. Nejpozději dnes mají voliči v Česku dostat hlasovací lístky do komunálních voleb. Na zhruba třetině území státu budou lidé volit také senátory. Ti by do dnešní půlnoci měli elektronicky oznámit dohledovému úřadu sponzory své kampaně. A ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů.
2: Při obnově českých luk je důležité nejen vybrat správné druhy rostlin, ale i semena z vhodného místa. Rostliny stejného druhu se totiž můžou v různých částech Česka geneticky lišit. Proto vědci vytvářejí genetické mapy, mají pomoci určit, odkud je vhodné získávat osivo pro obnovu luk v jednotlivých oblastech. Čerstvé výsledky své práce nám teď podrobněji představí Hana Skálová z Botanického ústavu Akademie věd. Dobré ráno.
8: Děkuji za pozvání.
2: Můžete nám vysvětlit, co by se vlastně mohlo stát, pokud na louce vysadíme třeba semena kopretiny nebo zvonku z úplně jiné vzdálené části Česka?
8: Tady je problém v tom, že rostliny vytvářejí lokální adaptace, to znamená, že se přizpůsobují podmínkám, ve kterých žijí a kde se jim pak dobře daří. Pokud vysadíme osivo z nějaké vzdálené oblasti, riskujeme tím, že nebude na dané podmínky adaptované, nebude se tam těm rostlinám dobře dařit. Potom existuje ještě další riziko, které je poměrně podstatné, a totiž to, že se mohou ty rostliny křížit s původními populacemi, které tím můžou oslabovat, protože vlastně ty původní populace pak ztrácejí výhodu té lokální adaptace a můžou začít chladnout.
9: A je poznat na první pohled dvě kopretiny, které se liší jenom na základě DNA?
8: Bohužel absolutně ne. Tam je opravdu nutné udělat genetickou analýzu, protože ty rostliny vypadají úplně stejně.
9: A pro jaké druhy lučních bylin jste tedy dělali ty analýzy DNA?
8: No, my jsme si vybrali 14 naprosto nejtypičtějších lučních druhů, které by se měly vyskytovat prakticky na každé zachovalé louce. Louce, ty druhy by měly být také atraktivní pro ty osevní směsi, takže je tam kopretina, oba druhy zvonků, vykev ptačí, chrastavec, hrachor luční a další, které prostě jsou přitažlivé a měly by se jako šířit.
9: A v čem vlastně se ta DNA těchto rostlin liší? Vy už jste říkala, že oni se vlastně přizpůsobí tomu prostředí, ve kterém tedy rostou, tomu rozumím, ale je, třeba liší se na úrovni DNA tyto jednotlivé rostliny z různých částí republiky i třeba v odolnosti proti některým škůdcům nebo chorobám?
8: Jsme nesledovali, teoreticky je to možný. Teoreticky to je možný, tam se v zásadě nesledují přímé vazby DNA a projevů, ale vlastně pouze variabilita té DNA, kdy se porovnávají homologní sekvence a u nich se ukazuje, do jaké míry je tam nějaká malá odlišnost.
9: Takže když chci obnovovat louku, platí tedy podle vás sbírat semena lučních bylin poblíž toho místa, kde tu louku chci obnovit, je to tak?
8: Ano, tam v té genetické variabilitě je velmi výrazný východozápadní gradient, ale je úplně v pořádku, když pro nějaký výsev použijeme semena ze schochované louky a vysejeme je, tak řekněme, do vzdálenosti 100 kilometrů, tak je to úplně v pořádku a nic se podle našich výzkumů zdá, že se nic špatného nemůže stát.
9: Kdo by teď ty vaše genetické mapy mohl nejlépe a nejpravděpodobněji využívat?
8: Tak tady jsou vlastně dvě skupiny uživatelů. Jednak jsou to ty, kteří osevní směsi nebo používají a kteří se o obnovu luk snaží. A v druhé řadě jsou zde producenti semen, kteří vlastně vytvářejí se nějaké osevní směsi pro zatím poměrně malé oblasti. Ty naše výsledky ukazují, že ty oblasti bezpečného přesunu semen jsou podstatně větší, což by mohlo vlastně jak logisticky, tak finančně situaci zjednodušit a pomoci.
9: A budete v tom výzkumu nějak pokračovat? Budete třeba rozšiřovat ten počet druhů, který podrobujete analýze DNA, nebo máte nějaké jiné záměry?
8: No, my v první řadě doděláme analýzy 7 druhů, které máme rozpracované a velmi rádi bychom pokračovali, pokud budou vyhlášeny příslušné výzvy, tak bychom rádi rozšířili jak tento spektrum druhů z těch úplně nejklasičtějších mezofilních luk do luk, které jsou suší a vyskytují se v teplejších oblastech.
9: Tak budeme se na ty nové výsledky těšit. Doufám, že nám je zase řeknete v našem vysílání, tolik tedy Hana Skálová z Botanického ústavu Akademie věd. Děkujeme, naslyšenou.
8: Děkuju, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Položme si otázku. Vezmou nám už za pár let práci roboti, kteří vypadají jako my? No, někomu asi ano, ale zatím nemusíš se bát, Šárko. Ty si tady dělala
9: taková gesta. Oni by tak hezky nekoktali jako já.
1: No to určitě ne. Tak rostomile. Ale někomu asi ano, ale zatím se s nimi počítá spíš tam, kde stejně nikdo pracovat nechce. Každopádně je potřeba se na ně připravit. Humanoidi, kteří chodí po dvou a mluví, už začínají opouštět laboratoře a přicházejí do firem. Jak ovlivní trh práce a na jaké profese zatím míří, o tom je nový díl pořadu a podcastu Peníze a vliv. Jeho autorka Jana Klímová nám řekne víc. Dobrý den, Jano.
10: Dobrý den.
1: Tak dá se na humanoida opravdu už narazit v praxi?
10: Dá, ale zatím jsou to opravdu výjimky, takže vy dva se určitě nemusíte bát. Já jsem na jednoho narazila v minulých dnech na akci Innovation Week v Praze. Mluvila jsem tam s robotem Robím, který pracuje na recepci v jednom hotelu na Slovensku. A na otázku, co ho nejvíc baví, mi řekl.
11: Na mojej práci ma najviac baví komunikácia s ľuďmi.
10: Což zaměstnavatele asi nejvíc ocení právě ve službách. Každopádně humanoida si lze od konce loňského roku taky v celku jednoduše koupit přes e-shop, odkud přichází největší poptávka, vysvětlil šéf prodeje robotiky Alzy Vojtěch Hrazdil.
12: Nejvíc to jsou univerzity, různé instituce, které se zajímají o vývoj technologií, zkušební ústavy a především potom firmy, které konečně vycítili nějakou příležitost, že urvou na trhu něco zajímavého, protože humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného.
10: Zatím tedy jsou spíš takhle v průmyslu nebo ve firmách rozšířenější takzvané humanoidní stroje, které tady jezdí po čtyřech nebo chodí po čtyřech a třeba hlídají sklady, oblíbení jsou takzvaní robopsy třeba, nebo pracují v zemědělství, třeba v drůbežárnách, jak mi popsal šéf dalšího prodejce robotů, pan Patrik Máca z Agritechu.
13: Jsou schopni sbírat uhynulá zvířata, jsou schopni analyzovat zdravotní stav zvířat, jsou schopni nahrazovat práci, kterou prostě v tom prostředí člověk dělat nechce.
10: A podle Patrika Máci se dá čekat větší rozšíření humanoidů během příštích už 5 let.
1: Tak já, když jsem poslouchal, jak ten Robí mluvil slovensky, tak to by možná mladší ročníky v Česku by měli problém mu rozumět, ale určitě budou i české verze, to je jasné.
10: No, ale ano, jsou.
1: Česká ekonomika, jak víme, a mluvili jsme o tom i v dnešním vysílání, má hodně průmyslové výroby. Jak se vlastně na humanoidy dívají právě výrobní podniky?
10: Je to pro ně obrovské téma, dokladem je i jejich expozice a chystané ukázky na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Pro velké firmy jsou humanoidi hlavně nadějí, že zastanou činnosti, které lidi nechtějí dělat, jak už jsme slyšeli, a nebo na které prostě jsou lidi moc drazí. Například třeba Škoda Auto zatím vidí největší potenciál v logistice, kde se připravují díly na montáž vozů, jak popsal její expert na zavádění nových technologií Lukáš Altman Kousal.
14: Přeskládává vlastně jednotlivé díly pomocí třeba bedýnek nebo nejrůznějších palet, které by vlastně dělají v současné době a ledě, ale tam ty use case jsou mnohem lepší a vlastně jednodušší pro ten začátek tady téhle nové humanoidní éry.
10: A Škoda Auto chce nasadit humanoidy výhledově i do nebezpečných prostředí, kde lidem hrozí třeba nějaký úraz, což robotovi nevadí.
1: A dá se obecně říct, že roboti vezmou lidem práci?
10: Na to určitě není jednoduchá odpověď. V první fázi určitě ne, protože podnikatelé teď chtějí roboty tam opravdu, kde lidi prostě nemají. Mimochodem vzhledem k poklesu porodnosti, stárnutí populace u nás se očekává, že bude na trhu práce asi do 20 let chybět skoro 500 000 lidí. Další věc je, že ty roboty bude muset samozřejmě někdo opravovat, programovat a nějaká další pracovní místa, tedy k ním vzniknou. Komu ale určitě něco seberou je stát, protože jeho příjmy přicházejí, jak my tady všichni víme, hlavně ze zdanění lidské práce a nasazení robotů ve velkém by se tak muselo výhledově řešit třeba právě z pohledu financí.
1: Museli by se zdanit třeba. Tak více o tomto tématu uslyšíte v pořadu Peníze vliv po 11. hodině, anebo pořad najdete na webu v podcastech. Tolik autorka pořadu Jana Klímová. Díky, naslyšenou.
10: Také děkuji, naschranou.
9: Já myslím, že další téma s tím hodně souvisí, protože američtí vědci přišli na to, jak sušenky vyrobit z recyklovaného plastu. Možná to vyrábí pro ty humanoidní roboty, protože mně nepřipadá, že by se to dalo jíst. A přesto tady mám poznámku, jsou jedlé. Od výroby sladkých dobrot si slibují lepší využití plastového odpadu. Za úspěchem je přitom spolupráce vědců s americkým úřadem pro letectví a vesmír NASA. A víc o tom ví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Víte ještě.
15: Dobré ráno.
9: Ty bys si zdal takovou sušenku.
15: Já bych měl asi nejdřív pár otázek, ale třeba. Tahle plastová sušenka tedy vznikla složitým chemickým procesem, vlastně rozkladem látky jménem polyetylenterefluorát.
9: No, ani se to nedá vyslovit.
15: Známe tedy pod zkratkou PET, to bude jednodušší. No a k tomu, aby z látky vzniklo těsto, nejdřív vědci najemno rozemelou plast z lahví spolu s rostlinným odpadem, třeba stonky nebo listy kukuřice, a vytvoří takovou pastu, tu vystaví vodě, vysoké teplotě a tlaku, aby se rozpadla na menší molekuly, a ty jsou pak lépe rozpustitelné ve vodě a usnadňují proces, do kterého se můžou pustit kvasinky. Materiál zpracují a postupně ho přemění na různé jiné sloučeniny, proteiny, tuky, ale taky třeba vanilin nebo beta-karoten.
9: No a pak?
15: A pak už se jen přidají další běžné ingredience, vláknina, škrob, sladidlo. Těstem se pak naplní 3D tiskárna, sušenky se natisknou. Za výzkumem stojí profesor biologie na univerzitě v Illinois Lahiru Jayakoudy. Podle něj trval výzkum asi 6 let a na začátku byla celkem jednoduchá myšlenka.
16: Když se opravdu zamyslíte nad koloběhem jídla, jedním z hlavních prvků je uhlík, dusík, vodík, kyslík a tak dále. Takhle ten koloběh funguje. V plastu jsou tyhle prvky také, tak proč z něj nezkusit udělat jídlo?
9: No, proč to neskusit? Přesně tak, Dominik Tesár nám tady dal teď návod, tak děkujeme za to, naslyšenou.
1: Ať už snídáte cokoliv, i po 9. hodině se vám hlásí Ranní plus s Šárkou Fenikovou
9: a Tomášem Pavlíčkem.
3: Český rozhlas plus.
9: A tři titulky, které vystihují závěrečnou půlhodinu. Co může udělat Ukrajina, aby zmírnila dopady sílících ruských útoků?
1: Jaké ambice má akce nazvaná Sokolská kapka krve?
9: A jak český Forrest Gump, aneb jak pojalo klasické dílo Vršovické divadlo Mana?
1: Na zprávě je dnes dopoledne specialista Ondřej Látal a právě teď dostává prostor.
4: A přeju dobrý den. Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci vyslala na moskevský region přes 600 dronů. Velkou část prý zneškodnila protizdušná obrana. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobyov na Telegramu informuje nejméně o 2 mrtvých a 6 zraněných. Zmínil taky poškozené domy a vytlučená okna. Ukrajina zase hlásí ruský úder na most přes řeku Dněpr v Záporoží. Náčelník správy záporožské oblasti Michailo Semikin napsal, že ranní útok v regionu zranil 5 lidí, včetně 2 pracovníků Červeného kříže. Přidáme podrobnosti v Ranním plusu po zprávách. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
17: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit, a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců.
6: Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Tento zákaz by mohl zrušit ústavní dodatek. Pokud poslanci ústavní dodatek přijmou, za 3 měsíce bude následovat druhé hlasování. I v něm se pro zrušení zákazu budou muset vyslovit nejméně 2/3 poslanců. Litva stojí o účast v jaderném odstrašení Severoatlantické aliance nebo aliancí fungujících mimo rámec NATO. Její představitelé ale několikrát zopakovali, že země plánuje na svém území rozmístit jaderné hlavice. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Evropský parlament dnes bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to vedlo k dalšímu zdražování paliv.
18: Nařízení o metanu zadává všem dovozcům zemního plynu, ropy nebo uhlí do Evropské unie, aby od svých dodavatelů požadovali informace o únicích metanu a zavedli opatření, která je budou minimalizovat. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Těžba a transport fosilních paliv jsou jedním z velkých zdrojů metanu v atmosféře. Podle kritiků ale nařízení bude komplikovat dovoz paliv, jejichž cena v poslední době prudce vzrostla. Pro odložení účinnosti nařízení je tak například Francie nebo Česko. Ty patří mezi 19 zemí, které už k tomuto kroku vyzvaly Evropskou komisi. Ta původně navrhovala, že se pouze nebudou vymáhat pokuty za neplnění pravidel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově taky asi 2000 stálých služebních míst.
19: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Ministr Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes se dozvíme jedno až tři jména oceněných v oboru fyziky. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince.
20: Nobelovu cenu za fyziku vyhlásí švédská Královská akademie věd dnes předpolednem. Loni si ocenění odnesli tři vědci, kteří zhmotnili kvantovou fyziku na elektronických součástkách. Předvedli například takzvané kvantové tunelování. Ve středu vyhlásí švédská akademie věd letošní laureáty za chemii. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
21: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
4: Frankfurtský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už zítra. Tady jsou čerstvé dopravní informace v ranním plusu 7 minut po 9. Na D1 směrem z Brna do Prahy je čerstvá nehoda před sjezdem na Popovice. Na 17. kilometru v levém pruhu bourala, tři osobní auta blokují i prostřední pruh, jede se tak pouze pravým, tvoří se kolona zatím na pár minut. Na D1 mezi Vyškovem a Brnem trvá velmi silný provoz. Kolona vzniká už v okolí sjezdu na Rousínov na kilometru 217. Nejvýrazněji se pak brzdí u Holubic. Krokem se popojíždí mezi kilometry 211 a 209. A v tomto úseku panuje hustý provoz i v opačném směru, tedy z Brna na Vyškov. Na D2 směrem z Bratislavy do Brna se sunou kamiony v dlouhé frontě už od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru. A D5 z Plzně do Prahy zůstává ucpaná od Rudné z 5. kilometru, pomalu se jede v obou pruzích. Na okruh k Ořechu je zdržení pro osobní auta půl hodiny. Dobře dojeďte. Dnes bude jasno, anebo skoro jasno, teď ráno a dopoledne se ojediněle, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy a nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty přes den 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a vát má slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
1: Přesný čas je 9 hodin a 8 minut. Přejeme vám dobré ráno, nebo i dopoledne v tuhle chvíli už. Moskva stupňuje útoky na kritickou infrastrukturu v hlavním městě Ukrajiny. Nejdůležitější mosty v Kyjevě zasáhly ruské drony 4 dny po sobě. Cílem útoků se stala i další civilní infrastruktura, včetně datových center. Dnes v noci zase agentury přinesly zprávy, že Rusko zasáhlo most přes Dněpr v Záporoží. Moskva mezitím vyzvala zahraniční diplomaty, aby Kyjev opustili, ti to však odmítli. odmítli. Naším hostem je vojenský analytik Lukáš Wissinger. Dobrý den. Tak, slyšíte nás?
0: Dobrý den, ano.
1: Dobrý den, dobrý den. My vás teď už také. Tak pojďme se nejdřív podívat, jakou výbavu Rusko používá k těm zesíleným útokům. Odborníci poukazují na to, že Rusko začalo letos na podzim využívat modernizovanou verzi dronu Garand 4, asi už pod názvem Garand 5, která je nebezpečnější a ničivější než její předchůdkyně. V čem?
0: Ano, vlastně Rusko stupňuje používání těch dronů Garand z těch proudových variantách, tedy poháněných proudovým motorem. Ty drony Garand 4 a Garand 5 jsou mnohem, mnohem rychlejší oproti těm původním vrtulovým. Dosahují tedy rychlosti kolem 500-600 km za hodinu, zatímco ty původní vrtulové, tedy s pístovými motory, létaly rychlostí do 200 km za hodinu. Takže samozřejmě tyhle rychlejší drony představují mnohem větší výzvu pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. Také Rusko postupně zdokonaluje jejich navigační naváděcí systémy, které jsou odolnější vůči ukrajinskému elektronickému rušení. Takže ono vlastně platilo, dokud Rusové používali jenom ty stroje s těmi, ty drony s těmi vrtulovým, s tím vrtulovým pohonem, tak Ukrajinci dokázali se střelovat přes 90%. Ale teď vlastně, když víc než polovinu těch některých dronových útoků tvoří ty proudové drony řady Garand, tak ta úspěšnost ukrajinské protivzdušné, no proti dronové obrany výrazně poklesla a teď se pohybuje někde kolem, jenom kolem 50%.
1: Prezident Zelenský oznámil, že Ukrajina začne do konce října nasazovat malé rakety domácí výroby a rozšiřovat automatizované věže zděly. Teď už Martin Dorazný, náš zpravodaj na Ukrajině, říkal, že už se začaly nějakým způsobem fungovat. Nakolik to může být vůči těmto dronům účinné?
0: Ano, samozřejmě to platí, že na každou zbraň se časem najde protizbraň a vlastně když tedy začal narůstat ten počet těch proudových dronů řady Garand, tak se Ukrajinci pustili do vývoje protiopatření, začali tedy používat i svoje vlastní stíhací drony s proudovými motory, které teď dosahují vyšších rychlostí a dokážou si s tou ruskou hrozbou lépe poradit. Teď začali používat vlastně jakoby autonomně fungující kanonové věže, které jsou schopné tady tyhle drony sestřelovat. Takže ano, ta úspěšnost se zdá nějakým způsobem roste. A říkám, teď je to jenom v úvodkách kolem 50%. Je to prostě výrazný pokles oproti těm předchozím zhruba 90%. Uvidíme, kam na jakou úroveň se ta ukrajinská protidronová obrana bude posouvat dál. A říkám, ono prostě platí. Na každou zbraň se časem najde protizbraň. A právě tady v té válce na Ukrajině vidíme, že ty, řekněme, tady ty inovační cykly nebo tady ty závody ve zbrojení probíhají jako naprosto neuvěřitelným tempem, že jakoby málo která z těch inovací si udrží nějakou tu větší sílu déle než několik měsíců.
1: Moskva také rozšířila typy cílů, na které se teď zaměřuje. Podle odborníků se teď soustředí i na vodovody, kanalizaci, obchodní a hlavně datová centra. Je možné, že by se Rusku podařilo na Ukrajině vypnout internet a co by to případně znamenalo?
0: Nejde úplně vypnout internet. Mohli by samozřejmě Rusové výrazně poškodit to ukrajinské internetové připojení a to se jim do určité míry daří. Vlastně jsou tam jakoby časté výpadky internetového připojení, když oni teď zasahují ta datová centra a podobně, protože ti ukrajinští poskytovatelé samozřejmě jsou na tom nějakým způsobem závislí. Zase velká část tady těchto datových center, těch ukrajinských poskytovatelů, se nachází mimo hranice Ukrajiny. Jo? Takže zase ne všechno můžou Rusové zasáhnout, ale samozřejmě pro ty Ukrajince tohle to všechno nějakým způsobem zvyšuje diskomfort. Jo? Všechny tady ty zásahy vlastně těch elektráren, tepláren, obchodních domů, skladů, to i toho všeho, to narušuje ten civilní život na Ukrajině, poškozuje to ukrajinskou ekonomiku, ale zase na druhou stranu nemá to a nebude to mít ten efekt, ve který Rusové možná doufají, že by to mohlo tak říkají zlomit ukrajinskou morálku. Jo? Pokud se Rusové domnívají, že by tímhle mohli si donutit nějak Ukrajince ke kapitulaci, tak by si měli lépe studovat historii, protože nikdy v historii ani jednou jedinkrát se nestalo, že by letecké bombardování nebo útoky na civilní cíle, tak říkají, zlomili morálku civilistů. Jo? Prostě za druhé světové války to zkoušely obě strany. Nikdy se to nikomu nepovedlo. Dosáhne se tím jedině pravé opaku. Ti obránci se ještě víc zatvrdí a budou požadovat ještě naopak tvrdší odvetu, což se dá očekávat, že Ukrajinci tohle prostě začnou tomu Rusku nějakým způsobem vracet a přestanou být v těch svých úderech do ruského týlu tak selektivní, jako byli doteď.
1: Tak tolik vojenský analytik Lukáš Wissinger. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
0: Díky. Naschledanou.
9: Je 9 hodin, 13,5 minuty, posloucháte Ranní plus. Připomínáme, že je 6. října a právě dnes na brněnském výstavišti začíná 67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Představí se na něm bezmála 1400 vystavovatelů z 39 zemí. Svůj sněm na něm pořádá také Svaz průmyslu a dopravy. Zástupci českých firem se tam potkají s členy vlády i představiteli evropského biznisu. Zúčastní se také premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ale i další členové vlády. Podle člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy Petra Junáka bude pro české firmy do budoucna klíčové zaměřit se na výzkum a vývoj. Firmy by podle něj měly více investovat do nových technologií a inovací a posílit tak svou konkurenceschopnost. Návrh rozpočtu na rok 2027 ale naopak počítá s menším objemem peněz na vědu, výzkum a vysoké školy. Zeptala jsem se proto Petra Junáka, jestli se tím vláda neodklání od hospodářské strategie 2.0, kterou od počátku podporoval právě i Svaz průmyslu a dopravy.
5: Ta strategie je skutečně dobrá. Já si troufám říct, že to je asi nejlepší strategie, jakou Česká republika měla. A tohle je jedna z oblastí, kde jsme přesvědčení, že je potřeba investovat mnohem více jak veřejných prostředků, tak v návaznosti i těch soukromých, aby firmy měly motivaci investovat i sami. Takže je to určitě jedna z oblastí, které dneska chceme probírat a my věříme, že se to změní, protože takhle nízké investice do této oblasti prostě podkopávají konkurenceschopnost České republiky.
9: Petr Junák také upozornil na limity jednotného evropského trhu. Jeho přísná regulace a nedostatečná liberalizace podle něj nejsou jen důsledkem evropské legislativy, ale také rozhodnutí jednotlivých členských států.
5: Daleka tady ten problém nejde pouze za takzvaným Bruselem. Jednotlivé státy a země si snaží chránit trh a není tam ochota příliš ustupovat. Dobře to vidíme například na diskuzi kolem takzvaného 28. režimu a snahu zejména pro menší firmy nastavit jednotná pravidla napříč Evropskou unií. Ten návrh, který se momentálně diskutuje, čelí poměrně velkým tlakům. Uvidíme, jestli se to podaří ustát a já jsem mimochodem rád, že české startupy a čeští podnikatelé v tom hrají docela zásadní roli v té celoevropské diskuzi a že ji dokonce často táhnou vpřed.
9: Dodává Petr Junák z představenstva Svazu průmyslu a dopravy. S jeho slovy pak souhlasil i Jan Bureš, hlavní ekonom ČSOB.
7: To je jedna ze zásadních věcí, která Evropu brzdí, zejména oproti Spojeným státům. Ta vlastně zkušenost s tím, že když máte šikovnou firmu startupovou s výborným vlastně rostoucím produktem, tak vy si v Evropě nedosáhnete dobře na tu škálovatelnost. Vy častokrát zůstanete uzavřeni vlastně v mantinelech jedné země, byť třeba velké jako Německo, ale nemáte schopnost vlastně oslovit srovnatelnou masu spotřebitelů jako firmy, které vyrůstají ve Spojených státech. Vlastně klasicky ten příklad Německa, tam vidíte řadu vlastně nadějného výzkumu, vývoje i aplikovaného, který se přenáší do zajímavých vlastně malých biznisů, ale velká část potom těch nápadů končí nakonec za oceánem a ty firmy potom rostou mimo Evropskou unii, což je škoda.
9: Dodal v Ranním plusu hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš.
1: A teď se podívejme na to, co se zrovna děje. Spotřebitelské ceny v České republice v září zrychlily meziroční růst na 2,5% ze srpnových 1,9%. Meziměsíčně podle odhadu ČSU zůstaly na stejné úrovni. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedla dnes podle agentury Reuters kancelář prezidentky Iliany Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla. Jedno plavidlo se podle nich potopilo, druhé zachvátil požár. A separatistická kebecká strana vyhrála pondělní volby v kanadské frankofonní v provincii tohoto jména. Nezískala však dost křesel, aby mohla vládnout sama. Strana po více než 10 letech se vrací k moci se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě.
9: V Tyršově domě na pražské Malé Straně dnes místo cvičení teče krev. Samozřejmě pro dobrou věc, sokolové tam už po 12. pořádají hromadné darování krve a snaží se získat i nové dárce. Za 11 let jich při akci odevzdali několik tisíc litrů. Jak to tam vypadá dnes, tak přímo na místě je náš reportér Richard Webs. Dobré ráno.
2: Hezký den. Hromadný odběr krve začal v 8 hodin ráno. Dobrovolníci se malé chodí na předem objednaný čas. Darovat krev můžou lidé, kterým je od 18 do 65 let, váží alespoň 50 kg a například nemají žádnou infekční nemoc. To tady zjišťují zdravotníci a zajímají se také o to, zda dotyčný nemá krve málo. Dárci musí vyplnit také formulář, v tom odpovídají třeba na to, zda v posledním půl roce nebyli v zahraničí. No a pokud všechno dopadne dobře, jdou si lehnout na lehátko, samotný odběr trvá necelých 10 minut a zdravotníci při něm odebírají 450 ml krve.
9: Vy to říkáte tak, jako kdybyste to už absolvoval, nechal jste si též pustit žilou?
2: Ne, nenechal, já se bojím jehel, takže já bych to asi nezvládl.
9: No nicméně měli bychom spíš motivovat, tak ten hromadný odběr krve je součástí Sokolské kapky krve. Co je to vlastně za projekt?
2: Je to taková soutěž, která má Sokoly motivovat k darování krve. Můžou se do ní zapojit členové všech jednot napříč Českem. První tři jednoty, které za období 12 měsíců darují nejvíce krve, dostanou ocenění na slavnostním večeru Sokola. Každý dárce, který se do Sokolské kapky krve zapojí, pak dostane kovový odznak s logem projektu. Podle zástupců České obce Sokolské je o darování krve každoročně velký zájem a cíl akce se tak daří naplňovat. Sokolská kapka krve je určená hlavně pro členy jednoty, zapojit se ale může i veřejnost.
9: Akcí si Sokolové připomínají i nadcházející památný den sokolstva, který připadá na pozítří. Proč ho spojují právě s darováním krve?
2: Sokolové si památným dnem připomínají nebojácnost svých členů za nacistické okupace během druhé světové války. Stejně tak je podle nich důležité i nemít strach pomoct při odběru krve. Dnešní akce pak připomíná i jednu ze sokolských hodnot, laskavost. Hlavním cílem je ale přilákat prvodárce a tím omladit základnu těch, kteří krev darují. Zájem o darování krve podle Sokolů každoročně roste. Třeba letos v únoru přišlo přes 1000 dobrovolníků, z toho víc než stovka prvodárců. Za 11 let pak Sokolové odevzdali dohromady přes 3000 litrů krve.
9: To je dobře, že se toho mladí nebojí, tak budeme držet palce i třeba vám, Richarde, třeba si to ještě rozmyslíte. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, děkuju, naslyšenou.
1: A teď se podíváme, o čem píše dnešní domácí tisk. Ten pro nás brzy ráno pročítal Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch. Upozornil například na článek deníku N, který píše o obavách z možného ovlivňování blížících se komunálních voleb ve Špindlerově mlýně.
8: Jde o to, že v těch malých obcích tam to často rozhodují jednotky hlasů a právě deník N popisuje, jak to může vypadat, když tam jde o ještě navíc teda o hodně peněz, což je případ Špindlerova mlýna, kam se minulý pátek přihlásilo k trvalému pobytu na jednu jedinou adresu, najednou 11 lidí, 12. přibyl nějak v zápětí. Ono to na první pohled vypadá jako drobnost, ale tím, že Špindl vlastně není až zas tak velké město, je tam zhruba 1000 obyvatel, takže volit jich může pár set. A protože se volí dohromady 15 zastupitelů a jeden křížek pro nějakou stranu na té plachtě volební, je vlastně automaticky pro ní 15 hlasů, takže těch 12 lidí je zhruba nějakých 180 hlasů, tak už je to vlastně docela zajímavé číslo. No a to, co se tak nějak jako nabízí, že je na pozadí, tak to nové zastupitelstvo bude pravděpodobně rozhodovat o mohutné přestavbě za zhruba 2 miliardy korun celého centra města v režii finanční skupiny Penta. A stávající starosta Špindlerova mlýna, tak ten mluví o snaze ovládnout radnici, lídrině toho nového sdružení Špindl žije, která by zatím mohla podle nějakých spekulací být, tak tato samozřejmě odmítá. Každopádně ústavní právník Marek Antoš, tak ten v deníku jen připomíná, že to účelové stěhování voličů už soudy opakovaně řešily, například v Karlově Studánce nebo v Rčavě, a volby tam kvůli tomu dokonce zrušil. Nicméně ona ta jasná pravidla, jak se ty obce tomu mají bránit, tak ta vlastně nejsou k dispozici, takže to případně bude mít, by to mohlo mít nějakou dohru ex post.
1: No a teď se přesuneme k Hospodářským novinám a zacílíme na drahé pohonné hmoty. To je téma, které řeší nejenom česká vláda. Tak jakým způsobem proti nim zasáhli Poláci?
8: Hospodářské noviny tak ty popisují, že Polsko velmi rázně zasáhlo proti těm rostoucím cenám benzínu a nafty. Tamní kabinet snížil spotřební daň na unijní minimum a k tomu snížil i DPH na paliva z 23 na 8%. Takže od soboty je v Polsku benzín i nafta v průměru o nějakých 7 korun levnější než u nás. Což v pohraničí samozřejmě čeští řidiči zjistili a začali tam poměrně hromadně jezdit tankovat. Takovou tou stinnou stránkou toho je, že polský rozpočet to má do konce roku stát v přepočtu nějakých 22 miliard korun a zaplatit to chtějí hlavně skrze mimořádnou daň ze zisku rafinérií. V jejich případě je to primárně Orlen. Ale většina Evropy sází ještě na jiné cesty, na spíš nějaké úlevy nebo cílené příspěvky. Třeba Francie ta posílá 100 euro těm, kdo jezdí do práce autem. U těch cenových regulací a finančních stropů, tak tam Hospodářské noviny ještě připomínají varování z Maďarska, kde v pevné zastropování v tom pocovidovém roce 2022 skončilo prázdnými pumpami a frontami u nich. A zkrátka tohle je řešení, které není dlouhodobé. Že jo? Je to samozřejmě nějaké přechodné a musíme doufat, aby už se uklidnila situace na Blízkém východě.
1: No tak teď se zrovna úplně neuklidňuje, jak jsme informovali před chvilkou. Ale ještě se podíváme do deníku E15. Ten nabízí titulek

0: nepotvrdili. No a když se sečtou závazky celé té skupiny, tak jde do odluhy zhruba za 250 milionů korun a ona sama navrhuje jako řešení té své krize konkurs a v něm zpravidla se těm věřitelům vrátí jenom jednotky procent. Takže bych tímto vyzval lidi, buďte velmi opatrní, když kupujete dluhopisy, tak komu je svěřujete a jenom opravdu těm relevantním zavedeným hráčům.
1: Doporučuje Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch.
2: A teď tady máme pro vás kulturní tečku. Nejpřekládanější česká kniha a kultovní literární fenomén, to je Švejk. Novou adaptaci románu Jaroslava Haška dnes poprvé uvede Vršovické divadlo Mana v Praze. Inscenace Tak nám zabili Švejka je směsicí známé groteskní látky i tradičních situací v alternativním pojetí.
3: Švejk je český Forrest Gump.
4: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
5: My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, kdo toho Švejka hraje, ani jaký je ten koncept, protože pan režisér to pojal tak, že jsme vlastně se všechno dozvěděli až na první čtení. A je to koncipováno tak, že tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
6: Švejku! Pane oberlejtnant, chtějí na mě svalit vinu za zastavení vlaku do Českých Budějovic.
7: V Táboře, už na vás čekám přednost na stanice!
6: V Táboře, ale já nejedu do Tábora, já jedu tady s panem oberlejtnantem Lukášem do Českých Budějovic.
8: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla. A že epizody, o kterých se letmo zmiňujeme, tak jsou natolik známé, že je samozřejmě nemusíme vyprávět od začátku do konce.
4: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství.
8: No tak švejkovství si myslím, že není nic, jo? Že to je prostě jenom taková legenda nebo takové veliké zjednodušení téhle knihy.
6: Od kterého regimentu jste utekl, vojáku? Jak jste přišel v uniformě, vojáku?
8: A kdo je Švejk, to je taky velká otázka, protože já si myslím, že to je veliká záhada. Stejně jako je záhadný život Jaroslava Haška, tak i tahle ta jeho veliká kniha, která se svým způsobem velmi liší od jeho předválečné tvorby.
4: Švejk se zrodil už před první světovou válkou a objevil se v několika povídkách. Poté, co Jaroslav Hašek strávil za války 4 roky v Rusku a bojoval i v řadách Rudé armády, stvořil nového Švejka.
8: Postavu proměnlivou, do které se promítají jednotlivé události a jednotlivá setkání, jakoby na pozadí vlastně jeho příběh. Běhu, se zjevovalo něco, co je podle mě českou povahou daleko víc než Švejk. Švejk je jenom zrcadlo.
4: Dodává Věra Mašková, inscenace tak možná prozradí, kým je tento voják pro lidi dnes po 105 letech od prvního vydání Osudů dobrého vojáka Švejka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: No tak my nechceme vyloženě švejkovat, takže
2: na závěr
1: se poslušně rozloučíme, Vyčárko.
2: Ano.
1: No a celými jmény, takže dnešním Ranním plusem vás provázeli
2: Šárka Feniková
1: a Tomáš Pavlíček. No ten záznam tohoto pořadu už se ukládá ne ke spánku, ale do našeho archivu. A teď už je čas se dívat do budoucnosti. Po zprávách následuje pořad Pro a proti. Tam se bude mluvit o tom, že řada evropských států se chystá na dronové útoky a sabotáže, které můžou přijít z Ruska. Jak se připravuje Česko? Hosty budou Pavel Žáček z ODS a Josef Nerušil z SPD. Tak ať se vám hezky poslouchá.
2: Naslyšenou.
10: Dobré dopoledne, tady je Plus v 9:30.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Drony zasáhly dvě lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bez dalších podrobností o tom informuje kancelář prezidentky Iljany Jotovové. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Agentura BTA píše, že premiér země Rumen Radev svolává schůzku se zástupci státních institucí. Minister školství Robert Plaga za ANO chce změnit školský zákon. Podle toho současného se totiž školy a školky s méně než 180 dětmi mají v příštích letech slučovat do větších celků. Minister kritizuje mimo jiné právě hranici 180 dětí. Voliči v Česku by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce lidé nenajdou, můžou se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou k dispozici taky přímo ve volebních místnostech.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích se nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
2: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Volby v kanadské provincii Quebec vyhrála separatistická Quebecká strana. Nezískala ale dostatek křesel, aby vládla sama. Informuje o tom agentura AP. Partaj se vrací k moci po více než 10 letech se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě. Kosovští zákonodárci mají poslední den na zvolení nového prezidenta. Pokud se parlament do dnešní půlnoci neshodne, budou vyhlášeny předčasné volby. Mandát předchozí prezidentky Vjosy Osmaniové vypršel v dubnu letošního roku. Kdo byl Josef Švejk a kým je pro lidi 21. století? Na tyto otázky se snaží odpovědět nová inscenace Tak nám zabili Švejka. Premiéru má večer ve Vršovickém divadle Mana v Praze.
3: Švejk je český Forrest Gump.
4: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
5: Tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
6: Švejku!
7: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla.
4: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgině Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: V dopoledním vysílání Plusu 4 minuty po 9:30 nabízíme taky čerstvé dopravní informace a začínáme na dálnici D1, konkrétně na příjezdu do Prahy ve směru z Brna. Čekejte tam kolonu těsně za sjezdem na Benešov z 21. kilometru. Příčinou je kolize před Popovicemi na 17. kilometru. 3 nabouraná auta, osobní auta v levém pruhu, hasiči v prostředním. Jede se tak pouze pravým pruhem, kamiony využívají odstavný pruh. Zdržení teď asi půl hodiny. Pokud na 10. kilometru D1 sjíždíte na Pražský okruh ve směru na letiště, velmi silný provoz čekejte i tam. Kamiony plní sjezd z dálnice, pomalu se pak jede i celým omezením mezi Jesenicí a Vestcem. Na okruhu navíc výrazně regulují vjezdy do obou tunelů. Na D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává zaplněná od Rudné z 5. kilometru dálnice D5. Už jsou to převážně nákladní soupravy. Osobní auta brzdí až těsně před okruhem. V Liberecké ulici směrem do centra Prahy přetrvává až půlhodinová kolona z konce Cínovecké k Blance. V ní stále regulují provoz ve směru na Břevnov. Plná je tak i nadále Povltavská z Čuprovy i Trojská od Kazanky. A v Bohdalecké směrem k Edenu opatrně kousek za křižovatkou se Záběhlickou ulicí. Levý pruh blokuje porouchané nákladní vozidlo. S ním je na místě i hlídka policie. Dobře dojeďte. Před námi je jasný anebo skoro jasný den, teď dopoledne se ojedinělé, a to hlavně v Čechách, můžou vyskytovat ještě mlhy anebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupně, v 1000 metrech na horách dnes kolem 16 a vát má slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy a Na plusu začíná pro a proti Lukáše Matošky.
6: Rusko v posledních dnech opakovaně útočilo drony na Kyjev. Přestože se mu tak daří páchat rozsáhlé škody na civilních objektech, Ukrajina se naučila velkou část dronových útoků zneškodňovat. Zároveň sama posílá drony na ruské cíle, má tedy s touto technologií značné zkušenosti. Už 10 zemí se s Ukrajinou dohodlo, že na rozvoji dronů s ní bude spolupracovat. Nabídku ke spolupráci dostalo i Česko. Česká vláda ji ještě posuzuje. Měla by ji přijmout?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty tady ve studiu jsou člen sněmovního výboru pro obranu, poslanec ODS Pavel Žáček. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: A člen sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec hnutí SPD Josef Nerušil. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: A začněme od vás. Mělo by Česko přijmout tu ukrajinskou nabídku a začít s Ukrajinou spolupracovat na rozvoji dronů?
9: Tak Česko, pro mě je to spíše otázka, proč by vlastně se měla do vývoje dronů angažovat česká vláda. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o českých firmách, tak tam samozřejmě ukrajinská strana formulovala nějakou nabídku a je otázka, nakolik na to budou chtít české firmy reagovat, jo? Protože ona to není jenom otázka toho, jestli Ukrajina něco nabízí, ale jestli se potom skutečně bude chtít o něco také podělit.
6: Pane Žáčku, z vašeho pohledu, mělo by Česko kývnout na tu ukrajinskou nabídku a zahájit spolupráci na rozvoji dronů?
8: Samozřejmě potvrzuji, že ta spolupráce na rozvoji dronů běží, ale tady jde o strategické rozhodnutí, tady jde o to, jak se k tomu postaví vláda. Je to také věc získání nejenom technologií, ale informací o taktickém využití těchto dronů. My jsme jako naše vláda vlastně od začátku konfliktu v únoru 2022 velmi pomohli Ukrajině a tady bychom mohli to know-how, tu taktiku, ty informace, to propojení s ukrajinskými experty, kterých je obrovské množství a které žádají všechny státy kolem, dokonce i státy Perského zálivu, tak, že bychom mohli toho maximálně využít. Tak to vypadá, že to ztratíme a nebudeme tím strategickým partnerem a neposílíme, a to je to nejdůležitější, tak obranu Česka, České republiky, přestože vláda teda tvrdí, že by chtěla rozvíjet ty drony. Bez Ukrajinců to nejde.
6: Pane Nerušile, není toto argument pro to uzavřít tu dohodu s Ukrajinou na úrovni vlád, tak aby skutečně Česko získalo ty zkušenosti, dovednosti od Ukrajinců týkající se dronů a jejich obsluhy?
9: Já se přiznám, že jsem zatím ještě nikde neviděl žádnou konkrétně specifikovanou nabídku, co přesně bychom měli získat, ale také, a to je důležité zdůraznit, co by za to ukrajinská strana chtěla, protože co si budeme povídat, ono o biznis i ve válce jde vždycky až v první řadě a já jsem přesvědčen s tím, jak víme, jak funguje skorumpovaný Zelenského režim, že tam v prvé řadě bude potřeba vyřešit financování. V prvé řadě bude potřeba vyřešit peníze, kontrakty a teprve poté se budeme moci bavit o nějaké výměně informací, tak poznatku z boje a tak dále.
6: Držme se tématu. Pane Žáčku, vám je jasné, co přesně by Česko na základě této dohody s Ukrajinou získalo a na druhé straně tušíte, co za to bude chtít Ukrajina?
8: Já jsem jeden z mála poslanců, kteří na Ukrajinu jezdí. Teď jsem tam byl dvakrát po sobě v rámci delegace evropských poslanců a vím, o čem se mluví. Mluvím tam konkrétně s těmi lidmi, jak z politiky, tak s vojáky, bezpečnostními experty, takže vím, o čem to je. Toto je pustá spekulace prostě SPD, která Ukrajinu rádo nemá. Bohužel dostala rezort obrany a může podrývat nejenom naši spolupráci s Ukrajinou, která by byla benefitem pro obranyschopnost České republiky, republiky a zároveň podrývá i kolektivní, naší kolektivní obranu.
10: Můžete tedy, promiňte, že vás přerušu, konkretizovat, pakliže to jde, co by Česko získalo a co by za to chtěla Ukrajina?
8: Je to strategicko-politická podpora Ukrajiny samozřejmě, což se především tady teda kolegům z SPD nelíbí, ale hlavně nám to tím přijetím toho a podepsáním umožní přístup těm technologiím. My je prostě nemáme. A ty technologie, které jsou vysoce jaksi kvalifikované, získané v boji, se mění ty technologie dronů. Prostě co 14 dnů, my jsme se byli podívat na některých poligonech, nám to Ukrajinci ukazovali, jednak ukazovali, jakým způsobem reagují na ty ruské drony, včetně těch proudových dronů a tak dále. Je to věc, která se týká obrany schopnosti Ukrajiny a proto ten vývoj je strašně rychlý a my k tomu nemáme vhled, přestože jsme Ukrajinci tolik pomohli.
10: Pane Nerušile, nebylo by to pro Česko výhodné, kdyby na základě této dohody s Ukrajinou získalo přístup k tamním technologiím týkajícím se rozvoje dronů výměnou za to, že bude pokračovat česká podpora Ukrajiny, která ale podle toho, jak se vyjadřuje vláda Andreje Babiše, pokračovat bude stejně?
9: No pro nás by podle mě, nebo pro naše firmy, které drony vyrábějí a v Česku vyrábí na poměrně vysoké úrovni poměrně dost firem drony, ať už je to Kolínská, UNC nebo u Písku je Primoko, Liaska vyrábí.
10: Určitě, ale drony. Asi byste nespochybňoval, jaké zkušenosti mají Ukrajinci v důsledku války s drony.
9: Jedna věc jsou zkušenosti, druhá věc jsou technologie. A já si troufnu tvrdit, že minimálně ty fabriky, které jsem zmiňoval, tak co se týče technologické vyspělosti, tak jsou s těma ukrajinskýma minimálně srovnatelné a neli dále, jo, protože tam se bavíme o implementaci.
10: A to soudíte na základě čeho, pane Nerušile?
9: No to soudím na základě toho, co jsem se díval, jaké modely vyvíjejí, co ty modely umí, nakolik tam došlo k implementaci například modelu umělé inteligence, je to vzájemná komunikace mezi těmi modely, je to také samozřejmě určité modely na předvídání situací a tak dále. Ale to, co my můžeme získat z Ukrajiny, po případě z válečného pole a to, co my tady v laboratorních podmínkách nikdy nezískáme, tak jsou zkušenosti z boje. To je prostě průzkum bojem a to jako já připouštím, že pokud bychom komunikovali s ukrajinskou stranou, tak samozřejmě české firmy mohou získat nějakou část know-how, kterou my tu za mírových podmínek nikdy nemáme šanci získat. Ale na druhou stranu, já si říkám, proč my bychom měli v tomto ohledu dělat s Ukrajinou nějaký kšeft. My jsme přece na Ukrajinu poskytli tolik prostředků a tolik peněz. My s tím jako hnutí SPD nesouhlasíme, ale když už jsme tam ty peníze nalili, myslím si, že by bylo ze strany, z ukrajinské strany poměrně vstřícným krokem, kdyby nám to know-how poskytlo třeba zdarma v rámci nějaké vzájemné spolupráce.
10: Jistě víte, že řada z těch prostředků, které Česko investovalo do Ukrajiny, tak se zase z Evropy Česku vrátilo, ale to teď nechme stranou. Pane Žáčku, k té poznámce pana Nerušila. Není to tak, že už dnes mnohé nebo ty jím zmíněné české firmy zabývající se vývojem dronů jsou schopny vytvořit technologie na srovnatelné úrovni, srovnatelné s tím, čeho jsou schopni Ukrajinci?
8: Já si myslím, že tady jde o stát primárně. Ano, my jsme schopni vyrábět, ale bez té interakce s těmi jednotkami, které ty drony používají v první linii, a to pan kolega je vidět, že si toho je vědom, tak není možné to vyvíjet. Já znovu opakuju, ten cyklus pro vylepšování těch dronů je 14 dní, jeden měsíc. To je prostě neuvěřitelné tempo. Oni reagují na to, s čím přicházejí Rusové a snaží se je překonat a to v těch podmínkách, tady jak to kolega nazval laboratorní, opravdu není možné. Čili my vlastně bez přístupu k těm lidem, kteří ty drony zaletávají, kteří je využívají. My jsme viděli na ukrajinském poligonu u firmy, která vyrábí 150 tisíc dronů měsíčně, jakým způsobem ti vojáci reagují, jak s nimi pracují a tak dále. Tam je nutný osobní kontakt, tam je nutné mít to posvěcení z nejvyšších míst. Mimochodem, ten paradox právě toho, že SPD má rezort ministerstva obrany velmi nešťastně, tak to se dotýká té naší pozice i v NATO, i naší vlastní obranyschopnosti, je v tom, že armáda by toto chtěla. ale politické vedení ministerstva, včetně premiéra, který si sestavil takovouhle zvláštní vládu, tak to nechce.
10: A co soudíte, podle čeho máte takové náznaky,
8: ano, mám takové informace,
10: ze strany vedení armády, že by si jasně strany, přálo tuto dohodu s Ukrajinou uzavřít?
8: Přesně tak, protože ví, že ty benefity jsou obrovské a že jinak ty informace nezískáme. Druhé bojiště je Blízký východ, máme velmi úzké spolupráci s Izraelem, ale především ta Ukrajina nám blíž a tam se ty věci dějí mnohem rychleji.
10: Dovolte, abych na to na všechno nechal zareagovat pana Nerušila, který je poslancem za hnutí SPD, které má taky ve vládě svého nestranického ministra obrany pana Zunu. Není to tak, že váš pan ministr prosazuje něco navzdory doporučení armády České republiky, pokud jde o tu spolupráci s Ukrajinou na vývoji a na předávání zkušeností ohledně dronů?
9: To bych určitě netvrdil, protože naopak v zásadě odborná veřejnost, která se zabývá vyzbrojováním armádou, tak hodnotí pozitivně kroky ministra Zuny, že k výstavbě armády postupuje relativně rozumně, že se mu daří nábor vojáků, ale hlavně, že on rozumí jako voják tomu, že potřeba budovat vševojskovou armádu. Jo, protože já si pamatuju v době, kdy byla válka v Afghánistánu, tak všichni povídali, je potřeba vytvářet armádu lehkou, expediční, která bude průzkumně fungovat. Chválili jsme průzkumníky z Přerova a tak dále. A je to podle mě trošku takovej nešťastný módní trend. Teďka zase všichni budou propagovat drony, že je potřeba vyrábět drony, postavit armádu na dronech. Ne, já si myslím, že my potřebujeme za prvé vševojskovou armádu a za druhé my potřebujeme armádu, která především je schopná zajistit obranu českého území.
10: To jste to poněkud zobecnil, dobře rozumím tomu, jak to myslíte, ale kdybyste měl jasně se vyjádřit k té námitce ze strany vašeho kolegy Pavla Žáčka, tak tedy podle vás to není tak, že by armáda České republiky volala potom, aby vláda Česka uzavřela tuto dohodu s Ukrajinou týkající se dronů, zatímco ministr Zuna v té věci přešlapoval nebo si nebyl jistý?
9: Neřekl bych přešlapoval, tak zvolil přiměřený přístup, kdy se nejprve chce seznámit s nabídkou, která přišla, seznámit se s tím, o jaké poznatky by se jednalo, ale také, co by za to ta ukrajinská strana chtěla, jo? Protože já nevěřím tomu, že zvláště tak, jak známe současný skorumpovaný ukrajinský režim.
10: Vy tady používáte slovo režim, ale musíme pořád říct, že na Ukrajině vládnou zvolení představitelé, přece jenom to slovo režim
9: od jistého
10: platí.
9: Ne, s tím nemůžu souhlasit, protože prezident Zelenský od jistého dobu vypršel mu mandát a už vládne jako diktátor.
10: Ale víte, z jakého důvodu nebyly na Ukrajině volby?
9: Ne, to já nemohu.
10: Ukrajinská ústava neumožňuje jejich konání z důvodu válečného stavu, ale prosím, nechme to stranou, protože to ani není předmětem naší dnešní diskuse. Pokud pane Nerušile, k tomu ještě něco nechcete dodat?
9: Ne, já jsem jenom chtěl říci, že minister Zuna určitě ví, co dělá, radí se s odborníky a je to otázka nejenom toho, co my můžeme dostat, ale to především je otázka toho, co za to kdo bude chtít. Jo.
10: Pane Žáčku, ať se držíme toho našeho tématu, to znamená té zvažované dohody s Ukrajinou na spolupráci v oblasti dronů. Nedává to smysl, že ministr Zuna tu nabídku zatím promýšlí? On nikde neřekl, že se staví proti ní. On na dotaz, bylo to konkrétně ze strany deníku Respekt, řekl, že se ta ukrajinská nabídka posuzuje. Čili je ve hře, že na ně vláda ještě přistoupí.
8: Ta nabídka přišla již před létem. Ta nabídka se posuzuje v úzovkách, že použiju tohoto termínu, jak na úrovni Zuny, tak na úrovni Babiše, čili premiér je o ní informován a on kvůli své velmi zvláštní koalici a zejména teda proti ukrajinskému jaksi vlivu a názoru SPD, postoji SPD, prostě do toho nejde. Já jsem byl v Kyjevě v době, kdy podepisovali tu dohodu Finové. Patria získala přístup prostřednictvím této dohody vlastně na ukrajinský trh a může tam ty drony prodávat a může získávat ty technologie, které my bychom potřebovali taky. A zasloužíme si je mimochodem za tu dlouhodobou.
10: Když jste zmínil Finy, opravte mě, jestli se pletu, ale není to tak dávno, co Finové s Ukrajinci podepsali tuto dohodu.
8: Ano, teď to říkám, to bylo na začátku září, bylo to přesně v době, kdy jsme tam byli a byli jsme na tom poligonu a tam nás tím poprvé
10: opravdu Česko ztrácí čas, když ještě naše vláda promýšlí, jak se k této nabídce postavit.
8: Samozřejmě jednak ztratíme ten trh, A na druhou stranu pan kolega si neuvědomuje, že tím, co říká a vlastně SPD tím postojem jde proti vládnímu prohlášení. Jestliže teda chceme budovat protivzdušnou obranu, posilovat jí všechny její domény, všechny parametry, včetně té antidronové, tak musíme pracovat s těmi informacemi, které nám mohou předat prostě Ukrajinci. A jestliže nebudeme tam mít zástupce, kteří budou mít jejich důvěru, tak nám ty informace nedají. Hmm. Podle mého názoru s tím to politické hodnocení absolutně nesouhlasí. Ta válka tam probíhá, je krvavá, zahájili diktátor Putin a my bychom se na ní měli učit. Ty zkoušky vlastně naťáckých expertů na drony a těch ukrajinských pro NATO dopadly velmi tristně, čili my potřebujeme ty informace, potřebujeme hned. Jakékoliv zdržování je snižování obrany schopnosti České republiky a kolektivní obrany NATO.
10: Pane Nerušile, máte samozřejmě prostor na to na všechno zareagovat, ale ať se posuneme, tak já bych vám položil související otázku. Z vašeho pohledu dělá česká vláda dost pro to, abychom se dokázali bránit případné dronové hrozbě?
9: Tak do dronové hrozbě samozřejmě je to teďka trend ve válečném průmyslu. Ty drony podle mého názoru se s tím počítá v koncepci výstavby ozbrojených sil, protože je to hrozba nová. Jak už jsem říkal, to není, že my bychom tady neuměli v Česku vyrobit dron. My
10: teď se neptám na výrobu dronů, teď se ptám na obranu před drony.
9: To už je potom samozřejmě otázka na generální štáb, že jo? Protože oni musí připravit nějakou koncepci obrany proti dronovému nebezpečí, ale já si myslím, že protivzdušná obrana u nás funguje a samozřejmě se přizpůsobuje novým poznatkům, které přichází z bojiště na Ukrajině. Jo? Já úplně nesouhlasím s tím, co tady řekl pan Žáček, jako my bychom byli v minulém století a prostě koukali, jak na zjevení, co se to děje na Ukrajině. Samozřejmě máme přece k tomu zpravodajské služby, víme, co se děje na té Ukrajině a samozřejmě armáda na to reaguje. A jak už jsem zmínil, máme tu průmysl, který umí odpovídající zbraně vyrobit.
10: Říkal,
9: to znamená,
10: dobře.
9: Já předpokládám, že tohle to všechno je ze strany ministerstva obrany pod kontrolou.
10: Já bych tady v téhle souvislosti připomněl, že pan ministr Zuna před časem řekl, že chce do 2 let pořídit pro armádu 3000 dronů. Nedá se tedy, pane Žáčku, říct, že by naprosto podceňoval tuto hrozbu?
8: To naopak se o tom podcenění. Já vám říkám, my jsme byli seznamováni na tom poligonu s vlastně úspěchy firmy, která vyrábí 150 tisíc dronů měsíčně. A my se bavíme o 3000 za 2 nebo 3 roky. To je absolutně smysl. Tady říkám, že to je opravdu ohrožování jaksi obrany schopnosti České republiky, protože my potřebujeme ty věci hned, my potřebujeme vytvořit. Mimochodem ten kvačer, ta koncepce armády měla být předložená už před letem do výboru pro obranu. Není. Prostě SPD není tím nejlepším správcem rezortu ministerstva obrany. Odkládají všechny ty věci, odkládá to i Babiš z důvodu možná po volbách, kde dojde k nějakým personálním změnám, co jsem slyšel ve vládě, možná s tím souvisejí, ale premiér měl bloknout do stolu a měl říci přes hlavu prostě Okamury a Zuny, jako já chci, aby jsme ty informace dostávali hned, aby jsme prostě na tom participovali. Je to prostě logické, chce to svým způsobem po nás i na to.
10: Pane Nerušile, nepodceňuje tedy vláda situaci, prosím o stručnou reakci, pak se posuneme.
9: Nepodceňuje, určitě ne. Ministr Zuna, jak znova opakuju, je přijímán odbornou veřejností kladně a tady tohle jsou spíš takové nějaké spekulace, že by mělo dojít personální změnám. My jako hnutí SPD za ministrem Zunou stojíme.
10: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty jsou 2 poslanci, poslanec hnutí SPD Josef Nerušil a poslanec ODS Pavel Žáček.
1: Posloucháte Pro a proti. 2 hosté, 2 různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Pane Nerušile, řekl byste, že se od nástupu vlády Andreje Babiše, na které se podílí vaše hnutí SPD, mění nebo už změnily vztahy České republiky s Ukrajinou?
9: Předně my si Ukrajinu neidealizujeme. Prostě vnímáme ji jako stát takový, jaký byl a takový, jaký je. To znamená, že to předně vysoce zkorumpovaný stát.
10: Promiňte, prosím k té mojí otázce, která se týkala vztahu Česka s Ukrajinou.
9: No ale to k tomu patří, to s tím souvisí. Pro nás je to zkorumpovaný stát a samozřejmě můžete se mnou polemizovat, ale pro nás je to prostě režim diktátora Zelenského, protože už
10: dávno nemá... Pro vás jako SPD nebo pro vládu Andreje Babiše? Protože já mám pocit, že vláda Andreje Babiše má přece jenom trochu trochu jiný postoj než vy.
9: Pro nás jako SPD, ale samozřejmě ve vládě je za výkon zahraniční politiky odpovědný ministr Macinka, který z jisté části navázal na politiku předchozí vlády, čemuž já rozumím, protože v mezinárodních stazích nelze dělat otočky o 180 stupňů ze dne na den.
10: Takže kdybyste měl odpovědět na tu moji otázku, zda se měnili nebo mění nebo už změnili vztahy České republiky s Ukrajinou, tak byste řekl?
9: Prochází racionalizací. Jo, to znamená, my už si neidealizujeme tu Ukrajinu, přistupujeme k ní více kriticky, týká se to i pomoci, protože víme, že nakonec peníze, které tam posíláme, mnohdy skončí na budování zlatých záchodů.
10: To je asi, předpokládám, nějaký bonmot tady v tuhle chvíli, protože nevím, co z těch českých peněz skončilo na těchto věcech.
9: Nevím, jestli to konkrétně byly české peníze, ale samozřejmě dost bych se divil, kdyby pan Mindič nebo ty dodávky se zlatem, co byly zadrženy v Maďarsku, že by se objevily na Ukrajině a vznikly z nějakého národního bohatství. Tak. To prostě byly peníze, které my jsme poslali na Ukrajinu a které se vracely do Evropy, aby se vyčistili takzvaně.
10: Je ovšem známou věcí, že Ukrajina se potýká s korupčními problémy. Obracím se na vás, pane Žáčku, můžete zareagovat samozřejmě i na to, ale není to tak, že Babišova vláda v mnohem navazuje na vládu předchozí, na vládu Fialovu, pokud jde o vztah k Ukrajině, a ano, některé prvky našeho vztahu s Ukrajinou přehodnocuje, jak to nazval pan Nerušil, z jeho pohledu racionalizuje?
8: Já pamatuju na to, že v době Majdanu, když ukrajinská veřejnost trhla do některých těch sídel těch proruských politiků, kteří potom museli Ukrajinu opustit, tak tam napravdu našli ty zlaté záchody a nevím co všechno.
9: Tak to vidíte, že to není fáma.
8: To je pravda, ale to bylo před Majdanem, víte, kdy byl Majdan.
9: No dobře, ale tak ten režim skorumpovaný byl a já jsem nikdy netvrdil, že nebyl skorumpovaný.
10: To byla ovšem jiná vláda na Ukrajině, to asi
9: pan Žáček.
10: Tak prosím, nemluvme jeden přes druhého, pane Žáčku, dokončete
8: myšlenku. Kdy ruský agresor, ruský skorumpovaný diktátorský zločinný režim napadl Ukrajinu, je právě souboj o tu budoucnost, respektive vyvázání se z té sovětské a postsovětské korupce. Takhle já to prostě vnímám. Ten boj je i o tom.
10: Dobře, a teď Ukrajina se brání,
8: Ukrajina získává čas pro Evropu. Evropa, evropský rozjezd, možná euroatlantický, ale spíš evropský, je prostě pomalý. Ukrajina nám získává čas na to, abychom byli připraveni na další provokace Ruska, které prostě přijdou, které zpravodajské služby, bezpečnostní složky státu na to hlásí. Není to nějaká ojedinělá záležitost, je to prostě věc, která jde napříč Evropou. Proto také Evropa, evropští státníci se tam vlastně střídají, řekl bych, jak na orloji, podporují Ukrajinu, podporují proti tomu, jak bestiálně a necivilizačně útočí i na civilní cíle prostě Rusko.
10: Tak já jsem promiňte, tam měl součást
8: široké delegace prostě evropských poslanců a my víme, proč tam jezdíme, protože oni nám získávají čas proto, abychom se my mohli připravit na případný konflikt s Ruskem, který Rusko avizuje proti nám.
10: A nenavazuje v této základní podpoře Ukrajiny na Fialovu vládu vláda Babišova, když například pokračuje v muniční iniciativě, byť už na ní nepřispívá?
8: No tak navazuje, ale z donucení. Podívejme se, jaká byla realita. Když si vezme SPD do vlády, která je spíše proruská a protiukrajinská, tak se nesmí divit, že nedáváme žádné finanční prostředky, neposíláme například ty potřebné lehké letadla, která by byla schopná právě sestřelovat některé ty drony, včetně těch proudových, že nedáme finanční prostředky, že Babiš přistoupil na tu podporu a pokračování té muniční iniciativy. Dobře, tak taky trošku tlakem naší opozice, ale hlavně na to a Američanů. Teď američtí partneři, které on vzýval z Trumpova Bílého domu nebo z jeho politického okolí, byli nuceni Babiše veřejně kritizovat, aby pokračoval té pomoci Ukrajině.
10: Pane Nerušil, já samozřejmě vím, že vaše hnutí SPD chtělo úplně zrušit tu českou muniční iniciativu, takže asi vy osobně nejste vyloženě rád, že nějakým způsobem dál pokračuje. Máte samozřejmě prostor zareagovat na to, co se týkalo vaše hnutí opět. Já bych to spojil s otázkou na závěr na vás. Souhlasíte se slovy ruské velvyslankyně v Praze z minulého týdne, která řekla, že Babišova vláda zmírnila oproti vládě předchozí protiruskou rétoriku?
9: Já myslím, že k tomu se vyjádřil dostatečně ministr Macinka, který řekl, že skončilo takovéto laciné pokřikování. Jo. Ale hnutí SPD, to bych tady se k tomu rád vrátil, rozhodně není pro ruské. Hnutí SPD je pro české. Není ani pro kremelské, ani pro bruselské, ani pro washingtonovské, ani pro pekingské. Je prostě pro pražské. My jsme české hnutí a my zahájíme české zájmy. A samozřejmě naší hlavní snahou je, aby jsme do toho konfliktu na Ukrajině nebyli zavlečeni. Dobře. My tu válku tady nechceme, pane Žáčku.
10: Ještě k těm slovům ruské velvyslankyně, premiér Babiš řekl, že to tak není, že jeho vláda proti ruskou rétoriku nezmírnila, popřel to.
9: No, řekl to ministr Macinka, že skončilo takové to laciné poštěkávání. Jo, to znamená, jedna věc je mediální poštěkávání, druhá věc je potom, jakým způsobem ty vztahy fungují v reálné rovině.
10: A u toho skončíme s poslancem SPD Josefem Nerušilem a poslancem ODS Pavlem Žáčkem. Děkuju vám oběma.
8: Hezký den.
9: Hezký den.
10: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
0: Dobré dopoledne, je přesně 10 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. Desítky voličů na Ostravsku dostali lístky i s kandidáty z jiné obce. A litevský parlament v prvním ze dvou potřebných hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní. Je úterý 6. října, tady je Plus a zprávy. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií anebo pohonných hmot. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Český rozhlas. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby se ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní v zemi. Musí ale ještě projít druhým hlasováním, které je podle agentury Reuters naplánované na 12. ledna příštího roku. Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Litevští představitelé několikrát zopakovali, že jaderné hlavice na litevském území rozmisťovat neplánují. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
2: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Jihokrajská armáda zlikvidovala další minové pole na hranici s KLDR. Podle Soulu se miny nacházely už na území Jižní Koreje a severokorejská armáda je tam umístila s cílem zranit anebo zabít jihokorejské vojenské hlídky. Nášlapné miny takto před několika dny těžce zranili tři vojáky.
11: Jihokorejský ministr obrany Kang Sing-chol neupřesnil, kolik severokorejských protipěchotních min tentokrát Jižní Korea zlikvidovala, ale podle vyšetřovatelů je tam severokorejská armáda položila v září loňského roku. Jihokorejská opozice volá po razantní odpovědi, která by Severní Koreu přinutila přiznat odpovědnost a omluvit se za zranění tří jihokorejských vojáků. Vyznačení bezmála 300 km dlouhé korejsko-korejské hranice je na některých místech už nejasné a Jižní Korea dlouhodobě volá po nových jednáních, která by problém vyřešila. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
0: Na brněnském výstavišti začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté kvůli příjezdu tisíců návštěvníků varují před možnými dopravními komplikacemi. Se zdržením by měli řidiči počítat hlavně v okolí veletržního areálu a na příjezdových trasách. Strojírenský veletrh potrvá do pátku. Na D1 na trase z Brna do Prahy čekejte kratší zdržení, nejprve před zúžením na Šmejkalce, o mnoho delší, pak o kousek dál, kolona se tvoří už před exitem 21 Benešov. 20 minut po pojíždí k nehodě na 17. kilometru. A v ulicích metropole přetrvává i krátce po 10. dopolední hodině dost silný provoz, kamiony ucpávají severovýchod města. Dobře dojeďte. Bude jasno nebo skoro jasno, teď dopoledne se ojediněle hlavně v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a teploty přes den 18 až 23 stupňů Celsia. To byly zprávy, na Plusu už je s vámi Matěj Skalický.
12: Upozorňuji, že v téhle epizodě zazní explicitní popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě.
14: Cornellova univerzita čelí obvinění z toho, že kryla znásilnění studentky 7 spolužáky v roce 2024.
15: Škola tvrdí, že postupovala podle předpisů.
16: Muži vinu popírají.
17: Univerzita přezkoumá roli studentských bratrstev a spolků v kampusu.
12: Obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit. Případ bývalé studentky, která v kauze figuruje pod pseudonymem Jane Doe. K čemu přesně došlo a proč to prokurátor původně odložil? Ptám se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Dnes je úterý, 6. října. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států.
18: Dobrý den.
12: Neslyšeli jsme se, je to jenom pár dní, protože se dějí velké věci, o kterých je potřeba mluvit. My heart aches when I think of what she experienced. Bolí mě u srdce, když pomyslím na to, čím si Jane Doe prošla. It raises heartbreaking and troubling issues. Nemáme všechny odpovědi, ale jsme odhodlaní se k ním dostat. We don't have all the answers, but we are committed to investigating and finding the answers. Tohleto jsou slova z víkendového prohlášení rektora americké Cornellovy univerzity ve státě New York a týkají se toho, o čem mluví celá Amerika, totiž toho obvinění z hromadného znásilnění dnes už bývalé studentky této soukromé univerzity. Proč se to ale řeší právě teď, když k tomu znásilnění mělo dojít už před 2 lety?
18: Protože to nikdy nebylo pořádně vyšetřeno. Ten případ byl 2 roky uzavřený, ale v posledních týdnech se znovu otevřel, protože ta dotyčná studentka, která vystupuje pouze pod pseudonymem Jane Doe, v polovině září podala civilní žalobu a v té žalobě žaluje Cornellovu univerzitu, žaluje místní pobočku bratrstva Kai Fai, žaluje svoje vlastní sesterstvo Delta Delta Delta a další a hlavně žaluje těch 7 mužů, kteří ji podle ní omámili a znásilňovali. Univerzitě taky vyčítá, že ji neochránila, že viníky dostatečně nepotrestala. V době činu bylo 20 let a to původní vyšetřování skončilo dřív, než vůbec pořádně začalo, protože okresní prokurátor tehdy uzavřel, že na obvinění nejsou důkazy a proto ta žaloba teď vlastně všechno vrací na stůl. Ve chvíli, kdy ona ji zveřejnila, tak se přidala americká média, která se do toho pustila do vyšetřování nebo do zjišťování těch faktů. Přidal se prokurátor, který ten případ znovu otevřel s tím, že mu univerzita neřekla všechno. A do věci také vstoupila guvernérka státu New York Kathy Hochulová, která pověřila speciální prokurátorku Letitiu Jamesovou a vložil se do toho i prezident Trump.
12: Ty jsi zmiňovala těch 7 mužů, kteří měli měli Jane Doe znásilnit v říjnu roku 2024. Co přesně se 19. října toho roku na Cornellově univerzitě tedy mělo odehrát? Co všechno o tom víme?
2: To, co o tom víme, je vlastně dění z té noci, ale ještě bych chtěla vysvětlit, co to vlastně znamená to sesterstvo a bratrstvo. Je to taková specialita amerických univerzit. To jsou takové studentské spolky, které už na amerických kampusech fungují přes 100 let. Oni mají řecká jména, proto se jim souhrnně říká řecký život, na který určitě vidíme odkazy v těch zmíněných žalobách. Ty členové těchto bratrstev a sesterstev často bydlí ve společném domě, pořádají večírky a pro mnoho studentů a studentek je to vlastně hlavní společenský život na té univerzitě. Zároveň a čím dál tím víc, i zejména s tímhle případem, ale nejen, vychází najevo, že tahle prostředí dlouhodobě provozují šikanu, dochází tam k sexuálnímu násilí, čelí kritice kvůli nadměrnému požívání alkoholu, drog a podobně. A Jane Doe byla členkou sesterstva Delta Delta Delta. Podle těch vyšetřovacích dokumentů ona tu noc 19. října 2024 přišla do domu Kai-Fi a už byla trochu pod vlivem alkoholu, protože předtím popíjela v tom svém sesterstvu a v dalších dvou barech. Do toho domu ji pozval jeden z těch mladíků, spolužáků, které teď obvinuje, a podle její žaloby tam zhruba 7 hodin ji ti muži znásilňovali. Měli ji nutit k užívání psychoaktivních látek, hlavně ketaminu, šňupali ketamin podle té žaloby z jejího těla. Jeden z nich ji měl podle její verze přikázat, aby ho šňupala z jeho přirození. Podle té žaloby také muži tlačili do ketaminu, dokud nebyla úplně bezvládná, a několik z nich si na ní vynutilo sex. A jen pro představu o atmosféře v tom domě, podle zprávy univerzity se tam den předtím jiný člověk předávkoval ketaminem.
12: Já jsem zaznamenal komunikaci na aplikaci Snapchat. Upozorňuje na to například redakce americké CNN, kdy muži přes Snapchat, což je aplikace, přes kterou se posílají zprávy, které potom mizí, tak muži, které Jane Doe obvinuje z toho hromadného znásilnění, měli dokonce zvát ostatní studenty, aby se k ním připojili. V patře toho společného domu na Snapchatu se měla objevit i fotografie Jane Doe a dehonestující zprávy, jako je ten obchod ještě otevřený, na patře je sex zdarma a podobně. Přiznávají se k tomu ti muži vůbec?
2: Ti muži to samozřejmě odmítají, ale ten Snapchat, ty zprávy, které oni si vyměňovali, ty pozvánky, které si zmiňoval, tak to je vlastně ten důvod, proč to ve Spojených státech a i bych řekla i všude jinde po světě vyvolalo takové pobouření, protože v té skupině bylo celkem 57 mužů a 7 z nich se podle té žaloby zúčastnilo toho znásilňování, ale otázka je, co dělali ti ostatní, kteří tu konverzaci sledovali a vlastně neudělali nic. Ta žaloba jmenuje přímo těch 7 mužů, kteří jsou obviněni ze znásilnění, a studentský list Cornell Sun, který vydávají studenti Cornellovy univerzity, tak ta jejich jména i otiskl. A podle časové osy, kterou jsem četla na ABC News, tak jeden ze členů bratrstva napsal do skupiny na Snapchatu, že nahoře je k dispozici ženské přirození zadarmo. Hmm. A spolužečka, která se tehdy sama přihlásila na policii, tak řekla zase NBC, že když viděla ty screenshoty, ty záznamy z té diskuze, takže jí připadalo jako správná věc, aby šla a té spolužečce přišla pomoct. Samozřejmě všichni ti muži, těch 7 obviněných mužů, se vzalo právní. Právníci 3 z nich vydali prohlášení, že jejich klienti se na znásilnění nepodíleli, a ta obhajoba, bych celkově řekla, stojí na takových 2 liniích. Buď s tou ženou prý sex vůbec neměli, anebo byl dobrovolný z její strany. To zase popírá ona.
12: No a v pondělí se objevila na ABC ještě nahrávka telefonátu mezi Jane Doe a tím známým, který měl do toho domu univerzitního bratrstva pozvat. Muž mluví o tom, že mu Jane měla říct, že je střízlivá. A taky mu prý řekla, že s tím souhlasila. To je tedy jeho tvrzení.
16: She's not doing well.
12: Právník Jane Doe pro televizi CNN popsal posttraumatické fáze, jakými si jeho mandantka měla projít, od popírání toho, že se něco takového skutečně jí mělo stát, přes pocity studu až po přiznání si, že byla znásilněna. Ona to ohlásila na univerzitní policii 3 týdny poté, co přesně vypověděla.
18: Tak to je, bych řekla, klíčová a velmi složitá část celého případu, protože i její výpověď se vyvíjela a každý, kdo zná fungování, tu psychickou zátěž sexuálního zneužití nebo znásilnění, tak ví, že je to běžné, že i to přiznání sobě samotné té oběti má vlastně nějaký vývoj, že i v rámci takového půdu sebezáchovy si často oběti nechtějí připustit hned tu celou šíři toho, co se jim vlastně stalo. Hmm. A přesně to se zdá, že se stalo i v tomto případě.
12: Ten právník říkal, že je to jako z učebnice.
18: Je to jako z učebnice. Spousta pracovnic, které pomáhají znásilněným ženám nebo mužům, tak by ti to popsali úplně stejně, že toto se bude dít. Hmm. O prvních pár dní se o tom znásilnění vůbec nebavila s nikým, ani se spolubydlícími. Potom začátek té noci popisovala jako něco, s čím víceméně souhlasila. Řekla, že byla docela v pohodě, podle těch zpráv jen hodně opilá.
12: Ona totiž šla do toho domu, toho bratrstva za jedním svým kamarádem a mezi ním jí a ještě pak tam měl být jeden muž, jeden další se k ním měl přidat, tak mezi nimi mělo k něčemu dojít a s tím měla být pretty okay, nebo tak to aspoň řekla potom na policii.
18: Ale mezi tím se stalo to, že na tom kampusu a na těch studentských fórech mezi těmi studenty se začalo mluvit o hromadném znásilnění a i ty zprávy, které si s tímhletím mužem, kterého zmiňuješ, psala, tak vlastně ukazují na takový její zmatek. Ona mu 3. listopadu napsala, že dostala víc ketaminu a že 90% té noci dobrovolných nebylo. Mm-hmm. Ona to na univerzitní policii oznámila 8. listopadu a o týden později proběhl takový podrobný výslech a podle přepisu citovaném agenturou AP ona policistovi řekla, že šlo o nátlak, ale taky, že dostala velmi tvrdé rány, že byla fyzicky bita. Mm-hmm. A tam tehdy velmi jasně popsala, že byla znásilněna a použila přímo tento výraz.
12: No ona řekla, že může se 100% jistotou říct, že byla znásilněna v té výpovědi, která podle dokumentů, které získali novináři v New York Times, vystačí na 120 stran ta výpověď, trvala velmi dlouho, hodiny, ale od policie fungující na tom kampusu se k okresnímu prokurátorovi tehdy dostalo jenom 6-stránkové shrnutí, které teda ona měla podle New York Times podepsat. Jak je to možné?
18: Tak tohle je další ohromně znepokojivé část té kauzy, protože ten okresní prokurátor Van Houten tvrdí, že nikdy vlastně neviděl tenhle ten celý přepis výslechu, o kterém mluvíš.
16: There was no additional need to find information because we knew all of the information.
18: On řekl, že dostal to 6-stránkové prohlášení a kromě toho Snapchatu nic dalšího. A to 6-stránkové shrnutí sepsal univerzitní policista. V jehož zájmu mohlo být i to, aby ta univerzita neměla z toho nějaký průšvih. A věta, že Jane Doe si je 100% jistá, že byla znásilněna, v tomhletom shrnutí chyběla. A podle prokurátora to prohlášení líčilo jak ten sex, tak užívání drog jako dobrovolné, vědomé a konsenzuální. A ten prokurátor říká, že kdyby měl tenhle ten přepis celý, že by tu věc zkoumal víc, ale že se vlastně nikdy nedostal k těm nejdůležitějším částem těch informací.
12: Hmm. Já jsem zmínil ten 120-stránkový přepis výpovědi na policii, který mají k dispozici New York Times. Jsou tam mimo jiné detaily o tom, že Jane Doe evidovala a dokumentovala svůj zdravotní stav. Hned 2 dny po tom, co se to odehrálo, šla na kliniku kvůli infekci močových cest, rozhodla se nevyprat šaty z toho večera kvůli případnému sběru důkazů, DNA a podobně, nafotila si modřiny a tak dále. A taky New York Times uvádějí, že oproti výpovědi z roku 24 se ale informace v žalobě v leccem liší. V čem přesně?
18: Tak podle Timesu, kromě toho, co zmiňuješ, tak ona šla na pohotovost 7. listopadu, požádala o odběr vzorků pro případ znásilnění, ale prý se nepodařilo získat DNA. Rozdíl mezi tím rokem 2024 a dneškem je hlavně v otázce toho souhlasu. Protože v té svojí žalobě Jane Doe odmítá, že by k čemukoliv mohla dát souhlas, protože byla úplně mimo, protože byla pod vlivem drog a nebyla přítomná vědomě. Říká, že není pravda, že se sexem souhlasila a celý případ tedy stojí na tom, co znamená souhlas od člověka, který je pod vlivem alkoholu a ketaminu. A guvernérka Kathy Hokulová říká, ona vlastně vyčítá tomu prokurátorovi, ona říká, ptám se, v jakém světě prokurátor nevyslechne poškozenou ani nikoho dalšího, nevyžádá si ani celý přepis, když ví, co se tam dělo a má zprávu o tom, že se toho zúčastnilo hned několik lidí a hned po několika hodinách.
12: No a zároveň teda to naráží na, chodíme kolem toho, na ten zákon, který platí ve státě New York, totiž, že jak píší NBC, je tam mezera v zákoně, kdy, aby došlo k jednání bez uděleného souhlasu, tak dané osobě musí být alkohol nebo drogy podané bez jejího vědomí. Jinými slovy, jak píše CNN, je pro přeživší znásilnění skoro nemožné se dobrat spravedlnosti, pokud před útokem pili nebo brali drogy. To má být ta mezera v zákoně.
18: Velká mezera v zákoně, která se teď hodně řeší a kterou si i ta guvernérka Kathy Hokulová vytyčila za cíl ji změnit a říká, jak je to možné, když muž se opije, tak to znamená, že jej má nějaký jiný muž mít možnost znásilnit, protože to tím pádem je v pořádku. Vždycky je zajímavé, když to ti dotyční porovnávají na druhém pohlaví, na kterém se to dá představit podobně, tak tam je vlastně vždycky vidět ten rozdíl v tom, jak pojímá máme to ženské tělo a jak pojímáme mužské tělo.
12: No narážíš na to, že mluvili jsme o tom, že Jane Doe ještě předtím, než dorazila do toho domu univerzitního bratrstva, tak vlastně požila alkohol. Z toho důvodu ten okresní prokurátor tehdy i se vším tím, o čem ty mluvíš, vlastně odložil ten případ jako takový.
18: Přesně tak, přesně tak. Oni totiž ještě navíc tam řešila to i kampusová policie. Ty velké univerzity mají svoji vlastní policii a to není jenom ochranka. Ta univerzita vysvětluje, že policisté Cornellu jsou podle newyorského zákona takový zvláštní zástupci šerifa, že mají vymáhat zákon na pozemcích univerzity, ale městská policie se kvůli existenci této studijní nebo univerzitní policie vlastně vůbec o tom případu nedozvěděla. A ta policie v Itace, v tom městě, kde se Cornellova univerzita nachází, tak říká, že jí to vlastně nikdo neoznámil a že o těch obviněních se dozvěděla až z médií.
12: Jinak teda znovu říkám, odložil ten případ pan prokurátor bez toho, aniž by teda zvážil všechna ta další fakta v té výpovědi, totiž, že byla k tomu ketaminu, o kterém mluvíš, vlastně donucená, píšou o tom New York Times. Řešila to pak dál univerzita tenhle ten případ už v roce 24 nebo ne? Protože teď okresní prokurátor ten případ znovu otevřel na základě té žaloby, ale jestli se už tehdy něco tedy stalo?
18: Hned v den oznámení na policii univerzita dočasně suspendovala to bratrstvo i několik studentů a pak se konalo řízení podle takového zákona, kterému se říká Title IX, titul 9, to je federální zákon z roku 1972, který zakazuje diskriminaci podle pohlaví ve vzdělávání financovaném z federálních peněz a sexuální násilí se za takovouto diskriminaci považuje, takže podle tohodle řízení, podle tohodle zákona proběhlo v květnu 2025 nejméně 12 slyšení, 50 výslechů, vypovídalo 32 svědků a musím říct, že ty výsledky jsou sporné. Žaloba tvrdí, že si obvinění mohli trest zmínit například napsáním eseje. Advokát Jane Doe říká, že vyloučení byly jen dva a zbylých pět dostalo mírnější tresty jako suspendaci nebo workshopy nebo právě ty zmíněné eseje. Ale univerzita tohle rozporuje. Rektor Michael Kotlikov, který vystoupil i o víkendu, tak řekl, že dva studenti byli vyloučeni, dva suspendováni, to znamená, že jim bylo přerušeno studium, nejméně na dva semestry. Jeden ukončil školu promocí dříve, než mohl být potrestán a dva z nich nebyli shledáni odpovědnými. Podle toho studentského listu Cornell Sun, těch místních studentů se ale Jane Doe nikdy vlastně ani nedozvěděla výsledek tohoto vlastního řízení.
12: Ta kauza se týká tedy Cornellovy univerzity, jenž patří do té takzvané prestižní Břečťanové ligy. Je tam i Harvard, je tam Princeton, je tam Yale a tak dále. Podle New York Times tahle kauza znovu nasvěcuje debatu o sexuálních útocích na amerických univerzitách. Chápu tedy správně, že to není výjimečný případ?
18: Zdá se čím dál tím více, že to není výjimečný případ. Dokonce se rozvinul takový hashtag, jako bylo MeToo, tak teď je I am Jane Doe. A ženy, ale i někteří muži vypovídají o tom, co jim se stalo za sexuální násilí na univerzitách a háže to velmi špatné světlo jednak na Cornellovu univerzitu, ale hlavně na i mnohé další americké univerzity, protože tito lidé, tyto ženy a tito muži vystupují a popisují zkušenosti, o kterých se dá říct, že veřejnost možná tušila, ale takhle nasyrovo slyšet to od lidí, kteří to podávají jako své vlastní svědectví, to je velmi šokující. A dokonce i data z té samotné Cornellovy univerzity ukazují, že 35% studentek a 8% studentů bakalářského studia, to znamená ti freshmeni, ti, co nastoupí, ti, co odjedou v 18 letech od rodin a nastoupí na tuhle prestižní univerzitu, která má otevřít jejich budoucnost, takže mají zkušenost s nedobrovolným sexuálním kontaktem pod nátlakem nebo v bezvládném stavu. Tak to ti dá představu, co se na těch univerzitách musí dít.
12: My jsme začali prohlášením rektora univerzity ve videu sdíleném na sociálních sítích taky řekl, že postup při vyšetřování té kauzy v roce 2024 prověří externí právnická firma. Současně prý vítá rozhodnutí demokratické guvernérky státu New York předat případ generální prokurátorce Jamesové. Už si o tom mluvila před pár minutami. Znamená to, že okresní prokuratura, byť znovu ten případ teď otevřela, takže ztratila důvěru?
18: Ano, a to ztratila velmi veřejně. Oni se toho teď ujali dvě velmi významné, výrazné, silné, ostré ženy. Jedna Kathy Hochulová jako guvernérka a Letitia Jamesová, to je žena, která má velké renomé. We will review the facts, gather evidence, interview witnesses and if warranted, pursue prosecutions. Ona je

0: její důvěru veřejnosti v to, že ten prokurátor dokáže ten případ vyšetřit a stíhat. Hmm. A ona na té tiskové konferenci, kde vystoupila, ona byla velmi rozlobená. Ano. Řekla, že nedovolí, aby se ten případ zametl pod koberec.
1: Současně ty si, Jano, říkala, že o tom mluvil už někdy i Donald Trump, že do toho vstoupil, že se o tom vyjadřuje. Co na to říkal?
0: Donald Trump se k tomu vyjádřil také, ale ne ani tak kvůli tomu případu, ale kvůli té osobě té vyšetřovatelky Letitia Jamesová. Aha. To je pro něj vlastně jedna z úhlavních nepřítelkyň. Ona vedla proti němu civilní žalobu kvůli podvodům v jeho firmě a naopak Trump proti ní vlastně prostřednictvím své administrativy vedl trestní stíhání kvůli podezření z hypotečních podvodů, která se neprokázala, a teď se opřel do jejího jmenování, řekl, že je naprosto zkorumpovaná a že mu je líto každého, na koho se zaměří, protože nedostane férové zacházení. Tím se vlastně zastal těch obviněných mužů.
1: A poslední věc, my už jsme to taky zmínili, ale ta díra v zákoně týkající se té dobrovolné intoxikace a potom obvinění z případného znásilnění, to je něco, co teď politici budou chtít v Americe řešit a vyřešit, aby tam tohle nezůstalo?
0: Tak zatím vidím, že se toho chytli hlavně političky. Ten tlak na změnu je větší než kdy dřív. Myslím, že část veřejnosti neměla ani ponětí, že takovýto zákon vlastně funguje. A i guvernérka Hokulová to říká jasně. Pokud je člověk příliš opilý nebo omámený na to, aby dal souhlas, tak by nemělo záležet na tom, jestli si ty drogy nebo alkohol vzal sám, nebo jestli mu je někdo nabídl. Už existuje návrh zákona, je i poslanec Jeffrey Dinovic, který ho prosazuje několik let. A ten zákon, pokud by byl přijatý, tak by umožnil obvinit ze znásilnění, pokud pachatel ví, že ta oběť nemohla kvůli intoxikaci dát souhlas. New York ale není zdaleka výjimka. Podle agentury AP má podobný zákon 19 států a na to, aby se ten zákon změnil, tak ho musí schválit obě komory New Yorkského parlamentu a podepsat guvernérka. To se dá očekávat. New York je stát vedený demokraty. Dá se očekávat, že v tomto budou zajedno a že ten zákon se změní brzy. Takže ze vší té tragédie, na kterou ten případ Jane Doe ukázal, tak by toto mohlo být aspoň jeden z těch mála pozitivních výsledků.
1: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnovala, Jano, a že si nám o tom mohla něco říct.
0: Děkuju za pozvání a doufám, že se příště setkáme u nějakého veselějšího tématu.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka a nově taky spoluautorka podcastu Přes Atlantik o dění ve Spojených státech. Mluvili jsme o obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit, o kterém mluví celé USA. Tenhle díl dali dohromady Kristýna Vašíčková, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis na webu editovala Téa Veseláková a přidružený obsah na sociálních sítích, ten je zásluhou Jany Mikoláškové. Tenhle týden jsou v Česku volby, to určitě dobře víte, ale do té doby nás čeká ještě celá řada jiných epizod. Naslyšenou zítra.
2: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Teď je 10:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5% předběžně, to odhaduje Český statistický úřad. Je to o 0,6% bodu víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Slovensko bude v listopadu hostit dvoudenní summit prezidentů zemí Vyšegrádské čtyřky. Na setkání nejvyšších představitelů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska dorazí i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Oznámila to kancelář.

0: kancelář slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Summit začne 4. listopadu. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters nařízením snaží snížit ceny paliva před nadcházejícími volbami do amerického kongresu. Švédská královská akademie dnes předpoledne vyhlásí držitele Nobelovy ceny za fyziku. Cenu za minulý rok získala trojice vědců za výzkum kvantové mechaniky. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu včera získala trojice vědců za výzkum řízení jontových kanálů a optogenetiky. V rámci Nobelovského týdne se v příštích dnech postupně dozvíme ještě laureáty za chemii, literaturu a mír. Policisté pátrají po 82-leté Aně Račanské z Olomouce. Seniorka trpí stařeckou demencí. Včera večer se nevrátila domů a rodině se neozývá. Naposledy ji viděli kolem 18. hodiny na Horním náměstí v Olomouci. Žena by měla mít na sobě tmavě modrou bundu, tmavě modré rifle, černé dámské polobotky a béžovou kabelku. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Tady jsou taky dopravní informace v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru se tam dojíždí do kolony, pokračuje až na 16,5 kilometr. Řeší tam nehodu v levém pruhu, zdržení teď asi 15 minut. Další komplikace směrem do Prahy je na sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometru. Tam se ve sjezdové rampě srazil kamion s osobním autem. Kolona se nesouvisle dál sune na okruh na 70. 9. kilometr. Tam stojí v omezení porouchaný kamion. Na východní části okruhu směrem na Štěrboholy počítejte se silným, hlavně transitním provozem od sjezdu z Novopatské až na Štěrboholskou spojku k Europarku. V Liberecké ulici do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek, dál až do Nové Povltavské k Blance, naberete asi 15 minut navíc. V Povltavské postojíte od Čuprovy k Bulovce, na magistrále je pak plný Nuselský most od Vyšehradu až na konec omezení v Legerově ulici, tam je to na 15 minut. A ve Vilznově ulici se sune fronta od Florence k muzeu. Dobře dojeďte. Úterý bude jasné, anebo skoro jasné, teď dopoledne se ojediněle, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy a nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty přes den 18 až 23 stupňů, v tisíci metrech na horách naměří kolem 16 a vát má slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy a teď už začíná úterní osobnost plus Barbory Tachecí.
1: Pitomec je podle mého dnešního hosta člověk spokojený s průměrem. Bere civilizaci jako samozřejmost, vyžaduje práva bez povinností, odmítá autoritu a výjimečnost a nahrazuje argumenty silou počtu. Dotyčný má sice k dispozici informace potřebné k rozumnému úsudku, přesto jedná proti logice, etice nebo dokonce vlastnímu zájmu a při zpochybnění může reagovat agresivně. Konec citace. Ve svém polemickém eseji, který vychází knižně pod názvem Doba pitomců, to píše Alexandr Mitrofanov. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, Báro, dobrý den posluchačům i divákům.
1: Já myslím, že řeknete dobrý den celý den, jako to dělá to jiný kolega.
2: To dělá, neřeknu kdo.
1: Hezký den a dobrý poslech na Plusu. Mám přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
1: Hned na začátku je asi Sašo nutné definici, totiž kdo je to pitomec podle vás za prvé a za druhé, jak to, že pitomec může být i chytrý člověk?
2: Tak tu definici jste předtím s viditelnou chutí přečetla. Já vím, veřejnoprávní médium, nesmíte se k ničemu přiznávat, ale viděl jsem na vás, že vám to vzdálené není teda... Ta definice samozřejmě. No ale jak může být chytrý? Nemůže být chytrý, je vychytralý. Chytří bývají ti, kteří ty pitomce řídí a využívají jejich pitomosti k tomu, aby dosáhli svých mocenských cílů.
1: Čili platí nebo neplatí, že pitomec prostě není to samé jako hlupák?
2: Rozhodně. Je to v té knížce napsané, udělám takovou malou reklamu, když už jsem autorem.
1: Můžete i větší,
2: tady.
1: Když už o té knížce mluvíme.
2: No tak jo, takže první dotisk je pryč a teď je druhý dotisk v knihkupectvích, lze to zakoupit jako e-knihu, tak konec komerčního okénka.
1: Ještě jsem se v té vaší knížce dočetla, že člověk, který je podle vaší definice vámi nazýván jako pitomec, odmítá pochybnost o sobě samém a nepřipouští korekci vlastního názoru. A tady mě vyskočil z hlavy Miloš Zeman, který říkal, jen idiot nemění své názory. To trochu vypadá, že Miloš Zeman, teď vás škádlím, ale že říkal v podstatě to samé v tomhle punktu.
2: No tak Miloš Zeman je zrovna ten chytrý, který pitomce vždycky využíval ve své politické činnosti, takže není divu, že říká různé věci. Ale svého času jsem ho docela dobře poznal, takže mohu za sebe říct svůj názor. On ty názory nikdy neměnil. On ten názor měl pořád stejný, akorát v různých obdobích podle toho, co potřeboval pragmaticky dosáhnout, kamufloval. Jednou vypadal jako intelektuál, po druhé jako ten poslední štamgast v páté cenové skupině, ale ten cíl byl jasný, cíl byl dosáhnout mocenského postavení.
1: Víte, teď v návaznosti na to, jak pitomce obecně popisujete, jak vlastně rozlišujete, co je podle vás pitomost a co je prostě jiný pohled na svět, jiný názor, prostě...
2: To je strašně jednoduché.
1: Jsem s tím.
2: Já nevím, asi nejste na sociálních sítích, ani na jedné. No tak to. Tak to je velká chyba.
1: A vím proč.
2: No tak víte proč, a taky vím proč tam jsem. Takže to poznáte hned na té sociální síti. Pitomec je ten, abych to zkrátil, který se dočte o tom, co si myslíte vy a okamžitě vás napadne s tím, že jste blbec.
1: Rozumím, ale nemáte trable s tím, že prostě vám se může zdát něco jako pitomost a přitom máte třeba proti sobě člověka, který jenom vidí prostě něco jinak než vy. Rozumíte mi?
2: Mám už za docela dost let komunikace s touto, no, s tímto druhém lidských bytostí. Na to docela dobrý cit a vidím hned po té, co ten člověk se projevil poprvé, že řekl nějakou větu nebo napsal nějakou větu, napsal nějaký tweet, dejme tomu, jestli stojí za to s ním dál pokračovat v debatách a takových lidí je dost, anebo je to něco, s čím bych neměl ztrácet čas, už jsem starý člověk a moc času mi nezbývá.
1: Máte nějakou souhrnný pohled nebo nějakou obecnou větu nebo obecné sdělení, které vám říká, s tímhle člověkem už se nebudu bavit?
2: Už jsem to řekl.
1: No ne, konkrétně jsem myslela.
2: Konkrétně? To jako mám říkat jména?
1: Ne, říkat ty věty, jako když vám někdo napíše...
2: Je to záleží na kontextu.
1: Prostě... Pane Mitrofanové, já s vámi nesouhlasím a myslím si, že prostě píšete pitomosti, tak to stojí za to se s ním bavit dál nebo ne?
2: Ne. Pane Mitrofanové, já s vámi nesouhlasím, protože v tomto a tomto bodě si myslím toto a toto, jako ve vší zdvořilosti si myslím, že tady jste se zmýlil. Dialog.
1: Dialog, ano.
2: No.
1: Tak, ještě jedna vaše definice, tentokrát u mocných lidí, což, kteří jsou evidentně zvláštní kategorií.
2: Tak pitomce je tam dost v současné
1: tak,
2: době.
1: A já cituju, pitomec u moci je agresivní, pomstychtivý, neskrývaně blbý a svou blbostí se kochající.
2: Báro, aniž bych někoho jmenoval, je to charakteristika současné vládnoucí koalice.
1: Já bych chtěla doplnit otázku. Já tady nejsem o toho, abych polemizovala.
2: Já taky s vámi nepolemizuju.
1: Ne, jasně, nad těmi myšlenkami. Ale mě by zajímalo, jestli pitomec u moci, jako terminus technicus, jestli je to jev, který je podle vás v Česku rozšířenější.
2: Ne. Podívejte se za oceán, za velkou louži. Tam je fantastický příklad pitomosti v čele státu, která graduje.
1: Jasně, tak ta Amerika se teď dobře tahá, ale mě by zajímala třeba Evropa, jo. Vidíte v Evropě jako vlastně stejné rozložení, jak vy říkáte, pitomců a nepitomců u moci? Nebo je to všude takhle špatné?
2: Já to řeknu jinak. Ta vlna pitomců, kteří se opírají o jiné pitomce masové, a ty pitomci, to bylo hrozně složité, ale máte inteligentní posluchače a diváky, oni to pochopí. Takže ti pitomci, kteří jsou zároveň buď sami docela chytří a zneužívají tu masu, ten dav, a ta masa a dav těch pitomců, tak dneska jsou na vzestupu. A je to vidět po celém světě momentálně. Jako vždycky to začalo v Rusku, pak se to přineslo do Spojených států a teď postupně v Evropě to také sílí.
1: Ale to mi řekněte, proč to začalo v Rusku, když zrovna tam jako například o svobodných volbách nemůže být řeči. Zatímco na západě teoreticky mohl, může a snad bude moci ve volbách zvítězit kdokoliv, kdo umí komunikovat s davem, tak v Rusku to tak přece není.
2: To je trošku omyl. V Rusku bylo období 90. let, kdy neřeknu, že podle západního vzoru, ale objevily se dříve nevídané svobody pro ruské obyvatelstvo a ruské obyvatelstvo, neřeknu zase všichni, protože tam byla určitá tvořící se středně vrstva, která byla pro tyto svobody, ale ten zbytek, ten dav, ta masa, ta to nepřijala a naopak tak s ulehčením a velkým obdivem si zvolila Vladimira Putina.
1: Jasně. Jenom připomenu, že to jsme mluvili o období Jelcina v čele Ruska. Řekněte mi, když tedy srovnáte dnešní vládnoucí garnituru, sakum prdum, myslím, včetně poslanců, kteří zastupují a tak dále.
2: Sakum prdum není výraz, který by patřil do veřejnoprávního média, Báro.
1: Takže sakum, sakum.
2: Jak chcete.
1: Omlouvám se za výraz. A když se podíváte v celku na vládnoucí garnituru, která se stává nejen z členů vlády, nejen z obsazení hradu a nejen z poslanské sněmovny, ale také ze senátu, tohle všechno dáte dohromady, tak máte pocit, že je to z pohledu nepitomce všechno horší, než to bylo dřív?
2: Samozřejmě, že ano.
1: A je to stejně špatné jako jinde? To je
2: nevíte co, takhle, když se podíváme čistě formálně na české rozložení sil v současné době, míním politické rozložení sil, tak je to jakoby vyrovnané, protože na jedné straně stojí prezident a senát, a na druhé straně poslanecká sněmovna, většina poslanecké sněmovny a
1: zatím
2: vláda.
1: Zatím.
2: No tak nejsme ještě v budoucnu. Takže faktem je zase, že početní převahu má ta část vládní a sněmovní, protože může kdykoliv to všechno přehlasovat. Ale když se podíváme na celkové postavení České republiky v Evropě a ve světě, tak dříve, dejme tomu, tady bylo možná horší vnitřní postavení těchto aktérů, těch nejvyšších ústavních představitelů, ale venku to bylo výrazně demokratičtější a zrovna ještě nenastala ta vlna pitomců u moci. Takže dnes celková situace s přihlédnutím k tomu, co se děje za hranicemi České republiky, je horší, než bylo.
1: A teď mi řekněte, vy sám vidíte nějakou cestu ven? Nebo je to prostě smiřme se s tím a je hotovo, vymalováno?
2: Kdybych se s tím smířil, tak tu knížku nenapíšu.
1: No snad si nemyslíte, že vaše knížka změní nějaké pitomce v nepitomce?
2: No tak já jsem tam umístil varování na obal a tím jsem ušetřil 300 pro všechny pitomce, že to je kniha jen pro chytré. Takže samozřejmě, že nezmění nic v hlavách pitomců, s tím jsem ani nepočítal, ale je to knížka pro chytré, tak snad se jenom přečtou, co si o tom myslím, Nepřijmou to hned, ale budou o tom přemýšlet.
1: No ale přesto musím se stejně zeptat. Znova, jestli vidíte z toho cestu ven, jakoukoliv, ale prostě z toho, že se západní svět, že se v západním světě zase prostě alespoň v těch vládnoucích kruzích ten počet pitomců sníží. Ptám se.
2: Víte co, tohleto, co říkáte, mě připomíná takové plánování. Já nevím, nikdo neví, jak se bude vyvíjet dál celková situace ve světě. Můžeme pozorovat určité detaily, můžeme stanovit nějaké trendy na základě faktů, které nás obklopují, ale nikdo nedokáže říct, co bude dál.
1: Ne, já nechci, abyste mě řekl, co bude dál. Já se ptám na to, jestli...
2: Vy po mně chcete naději.
1: Já vím, že vy nedáváte naději.
2: Nedávám.
1: Ale jde mi o to, jestli v hlavě máte nějaký nápad, co vlastně by mohlo vést ke zlepšení situace. A vy mi na to tedy říkáte, že nic takového není. Tak.
2: Víte co, Váro, já když jsem ještě dělal v novinách a tehdy ještě neexistoval v 90. letech tolik rozšířený internet skoro vůbec. Takže lidi psali dopisy. Někteří psali docela chytré dopisy, někteří psali dopisy, které za nic nestaly. A pak byla taková sorta lidí, kteří měli nápad, jak to bude dál vypadat a jaká by měla být cesta. Těch dopisů byly desítky, nevím, jestli pak tito lidé neskončili v blázinci. Protože mít nápad, to je něco, co mě úplně straší. Mít nápad a prosazovat nápad, že já vím, jak to bude, já vím, jaká je správná cesta, tak to je pro někoho z politiku.
1: Víte,
2: ne pro mě, já jsem jenom novinář.
1: Ne, já si myslím, že zaměňujete tady mít nápad, jak něco bude, který nikdo nechce po vás, a mít nápad s tím, jak by se to případně mohlo začít vyvíjet k lepšímu. A to už je něco, o čem se dá polemizovat.
2: Dá se polemizovat. Já jsem hrozně skromný v tomto. Snažím se pochybovat sám o sobě, o tom, co mě obklopuje, nacházet nějaké možnosti, jak to posuzovat, mít z toho nějaké závěry. Snažím se diskutovat s lidmi, kteří za to stojí, a společně hledáme způsob, jak my v tomto stavu světa budeme žít dál. Ne, že někam zalezeme, ne, že rezignujeme. Ono to ostatně v té knížce je, že snažíme se maximálně potlačit míru pitomosti v našem životě.
1: Jak se to dělá?
2: A tím, že každý bude dělat to, co umí.
1: Říká Aleksandr Mitrofanov, autor nové knížky s názvem Doba pitomců, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Zajímavé je, že vůbec nemluvíte v souvislosti s viděnou nějakých jakoby lepších zítřků.
2: Zítřku, ježišmarja.
1: Počkejte, nechte mi to doříct.
2: Vrátil jsem se o 40 let zpátky.
1: Ale to je schválně.
2: Já vím.
1: Prostě nostalží, že?
2: Ale, máte?
1: No občas.
2: Já nikdy.
1: V tom slovu, to je prostě... Nechte mě to doříct. Jenom, jak přicházíte na to, že vzdělání by absolutně nepomohlo. Protože já vím, že tady byly nějaké budovatelské ideje, jako že bude 100% lidí v Česku nebo v jakékoliv zemi opravdu vzdělaných a tím pádem to bude báječná země. No tak samozřejmě, že to se smějem. Ale jestli... Prostě lepší cesta ke vzdělání by na tom vůbec něco zlepšila.
2: K jakému vzdělání? Protože máme mezi sebou obrovské množství takzvaných fachidiotů. To jsou lidé, kteří jsou třeba i perfektní ve svém oboru, který je většinou technický nebo přírodovědní nebo já nevím jaký. A zároveň z hlediska chápání společnosti, z hlediska chápání politiky, z hlediska chápání vůbec lidského vývoje jsou trošku jinde. Tak řeknu to mírně, toto jejich chápání a ta jejich úroveň v této sféře vůbec neodpovídá jejich profesionalitě v tom jejich oboru. Takže ne, vzdělání může pomoci pouze, že člověk, pokud dobře studuje, se naučí vstřebávat a třídit informace a dělat závěry. Ale já jsem svého času, teď myslím, že ta generace už vymřela, čistě biologicky. v 90. letech zvlášť a pak v 0. jsem měl co dělat s obrovským množstvím hejtů, to slovo se smí říkat o veřejnoprávním rozhlase, od starých inženýrů, kteří měli pocit, že jestliže rozumí svým stavebním konstrukcím, dejme tomu, tak rozumí úplně všemu, a pak vás stírali a strašlivým způsobem vám nadávali.
1: Ale tenhle jev neplatí jen pro staré inženýry.
2: Já vím, ale já jenom říkám svou vlastní zkušenost, že by to byla enormní.
1: Jo. Jestliže tedy vzdělání nefunguje, nepitomci se mají projevovat jenom tím, že budou dobře dělat svoji práci, stále tady budou ty sociální sítě, které pomáhají vyšplhat se nahoru lidem, kteří si to třeba ne úplně zaslouží, tak se ptám, jestli prostě přemýšlíte nebo nepřemýšlíte o tom, co se dá dělat ze strany nepitomců víc.
2: Nikdo nemůže překročit vlastní stín. Každý by měl dělat to, na co má. Tečka. Já nevím, tak dejme tomu, kdybych já se zbláznil a šel na stará kolena do politiky, tak tam pohořím, protože já se tam nehodím. Nebo já nevím, kdybyste šla dělat, já nevím, tak zahradnice byste mohla dělat, že máte ráda zahrádku. Ale nevím, že byste šla asfaltovat silnice, tak co byste bylo za dělnice na asfaltování silnic, nehledě na to, že to je nesmyslné. Vlastně i o tom je jedna kapitola.
1: To je neefektivní rozhodnutí.
2: Neefektivní, absolutně. Takže efektivně je dělat to, co umím.
1: Ale mimochodem, vy potkáváte, protože vy čerpal jste pro svoji knížku o pitomcích zkušenosti s lidmi u nás, po celé Evropě, v Rusku a tak dále. Takže já se ptám, myslíte, že se tyhle skupiny pitomců v těch jednotlivých zemích nějakým způsobem liší nebo jsou vlastně stejné?
2: Ale tak to je v lidské povaze. V podstatě samozřejmě mají jiný jazyk, jiný kulturní background, jinou mentalitu, ale tohle to je podle mě věc od věka. Když vezmete Bibli, tak tam se také mluví o pitomcích. Mm. Takže myslím si, že tady platí komunistické heslo v jiné podobě: pitomci všech zemí, spojte se.
1: Nebojíte se toho, že se to stane?
2: Já se nebojím ničeho. Čeho se mám bát? Dokud žiju, tak žiju, a až nebudu žít, tak prostě tady nebudu.
1: Vy jste fatalista?
2: Ne, já jsem realista.
1: Jak poznáte rozdíl mezi fatalismem a nebo takhle realismem a rezignací?
2: Kdybych rezignoval, tak tady nejsem, nesedím tady, tu knížku nenapíšu. Já jsem důchodce, pro boha, tak já budu užívat svého důchodu, budu mít nějaké koníčky, nebudu vůbec ukazovat se veřejně. Nebudu existovat, než úplně přestanu existovat, to je rezignace. Realista zváží, podle mě, zváží situaci, zanalyzuje ji, řekne si, líbí se mi, nelíbí, když se mi nelíbí, co můžu udělat já, konkrétně s mými schopnostmi, na mém místě a vůbec s mými možnostmi, proto abych ten špatný pocit z toho nic nedělám, neměl. A pak to dělá.
1: Mimochodem, to je úplně mimoběžně, ale zajímalo by mě, jestli potkáváte víc pitomců, kteří nemají vyšší vzdělání, anebo pitomců, kteří ho mají.
2: Už jsem tady mluvil o fachidiotech. Podíl fachidiotů mezi pitomci je docela úžasný. Ale samozřejmě, že jsou i pitomci, kteří se vystačí se základním vzděláním, ale v tom to není zase. Já mám okruh přátel a kamarádů a tam ohledně vzdělání jsou lidé úplně na různých úrovních a přesto si všichni rozumíme.
1: No jinak by to nebyli vaši přátelé.
2: To jste řekla velké moudro.
1: Velké. Aleksandr Mitrofanov u nás ve studiu Osobnosti Plus na Plusu. Vy tu dnešní dobou jste řekl, považujete za vlastně specifickou tím, jakou sílu a vliv tento typ lidí ve společnosti získává. Je to podle vašeho názoru jenom v těch sociálních sítích, které umožňují opravdu jakoby platformu pro kohokoliv? A nebo je to ještě něčem jiným?
2: No to pro kohokoliv, to musím zdůraznit, protože já jsem ty své přátelé našel většinou přes sociální sítě také. Takže to není vlastně sociální sítě, cokoliv, umělá inteligence, to je jenom nástroj. Záleží na tom, kdo ho používá. Ale jinak si myslím, že ten podíl pitomců byl vždycky stejný. Akorát těch minulých, teď už ta epocha nebo éra se uzavřela, těch minulých 35 let, z různých důvodů nevylézali ven, protože byli tak trošku frustrovaní a nešťastní po té, co skončila komunistická éra, která jim vyhovovala, protože oni byli tehdy základem společnosti. No a všelijaké faktory, z nichž vypíchnu především to, že se zvedlo Rusko a začalo je opravdu masivně podporovat, přispěli k tomu, že dnes jsou opět na koni.
1: Víte, ještě zpět k té naději, kterou jste zmínil. Teď vás cituju. Naděje neexistuje. Mít naděje nezralý přístup. Takže evidentně se ta nenaděje u vás netýká jenom existence a množství pitomců ve společnosti. A já se ptám, jestli není vlastně ale naděje to, co lidi žene dopředu. Není to ten jako vlastně největší stimul pro lidi, aby tvořili naděje?
2: Áru, jaká je definice pojmu lidé?
1: Já nevím, jaká je definice pojmu lidé.
2: Tak se ptáte, tak asi víte.
1: Ne, já se ptám.
2: No která lidi, že ne dopředu, jaké lidi?
1: Tak především lidi, kteří jsou, my jsme si obrátili role, to bylo naposledy.
2: Prostě vyžeňte mě ze studia.
1: Ne, počkejte, tvůrčí lidi.
2: Tak to je něco jiného.
1: No,
2: to jsou nepitomci.
1: No.
2: Ale tvůrčí člověk je většinou veden nikoli naději, ale rozumným uvažováním a vnímáním toho, na co má, na co nemá a čeho může dosáhnout.
1: Tak jasně, ale když jsem řekla, když vy jste řekl, že naděje neexistuje.
2: No existuje, proč ne? Spousta lidí se řídí nadějemi, akorát jsou to plané naděje.
1: Ne, vy říkáte, mít naděje je nezralý
2: přístup. Tak to ano.
1: A tak, a teď když se tedy shodneme na tom, že tvůrčí lidé jako s nadějí pracují velmi jakoby motivačně a vy jim říkáte, že mít naděje je nezralý přístup.
2: Počkejte, kde jste vzala ten postulát, že tvůrčí lidé pracují s nadějí jako motivací? Oni pracují s vlastním talentem, s vlastními schopnostmi, s tím, co dokážou udělat. Jestli je tam naděje, to já nevím.
1: Ale když píšete knihu...
2: Tak nemám žádné naděje.
1: Tak možná vy ne, ale jiní spisovatelé možná mají to.
2: Se jich zeptejte.
1: Počkejte, já je chci... Vy vydáváte svůj názor za plošný jev.
2: Vůbec nevydávám. Počkejte. Já říkám svůj názor a vy mi prostě to vyvraťte. A můj názor mi stejně nevyvrátíte.
1: Ne, já si to představuju tak a můžu se hluboce mýlit. Že prostě spisovatelé mají naději, že jejich kniha bude skvělá.
2: No,
1: mají
2: nevím.
1: Naději, že ji chtějí vydat. Já neříkám,
2: tak
1: že
2: to není naděje, to je normálně.
1: Ne,
2: to je normálně pragmatický přístup.
1: Ne, není, to je naděje, protože ne všechno, co se napíše, se vydá. Takže v okamžiku, kdy tohle je také typ naděje, a vy říkáte, že tahle naděje není, tak jsem trochu ztracená v tom výkladu.
2: Buďte.
1: To je všechno, co mi...
2: No, co vám na to mám říct? Už jsem řekl svůj názor.
1: Bohužel, to je škoda.
2: No, téma, bohužel, to je pravda.
1: Téma končí. Aleksandr Mitrofanov, kterému právě vyšla esej s názvem Doba pitomců, byl mým dnešním hostem. Děkuji za to.
2: Já děkuji.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
0: Ukrajina vyslala stovky dronů na Moskvu a její okolí. V Česku začal platit zákaz předvolebních průzkumů. Cesta jablunkovským průsmykem u hranic se Slovenskem se protáhne. Zprávy Plusu s Ondřejem Látelem. Více než 800 nepilotovaných bojových letounů vyslala Ukrajina v noci na Moskvu a okolí. Úřady v ruské metropoli tvrdí, že se většinu z nich podařilo sestřelit. V Moskvě ale vypuklo několik požárů.
4: Na ruských sociálních sítích se objevily desítky záběrů, na kterých ukrajinské drony úspěšně útočí na ropné sklady ve Volodarsku v moskevské oblasti, kde doteď hoří dva velké zásobníky s ropnými produkty. Jde o největší zásobníky v oblasti. Drony útočily také v Černém moři. V Oděse poškodili jeden z podniků a infrastrukturu, oznámila městská vojenská správa. Drony zasáhly také dvě obchodní lodě v ekonomické zóně Bulharska, a to poprvé. Jedna z nich se potopila a na druhé vypukl požár. Lodě pluly pod vlajkami Toga a Palau. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Ode dneška v Česku platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
5: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené před volebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Řidiči musí počítat se zdržením na silnici první třídy 68 u Jablunkova. Silničáři tam začali s opravou komunikace. Doprava vede na více místech zúžením. Provoz řídí semafory, zaměstnanci stavební firmy. Podle mluvčí ředitelství silnice dálnic Jana Rýdla budou stavbaři měnit povrch silnice a zpevňovat podloží. Opraví taky odvodnění a svodidla.
6: Rekonstrukci téměř 8-kilometrového úseku jsme ocenili na více než 250 miliard českých korun, ale díky soutěži stavebních firem se výsledná částka razantně snížila na 157 milionů korun. Práce potrvají do jara, ovšem do termínu započítáváme také zimní přestávku.
0: Na D1 z Brna směrem do Vyškova dejte pozor za sjezdem na Brno Slatina. Na 204. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 210. kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, zdržení asi 10 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu z Novopatské ulice k Europarku. Dobře dojeďte. Dnes má být jasno, anebo skoro jasno, teď dopoledne se ojedinělé, a to hlavně v Čechách, můžou vyskytovat ještě mlhy a nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Vezmou nám už za pár let práci roboti, kteří vypadají jako my. Někomu asi ano. Humanoidi už totiž začínají opouštět laboratoře a přichází do firem. Na jaké profese si brousí zuby a jak ovlivní trh práce? O tom je dnešní díl pořadu Peníze a vliv. Zdraví, Jana Klímová. Potkat chodícího robota je pořád spíš rarita, ale to neznamená, že to nejde. Na akci Innovation Week v Praze se to jimi u stánků technologických a obchodních firem jen hemžilo. S jedním z nich se dalo i mluvit. Vyrobili ho v Číně ve firmě Unitree a do Prahy přijel z Bratislavy, kde dostali jméno Robí. Na pár věcí jsem se ho zeptala. Než odpověděl, hrálo mu v hlavě všemi barvami a dával si trochu na čas.
8: Robí, ahoj, co děláš?
9: Zdravím vás, som Robí, asistent hotela Devín v Bratislave, ale dnes som na návšteve v Prahe na Innovation Weeku. Nachádzam sa na stánku Quant Robotics a predvádzam, ako humanoidný robot pracuje v hotelovom prostredí.
8: Proč mácháš těma rukama takhle? Teď se mi zamával, málem jsem dostala pěstí. Co tě nejvíc baví na tvojí práci?
9: Na mojej práci ma najviac baví komunikácia s ľuďmi a pomáhanie riešiť ich otázky. A tiež, keď môžem ukázať, ako technológie fungujú v reálnom svete. Chcete vedieť aj niečo o mojom nasadení v hoteli?
8: No, jestli tam třeba chodíš spát potají taky.
9: Spánok nepotrebujem, ale pravidelne sa dobíjam na nabíjacej stanici. V hoteli Devín pracujem najmä v lobby, pomáham hosťom s informáciami a orientáciou. Ak vás zaujíma viac, rád poviem detaily.
8: Mne to asi stačí robiť, tak díky a mne sa...
7: Hned vedle oranžového recepčního robího postávali dva šedí humanoidi. V Číně je vyrábí firma Agibot a jejich výhradním dovozcem je tuzemský Agitech. Jeho šéf Patrik Máca vysvětloval, k čemu jeho humanoid slouží.
10: Nechceme nahrazovat lidský zdroj, chceme nahrazovat práci, kterou nemůže člověk vykonávat, nebo je nebezpečná.
8: A kde se teda zatím uplatňují třeba tady vaši humanoidi?
10: Naše humanoidní stroje se uplatňují například v agroprůmyslu, to znamená, máme třeba drůbežárny, kde naši roboti jsou schopni sbírat uhynulá zvířata, jsou schopni analyzovat zdravotní stav zvířat, jsou schopni nahrazovat práci, kterou prostě v tom prostředí člověk dělat nechce.
8: Jasně. Mohli bychom si popovídat tady s jedním robotem, ale jak jsem slyšela tady, tak on mluví jenom anglicky asi. Nebo?
10: Mluví jenom anglicky v tuto chvíli. Nicméně my jsme schopni do něj naimplementovat český jazyk, to znamená, jsme přes... Přes AI samozřejmě jsme schopni komunikovat s ním. V tuhle chvíli jsou to roboti, kteří jsou tady na výstavu jenom a vlastně nemají tu možnost tady s náma komunikovat v českém jazyce. Nicméně není to problém, je to běžná implementace.
8: No a tenhle ten robot má nějaké uplatnění, kromě toho, že chodí na výstavy?
10: Tento, který tady před náma stojí, má opravdu uplatnění jenom na výstavách. Je to proto, aby jsme vlastně ukázali veřejnosti, co humanoidní technologie dovede. To znamená, kdy je schopen ohnout ruku v lokti, v rameni, koordinovat všechny ty procesy. To je to, co my chceme dneska ukázat.
8: Takže třeba... takže... Nám do toho skáče pořád. Ale takže třeba ten robot, který sbírá uhynulá zvířata někde v drůbežárně, tak ten asi nevypadá takhle jako člověk.
10: Ten nevypadá vůbec takhle jako člověk, ten vypadá takhle, jak si na něj dnes ukazujeme. My tady mu říkáme robopes a ten právě je schopen v terénu, ve vodě, opravdu v přírodě nahrazovat určitý procesy, které teda jsou pro člověka náhraz.
8: Je to takové vozítko na čtyřkole.
10: Dá se to tak říct.
8: Jakou vidíte budoucnost toho? Nezničí to pracovní trh?
10: Já si myslím, že se tady bavíme o, řekněme, řádově 5-6 letech, kdy ta technologie opravdu bude implementovaná do našich životů. Já bych se nebál toho, že budeme nahrazeni.
8: Já bych se toho bála teda.
10: Já bych se toho nebál, protože určitý činnosti, který člověk zvládne, asi nebudou nikdy možná nahradit humanoidním robotem. Na druhou stranu bude mnoho činností, ty činnosti dělat nebudeme chtít. Měli jsme tu mnoho jednání, například v oboru sociálních služeb a opravdu ti zúčastnění se nemohou dočkat toho, až bude moct ta humanoidní technologie pomáhat opravdu například ze seniory, ať už v tom opravdu pomáhat, anebo i chránit, protože jsou situace, kdy lidé například s Alzheimerovou nemocí nejsou schopni zjišťovat, že jo, kde jsou. A vlastně ta technologie je schopná přes například termovizi vyhledat, zajistit, pomoct. Například jsme se bavili o tom robopsovi, že je pro seniory třeba příhodný v tom, že když nedej, může upadnout, že jsou schopni se zvednout přes to zařízení. Těch možností je strašně moc a budeme rádi, když vlastně v těch jednotlivých pilotech budeme spolupracovat s těmito organizacemi a budeme vlastně tomu naproti.
7: Řekl Patrik Máca z Agitechu. Roboti by zatím podle svých stvořitelů a prodejců měli lidem a potažmo ekonomice, tedy spíš pomáhat zalepit na trhu práce místa, která nikdo nechce. Jejich propojení s umělou inteligencí by tak mohlo ovlivnit výrobu, dopravu, zdravotnictví i veřejné služby. A samozřejmě obchod. Od konce loňského roku se lze pro zajímavost humanoida koupit na e-shopu společnosti Alza.cz, která je výhradním prodejcem robotů pro Česko a Slovensko od už zmíněné čínské firmy Unitree. humanoid stojí stovky tisíc korun, takže koupit si ho jen tak pro zábavu je přece jen drahá legrace. Jak mi řekl šéf prodeje robotiky Alzy Vojtěch Hrazděl, nejčastějšími kupci jsou firmy. Třeba jako ta, co provozuje hotel na Slovensku a vlastní recepčního robího. A také výzkumníci.
11: Nejvíc to jsou univerzity, různé instituce, které se zajímají o vývoj technologií, zkušební ústavy a především potom firmy, které konečně vycítili nějakou příležitost, že urvou na trhu něco zajímavého, protože humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného, a to jsou ty první firmy, které si to teďka uvědomily, koupily si to, a já musím říct, že vidím fakt na tom trhu za ten, dejme tomu od prosince vlastně, když jsme začali prodávat opravdu, nechci říct koncovým zákazníkům, ale opravdu na tom e-shopu, tak že firmy, které si to pořídili dřív, mají výrazný náskok, protože už si prošli spoustu těch slepých uliček, mají to za sebou a tím pádem mají ten náskok.
7: Jakou máte zpětnou vazbu, nebo v jakých službách se humanoidi nejvíc používají, nebo vlastně čemu slouží?
11: Já bych byl trošku opatrný na to, kde už slouží, protože já vím o jednotkách případů, kdy už začali s něčím pomáhat, a spíš to jsou většinou ti robotičtí pejsci, protože ten nejjednodušší případ, kde robota teoreticky nasadit, je třeba hlídání nějakého perimetru kolem skladu nebo procházení mezi regálama ve skladě, mapování interiérů, různých prostorů a tak dále. A tam ten pejsek je prostě velmi jednodušší prostě na to samotné ovládání, protože chodí po čtyřech místo po dvou, nemusí balancovat, má i lepší lidar, lépe prostě umístěný a tak dále. U humanoidů já mám vždycky jako oblíbený příklad jednoho našeho partnera ze Slovenska, kteří vlastně toho humanoida nasadili přímo do hotelu, kde on vlastně, a to je důležité říct, rozhodně nikomu nevzal práci, on je tam teďka jako takový doplněk, kdy vlastně dělá částečně recepčního, částečně průvodce po tom hotelu a částečně obsluhu v restauraci, kdy on je prostě schopný uvítat ty hosty, říct, kde je, vysvětlit prostě situaci, tady máte restauraci, tady máte recepci, a pokud chcete třeba zajít do nějaké meetingovky, protože se tady děje nějaký event, tak pojďte za mnou, já vás tam dovedu, má hezky namapovaný ten prostor a pohybuje se tam. Takže to jsou spíš první místa, kde ti humanoidi budou nějakým způsobem nasazení, kde spíš budou jako opravdu pomáhat těm lidem, kteří už tam jsou, aby to bylo efektivnější, aby to bylo jednodušší, aby to bylo hezčí.
7: Takže, že by roboti zbortili trh práce, to zatím ze své perspektivy nevidíte.
11: Toho se opravdu zatím nebojím. Drtivá většina poptávek s firem je ve stylu, my už fakt nevíme, jak sehnat lidi. Chtěli bychom škálovat biznis, chtěli bychom růst, ale nejsme schopni prostě sehnat lidi do výroby a na různé prostě další místa. A už jsou humanoidi ready, když už teda nejsou ti lidi na trhu, tak už jsou aspoň ti humanoidi ready, takže opravdu bych se teďka nebal toho, že nás budou ve velkém nahrazovat, protože zatím je to spíš, dejte nám aspoň někoho.
7: Jak je to u čínských robotů, mimochodem s kyberbezpečností? Pokračoval Vojtěch Hrazděl z Alzy. Odkud pocházejí ty roboti, které prodáváte? Protože to může být spojeno třeba s různými kyberbezpečnostními riziky.
11: Dá se to i takhle říct, roboti jsou z Číny, konkrétně Unitree, ale upřímně každý šikovnější síťař si poradí s tím, aby prostě vaši Wi-Fi, na které toho robota máte připojenou, nebo vaši síť, jako neopustili data, které ji opustit nemají. Takže je to spíš o tom, že musíte udělat ten první krok, udělat to cyber security nadstavbu nad toho samotného robota, a pak už v tom vlastně ve finále není problém. A tam si myslím, že má Evropa samotná obrovskou příležitost, protože nejsem si úplně jistý, že my budeme schopni s tím, jak je tady drahý trh práce, málo lidí, prostě fakt všechno, co vyrobíme, tak jsme schopni vyrobit mnohem dráž než v Číně, než i ve Spojených státech. Já si myslím, že naše největší příležitost je začít ten hardware implementovat opravdu správně, protože my tady tu inteligenci prostě v Evropě máme, a když správně nasadíme humanoidy a využijeme toho, že už tady jsou a že už je pomalinku můžeme začít učit různé věci a nasazovat na různé postupně samozřejmě úkoly, ať už v průmyslu, ať už ve službách, tak si myslím, že tam můžeme vyhrát, že budeme ti nejlepší implementátoři.
7: Kolik robotů jste prodali?
11: To neřeknu úplně jako přesné číslo, ale můžu říct, že humanoidů na českém trhu je něco kolem 100 kusů.
7: Celkově za všechny prodejce?
11: My máme výhradní zastoupení od společnosti Unitree, takže všechny prodeje musí nějakým způsobem přeznat, ale bavíme se jako o humanoidech obecně, jo, protože ono zase, ten trh je velmi nový, ono dostupný hardware, jako humanoidní platforma, na které můžete vyvíjet, je poslední fakt ve finále rok, kdy tady máme dostupné to Unitree, nebo rok a půl, a zatím před rokem ještě nebylo tolik v uvozovkách střelců, kteří by si koupili tady něco za 1,5 milionu a snažili se na tom postavit biznis. Dneska už vidí, že opravdu to začíná dávat smysl, že už tady jsou ty první firmy, které sbírají ty zkušenosti, takže se do toho postupně pouštějí. Jo. A já si myslím, ono to je úplně to stejné jako s letadlama. Jo. Ze začátku taky letadlem lítali jenom opravdu technici, kteří tomu sami rozuměli, ještě to ani nebyli vlastně piloti, ale až potom tam začali být teprve ti piloti a až potom dokonce lidi, kteří tím cestují, takže máme před sebou ještě cestu.
7: A prodáváte víc robotů, kteří vypadají jako lidi nebo psy?
11: Víc lidí.
7: Vy jste si pořídil psa?
11: Pajska jsem měl párkrát doma, protože můj synátor je úplně nadšený z toho, že tatínek pracuje s robotama, jsou mu 3,5, takže párkrát jsem měl pejska doma, dokonce jsme vezli na jednu akci společně i humanoida, ale domů jsem si to nepořídil, protože pro mě by to vlastně byla opravdu jenom hračka.
7: Vysvětlil Vojtěch Hrazdil. V místnosti, kde jsme rozhovor během Innovation Weeku natáčeli, jsem ještě krátce zůstala a přineslo mi to setkání s dalším robotem. Za dveřmi se ozval Dusot a jak se ukázalo, jeden z humanoidů Alzy už potřeboval jít ze stánku firmy na pauzu.
8: Tak kdo tohle?
12: To je robot Ignác, Dimitri H2.
8: A on sám nemluví?
12: Sám nemluví, ještě. Aha.
8: A proč jde sem tady do kanceláře?
12: Jde sem, protože potřebuje být zaparkovan tam na Jeřab za vámi a potřebuje si odpočinout a potřebuje hlavně nabít kontroler k němu, takže...
8: Co takovýhle Ignác umí?
12: Zpravidla to, co mu naprogramujete. Momentálně to jsou jenom nějaký přednahraný gesta, ale programátoři už s ním dělají docela zajímavé věci. Typicky průmyslový nějaký aplikace typu vem z bedínky nějaký obrobek a dej ho do druhé bedínky a třeba ho ještě rozstřih podle barvy nebo podle tvaru.
8: Dobře, děkuju. Tak pustíme Ignáce se pověsit tamhle a dobít baterk.
12: No, no, už to mohlo.
8: Se dobalil fláknu.
13: Já ho povedu jak mě správným směrem. Já mám totiž beta software, Ignác, takzvaně. To znamená, ještě ne úplně 100% spolehlivě chodí. Respektive, zatím nám nikdy nespad, ale čas vypadá, že požil nějaké zabytky.
7: Protože my nejsme roboti, můžeme pokračovat. Takže jak se k humanoidům staví velké firmy, dokonce jedna z největších u nás, jako je Škoda Auto, jestli už používá nějaké humanoidy, jsem se zeptala jejího experta na zavádění a implementaci nových technologií Lukáše Altmana Kousala.
14: V současné době nepoužíváme žádné. S oblibou říkám, že máme humanoidu plnou prezentaci, vyhledáváme a my vlastně čekáme na nějaký ten bod, kdy humanoidi budou připraveni pro průmysl.
7: Protože máte to v PowerPointu zatím, ale nic ve výrobě.
14: Děláme si research, hledáme use case. Vlastně to, co teď aktuálně děláme pro humanoidní robotiku, je, že vyhledáváme u nás ve výrobě, kde je vlastně jako reálně využít, tak, aby to nebylo jenom nějaký demo, nebo aby to nebylo vlastně jenom nějaká ukázka, ale aby opravdu pomáhali.
7: A na co jste zatím přišli? Jako jaké jsou ty oblasti, kde by ty humanoidi skutečně mohly být?
14: Zatím jsme nejvíce vytipovali use case v logistice, kde je vychystávání vlastně dílů na montáž našich vozů, že tam je těch vlastně té lidské činnosti a vlastně těch use case je tam vlastně nejvíce, protože se přeskládává vlastně jednotlivé díly pomocí třeba bedínek nebo nejrůznějších palet, které by vlastně dělají v současné době a ledě, ale tam ty use case jsou mnohem lepší a vlastně jednodušší pro ten začátek tady téhle nové humanoidní éry.
7: Jak je to s legislativou, i kdyby třeba teď ten humanoid byl k dispozici, můžete ho pustit mezi lidi?
14: To je vlastně i předmětem vůbec vytipování těch use case a vůbec řešíme security a vůbec řešíme vlastně bezpečnost versus klasický pracovník, řeknu, a humanoid, že to teprve vůbec na tom pracujeme. V podstatě v žádné firmě se dá říct, že humanoid nefunguje na 100%. Myslím si, že by se to mělo legislativně a hlavně z bezpečnostní stránky dotáhnout tak, aby jsme mohli pracovat spolu, protože tam je ten velký pak benefit.
7: Neobáváte se třeba kyberbezpečnosti, jak je tohle vyřešené, že ten robot by vám vlastně sbíral nějaká průmyslová data a pak by je mohl dát třeba konkurenci?
14: Samozřejmě to je také předmětem, konkrétně Škoda Auto hodně tohle řeší, my máme spousta zabezpečení přes nejdrobnější věci, jako třeba flashkarta, ale i ty stroje a zařízení, všechno to, co vlastně k nám kupujeme, musí mít tady tyhle bezpečnostní prvky a vlastně Humanoid je v tomhle velice nový. V podstatě i když k nám jezdí externí firmy, tak jezdí konkurenčními vozy, které mají na sobě 20 kamer. Takže i takovéhle věci se řeší a Humanoid je jeden další takový prvek, který musíme samozřejmě řešit.
7: Jak o tom uvažujete z pohledu trhu práce? Roboti, ať už průmysloví nebo prostě humanoidi v průmyslu, budou nahrazovat lidi anebo spíš doplňovat lidi?
14: Tak jak to vidím teďka a řeknu v tomhle roce, spíše doplňovat, protože samozřejmě obecně je lidí málo i vlastně v Evropě, spíš to doplnění a těch stávajících lidí, kdyby ta pozice se měla zaměnit, tak vždycky a bylo to s jakoukoliv technologií, i když jsme třeba do svařoven dávali klasické průmyslové roboty, to jednoramené, tak to vlastně taky nahradilo toho člověka, protože dřív taky svařoval. Ale vlastně my jsme ho, nebo firma ho nevyhodila, posunula ho dál. On získal lepší vzdělání, lepší kvalifikaci a buď třeba servisoval ty roboty, anebo dělal nějakou jinou práci. Takže to si myslím, že se stane i s humanoidníma robotama, že první to nasazení bude na ty jednoduché úkony a hlavně na ty nebezpečné, kde vyhodnocujeme, kde je třeba velké riziko na zranění, tak vlastně ten, když se nám zraní humanoid, tak jsou to prostě plechy a šroubky a není to vlastně lidská osoba.
7: Říká Lukáš Altman Kousal, který má ve Škodě Auto na starosti zavádění a implementaci nových technologií. Ačkoliv světu humanoidů zatím vládnou hlavně produkty z Číny, výzkum a vývoj běží samozřejmě všude ve světě, včetně Česka. Robotům se věnuje v Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze vedoucí jednoho z výzkumných týmů Tomáš Jochman. Probrali jsme spolu budoucnost humanoidů, co budou znamenat pro ekonomiku i jak to mají výzkumníci třeba s etikou. V jaké vývojové fázi teď podle vás humanoidi jsou?
11: Kdybych to měl přirovnat široké veřejnosti, tak je to něco asi z hlediska softwaru, teda na úrovni toho, když vyšlo ChatGPT 3.5 nebo 4, takže je to taková raná fáze. V podstatě ten pokrok je ale hodně dynamický, takže se strašně špatně odhaduje, kdy a jakého pokroku dosáhneme, v jakém čase, protože oproti jako tomu, jak to bylo dřív, tak ten vývoj byl hodně limitovaný vlastně lidskou silou, časem stráveným u počítače, programováním a i těma výpočtama samotnýma. V dnešní době je to všechno zrychlené, čili jak ty simulace, výpočty, učení těch modelů, tak i v podstatě to programování je díky LLMkám a různým copilotům, asistentům zrychleno, takže nemáme dost dat z historie na to, aby jsme dokázali přesně určit, kdy a v jaké fázi to bude, ale souvá se to strašně rychle.
7: Jaký vliv budou mít podle vás humanoidi na českou ekonomiku?
11: Pohled pracovních míst je v podstatě pozitivní, protože vznikají desítky, ne-li stovky pracovních míst v této oblasti pro lidi, kteří mají vymyslet, jak se to bude integrovat ten robot a vyřešit všechny ty potíže, které s tím jsou. Další věc, která ovlivní i ekonomiku, je počet firem a startupů, spin-offů, které v této oblasti vznikají. Protože vzhledem k tomu, že to je technologicky náročná oblast, tak ty nově vznikající firmy se snaží samozřejmě přitáhnout kapitál od investorů ze soukromého sektoru. Takže to je další pilíř nově vznikající firmy. No a třetím pilířem tak jsou potom ty koncoví zákazníci a tam je to o tom, že je potřeba jim pomoct vyřešit problémy jejich. Ty problémy nejsou s tím, že by chtěli nahradit člověka robotem a jako ušetřit na něm, ale problém je v tom, že oni jejich biznesy potřebují růst, potřebují se rozvíjet, ale oni nemají pracovní sílu. Proto se tady poměrně dost zavedlo to, že jsou tady různé agentury, které v podstatě tu pracovní sílu outsourcují nebo dovážejí sem a firmy to outsourcují. A nově vznikající oblasti, které asi budou muset vzniknout, tak tu ekonomiku ještě víc rozvinou a to budou potom lidi, kteří budou servisovat jak ty roboty, tak i ten software.
7: No a má smysl tedy vyvíjet roboty, kteří vypadají jako lidé a chovají se jako lidé, a nebo má smysl jít spíš prostě tou průmyslovou cestou, že je to v podstatě stroj s nějakými dvěmi rameny třeba nebo více?
11: To je dobrá otázka, protože ta oblast, vzhledem k tomu, že do ní nastoupilo pár firem, ty nabrali hodně peněz, najednou všichni vidí biznisovou příležitost, protože tomu lidi věří a najednou vznikají firmy jako houby po dešti, najednou není problém zainvestovat několik milionů euro, když to porovnáme s jinými oblastmi. Co se může stát je, buď to, že to je budoucnost, anebo je to jenom velká bublina. A já si myslím, že to budoucnost je, ale nejsem schopný odhadnout, v jakém měřítku a v tom právě nasazení, protože na ten vývoj, ať už toho softwaru nebo i toho hardwaru, se pálí opravdu velké peníze, bavíme se jako o miliardách, nebo stovkách, možná i tisících miliardách korun různě po světě. A já si vždycky jako sám sobě říkám otázku, aby se nenasytil ten trh brzy potom. Já bych to přirovnal tuto oblast jako telefony nebo auta. Dřív to bylo tak, že bylo značek telefonů poměrně dost, pak se to trochu zredukovalo. U aut je taky stovky výrobců a všichni se tak nějak uživí, takže u těch humanoidů já typuju, že to bude zhruba podobně, že bude desítky třeba těch výrobců a budou je nasazovat a tak se nějak uživí. Každý bude mít trochu něco jiného, odlišného a lidi si budou moc vybrat.
7: Z vašeho pohledu, když pracujete na výzkumu, vývoji humanoidů, tak cítíte z jakých stran nejvíc poptávku, jako z jakého typu biznesu třeba?
11: Poptávek je strašně moc a my nepotřebujeme jako všechny splnit, my si chceme vybrat ty use case, kde to dává největší smysl pro

0: Není robota, aby tam dělal místo toho člověka. A ty lidi, kteří vlastně tam teďka dělají, tak oni mají jednu super věc a to je, že oni to tam znají velice dobře, ty procesy a všechno. A mohou na ten shop floor vlastně chodit jenom, když je tam nějaký problém. A to je úplně ideální stav, že budou vlastně monitorovat tu výrobu, budou v kanceláři, kde mají krásný vzduch a budou tam moc jít jenom, když bude problém.
1: Mají se lidé, kteří dělají v nějaké výrobě, bát nástupu robotů, seberou nám pracovní místa, anebo budou spíš doplněk?
0: Já si myslím, že určitě pracovní místa brát nebudou, protože i z hlediska nějakých studií, které jsme teďka prováděli, tak si myslím, že pořád je finančně výhodnější pro ten podnik tam nechat toho operátora, ale jak říkám, za desítky firm, které jsme teďka měli s kolegy možnost projít za posledních půl roku, tak ani jednou jsem neslyšel, že někdo chce nahradit člověka. Vždycky jsem slyšel, tady ten stroj stojí a potřebuji, aby ho někdo obsluhoval a 3 měsíce čekám, než někoho seženu, aby mi sem šel dělat. Takže určitě budou podniky, řekněme, dravější, které tady tu strategii zvolí, ale já si myslím, že záleží na tom samozřejmě, co to je za typ práce, ale nemyslím si, že teďka je levnější a ekonomicky výhodnější toho robota nasadit. Spíš je to o tom zainvestovat do budoucna a rozšířit výrobu v podstatě nebo vyřešit nějaké problémy, které na té výrobě mám.
1: Poslední věc, řešíte v souvislosti s vývojem humanoidů nějaké etické otázky, jestli je vlastně vhodné, aby třeba opravdu vypadali jako lidi?
0: Naše centrum na humanoidní robotiku je interdisciplinární a samozřejmě tyhle ty otázky tak jsme otvírali už od začátku. Zatím jsem takového zákazníka nepoznal, který by nějakým způsobem tohleto chtěl zneužít nebo využít. Určitě věřím tomu, že budou aplikace, kde to bude z nějakého důvodu chtěné nebo zapotřebí, aby ten robot měl obličej, ale pro ty naše jako čistě průmyslové aplikace, kterým se věnujeme, tak to nutný není. A myslím si, že ty aplikace, kde bude ten obličej potřeba nebo nějakým způsobem výhoda, řekněme, tak budou ještě trvat dlouho let.
2: Uzavřel Tomáš Jochman, výzkumník robotů v Institutu CIRC Českého vysokého učení technického v Praze. A na závěr ještě jedno zamyšlení ohledně nástupu robotů. Česku bude do roku 2045, například podle čerstvé studie tuzemské pobočky Mezinárodní poradenské společnosti MUR, chybět kvůli stárnutí populace a nízké porodnosti 500 000 lidí. Jenže, jak také studie upozorňuje, pokud by tento výpadek nahradila umělá inteligence spolu s roboty, mělo by to sice dobrý vliv na firmy, ale i silný dopad na veřejné rozpočty. Ty jsou totiž postavené na zdanění lidské práce. Státu by tak mohlo chybět nějakých 250 miliard korun ročně, jak zdaní, tak z pojistného. Na druhou stranu, technologie přinesou i novou lidskou práci. Největší úkol pro lidstvo tak bude najít model, jak spolu fungovat. Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Všechny díly najdete na webu Plusu, na Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích. Loučí se Jana Klímová.
3: Český rozhlas Plus.
4: Bylo 11:30. Posádka lodi, která se potopila po dronovém útoku u Bulharska, je nezvěstná. Oznámil to rumunský premiér Rumen Radev. Útok na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Druhé plavidlo začalo po zásahu hořet. Posádku se podařilo evakuovat. Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce lidé nenajdou, můžou se obrátit na obecní úřad. A hlasovací lístky budou k dispozici i přímo ve volebních místnostech. Volby v kanadské provincii Quebec vyhrála separatistická quebecká strana. Nezískala ale dostatek křesel, aby vládla sama. Informuje o tom agentura AP. Partaj se vrací k moci po více než 10 letech se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě. Kosovští zákonodárci mají poslední den na zvolení nového prezidenta. Pokud se parlament do dnešní půlnoci neshodne, budou vyhlášeny předčasné volby. Mandát předchozí prezidentky Vjosy Osmaniové vypršel v dubnu letošního roku.

0: Za provozování nelegálního domova pro seniory skončí žena z Ivančic na Brněnsku půl roku ve vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných pobytových sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního neudělala. Přidáme taky čerstvou dopravu v dopoledním plusu. Na D1 z Brna směrem do Vyškova zpozorněte za sjezdem na Brno-Slatinu. Na 207. kilometru se zastavuje, následná kolona pak pokračuje až na 210. kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, je v levém pruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov na 16,5 kilometru odklízí následky nehody z levého pruhu. Je tam kratší kolona, zdržení ale není dlouhé. V Praze na okruhu směrem na letiště se sune fronta hlavně kamionů od sjezdu z D1 až na konec omezení u Jesenice na 82. kilometr. Na východní části okruhu směrem na Štěrboholskou spojku trvá silný hlavně tranzitní provoz od sjezdu z Novopatské k Běchovicím. V Kbelské ulici směrem na Letňany se jede pomaleji od Kolbenovy k Cínovecké a provoz brzdí omezení v Legerově ulici, kolona se táhne na Nusalském mostě už od Vyšehradu. Dobře, dojeďte. Bude jasno nebo skoro jasno, teď je dopoledne ještě ojedinělé, hlavně v Čechách, místy mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů v 1000 metrech na horách, většinou kolem 16. To byly zprávy, teď už si poslechněte Interview Plus.
1: Na kyjevské nemocnice, dětská hřiště, školy nebo supermarkety útočí ruské drony. Moskva o víkendu vyzvala zahraniční diplomaty, aby z bezpečnostních důvodů opustili ukrajinské hlavní město. Stává se z Kyjeva frontová linie? Jak to proměnilo život v hlavním městě? A proč začaly Rusové útočit na mosty? O tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: Naším hostem je novinář z Voxpotu Adam Sibera. Zdravíme vás do Kyjeva.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Ruské síly neútočí pouze na Kyjev. Během včerejška v Charkově zemřelo 6 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění. Když byl o víkendu na návštěvě Ukrajiny německý kancléř Friedrich Merz, tak mluvil Volodymyr Zelenský na společné tiskové konferenci právě o obyvatelích Charkova. O tom, jak byli v minulosti nezlomní a že Charkov podle něj porazil Vladimíra Putina. Následně na to přišly údery na město. Byla to podle vás odpověď z Kremlu?
3: Těžko říct, jestli to byla odpověď přímo na slova pana Merce, tuším, ale vlastně Charkiv je od Ruska 40 kilometrů a ty útoky jsou tam prakticky nepřetržité i kvůli té blízkosti. A ten tvrdý útok proběhl klouzavými bombami a ještě další desítky jsou zraněný, není tam pouze 6 lidí mrtvých. A zároveň to připomíná, že vedle dronové války zůstávají pro města blízko fronty obrovským problémem právě i letecké pumy. A navíc, jestli se nemýlím, tak v Charkově v některých částech, obzvláště severní části města, už jsou možné slyšet i molni, což je menší dron, ale taky útočník také nese hlavici a v některých částech i zalétají FPV drony na optickém vláknu.
1: No a má pro Rusko Charkov podle vás stále tak symbolický význam?
3: Já myslím, že ta válka se změnila. Samozřejmě, že Putin dále trvá na svých maximalistických cílech, ale Charkiv je zrovna takové místo. Já myslím, že pro Putina má největší význam v současnosti Donbas a pevnostní pás Kramatorsk, Druškivka, Konstantinivka. Charkiv je město o velikosti Prahy a není moc realistické, že by ho Putin v blízké době dobil. A už vůbec se mi nejeví jako realistické, že by si podmanil tamní obyvatelstvo, které patří jako k jedním z nejpatriotičtějším v celé Ukrajině. Jestli se bavíme o symbolice, pro Putina je stále nejzajímavější v tomto způsobu Kyjev, protože pakliže on chce znovu vytvořit ruské impérium nebo dědice Sovětského svazu, tak se mu to bez Ukrajiny nepodaří. a proto je pro něj ta země i ta agresivní válka v Ukrajině tak klíčová.
1: Německý kancléř Merz během své návštěvy Ukrajině vzkázal, že se může spolehnout na pomoc ze západu i s nadcházející zimou. Jsou taková slova pro Ukrajince důležitá, nebo už příliš návštěvy zahraničních státníků nevnímají?
3: Samozřejmě jsou důležitá a obzvlášť důležitý je tento německý balík i politicky, protože Ukrajina, řekněme, se znepokojením sleduje vývoj voleb jak v Německu, tak i v sousedních zemí a právě vlastně návštěva kancléře Merce a to oznámení, že tam, myslím, byla miliarda eur ve vojenské pomoci a nějakých 350 milionů eur na opravu energetiky, obzvláště před zimou, jsou vzpruha a vždycky, jako je dobrý vždycky vědět, že jsou vlastně ruská propaganda hraje nepříjemné hry i s ukrajinským obyvatelstvem. Telegram je plný zpráv, že se na vás, respektive na Ukrajince, Evropa vybodla, všude lítají právě zprávy o tom, jak vyhrává Le Pen, jak vyhrává AFD a samozřejmě, když člověk žije v zemi, která je pod neustálým tlakem, bombardování a v nekončící válce, tak jsou každé tyhle malé údery vlastně vyčerpávající. A pokaždé, když přijede někdo, ať už je to vlastně civilista s pomocí, nebo předseda země oznamující, že ta pomoc pokračuje, tak to je vzpruha a naděje, že Ukrajina dokáže ten tlak ustát a vydržet déle, než ruská schopnost vést tu agresivní válku.
1: Zároveň Volodymyr Zelenský ale v rozhovoru pro Financial Times minulý týden řekl, že Západ i Evropská unie by mohly dělat mnohem víc. Tak to je také názor, který sdílí většina Ukrajinců?
3: Tak pan Zelenský je ve složité situaci, protože je prezident země, která je pod útokem a zatím je z organizovaných sil, v Ukrajině bojuje pouze ukrajinská armáda, ale drony přelétávají už i do jiných zemí. Například Moldavsko, poslední dobu, tuším před několika dny, teď nevím přesně, jaký den to byl, ale není to ani týden, tak ruské drony přiletěly a útočily v Moldavsku. A z ukrajinského pohledu jediný, kdo tyhle ty drony sestřeluje, jsou Ukrajinci. A z tohohle pohledu by skutečně evropské země mohly dělat víc. Já teď nechci jako kličkovat v tom, jestli pomáhají dostatečně finančně, jestli povolují svým vojákům zde bojovat, jestli dávají přístup Ukrajincům ve svých zemích, aby se mohli sami přihlásit k boji například. Ale drony, helikoptéry a další inkurze do evropského vzdušného prostoru, to nemá být práce pouze Ukrajiny, to má být práce i zemích, které ten vzdušný prostor brání nebo se k němu zavázaly. A z tohohle pohledu by evropské země bez debat měly dělat víc. Já osobně jsem i názoru, že jakýkoliv letící objekt, dron nebo raketa, která se jenom přibližuje k evropským hranicím, tak je legitimní cíl, protože Rusko vede agresivní válku a ty drony skutečně dopadají, jako to už nejsou ojedinělé případy, ale docela časté a není to poprvé. Můžeme napočítat vlastně už k úvodu té velké invaze Ruska.
1: No, Rusko před pár dny vyzvalo zahraniční diplomaty, aby se stáhli z Kyjeva. Víte o tom, že by tak někteří učinili?
3: Jsou ambasády, jako, které o tom mluví, ale nemyslím si, že někdo udělal ještě pevné rozhodnutí. A Rusko tyhle ty, řekněme, výstrahy, nebo ono to je na hranici vydírání a vlastně snažení se podlomit nějakou vůli té diplomatické reprezentace, ale jak to bude, uvidíme.
1: Zatím a víte, jaké situace, ambasády o tom mluví?
3: No, nejčastěji, to, respektive americká ambasáda, tak velmi, tak, ale to není poprvé, americká ambasáda dělala upozornění na veliké útoky už dříve. Je to, řekněme, na, já bych to přirovnal, jako když jezdí ředitel CIA varovat naše premiéry. Amerika má nejpokročilejší rozvědku a má podle všeho i nejvíce informací. Tak i to nemusí být, že bych chtěla nějak lhát, ale je to i strategie, kdy vlastně vydáváte potenciálnímu útočníkovi najevo, že víte o jeho úmyslech a snažíte se ho od toho odradit.
1: Když říkáte, že to je v podstatě vydírání, tak ta výzva může vzbudit obavy u obyvatel metropole?
3: Já myslím si, že ne. Kyjev a Kyjevané jsou, vlastně ty útoky jsou poslední měsíc nepřetržité. Co říká někdo v Rusku, tady nikoho moc nezajímá. Samozřejmě, že si to můžeme někde u kávy probrat, co kdo řekl, ale nejpodstatnější je ta realita a co se potom skutečně stane. Co se týče tady těch výzev Rusů a co všechno udělají, tak já bych to přirovnal, že to je vlastně na malém měřítku to samé, co dělají vlastně na diplomatické úrovni, když mluví o červených liních a jaderných útocích a armagedonech v Evropě a že jednou raketou vymažou Londýn, když budou chtít. To je prostě způsob jejich komunikace, protože teď se mi vypadlo slovo, ale oni jsou hostile, že jo, jsou to jako
1: nepřátelé.
3: Ano, nepřátelští, přesně tak. A tahle ta samá komunikace na jiný úrovni.
1: Ukrajina v sebeobraně odpovídá rovněž dronovými útoky. Během noci na dnešek vyslala na moskevský region 650 dronů. Vědí Ukrajince, jak účinné jsou jejich útoky, jaké mají jejich protiakce efekt?
3: No, tak z logiky věci se ne všechny operace, které zbrojní síly Ukrajiny vedou proti Rusku, o nich mluví otevřeně, ale zároveň, když vidíme, jaký poprask způsobuje, že Vladimír Putin vlastně i skrze bohužel amerického prezidenta Donalda Trumpa mluví o tom, aby Ukrajina okamžitě přestala svoje útoky proti ruskému ropnému sektoru, tak bych z tohohle vyvodil, že ty údery jsou úspěšné. Vlastně se i mluví o tom, že vyřadili už více než 50% ruské rafinerské kapacity. A vlastně vidíme, pokud z Ruska přichází reakce, tak to nějaký důvod je. Z tohohle pohledu je to z ukrajinské strany úspěch a zároveň vidíme, že vlastně nejsou momentálně ani kapacity na nějaký větší, z ruské strany na nějaké větší prorazení fronty, leč samozřejmě na Donbase obzvlášť. V okolí Konstantinivky je ten tlak stále enormní.
1: Hostem Interview Plus je novinář Adam Sibera z Voxpotu.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal na Telegramu, že nepřítel Kyjev devastuje. Vidíte to také tak?
3: No, určitě se o to snaží. Vlastně ta vzdušná kampaň, která Rusko vede proti Kyjevu, už nabírá místami. Vlastně byly například použity drony se speciální hlavicí upravenou na mosty a, jak se tomu říkají, stožáry elektrického vedení. A teď vlastně minulý týden zasáhl jižní most, Patonu most i severní most a snaží se vlastně omezit logistiku nebo schopnost dopravy mezi levým a pravým břehem, útočí na energetickou infrastrukturu, i když musím říct, že letos poprvé od začátku války vidím vlastně vlastními očemi, že lokální administrativy města ne všude, ale někde dobře zapracovávají vlastně obnovitelné zdroje na menší budovy, dávají fotovoltaiky. Já teď nevím, jestli je to všechno od lokální administrativy nebo z iniciativy těch majitelů těch budov, ale vidíme, že Kyjev se opravdu na tu zimu připravuje a snaží se ty alternativní zdroje energetiky zajistit co nejvíce. Ale to Rusko od vlastně jejich úmyslu tu metropoli prakticky znehybnit nebo pokusit se o to před zimou určitě nezastaví. Já myslím, že Putin vlastně nemá nějak na výběr, než se snažit Ukrajinu přinutit do kapitulace a jeho sázka je, že se na něj jeho spojenci, vlastně naši spojenci Evropa, že v tom Kyjev donekonečna podporovat nebude. Já si myslím, že Evropa, i když je sama občas ve složité situaci, co se týče národního populismu a ruskými spojencemi uvnitř Evropy, tak už sama sebe, nebo nechci říct přesvědčila, ale chápe, že ta válka je společná a že Rusko bude pokračovat ve svých maximalistických cílech a musí být zastaveno u nich.
1: No a může se Rusku těmito útoky na mosty podařit rozdělit Kyjev na dvě části?
3: Já myslím, že drony proti mostům, ty mosty jsou masivní, Kyjev je skutečně jako téměř 4milionová metropole rozlohou, velká téměř jako New York, to nejsou jako to, nepředstavíme si to jako Karlův most, teď se vší úctou ke Karlovu mostu, to jsou mosty něco jako Nuselák, že jo, a ten ne tak vysoký, ale třeba rozlohou je v nich taky metro. A ten dron ho na několik hodin vyřadí z provozu. Já to tak zároveň nechci zlehčovat, ale nemyslím si, že dokážou přeseknout Kyjev na půl. Těch mostů je tady navíc několik. A i když občas tyhle ty údery projdou, tak když vidíme, že na Kyjev letí třeba 200 dronů za den a zásah jich najde 5 nebo 6, tak Ukrajina má stále na poměr relativně úspěšnou protivzdušnou obranu.
1: Moskva teď začala používat drony s proudovým pohonem. Čím se liší od těch běžných dronů, které na Ukrajinu dopadaly doposud?
3: Jsou podstatně rychlejší než starší vrtulové varianty a vlastně komplikují práci těm mobilním skupinám, který pracovali na těch starších nebo v uvozovkách pracovali, sestřelovali ty starší, ty starší drony typu Shahed, dneska už je to vlastně Garand 4 i Garand 5, nebo jakoby čtvrtá, pátá generace, což jsou ty ruské upravené drony toho iránského typu. Právě s proudovým motorem můžou lítat až 600 km za hodinu a z Ruska jsou tady v rámci desítek minut. Zároveň, což je taková jako morbidní novinka, tak ty nejnovější drony vlastně komunikují s operátorem a operátor vlastně může na poslední chvíli ten let skoordinovat, takže vlastně jsou každým úderem jsou přesnější, je to řekněme jako v live si dokážou nabírat data z těch zásahů a nástupná vlna je přesnější a tím, jak jsou rychlí, tak do Kyjeva poprvé vlastně přichází takzvané double tap útoky, což přiletí jeden dron, způsobí požár, přijedou hasiči, ambulance a za 30 minut je tady druhý dron na to samé místo, což samozřejmě zvyšuje škody, oběti, zranění.
1: Vy jste mi v tomto pořadu už před časem vysvětloval, jak jste schopen podle zvuku poznat, že se blíží dron, kde zhruba je, jak udeří, tak v případě proudových dronů to asi nejde.
3: No jde, ono to zní jako stíhačka, ale když ho slyšíte, tak to taky letí nad váma a je to opravdu nepříjemný. Já jsem ho takhle slyšel jednou a no prostě je to úplně jiný zvuk a poznáte, že to není Shahed.
1: Ukrajina včera také oznámila, že nasadila robotické střelecké věže, které zaměřují pomocí umělé inteligence. Můžete nám popsat, jak fungují a hlavně, jestli jsou účinné právě proti těmto proudovým dronům?
3: To je jako ten plán, že proti proudovým dronům zatím největší úspěchy má jenom letectvo a právě tyto automatické kulometné systémy. Ano, taky jsem zaregistroval, že myslím, United 24 o tom reportoval, že se střelili první ruské proudové drony. Z ekonomického pohledu, čím více strojů se střeluje stroje, tím je to lepší. Co se týče umělé inteligence, tak proti dronům si to dovedu představit, protože dron je dron a ty data se dokážou nazbírat. Problém se zbraněma s umělou inteligencí na frontě nebo s drony s umělou inteligencí na frontě je takový, že zatím, což samozřejmě taky vyvine, ale v hustě zabydlených oblastech, tak dron nerozlišuje moc lidi, takže nevíte, kde je voják, kde je civilista. Navíc dobrovolníci velmi často chodí stejně oblečený jako vojáci nebo podobně, to samé korespondenti, rozlišuje se to jenom v barvách, vlastně výstroj v neprůstřelné vestě je velmi podobná. To Ukrajinu hodně omezuje v jejich používání. Ruská strana si tady s tím moc hlavy neláme, protože pro ně je cíl kolem fronty cokoliv, co se hýbe, ale Ukrajina se drží nějakých pravidel a vývoj umělé inteligence právě na poli boje v tomhletom má trošku překážky. A co se týče dronů, tak ne. Navíc je to, ono to je i technologické klání, tahle ta válka. A vlastně tohleto, když to zase řeknu trošku cynicky, tak když na Kyjev letí každý den 100 dronů, tak ano, je to strašný, ale zároveň, co se týče obrany, to dává docela dost materiálu, na kterým tu umělou inteligenci cvičit. Takže si od toho ukrajinské obranné složky slibují pokrok a vlastně ještě, jak bych to řekl, no teď je největší problém s tím, že na proudové drony prostě nestačí ty mobilní skupiny, o které ty obrany byly opřené, takže musí zase přijít nějaký vývoj. A bohužel, než ten vývoj přijde, tak uběhne nějaký čas, ve kterým je tady ten prvek protivzdušné obrany, řekněme, ne v ideální kondici.
1: To znamená, můžeme říct, že proudové drony jsou tím důvodem, proč jsou teď ruské útoky nebezpečnější a masivnější, protože proti nim Ukrajinci neměli obranu.
3: Je to jeden z těch důvodů, ale zároveň jsme viděli, že než nasadili proudové drony, tak Kyjev drtili střelami Zirkon. Těch možností je víc a jak říkám, ta válka se vyvíjí a vyvíjí se i stupně a vrstvy protivzdušné obrany. A teď zrovna v jedné fázi je takovéhle okno příležitosti, které Rusko využívá. Z tohohle pohledu, ano, v tomhletom okně příležitosti jsou proudové drony ten největší problém. Ale...
1: Vy jste říkal, že Charkov Rusové nedobíjí, přiblížili si teď možnosti dobít Kyjev?
3: Ne, to je jako lidsky dobít Kyjev, to je, to byste, to je, rozumíte, nasadit tolik lidské síly na zemi, která byla ještě jenom oproti tomu, co je dnes nepřipravená před 5 lety a Rusové momentálně, to by muselo Rusko projít tak ohromnou mobilizací, kde se bavíme prostě o stovkách tisíců lidí, technikou a myslím si, že i Rusko ví, jak se ta válka změnila a proto svoje útoky i případně do jiných zemí, já jsem přesvědčený, povede vzduchem, možná na nějakého ještě mnohem menšího soupeře by si dokázal troufnout nějakou omezenou lidskou silou, ale co se týče Ukrajiny, tady je milionová stojící armáda. V současnosti nevidím jako reálný scénář, že by dobyli Kyjev.
1: Jak se v posledních týdnech změnil život obyvatelů Kyjeva vzhledem k tomu, že ty střely dopadají v jakoukoliv denní i noční hodinu a sám jste říkal, už se neřeší, zda jde o civilní cíle nebo ne?
3: Takhle z mého pohledu se tolik nezměnil. Já jsem dospělý člověk, který dokáže pracovat z domu. Kde se změnilo hodně je u dětí samozřejmě, který chodí do školy od začátku září a když je útok, tak musí být výuka zastavena a škola se buď přesouvá do krytu, když má, nebo musí jít přímo úplně, jako úplně ven ze školy někam do metra. Což samozřejmě, když je 16 útoků za den, tak tu výuku značně omezuje. A tedy i z pochopitelných důvodů spousta rodin s dětmi vlastně buď odjíždějí, pokud mají možnost někam do regionu a nebo do jiného města. Protože, jak bych to řekl, no po sobě, po dospělém člověku, jestli člověk může jako chtít, co chce, ale chtít to po dítěti je nefér.
1: To znamená, že lze očekávat, že se teď metropole ještě před zimou bude vylidňovat?
3: Ano, už vidíme vlastně i signály, Když se člověk podívá na stránky, které nabízejí byty k pronájmu, tak oproti s jinými období od listopadu vlastně začínají ty, ta nabídka je tam veliká. Zároveň zatím máme docela kliku s počasím, vlastně ještě minulý týden bylo 20 stupňů, takže nás neomezuje teplo, ale už byly první výpadky elektřiny, zatím jen krátké, u mě ve čtvrti byl myslím na hodinu a půl. A jeden den, když Rusko útočilo na datová centra, tak polovinu dne nešel doma internet. Tak to jsou jako samozřejmě efekty té války, který člověk cítí. Ale jinak, že by se kromě těch neustálých úteků člověk cítil omezený ve svém životě, se ještě říct nedá, jak zaťukat na dřevo.
1: Řekl byste ale, že Ukrajina je teď připravenější na zimu i na tu tradiční ruskou strategii zásahy do energetické infrastruktury?
3: Připravenější ve smyslu obyvatel, ano. Jestli na to připravenější infrastruktura, si jistý nejsem, protože přece jenom má za sebou už 5 let války, nebo téměř 5 let. A to se všechno nedá opravit na 100%. A každý vlastně tenhle ten útok má i kumulativní efekt. To samé s opravy vlastně. Když máte tolik destrukce na kritických částech infrastruktury a máte jenom limitované číslo odborníků, který se těmi opravy dokážou zabývat, to jsou komplikované struktury, že? Tak samozřejmě je to náročnější a náročnější. A vlastně všichni, kteří jezdí tady k těm místám úderům a dokážou v krátké chvíli vlastně tu infrastrukturu, ať už je to komunikace, ať už je to energetika, ať už je to tepelná infrastruktura, nahodit zpátky, tak jsou vlastně takový nejmenovaný nepsaní hrdinové tyto války.
1: No a když se na to podíváme tedy z pohledu obyvatel, tak vy se nějak připravujete speciálně na zimu?
3: Scháním ekoflow, ano. Ale to si myslím, že to je taková běžná disciplína před zimou, že alternativní zdroje tepla se vždycky schání lepší, než byly v loni, protože technologie jde strašně rychle dopředu. A vlastně, když si vzpomenu na úplně začátek války, na baterie Blue Yeti a takové podobné věci a dnešní ekoflow, tak to je nebe a dudy. A ano, samozřejmě, že se člověk z nějaké minulé zkušenosti snaží zajistit lepší výchozí pozici a lepší komfort. Takže kvalitnější přímotop, EcoFlow, která dokáže utáhnout nabíjení na počítač, na telefon, tady ten přímotop a světlo, aspoň na jeden celý den.
1: Hostem Interview Plus byl dnes novinář ze serveru Voxpot Adam Sibera. Děkujeme za váš čas.
3: Já děkuji za pozvání, hezký den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Radiokniha.
4: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Desítky voličů na Ostravsku dostali hlasovací lístky i s kandidáty z jiné obce. Jsou tedy neplatné.
6: Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit.
5: U Bulharska zasáhly drony 2 obchodní lodě. Jedna se potopila a posádka je nezvěstná. Česká fotbalová reprezentace večer v Lize národů nastoupí ve Wembley proti Anglii.
7: Je to krásný, neuvěřitelný stadion, ale pro nás je nejdůležitější, co se stane na hřišti.
5: Kolona popojíždí na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště a bude slunečno, večer na jihu přibývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů. Hezké poledne, jsou tady hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Volby do Senátu a vedení obcí začnou za 3 dny. Nejpozději dnes musí voliči dostat domů hlasovací lístky. Desítky chybných sad ale podle zjištění Radiožurnálu dostali lidé na Ostravsku.
8: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
6: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
8: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
9: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
8: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
10: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
8: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
5: Německá policie zadržela bývalého šéfa spolkové zpravodajské služby Augusta Hanniga pro podezření ze špionáže. Hanning vedl rozvědku BND do roku 2005. Podle generálního státního zastupitelství měl ale i po odchodu z funkce dál od bývalého spolupracovníka dostávat za úplatu přísně utajované informace. Hanning pak údajně minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle německých médií nešlo o Rusko. Drony potopily obchodní loď ve výlučně ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky Iljany Jotovové. Podle premiéra Rumena Radeva se posádka potopené lodi pohřešuje. Útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva.
11: Na dvojici lodí zaútočily drony asi 130 kilometrů od břehu. U Bulharska je to první takový útok. Zasažené plavidlo jménem Alfa Watan se posléze potopilo východně od přístavu Biala. Na druhé lodi propukl po zásahu požár a všech 18 členů posádky, včetně 2 zraněných, se muselo evakuovat. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Včera u Rumunska jiný dron zasáhl tureckou loď s ukrajinskou kukuřicí a zabil 2 lidi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoku obvinil Rusko, před jehož invazí se Kyjev brání už 5. rokem. Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Evropská unie odloží účinnost nařízení o metanu. Souhlasí s tím Evropská komise, řekla to její předsedkyně Ursula von der Leyenová na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima.
12: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že nachystané slučování potřebují dostatek času.
13: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících 2 letech. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
14: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
13: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
15: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
13: Slučování se může týkat 100 škol. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
5: Ve Francii od rána znovu protestují studenti středních škol. Na odpoledne plánují i velkou demonstraci v centru Paříže. Policie chystá přísná bezpečnostní opatření. Od začátku protestů před 3 týdny utrpělo zranění přes 200 studentů a víc než 700 policistů.
16: Asi 200 studentů brzy ráno zablokovalo vjezd a vchod do školy v centru Paříže, aby zabránili výuce. Ke škole přišli i někteří učitelé a rodiče, kteří dohlíželi na to, že se k protestům nepřipojí výtržníci. Středoškolákům vadí přeplněné třídy nebo nabité rozvrhy. Gymnazistka Eva kritizuje taky netransparentní systém přihlášek na vysoké školy. Eva přišla taky proto, aby vyjádřila podporu studentům z pařížských předměstí, kteří protesty před 3 týdny odstartovali. Ministr školství Edouard Geffrey ve francouzské veřejnoprávní televizi řekl, že požádal školy, aby mu do 8 dní řekli, kolik chybí učitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: V Brně začal mezinárodní strojírenský veletrh. Své technologie a výrobky tam představuje 1400 firem z celého světa. Návštěvníci letos uvidí hlavně novinky z robotiky, umělé inteligence nebo automatizace výroby. A přímo na místě je reportérka Hana Novotná.
17: Tady v areálu brněnského výstaviště už jsou tisíce návštěvníků. Například právě tady v pavilonu P si můžou prohlédnout obráběcí stroje nebo humanoidní roboty, kteří pomocí senzorů a kamer umí rozpoznat vhodné díly. Kromě toho tu firmy představují taky robopsy, drony nebo chytré brýle, které umí překládat. Návštěvníci můžou dorazit autem a zaparkovat přímo v areálu nebo přijet posilovými spoji městské hromadné dopravy. Například přímo k hlavnímu vchodu výstaviště jezdí tramvajová linka 1. Hana Novotná, Radiožurnál.
5: Nobelovou cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Hansen. Výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum elementárních částic neutrin. Ocenění si společně i s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci. Kromě zlaté medaile získají taky finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun.
18: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. S ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
19: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
18: Utkání Anglie-Česko má výkop ve 20 hodin a 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. A tenista Jannik Sinner už v roce 2026 žádný turnaj neodehraje. Naposledy se na kurtech představil ve Wimbledonu, který ovládl. Kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem teď ale předčasně ukončil sezónu. Aktuální světová jednička o tom informovala na sociálních sítích.
0: Omezení na D1 u Brna, taky u Prahy. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Na 213. kilometru je zúžení a fronta od sjezdu na Slavkov zabere asi 10 minut. Na D1 pozor taky u Prahy. Ucpává se sjezd na Pražský okruh ve směru na Plzeň, a to v obou směrech. Na okruhu je omezení u Jesenice. Kolony tam jedou pomalu a stojí to už z dálnice D1. Ve směru z Prahy od Průhonic a z Brna zhruba od 15. kilometru. Na silnici 9 z České Lípy do Nového Boru zasahují hasiči za sjezdem na Pihel. Srazila se tam dvě auta a tvoří se kolona hlavně ve směru od Lípy do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Foukat má slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Tolik zprávy. A teď už je tu publicistika a Věra Štechrová.
20: Bude letos dostatek vakcín proti chřipce a proč mají jejich dodávky zpoždění? Jaký cíl má vojenská operace saudsko-arabské koalice v Jemenu a kto teď ovládá strategický průliv Bab al-Mandab? Česko je čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Co to může znamenat pro český knižní biznis a kulturní diplomacii? O tom všem budeme mluvit. Česku bude letos k dispozici víc vakcín proti chřipce než loni, a to až o 15%. V současnosti je k dispozici zhruba 540 tisíc dávek a dalších 400 tisíc kusů bude následovat ještě v průběhu tohoto měsíce a začátkem listopadu. Podle ministerstva zdravotnictví bylo loni 2 miliony nákaz chřipkou a 3,5 tisíce lidí zemřelo právě v souvislosti s respiračními onemocněními. Experti proto doporučují myslet včas na prevenci, a to hlavně u seniorů, chronicky nemocných a dalších rizikových skupin. Ve vysílání je teď předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
20: Tak proti chřipce mají být tu letošní chřipkovou sezónu k dispozici 3 vakcíny. Vysokodávková Efluenda, Vaxigrip a Influvac. Jak se liší?
3: Tak oni se prakticky jediná, která se liší, je ta vysokodávková, která je teď doporučována všem lidem ve věku 65 plus let, a protože obsahuje čtyřikrát více množství antigenů než ty ostatní vakcíny. Jinak co se týče složení, zastoupení jednotlivých chřipkových typů, tak jsou prakticky identické a liší se jenom v obsahu antigenu.
20: Letos jsou ty dodávky zpožděné. V září si stěžovala některá vakcinační centra, že nemají ty vakcíny na chřipku. Proč to tak je?
3: Tak ono, je to drobné zpoždění, které je celoevropské, a je to dáno tím, že letos se prakticky po dlouhé době kompletně mění složení té očkovací látky, protože se předpokládá, že budou cirkulovat zcela jiné a nové chřipkové viry, takže z těch tří složek se mění všechny tři složky a ty referenční kmeny Světová zdravotnická organizace dodala s určitým zpožděním, včetně nějaké reagence. Takže to všechno vedlo ke zpoždění, nicméně prakticky se neobáváme, že by to mělo nějaké dopady, protože tím hlavními očkovacími měsíci je říjen, listopad, případně i prosinec, a to se určitě všechno stihne.
20: Vakcína proti chřipce, jak jste říkal, má každý rok jiné složení. Tak jaká je ta pravděpodobnost v procentech, že se ta vakcína zrovna ten daný rok trefí do těch správných patogenů?
3: Tak ono, proto se vždycky čeká na první pacienty s chřipkou a snaží se izolovat ten chřipkový virus, aby se zjistilo, co tady skutečně cirkuluje. Jinak ty odhady se některý rok trefí více, některý rok méně. Nedá se dopředu odhadnout, jak hodně se trefí, ale vždycky aspoň některý z těch typů, které jsou ve vakcíně, jsou ty, které reálně cirkulují. Vzhledem k tomu, že se letos objevily zcela tři nové typy chřipkového viru ve vakcíně, tak lze odhadovat, že by to pokrytí mělo být co nejvíce reflektující současnou sezónu, a já věřím, že ta účinnost bude dostatečná.
20: Proti chřipce se u nás nechává očkovat jen zhruba 25% lidí nad 65 let, a tohle číslo je v podstatě 4 roky stejné. I když celkový počet těch očkovaných roste, tak proč se u nás nedaří zvýšit počet očkovaných seniorů?
3: Je to pravda, protože bohužel u nás se očkuje jenom každý čtvrtý senior, a myslím si, že to je dáno i tím, že jednak ne všichni seniori si uvědomují, že ta chřipka může mít u nich závažnější a komplikovaný průběh. Potom je to možná také otázka, kteří z těch seniorů chodí a pravidelně ke svému praktickému lékaři, a proto je to otázka dostupnosti vakcíny. No a možná také to o tom, že dneska celá řada 65-tníků pracuje a možná to podceňuje, nestíhá si na to očkování ani zajít, takže ty faktory se nějakým způsobem sečtou. A nicméně Češi obecně v Evropě v porovnání se západní na prevenci věří poměrně méně, což je celkem nepochopitelné, hlavně špatně.
20: Každý rok se také tvoří nová vakcína proti covidu, tak ty vakcíny proti covidu už jsou k dispozici?
3: Ano, ty už k dispozici v tuto chvíli jsou, čili že proto je i možné, kde každý rok se řeší, jestli si to rozložit nebo očkovat v jeden den, tak letos je to dokonce s výhodou začít očkováním proti covidu. Ty vakcíny jsou běžně dostupné v dostatečné množství. No a potom, jakmile bude více vakcín třeba po koncem října, začátkem listopadu, tak jít na tu chřipku, kdy pořád to ještě dostatečné a není to pozdě.
20: Minister zdravotnictví Vojtěch dnes řekl, že ta vakcína nebude od roku 2027 hrazená státem, ta covidová vakcína. Proč to tak je? Doteď byla hrazená zdravotními pojišťovnami.
3: Pozor, ona doteďka byla hrazená státem, nakupoval to tak. Stát a naopak teďkon je snaha přejít na systém hražení pojišťovnami, protože už se z těch covidových vakcín stalo tak jako ostatní běžné vakcíny. Není důvod, aby měli nějaké mimořádné zacházení ve smyslu jejich nákupu, čili že to byla snaha převést to do běžného režimu, tak jako jsou všechny očkovací látky, a to znamená, že se provede analýza, posouzení a pokud to bude ekonomicky výhodné a pojišťovny potom to mohou hradit, tak jak se bude přistupovat k zavádění nových vakcín na trh i u ostatních. Takže budou to hradit zdravotní pojišťovny, pokud to projde tím schvalovacím procesem, tak jak je běžně standardní pro všechny ostatní vakcíny.
20: No ale zdravotní pojišťovny třeba nehradí ani právě očkování proti chřipce jen lidem nad 65 let tedy, tak pravděpodobně nebude očkování proti covidu v roce 2027 zdarma.
3: No, já si to nemyslím, protože jednak proti chřipce to hradí i chronicky vybraným pacientům, chronicky nemocným pacientům, hradí to i zdravotníkům v sociálních službách a tak dále. A myslím si, že jde jenom o to, jestli zahájí ten proces takzvaného posuzování, to takzvané HTA analýzy, které určitě firmy vyrábějící vakcíny požádají o tento proces, pak se to projedná se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a poradní orgán pro imunizaci nakonec rozhodne, jestli to zařadí do úhradových vakcín či nikoliv, a já jsem přesvědčený o tom, že se to bude hradit podobně jako chřipka, kde naopak je snaha rozšířit, aby ta chřipka byla hrazená prakticky všem, a myslím si, že osud covidových vakcín není důvod, proč by se neměl dostat do úhrad.
20: Jak daleko je právě ta snaha, aby chřipková vakcína byla hrazená ze zdravotního pojištění jako celek všem lidem?
3: No, tak je to právě ten nově zavedený systém, který se pomaličku začíná rozbíhat. Pan ministr zdravotnictví slíbil, že v měsíci říjnu dojde k jmenování toho poradního orgánu pro imunizaci, což je takový jeden z těch posledních kroků. Jinak, co já vím, tak v tuto chvíli od počátku letošního roku je tady zahájeno 14 správních řízení se 14 vakcínami s žádostí o možnost hrazení ze zdravotního pojištění, které se hodnotí, píšou se odborné zprávy a nakonec to poslední rozhodnutí bude právě tím poradním orgánem pro imunizaci, kde jsou i zástupci pojišťoven, a věřím, že se tyto vakcíny, letos nějaká vakcína podaří zavést do úhrady a uvidíme, jak to bude vypadat příští rok.
20: Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Děkuji, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
20: V Jemenu eskalovaly boje mezi koalicí vedenou Saudskou Arábií a povstaleckými Husii podporovanými Íránem. Koalice uvedla, že v přístavu Hudajda v noci zničila sklady zbraní a zmařila plánovaný útok na lodní trasy v Rudém moři. Exploze se ale předtím ozvaly i v saudsko-arabské metropoli Riad a dnes se stala terčem útoku dvě saudsko-arabská letiště. Koalice tvrdí, že vytlačila husijské rebely z několika klíčových oblastí v Jemenu u strategického průlivu Bab al-Mandab a spolu s vládními silami oznámila strategickou ofenzívu na hlavní město Saná. My si o situaci v Jemenu budeme teď povídat s Bratislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
1: Dobrý den.
20: Tak strategický průliv Bab al-Mandab mezi Afrikou a arabským poloostrovem ovládli Husijové v září. Proč se teď Saudská Arábie spolu s Tureckem a Pákistánem rozhodli k tomu velkému úderu?
1: No, já především nevím, jestli je to s Tureckem a s Pákistánem, to je druhá věc. Tady zatím Saudská Arábie dává najevo, že poskytuje vzdušnou podporu jemenským vládním silám a nějakým dalším jemenským provládním, řekněme, jednotkám, které bojují proti Husijům uvnitř Jemenu. No a proč k tomu došlo? No zkrátka, protože jak už bylo řečeno, před měsícem Husijové velice překvapili ofenzívou v oblasti přístavu Al-Mocha, obsadili několik ostrovů v té úžině Bab al-Mandab, a vlastně poté, co Írán do velké míry stále kontroluje, ovládá, může uzavírat Hormuzský průliv do Perského zálivu, tak teď vlastně, řekněme, na Írán napojené síly ovládly i další strategickou vodní cestu, tedy ten jižní přístup do Rudého moře do Suezského průplavu. Takže teď po měsíci vlastně přichází snaha nejen o tamtud vytlačit, ale ta aliance tvrdí, že Husie je zcela vojensky zlikviduje, že je vytlačí i z hlavního města Saná po vlastně 12 letech a zcela ukončí tu jejich vojenskou existenci.
20: Když tedy mluvíme o saudsko-arabské koalici nebo o koalici vedené Saudskou Arábií, kdo v ní tedy je?
1: Jak už jsem říkal, je to primárně tedy vládní jemenské síly, které ovšem je to vláda, která byla svržená, která formálně nebo fyzicky existuje na území Saudské Arábie, ale má určité jednotky provládní uvnitř Jemenu. Pak je to koalice, řekněme, z jižního Jemenu, která donedávna vlastně stála proti těm vládním silám. Nicméně Husiové jsou teď v tuto chvíli pro ně společný nepřítelem. Ta zmínka o Pákistánu a Turecku, to souvisí spíš s tím, že vlastně víme, že v srpnu byla uzavřena dohoda z Mekky, to byla jakási obranná aliance mezi Saudskou Arábií, Tureckem a Pákistánem. Včera vlastně zástupci těchto zemí se sešli přímo v Saudské Arábii, nicméně tady si musíme uvědomit, že toto je obranný pakt, oni říkají ano, my jsme připraveni bránit Saudskou Arábii, ale nikoli v útočit v Jemenu na Husie, což je úplně jiná věc.
20: Když ale teď jsme slyšeli, že tedy rakety nebo exploze se ozvaly i v hlavním městě Saudské Arábie, Riádu, tak co to může vyvolat? Může to aktivovat právě třeba Turecko a Pákistán?
1: Ano, mohlo by, samozřejmě se dá spekulovat, do jaké míry, protože když ta aliance z Mekky byla oznámena, tak k tomu byla celá řada skeptických komentářů ve smyslu, no uvidíme, jestli to bude něco ve skutečnosti znamenat. Teď tedy se to trošku posouvá, jak Ankara, tak Islamabad dávají najevo, že jsou připraveni a už vysílají své vojenské poradce, nejspíš dávají nějaké zpravodajské poznatky i třeba nějaké vojenské vybavení, ale jak říkám, oni vždycky všechny nebo obě tyto země plus Saudská Arábie mluví o obraně Saudské Arábie, nikoliv o zapojení do války v Jemenu. Souvisí to i třeba s tím, že Husiové byli obviněni před několika týdny, že třeba zaútočili i na posvátné město Meku. Takže to by samozřejmě také byl asi, řekněme, politický důvod nebo argument, proč Turecko a Pákistán by se do toho mohli zapojit. Ale když ta válka začala už v roce 2015, tak si pamatuju, že Saudská Arábie se pokoušela přimět Pákistán, aby bojoval proti Husiům v Jemenu a Pákistán to tehdy jednoznačně odmítl, protože se obával, že střety vlastně mezi sunity a šíity na arabském poloostrově by se mohly přenést i do Pákistánu, kde je dlouhá historie šítsko-sunického napětí, včetně teroru, násilí a podobně.
20: A je jasné, kdo v tuhle chvíli ovládá tedy ten strategický průliv Bab al-Mandab? Ona je ta situace dost nepřehledná.
1: Přesně tak. My jsme začali, řekněme, optimistickými prohlášeními ze strany tedy jemenské vlády a saudsko-arabského režimu, že Husiové budou poraženi, ale my nevíme, jaká je realita. Takováto prohlášení tu válku provázejí celou dobu. Připomenu, že když Saudská Arábie v březnu 2015 se zapojila do jemenské války s tím, že Husie porazí, tak tehdy říkali Saudové, že to bude trvat 3 týdny. A my jsme teďka o 12 let později a ta válka trvá dál, takže v tuto chvíli je nejasné, kdo ovládá jaké území, přesně přístav Hudajda, o něm se také mluví a tak podobně. A také, i kdyby ho teď ovládali, tak to neznamená, že ho budou třeba za měsíc nutně.
20: Říká Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
20: Největší událost pro českou kulturní diplomacii za posledních několik desetiletí. I tak se mluví o letošní roli Česka na frankfurtském knižním veletrhu. Největší akce svého druhu začíná zítra. Už dnes ale první návštěvníci uvidí český pavilon. Česko je totiž čestným hostem veletrhu. Mezinárodnímu publiku se představí během 10 akcí, a to nejenom na veletrhu, ale i v celém Frankfurtu. No a celé to dění bude sledovat naše kolegyně, spolupracovnice kulturní redakce Kateřina Svá. Kateřino, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne z Frankfurtu.
20: Tak jak to vypadá těsně předtím, než veletrh začne? Co se tam teď děje?
4: No, vy možná můžete za mnou slyšet neuvěřitelný ruch. Já jsem si stoupla na místo s dobrým signálem, netušíc, že okolo mě budou jezdit kamiony, které teď ještě navážejí různý materiál na stánky. Když jsem se byla podívat v těch jednotlivých pavilonech, tak tam se to zatím hemží, takže by člověk řekl, že veletrh bude začínat za 3 týdny a ne zítra, ale ono pravděpodobně se tady bude pracovat až do ranních hodin. Takže se připravují stánky, všechny ty reprezentace, protože dá se tak mluvit, že pokaždé je to kulturní reprezentace té dané země, tak už to chystají a byla jsem se nakouknout i k českému PR týmu, k té české účasti. Tam opravdu je to takový bzučící včelí úl zatím.
20: Česko je tedy letos čestným hostem veletrhu. Co to vůbec znamená a proč je to tak důležité?
4: Je to důležité z několika důvodů, protože my jsme se o to hostování snažili minimálně třeba posledních 20 let, co si pamatuju a jak se o tom mluví. A je to význam Frankfurtu jako takového. Ty už si říkala, že je to největší knižní veletrh na světě. Ono je tady důležité, je to i náš německý soused. Je důležité překládat, vyvážet vlastně do toho cizojazyčného prostředí české autory. No a jak to udělat jinak než na velkém knižním veletrhu? Ta česká účast opravdu to je pokaždé taková velká soutěž, musí se přijít s velkým projektem, musí se všechno vlastně skvěle naplánovat a je docela složité to dostat. Tady ta práce začala vlastně už asi před tuším 8-9 lety na veletrhu v Lipsku, kdy vlastně

0: cizími autory, cizojazyčnými, tak jedním z těch největších hostů je letos americká historička Jill Lepore, která mluvila i během té úvodní tiskové konference. Není tady hostem jenom tak pro nic za nic, oni se po každé organizátoři veletrhu snaží sem dostat někoho, kdo má buď Nobelovu cenu za literaturu, loni to byl László Krásnoharkai, maďarský autor, no a letos právě Jill Lepore je držitelkou Pulitzerovy ceny a velkým tématem vlastně bude to, jak se promítá umělá inteligence do našich životů. No a abych udělala takový oslý můstek, každá země vlastně tady má, jak už jsem mluvila o té určité reprezentaci, tak každá země tady přiváží takovou svoji výkladní skříň a nejinak to bude i s námi. Přijede sem přes 70 autorů a bude tady hodně mladých i začínajících autorů, relativně začínajících a vlastně cílem je překročit takový ten stín toho, když se zeptáte v cizině, co si představíte pod českou literaturou, tak často pořád jsou to taková ta kliše Hrabal, Kundera, Seifert, ve čtvrtek se předává Nobelova cena za literaturu, tak se bude určitě připomínat i Jaroslav Seifert. No ale my potřebujeme z tohohle stínu vlastně trošičku vykročit. Tady má ohromný úspěch Radka Denemarková, která je hodně překládaná, bude tady o ní celovečerní dokument. Je tady Jaroslav Rudiš, další v Německu žijící autor a vlastně je taková to spojnice mezi tou českou německou kulturou. V neposlední řadě je to i Alice Horáčková, která má obrovský úspěch s románem Rozdělený dům, který teď je jedním z opravdu velmi vydávaných titulů tady na německojazyčném trhu. A nesmím zapomenout samozřejmě ani na tu mladou generaci. Představí se tady třeba Lucie Faulerová, autorka Smrt holky, za kterou dostala cenu Evropské unie za literaturu. No a pak tady budou takové hvězdy, které možná jsou hvězdami i trošičku proti své vůli, nebo proti tomu přesvědčení a proti tomu očekávání. Bude tady Marek Torčík, Jonáš Zbořil, to jsou autoři, které se tady loni podařilo prodat do spousty jazykových mutací a vlastně to je to, co je důležité. My vyvážíme českou kulturu a to české hostování bude mít dopad další a další roky na to, co se bude vydávat nejen v německém jazyce, ale i v dalších, protože tady opravdu, když sledujete třeba práci literárních agentů, tak ty mají schůzky po půl hodinách, doslova nasekané, dovolím si takovýto výraz. Je to opravdu neuvěřitelný biznis, který tady vzniká. Takže není to velet, není to festival, jak si často lidé myslí, není tady jenom tak kulturní složka, která je samozřejmě důležitá, ale je to
1: opravdu tady. Ty budeš mít samozřejmě hodně práce na veletrhu. Kateřina Svátková, naše spolupracovnice. Díky za to, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Bylo půl jedné.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, přeje Monika Vrchotová. Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, zjistil to web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihli. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský další kroky odmítl komentovat. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku. Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou taky k dispozici přímo ve volebních místnostech. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října letos v New Yorku zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšířil okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Nařízení má platit do 4. listopadu. S epidemií spalniček bojuje taky sousední Pensylvánie, kde úřady hlásí přes 1000 nakažených. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže.

0: Eurovize, oznámila to na síti X. Důvodem jsou úpravy rozpočtu. Veřejnoprávní televize tak potvrdila dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě ohledně budoucího financování zruší některé pořady. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů chce poplatky za Českou televizi a Český rozhlas nahradit příspěvky ze státního rozpočtu. Lidé v Turnově si dnes v 16 hodin budou moct poprvé prohlédnout novou městskou knihovnu. Moderní čtyřpatrová budova ve Skálově ulici stála zhruba 115 milionů korun a její stavba trvala 2,5 roku. Knihovna měla být otevřená už na začátku září. Na konci srpna ji ale vyplavil přívalový déšť. Voda poničila stěny, téměř 2000 knih, nábytek i počítačové systémy. Na řadě je doprava na D2 z Bratislavy směrem do Brna, opatrně za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 4. kilometru se dojíždí do fronty kamionů, která pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na D1. Na D1 z Brna směrem do Prahy pozor u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 12. kilometr ke sjezdu na Pražský okruh. Zdržení asi 10 minut. V Praze v Brněnské směrem do centra zpozorněte před sjezdem na Opatov. Na 2. a 5. kilometru se srazila dvě nákladní auta, blokují pravý pruh a tvoří se kratší kolona. Na Pražském okruhu směrem na letiště se pak sunou kamiony omezením u Jesenice už od sjezdu z D1. Přejeme šťastnou cestu. Odpoledne bude slunečno, až večer má na jihu Čech přibývat oblačnosti a teploty se budou dnes pohybovat mezi 18 a 23 stupni. To byly zprávy a teď už jsou pro nás připraveny názory a argumenty.
1: Havárie Filipa Turka nebyla trestným činem. Václav Havel a komunální volby. Úspěch českých letounů. Může Trump přijít i o Texas? A nebo třeba no-go zóny pohledem Ivy Pekárkové? To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
1: Havárie poslance za motoristy a vládního zmocněnce Filipa Turka nebyla trestným činem. Dosavadní vyšetřování ukazuje na podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků nehody. Policie proto věc postoupila do přestupkového řízení. Případ tím ale nekončí a také nekončí jeho politické rezonance. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Petře, znamená to tedy, že Filip Turek zmizí ze zpravodajství?
3: Nezmizí a nezmizí jak v kladném slova smyslu, tak i v tom záporném, protože lze očekávat, že Filip Turek dál bude působit ve veřejném prostoru, dál bude přitahovat pozornost médií a že si někdy za to může sám. A týká se to také toho případu dopravní nehody, která je samozřejmě dále v řešení, takže zatím nebylo vyhodnoceno, kdo jaký podíl nese na dopravní nehodě, kdybychom vycházeli z výroku dozorujícího státního zástupce, tak je zřejmé, že podíl Filipa Turka na té nehodě je nezanedbatelný, takže uvidíme, jaký nakonec bude verdikt, až dospěje do stádia pravomocného verdiktu. Co se týče chování Filipa Turka, tak když se probíralo to, zda by prezident měl jmenovat Filipa Turka ministrem, tak nakonec prezident to odmítl a dodal k tomu poměrně rozsáhlé odůvodnění a jeden z těch argumentů byl ten, že Filip Turek má problém s respektováním pravidel a to se v poslední době názorně ukazuje a ukazuje se to nejenom na případu té dopravní nehody, kde minimálně neodbočil z odbočovacího pruhu a vjel do křižovatky rovně, i když to učinit neměl, alespoň dozorující státní zástupce z těch všech dostupných důkazů to vyhodnotil tímto způsobem. Týká se to ale také třeba toho, že Filip Turek často ve veřejném prostoru pronáší výrok, které neodpovídají realitě a kvůli tomu se dostal i několikrát k soudu a byla mu nařízena omluva a on s tou omluvou naložil po svém. To znamená, že se jakoby omluvil a neomluvil a hlavně omluvil se takovým způsobem, že to nerespektuje ten verdikt toho soudu. Týkalo se to jeho sporu s hnutím Duha nebo také sporu nejnověji s koncernem mediálním Seznam. Takže patrně tyto případy budou dále pokračovat v tom, že se asi ti poškození budou domáhat toho, aby ta omluva byla učiněna tak, jak měla. To znamená, že opět o Filipu Turkovi se bude mluvit a nebude se o něm mluvit právě v kladném slova smyslu.
1: Pokud se o něm bude mluvit i v tom nezrovna kladném smyslu, do jaké míry to bude zatěžovat činnost vládní koalice a do jaké míry to třeba může nevyhovovat premiéru Babišovi?
3: Podle mého názoru Andrej Babiš není příliš šťastný, že se o Filipu Turkovi v té negativní rovině mluví. On by byl radši, aby se o něm buď to nemluvilo vůbec, nebo spíše pozitivně, ale Filip Turek se snaží, aby tomu bylo naopak, i když asi neúmyslně, i když ani to nelze úplně vyloučit, že možná si říká, že špatná reklama, negativní reklama, také reklama. Andrej Babiš je v pozici, kdy motoristy sobě potřebuje ke koaličnímu vládnutí, bez nich by ztratil většinu ve sněmovně a nemohl by prosazovat svůj program. To, že ho motoristé spolu s SPD podporují, drží u moci, tak mu de facto vyhovuje a kvůli tomu musí také tolerovat různé eskapády, nejenom Filipa Turka. Takže Andrej Babiš i v souvislosti s tou dopravní nehodou, když motoristé sobě hovořili o tom, že policie tedy neshledala, že byl spáchán trestný čin, takže by se lidé měli Filipu Turkovi omluvit, že mu bylo ublíženo a tak dále a vypadalo to, že tedy by se měl navrátit do funkce vládního zmocněnce, tak Andrej Babiš hovořil o tom, že ten případ zdaleka neskončil, že právě to bude řešit odbor na Praze 2 jako přestupek a že až se uvidí, kdo tedy jakým způsobem se podílel na té nehodě, tak z toho lze pak vyvodit, jaké bude postavení Filipa Turka, tak uvidíme, jak tento spor mezi motoristy, kteří výhradně stojí za Filipem Turkem a Andrejem Babišem dopadne, ale myslím si, že Andrej Babiš bude muset brát v potaz to, že motoristy sobě potřebuje.
1: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
3: Naslyšenou.
1: Nedožité devadesátiny Václava Havla a kampaň před senátními a komunálními volbami se náhodou setkali ve stejném období. Možná ale mají společného více než jen tuto náhodu. Nad souběhem se zamýšlí politolog Lukáš Jelínek.
4: O tom, že Václav Havel nepatří jen historii a vzpomínkám pamětníků, se můžeme přesvědčit už v pátek a sobotu, kdy proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí a třetiny senátu. Podle jedné z klíčových myšlenek muže, který zápasu o právo lidí spoluurčovat svůj osud zasvětil celý život, odpovědnost za svět začíná u odpovědnosti každého z nás. Když býval tázán na občanskou společnost, nemluvil o ní jako o abstraktní veličině, ale často zmiňoval příklady měst a obcí, kde funguje, je to znát, na vzhledu dané lokality i na tamním spolkovém životě. Nemusíme zkrátka prokazovat své občanství na globálních konfliktech. Pro začátek postačí, když si budeme všímat dění tam, kde žijeme, pracujeme a vychováváme děti. Kdo se stará jenom sám o sebe a jinak má pásku přes oči, sotva může od politiky cokoliv očekávat. Naopak, chceme-li věci měnit, musíme se starat. Není hned nutné osobně kandidovat, stačí, když si pečlivě vybereme ty, jimž dáme důvěru. Výraz pečlivě si přitom zaslouží dvojí podtrhnutí. Jedna z televizí nedávno přinesla anketu, jež ukázala, kolik dotázaných nezná svého senátora. Na jedné straně se není čemu divit, o politiku se pravidelně zajímá zhruba třetina populace, ovšem účast u senátních voleb bývá leckde nižší. Také je stále dost těch, co kurnám dorazí, dají hlas známé značce nebo nejsolidněji působící tváři, ta se jim ale brzy vykouří z hlavy. Není to škoda? Když se do politické vřavy navrhnu sám, měl bych aspoň vědět, kdo a proč v ní za mě nasazuje kůži i jak se mu daří. Zvlášť, když senát i radnice mají oproti sněmovně jednu přednost. Hůře se tam s výmluvami schovává za druhé. Z vládní koalice co chvíli posloucháme nářky, jak strany nemohou naplnit svůj program a musí se přizpůsobovat silnějším spojencům, poněvadž dostali málo hlasů. Také v komunální politice se uzavírají různé koalice a politické obchody. Avšak vzhledem k problémům, jimiž je to, které město sužováno, mnohem snadněji dohlédneme, zda se naši volení zástupci činí nebo jen sedí v koutě. Realizaci předvolebních závazků si tam můžeme pohlídat snadněji než u takzvané velké politiky. Předností senátu jsou zase jednomandátové obvody, v nichž volíme většinovým systémem. Na rozdíl od dlouhého seznamu poslanců za daný region, tady máme jediného člověka. a nejde-li o politika s vysloveně jepičí životností, zaslouží si, abychom si zapamatovali aspoň jeho jméno a priority. Takový senátor se už vůbec nemá za koho schovat. To, zda se při hlasování v horní parlamentní komoře nespronevěřil svým ideálům, plánům a cílům, můžeme vyhodnocovat průběžně a bez mlhy vypouštěné partajními sekretariáty. Pro roli senátora se tudíž opravdu hodí především Havlem preferované osobnosti s životní moudrostí, skutečnou odpovědností a schopností kritické sebereflexe, které umí nadřadit společný zájem svému soukromému. První porevoluční prezident varoval také před ztrátou soudnosti, která může hrozit i demokraticky zvoleným politikům. O důvod víc vidět toho o svém voleném zástupci co nejvíc a mít jej průběžně na očích po celé funkční období, což vyžaduje být občanem i mimo volební víkend. V Havlově světě ostatně nezáleželo jen na konečném skóre, ale také na tom, jaká k němu vedla cesta a kdo se na něm podílel. O tom může být i volební účast cennější než výsledky. Jak radí Václav Havel, nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat.
1: Uzavírá Lukáš Jelínek. Válka na Ukrajině i několik bojišť na Blízkém východě a v dalších teritoriích ukazují na rychlou proměnu vojenských technologií, zejména nasazení levných dronů. Armády a firmy zatím teprve hledají levnou a efektivní odpověď na tuto výzvu. Řešení by mohly být lehké bitevníky, třeba takové, jaké se vyrábí u nás. Zaujalo to našeho spolupracovníka Martina Fendricha.
5: Češi slaví jeden nepříliš známý, ale velmi důležitý úspěch. Ve světě oceňují letoun Skyfox společnosti Aerovodochody. Skyfox je moderní český podzvukový, cvičný a lehký bojový letoun. Představen byl už loni v listopadu na aerosalonu Dubai Air Show, který se koná jednou za dva roky, ale v poslední době patří mezi největší a nejprestižnější letecké veletrhy na světě. Český letecký průmysl tam budil velký zájem, když poprvé představil letoun L-39NG Skyfox, a to v jeho nejnovější ozbrojené konfiguraci. Po skončení veletrhu Skyfox pokračoval v biznisovém turné po afrických zemích, které dnes používají legendární stroje L-39 Albatros. Mimochodem, jednou z výhod lehké útočné verze L-39NG je, že může pracovat se západními i východními zbraněmi. Letos v polovině září oznámil premiér Babiš před odletem do Bulharska, že Česko této zemi nabídne 8 nových Skyfoxů. A na konci září se objevila zpráva, že by Severoatlantická aliance mohla do boje proti dronům nasadit letku tvořenou českými bitevníky Skyfox. Proč? Důležité jsou tu náklady, cena letu. Dnes proti dronům startují stíhačky, jejich nasazení je neskutečně drahé. Mluvčí Aerovodochody Lukáš Hora říká, cituji, letová hodina Skyfoxu vyjde na 1500 euro, což je necelých 37 tisíc korun. U F-16 či Gripenů se pohybuje okolo 30 až 40 tisíc eur, což je 730 až 980 tisíc korun. U stíhačky F-35 stojí letová hodina 50 až 80 tisíc euro, tedy 1,2 až 1,9 milionů korun. A řádově levnější jsou i rakety do českého letounu. K tomu dodám, že Aerovodochody nyní rozvíjí speciální verzi L-39 Skyfox Drone Hunter, česky lovec dronů. Představila ho na dnech NATO v Mošnově. Skyfox vzbudil pozornost nejen u potenciálních zákazníků ve světě, ale také u odborníků. Expert z britského Royal United Services Institute Justin Bronk letoun doporučil ve své analýze. Podle něj by Česko mohlo letadla nabídnout pro alianci jako speciální stroje na zachytávání dronů. A o tom též mluvil český prezident Petr Pavel při své nedávné návštěvě ve Spojených státech. Podle Justina Bronka by se Skyfoxy mohly stát součástí nové letky, kterou chce NATO vybudovat právě k likvidaci útočných dronů, protože jsou k tomuto úkolu nejvhodnější. Nahradili by řádově dražší stíhačky. Letka by mohla čítat zhruba 16 až 24 letounů a její posádky by se zaměřovaly výhradně na zachycování jednosměrných útočných dronů. Části letky by mohly být rozmístěny například v Polsku, Rumunsku nebo v pobaltských zemích. Protidronový útvar by mohl být vytvořen a vybaven během několika následujících let. Asi není potřeba dodávat, jak velká by to byla šance pro aerovodochody a pro Česko. Zajímavé je, že o tom premiér Babiš nadšeně nevykládá ve svých videích. Proč? Protože jde o podporu NATO a o obranu před ruskou agresí? Protože by to vadilo koaličnímu hnutí SPD? Na úspěchu Skyfoxu to ale nic nemění.
1: Říká Martin Fendrich.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Přesně za 4 týdny půjdou Američané k volbám. Do sněmovny reprezentantů, třetiny senátu. V některých státech budou občané vybírat guvernéry, státní žalobce a další činitele. Zejména ve státech s nejistou republikánskou většinou to může být považováno za špatné vysvědčení pro prezidenta Trumpa. Mohl by přijít třeba i o tradičně republikánský Texas? Nejen nad tím se zamýšlí náš spolupracovník Matěj Schneider, který působí na serveru Voxpot.
6: O Texas by se republikáni bát neměli. Blížící se volby do kongresu ale zvyšují nervozitu amerických republikánů i ve státech považovaných za stabilně konzervativní. Vůči prezidentu Donaldu Trumpovi se teď opatrně vymezuje rozšiřující se skvadra kandidátů napříč federací. Jenže republikánskému kandidátovi v Texasu, Kenu Paxtonovi, se od Trumpa bude distancovat trochu těžko. Paxton už dlouhá léta slouží jako texaský generální prokurátor. Má na talíři celou řadu skandálů, od podezření z korupce po tradičně konzervativní rozvod pro nevěru. Jeho ex-manželka Angela slouží v texaském státním senátu, kde před několika lety přihlížela neúspěšnému pokusu o odvolání svého manžela kvůli zneužití úřadu a zmíněné korupci. Především ale Paxton po boku guvernéra Grega Abbotta v posledních 10 letech ochotně posouval hranice možného v republikánské politice. Pokud Trump v Bílém domě rád boří normy a zkouší nemožné, Texas mu pod vládou Abbotta a Paxtona mnohdy sloužil jako jedna z laboratoří pro radikální kroky v duchu Make America Great Again, ať už šlo o migraci nebo interrupce. Trump se Paxtonovi, který chce na své divoké prokurátorování navázat ziskem senátního křesla, snaží všemožně pomoci. Podle všeho se zas tak v lásce nemají, ale snaha udržet většinu v horní komoře je důležitější. Trump proto před několika týdny nezvykle nechal uspořádat celofederální republikánský sjezd právě v Texasu, ačkoliv si americké politické strany podobně okázalé akce většinou schovávají na roky prezidentských voleb. Jenže kvůli Trumpově klesající popularitě je efekt takové slavnostní události dvousečný. Uvědomuje si to zjevně i Paxton. Vyplývá to z uniklé nahrávky z jeho setkání s donory a lobbysty na sklonku září. Přiznává tu, že čísla v průzkumech nejsou dobrá a vyloženě říká, že jemu a ostatním zdejším republikánským kandidátům se preference propadly právě v důsledku Trumpova sjezdu. Trump ho na oplátku na předvolebním mítinku označil za volně přiloženo osinu v zadku, ale zároveň se pochroumaného kandidáta snaží dál podporovat. Někteří američtí konzervativci míní, že si reputačně nevalný kandidát Paxton jen předběžně chystá alibi pro případ prohry a snaží se vinu svalit na prezidenta. Je to možné. Tak jako tak by republikánská ztráta texaského senátního křesla byla drsným projevem Trumpova pádu. Demokratický senátor zastupoval Texas naposledy na začátku 90. let minulého století. Demokraté si ale na texaské senátní křeslo brousili zuby s podobnou vervou už v midterms uprostřed Trumpova prvního mandátu. Tehdy jim výhra unikla o něco málo přes 200 000 hlasů. I tentokrát jsou průzkumy velmi těsné. Jistější sázkou je i letos, že zase promáhnou. Kdyby jim to ale náhodou vyšlo, byl by to pořádný, takzvaně Texas-sized hřebíček do rakve maga.
1: Uzavírá Matěj Schneider. Politika, to je z velké části způsob, jak rozdělovat moc a jak rozdělovat peníze. Například mezi centrální vládu a města či kraje. Komentátor časopisu Euro Petr Fischer se zajímal o to, jaké jsou plány současného kabinetu v době, kdy je peněz méně, než by vláda chtěla.
7: Nedostatek peněz ve státní kase, jejichž schodek dál narůstá, přivádí vládní lídry k zajímavým úvahám. Ministryně financí Schillerová prolamuje koaliční tabu a otevřeně připouští, že některé daně zkrátka budou muset jít nahoru. Ostatně jednu novou daň na rafinérie Orlenu a jejich mimořádné zisky už vláda chystá. Premiér Babiš zase uklidňuje občany tím, že mají na svých účtech tolik našetřeno, že by si případně mohli celý státní dluh koupit a ještě by zbylo. Aby toho nebylo málo, předseda vlády kritizuje chování obcí, zejména velkých měst, jako je Praha, které mají v bankách stovky miliard korun, jež by republika potřebovala v investicích. Babiš neuvažuje o tom, jak města motivovat k větším investicím, jak například vylepšit stavební schvalování investičních projektů. Rovnou podle něho bude lepší, když dostanou méně peněz, které pak zůstanou v rozpočtu státu. Vláda tak může snížit dluh nebo investovat, když to velká města sama nesvedou. Sklon k úsporám je opravdu národní postižení. Češi si stále nezvykli na to, že peníze musí obíhat, ne ležet v bance, protože tam nejsnázeji ztratí hodnotu a žádný rozvíjející účel z nich nevytřískáme. Podle aktuálních čísel České národní banky mají české domácnosti na bankovních účtech momentálně 4,2 bilionu korun, což je absolutní rekord. Sklon k úsporám ale nijak neposílil, stále se pohybuje kolem 18,5% disponibilního příjmu. A stále také jsme druzí největší spořílkové v Evropě, hned po sousedním Německu, kde se šetří až pětina všech vydělaných peněz. Ukládat více na horší časy nás naučila pandemie covidu. Před ní si Češi v průměru odkládali do banky jen sedminu, ne šestinu svých peněz. Úsporné zajišťující trendy kopírují i velká česká města. I menší obce ale často nechávají peníze na účtech, aby měli dost peněz na strategické investice, na něž se musí nejprve nastřádat. Tak své úspory obhajuje i Praha, která si ukládá na městský okruh a probíhající stavbu metra D. Snížením objemu peněz z rozpočtového určení daní pro velká města, které navrhuje Babiš, se ale sklon k investicím nevylepší. Tato politická strategie není nátlakem na města, aby urychlila své dlouhodobé investiční projekty. Jde spíše o raubířské odebírání autonomie moci, kterou města díky svým rozpočtům mají. Těžko to brát jinak než jako pokus o vylepšení vládní bilance a také o posílení vládní moci, neboť jak známo, moc jsou peníze. V tomto stylu a logice by mohl premiér snížit i objem vkladů občanů v bankách, neboť tyto odložené peníze nijak nepracují ku prospěchu vládních plánů, a tedy pro dobro republiky, které Babišově vládě jistě leží na srdci nejvíce. Rozpínavost současné moci se rozšiřuje za hranice představitelnosti. Samozřejmě, že vláda nic takového jako znárodnění vkladů neudělá. Už to, že o tom v souvislosti se státním dluhem Babiš takto hovoří a že útočí i na peníze města obcí, naznačuje, že hranice lačnosti centrální moci se zásadním způsobem posouvá. Babiš to nemá z vlastní hlavy. Inspiroval se nejspíš u šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která upozornila na to, že v Evropské unii leží v bankách relativně nečinně více než 8 bilionů eur. Zatímco Leyenová vyzvala ke změně myšlení, které by tyto peníze proměnilo v investice, premiér Babiš po odložených penězích nejen pošilhává, ale rovnou na ně sahá. Možná by tentokrát stačilo, kdyby premiér některé nápady Unie jen následoval a v daném rámci rozvíjel, ne aby je, jak je v Česku zvykem, proměňoval, pozlacoval a posiloval. Český sklon k úsporám sníží pouze větší důvěra k politicko-ekonomickému prostředí Česka a Evropské unie a k němu Babišovi mocensky motivované přesuny peněz rozhodně nepomohou. Ani ve městech, ani v domácnostech.
1: Uzavírá Petr Fischer. Předmětem vášnivých debat u nás i jinde je nejen umělá inteligence, osud Stardance nebo ceny benzínu, ale i povaha oblastí obývaných imigranty, zejména těch v západní Evropě. Zde je pohled spisovatelky Ivy Pekárkové pod titulkem No-go zóny, ve kterých jsem bydlela.
8: Tak se nám v Česku už zase rozjela diskuse na téma no-go zón. Příliš mnoho krajanů věří, že v Evropě máme no-go zóny, a můžou za to migranti, konkrétně ti věřící na Aláha. viděli příliš mnoho videí, ve kterých muslimští extrémisté uřezávají hlavy bezvěrcům, ve kterých rozhořčený dav, ne nutně muslimský, ale islamofoby jako muslimský vnímaný, vrhá molotovem po policejním autě, či ve kterých dokonce, o hrůzo, dva či tři mírumilovně vyhlížející lidičkové vytáhnou na parkovišti kobereček a provozují náboženskou gymnastiku, jako by jim bylo fuk, kolik kolem jdoucích tím vyděsí. Lidem přesvědčeným, že v Londýně jsou místa, kam běložská noha už léta nevkročila a ani policajti se tam neodváží, při nejlepší vůli nevysvětlíte, že to tak není. Jejich amygdala zjevně jede na plný plyn a strach nám lidem vypíná šedou kůru mozkovou a zapíná nám plazí mozek. Nastoupí reakce, útok, útěk. Zvíře, které se ocitne v ohrožení, buď uteče, anebo zaútočí. Absolventi vysoké školy života jsou ale přece jen lidé a tak provedou oboje. Utečou před informací, která by jejich názory mohla ohrozit, a zaútočí na jedince či skupinu, která jim tu informaci poskytuje. Příliš často patřím k jedincům, kteří takovou informaci poskytují. V životě jsem prolezla kdejaký slam a ghetto. V neznámém městě má první cesta vede do čtvrti, o které se říká, že je nebezpečná. Dělám to v Evropě, v Asii, v obou Amerikách i v Africe. Zatím se mi na těch nejnebezpečnějších místech nic nestalo. Na bezpečnějších místech se mi přihodila spousta děsivých věcí. V Evropě, Asii, obou Amerikách i v Africe. Místa, která odpovídají definici no-go zone, to jest je lepší do nich nevstupovat, protože je tam vysoká kriminalita a nedovoláte se pomoci od policie, existují. V Evropě ne. Aspoň teda v případě, že jste běloši. V Londýně často tlumočím ve čtvrti Tower Hamlets, což je podle expertů z VŠZ obzvlášť nebezpečná no-go zóna. A nic. Za 20 let, z toho 3 za volantem taxíku, jsem prošmejděla v Londýně každou myší díru. Slamy, geta, ani no-go zóny, tu stručně řečeno, nejsou. A přece jsem objevila pár míst, kam policajti leckdy nepřijedou, ani když voláte tísňovou linku a křičíte, že se vás soused na patře pokouší zabít. Přesně to se mi přihodilo v takzvaném domě mnohočetného obývání. Bydleli jsme v Londýně v 6 takových domech. Mnozí naši sousedé byli muslimové, ale bála jsem se o život jen dvakrát. Když na mě zaútočila jedna dobrá křesťanka, která mi záviděla skoro manžela, a když se mě pokusil zavraždit bílý Angličan trpící schizofrenií.
1: Uzavírá Iva Pekárková nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny komentátory se loučí Jan Fingerland.
0: Pěkné odpoledne, je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcíny na COVID. Ukrajina posiluje obranu před ruskými proudovými drony. Chybějící soupravy City Elephant už druhý den stěžují železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze. V úterý 6. října vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos skončí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací drony a další moderní systémy.
9: Po všemu světu znachodemo amuníci.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systému schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Po zásahu drony se potopila obchodní loď v ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky. Posádka potopené lodi se pohřešuje. Premiér země Rumen Radev označil útok za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters nařízením snaží snížit ceny paliva před nadcházejícími volbami do amerického kongresu. Druhý den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera jich bylo více než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové za to můžou mimo jiné technické závady.
12: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné události a vandalismus.
0: Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Brna směrem do Vyškova opatrně za sjezdem na Brno Slatina na 204. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním, blokují pravý pruh a tvoří se kolona. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kamiony omezením od sjezdu z D1 až k Jesenici na 82. kilometr. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se jede pomaleji až na Štěrboholskou spojku k Europarku a to už od sjezdu na Hradeckou D11. Vekbelské směrem do Letňan trvá silnější provoz od Kolbenovy k Cínovecké a plná je také Novopatská a před omezením v Legerově se popojíždí od kongresového centra přes Nuselský most. Dobře, dojeďte. Na slunečné obloze má večer na jihu a jihozápadě Čech přibývat oblačnosti. Zítra bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle i mlhavo. Teploty se dnes i zítra budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Tolik zprávy a teď už pořad, jak to vidí.
13: Dobrý den, je tady prostor a čas podívat se na souvislosti událostí, o kterých se hovoří. Komentovat je bude Lubomír Kopeček, profesor politologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Já vám přeji dobrý den, pane profesore, dobrý den.
14: Krásný den a děkuji za pozvání.
13: Zajímat mě bude zejména to, jakým způsobem se může proměnit struktura Senátu, jaké faktory se promítají do volebního neúspěchu či úspěchu, co nejvíce ovlivní voliče, jaký signál vyslal nám všem prezident, který nadcházející volby vynechá kvůli dovolené v zahraničí, jaký dopad to může mít na jeho případnou kandidaturu za rok a půl. A probereme i to, jak se Václav Havel stavil k ústavě. Zita Senková přeje nerušený poslech.
11: Jak to vidí?
13: Koncem týdne v pátek 9. října začnou komunální volby a také první kolo voleb do třetiny Senátu. Hovoří se o nich jako o prvním vážnějším testu vládní koalice Hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Mimochodem přesně před rokem proběhly sněmovní volby. Co vy, pane Kopečku, považujete za nejdůležitější, za nejzajímavější aspekty těch nadcházejících voleb?
14: Tak když vezmu ty volby senátní, tak samozřejmě tu otázku, jak v nich dopadne ANO Andreje Babiše. V tuhle chvíli obhajuje v Senátu, obměňuje se třetina Senátu, to je 27 mandátů, obhajuje jediný mandát, to je, že může výrazně posílit a ten svůj stávající 15členný senátorský klub výrazně rozšířit. Samozřejmě čistě hypoteticky, kdyby uspělo ve všech obvodech, kde kandiduje, a někde třeba uspěla i SPD, která taky masivně nasadila kandidáty, tak by byla představitelná varianta, že by stávající vládní strany získaly v Senátu většinu. Je to hypotetická varianta, SPD je extrémní strana z hlediska toho, jak bývá úspěšná ve volbách, je dobré připomenout, že u senátních voleb zatím nikdy neuspěla. Stejně tak jako výsledky ANO bývaly v minulosti poměrně slabé, viz ten jeden mandát, co získala před 6 lety a co obhajuje. Nicméně je dobré brát opravdu v úvahu, že ANO se nám v průběhu času, když použiju nepolitologický výraz, polepšilo a v těch posledních senátních volbách před 2 lety získalo 8 mandátů, což je vidět, že je tam poměrně výrazný posun. To je z mého hlediska asi ta nejzajímavější zpráva k senátním volbám.
0: Prokázal mimochodem Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie a efektivní pojistkou, pane Kopečku.
14: Ta debata o tom, že to je pojistka, se tady objevuje neustále. Já jsem k ní trochu opatrný a ono je dobré opravdu vnímat, že pravomoce Senátu jsou nastaveny jako poměrně slabé. Já tady nechci vyjmenovávat všechny jeho pravomoci, jenom připomenu, že Senát je potřeba k tomu, aby jsme změnili ústavu, případně abychom změnili ústavní zákony. Tady je opravdu potřeba jeho souhlas, na rozdíl od těch běžných zákonů. A tahle, já bych řekl, svým způsobem brzdící funkce, že opravdu změnit ústavu díku tomu není tak úplně jednoduché a to též vlastně platí u těch volebních zákonů, je podle mě něco, co možná nevstupuje do toho veřejného prostoru moc viditelně, ale vlastně to působí tak jako permanentně celých těch 30 let. Mohl bych vyjmenovávat další věci, třeba žalobu na prezidenta, to je taky taková jako zábavná věc, zábavná samozřejmě v uvozovkách. Už jsme tady měli několikrát senát, který se do toho tak říkajíc obul, zatím nikdy nebyl v tomhle směru úspěšný, ale může to také být bráno jako něco, co tady je ve veřejném prostoru vidět a co může docela výrazně ovlivnit nějakou politickou debatu. U té žaloby na prezidenta bych jenom dodal, že ta současná úprava a ty možnosti úspěchu striktně limituje, protože je potřeba k úspěchu nejenom ta 3/5 většina v Senátu, ale i 3/5 většina ve sněmovně, což je velmi těžko dosažitelné.
0: Co se týče těch voleb do Senátu, respektive hlasování do jeho 1/3, tak které zajímavé souboje kandidátu očekáváte? Jak bude napínavé druhé kolo?
14: Asi věc, která určitě stojí za zvýraznění v tuhle chvíli díky tomu, že ANO je největší politická strana, v průzkumech má 30-35%, dá se čekat, že opravdu dokáže dostat většinu kandidátů, které má nominované do druhého kola. To si myslím, že je vysoce pravděpodobné. Já nevím, jestli uspěje ve všech těch 24 obvodech, kde má kandidáta, kandidátku, to je taky hodně častá věc, že ANO nominovala kandidátku, anebo jestli to bude ve větší části, ale bude jich zjevně hodně. A to, co je hodně pravděpodobné, že se tam opravdu sestřetne s nějakým kandidátem, kandidátkou současné opozice. Co se týká těch zajímavých obvodů, já bych asi vypíchl něco, co se stalo předmětem debaty v těch posledních týdnech, to je obvod Vyškov, kde v tuto chvíli kandiduje jihomoravský hejtman a lidovecký předseda Jan Grolich. K tomuhle obvodu přitáhl podle mě ne úplně pochopitelně trochu pozornost předseda české vlády Andrej Babiš s místopředsedou Karlem Havlíčkem, když natočili takové dost zvláštní video, které nebudu reprodukovat z hlediska obsahu, jenom zmíním, že opravdu používá občas obraty, které by se ve vysílání Českého rozhlasu nedali citovat, o natržení z té části zadní části těla, když to řeknu velmi kulantně. Řekl bych, že tady díky tomu může být ten souboj potom mediálně hodně zajímavý. A třeba i z hlediska interpretace výsledků, protože tady asi bude výsledek už po prvním kole v sobotu, to může být zajímavé. Já jenom připomenu, že v tomhle obvodu jsou jenom tři kandidáti, vedle toho Lidoveckého je tady i kandidátka ANO a potom kandidát Přísahy, který nicméně tady asi má velmi malou šanci na to, že by získal nějaký větší počet hlasů. Ten další obvod, možná bych si dovolil tady vypíchnout ještě Moravský obvod, o kterém se třeba málo mluví, ale je docela zajímavý, Znojmo, což je zase obvod, kde velmi výrazně v jiných typech voleb uspěje, nebo uspělo, ANO Andreje Babiše. Tady se dá čekat, že to bude zajímavé díky tomu, že tady vlastně obhajuje senátor za TOP 09. Opozice tady udělala to, co u řady dalších obvodů, to jest nepostavila dalšího kandidáta, a může být zajímavé, jak ten kandidát, vlastně jediný z hlediska šancí opozice, výrazný opoziční kandidát, tady uspěje vůči, nebo neuspěje vůči kandidátovi za ANO. A podobně by se dalo pokračovat u řady dalších. Třeba zajímavá je Česká Lípa, kde kandiduje fenomén Libereckého kraje Martin Půta, stávající hejtman, a zase má tady protikandidáta ANO, který je v tu chvíli, v danou chvíli starostkou, tady je to žena České Lípy, což vlastně to největší město v tom daném obvodu, a ta stará zkušenost říká, že starosta, starostka v obvodu má poměrně slušné šance uspět. Tohle jsou tři takové vytažené obvody. Ono, když se dívá člověk na to, kde všude se tak říkajíc bojuje, tak si myslím, že v danou chvíli většina těch obvodů je hodně zajímavých.
13: Nakolik se podle vás, pane Kopečku, průměrný volič zabývá komunální politikou? Podle čeho se rozhoduje? Mění se to nějak?
14: Je dobré zvýraznit asi jednu věc. Máme tu třetinu obcí, ve kterých kandiduje jenom jedna kandidátka. Takže úplně natvrdo řečeno, tady si volič z ničeho vybírat nemůže. Ono se to podle mě projeví i ve voličské účasti v komunálních volbách obecně. Ve chvíli, kdy si nemáte z čeho vybírat, tak klesá vaše motivace jít k volbám. Když to řeknu trošku krutě, tak v zásadě stačí, když si hodí hlas ti daní kandidáti a jsou zvoleni. To je případ opravdu té třetiny obvykle malých, ale někdy ne zas tak úplně malých českých obcí. A pak je tady x, skutečně tisíce obcí, kde je to mimořádně pestré. My jsme se dostali v tuhle chvíli do situace, kdy strany z komunální úrovně pozvolna mizí. Ten počet straníků na kandidátkách je zhruba nějakých 10% přibližně, což je poměrně málo ve srovnání s minulostí. Je prostě vidět, jak strany ztrácejí členy, tak jsou méně a méně schopny stavět svoje stranické kandidátky. Takže mám-li vypíchnout nějakou zprávu, která bude podle mě hodně vidět v sobotu večer, velmi těžká určitelnost toho, kdo vlastně v komunálních volbách z hlediska těch celostátních stran zvítězil, protože to prostě při té změti různých koalic v obcích, při tom, jak pestře vypadají ty různé kandidátky pro obec, za obec lepší a tak dále, jak vypadají, že vlastně nepůjde určit nějakého jednoznačného vítěze. Půjdou určit poražení pravděpodobně.
13: Jaké faktory se podle vás promítají do toho volebního úspěchu nebo naopak neúspěchu?
14: Určitě to, že jste schopná postavit kandidátku, to je v českých, hlavně těch menších obcích, v podstatě základ úspěchu. Abyste uspěla, tak ty kandidáty nejdřív musíte nominovat, navrhnout. Ta další věc, která samozřejmě hraje roli, velmi často bývají úspěšní stávající komunální politici díky tomu, že bývají vidět. Potom můžete, to už jsou faktory, které se tak jako objevují napříč republikou, přijít s něčím zajímavým, s nějakou i zajímavou osobou, třeba velmi populární bývají lékaři na kandidátkách, anebo třeba nějaká místní celebrita a opět někdo, kdo je v té obci, tak říkajíc, více známý. Když se dívám na to, co se velmi často v českých poměrech děje, to jest kumulace různých mandátů, tak to může být spojeno i třeba s tím, že jste celostátně známý, máte třeba poslanecký, anebo třeba i senátorský mandát, případně i vládní. Máme tu neúplně málo vládních politiků, případně předsedů opozičních stran, co kandidují, a oni to nějakým způsobem vlastně teďka využívají i v komunálních volbách.
0: Na události v české politice před nadcházejícími komunálními a senátními volbami se díváme optikou politologa Lubomíra Kopečka.
11: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Jeden hlas v nadcházejících volbách, které začnou tento pátek, chybět bude. Prezident Petr Pavel totiž neodvolí. Minulý pátek odjel na dvoutýdenní dovolenou do zahraničí, která zasáhne i do volebního víkendu. Podle Hradu chyba v plánování prezidenta mrzí. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců. Pane Kopečku, jaký signál tím vyslal pan prezident občanů? Byl to on, kdo termín voleb vyhlásil? Sám připomíná, že kdo nevolí, nechává za sebe rozhodovat druhé.
14: Já myslím, že jste tou formulací, jak jste tu otázku položila, vystihla ten názor, který ty poslední dva dny je hodně vidět. Ta záležitost vyvolala mimořádnou pozornost, když vidím ty reakce, kde se objevuje slovo vzor, příklad, prezident jako někdo, kdo by opravdu tady měl udělat to, co je správné, to je k těm volbám přijít, tak je vidět, že ta debata se pro stávající hlavu státu nevyvinula zrovna pozitivně. Řekl bych, že je to moment, kdy je v tom krásně vidět to české, a já neříkám, že je to čistě české, ale u nás je to podle mě hodně vidět, české vnímání hlavy státu jako někoho, kdo je autorita, kdo by měl vlastně řadu věcí, tak říkajíc, určovat z hlediska toho, co je ten vzor. No a pan prezident z toho v tuhle chvíli nevychází úplně dobře, protože ta kritika jde opravdu od vládních politiků, jde od opozice, jde od novinářů, když tím, co se děje i na sociálních sítích, tak tam opravdu ten názor, že neudělal dobrou věc a že udělal velkou chybu, docela drtivě převažuje. Myslím si, že z hlediska imidže prezidenta je to docela velký problém. Je otázka, jestli ten svůj postoj ještě změní, to je dobré tak jako zdůraznit, protože si myslím, že tady úplně nedomyslel, co ten jeho krok, to je to, že nebude volit v lokálních volbách, což jako může být politologicky nahlíženo opravdu jako druhořadé volby, vlastně vyvolá ve veřejné mínění. On je dobré fakt jako vnímat, že tu druhořadost těchto voleb, ať už komunálních nebo senátních, které já můžu vnímat jako politolog. A pan prezident to konec konců, myslím, i v tom vysvětlení tak trochu mezi řádky říká, tak je věc, kterou nahlíží běžný český občan, anebo chcete-li veřejnost, trochu jinak, opravdu tím prizmatem toho prezidentského úřadu, já už se tady trochu opakuji jako vzoru či příkladu, který by tady měl skutečně vést.
0: A jaké dopady, pane Kopečku, to může mít pro hlavu státu, zejména pokud by se rozhodl opět kandidovat na Pražský hrad?
14: Já jsem z těch vyjádření v poslední době vcelku jasně vyčetl, že hlava státu chce svůj prezidentský úřad obhajovat. A vlastně tímhle krokem, pokud se takhle opravdu odehraje, to je, že zůstane v zahraničí a nebude volit v lokálních volbách, tak poskytuje pro svou kritiku docela účinnou munici. Zase to vyjadřuju trochu nepolitologicky, ale myslím si, že dobře srozumitelně, přestože máme do prezidentských voleb ještě zhruba rok a čtvrt, rok a půl, tak je dobré říct, že ono to samozřejmě trochu přikryje ten čas, co do nich zbývá, ale pak se to panu prezidentovi bude vracet ve volební kampani, kdy mu řada lidí v souvislosti s výkonem úřadu připomene, že vlastně tady nerespektoval něco, co jednak sám říkal, a jednak to, co opravdu je v tom stereotypu vnímání českého prezidenta. No a já si nejsem jistý, jestli v tuhle chvíli to nemůže být ta velká chyba, kterou zatím neudělal. Ono opravdu, když se díváte na jeho výkon funkce z hlediska reprezentace státu, reprezentace před veřejností, tím, jak vystupuje. On opravdu v tomhle směru podle mě neudělal zatím žádnou větší chybu. A tady se mi jeví, že z tohoto a z toho, že se mu to opravdu potom bude vracet jako bumerang, se ta velká chyba může vyrobit.
13: Pohled profesora politologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, Lubomíra Kopečka.
11: Jak to vidí?
13: Předseda Senátu Miloše Vystrčil z ODS s bývalou první dámou Dagmar Havlovou včera představili pamětní desku s citátem z projevu Václava Havla při jeho první návštěvě horní komory v roce 1997. Tehdejší hlava státu zdůraznila roli Senátu. Václav Havel by se včera dožil 90 let. Jak vy na něj vzpomínáte, pane Kopečku?
14: Samozřejmě jako na člověka, kterého jsem v nějaké srovnávací biografii českých prezidentů popisoval, jako na člověka, který samozřejmě z té biografie, když se poměřuje jeho přínos pro českou demokracii a svobodu, vyšel lépe než jeho dva nástupci Václav Klaus a Miloš Zeman. Samozřejmě, když se dívám na Václava Havla, současně je to osobnost plná různých zajímavých paradoxů. Já možná jenom vypíchnu jeden, který mě napadl při tom, co se děje v těch posledních dnech. Václav Havel před listopadem 89 určitě nebyl člověk, který by byl velkým zastáncem liberální demokracie. Připomenu jenom ten jeho asi nejslavnější esej Moc bezmocných, který vedle toho, jak řekl bych, že velmi dobře pojal nebo pochopil ten tehdejší komunistický režim, tak měl v sobě i aspekty kritiky tehdejší západní liberální demokracie, kterou potom Václav Havel pomáhal po roce 89 Česku budovat. Takže jako vlastně vezmu-li tenhle docela zajímavý a teďka v těch debatách v posledních dnech vlastně trochu utopený aspekt, tak Václav Havel je současně člověk, který je zajímavý i některými paradoxy, které jeho život vlastně přinesl. A samozřejmě přes všechny ty jeho zásluhy, které se dají vypíchnout a které je dobré vnímat, je to dnes něco, co je možná až trochu moc mytologizované a zasazované do toho dnešního kontextu, kde to samozřejmě dává smysl, ale pak to může vést k docela zajímavým zkreslením té jeho barvité osobnosti.
13: Čas od času se v Česku rozhoří debata o tom, jaké jsou pravomoci hlavy státu, zda respektuje ústavní mantinely parlamentního systému. Tak jak se v nich pohyboval Václav Havel? Tady jenom dodám, že byl nepřímo zvolený prezident.
14: Je pravda, že když se díváte na Václava Havla na začátku 90. let, to jest v době zrodu nové tehdy ještě československé demokracie, tak on určitě tehdy hodně přesahoval tu ústavu danou roli. Je dobré říct, že tehdy platila ještě komunistická ústava, která počítala vlastně s prezidentem opravdu jako s takovým v podstatě bezvýznamným aktérem. Díky tomu, že tady byl Václav Havel jako někdo, kdo byl ta nejviditelnější postava opozice před rokem 89, pak neformální lídr Občanského fóra, to je z toho hybatele přechodu k demokracii, tak si tady vlastně mohl jako prezident dovolit navázat na ten masarykovský odkaz, včetně onoho občasného docela výrazného přesahování těch formálních pravomocí. To je, že když se díváte na Václava Havla v těch letech 90-91, tak je to určitě někdo, kdo je ta ústřední postava politického režimu, k čemuž třeba tehdy využíval i tehdejšího premiéra Mariana Čalfu, který byl v mnoha ohledech vůči němu poměrně loajální a vstřícný z hlediska toho, jak vnímal jeho představy. Tohle je nicméně opravdu ta zakladatelská, budovatelská fáze demokracie, potom přijde střih, nová česká ústava z roku 92, která samozřejmě v určité československé je ústavně pro prezidenta výhodnější, ale zase to není něco, co by bylo až na několik pravda poměrně významných pravomocí s koncepcí, že prezident je opravdu ta zásadní postava v politickém systému. No a tady je hezky vidět, že jsou okamžiky, kdy Václav Havel, řekněme, s tou svou rolí dokázal docela dobře fungovat, rolí, která je ústavně limitovaná. Mluvím tady o období zhruba těch let 93 až 690. A pak jsou tady okamžiky, kdy tu roli, řekněme, v něčem překročil. Tady je zajímavá třeba doba roku 97, kdy se tehdy stal někým, kdo docela ostře kritizoval tehdejšího premiéra Václava Klause a dost přispěl i k jeho politickému pádu. Je otázka, jestli tohle byla koncepce prezidenta v české ústavě. Je vidět, že tady opravdu Václav Havel hodně uplatnil ten svůj naturel. Jestli si můžu dovolit ještě jednu krátkou poznámku, současně bych si tady dovolil upozornit na to, že Václav Havel se s některými dalšími premiéry příliš neshodl. Stojí tady za zmínku určitě Miloš Zeman jako premiér v době opoziční smlouvy let 98 a 2002. Václav Havel nahlížel opoziční smlouvu, to jest to, že Zemanovu vládu tehdy držela do značné míry u moci ODS jako něco, co je ohrožení demokracie a vůči tomu taky docela ostře vystupoval, včetně kroků, kdy vetoval některé zákony prosazené tehdy v rámci opoziční smlouvy, anebo je napadl úspěšně v řadě případů u ústavního soudu.
0: Jak se, pane Kopečku, v ústavních mantinelech pohybovali nástupci Václava Havla?
14: Dá se to vnímat jako navazování na tradici s určitými specifiky či ještě většími vykročeními. U Václava Klause

0: i on se snažil nějakým způsobem určovat něco, co vlastně toho vítěze omezovalo. Když vypichnu nějaké konkrétnější momenty po pádu, který on nespůsobil dvou sociálními demokratickými premiéry vedených vlády Vladimíra Špidly a Stanislava Grosse, vždy dal vlastně při sestavování vlády možnost, aby ji sestavila sociální demokracie, ale stanovoval si nějaké podmínky. Jenom připomenu, že tehdy nechtěl, aby ta vláda, nová vláda, zavisela na komunistech. To jest, bylo vidět, že tady má opravdu tendenci nějak limitovat to politické uspořádání, které tady na vládní úrovni vznikne. A když potom skočím v čase po té jeho druhé prezidentské volbě v roce 2008, je vidět, že je to prezident, který je opravdu méně vázaný, a je méně vázaný i díky tomu, že ví, že to je jeho poslední prezidentské období, a docela ostře se tady pouští třeba i do vlastní, nebo původně vlastní strany, to jest do TOP 09 a jejího tehdejšího šéfa Mirka Topolánka, pardon, ODS, já se omlouvám, ODS, TOP 09, to jsem předběhl, Mirka Topolánka, s tím, že v danou chvíli tady máme někoho, kdo vlastně útočí docela ostře na to, jak ta vláda vedená Mirkem Topolánkem tehdy vypadá, právě z ideologických důvodů, protože se prostě neshodl s tím, že zahrnutí zelených do vlády vedené ODS je něco, co je opravdu rozumný tak. A samozřejmě to naráží i na to, že ta vláda tehdy vedená Mirkem Topolánkem stála na několika odpadlých poslancích, což bylo politicky hodně problematické z hlediska korupčních podezření, ale i dalších záležitostí ohledně její stability.
1: Vysvětluje Lubomír Kopeček, profesor politologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: Také děkuji a přeji krásný den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Hezké odpoledne, je půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky, ale taky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu vede Petr Šlov, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotografie propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal. Komunální volby budou v pátek a v sobotu. Ve třetině okrsků budou lidé hlasovat i o budoucí senátorovi. Slovensko bude v listopadu hostit dvoudenní summit prezidentů zemí Vyšegradské čtyřky. Na setkání nejvyšších představitelů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska dorazí taky předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Oznámila to kancelář slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Summit začne 4. listopadu a hlavním tématem bude podle Bratislavy rozšiřování Evropské unie. Prezidenti se mají zabývat i zahraniční politikou. Prodej nových osobních aut v Česku za 3/4 meziročně vzrostlo o 2,4% na 187 tisíc vozů. V září přitom bylo registrováno 19 tisíc vozidel. To je oproti loňskému září pokles o 10,5%. 3/4 všech osobních vozů nakoupily firmy, zbytek soukromí zákazníci. Informoval o tom Svaz dovozců automobilů. Jihokorejská armáda zlikvidovala další minové pole na hranici s KLDR. Podle Soulu se miny nacházely už na území Jižní Koreje a severokorejská armáda je tam umístila s cílem zranit nebo zabít jihokorejské vojenské hlídky. Nášlapné miny takto před několika dny těžce zranily 3 vojáky. 1400 firem ze 39 zemí z různých koutů světa se až do pátku představuje v Brně. Na výstavišti tam dnes začal další ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. K vidění jsou nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku. Ještě pohled na silnice na D1 z Brna do Vyškova, opatrně za sjezdem na Brno Slatina na 201. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až na 204. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, zdržíte se 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se rozjíždí kolona kamionů v

0: Omezení u Jesenice regulují provoz vjezdy do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most čekejte silný provoz od Běchovic k Europarku a plný je například i Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy. Tam je omezení a je zabraný prostřední pruh. Dobře, dojeďte. Po zbytek dne bude slunečno, večer má na jihu Čech přibývat oblačnosti, v noci i zítra bude místy až zataženo, jinak oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes i zítra na 18 až 23 stupňů, v noci bude většinou kolem 9 stupňů, ale lokálně hrozí i přízemní mrazíky. To byly zprávy, teď už je připravena Lucie Vopálenská a Věda Plus.
1: Dobrý den. Je úterý 6. října, ano, a i dnes vám nabízíme novinky ze světa vědy a nových technologií. Co konkrétně? Jak chytat vesmírné přízraky do polárního ledu? To je téma letošní Nobelovy ceny za fyziku. Dozvíte se, kdo ji dnes po obědě získal, a to už za chvíli. Dřív jsme si fotky dětí lepili do Alp a ukazovali je třeba babičkám. Dnes je běžně dáváme na odiv statisícům lidí sledujícím i nevyzpytatelnému algoritmu. Jaká úskalí skýtá tento takzvaný sharenting? Ve věku 50 let zemřel dětský kardiolog Petr Kubuš, dlouholetý primář dětského kardiocentra Pražské fakultní nemocnice Motol a Homolka. Zavzpomínáme. A vezmeme vás i do Brna na mezinárodní strojírenský veletrh. Začal právě dnes a vědci na něm například ukážou, jak naučit stroje odhalit vlastní poruchu dřív, než se zastaví. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská, přeji příjemný poslech.
2: Věda plus.
1: Nobelovu cenu za fyziku si letos odnáší autor ledové vesmírné observatoře na Jižním pólu, schopné chytat zvláštní vesmírné částice. Jeho jméno oznámila tajemnice Švédské královské akademie věd Ellen Moonsová.
3: Nobel Prize in Physics till Francis Hulsen.
1: No a s podrobnostmi k ocenění už je ve Studiu Plusu náš vědecký reportér, kolega Martin Srb, vítej.
4: Dobrý den.
1: Martine, k čemu je dobré mít kosmickou observatoř na Jižním pólu?
4: Právě letošní laureát, belgický vědec Francis Hulsen, přišel na to, že se v silné vrstvě polárního ledu dají pozorovat neutrína. To jsou takové vesmírné přízraky, které umí procházet zdí. Jsou to částice, které proletí skrz celou naši planetu jako nic. Když zvednete jeden prst, tak vám skrz něj každou sekundu proletí miliardy neutrín, říkají vědci. Astronomy ale zajímají vzácná neutrína s vysokou energií a ta se právě dají stopovat asi 2 kilometry pod povrchem ledu.
1: Tak netuším absolutně jak, ale co vůbec ta neutrína říkají o vesmíru? Kde je tam to spojení s vesmírem?
4: Ta neutrína létají samozřejmě celým vesmírem a pomáhají vědcům hledat vzdálené galaxie, černé díry, výbuchy hvězd. Zkrátka velmi silné zdroje záření, velmi energetická kosmická tělesa. Neutrína mají právě tu výhodu, že jsou neutrální a tak letí vesmírem přímo bez překážek, procházejí hmotou, s ničím se nesrážejí, neuhýbají, nepohne s nimi žádné elektromagnetické pole. Tohle neumí žádná částice, žádné záření, jenom ta neutrína. Takže když se vědci podívají, z jakého směru takové vysokoenergetické neutrino přiletělo, tak můžou přímo najít zdroj, odkud přiletělo.
1: Vůbec si to neumím představit. Kladl si v duchu otázku, jak vůbec vědci vědí, že taková neutrina existují. Jak je observatoř může vidět, když ta neutrina, jak říkáš, procházejí naší planetou jako duch?
4: Oni vědci napřed ta neutrina tak nějak si domysleli teoreticky, ale co se týče té observatoře, tak nevidí přímo neutrína, ale stopy, která ta neutrína můžou zanechat právě v tom křišťálově čistém antarktickém ledu. Při vyhlašování cen to vysvětlila Eva Ulsonová z Nobelova výboru pro fyziku. Neutrína interagují s ledem a uvolňuje se přitom světlo. Nesvítí tedy přímo ta neutrína, ale když neutrino proletí skrz jádro atomu, skutečně potřeba takováhle přesnost, tak ten led se rozsvítí druhotným zářením. Tenhle princip, který vědci znali desítky let teoreticky, ale přesto byla stavba observatoře u Jižního pólu docela odvážná. To se přiznal čerstvý laureát Francis Halsen při vyhlašovacím ceremoniálu. Jen málo lidí věřilo, že to bude fungovat, říká Francis Halsen. Bylo to dobrodružství se šťastným koncem. Budování ledové observatoře totiž trvalo přes 20 let. Bylo potřeba zapustit detektory světla do ledu 2 kilometry hluboko. Oni tam zapouštěli pomocí horké vody a pak je tam zase nechali zamrznout, aby měli dobrý optický kontakt s tím průzračným ledem. Ta celá observatoř má 1 kilometr krychlový. Je to takzvaná observatoř Ice Cube, neboli ledová krychle. A podílelo se na ní 450 odborníků ze 14 zemí. Ovšem Nobelovu cenu mohou získat maximálně 3, takže Nobelův výbor vybral nakonec jednoho.
1: Je to úplná detektivka, Martine. Pověz už něco vědci pomocí těch neutrin ve vesmíru našli?
4: Zatím se je učí rozpoznávat ta neutrína, která částice pochází z naší galaxie, z Mléčné dráhy a která je možná z ještě vzdálenějších zdrojů. Některá neutrina by mohl pocházet z aktivní galaxie v souhvězdí Velryby, takzvané galaxie M77, ale ještě to není úplně potvrzené, bude potřeba ještě další pozorování. Ta ledová observatoř ovšem zaznamená v průměru jeden průlet neutrina denně. A na to pozorování je potřeba samozřejmě spousta dat, spousta potvrzení, takže to bude chtít ještě trpělivost.
1: Tak letošní Nobelovu cenu za fyziku představil ve vysílání Plusu Martin Srb z naší vědecké redakce a zítra se dozvíme, kdo dostane ocenění za chemii. Martine, pro dnešek moc krát díky.
4: Naslyšenou, hezký den.
1: Stále posloucháte Odpolední Plus, konkrétně Vědu Plus. Fotky z porodnice, první krůčky, snímek z prvního školního dne nebo první vysvědčení. Rodiče dnes běžně na sociálních sítích sdílejí fotografie a informace o svých dětech. Někdy však přitom nevědomky zveřejní i citlivé údaje. Třeba název školy, zdravotní informace anebo lokaci, místo, kde se děti pravidelně pohybují. U dětí známých influencerů pak může jejich digitální stopa vznikat prakticky už před narozením. Na problematiku Sharon upozornil web Page Not Found a my teď podrobněji probereme, kde jsou jeho hranice a co by měli rodiče zvažovat, než něco o svém dítěti zveřejní. Budu se ptát Kateřiny Lukavské, expertky na digitální závislosti z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítejte ve Vědě Plus, dobrý den.
5: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Tak paní Lukavská, čím vůbec začíná ten takzvaný sharenting? Je problém už samotné zveřejnění fotografie dítěte nebo i třeba jenom množství a povaha informací, které o něm rodiče postupně zveřejňují třeba i před narozením?
5: A tak v podstatě sharenting je jakékoliv sdílení fotek a videí a dalších informací o vlastních dětech bez jejich souhlasu. Tam je opravdu jakoby klíčové to bez jejich souhlasu a ve chvíli, kdy mluvíme o ještě nenarozeném dítěti nebo velmi malém dítěti, tak samozřejmě ten souhlas to dítě nemůže dát. V čem je to problematické? Vy už jste zmínila, že můžeme takhle nechtít třeba sdílet nějaké citlivé údaje nebo něco, co není dobré z hlediska bezpečnosti, ale ono vlastně jakékoliv sdílení bez toho souhlasu dítěte, tak je problematické, protože minimálně vlastně vytváříme nějaký digitální obraz, o tom dítěti, který ono nemá pod kontrolou, což je třeba v případě dospívajících, kteří mohou zpětně takhle nahlížet na ten digitální obraz, který o něm rodiče vytvořili, tak je vlastně velmi citlivé a velmi problematické.
1: Já vám rozumím. No, docela šokující je informace z průzkumu Univerzity Palackého z roku 2022. Podle toho průzkumu informace o svých dětech publikuje na webu 69% českých rodičů a průměrné pětileté dítě má mít na internetu kolem 1500 fotografií. To je docela neuvěřitelné. Jak byste tedy pojmenovala chyby rodičů, které vlastně dělají při tom sdílení, protože tříletého dítěte se asi úplně nezeptáte na souhlas.
5: Přesně tak, tak ten souhlas je naprosto klíčový, pak samozřejmě takové ty jako typické chyby bývají, že to, co rodičům připadá třeba roztomilé, to znamená, když je dítě zapatlané od něčeho, tak to potom tomu dospívajícímu zpětně roztomilé vůbec připadat nemusí, že tohle to mohou vidět jeho vrstevníci. A my teďka v posledních letech máme k dispozici vlastně výzkumy, jak na ten šerentik nahlížejí právě samotné ty děti ve chvíli, kdy už povyrostou a dokážou k tomu dát nějaký svůj názor nebo postoj.
1: A jak tedy na ně nahlížejí?
5: No, ukazuje se, že je to vesměs negativní, to znamená, že děti jako obecně to jako nemají rády a jsou k tomu velmi kritické. Nicméně berou v potaz taky motivy rodičů, to znamená to, proč vlastně se toho šerentingu dopouštějí. A jako relativně přijatelný považují šerenting, který slouží jako takový, řeknu, archiv vzpomínek, něco jako taková digitální fotoknížka, která často nebývá veřejně sdílená, ale sdílená jenom v nějakém úzkém kruhu třeba rodiny nebo velmi blízkých přátel. No a nejhůř naopak nahlížejí na šerenting, jehož důvodem je sebeprezentace a sebepropagace rodiče.
1: Rozumím. No ale existuje, dá se o tom mluvit, zda existuje vůbec nějaká rozumná hranice, i co se týče nějakých vážnějších rizik ve smyslu třeba trestních kriminálních činů, kdy rodiče třeba sdílejí i fotky svých nahých malých dětí, jo, tak potom si umíme představit ty pocity studu a ztráty soukromí, ale můžeme si představovat i zneužití.
5: Přesně tak. Tam cokoliv vlastně je zveřejněno na internetu, tak v tu chvíli nad tím ztrácíte jakoukoliv kontrolu a pak vlastně ty fotografie mohou se ocitat opravdu jakoby ve skupinách, na platformách a k takovým účelům, které opravdu si nepřejete, aby se toto dělo s fotografiemi vašeho dítěte. Takže tam je na místě rozhodně jako veliká opatrnost, když sdílím jakékoliv, jako být jenom třeba poloobnažené fotky svého dítěte, tak to rozhodně nedělat. Ale jak říkám, já bych vlastně rodiče varovala před nějakým veřejným sdílením jakéhokoliv obsahu nebo jakýchkoliv fotografií a videí svého dítěte bez jejich svolení, protože my se v posledních letech hodně bavíme o tom, že psychická pohoda nebo duševní zdraví dospívajících je není úplně v dobré kondici. A třeba pro mě samotnou je překvapivé, jak málo studií se věnuje právě vztahu mezi šerentingem a duševní pohodou, protože právě ta kontrola tím digitálním obrazem je něco, co ti dospívající velmi řeší.
1: Rozumím.
5: A co je jim...
1: Vy naznačujete, že by rodiče neměli sdílet a zveřejňovat fotky třeba na sociálních sítích ani svých dětí, pokud jsou třeba oblečené. Mám teď si představuji třeba oblečené čtyřleté dítě. Chápu to, ale co když lidé využívají třeba jenom skupiny přátel nebo jenom vybrané skupiny, tak v tu chvíli byste řekla, že je to bezpečné nebo je lepší to nezdílet vůbec za žádnou cenu? Ani na nějakých vyčleněných platformách?
5: Jako na těch uzavřených platformách samozřejmě tam také nikdy nemáte jistotu, co se s těmi fotografiemi stane, ale pakliže tam je splněno to, že je to uzavřená platforma, do které nebo skupina, kde mají přístup jenom vaši blízcí, přátelé a známí, je to vlastně podobné, jako kdybyste nechali kolovat fotografie svého dítěte na třídním srazu, řeknu. Jo? Tak vlastně takhle ano, ale stejně jako bych byla velmi obezřetná k tomu sdílet tam třeba fotografie, kde jsou ty děti v nějaké jakoby nelichotivé pozici nebo něčím zapatlané. A v zásadě to pravidlo, že by to vždy mělo být po nějaké domluvě s tím dítětem, tak je jakoby za mě klíčové. A samozřejmě můžeme se bavit o tom, od jakého věku to dítě je schopné takovýhle souhlas dát.
1: No a to byste mi mohla říct, od jakého věku. Myslíte si, že třeba když rodič, já nevím, nějak zapůsobí na své dítě v jeho věku 4 let, takže od něj nedokáže získat souhlas?
5: Tak já si myslím, že možné to samozřejmě je. Stejně Tam taková nějaká jakoby větší nárůst autonomie, tam můžeme očekávat u toho dítěte, řeknu, až kolem 9., 10. roku, ale samozřejmě může dát souhlas k nějakému sdílení i dítě mladší. A tam, jak jsem už říkala prvé, jo, tak ty děti i dospívající potom jako zpětně rozlišují, jestli vlastně sdílení nějaké jejich fotografie nebo informace o nich bylo motivováno tím, že to chtějí rodiče uchovat jako nějakou společnou vzpomínku nebo to chtějí sdílet s rodinou jako nějaký jako hezký zajímavý moment, a nebo jestli vlastně to sdílení je opravdu jako vedené tou snahou toho rodiče se nějak sebe prezentovat, vytvářet o sobě nějaký jakoby obraz na sociálních sítích, tak to obecně považují vlastně za problematické a ty výzkumy ukazují, že to narušuje nějakou kvalitu toho vztahu dítěte a rodiče.
1: Tak moc krát děkujeme za vysvětlení. To byla Kateřina Lukavská, expertka na digitální závislosti z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Mějte se hezky a naslyšenou.
5: Děkuju moc za pozvání, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Po vážné nemoci včera v 50 letech zemřel přední dětský kardiolog Petr Kubuš. Velkou část svého života zasvětil dětem, jejich srdcím a práci v Motolském dětském kardiocentru. Tamní dlouholetý primář se vedle medicíny věnoval také výzkumu a vzdělávání budoucích lékařů. Jedním z těch, kteří s Petrem Kubušem spolupracovali, je i Ondřej Materna, přednosta dětského kardiocentra v Motole. A právě on je teď hostem našeho vysílání. Přeji pěkný den.
6: Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.
1: Tak pane docente, vy jste Petra Kubuše znal řadu let, co by kolegu. Jak byste ho charakterizoval jako člověka a jako lékaře?
6: My jsme se s panem docentem znali bezmála 20 let, takže opravdu dlouho. A byl to člověk, který byl v první řadě skromný a odborně velmi, velmi zdatný a zároveň zůstal přátelský a pro nás v tom kolektivu dětského kardiocentra, který je vlastně poměrně malý, tak byl dost důležitým členem. A samozřejmě to je to lidské hledisko. A druhá věc je ta odborná stránka, kdy on se specificky věnoval subspecializaci poruch srdečního rytmu u dětí a tomu se věnuje skutečně jen velmi malé množství lidí a chybí to.
1: No on pracoval i s dětmi, které často přicházely s velmi závažným onemocněním. Byl něčím podle vás jeho přístup k malým pacientům a jejich rodinám výjimečný?
6: No já myslím, že nepochybně, protože většina těch rodičů i těch dětí vlastně si ho pamatovala. On věděl o spoustě těch dětí spoustu detailů, hrozně dobře si je pamatoval, hezky si s nimi povídal a prostě i v té složité situaci většinou dokázal navodit takovou jako atmosféru klidnou, že se ty děti nebály. Tak to si myslím, že bylo docela zásadní.
1: A v čem spočíval podle vás jeho největší odborný přínos? Už jste se zmiňoval o těch poruchách srdečního rytmu, ano. Čili v tomto směru on nějakým způsobem tu léčbu posunul?
6: Nepochybně, tak Petr Kubuš se věnoval pochopitelně poruchám srdečního rytmu u dětí, co jsou specifické diagnózy, některé vrozené poruchy srdečního rytmu, jsou to vzácná onemocnění, kterých je celá řada, zabýval se implantacemi kardiostimulátorů, defibrilátorů, prováděl i invazivní vyšetření a ablace na katetrizačním sále, takže to jsou všechno věci, které dělal klinicky a on se také zabýval teoretickým výzkumem a velkou spoustu publikací, byl účasten mnoha mezinárodních studií a i ten jeho vědecký přínos byl značný a v České republice nepochybně patřil k velmi aktivním členům té akademické obce a obecně těch dětských kardiologů nás je velmi málo, takže je to malinko specifický obor třeba proti dospělé kardiologii.
1: No, Petr Kubuš zemřel opravdu mlád, 50 let, to dnes není žádný věk. Přesto stihl, co by učitel, pedagog, vychovat i další lékaře. Co jim, myslíte, předával? Především ty medicínské znalosti určitě, ale možná i něco jiného?
6: Medicínské znalosti nepochybně a on měl takový, myslím, velmi praktický přístup, dokázal se rychle správně rozhodovat, a nezatěžovat ty pacienty zbytečnými vyšetřeními. To si myslím, že je velmi cenné v dnešní době, kdy ta medicína nabízí opravdu velkou spoustu věcí, které můžete s tím pacientem dělat, tak správně se rozhodnout, co vlastně pro toho pacienta je přínosné, a to je věc, kterou jsme v kardiocentru vždycky se snažili předávat, a on byl jedním z těch, který to dělal v praxi hodně. K nám pochopitelně chodí všichni dětští kardiologové ve výcviku z celé republiky, takže těch lidí, co ho znali a s kterými třeba konzultoval věci, těch je velká spousta.
1: Na Petra Kubuše, dlouholetého primáře kardiologického oddělení dětského kardiocentra v pražském Motole a na Homolce, zavzpomínal jeho kolega Ondřej Materna, přednosta tamního kardiocentra. Moc vám děkujeme za váš čas a za vřelá slova. Mějte se hezky, naslyšenou.
6: Děkuju taky, pěkný den.
1: Stále posloucháte Vědu plus. Dnes začal mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na letošním 67. ročníku se potkávají firmy, odborníci a obchodní delegace z desítek zemí. Hlavními tématy jsou umělá inteligence, robotika a propojení člověka s technologiemi. A přímo na brněnském výstavišti je i náš vědecký reportér Marek Hensel. Dobré odpoledne.
7: Krásné odpoledne přeji.
1: Marku, tak jak to teď právě na veletrhu vypadá?
7: Já stojím v pavilonu P, kolem mě jsou aktuálně desítky stánků s nejrůznějšími roboty, hned vedle mě vystavuje firma z Tajvanu, nedaleko je Česká národní expozice, okolo mě proudí plno lidí, zastavují se u jednotlivých stanovišť a prohlížejí si jednotlivé exponáty. Obecně veletrh letos zaplnil 9 hal brněnského výstaviště, takže je tady toho opravdu plno.
1: A co obecně na letošním veletrhu návštěvníci najdou? Připomeň, jak je obecně zaměřený.
7: Základem zůstává obrábění a tváření, ale také svařování, plasty nebo povrchové úpravy. Zároveň jsou zde je velkým letošním tématem jsou technologie budoucnosti, tedy robotika nebo umělá inteligence. Dobře je to vidět v expozici Digitální továrna 2.0, kde jsou prezentovány digitální dvojčata strojů i celých podniků. Po celém veletrhu najdeme plno robotů, svařují, manipulují a návštěvníci si s nimi mohou i zahrát. Nyní určitě stojí, že přibližně 50% vystavovatelů je ze zahraničí. Jsou zde například delegace z Číny, Japonska nebo Spojených států.
1: Už jsi zmínil, že letos je poměrně hodně vidět robotika. Co z ní je na veletrhu nejzajímavější?
7: Velkou pozornost přitahují humanoidní roboti. Příkladem je George, český humanoid ze Zlína, mířící do průmyslu. Tady v pavilonu P je pak k vidění expozice Roboty. Ta ukazuje automatizované obrábění, chytré uchopování nebo vzdálený servis pomocí chytrých brýlí. A návštěvníci si mohou s robotem zahrát i třeba strategickou hru.
1: No a pojďme se podívat od firem k univerzitám. Co zajímavého do Brna přivezli vědci a studenti?
7: Je mezi nimi světová premiéra kovové 3D tiskárny, která místo laseru používá elektronový svazek a pracuje s materiály, jako je třeba měď nebo wolfram. VUT přivezlo robota Airbit, experimentální automobil pro autonomní řízení nebo zařízení pro výzkum fúzních elektráren. ČVUT zase představuje fotobioreaktor pro mezinárodní vesmírnou stanici, který má do vesmíru odvést budoucí český astronaut Aleš Svoboda. Vědci v něm zkoumají, jak v mikrogravitaci pěstovat řasy, které by mohly jednou pomáhat astronautům vyrábět kyslík i potravu.
1: Marku, a na veletrhu, mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, najdeme i výzkum, který je nejen pro průmysl, ale může jednou zlepšit život i přímo lidem. Pověz prosím, o co jde a jak konkrétně může lidem pomáhat.
7: Určitě. Třeba strojní inženýři spolupracují s lékaři na vývoj implantátů, protéz nebo dlah a pomocí 3D tisku je mohou vyrábět i přesně na míru konkrétnímu pacientovi. Výzkumníci také vyvíjejí zařízení, které pomáhají šetřit energii v budovách, například výměník, který dokáže zpětně využít velké množství tepla z odváděného vzduchu. Na veletrhu jsou také k vidění třeba silikonové modely, na kterých se chirurgové učí operovat lidi s rozštěpem rtu nebo patra.
1: No a jaký další doprovodný program veletrh nabízí?
7: Doprovodných akcí je plno, dnes se koná sněm Svazu průmyslu a dopravy, ve středu například manažerský summit Defense CEO, zaměřený na propojení civilního a obranného průmyslu, ve čtvrtek bude 3D fórum a také Robo Meetup, věnovaný robotům ve strojírenství. Tam se bude mluvit nejen o samotných robotech, ale i o jejich návratnosti, automatické výrobě nebo využití umělé inteligence. V Brně budou řešit mimo jiné konkurenceschopnost evropského průmyslu a ochranu jeho know-how. Takže kdo přijde na veletrh, může během jednoho dne přejít od konkrétního stroje až k debatě o tom, kam český a evropský průmysl směřuje.
1: No a Marku, ty jsi také v Brně už předtáčel reportáž s výzkumníky z CEJTEC VUT. Ti mají na veletrhu ukázat, jak odhalit poruchu elektromotoru ještě než nastane. A předejít tak třeba odstávce výrobní linky nebo poruše elektromobilu. Můžeš nám ještě ve stručnosti říci, co ti vlastně k tomu řekli?
7: Určitě. Je to specifické zařízení, které je zatím pouze v testovní podobě, ale slouží tak, že prostřednictvím vnímání velmi lehkých vibrací, 5G sítí a umělé inteligence dokáže z elektromotoru nebo z motoru s elektrickým pohonem rozpoznat poruchu ještě předtím, než k ní dojde, na základě absolutně minimálních vibrací. Může se to hodit například při výrobních linkách nebo vlastně i při provozu elektromobilů. Co se týká těch výrobních linek, tak tam to působí v tom ohledu, že odstavení takové výrobní linky může být velice nákladné a proto se dá opravit bodově ještě přímo předtím, než poruše dojde. Co se týká například elektromobilů, tak je přece jenom lepší, když se vám rozsvítí kontrolka, že za 1000 kilometrů máte jít do servisu, než abyste například museli stát na dálnici a řešit odtah přímo na místě.
1: Tak tolik z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně náš vědecký reportér Marek Henzel. Děkujeme moc, naslyšenou.
7: Také děkuji a přeji krásný den.
1: A tolik i z dnešní Vědy Plus, provedla vás Lucie Vopálenská.
2: Ex Libris.
8: Proč lidé začali cestovat? Odkdy je lákají hory, lesy a moře? A co na cestování dnes zajímá historiky?
9: Tématem té knihy nejsou dějiny turistické infrastruktury. Mě zajímaly primárně osobní zážitky, prožitky, emoce, fantazie, smyslové dojmy turistů.
8: Říká o knize Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu její autor Jan Pezda.
2: Ex Libris. Dnes po 20. hodině. Na Plusu.
1: Začíná odpolední vysílání s datem 6. října. Lucie Vopálenská přeje příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Studenti poloviny středních škol ve Francii se zapojili do rozsáhlých protestů proti špatným podmínkám ve školství. Rozsáhlé demonstrace se dnes scházejí v Marseille, Lille či v Paříži. Na místě máme zpravodaje. Koncern Volkswagen svolává majitele milionů aut kvůli problému s upevňovacím šroubem v řízení. A Jižní Korea zlikvidovala minové pole, o kterém tvrdí, že ho na jejím území nedávno úmyslně instalovala Severní Korea. Co se děje mezi oběma znepřátelenými zeměmi? I o tom budeme mluvit v této půlhodině, ale až po zprávách. Dnes se o ně stará a slovo má Monika Vrchotová.
0: Dobré odpoledne. Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je pro očkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
10: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele, tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
0: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Evropská komise souhlasí s odložením takzvaného metanového nařízení. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová to řekla na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Metanové nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima. Odložení jeho účinnosti jako první navrhlo Česko.
11: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ve Francii od rána znovu protestují studenti středních škol. Policie připravila přísná bezpečnostní opatření. Od začátku protestů před 3 týdny utrpělo zranění přes 200 studentů a více než 700 policistů. Právě teď by měla v centru Paříže začínat velká demonstrace. A přímo z francouzské metropole se v odpoledním plusu hned po zprávách přihlásí náš zpravodaj. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících 2 letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Pokračuje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
12: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
0: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdříve. Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Podrobněji to rozebereme v následujícím vysílání odpoledního plusu. Laureátem letošní Nobelovy ceny za fyziku je belgický částicový fyzik Francis Helsen. Předpolednem to oznámila Švédská královská akademie věd. Nobelův výbor Helsena ocenil za průkopnickou práci při vybudování observatoře určené k detekci jedněch z nejhůře zachytitelných částic ve vesmíru, takzvaných vysokoenergetických neutrin, a za objasnění toho, jak tyto části vznikají. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Za provozování nelegálního domova pro seniory skončí žena z Ivančic na Brněnsku 0,5 roku ve vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných pobytových sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že domov lidem pomáhal a že nic protiprávního neudělala. Její obhájce navrhoval peněžitý trest nebo domácí vězení. Státní zástupce Petr Dočkal s tím ale nesouhlasil.
13: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru, stejně jako podle názoru soudu, nepřicházelo v úvahu, a proto bylo tedy rozhodnuto o uložení úhrnného trestu v trvání 6 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a také toho trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti sociálních služeb s odšetřovatelskou péčí.
0: Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo. První den je věnován odborníkům. Veřejnost může navštívit stovky výstav na více než 50 místech v Praze od zítřka. Kromě toho láká festival také na přednášky, workshopy nebo program pro děti.
14: Design blok s tématem světla ve čtyřech hlavních lokacích nabídne 368 výstav a expozic, což je zatím rekordní počet,
15: říká ředitelka festivalu Jana Zjelinsky. Hlavním centrem design bloku je znovu po třech letech Veletržní palác,
14: kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek a přes české velké světlařské firmy.
15: Ve velké dvoraně Veletržního paláce je design block stage, kam mohou návštěvníci zamířit za přednáškami nebo diskuzemi. Filmový program a workshopy zase nabízí Ateliér Atlas. V Praze festival potrvá až do neděle. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: A jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Brna směrem do Vyškova opatrně za sjezdem na Bratislavu. Na 198. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 204. kilometr. Tam je po nehodě nákladního a osobního auta blokovaný pravý pruh, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu ve směru na letiště popojíždí kolona kamionů omezením od sjezdu z D1 až na 82. kilometr. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je stále silnější provoz z konce východní části okruhu. V Brněnské směrem do centra popojíždí fronta kamionů od sjezdu na Opatov dál s Pořilovskou až na jižní spojku a na Nuselské mostě směrem do centra se táhne fronta od Vyšehradu až k omezení do Legerovy. Dobře, dojeďte. Zítra přibude mraku, ale zůstane teplo, bude 18 až 23 stupňů, obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená a ráno se hlavně v Čechách ojediněle vytvoří mlhy. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A tentokrát s Lucií Vopálenskou přeji hezký den. Studenti po celé Francii opět protestují proti nedostatku učitelů, přeplněným třídám nebo nevyhovujícím učebnám a školním budovám. Rozsáhlý celostátní protest svolali středoškolské organizace a podle odborů se do něj zapojili studenti asi poloviny středních škol po celé zemi. Z Paříže vše sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
16: Dobré odpoledne.
1: Tak jak vypadají ty dnešní demonstrace přinejmenším v metropoli? Měly by být největší od zrodu protestního hnutí před třemi týdny, že?
16: Ano, já ten zrod protestního hnutí sleduji od začátku a ta dnešní demonstrace a obecně blokády v Paříži jsou zatím největší, co za ty tři týdny byly. Já jsem se byl ráno podívat třeba před jednou střední školou v centru Paříže. Už brzy ráno se tam sešli před gymnáziem studenti, kteří tam zabarikádovali ulici a vchod do školy. Před něj postavili popelnice, na které vylezli a skandovali hesla proti vládě nebo proti policejnímu násilí. Ta škola patří podle samotných studentů spíš mezi ty privilegovanější. Gymnazistka Eva mi třeba řekla, že s ostatními studenty protestuje třeba proti systému přihlášek na vysoké školy nebo proti nabitým rozvrhům. Důvodem je podle ní ale taky podpora studentů z pařížských předměstí.
17: Na některých školách se propadají střechy. Je tam asbest, ze zdí teče voda, v budovách jsou krysy. Takhle to dál nejde. Chceme tyto školy podpořit. Snažíme se mobilizovat a vytvořit velké hnutí, abychom státu ukázali, že neustoupíme a že už není možné dál snášet tyhle naprosto příšerné podmínky a tak obrovské rozdíly.
16: Možná by někoho mohlo překvapit, že třeba před tou školou byli i rodiče, kteří se přišli podívat na to, jestli jsou jejich děti v pořádku a zároveň, když jsem se s nimi bavil, tak mi říkali, že tam přišli taky proto, aby třeba zabránili tomu, aby se ten protest neukradli výtržníci. Dorazili i někteří učitelé, třeba François.
18: Naše škola patří ve srovnání s některými, respektive s mnoha školami ve Francii, spíše k těm privilegovanějším. Přesto máme velmi početné třídy. Ve všech je 35 až 36 studentů, což je na výuku hodně. Studenti mají taky velmi nabité rozvrhy.
16: Po protestech před školami v Paříži nebo na pařížských předměstích se studenti přesunuli na náměstí Republiky, kde jsem právě teď. Studenti a protestující tu mají různá hesla, která kritizují vládu, která kritizují prezidenta Emmanuela Macrona. Všiml jsem si tu taky třeba předvolebních letáků Ukrajině levicového kandidáta na prezidenta Jean-Luca Mélenchona. Jsou tu taky zástupci odborů. A podle agentury AFP, která citovala ministerstvo vnitra, se dnes v Paříži do protestů zapojilo asi 90 tisíc lidí a podle ministerstva školství po celé Francii asi 900 lidí. licejí. Ve Francii je asi 3700 středních škol. Kromě Paříže se ale protestuje třeba taky v Marseille, Toulouse nebo Nantes.
1: Marceli, teď si krásně popsal tu situaci, ale jak na ty protesty tedy ministerstvo školství reaguje?
16: Ministerstvo školství, konkrétně ministr Eduard Geoffrey, ráno reagoval poměrně smířlivě vůči požadavkům studentů. Je tam vidět trochu posun v té komunikaci, zároveň ale tvrdě odsoudil blokády a násilí. Ministr taky řekl, že chce do 8 dnů identifikovat ty nejproblematičtější školy, kde třeba chybějí učitelé, což je jedna z těch kritik, kterou studenti vznáší, a chce ministr reagovat na konkrétní problémy. Ministr Geoffrey si řekl, že proto od ředitelů škol, že se vyžádal každodenní přehled situace na jednotlivých liceí. Studenti ale zatím tu reakci vlády považují za nedostatečnou a tvrdí, že budou protestovat tak dlouho, jak bude potřeba, což je vidět i tady v Paříži na náměstí Republiky.
1: Tak to je postoj těch studentů, ale může vůbec vláda jejich požadavky splnit, Marceli?
16: Těžko říct, protože situace ve francouzské vládě je tak napjatá. Vláda premiéra Sebastiana Lecornyho se snaží šetřit, protože Francie má velmi vysoký deficit, je to třetí nejzadluženější země Evropské unie, a vláda tak v tom rozpočtu na příští rok, který chce v Národním shromáždění představit příští týden, hledá úspory, kde se dá, a jednou z těch úspor mají být třeba platy státních zaměstnanců a tím pádem i učitelů. A pokud bude chtít vláda šetřit, jak avizovala, tak těžko asi splní všechny požadavky studentů. Další věc je to, že to, co studenti požadují, to nejsou nějaká opatření, která vláda může vyřešit jedním opatřením, třeba dejme tomu opatření ceny benzínu, tím, že třeba vláda tady dotuje benzín, tak to jsou věci, které se dají vyřešit poměrně jednoduše, ale to, co požadují studenti, to jsou věci na dlouhodobější diskuzi a na složitější reformy.
1: No a závěrem poprosím o stručnost, nakolik vlastně je problematické násilí, které se objevuje při těch protestech, a jak vůbec ty demonstrace vnímá francouzská veřejnost, ono to spolu souvisí.
16: Co se týče těch násilností, tak o těch dneska přišly zprávy třeba z Lyonu, kde se policie potýkala se skupinou maskovaných lidí. Viděl jsem obrázky agentury Reuters, kde hasiči museli likvidovat požár. Tady v Paříži je to spíše poklidnější. A co se týče toho, jak to vnímá sama francouzská společnost, tak z toho, co tu vidím, tak se studenty vyjadřuje solidaritu, protože už to nejsou jenom studenti, ale taky velká část odborů. A jak jsem říkal, tak třeba i samotní rodiče, kteří přišli studenty ráno podpořit.
1: Tak tolik z Paříže náš tamní zpravodaj Marcel Faltis a vývoj protestů s ním budeme pochopitelně sledovat i nadále. Pro tuto chvíli díky, naslyšenou.
16: Díky, naslyšenou, hezký den.
1: Máte naladěn Český rozhlas Plus, a to ve 14 hodin a téměř 15 minut. Miliony aut po celém světě, 200 tisíc v Česku, z toho zhruba 150 tisíc škodovek. Tak takový je rozsah svolávací akce koncernu Volkswagen kvůli problému s upevňovacím šroubem v řízení. Ten může působením vlhkosti a soli korodovat a v krajním případě by mohlo dojít až k selhání řízení. Česká čísla poskytla Škoda Auto České televizi. Automobilka přitom první případ problému zaznamenala už na podzim roku 2024. Nehody ani zranění, které by s touto závadou souvisely, podle dosavadních informací hlášeny nejsou. Může se tedy z technické závady stát ekonomický nebo reputační problém? Budeme o tom teď podrobněji mluvit s automobilovým publicistou, šéf-redaktorem serveru Autovík.cz Vladimírem Rybeckým. Vítejte, dobrý den.
19: Dobrý den.
1: Tak pane Rybecký, obecně jak mimořádná je vlastně tato svolávací akce, která se týká zhruba 4 milionů aut? To je obrovské číslo. Má smysl to srovnávat s Dieselgate nebo vůbec ne?
19: Určitě se nemá smysl to srovnávat s Dieselgate, jedná se o něco naprosto odlišného. Ta svolávací akce je zajímavá, především mediálně, zejména tím svým obrovským rozsahem, to znamená těch 4 milionů aut, ale je třeba rovnou dodat, že to není ani zdaleka největší svolávací akce v rámci automobilového průmyslu, takže jedná se spíše o nezvykle velikánskou svolávací akci.
20: Čili jako když se v medicíně mluví o lepší diagnostice a neznamená to, že bychom byli o hodně nemocnější, ale přeci jen, pojďte říct, jak vážná je ta samotná závada. Řeší se tady něco preventivně, nebo je to problém, který opravdu může ohrozit bezpečnost řidičů?
19: Zatím z toho, co jsou dostupné informace, tak se jedná o jednoznačně preventivní opatření. Zatím nebyly žádné informace o tom, že by došlo k nějaké skutečně závažné poruše s následkem nehody nebo nějaké větší materiální škody, nemluvě o poškození zdraví, takže jedná se o preventivní opatření, aby k ničemu vážnému skutečně nemohlo dojít a aby nebyla ohrožena bezpečnost řidičů a dalších účastníků silničního provozu.
20: No ale máte vysvětlení, proč to trvalo téměř dva roky od vlastně prvního případu, který Volkswagen zaznamenal už na podzim 2024, než se dospělo právě k takové rozsáhlé svolávací akci?
19: Já si myslím, že i to je dokladem toho, že se jedná spíš o preventivní opatření, než že by šlo opravdu o závažnou poruchu. Protože pokud dojde k nějakým závažným technickým problémům, na které se přijde a dělají se svolávací akce výjimkou, tak se občas může dojít i k tomu, že automobilka doporučí, aby se s těmi auty nejezdilo. Nic takového v této chvíli není. Takže spíš bych řekl, že ty dva roky trvalo, než se analyzovala ta situace a dospělo se k rozhodnutí, že bude lepší dospět k té výměně dřív, než skutečně k nějakému velkému průšvihu dojde.
20: Německá média odhadují náklady celé té akce na stovky milionů eur. Jak citelný zásah to pro koncern může být, nebo on nebude platit všechno Volkswagen?
19: Bude platit všechno koncern Volkswagen, respektive i ty jeho postižené značky. Jednoznačně tam ta veškeré náklady, které jsou spojené s tím, s tou výměnou, tak ty půjdou na konto Volkswagenu. Ta částka je samozřejmě vypadá navenek děsivě, není to nic příjemného pro koncern, ale v porovnání třeba i s tou zmiňovanou aférou Dieselgate, tak to není nic zase tak extrémně, není tak extrémně vysoká a automobilky v současné době, tak jak jsem říkal, dnes ty svolávací akce se konají nebo se vyhlašují v podstatě pro všechny značky relativně často, takže na to jsou připraveny fondy a ta částka skutečně je obrovská, což je dáno tím velikánským počtem aut, nicméně proti nějakému zásadnímu ohrožení hospodaření koncernu by nemělo dojít.
20: A myslíte si, že by ta akce mohla mít ještě nějakou další dohru, třeba v podobě požadavku na odškodnění nebo žalob majitelů aut, nebo to nehrozí, že by se z celé věci stal nějaký větší právní problém?
19: Já bych se nedivil tomu, že se někdo toho chytne a pokusí se nějakým způsobem z toho vydolovat nějaký příjem, ale nemyslím si, pokud nedojde k nějaké závažné poruše s následkem nehody, tak si myslím, že tady nemá nikdo šanci, aby v nějakým právním sporu uspěl. Můžeme opět zase se vrátit k té aféře Dieselgate, kde to poškození nebo ty opravy byly daleko závažnější a v podstatě nikde nikdo neuspěl ve větší míře, alespoň v Evropě, ve Spojených státech je to něco jiného, ale v Evropě nikdo moc neuspěl s požadavky na odškodnění.
20: Ještě na závěr na vás navážu v praktické rovině. Co vlastně tato akce znamená pro servisy a pro majitele aut? Jak to bude obtížná výměna nebo zákrok? Jak dlouho to celé může trvat?
19: Já si myslím, protože se jedná o ve velkém množství i o relativně starší auta, tak ta auta, která jezdí běžně do značkového servisu k obvyklé kontrole během dvou let, takže u těch se naprosté většině dojde k té výměně v rámci tohoto servisu a ty ostatní auta budou, řidiči budou nebo majitelé budou upozorněni, že by měli zajet do značkového servisu, kde jim bezplatně, bez čekání bude ten šroub vyměněn. To znamená, vzhledem k tomu množství to bude trvat nějakou dobu, než na každého dojde řada.
20: Vysvětluje Vladimír Rybecký, šéf-redaktor serveru Autovík.cz. Děkujeme, že jste nám věnoval čas a mějte se pěkně, naslyšenou.
19: Přeji hezký den, nashledanou.
20: Je 14 hodin 20 minut a na řadě jsou zprávy z ekonomiky. Vývozci dostanou další rok na to, aby se připravili na unijní nařízení o metanu, oznámila dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Na odklad účinnosti části nařízení tlačilo zejména Česko. 8 členských zemí Unie, včetně naší země, žádá zachování silné společné zemědělské politiky i zapojení Unie do řešení krizí v sektoru, uvedli ministři. Premiér Babiš dnes v Brně znovu kritizoval evropský systém emisních povolenek, uvedl rovněž, že by Česko mělo těžit ropu a plyn. Skupina PPF založila novou investiční společnost pod názvem Arvum, která bude připravovat fondy pro klienty Airbank a PPF banky. Firma už získala povolení od ČNB a prodej nových osobních automobilů v Česku za 3/4 meziročně vzrostl o 2,4%. Daří se ovšem i autobazarům. Skupina Aures Holdings čeká za letošní rok rekordní prodej 111 000 vozů. Spotřebitelské ceny v září rostly, a to poměrně výrazným tempem. Meziroční inflace se ze srpnových 1,9% dostala až na 2,5%. Nahoru ji táhly hlavně dražší pohonné hmoty. Právě dnes to uvedl Český statistický úřad, který svým odhadem naplnil nepříliš optimistická očekávání ekonomů. No a detaily teď probereme spolu s redaktorem Dominikem Hronem. Dobrý den.
3: Pěkný den.
20: Dominiku, jaký vliv měl na tu zářijovou inflaci konflikt na Blízkém východě zásadní?
3: Bylo to opravdu to zásadní, co se na výsledku podepsalo. Už jsme řekli, že v meziročním srovnání v září nejvíc zdražovaly pohonné hmoty a ty přímo reagují na ceny ropy, která se sem běžně dováží právě z Blízkého východu. Minulý měsíc se ropa Brent znovu dostala nad hranici $100 za barel, což se zkrátka podepsalo i na cenách na českých čerpacích stanicích. Říká hlavní ekonom Investiky Vít Hradil.
21: Ty pohonné hmoty zdražovaly skutečně výrazně, takže největší díl toho skoku půjde právě na vrub těm pohonným hmotám. Ty už teďka zdražují meziročně někde přes 30%, jenom právě ze srpna na září přidali nějakých 8% a oni do toho spotřebního koše vstupují poměrně výrazně.
3: Dodám, že v září se ještě neprojevila vládní opatření na zastropování marží čerpacích stanic a snížení spotřební daně u nafty. Ta platí až od října. No a kromě pohonných hmot pak ovlivňují inflaci taky další položky, i ty ovšem pokračovaly ve zdražování.
20: No a když zmiňuješ další položky, tak o kterých přesně mluvíme, nebo co máš na mysli?
3: Tak v září zdražovala oblast služeb, tam patří třeba bydlení a nájmy nebo hotely, a zároveň rostly ceny energií, jak vyplývá z údajů dodavatelů. Aktuální data Českého statistického úřadu navíc ukázala, že už se nedá ani dál spoléhat na nízké ceny potravin, které celý rok táhly inflaci spíš dolů. Ještě v září to platilo například u mléčných produktů, na trhu jich byl přebytek, takže cena klesala. Teď se v každém případě začíná trend postupně obracet, říká analytik Raiffeisen Bank Martin Kron.
22: Zatím je pravdou, že ceny potravin tlačí inflaci níže, nicméně ta deflace, to tempo klesajících cen potravin nám mírně zpomalilo, takže vidíme nějaké náznaky toho postupného obracení, o kterém jsme my ekonomové tak dlouho mluvili.
3: Už v září se meziročně dali koupit dráž alkoholické nápoje, tabákové výrobky a rychlejší tempo zdražování se v těch dalších měsících dá čekat taky u ovoce.
20: Dominiku, dá se očekávat, že proti inflaci zasáhne centrální banka a bude nějak měnit základní úrokovou sazbu, nebo je těch 2,4 nebo 2,5 ještě v rámci jaké také tolerance?
3: Tak ono bude hlavně záležet podle ekonomů na několika faktorech. Bankéři centrální banky podle nich musí teď vyhodnotit, jestli jde jen o nějaký dočasný výkyv a ty ceny pohonných hmot můžou zase kdykoliv klesnout, anebo že naopak nastává dlouhodobý problém, proti kterému už musí centrální banka zasáhnout. Dodává ekonom Komerční banky Martin Girtler.
23: Myslím si, že teďka to rozhodování o tom, zda sazby ponechat beze změny nebo je zvýšit, jak v podstatě už naznačili i komentáře centrálních bankéřů, takže další zvýšení úrokových sazeb určitě v tuhle chvíli zvoučit nelze.
3: Česká národní banka bude znovu jednat v listopadu, naposledy zvýšila základní úrokovou sazbu v červnu, a to o 0,25% ze 3,5 na 3,75%.
20: Tak tolik Dominik Hron z domácí redakce a mluvili jsme spolu o vývoji zdejší inflace, tedy vývoji spotřebitelských cen. Díky za to, naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.
20: Posloucháte nás 4 a čtvrt minuty před půl třetí a v tento moment se přesouváme do Asie. Jihokorejská armáda zlikvidovala další minové pole na hranici s KLDR. Podle Soulu se nášlapné protipěchotní miny nacházely na území Jižní Koreje a umístila je tam severokorejská armáda. Cílem bylo zranit nebo zabít jihokorejské vojenské hlídky. A to se také stalo, když před dvěma týdny exploze jedné severokorejské miny těžce zranila tři jihokorejské vojáky. My už jsme teď v kontaktu se zpravodajem Českého rozhlasu v Asii Davidem Jakšem. Davide, vítej, dobrý den.
4: Přeji hezké odpoledne.
20: Další nastražené severokorejské miny prý jihokorejská armáda objevila při vyšetřování tohoto zmíněného incidentu. Pověz prosím, co tedy vyšetřovatelé zjistili?
4: No tak rozběhlo se vyšetřování, které společně vedly jihokorejská armáda a velitelství OSN, což je nadnárodní vojenská organizace, kterou aktuálně tvoří 18 zemí a která dohlíží na dodržování příměří mezi oběma korejskými státy. Podle závěru vyšetřování byla inkriminovaná mina severokorejské výroby, nacházela se už na území Jižní Koreji a severokorejští vojáci ji tam položili a zamaskovali v září loňského roku. Tou dobou v té lokalitě totiž KLDR stavěla nové, pevnější zátarasy, opevňovala hranici a kromě té nášlapné miny, která explodovala a zranila jihokorejskou hlídku, jak už jste říkali, tak tam ležely minimálně ještě další 4 kusy aktivní munice. Ty už jsou v téhle chvíli zlikvidovány. No a Seoul také poukazuje na to, že na mnoha místech té společné hranice, která je skoro 300 kilometrů dlouhá, je mnoho sporných míst a volá po diplomatických jednáních, která by tyhle nedostatky narovnaly nebo řekněme odstranili.
20: Čili chápu to dobře, ta hranice není úplně jasně vymezená, ano?
4: Ano, je to tak, je tam

0: Konkrétně by to mělo být, není úplně přesně jasné. Kim Yo-chong, to je ta známá sestra severokorejského vůdce Kim Jong-una, ta už zkázala sem do Soulu, že jestli jihokorejská armáda použije při hraničních sporech ostrou munici a jestli padne jeden jediný výstřel, okamžitě to bude znamenat vojenskou eskalaci na celém korejském poloostrově. No a že to Pchjongjang myslí vážně, tak o tom dlouhodobě pochybuje alespoň tady v Jižní Koreji opravdu jenom málo kdo.
1: Připomeňme, před několika dny se do roztržky dostala Jižní Korea také s Ukrajinou. Jak to nakonec dopadlo a o co šlo?
0: No tak Jižní Korea požadovala ústy svého prezidenta Lee Jae-myunga omluvu od Ukrajiny za to, že zveřejnila informaci, že Soul trvale přijme na své území dva severokorejské vojáky, které Ukrajina před časem zajala, když bojovali na straně Ruska. Oba ti severokorejci opravdu chtějí žít v Jižní Koreji, ale prezident Lee tvrdí, že informace měla zůstat tajná a Kyjev ji přesto vyzradil. Dnes dopoledne jihokorejský ministr zahraničí Cho Hyun potvrdil, že písemnou omluvu z Ukrajiny skutečně obdržel, ale podle něj je nedostatečná. A Soul teď zvažuje odvolání svého velvyslance na Ukrajině. Ještě bych dodal, že na otázku jihokorejských novinářů, proč ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tuhle citlivou informaci, která vlastně může ohrozit životy příbuzných obou těch severokorejských utečenců, zveřejnil, tak odpověděl šéf jihokorejské diplomacie Cho Hyun, že ukrajinský prezident pravděpodobně chtěl ukázat mezinárodnímu společenství, že Kyjev může sám a svobodně rozhodovat, kterou informaci, jak se říká, pustí ven a kterou podrží.
1: Uzavírá David Jakš, náš asijský zpravodaj. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Bylo 14:30 a s dalšími zprávami už je tu Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Hezké odpoledne. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzinu naopak proti dnešku stoupne o desetník na 46 korun a 7 haléřů. Volby v kanadské provincii Quebec vyhrála separatistická quebecká strana. Nezískala ale dostatek křesel, aby vládla sama. Partaj se vrací k moci po více než 10 letech se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě. Podle šéfa strany s tím ale počká, až nebude v úřadu amerického prezidenta Donald Trump. Frankofonní provincie už o nezávislosti hlasovala v minulosti dvakrát. V obou případech voliči odtržení odmítli. Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle jejího dnešního oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Návrat do mezinárodní hudební soutěže v dalších letech nevylučuje. Rakouští policisté zadrželi dva Slováky, které spojují s krádežemi nejméně 21 aut a z pokusu o krádeže dalších 7. Podle spolkového kriminálního úřadu způsobili škodu v přepočtu přes 12 milionů korun. Zloději kradli ve spolkových zemích Burgenland a Dolní Rakousy převážně na záchytných parkovištích, u nádraží nebo před rekreačními centry. Ukradená auta převážely přes hranice na Slovensko. Polovina zaměstnanců závodu Baťa v Dolním Němčí má skončit na konci roku 2026, zbytek koncem března. Od dubna do srpna 2027 se má pak továrna vyklidit. Vyplývá to z informací na webu Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Firma v Dolním Němčí zaměstnává 92 zaměstnanců. Na řadě je doprava na D1 z Brna do Vyškova. Pozor za sjezdem na Brno Slatina na 210. kilometru je omezení. Projíždí se pouze levým pruhem, tvoří se kolona, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Nymburk na 31. kilometru stojí v omezení v protisměrném pásu dodávka s defektem a tvoří se kolona. Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Ořech na 19. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až k Lochkovskému tunelu. Ten byl kvůli nadměrnému nákladu neprůjezdný. Před malou chvílí se podařilo obnovit provoz a kolona se tak dává do pohybu. Dobře, dojeďte. V noci a zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo. Nad ránem se hlavně v Čechách můžou tvořit mlhy. Noční teploty 11 až 6 stupňů, lokálně ale hrozí i přízemní mrazíky. Zítřejší odpolední teploty vystoupí stejně jako dnes na 18 až 23.

0: 20 stupňů. To byly zprávy a teď už nás čeká Klub 40.
1: Mám pořád pocit, že jsem se zasekl pod tou 40 a nějak mi to jako nejde dopočítat. Už vás nikdo nenaučí zedničinu, nenaučí vás nikdo truhlařinu. Najednou tam přichází to rozhodnutí, že to nechci mít jako smysl života. A teď já jenom se snažím neustále spoza toho rodiče jako moderovat, co je ještě přípustný a co už přípustný není. A teď bychom si ale měli vychovávat to, že je vlastně normální si navzájem pomoct mezigeneračně. No ano, jsem starý.
2: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
3: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková, vítám vás u dalšího rozhovoru v sérii Klub 40. Mým dnešním hostem je historik Vojtěch Kincl. Ten se mimo jiné v Českém rozhlase spolupodílel na vynikající sérii Kat K.H. Frank, tu si pořád ještě můžete poslechnout na webu a taky v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Ahoj Vojto.
1: Ahoj Ivano.
3: První otázka pro všechny hosty vždycky stejná a zní, kolik ti je let a když to číslo někomu řekneš, tak co ti u toho proběhne hlavou anebo jaký u toho máš pocity?
1: Je mi 43. A pocity jsou takový, že si vždycky ten věk musím dopočítat, protože mám pocit, že jsem níž. Mám pořád pocit, že jsem se zasekl pod tou 40 a nějak mi to jako nejde dopočítat. Jako kdyby najednou přišel v tom 40. roku věku takový zlom a nevnímám ty naskakující roky dál. Tím neříkám, že by to bylo tak jako dramatický, ale člověk si najednou uvědomí, že se dostal jako do fáze, kdy vlastně už nežije tím počítáním těch jednotlivých let jako v tom kalendáři, ale že je vlastně krájí postupně tak, jak ten život jako plyne a já to mám hodně spojený s tím, jak rostou děti a jak s nima můžu prožívat takové ty různé starosti a radosti. Takže najednou se mi to takhle změnilo.
3: Jo, že se hodně ten tvůj věk nebo to vnímání sama sebe odvíjí od tvých dětí. A jak máš třeba staré děti?
1: Já mám dceru nejstarší 14-letou, syna 13-letého a ještě mladšího syna, to moje 7 let. Takže já mám tak jako dobře rozložený, že s nima můžeme a vlastně ten nejmladší nám jako přináší ještě zase jako zpátky o řekněme 10 let takové ty radosti toho rodičovství, takové to, kdy to dítě ještě malé a kdy si s ním můžeme vlastně užívat ten nástup do toho života.
3: No a ty tak, když tady sedíš, Vojto, tak působíš tak optimisticky, pozitivně, vypadáš jako takový spokojený člověk, šťastnou rodinu máš, 3 děti, manželku, zároveň si historik, takže z mého teda laického pohledu, když je někdo historik, tak se ho netýká to, že by kolem 40 nastával nějaký kariérní zlom, ve smyslu, že kdyby si byl nějaký jako vrcholový sportovec, tak asi třeba ten kariérní zlom nastane jako mnohem dřív, ale že tvoje profese historika z mého laického pohledu naopak spíš jako s tím přibývajícím věkem je lepší, protože ty nabíráš ty zkušenosti, asi jako erudovaný a tak dál a nějak tak mi to stáří jako k té historii patří, což je samozřejmě nějaký zkreslení a stereotypizace. Ale je to tedy tak, že ty bys po 40 byl pořád tak pozitivní, veselý, měl tak dobře našlápnuto, jako to vypadá jako navenek, nebo je něco, co řešíš?
1: To je zajímavý obecně se na to podívat jako z pohledu toho, že jsem historik, protože on je historik a historik, můžete dělat pozitivní dějiny a budete dělat kulturní dějiny, ale já dělám nacionální socialismus, tedy nacismus a komunismus, takže to jsou témata, která jsou velmi úzce spojená s násilím a se zlobou a s nenávistí v lidské společnosti. A to mě provází 25 let, co se tomu věnuju, ať už to bylo na střední škole, nebo následně samozřejmě na vysoké škole v zahraničí. A ono vás to začne ale provázet každý den, protože velmi často se zprávama, který přichází, se vám začne jako projevovat to, že vlastně pozor, hele, tenhle obraz už jsme tady měli v nějakém období. A to se vás začne dotýkat. Z hlediska toho kariérního zlomu, já jsem nad tím přemýšlel, než jsem šel sem do toho pořadu taky, tak jsem si říkal, no jako vlastně ano, teď ten zlom jako přichází pro nás, pro všechny ty, kteří jsme na těch univerzitách a jsme na těch jako humanitních oborech, je to jednoznačně nástup umělé inteligence, která nám strašlivě zrychluje tu produkci, kterou bychom vlastně měli dělat a současně ten, kdo tomu nebude stačit, tak z toho kola vypadne.
3: Takže a teď myslíš produkci jako, jako třeba psaní nějakých publikací nebo nějakých článků nebo jako...
1: Je to tak, to je to vůbec ten výzkum. Kladení si otázek, získání pramenů, otevře se vám daleko rychleji ten svět, ale vy tomu musíte stačit. stačit, takže to bude daleko rychlejší tempo, než bylo dosud a do určité míry to, co jste se posledních 20 let učili ze znalostí, tak vám odpadá. Takže já kariérně řeším to, že se budeme muset během měsíců nízkých let přeorientovat na úplně jiný styl práce, který bude mnohem jako rychlejší, preciznější, ale vlastně bude na vás klást jako úplně jiný nároky. A s tím souvisí to, že z pohledu historie jsem si říkal, no ale ono je to zajímavý, protože kariérní zlomy řešili vždycky ty generace před náma. Každá ta generace zažila nějaký kariérní zlom a většinou to bylo s tvrdým dopadem na lidi mýho věku, kteří měli tu rodinu, měli ty malé děti, za který nesli odpovědnost. A ať už to byly 90. léta,
3: jo, že myslíš, že jako přišel nějaký společenská, třeba velký, nějaká změna nebo nějaký nový objev a ten tě zasáhl v nějakým, dejme tomu, středním věku, kdy třeba už si nebyl tak flexibilní a zároveň už si měl nějaký závazky.
1: Je to
3: takže
1: tak,
3: třeba nástup ano. internetu. A teď, kdo se chytil, tak se chytil. A teď, kdybys ty řekl ve 40 při nástupu internetu, já s internetem pracovat nebudu, to už je na mě složitý, tak jsi jako zničil tu kariérní cestu nebo minimálně nějak jako hodně zablokoval.
1: Přesně tak a nestačíte tý nastupující generaci. A my, když se podíváte zpětně do té historie v tom 20. století, to tak každá ta generace zažila nějaký takhle jako zásadní společenský zvrat, kterou tu určitou vrstvu lidí vždycky ovlivnil.
3: A kdybys měl být třeba konkrétnější, protože ty jsi historik, tak ty to znáš, ty příklady, tak co jako byly ty další zlomy, ke kterým ty se třeba obracíš, že tě to může trochu uklidňovat, že všichni řešili nějaký zásadní zlom.
1: My jsme si to řekli před chvilkou, nebo vlastně podnikání rodičů, ti, kteří se honili za tím jako pracovním výkonem, který
3: jo,
1: přicházel.
3: Jako před chvilkou, než jsme začali natáčet. To jste neslyšeli. Tak ale generace třeba našich rodičů, která byla v tom produktivním věku v 90. letech, tak jako zažili ten přerod z toho socialistického systému nějakého jako kapitalismu, kdy přesně měl si začít podnikat a vydělávat peníze.
1: A být v té práci. A být v té práci pokud možno 12 hodin nebo 16 hodin a tam se vydělají ty peníze a tam je ten smysl toho života. A to samé ale jako stejný společenský zlom přichází zase ve ztrátě práce třeba v roce 1968, 1970, jo, kdy najednou spoustu lidí přišlo o práci, protože prostě nesouhlasilo se vstupem sovětských vojsk na naše území, nebo zase předtím v roce 1948. To znamená, každá ta generace přicházela o nějaký takovýhle, takovou jakousi jistotu. A já si zase říkám, že v tomhletom ta společnost, česká společnost byla vždycky na druhou stranu jako flexibilní, že se dařilo těm lidem jako se chytit i v těch nejhorších okamžicích a že vlastně ta ztráta té kariéry nebo posun té kariéry někam jinam nemusí být žádné peklo, když k tomu přistoupíte prostě s tou otevřenou myslí, že tak se to vlastně dělo vždycky a že to vždycky jednou někdo zažije.
3: Aha, takže to tě uklidňuje tady to, že se ohlédneš do minulosti a že už to tady bylo, takže to je něco, co se dělo i ostatním lidem, že v tom může člověk najít nějakou útěchu. Ale když teda zůstanu konkrétně jako u tebe, u tvého osobního příběhu, tak ty jako Vojta, historik, akademický pracovník, to vnímáš nebo pociťuješ sám na své práci a třeba i jako psychicky na sobě, jak ten nástup té umělé inteligence, jako když to ukážeš na nějakých třeba každodenních pocitech, příkladech.
1: Já bych asi neřekl, že se to musí týkat úplně jenom té AI, ale celého postupu po jako 40. věku, kdy přichází takové rozhodnutí, a my jsme o tom debatovali často se ženou, chci jít kariérní vzestup a chci jít prostě smyslem toho, že budu dál se jako rozvíjet samozřejmě odborně do centru nebo habilitaci. Ale najednou tam přichází to rozhodnutí právě, že vlastně to nechci mít jako smysl života. Ano, jednou ano, ale ne v době, kdy jsou ty děti malí a kdy ještě máme zdraví rodiče, takže můžeme jedny i druhý bez problémů navštěvovat a ještě si s nima užívat ty chvíle. A kdy jsem si řekl, že cesta toho jít kariérním postupem nahoru by znamenala velmi výrazný omezení toho rodinného jako života, který nám ale funguje, bych řekl, jako velmi dobře, ale právě díky tomu, že já už jsem mohl být třeba s těma dětma úplně odmala. Žena nastoupila vlastně pár dní po porodu rovnou zpátky do ordinace, takže já jsem měl ty děti jako sám na starosti opravdu toho nejútlejšího věku a mě to do života dalo takový ten pocit, jako no já jsem si jako tím prošel, takže já jsem jako ta žena v domácnosti, která si to vyzkoušela a dopoledne teda to byla péče o děti, odpoledne psaní a to byla vlastně ta cesta toho jakéhosi srovnání té kariéry a kdy se nechci ohlídnout a říkat, já jsem jako tu rodinu zanedbal, nebo já jsem jako ty hezký okamžiky přišel. A je zajímavý teda, že mý přátelé, se kterými o tom hovořím, tak u kterých bych řekl, že to jsou přesně ty dříči, a kteří budou v té práci, tak jeden z nich byl nedávno donucený, ano, donucený okolnost má, prostě musel na ten hokejový zápas toho svého syna jet, protože nemohla jet žena, která to pravidelně zařizovala. A on byl prostě přítomen u toho, když ten malý dal svůj první gol. A teď ho to jako zlomilo v tom, že řekl, a ne, já vlastně jako tyhle okamžiky chci zažívat s ním a nechci být v té kanceláři, když to nebude nutný, tak tam nebudu a zkusím to udělat jinak. A změnilo se mu ten pohled.
3: Ale ty bys řekl, že u tebe ten pohled byl vždycky jako nastavený, takže ta rodina bude mít prioritu před tou jako v uvozovkách kariérní cestičkou a že teď po té 40 se ti to jako ještě utvrdilo, že takhle to je správně?
1: My jsme to posunuli v rámci té naší rodiny ještě trošku dál v tom, že my jsme už když jsme se ženou seznámili na univerzitě v Německu, tak jsme oba dva, já si to pamatuju, to první povídání ten večer, tak jsme si jako říkali, jak vlastně jako jeden si představuje svůj svět a druhý ten svůj svět a shodli jsme se na tom, že jednou bychom hrozně chtěli mít svoje hospodářství, jako zajímavý, protože on denně, žena chodila na sály, do ordinace a podobně a já zase jsem psal a oba dva jsme neměli jako nic společný.
3: Jako hospodářství, jakože byste měli farmu nějakou.
1: Ano, ano. A zatím jsme si postupně šli tak, že dneska máme malý hospodářství, máme koně, máme ovce, máme slepice, máme prostě na vesnici, na kraji vesnice jako vlastně nový dům, ale s tímhletím zázemím a on se vám jako ten svět najednou změní trošku v tom, že už vás úplně jako nehoní ten velký stres, protože vy žijete v nějakém jiném rytmu. Najednou se naučíte žít jako v tom, že než jsem jel dneska sem, tak ráno prostě stanete v 5:30 a jdete tam dát těm zvířatům to seno a nakrmíte je a máte jako ten start je jako jiný, než že rychle vypijete kafe a letíte do auta a letíte někde do té práce, kde musíte na tu 7:00 bejt. Tak samozřejmě musím stihnout vlak, to všechno ano, ale ten start máte prostě jiný do toho dne.
3: No ale tam mi přijde, Vojto, zajímavé, že třeba k tomuto způsobu života nebo k nějakému zpomalení hodně lidí dochází, nebo jako z mého okolí a z mé zkušenosti právě až někde jako kolem té 40. Tam začínají takový ty někdy až jako naivní sny, třeba koupím si chatičku nebo chtěl bych být truhlářem místo toho, abych byl manažerem nebo jakože možná někdy až tyhle ty jako naivní představy, ale ty a tvoje manželka jste jako měli o tomhle způsobu života jasno jako poměrně už teda v mladém věku. No. To není tak, že by najednou udeřila 40 a vy jste si řekli, je, tady bydlíme ve městě, musíme se odstěhovat na farmu, ale vy jste jako už na tom nějak pracovali kontinuálně, a nevím, od kolika let?
1: Je to 20 let, takže jako 20 let a posledních 5 let, můžeme říct 7 let, to máme vyloženě jako svoje a můžeme se den o denně kolem toho jako starat, máme udělaný samozřejmě záložní plány, kdyby jeden druhý nemohl nebo podobně, tak se to všechno jak dá zvládnout. A já bych tomu chtěl ty, kteří ten sen mají, tak bych tomu chtěl podpořit, protože mnoho lidí zjišťuje, že to sklidnění potřebuje v tom životě. A ono to přichází po té 40. Jeden tady z hostů v jiném pořadu, tady jako u vás, ale říkal o tom, že to je vlastně jako jakýsi horizont, nebo že vidí horizont, dostává se jako na ně.
3: To říkala, myslím, že taky herečka Tereza Hoff, tady právě v klubu 40, tak. Že jí připadá, jako kdyby najednou uviděla horizont svého života, jako tu konečnost.
1: Jako tu konečnost a já mám pocit, ale že já vlastně nevidím, ano, konečnost tam je. Ano, je to třeba za 40 let, věřím v to, ale že jsem na té horní plošině a tam je to vyklidnění. Najednou vy se dostanete na tu úroveň, která by neměla víc k tomu, že ještě víc budete přidávat a topit pod kotlem, protože to vás rychle semele, už ta energie ubyde. Už ten člověk není tak jako pružnej, musíte zajišťovat, že ten každodenní stereotyp, který vás vlastně drží v takových jako kolejích. Ale tady se dostanete na tu horní linku a po ní máte jet dalších 30-40 let v tom, že vlastně ten život kolem vás bude plynout, ale přirozeně bez nějakých jako vyloženě zásadních zvratů.
3: Jo, takže ty máš takový pocit, jakože si teď vystoupal na nějakou náhorní plošinku a teď bys teda už neměl, jak ty říkáš, přitápět pod kotlem, ale jenom tak udržovat ten ohýnek, aby praskal jako hezky v klidu a praskal pokud možno co nejdýl. Ne, že ho jako rozfajruješ a on ti za 5 let zhasne. Dojde ti dřevo.
1: Ano, rychle žije, rychle končí. Jo? To je takový jako naše heslo, co máme, o čem se bavíme i právě s mojí ženou, že by měla být jakási přirozenost, ten život si užívat a daleko více užívat v tom, že ho dennodenně vnímáte. Ne, že ty dny jako přeskakujete a krájíte. To si myslím, že je důležitý pro kohokoliv, zvláště v tom věku, kdy jako musíte řešit ty dennodenní problémy kolem třeba výchovy těch dětí a máte tam už rodiče, kteří už stárnou a teď už jsou i nemocní a musíte zařizovat je, tak vždycky najít v tom dni 2-3 okamžiky, body, který máte pro sebe a pro ten svůj jako okamžik toho sklidnění. Jo? Pro mě je to třeba ráno to, že ještě jdu nakrmit na půl hodiny, tak tím jako startuju ten den. Ale ten večer, když už jste doma, tak by podle mě mělo přijít k tomu, že si sednete a uvědomíte se, jaký ten den byl a proberete to s tím protějškem. Pokud ho tam samozřejmě máte, pokud ne, tak si člověk najde ten okamžik, že jde někde prostě ven se projít nebo proběhnout a dělá tu svoji zálibu. A to hodně lidí podceňuje.
3: Ty mluvíš o tom, čemu se někdy na sociálních sítích, když jsou různý ty jako životní rady a tak dál, tak se tomu někdy říká, že to jako, že žiješ nějak vědomně, že jako opravdu se soustředíš na ten okamžik a ne takový to, že lidi třeba dělají, tak dneska je pondělí, tak ať už je víkend, tak aby se to už přeskočilo na tu neděli ideálně, ale tam si možná jako neuvědomujeme, že tím pádem jsme teda přeskočili třeba 6 dní svého života, který jako mohli třeba být jako něčím dobrý. No ale tam mě stejně pořád přijde právě, Vojto, že vy máte docela velkou tu výhodu v tom, že můžete i jako čerpat, dejme tomu nějakou tu inspiraci z těch svých profesí, jako jedna věc, a druhá asi ta výhoda je, že jste takzvaně lidé činu, že teda jste už jako někdy od 20 pracovali na něčem, jako co jste považovali za svůj sen a postupně jste si něco vybudovali, ale je teda třeba něco, co s tím přibývajícím věkem jako vás začíná trápit ve smyslu, že já nevím, takhle jsme si to nepředstavovali, nebo tohle jsme nestihli, nebo je tam něco, co by tebe nějak třeba začínalo tlačit s ohledem na ten věk, anebo opravdu jako ty jdeš teď po té plošince náhorní a všechno vypadá jako
1: růžově,
3: no?
1: Růžově určitě ne, protože je ještě řada věcí, které člověk chce samozřejmě dokázat a stihnout. Jo. Ale není to věc, která, když se nestane, nestane se, tak nemusí být jako i hned. Třeba k ní jednou dojde, což je kariérní postup, tak chcete se někam zase trošku jako posunout, ale není to za tu cenu, že teda nebudete s tou rodinou a s těma dětma. To je jasný, chcete být činorodý pořád. Jo. Ale na začátku tohoto pořadu si říkala o truhlařině, jo. Tak já třeba jsem, teď je to asi měsíc zpátky, si chtěl udělat truhlářský kurz, protože já píšu celý život na počítači a vlastně dělám jako intelektuální činnost. A s tím hospodářstvím zase souvisí, že spoustu věcí doma musíte udělat. A já to prostě neumím, takže se snažím jenom si zvýšit vlastně kvalifikaci. Ale jak tohle je těžký. Jak v té republice prostě nemáme ty možnosti si ty rekvalifikace udělat. Samozřejmě v Praze je to něco jiného, to je velký město, ale pak máte krajský města a chcete jít touhletou činností a najednou zjistíte, že ve 40 jste vlastně zablokovaný. Už vás nikdo nenaučí zedničinu, nenaučí vás nikdo truhlařinu, takovýhle věci. A to je taková věc, která jako, kterou si jednou prostě chci splnit. Já vím, možná to zní jako hloupost, nejsou to peníze, nejsou to velký výdělky, rozhodně to s tím nesouvisí, ale je to nějaká životní cesta, kdy hledáte, jak jako to, co vám chybí, tak chcete naplnit, a protože já teda sice umím napsat knížku a umím udělat nějaký pořád, ale já prostě neumím udělat židli.
3: Ale to je zajímavý, že se lidi kolem té 40, nebo aspoň tak je to v mém okolí, jako často obrací k něčemu takovému, že by chtěli reálně, jako zvlášť lidi, teda, který reálně nic v úzovkách hmotného nevytváří, jo? Že to jsou takové ty buď kancelářské profese přesně, nebo nějaké manažerské, ale že tam často pak je ta touha, buď z mého okolí to jsou lidé, že často chtějí se stát truhláři, nebo si udělat truhlářský kurz, anebo se začnou věnovat keramice. Je pro mě osobně zajímavé to, že se to týká i toho, že sahá člověk na nějakou věc typu dřevo nebo hlína. Nedávno jsem se nad tím jako zamýšlela, že kolem mě je hodně lidí, kteří buď začali chodit na keramiku, nebo chtějí chodit na keramiku, anebo mají jako právě ten sen naučit se dělat něco se dřevem.
1: No, protože vidíte ten výsledek. Jo, děláte instalatéra, uděláte ten záchov, opravíte ty trubky, tak tam je ta práce vidět. My, co píšeme ty knížky, nebo děláme účetnictví, nebo vedete kurzy, tak vy tu hmotnost nemáte. A to s tou nastupující AI právě, že nám se najednou tyhle obory začnou rozpadat a teď celá tato generace lidí, která dělala tuhle tu nehmotnou činnost, tak bude říkat, no a co je teda vlastně za mnou? Co je vidět? Jo, já tady v tomhle si vždycky říkám, že nejhůř jsou na tom asi účetní, protože dělají hrozně hrozně těžkou profesi, náročnou psychicky, nervově, ale za 10 let jejich práci někdo vezme a skartuje jej. Protože já jsem měl být účetní. Jo? Já jsem vlastně střední školou jako měl být účetní a měl jsem převzít malou firmu. Takže tomu jsem teda utek, jako musím se vyhnul, protože to by jako nešlo. Ale to je ta věc, která mě jako děsí i v té mý práci, protože najednou si říkáte, já chci vidět něco, co je za mnou, co fyzicky jako máme. Proto i ta každodenní práce fyzická s těma zvířatama nebo na tom, jako na tom našem malém hospodářství, to je malý hospodářství, to je prostě malochov doma. Ale to je to, co mě naplňuje, protože tam vidíte to, že nakrmíte, uděláte seno, přivezete ho, je to tam. No.
3: Je něco, co třeba si, nebo v čem se třeba neschodneš, nebo už máš pocit, že jako ti trochu ujíždí vlak nebo nerozumíš jako s mladší generací, ať už třeba jako pracovně nebo nějak jako lidsky, nebo že bys tam jako vnímal něco třeba, že je ti to už jako hodně vzdálený a že tu vzdálenost nebo tu distanci tvoří jenom to, že jsi starší.
1: No, tak je to určitě využívání moderních technologií. To prostě tomu nestačím a nestačím tomu, co, když mi někdo řekne, že nějaký obsah sdílený na síti je prostě poutavý pro tu mladou generaci, tak já zjišťuju, že tomu vůbec nerozumím. Že vlastně nechápu, proč je to tak poutavý. Jo? To jste asi zažili, 40-tníci, možná všichni, kdo máte ty děti a ty si pustí ten YouTube a teď tam běží nějaký YouTuber a teď se tam hádají, nadávají si a jsou prostě, no kdo si vzpomene na svý mladší let a co pak mladší před 20 lety, 25 lety, tak kromě běžné televize nic takového nebylo, takže my jsme se s takovýmhle vysílacím, takovým pořadem vůbec nesetkali. A tohle to je věc, kterou já ji prostě nerozumím, jo? Jako nechápu to. A
3: jakože už to k tobě nepromlouvá.
1: Vůbec ten... jako nepromlouvá a spíš jako děsí, že to vůbec jde jako veřejně sdílet a ty děti to ale jako milujou, chtějí to sledovat a teď já jenom se snažím neustále spoza toho rodiče jako moderovat, co je ještě přípustný a co už přípustný není, ale uvnitř se už ten moderátor není, který tam vždycky byl, jo. Takže tohle to jako mě úplně míjí a to mě trošku jako děsí, kam to jako může zajít a jestli jako společnost si necháme ty morální hodnoty jako rozpadnout, jo. Protože já nejsem věřící, ale stále jako desatero a tohleto fungování jako ve mně pořád je, jo, tak jako ne vždy to dodržím, ne, než bych to překonával, jo, ale
3: ty jsi historik, Vojto, jo, ale není to vždycky tak, že by jako ta starší generace lamentovala nad tím, že co ty mladý, že to je morální úpadek, hrůza, tak a to za nás nebylo, jakože by to nebylo jenom záležitost jako té současné doby a toho, kdo se na co dívá na internetu, ale že to jako vždycky bylo tak, že ti starší lidi měli pocit takzvaně, že za nás to bylo nějak správnější a teď ty mladý to už jako...
1: No ano, jsem starý. Jako, ano, už jsem ta generace, která se posunula za to, že hodnotí ty pod sebou, no, který už jsou dospělí, že jo, protože ty dvacátníci pod náma už zase jako tvoří něco nějak a tam pak do toho vstupují ty nejmenší ještě zase. Jo, takže ano, je to tenhle ten posun a já si jako říkám, tak uvidíme, jak to bude, až budu opravdu jako starý, co ještě nás jako čeká. No to je 40, tak za chvíli bude 80, jo. A to se dostanete do věku, kdy budete jako vlastně ten bezbraný závislý na tom, jak se budou chovat ty čtyřicátníci. A to mě vrací zpátky v to, že ty kořeny toho, co jako chceme, aby do budoucna bylo, tak bychom měli teďka ty vzory dávat. A když to rozmělníme, jako nebudeme těmi příkladnými, no tak budeme mít problém do budoucna.
3: Jo, že to zase vnímáš stejně tak, jako jste s manželkou ve 20 už přemýšleli o tom, že když chceš mít jednou farmu, takže začneš jako teď, zasadíš metaforicky to semínko, tak to vnímáš i z pozice čtyřicátníka, že my si tady sázíme semínka toho, jak třeba se k nám někdo bude chovat, nebo jaký bude svět, až my budeme ne v tom produktivním věku, ale budeme víc závislí na tom svém okolí a na té společnosti.
1: Na těch vesnicích ale to funguje pořád. Když vidíte, jo, jak se postará střední generace o tu starší generaci, tak to by mělo fungovat a ty vesnice, velmi často vesnice, které jsou regionálně různě odstrčené nebo tak jako okrově, nemají zajištěnou jinou vazbu sociální péče nebo podobně, takže zůstává ta forma toho, mladší se postarají o starší, jo? Takže když se to předtím ty rodiče starali o děti, tak teď se to převrátí. A tohle je model, který v té společnosti se nám ale ztrácí. Přeroste nám ten počet starších lidí, my do toho věku jednou přijdeme a teď bychom si ale měli vychovávat to, že je vlastně normální si navzájem pomoct mezigeneračně. A to si myslím, že bychom měli jako na to tlačit jako generace čtyřicátníků mnohem víc, protože to je jako ten produktivní věta, schopnost toho té vzorovosti, ve které jsme, tak by to měla přinášet.
3: Schopnost vzorovosti, to zní hezky. No to jsme se dostali docela teda do hlubokých vod, filozofických a tak dál. Tak kdybych to stáhla zase na závěr, Vojto, trochu na zem, tak kdyby si měl závěrem jako říct něco z pozice čtyřicátníka, co si myslíš, že by mohlo ostatním pomoct, nebo by je mohlo zajímat, nebo by to tady mělo zkrátka jenom zaznít, že bys chtěl, aby to lidi slyšeli.
1: Co by to pokud bylo? Možno starejte se o ty své nejbližší, o ty nejbližší vztahy a ty si snažte jako budovat tak, že pokud jsou poškozený, tak se zkusit kousnout se do rtu a zkusit je napravit. A pokud vlastně jste v té fázi, že řešíte jestli kariéru a jak velkou kariéru a mezi tím, jestli budete doma s těma dětma, tak si zvolte tu druhou variantu. Věnujte se těm nejmenším, pokud to jenom trošku jde, protože ten čas je opravdu velmi krátký na to, aby vás ty děti vnímaly právě jako vzory, abyste s nima trávili ty hezký vztahy a následně, nebo časy a následně se vybudovaly ty pěkný vztahy. Takže to je asi moje cesta, kterou se snažíme držet.
3: Takže to je Vojtova cesta v klubu 40. Díky moc, že jsi tady přišel zazdílet a ať se ti daří i do teda těch dalších snad 50, 60, 70, 80.
1: A děkuju za pozvání.
3: Hostem v klubu 40 byl tentokrát český historik Vojtěch Kincl. Moc díky vám všem, kdo Klub 40 posloucháte, taky moc díky všem za zpětnou vazbu, kterou můžete i nadále posílat na e-mail ivana.veselková@rozhlas.cz. Pokud jste nás poslouchali v živém vysílání, tak připomínám, že celou verzi rozhovoru najdete na webu Českého rozhlasu Plus v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích, kde ostatně najdete i všechny předchozí rozhovory série Klub 40.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu.
4: Hodin. Pokračuje odpolední Plus s Lucií Vopálenskou. Přeji pěkný den.
2: Český rozhlas Plus.
4: V Praze začala mezinárodní konference Interpolu k problematice drog. Zúčastní se jí zástupci více než stovky států světa. V čele regionálního parlamentu v Německu, v Sasku-Anhaltsku, stanul poprvé v historii zástupce AfD. A žena z Ivančic na Brněnsku půjde na půl roku do vězení za provozování ilegálního domova pro seniory. Dnes to potvrdil soud. Nejen tato témata probereme teď po 3. hodině, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
0: Dobré odpoledne. Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, zjistil to web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihly. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond můžou ještě podat žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky odmítl komentovat. Jako premiér byl Babiš ve střetu zájmů více než 3 měsíce do doby, než akcie Agrofertu převedl do svěřenského fondu. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku.
5: Rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území výslovně zakazuje litevská ústava. O přijetí ústavního dodatku, který by zákaz zrušil, musí litevští poslanci hlasovat ještě jednou za 3 měsíce 12. ledna. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Chce ale využít odstrašujícího jaderného potenciálu, který nabízí Velká Británie v podobě jaderného deštníku podporovaného jadernými ponorkami. Ústavní dodatek by také zrušil zákaz výstavby cizích vojenských základen. Americký prezident Donald Trump televizi LRT řekl, že je připravený zvážit zřízení vojenské základny v Litvě. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí 13,3 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i Slovinsku. Data taky ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů. Desetina Čechů pak zaplatí přes 50% svého platu. Nejsložitější situaci mají mladí lidi mezi 18 a 29 lety. Drony potopily obchodní loď ve výlučné ekonomické zóně Bulharska a jednu další poškodili. Uvedla to kancelář bulharské prezidentky Iliany Jotovové. Podle premiéra Rumena Radeva se posádka potopené lodi pohřešuje. Útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva a už na dopoledne svolal schůzi ministrů a bezpečnostních složek.
6: Na dvojici lodí se útočily drony asi 130 kilometrů od břehu. U Bulharska je to první takový útok. Zasažené plavidlo jménem Alfa Watan se posléze potopilo východně od přístavu Biala. Na druhé lodi propukl po zásahu požár a všech 18 členů posádky, včetně dvou zraněných, se muselo evakuovat. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Včera u Rumunska jiný dron zasáhl tureckou loď s ukrajinskou kukuřicí a zabil dva lidi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoku obvinil Rusko, před jehož invazí se Kyjev brání už 5. rokem. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátečních 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumu a měli klid na výběr. Taky má voliče ochránit před nesprávně zpracovanými nebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Europoslanci schválili vytvoření nového unijního programu pro inovace v oblasti obrany. Takzvaný Agile má poskytovat rychlou a pružnou finanční podporu malým a středním firmám, včetně startupů. Podpoří 20 až 30 obranných projektů a bude financovat až 100% všech nákladů v členských státech 27, na Ukrajině a v zemích Evropského sdružení volného obchodu. Program v hodnotě v přepočtu asi 2 miliard a 800 milionů korun představila Evropská komise už v březnu. Teď ho ještě musí finálně potvrdit členské země a v platnost vstoupí na začátku příštího roku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Brně dnes začal mezinárodní strojírenský veletrh. Na tamní výstaviště dorazilo téměř 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku.
7: Robotizace patří na strojírenském veletrhu poměrně zastoupeným technologiím a stále více na veletrhu vidíme i humanoidní roboty.
8: Říká Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty. Právě humanoidi podle ředitele veletrhu Michalize Buziose postupně míří do reálného provozu.
9: Nejde nám to ukázat jenom, jak ten robot vypadá, ale především, co umí. Návštěvník uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
8: Lidé si tak můžou nejnovější průmyslové technologie od obrábění po umělou inteligenci přímo vyzkoušet. Veletrh trvá do pátku. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci, na místě, kde se dřív pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky, ale i drobnější domácí zvířata. Pronájem čtvercové plochy stojí 7 000 na 5 let, říká jednatel místních technických služeb Radim Vlček.
10: Chtěli bychom, aby to bylo jednotný ráz, to znamená, aby ten rozměr toho hrobového místa byl ucelený. Lidé budou mít možnost si tam dát pomníček, nějaký náhrobek, popřípadě nějakou vzpomínku, obojky, hračky svých mazlíčků a takové věci.
0: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Brna do Vyškova dejte pozor za sjezdem na Brno Slatina. Na 203. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 212. kilometr do omezení. Tam pracují v pravém pruhu. Celé je to asi na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Následná kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Tady se zdržíte asi 20 minut. Ve směru na letiště stále trvá silný provoz kamionů v omezení u Jesenice. V Dobříšské směrem z centra řeší nehodu v pravém pruhu před Zlíchovským tunelem, tvoří se kolona od Mrázovky a také v Radlické a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. Přejeme šťastnou cestu. Středa přinese přechodně více oblačnosti, bude oblačno až polojasno, místy až zataženo, ráno může být hlavně v Čechách i mlhavé, odpoledne pak má od jihozápadu oblačnosti ubývat a teploty zůstanou příjemné mezi 18 a 23 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
11: A to 8 minut po 15. hodině a od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Celosvětově prudce roste obliba syntetických drog. S nástupem nových technologií se také mění trasy a metody obchodování se zakázanými látkami. Právě to je téma mezinárodní konference Interpolu, která dnes začala v Praze. Přes 100 zemí světa si chce vyměnit své poznatky a metody odhalování organizovaného drogového zločinu. Česko také připravuje legislativu pro efektivnější boj se syntetickými kanabinoidy. A podrobnosti teď přidá v Odpoledním Plusu reportér Jakub Vik. Vítej.
12: Hezké odpoledne.
11: Jakube, jak se tedy ilegální trh s drogami mění?
12: Zatímco v minulosti se drogový gang typicky zaměřil na nějakou jednu drogu, ku příkladu heroin, kokain nebo opioidy, dnes se gangy adaptují na široké spektrum různých drog. Právě takzvaná polyvalence, tedy souběžné užívání různých drog, je podle ředitele České národní protidrogové centrály Jakuba Friedricha trend.
13: Je to vlastně to vzájemné potkávání se mezi nabídkou a poptávkou, kdy dnes je velmi běžné prodávání směsí návykových látek pod různými obchodními názvy, nicméně jsou to už v uživatelském balení směsi opiátů, stimulantů, případně jako dalších psychoaktivních látek.
12: A právě součástí stále častěji bývají syntetické drogy. Jde o syntetické opioidy, deriváty fentanylu, benzodiazepinů a dalších látek. K tomu různé stimulanty jako syntetické katinony, tedy jakási alternativa ke kokainu. No a díky rozvoji různých zásilkových služeb a zároveň kryptoměn je pak čím dál obtížnější rozkrýt takovou organizovanou skupinu.
13: Musíme rozkrývat v těch různých distribučních úrovních konkrétní odpovědnost konkrétních osob. A dnes nám tam vstupuje i fenomén umělé inteligence, kdy spousta těch subalternních činností, které jsou vykonávány v tom řetězci až k tomu konkrétnímu spotřebiteli, vykonávají i boti. Jo, úplně typicky s vámi komunikuje bot, vy dostáváte nějakou kryptoměnu, ale vlastně nikoho jiného neznáte.
12: Řečeno ve zkratce, celý ten nelegální obchod s drogami se stává zásadně rychlejší a dynamičtější.
11: No a k čemu má Jakube pomoci ta celosvětová konference v Praze?
12: Výkonný ředitel pro podporu vyšetřování Interpolu Stephen Fry popisuje nelegální drogový biznis jako celosvětový problém. V úvodu konference popsal nedávný případ, se kterým Interpol pomáhal.
14: It's June in Lesotho. Inside a makeshift clandestine drug lab, foreign nationals are producing synthetic drugs.
12: V africkém Lesotu vyráběl mezinárodní gang v provizorní utajené laboratoři metamfetamin a fentanyl. Chemikálie pro výrobu sem proudily z Asie, výsledné produkty pak zločinci posílali do celého světa, ukryté v dětských hračkách. Díky mezinárodní spolupráci se Interpolu a místním bezpečnostním složkám v červnu podařilo odhalit dodávku nových technologií pro výrobu, no a laboratoř zlikvidovat. Teď bude Interpol pokračovat s odhalováním navazující zločin. zločinecké sítě. Konference tak má vést k užší spolupráci bezpečnostních složek. Lepší sdílení dat a informací má pomoct s potíráním drogového zločinu. Podle Jakuba Friedricha se totiž potrestání gangů často zadrhne na tom, že vyšetřovatelé vzhledem k té mezinárodní povaze zločinu nejsou schopní v dané zemi pozbírat dostatek důkazů, které pak taky neobstojí před soudy. Třeba Česko tak může podle Jakuba Friedricha nabídnout zkušenosti operativní činnosti policistů, jak při vyšetřování v digitálním prostoru, tak i v terénu, anebo třeba taky metody práce s velkým množstvím dat, třeba o finančních pohybech.
11: Tak teď jsi mluvil z té mezinárodní perspektivy a co nového připravuje Česko v boji s drogami?
12: Ano, připravuje podle policejního prezidenta Martina Vondráška teď ministerstvo zdravotnictví pracuje na skupinové definici syntetických kanabinoidů. Problém je teď totiž v tom, že se na seznam zakázaných látek přidávají ty látky jednotlivě. Stát jednu zakáže, objeví se jiná, nová.
15: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů v Asii. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
12: No a důležitý je podle Vondráška taky připravované omezení prodeje kratomu. Měli by ho v budoucnu moct koupit jen starší 21 let a taky jen v licencovaných obchodech, ne přes internet.
11: Aktuální informace o mezinárodním jednání drogovém zločinu a jednání Interpolu v Praze přinesl do vysílání Jakub Vik, reportér. Děkujeme moc. Naslyšenou.
12: Díky, hezký den.
11: Posloucháte Plus, ale v tématu teď budeme pokračovat i v následujících minutách. Nakolik se světové trendy užívání drog už projevují v Česku? Jak se tuzemská drogová scéna mění a jak jsme připraveni na příchod nových a stále silnějších syntetických látek? Proberu to teď s adiktologem Radkem Jurniklem z terénního programu organizace Sananim. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
16: Dobré odpoledne přeji.
11: Tak pane Jurnikle, jak vy osobně z praxe vnímáte nárůst významu syntetických drog u nás? V čem jsou pro uživatele nebezpečnější?
16: On ten nárůst je docela jako vidět i v rámci těch samotných prodejen, které jsou třeba v centru Prahy, který stále jako nabízí velké množství syntetických kanabinoidů. A to nebezpečí v tom je ve dvou aspektech. První je to, že uživatel nebo ten nakupující vlastně absolutně netuší, co ta účinná látka v té droze je. Takže se nedokáže ani připravit třeba na ten stav. Případně jako je tam druhé riziko, že i když ví, jaká je to látka, nedokáže přesně odhadnout, jaké je její množství. Takže se může jako poměrně jednoduše dostat do nějakého stavu závažného předávkování, případně do stavu změny psychického vědomí, o který úplně nestál.
11: Rozumím. Asi těžko čekat, že na takových výrobcích bude napsané složení, veďte.
16: Je to přesně tak a teďka se jako ti výrobci tady tohohle, jak zaznělo v reportáři, právě jako zakrývají tím, že je to jeden velký obchodní název, kde ani není uvedená účinná látka, takže člověk doopravdy nemá nejmenší ponětí o tom, co konzumuje.
11: No ale to je potom úplná ruská ruleta v případě těch zákazníků, je to tak?
16: Je to přesně tak a nejenom v rámci jako té samotné neznámé látky, která je v té droze, i v rámci toho, jak se tato syntetika dokáže chovat, i v rámci toho, co ten člověk už má v sobě. Pokud třeba užívá nějaké léky na tlak, léky na spaní, případně jako má v sobě nějaký alkohol, kratom nebo nějaké jiné látky, tak tam může dojít do docela závažným kontraindikacím právě způsobený tím, že tyhle dvě věci se v těle toho uživatele nemusí dobře snášet.
11: No a už se objevují právě nějaká úmrtí následkem těchto jaksi kombinovaných syntetických a jiných drog?
16: Kombinace drog jako taková je poměrně jako nebezpečná a určitá jako fatální selhání tady jsou, to můžeme vidět třeba u těch jako zemřelých, u kterých byl snažit najít ten kratom, ale já třeba z vlastní praxe úplně nevidím nějaká úmrtí ve spojitosti se syntetickými kanabinoidy.
11: Rozumím. Já jsem se dočetla, že problémem je vapování neboli vaping, je oblíbené zvlášť u mladých lidí a že právě i v elektronických cigaretách se začaly objevovat ilegální látky, třeba ketamin nebo nějaká psychoaktivní látka. Setkáváte se s tím a jak na toto reaguje trh nebo tedy zákazníci?
16: Zatím jsem se s tím já osobně nesetkal, samozřejmě zprávy o tom mám. Ono, když se budeme bavit o těch syntetických kanabinoidech, tak oni můžou být jak ve formě té sušiny, tak i ve formě toho extraktu, který může být v těch vaporizačních perech. A úplně jsem se nesetkal a ani kolegové se nesetkali s tím, že by byl v likvidech ketamin, protože ono užívání ketaminu v České republice je spojeno primárně s užíváním návykových látek pro strach noční zábavy. Že to slouží k nějakému odreagování na večírcích, na party, na diskotékách a tak různě. Nemáme zatím v České republice tak velký problém užívání ketaminu, jak to mají třeba kolegové v Dánsku nebo v Anglii. Takže u ketaminu ne, a u těch ostatních právě těch kanabinoidů, ty vaporizéry a ty likvidy, které obsahují neznámou látku, jsou velký problém, který nás rozhodně jako čeká, pokud s tím stát něco neudělá.
11: Čili naznačujete, že to přijde v každém případě a měli bychom být na to připraveni. Povězte ještě, když už jsme u mezinárodního srovnání, jak jsme na tom s fentanylem, protože u nás rozhodně nikdy nešlo o takový problém, jako například ve Spojených státech. Stále platí, že tenhle trend k nám nedorazil, když jsme slyšeli v reportáži třeba o výrobě fentanylu v Lesotu?
16: Ono se musí oddělit užívání fentanylu a ta forma toho fentanylu, protože fentanyl v České republice mezi uživateli návykových látek je, ale je ve formě zneužívání náplastí, které se používají k léčbě bolesti třeba u onkologických pacientů. Rozumím. Ty se potom dostávají na ten černý trh a ty jsou potom jako distribuovány užívanými lidmi třeba intravenózně. To se jako děje. A i to je spojeno s několika těmi předávkováními, fatálním předávkováním, které máme jako v registru. Naštěstí ale se semka nedostává ten krystalický fentanyl, právě který si vyrábí v těch laboratořích. Jednak kvůli tomu, že jsme spíš jako transitní země, pokud by se mělo jednat o to, a jednak, že tady není ta klientela na to. Protože Česká republika má takové jako takové specifikum, že u nás je větší míra uživatelů amfetaminu a stimulantů než opioidů. Ale to neznamená, že rozhodně jako na to nemůžeme být připraveni. To známe třeba z té malé nitazinové krize, která tady byla před rokem, kdy se objevily určité druhy extrémně potentních opioidů a okolo nich se objevilo určité množství lidí, kteří na to zemřeli. A od té doby my jsme vlastně jako služby se na to připravovali a připravujeme se i případně na nástup toho krystalického fentanylu. Třeba tím, že informujeme uživatele opioidů o té rizikovosti toho fentanylu, o jeho potenci a zároveň o symptomech a příznacích fatálního předávkování nebo smrtelného předávkování a o tom, jak to zvrátit. K tomu třeba používáme a distribuujeme mezi uživatele a mezi jako klienty a ostatní lidi, kteří by o tom měli zájem, naloxonový sprej, což je vlastně sprej do nosu, kde je jedna dávka, která dokáže poměrně efektivně zvrátit smrtelné předávkování opioidy.
11: Já na vás navážu, vlastně mluvíte o tom, jak česká drogová scéna s vámi komunikuje, mě by zajímalo, jak výrazně se mění a jaký je ten feedback, když takhle přijdete za uživateli tvrdých drog, syntetických opioidů nebo čehokoliv dalšího, o čem mluvíme, nechají si poradit od vás?
16: Pokud se bavit o klientele problémových uživatelů a intravenózních uživatelů, tak ode mě jako od pracovníka, který tuto práci dělá už více jak 11 let, tak mám navázaný vztah, takže rozhodně si jako poradit nechají. Ale tady se musí v tomhle případě odčlení dvě skupiny, protože jsou buď to jako problémy uživatele, který užívají intravenózně a tam ta skupina těch uživatelů je poměrně konzervativní, že vlastně jsou uživatelé stimulantů, jsou uživatelé opioidů, jsou uživatelé, kteří užívají oboje dvoje a nemají úplně nějakou tendenci zkoušet nové drogy, pokud by to mělo znamenat nějaký nepříjemný stav.
11: Rozumím. A s těmito lidmi v podstatě máte navázaný kontakt a jo, pracujete s nimi, ale problém jsou ta druhá skupina, která chce zkoušet nové a nové věci?
16: Jo. Chápu to dobře? Jsou přesně ti experimentátoři a ty lidé, kteří jako budou chtít mladiství obzvlášť, kteří chtějí trošku jako revoltovat vůči dospělým, vůči užívání alkoholu, tak užívají právě jako nové syntetické drogy a to nemusí být kanabinoidy, to můžou být i zmíněné katinony, to můžou být i zmíněné entaktogeny, což může být jako zástupce MDMA nebo nějaké jako podobné drogy, které se užívají na večírcích, a nebo zmíněný kratom, který by taky jako v té mladistvé populaci mohl být problém. A tam do toho se dostat je trošku jako je problematičtější než problémových uživatelů, protože ještě nemají ten problém s tou závislostí, ještě jim to vlastně tvoří tak zásadní fyzické a psychické problémy, ale je to počátek vzniku toho největšího problému, který může nastat.
11: Chápu. Tak tolik adiktolog Radek Jurnikl z terénního programu organizace Sananim. Moc vám děkujeme za informace a za vysvětlení této problematiky. Naslyšenou.
16: Děkuji za pozvání, mějte se, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
11: Uprostřed a ne jako tradičně napravo usedli poslanci strany Alternativa pro Německo v nově zvoleném zemském sněmu v Sasku-Anhaltsku. A svými hlasy tam jako nejsilnější frakce také zvolili nového předsedu zákonodárného sboru. Tobias Rausch je vůbec první politik AfD v čele regionálního parlamentu. Jeho ustavující schůzi sledoval náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, vítej ve vysílání.
17: Dobrý den.
11: Představ nám, prosím, tohoto nového předsedu Sasko-Anhaltského zemského sněmu. Kdo je Tobias Rausch?
17: Tak v Sasku-Anhaltsku do určité míry bude známý, to je to 35-letý politik AfD, který ale už 10 let v tom zemském sněmu zasedá.
18: Sehr geehrter Herr Kollege Rausch, Sie sind damit zum Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt.
17: Zvolení Tobiase Rausche oznámila dnes Eva von Angernová, to je ze strany Die Linke, ona té ustavující schůzi předsedá jako, nebo předsedala jako služebně nejstarší. Tobias Rausch je jinak známý také tím, on se zapletl do té jarní aféry AfD ohledně nepotismu, zaměstnávání příbuzných. Mnoho jeho příbuzných pracovalo u dalších poslanců AfD, ať už zemských nebo ve spolkovém sněmu, a on sám taky u sebe v kanceláři v Sasku-Anhaltsku zaměstnával hráče fotbalového klubu, jehož je sám předsedou. Jinak je to taková spíš přátelská, možná dá se říct, tvář AfD, i když za to poslední volební období taky nazbíral 3 napomenutí za neukázněné chování v zemském sněmu. To jsou napomenutí, která se rozdávají většinou za nějaké hrubé urážky nebo nadávky, které si často právě politici AfD natáčejí a potom s nimi slaví úspěchy na sociálních sítích. Dodal bych, že dnes v Magdeburku demonstrovalo od rána před zemským sněmem asi 400 lidí, a to právě proti nástupu strany, kterou Zemský úřad na ochranu ústavy považuje za pravicově extremistickou. Volby v Sasku-Anhaltsku byly přesně před měsícem a Alternativa pro Německo v nich získala skoro 44% hlasů.
11: Díky za připomenutí, ale pojďme zpět k dnešku. Dá se už z té ustavující schůze zemského sněmu vyčíst, jak se bude AfD následně chovat?
17: Sám Tobias Rausch po svém zvolení řekl, že nechce být předsedou jedné frakce, nebo že nechce vést zemský sněm v zájmu jedné frakce, že chce být předsedou celého zemského sněmu. Nicméně je to ta největší otázka asi. To znamená, jestli demokratický systém, jestli parlamentní procesy dovedou sformovat tu politickou stranu AfD, která se dosud tvářila, že ten systém chce vlastně zásadním způsobem změnit, anebo jestli to bude právě naopak, a tedy jestli sformuje nebo zdeformuje ona ten systém a ty procesy jako takové.
18: Aus großer Macht folgt große Verantwortung.
17: A právě již zmíněná Eva von Angern dnes v tom úvodním zahajovacím projevu opakovaně řekla, že z velké moci vyplývá taky velká zodpovědnost a že vzhledem k některým prvním požadavkům, které AfD vznesla, například na to, aby měla blokační část ve výborech zemského sněmu, takže AfD neodstartovala úplně nejlépe. Von Angernová taky vyjádřila obavu, že se ještě zhorší politická kultura v zemském sněmu, a to vlastně s ohledem na tu kázeň a na tu celkovou atmosféru, která tam byla. Výrazně se taky snížil počet žen oproti minulému zemskému sněmu v Sasku-Anhaltsku.
11: Tomáši, mluvíme o tom, že AfD tedy dnes získala post předsedy zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku, ale jak to bude dál v této spolkové zemi s exekutivou? Jak to bude vypadat s vládou?
17: Alternativa pro Německo v Sasku-Anhaltsku rozhodně vládnout chce, to potvrdil její předseda Ulrich Siegmund.
19: Genauso professionell möchten wir auch die erste AfD geführte Regierung in ganz Deutschland hier vorbereiten, möglich machen.
17: On řekl, že chce připravit vládu profesionálně, stejně se stejnou profesionalitou, jako vedli kampaň, ale jestli AfD bude skutečně moct vládnout v Sasku-Anhaltsku, to není jasné. Ke dnešnímu zvolení předsedy zemského sněmu Tobiase Rausche jí pomohly hlasy hnutí BSV, hnutí Sáry Wagenknechtové, ale to je zároveň takové menší uskupení, vyjádření, které říká, že předsedu Zikmunda do pozice zemského premiéra volit nebude, čili není jasné, jestli AfD se k vládě dostane. Zároveň křesťanští demokraté ti chtějí zůstat v opozici, rýsuje se z toho spíš taková patová situace. AfD říká, klidně mohou být předčasné volby, pak budeme mít přes 50%, ale k těm předčasným volbám a aby se zemský sněm rozpustil, tak na tom by se zase museli dohodnout všechny strany, nebo aspoň musel by to mít návrh většinu hlasů, a to taky není zdaleka jisté.
11: Tomáš Havlín přispěl do Odpoledního plusu z Berlína. Díky za to a pěkný den.
17: Děkuji, hezký den.
11: Půl roku ve vězení za péči o seniory bez potřebného povolení. Takový trest dnes potvrdil Krajský soud v Brně ženě z Ivančic. Romana Kalandříková se o seniory starala ve svém rodinném domě, i když jí to soud už dříve zakázal. Ona sama tvrdí, že podle ní nešlo o ilegální podnikání. Jednání soudu sledovala naše reportérka Alena Hesová. Dobrý den.
20: Dobrý den.
11: Aleno, co nakonec tedy soud přesvědčilo, že ženě potvrdil to půlroční vězení?
20: Soudkyně Markéta Jirsová její chování popsala příslovím komu není rady, tomu není pomoci. Už dřív totiž Romana Kalandříková dostala podmíněné tresty za to, že měla v přízemí rodinného domu v Ivančicích neregistrovaný domov seniorů. Podle soudu jí chybí sebereflexe. S tím souhlasí i státní zástupce Petr Dočkal.
21: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru, stejně jako podle názoru soudu, nepřicházelo v úvahu, a proto bylo tedy rozhodnuto o uložení úhrnného trestu v trvání 6 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a také toho trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti sociálních služeb s ošetřovatelskou péčí.
20: Dodejme, že rozhodnutí soudu je dneškem pravomocné.
11: A jak obviněná žena přijala ten rozsudek a čím argumentovala?
20: Ona zůstává dál přesvědčená, že nedělala nic špatného, to řekla hned po skončení jednání, vyjádření novinářům nechala na svém obhájci Michalu Neřádovi.
22: My samozřejmě vnímáme, že teď už trestná činnost klientky nebyla z administrativní stránky věci nějakým způsobem skvěle podchycena, na druhou stranu klientka vykonala.

0: trestný čin a první legislativní návrhy chce mít připravené do konce roku. Problém je v tom, že provozovatel má například povolení na ubytovnu, ale ve skutečnosti tam poskytuje péči seniorům. Ale pro domov, pro seniory, ten legální, platí mnohem přísnější pravidla. Musí zajistit mimo jiné odpovídající péči, dostatek personálu nebo vhodné podmínky pro klienty. U registrovaných domovů stát taky omezuje, kolik můžou za pobyt a služby účtovat. Už v minulosti odhalili pracovníci úřadu ombudsmana případy, kdy klienti v těch nelegálních zařízeních neměli správnou zdravotní péči nebo žili ve špatných hygienických podmínkách. Provozovatelé domovů bez registrace tvrdí, že se o seniory starají dobře a že pomáhají snížit nedostatek volných míst v pobytových službách.
1: Tak tolik Alena Hesová z Brna. Děkujeme. Naslyšenou.
0: Není záč a naslyšenou.
1: Je půl čtvrté a slovo má opět Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Přeji pěkné odpoledne. Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Irán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že důvodem byla hrozba spojená s Íránem. Teherán jakoukoliv účast na incidentu popřel. Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na covid, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot. Oznámil to premiér Ulf Kristersson. Švédské Patrioty pomůžou chránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí tam obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Výměna začne v prosinci. V Česku se letos prodalo meziročně víc nových aut od ledna do konce září, skoro o 4,5 tisíce. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinu, zhruba 75%, nakupovaly firmy, zbytek soukromí zákazníci. Rostl i zájem o motorky. Oproti stejnému období v minulém roce se jich prodalo o zhruba 27% víc, konkrétně přes 30 tisíc. Prasata v chovu v Markvarticích na Třebíčsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to konstatovala státní veterinární správa. Na konci září do chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Inspektoři se teď zaměřují i na další aspekty chovu. Současně prověřují, jestli vnik aktivistů do chovu souvisí s evidovaným zvýšeným počtem potratů u zvířat. Teď pohled na dopravu na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně před sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 9.5. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 10.5. kilometr, kde zasahují u nehody v levém pruhu. V opačném směru, tedy na Prahu, se zastavuje na 14. kilometru u sjezdu na Starou Boleslav. Tam se projíždí omezením až na 10. kilometr. Na D1 z Brna do Vyškova pozor, za sjezdem na Brno Slatina pojedete v koloně od 2.2. až na 2.12. kilometr do omezení, celé je to asi na 20 minut. Dobře, dojeďte. Zítřejší nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes na 18 až 23 stupňů, ale už bude víc mraků. Ráno se hlavně v Čechách můžou tvořit mlhy, jinak bude oblačno až polojasno místy, ale přechodně až zataženo. Odpoledne se pak má od jihozápadu oblačnosti ubývat. To byly zprávy a teď už je připravena repríza Interview Plus.
4: Na kyjevské nemocnice, dětská hřiště, školy nebo supermarkety útočí ruské drony. Moskva o víkendu vyzvala zahraniční diplomaty, aby z bezpečnostních důvodů opustili ukrajinské hlavní město. Stává se z Kyjeva frontová linie? Jak to proměnilo život v hlavním městě? A proč začaly Rusové útočit na mosty? O tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
4: Naším hostem je novinář z Voxpotu

0: Adam Sibera. Zdravíme vás do Kyjeva.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ruské síly neútočí pouze na Kyjev. Během včerejška v Charkově zemřelo 6 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění. Když byl o víkendu na návštěvě Ukrajiny německý kancléř Friedrich Merz, tak mluvil Volodymyr Zelenský na společné tiskové konferenci právě o obyvatelích Charkova. O tom, jak byli v minulosti nezlomní a že Charkov podle něj porazil Vladimíra Putina. Následně na to přišly údery na město. Byla to podle vás odpověď z Kremlu?
1: Těžko říct, jestli to byla odpověď přímo na slova pana Merce, tuším, ale vlastně Charkiv je od Ruska 40 kilometrů a ty útoky jsou tam prakticky nepřetržité i kvůli té blízkosti. A ten tvrdý útok proběhl klouzavými bombami a ještě další desítky jsou zraněný, není tam pouze 6 lidí mrtvých. A zároveň to připomíná, že vedle dronové války zůstávají pro města blízko fronty obrovským problémem právě i letecké pumy. A navíc, jestli se nemýlím, tak v Charkově v některých částech, obzvláště severní části města, už jsou možné slyšet i molni, což je menší dron, ale taky útočník také nese hlavici a v některých částech i zalétají FPV drony na optickém vláknu.
0: No a má pro Rusko Charkov podle vás stále tak symbolický význam?
1: Já myslím, že ta válka se změnila. Samozřejmě, že Putin dále trvá na svých maximalistických cílech, ale Charkiv je zrovna takové místo. Já myslím, že pro Putina má největší význam v současnosti Donbas a pevnostní pás Kramatorsk, Družkivka, Konstantinivka. Charkiv je město o velikosti Prahy a není moc realistické, že by ho Putin v blízké době dobil. A už vůbec se mi nejeví jako realistické, že by si podmanil tamní obyvatelstvo, které patří jako k jedním z nejpatriotičtějším v celé Ukrajině. Jestli se bavíme o symbolice, pro Putina je stále nejzajímavější v tomto způsobu Kyjev, protože pakliže on chce znovu vytvořit ruské impérium nebo dědice Sovětského svazu, tak se mu to bez Ukrajiny nepodaří. A proto je pro něj ta země i ta agresivní válka v Ukrajině tak klíčová.
0: Německý kancléř Merz během své návštěvy Ukrajině vzkázal, že se může spolehnout na pomoc ze západu i s nadcházející zimou. Jsou taková slova pro Ukrajince důležitá nebo už příliš návštěvy zahraničních státníků nevnímají?
1: Samozřejmě jsou důležitá a obzvlášť důležitý je tento německý balík. I politicky, protože Ukrajina, řekněme, se znepokojením sleduje vývoj voleb jak v Německu, tak i v sousedních zemí. A právě vlastně návštěva kancléře Merce a to oznámení, že tam, myslím, byla miliarda eur ve vojenské pomoci a nějakých 350 milionů eur na opravu energetiky, obzvláště před zimou, jsou vzpruha a vždycky, jako je dobrý vždycky vědět, že jsou vlastně ruská propaganda hraje nepříjemné hry i s ukrajinským obyvatelstvem. Telegram je plný zpráv, že se na vás, respektive na Ukrajince, Evropa vybodla, všude lítají právě zprávy o tom, jak vyhrává Le Pen, jak vyhrává AFD a samozřejmě, když člověk žije v zemi, která je pod neustálým tlakem, bombardování a v nekončící válce, tak jsou každé tyhle malé údery vlastně vyčerpávající. A pokaždé, když přijede někdo, ať už je to vlastně civilista s pomocí, nebo předseda země oznamující, že ta pomoc pokračuje, tak to je vzpruha a naděje, že Ukrajina dokáže ten tlak ustát a vydržet déle, než ruská schopnost vést tu agresivní válku.
0: Zároveň Volodymyr Zelenský ale v rozhovoru pro Financial Times minulý týden řekl, že Západ i Evropská unie by mohly dělat mnohem víc. Tak to je také názor, který sdílí většina Ukrajinců?
1: Tak pan Zelenský je ve složité situaci, protože je prezident země, která je pod útokem a zatím je z organizovaných sil v Ukrajině bojuje pouze ukrajinská armáda, ale drony přelétávají už i do jiných zemí. Například Moldavsko, poslední době, tuším před několika dny, teď nevím přesně, jaký den to byl, ale není to ani týden, tak ruské drony přiletěly a útočily v Moldavsku. A z ukrajinského pohledu jediný, kdo tyhle ty drony sestřeluje, jsou Ukrajinci. A z tohohle pohledu by skutečně evropské země mohly dělat víc. Já teď nechci jako kličkovat v tom, jestli pomáhají dostatečně finančně, jestli povolují svým vojákům zde bojovat, jestli dávají přístup Ukrajincům ve svých zemích, aby se mohli sami přihlásit k boji například. Ale drony, helikoptéry a další inkurze do evropského vzdušného prostoru, to nemá být práce pouze Ukrajiny, to má být práce i zemích, které ten vzdušný prostor brání nebo se k němu zavázaly. A z tohohle pohledu by evropské země bez debat měly dělat víc. Já osobně jsem i názoru, že jakýkoliv letící objekt, dron nebo raketa, která se jenom přibližuje k evropským hranicím, tak je legitimní cíl, protože Rusko vede agresivní válku a ty drony skutečně dopadají, jako to už nejsou ojedinělé případy, ale docela časté a není to poprvé. Můžeme napočítat vlastně už k úvodu té velké invaze Ruska.
0: No, Rusko před pár dny vyzvalo zahraniční diplomaty, aby se stáhli z Kyjeva. Víte o tom, že by tak někteří učinili?
1: Jsou ambasády, jako, které o tom mluví, ale nemyslím si, že někdo udělal ještě pevné rozhodnutí. A Rusko tyhle ty, řekněme, výstrahy, nebo ono to je na hranici vydírání a vlastně snažení se podlomit nějakou vůli té diplomatické reprezentace, ale jak to bude, uvidíme.
0: Zatím a víte, jaké situace, ambasády o tom mluví?
1: No, nejčastěji, to, respektive americká ambasáda, ale to není poprvé. Americká ambasáda dělala upozornění na veliké útoky. Už dříve je to, řekněme, já bych to přirovnal, jako když jezdí ředitel CIA varovat naše premiéry. Amerika má nejpokročilejší rozvědku a má podle všeho i nejvíce informací. Tak i to nemusí být, že bych chtěla nějak lhát, ale je to i strategie, kdy vlastně vydáváte potenciálnímu útočníkovi najevo, že víte o jeho úmyslech a snažíte se od toho odradit.
0: Když říkáte, že to je v podstatě vydírání, tak ta výzva může vzbudit obavy u obyvatel metropole?
1: Já myslím si, že ne. Kyjev a Kyjevané jsou, vlastně ty útoky jsou poslední měsíc nepřetržité. Co říká někdo v Rusku, tady nikoho moc nezajímá. Samozřejmě, že si to můžeme někde u kávy probrat, co kdo řekl, ale nejpodstatnější je ta realita a co se potom skutečně stane. Co se týče tady těch výzev Rusů a co všechno udělají, tak já bych to přirovnal, že to je vlastně na malém měřítku to samé, co dělají vlastně na diplomatické úrovni, když mluví o červených liniích a jaderných útocích a armagedonech v Evropě a že jednou raketou vymažou Londýn, když budou chtít. To je prostě způsob jejich komunikace, protože teď se mi vypadlo slovo, ale oni jsou hostile, že jo, jsou to jako
0: nepřátelé.
1: Ano, nepřátelští, přesně tak. A tahle ta samá komunikace na jiný úrovni.
0: Ukrajina v sebeobraně odpovídá rovněž dronovými útoky. Během noci na dnešek vyslala na moskevský region 650 dronů. Vědí Ukrajince, jak účinné jsou jejich útoky, jaké mají jejich protiakce efekt?
1: No, tak z logiky věci se ne všechny operace, které zbrojní síly Ukrajiny vedou proti Rusku, o nich mluví otevřeně, ale zároveň, když vidíme, jaký poprask způsobuje, že Vladimír Putin vlastně i skrze bohužel amerického prezidenta Donalda Trumpa mluví o tom, aby Ukrajina okamžitě přestala svoje útoky proti ruskému ropnému sektoru, tak bych z tohohle vyvodil, že ty údery jsou úspěšné. Vlastně se i mluví o tom, že vyřadili už více než 50% ruské rafinerské kapacity. A vlastně vidíme, pokud z Ruska přichází reakce, tak to nějaký důvod je. Z tohohle pohledu je to z ukrajinské strany úspěch. A zároveň vidíme, že vlastně nejsou momentálně ani kapacity na nějaký větší, z ruské strany na nějaké větší prorazení fronty, leč samozřejmě na Donbase, obzvlášť v okolí Konstantinivky, je ten tlak stále enormní.
0: Hostem Interview Plus je novinář Adam Sibera z Voxpotu.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal na Telegramu, že nepřítel Kyjev devastuje. Vidíte to také tak?
1: No, určitě se o to snaží. Vlastně ta vzdušná kampaň, která Rusko vede proti Kyjevu, už nabírá místami vlastně. Byly například použity drony se speciální hlavicí upravenou na mosty a, jak se tomu říkají, stožáry elektrického vedení. A teď vlastně minulý týden zasáhl jižní most, Patonu most i severní most a snaží se vlastně omezit logistiku nebo schopnost dopravy mezi levým a pravým břehem, útočí na energetickou infrastrukturu, i když musím říct, že letos poprvé od začátku války vidím vlastně vlastními očemi, že lokální administrativy města ne všude, ale někde dobře zapracovávají vlastně obnovitelné zdroje na menší budovy, dávají fotovoltaiky. Já teď nevím, jestli je to všechno od lokální administrativy nebo z iniciativy těch majitelů těch budov, ale vidíme, že Kyjev se opravdu na tu zimu připravuje a snaží se ty alternativní zdroje energetiky zajistit co nejvíce. Ale to Rusko od vlastně jejich úmyslu tu metropoli prakticky znehybnit nebo pokusit se o to před zimou určitě nezastaví. Já myslím, že Putin vlastně nemá nějak na výběr, než se snažit Ukrajinu přinutit do kapitulace a jeho sázka je, že se na něj jeho spojenci, vlastně naši spojenci Evropa, že v tom Kyjev do nekonečna podporovat nebude. Já si myslím, že Evropa, i když je sama občas ve složité situaci, co se týče národního populismu a ruskými spojencemi uvnitř Evropy, tak už sama sebe, nebo nechci říct přesvědčila, ale chápe, že ta válka je společná a že Rusko bude pokračovat ve svých maximalistických cílech a musí být zastaveno u nich.
0: No a může se Rusku těmito útoky na mosty podařit rozdělit Kyjev na dvě části?
1: Já myslím, že drony proti mostům, ty mosty jsou masivní, Kyjev je skutečně jako téměř 4milionová metropole rozlohou, velká téměř jako New York, to nejsou jako to, nepředstavíme si to jako Karlův most, teď se vší úctou ke Karlovu mostu, to jsou mosty něco jako Nuselák, že jo, a ten ne tak vysoký, ale třeba rozlohou jede v nich taky metro. A ten dron ho na několik hodin vyřadí z provozu. Já to tak zároveň nechci zlehčovat, ale nemyslím si, že dokážou přeseknout Kyjev na půl. Těch mostů je tady navíc několik. A i když občas tyhle ty údery projdou, tak když vidíme, že na Kyjev letí třeba 200 dronů za den a zásah jich najde 5 nebo 6, tak Ukrajina má stále na poměr relativně úspěšnou protivzdušnou obranu.
0: Moskva teď začala používat drony s proudovým pohonem. Čím se liší od těch běžných dronů, které na Ukrajinu dopadaly doposud?
1: Jsou podstatně rychlejší než starší vrtulové varianty a vlastně komplikují práci těm mobilním skupinám, který pracovali na těch starších, nebo v uvozovkách pracovali, sestřelovali ty starší, ty starší drony typu Shahed, dneska už je to vlastně Garand 4 i Garand 5, nebo jakoby čtvrtá, pátá generace, což jsou ty ruské upravené drony toho iránského typu. Právě s proudovým motorem můžou lítat až 600 km za hodinu a z Ruska jsou tady v rámci desítek minut. Zároveň, což je taková jako morbidní novinka, tak ty nejnovější drony vlastně komunikují s operátorem a operátor vlastně může na poslední chvíli ten let skoordinovat, takže vlastně jsou každým úderem jsou přesnější, je to řekněme jako v live si dokážou nabírat data z těch zásahů a nástupná vlna je přesnější a tím, jak jsou rychlí, tak do Kyjeva poprvé vlastně přichází takzvané double tap útoky, což přiletí jeden dron, způsobí požár, přijedou hasiči, ambulance a za 30 minut je tady druhý dron na to samé místo, což samozřejmě zvyšuje škody, oběti, zranění.
0: Vy jste mi v tomto pořadu už před časem vysvětloval, jak jste schopen podle zvuku poznat, že se blíží dron, kde zhruba je, jak udeří, tak v případě proudových dronů to asi nejde.
1: No jde, ono to zní jako stíhačka, ale když ho slyšíte, tak to je, tak je, letí nad váma a je to opravdu nepříjemný. Já jsem ho takhle slyšel jednou a no prostě je to úplně jiný zvuk a poznáte, že to není Shahed.
0: Ukrajina včera také oznámila, že nasadila robotické střelecké věže, které zaměřují pomocí umělé inteligence. Můžete nám popsat, jak fungují a hlavně, jestli jsou účinné právě proti těmto proudovým dronům?
1: To je jako ten plán, že proti proudovým dronům zatím největší úspěchy má jenom letectvo a právě tyto automatické kulometné systémy. Ano, taky jsem zaregistroval, že myslím, United 24 o tom reportoval, že se střelili první ruské proudové drony. Z ekonomického pohledu, čím více strojů se střeluje stroje, tím je to lepší. Co se týče umělé inteligence, tak proti dronům si to dovedu představit, protože dron je dron a ty data se dokážou nazbírat. Problém se zbraněma s umělou inteligencí na frontě nebo s drony s umělou inteligencí na frontě je takový, že zatím, což samozřejmě taky vyvine, ale v hustě zabydlených oblastech, tak dron nerozlišuje moc lidí, takže nevíte, kde je voják, kde je civilista. Navíc dobrovolníci velmi často chodí stejně oblečený jako vojáci nebo podobně, to samé korespondenti, rozlišuje se to jenom v barvách, vlastně výstroj v neprůstřelné vestě je velmi podobná. To Ukrajinu hodně omezuje v jejich používání. Ruská strana si tady s tím moc hlavy neláme, protože pro ně je cíl kolem fronty cokoliv, co se hýbe, ale Ukrajina se drží nějakých pravidel a vývoj umělé inteligence právě na poli boje v tomhletom má trošku překážky. A co se týče dronů, tak ne. Navíc je to, ono to je i technologické klání, tahle ta válka. A vlastně tohleto, když to zase řeknu trošku cynicky, tak když na Kyjev letí každý den 100 dronů, tak ano, je to strašný, ale zároveň, co se týče obrany, to dává docela dost materiálu, na kterým tu umělou inteligenci cvičit. Takže si od toho ukrajinské obranné složky slibují pokrok a vlastně ještě, jak bych to řekl, no teď je největší problém s tím, že na proudové drony prostě nestačí ty mobilní skupiny, o které ty obrany byly opřené, takže musí zase přijít nějaký vývoj. A bohužel, než ten vývoj přijde, tak uběhne nějaký čas, ve kterým je tady ten prvek protivzdušné obrany, řekněme, ne v ideální kondici.
0: To znamená, můžeme říct, že proudové drony jsou tím důvodem, proč jsou teď ruské útoky nebezpečnější a masivnější, protože proti nim Ukrajinci neměli obranu.
1: Je to jeden z těch důvodů, ale zároveň jsme viděli, že než nasadili proudové drony, tak Kyjev drtili střelami Zircon. Těch možností je víc a jak říkám, ta válka se vyvíjí a vyvíjí se i stupně a vrstvy protivzdušné obrany. A teď zrovna v jedné fázi je takovéhle okno příležitosti, které Rusko využívá. Z tohohle pohledu, ano, v tomhletom okně příležitosti jsou proudové drony ten největší problém. Ale...
0: Vy jste říkal, že Charkov Rusové nedobíjí. Přiblížili se teď možnosti dobít Kyjev?
1: Ne, to je jako lidsky dobít Kyjev, to je, to byste... To je, rozumíte, nasadit tolik lidské síly na zemi, která byla ještě jenom oproti tomu, co je dnes nepřipravená před 5 lety a Rusové momentálně, to by muselo Rusko projít tak ohromnou mobilizací, kde se bavíme prostě o stovkách tisíců lidí, technikou a myslím si, že i Rusko ví, jak se ta válka změnila. A proto svoje útoky i případně do jiných zemí, já jsem přesvědčený, povede vzduchem. Možná na nějakého ještě mnohem menšího soupeře by si dokázal troufnout nějakou omezenou lidskou silou. Ale co se týče Ukrajiny, tady je milionová stojící armáda. V současnosti nevidím jako reálný scénář, že by dobili Kyjev.
0: Jak se v posledních týdnech změnil život obyvatelů Kyjeva vzhledem k tomu, že ty střely dopadají v jakoukoliv denní i noční hodinu a sám jste říkal, už se neřeší, zda jde o civilní cíle nebo ne?
1: Takhle z mého pohledu se tolik nezměnil. Já jsem dospělý člověk, který dokáže pracovat z domu. Kde se změnilo hodně je u dětí samozřejmě, který chodí do školy od začátku září a když je útok, tak musí být výuka zastavena a škola se buď přesouvá do krytu, když má, nebo musí jít přímo úplně, jako úplně ven ze školy někam do metra. Což samozřejmě, když je 16 útoků za den, tak tu výuku značně omezuje. A tedy i z pochopitelných důvodů spousta rodin s dětmi vlastně buď odjíždějí, pokud mají možnost někam do regionu a nebo do jiného města. Protože, jak bych to řekl, no po sobě, po dospělém člověku, jestli člověk může jako chtít, co chce, ale chtít to po dítěti je nefér.
0: To znamená, že lze očekávat, že se teď metropole ještě před zimou bude vylidňovat?
1: Ano, už vidíme vlastně i signály, když se člověk podívá na stránky, které nabízejí byty k pronájmu, tak oproti s jinými období od listopadu vlastně začínají ty, ta nabídka je tam veliká. Zároveň zatím máme docela kliku s počasím, vlastně ještě minulý týden bylo 20 stupňů, takže nás neomezuje teplo, ale už byly první výpadky elektřiny, zatím jen krátké, u mě ve čtvrti byl myslím na hodinu a půl a jeden den, když Rusko útočilo na datová centra, tak polovinu dne nešel doma internet, tak to jsou jako samozřejmě efekty té války, který člověk cítí. Ale jinak, že by se kromě těch neustálých úteků člověk cítil omezený ve svém životě, se ještě říct nedá, jak zaťukat na dřevo.
0: Řekl byste ale, že Ukrajina je teď připravenější na zimu i na tu tradiční ruskou strategii zásahy do energetické infrastruktury?
1: Připravenější ve smyslu obyvatel, ano. Jestli na to připravenější infrastruktura, si jistý nejsem, protože přece jenom má za sebou už 5 let války, nebo téměř 5 let. A to se všechno nedá opravit na 100%. A každý vlastně tenhle ten útok má i kumulativní efekt. To samé s opravy vlastně. Když máte tolik destrukce na kritických částech infrastruktury a máte jenom limitované číslo odborníků, který se tím opravy dokážou zabývat, to jsou komplikované struktury, že? Tak samozřejmě je to náročnější a náročnější a vlastně všichni, kteří jezdí tady k těm místám úderům a dokážou v krátké chvíli vlastně tu infrastrukturu, ať už je to komunikace, ať už je to energetika, protože to tepelná infrastruktura nahodit zpátky, tak jsou vlastně takový nejmenovaný nepsaní hrdinové tyto války.
0: No a když se na to podíváme tedy z pohledu obyvatel, tak vy se nějak připravujete speciálně na zimu?
1: Scháním ekoflow, ano. Ale to si myslím, že to je taková běžná disciplína před zimou, že alternativní zdroje tepla se vždycky schání lepší, než byly v loni, protože technologie jde strašně rychle dopředu. A vlastně, když si vzpomenu na úplně začátek války, na baterie Blue Yeti a takové podobné věci a dnešní ekoflow, tak to je nebe a dudy. A ano, samozřejmě, že se člověk z nějaké minulé zkušenosti snaží zajistit lepší výchozí pozici a lepší komfort. Takže kvalitnější přímotop, EcoFlow, která dokáže utáhnout nabíjení na počítač, na telefon, tady ten přímotop a světlo, aspoň na jeden celý den.
0: Hostem Interview Plus byl dnes novinář ze serveru Voxpot Adam Sibera. Děkujeme za váš čas.
1: Já děkuji za pozvání, hezký den.
0: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Radioservis představuje rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
3: Stalo se něco?
4: No ale nic, nemůžou najít kluka.
3: Hlavně klid, on se objeví.
2: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
4: Budou se tu rojit.
5: Kdo?
2: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
6: A letos i konečně nakrmím já.
2: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Je 16 hodin. Před námi je další hodina odpoledního plusu. Dobrý poslech vám přeje Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus.
0: Nepřijatelný incident a porušení mezinárodního a námořního práva. Tak označil bulharský premiér Rumen Radev dronový útok na obchodní lodě u pobřeží této unijní země. Záchranáři stále pátrají po posádce plavidla. Litva je na cestě ke zrušení ústavního zákazu rozmístit na území státu zbraně hromadného ničení, včetně těch jaderných. Jde o příkladnou obranu anebo eskalační riziko. A jak bude vypadat česká účast na největším světovém knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem? I to se dozvíte v nejbližší půl hodině po zprávách Moniky Vrchotové.
7: Přeji klidné odpoledne. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v Česku k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už do Česka dorazilo. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
8: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva. A ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
7: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu Moru v sibiřském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit více. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
9: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: A tématu se budeme věnovat v následujícím vysílání odpoledního plusu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 41 haléřů míně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzinu naopak proti dnešku stoupne o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Německá policie zadržela bývalého šéfa spolkové zpravodajské služby Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže, informuje o tom agentura DPA. Policisté zadrželi taky jeho bývalého spolupracovníka. Hanning vedl rozvědku BND mezi lety 1998 a 2005. Podle německých veřejnoprávních stanic a listu Süddeutsche Zeitung měl ale i po odchodu z funkce dál od nejmenovaného spolupracovníka dostávat za úplatu přísně utajované informace. Hanning pak minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle médií nešlo o Rusko. Posloucháte zprávy Plusu. Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firem.
5: Co se týká zahájení stavebních prací, ta první základní stavební sezóna by byl rok 2028.
10: Odhaduje generální ředitel povodí Odry Miroslav Janoviak. Státní podnik už připravuje soutěž na výběr zhotovitele přehrady na horním toku řeky Opavy. Účastníků povolovacího procesu je ale hodně a můžou podávat námitky ve 30-denní lhůtě, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
11: V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
10: Stavba protipovodňové přehrady by měla stát zhruba 4 miliardy korun a povodí Odry ji chce dokončit v roce 2033. Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Kdo byl Josef Švejk a kým je pro lidi 21. století? Na tyto otázky se snaží odpovědět nová inscenace Tak nám zabili Švejka. Premiéru má večer ve Vršovickém divadle Mana v Praze.
12: Tak nám zabili Švejka!
13: Švejk je český Forrest Gump.
14: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
15: Tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
16: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla.
14: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: A jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Brna do Vyškova se zastavuje u sjezdu na Brno. Slatina, kolona se táhne z 201. až na 212. kilometr, kde je omezení, zdržíte se asi půl hodiny. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně u sjezdu na Starou Boleslav. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na konec omezení na 10. kilometr, zdržení asi čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržíte se asi 20 minut a ucpaný je také příjezd po D5 se z Plzně od 4. kilometru. Přejeme šťastnou cestu. Zítra bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami a teploty vystoupí stejně jako dnes na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
17: A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Záchranáři u bulharského pobřeží pátrají po posádce lodi, která se potopila po zásahu dronů. Útok na dvojici plavidel v Černém moři v ekonomické zóně Bulharska označil premiér Rumen Radev za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Jeho vláda podle něj teď také zkoumá, jestli havárie nemůže mít dopad na životní prostředí. A s dalšími podrobnostmi už přišel do Studia Plusu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
18: Dobré odpoledne.
17: Jiří, mohl bys nejprve popsat, co přesně se podle dostupných informací u bulharského pobřeží stalo?
18: My víme, že ty neznámé útočné drony brzy ráno zasáhly asi 130 kilometrů od břehu loď Alfa Vatan. Ta vezla ukrajinské obilí, plula pod vlajkou Toga a po zásahu se potopila. Na tom druhém plavidlu Able, které pod vlajkou Palau mířilo na sever, vypukl požár. 18 členům posádky se podařilo evakuovat díky nedalekému trajektu. Teď už jsou námořníci ve městě Varna. Bulharská média zmiňují, že zdravotníci ošetřili s popáleninami tureckého kapitána lodi. Ten taky novinářům řekl, že se domnívá, že loď zasáhl podvodní dron. On z toho útoku podezírá Rusko, protože říká, že vezl ukrajinský náklad. Obě ta zasažená obchodní plavidla jsou poškozená a podle premiéra Radeva je navíc stále posádka té první lodi ještě nezvěstná. Záchranáři proto spustili taky rozsáhlou pátrací akci. O tom taky bulharský premiér informoval s tím, že kvůli tomu svolal mimořádnou schůzi Bezpečnostní rady vlády a předtím taky telefonoval s šéfkou Evropské komise.
17: No a víme od Rumena Radeva, jaké drony na ty lodě zaútočily?
18: To neupřesnil, nevíme zatím ani kdo a odkud ty drony vyslal, dosud to nekomentovalo Rusko ani Ukrajina. Černé moře je od začátku plnohodnotné ruské invaze s malými pauzami, ostatně dost častým dějištěm bojů právě obou válčících stran. Je to taky vůbec poprvé, co byly ty napadené lodě tak blízko Bulharska. Jeho premiér Radev dnes zdůraznil, že takové útoky podle něj zatěžují světový obchod a taky se proti nim důrazně ohradil.
19: Pokud tato válka včas neskončí, bude se její celosvětový dopad dál rozšiřovat a přeroste do globálního konfliktu. Jsme svědky eskalace války, při které se porušují všechna pravidla mezinárodního práva a útočí se víc na civilní plavidla. Je to naprosto nepřijatelné.
18: On v tom projevu připomněl taky další zásahy obchodních plavidel. Právě včera blízko ukrajinského přístavu Ismail, to je zase u hranice s Rumunskem, zasáhly bezpilotní letouny tureckou loď s ukrajinským obilím, tam zemřeli dva lidé. Z toho útoku viní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Moskvu, ta to ale nekomentovala. Ještě ohledně těch dnešních úderů, tak zatím, co víme na základě dat webu Marine Traffic, je to, že ani jedna z těch zasažených lodí neplula z ukrajinského území, ani tam vlastně nemířila. Jedna totiž směřovala z Egypta do Rumunska a druhá z Rumunska do Turecka.
17: Jirko, zmínil jsi, že to je první přímý zásah obchodní lodi v bulharských vodách. Takže jak na to reagují ostatní země Evropské unie?
18: V podstatě nejvíc to zatím komentovala bulharská vláda s tím, že v zemi se incidentem zabývají taky důležité strategicky významné instituce. Další země 27 jsou relativně zdrženlivé, s komentáři vyčkávají na ty další informace. Jako vůbec první ten útok v Černém moři dopoledne komentoval maďarský premiér Péter Maďar. K události doplnil, že jeho země vyjadřuje plnou solidaritu s Bulharskem, pak si k němu přidali premiéři Litvy nebo taky Švédska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jak už jsme zmínili na úvod, později napsala, že situace v Černém moři je stále víc alarmující a podobné útoky rovněž odsoudila.
17: Tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky za informace.
18: Hezký den.
17: Útok na obchodní lodě u bulharského pobřeží je dalším z incidentů, které připomínají rostoucí bezpečnostní rizika na východním křídle NATO. Aliance mění způsob jeho obrany a připravuje se mimo jiné na větší hrozbu dronů. Zatímco u Černého moře se řeší především ochrana vzdušného prostoru, Litva chce své odstrašení posílit ještě výrazněji. Její parlament dnes udělal první krok ke zrušení ústavního zákazu rozmístit v zemi zbraně hromadného ničení, včetně těch jaderných. Aby zrušení zákazu mohlo vstoupit v platnost, je však nezbytné i druhé hlasování. Kreml už minulý měsíc adresoval Litvě vzkaz, že pokud nechá na svém území rozmístit jaderné zbraně, tak se může stát cílem ruských útoků. A my teď téma detailněji rozebereme s Janem Ludvíkem z katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
20: Dobrý den.
17: Pane Ludvíku, co by podle vás definitivní vypuštění toho příslušného 137. článku litevské ústavy prakticky změnilo? Mimochodem, Litva je jediný členský stát NATO, který má takový zákaz přímo zakotvený v ústavě.
20: Ono už to zaznělo, vlastně ta litevská pozice je na to poměrně netradiční, to znamená, a dojde k určité harmonizaci s ostatními členskými státy Severoatlantické aliance. K čemu naopak nedojde, tak to není krok, který by byl řekněme, konkrétním předstupněm k rozmístění jaderných zbraní na území Litvy. Pouze
1: ale je to krok, který je nutný, ale je to krok, který je nutný pro případné další kroky vedoucí k něčemu takovému. To asi je to nutné.
20: Nutné to samozřejmě je, nicméně je potřeba říct, že v tuhle chvíli není známo, že by byla ze strany NATO nebo jaderný zemí NATO poptávka potom rozmístit jaderné zbraně v Litvě. Ale já to uvedu do jednoho důležitého kontextu. Nepotřeba říct, že takový zákaz se nestavuje jenom na rozmístění jaderných zbraní. Nebo minimálně to zatím litevské soudy neposuzovaly. A ona by to byla komplikace i pro to, co jsme viděli u zemí, které mají právě podobný zákaz, například Nový Zéland, kdy tam třeba nemůže, když to jako řeknu velmi zjednodušeně, zakotvit americká ponorka, která zrovna bude potřebovat doplnit jídlo. To znamená, nebo přeletět letadlo vyzbrojené jadernými zbraněmi, a to už může jakoby prakticky být zbytečná komplikace, která by se pravděpodobně musela řešit v případě krize.
1: No já ještě jednou připomenu pro naše posluchače, že druhé hlasování má následovat, a to počátkem příštího roku. V tom prvním se tedy vyjádřila drtivá většina 106 poslanců, 18 bylo proti a 6 se zdrželo. Takže je to teprve na cestě, ale jak daleko by tedy potom podle vás bylo ještě případné rozmístění amerických jaderných zbraní v Litvě? Asi by tomu muselo předcházet spousta jiných kroků a myslíte si, že by tomu byla nakloněna současná americká administrativa?
20: Podle toho, co zaznívá, tak Spojené státy sice zvažují, že by nějakým způsobem změnili nebo rozšířili rozmístění amerických jaderných zbraní v Evropě, které v tuhle chvíli stále vychází z potřeb Severoatlantické aliance za studené války. Zůstalo to prostě tam, kde to bylo rozmístěno do 80. let a dál se to víceméně neaktualizovalo, případně se ty zbraně stahovaly. Nicméně konkrétně se nemluví o baltských státech, ty spekulace spíš směřují k Polsku. Rozmístit jaderné zbraně vyžadovalo proto vytvořit poměrně nákladnou a sofistikovanou infrastrukturu.
1: No ale čemu by to pomohlo v rámci obrany, co by rozmístění takových zbraní v Litvě přineslo navíc oproti současnému aliančnímu jadernému deštníku?
20: Právě, že v principu nic zásadního. Ono jaderné zbraně téměř ve všech jako variantách a zejména v těch, které je nasazuje NATO, jsou zbraněmi, které se nasazují na dálku. A to znamená, že je možné je operovat spíš ze zázemí než z bezprostřední blízkosti právě těch frontových zemí, kterými pro případ nějakého hypotetického konfliktu mezi Ruskou federací a NATO Litva je.
1: Chápu. No a teď mě zajímá, když by se uvažovalo vůbec, je to hypotetické, ale kdyby se uvažovalo o rozmístění jaderných zbraní tak blízko Ruska, tak bylo by to bráno jako nějaká oprávněná obrana, nebo spíš by to představovalo eskalační riziko z vašeho pohledu?
20: Ono se to vzájemně nevylučuje. Nepochybně rozmístěvání jaderných zbraní v baltských státech by bylo ze strany Ruska vnímáno velmi negativně a mohlo by to vést k určité jako snaze zase recipročně přesunout ruské jaderné zbraně blíž k té západní hranici Ruské federace, byť je potřeba říct, třeba v Kaliningradu už pravděpodobně jsou. A ta bezpečnostní logika, ona vlastně není zas až tak jako zásadní z hlediska té strategické, jak jsem už vlastně říkal, ty jaderné zbraně. A je potřeba říct, že jaderné zbraně, ať už NATO nebo ty americké v Evropě, tak jsou v podstatě výhradně dumy pro stíhací bombardéry, tuhle chvíli několika typů, v budoucnosti pravděpodobně výhradně F-35 letouny, a ty můžou operovat ze základem v Polsku, mohou operovat ze základem v Německu, vlastně ze strategické
1: logiky. Čili není to úplně zásadní záležitost. Já vám rozumím, to už jste říkal, ale pojďme ještě rychle stručněji k důležitým otázkám, které mám před sebou. Už jsem to také naznačila v úvodu. Kreml Litvě pohrozil, že pokud by na jejím území byly jaderné zbraně namířené proti Rusku, tak by se sama dostala do hledáčku ruských jaderných zbraní. Jak vážně tedy má západní Evropa nebo Evropa brát tyto výhrůžky a jak by na ně na to mělo reagovat?
20: To je asi jako něco, co je nevyhnutelné. Jaderné zbraně jako jednoho státu jsou typicky cílem pro jaderné zbraně druhého státu ve chvíli, kdy je mezi nima nepřátelství, nejde se tomu vlastně vyhnout. To je takové jako něco za něco.
1: Čili nějak asi zatím nereagovat, počkat. Na to teď pracuje na nové podobě obrany východního křídla aliance. V čem vlastně má ta obrana být jiná než doposud?
20: Je potřeba říct, že to jsou, že ty informace o tom jsou zatím velmi kusé, není to plně zřejmé, tak jak to čtu, tak je to určitá evoluce. Ono vlastně po ruské invazi na Ukrajinu, tak se hodně začalo bylo to, že ta válka je opotřebovávací, což je pravda, a trochu v tom zaniklo, že vlastně ale NATO nechce opotřebovávací válku. Ono ji teda jako nechce ani Rusko a nechce i Ukrajina a vlastně jenom skončili a neví, jak se z ní dostat. A plány na to jsou ideálně tu válku, pokud by k nějaké agresi ze strany Ruské federace došlo, rychle ukončit, to byly plány předtím a v tuhle chvíli právě budou jako aktualizovány o zkušenosti z ukrajinského konfliktu a o možnosti nasazení nových technologií.
1: Ještě poslední věc, důležitá, před chvílí jsme mluvili o útoku dronů na obchodní lodě u bulharského pobřeží. Ukazuje to, že se bezpečnostní rizika stále výrazněji dotýkají i jihovýchodního křídla NATO?
20: Ano, ono ten konflikt v Černém moři vlastně probíhá od samého počátku té ruské invaze, ale je vidět, že ten konflikt má prostě tendenci přicházet s různými pravidelnými eskalacemi a i pokud by bylo záměrem těch válčících stran ho udržet v nějakých jako daných geografických hranicích, tak se jim to nemusí podařit a zejména ze strany Ruské federace často vidíme, že to, že někdy je v uvozovkách omylem a možná záměrně překročena ta hranice, tak to považují za benefit, který tlačí politicky státy na to.
1: Tak tolik Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme za komentář a mějte se hezky. Naslyšenou.
20: Naschledanou.
1: A u konfliktu na východě Evropy ještě zůstáváme. Důvěřujete výhradně informacím ruské epidemiologické služby ohledně situace na Sibiři? K tomu vyzývá mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kremelská média poté skutečně začala stahovat články o možném výskytu plicního moru v Irkutsku. Spekulace to však nezastavilo a například Kazachstán už oznámil, že zvýší kontroly na hranici s Ruskem. Co se na Sibiři děje, tak to zkoušel zjistit komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondro, vítej.
3: Dobré ráno.
1: Tak pojďme to zrekapitulovat. Jak věrohodné jsou informace o výskytu moru na Sibiři, odkud se vlastně vzali, už to bylo komentováno i zpoza Atlantiku ze Spojených států.
3: No, je to zajímavé, nevíme o tom mnoho, co tedy asi víme, že skutečně minulý týden zemřela jedna 28letá laborantka z irkutského protimurového výzkumného institutu a následně celá řada lidí byla umístěna do karantény, hovoří se o přinejmenším 200 lidech a to už se prostě nedalo úplně ututlat a zejména v těch nějakých místních internetových fórech se vlastně psalo o tom, kdo musel zůstat doma, o tom, že po ulicích některých městeček, kde právě žijí pracovníci tady toho institutu, takže se pohybovali lidé v těch ochranných oděvech a podobně. No, ale to je v zásadě všechno, co víme, protože Dmitrij Peskov mimo jiné řekl, že to je celé nesmysl, protože ta mladá žena nezemřela na mor, ale na nějakou zvláště agresivní formu zápalu plic.
1: Aha. No, ale víme, co je zač ten irkutský protimorový institut, ve kterém první oběť pracovala?
3: Tak právě to, ten název protimurový, myslím, že zesílil ty spekulace. Ve skutečnosti je to výzkumný ústav, který vznikl ještě na konci 20. let minulého století, kdy tehdy čerstvě vzniklý Sovětský svaz se potýkal s celou řadou epidemií, cholery, právě tohodle toho plicního moru a dalších nemocí. A vlastně po celém Sovětském svazu vzniklo několik takovýchhle institutů. Ten irkutský měl vlastně na starost a má dodnes Sibiř a ruský Dálný východ. V zásadě je to poměrně standardní vědecké pracoviště, rozhodně to není něco, jak někteří právě komentátoři na sociálních sítích psali, že se tam prostě vyvíjí nové prostě téměř biologické zbraně a tak dále. Je to vlastně normální zdravotnické pracoviště.
1: No ale po zkušenostech s COVID-19 asi je celospolečenská jaksi citlivost k těmto tématům trochu zvýšená. Ondro, pokud by to skutečně byl plicní mor, o čemž se tady mluví, tak co je to vlastně za nemoc? Můžeš ji představit a říct, jak rychle se šíří, jak je nebezpečná?
3: Je to samozřejmě nebezpečnější než ta běžnější forma, tedy dýmějový mor, který se může typicky se šíří třeba blechami, všemi a tak dále. A je to tedy vlastně kapenková nákaza, což znamená, že prostě stačí, abyste se nacházeli ve stejné místnosti jako ten nakažený člověk. Pokud se nasadí antibiotika během prvních příznaků, a ty příznaky jsou poměrně jako, to se to prostě člověk omdlívá, má prostě jako úplně výpadky a tak dále, tak pokud okamžitě nasadíte antibiotika, tak máte 90-95% šanci, že to přežijete v zásadě velmi v pořádku. Pokud ovšem si řeknete, no tak asi mi není dobře, půjdu se vyležet a přijdete k lékaři třeba až za 48 hodin, tak většinou už tam ani nedojdete a máte až 80% pravděpodobnost podle údajů Světové zdravotnické organizace, že zemřete.
1: No ale jinak, abychom nestrašili ve vysílání, zatím tedy zodpovědné instituce i u nás, i v cizině jsou poměrně v klidu, že?
3: Oni to samozřejmě všichni to kontrolují. Třeba středoasijské státy prohlásily, že zvýší nějaká sanitární opatření na hranici s Ruskem. Nicméně i podle těch, řekněme, spikleneckých teoretiků z ruské strany, tak se neví o žádném dalším případu potvrzen. Mluví se, že možná dva lidi mají nějaké symptomy, ale byly jim nasazeny ta antibiotika, takže rozhodně to není jako, že bychom byli u vzniku nějaké další katastrofy.
1: Uzavírá komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Moc krát děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Pro Českou republiku se tento týden otevírá příležitost, jak prezentovat svou literaturu a kulturu ve světovém kontextu. Česko je totiž čestným hostem na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Dnes se slavnostně otevírá Český pavilon. Ovšem v předvečer zahájení celého festivalu naše reprezentace také zahajuje akci, na které vystoupí přes 70 českých autorů. A vše už na místě sleduje naše reportérka Kateřina Svátková. Katko, dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
1: A jak to teď vůbec na frankfurtském výstavišti vypadá?
4: No, pořád ještě si tady první návštěvníci a novináři a organizátoři hlavně asi připadají jako na takovém obřím staveniště. Dokončují se jednotlivé stánky. Jen pro představu, ono to frankfurtské výstaviště je takové město ve městě. Než se dostanete z jednoho konce na druhý, je to běh na dlouhou trať. Jsou tady několika patrové pavilony a to je tedy to, co zaplní vlastně ten největší mezinárodní knižní veletrh na světě.
1: No, ten veletrh začíná až zítra, jenže už dnes se dějí některé důležité věci, že? Úvodní tisková konference, otevření pavilonu hostovské země. Proč vůbec takhle v předvečer?
4: Je to taková tradice, dnes se sem dostane opravdu jenom omezený počet lidí, hlavně novinářů, a je to proto, aby ty nejdůležitější zprávy vlastně šly do éteru v tu chvíli, kdy začíná veletrh. A od středy do soboty potom poběží program, který bude nabitý opravdu stovkami akcí. Letos je docela jasné, že se bude hodně debatovat o politice, o umělé inteligenci, o společenském přesahu nejen literatury vlastně, ale i kultury obecně. A že je to důležitý sektor v biznisu, o tom se může opravdu přesvědčit každá hostující země. I návštěvníci. Právě tady se totiž kultura každé země má šanci opravdu prezentovat v tom nejlepším světle. Tady se uzavírají velké smlouvy, hledají se nové talenty. Je tady ale snaha i přilákat třeba mladé čtenáře, mladé publikum, ale i lidi, kteří pracují pro ten knižní a kulturní biznis. No a hlavní tváří byl posledních 20 let Jürgen Boss, jako ředitel veletrhu letos končí a pro své nástupce nechává, jak říká, dobře rozjetý vlak.
6: Byl jsem ředitelem frankfurtského veletrhu víc než 20 let, takže je mi maličko smutno, že to celé končí. Jenže na druhou stranu se těším na nový život a jsem rád, že se to celé uzavírá právě českou účastí.
1: A česká účast může být podstatná právě pro nás. Letos jsme čestnými hosty, jak už jsem zmínila v úvodu. Co všechno to s sebou, Katko, nese?
4: Je to, a opakovaně se to říká, zaznívá to ze všech stran, že je to vlastně pro českou kulturní diplomaci asi nejdůležitější krok novodobé historie České republiky. Tady bude, jak už si říkala, přes 70 českých autorů, bude tady právě hodně i těch začínajících, bude se tady vzpomínat na Václava Havla, ale zároveň tady budou i ta aktuální témata. No a určitým propojením vlastně je i výtvarná část té České národní výpravy v uvozovkách. Dnešním tahákem bylo právě odhalení podoby české pavilonu. Jenom, aby si to posluchači měli představit, je to taková obří hala opravdu o rozloze přes 2,5 tisíce metrů čtverečních a v ní jsou nafukovací takové bílé objekty

0: a to znamená, že jsme používali vzduch, který tady vlastně je. A celá tady těch 2000 metrů čtverečných ty látky se dá zbalit de facto do pár tašek.
1: Ten celý veletrh začne zítra ráno a bude trvat až do neděle 11. října. S jakými výsledky pro český biznis, tak to ještě uvidíme v následujících měsících a letech.
2: Tak tolik Kateřina Svátková. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Je 5:30 a s dalšími zprávami už je připravena Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
4: Přeji pěkné odpoledne. Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy, řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jedno, rychle se objeví jiná podobná, což podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem. Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytov krize. Zamítnutí předchozích návrhů parlamentem vedlo premiéra Pedra Sancheze k vyhlášení předčasných voleb. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování nebo omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Španělským předčasným volbám se budeme věnovat v odpoledním plusu hned po zprávách. V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu vede Petr Šlov, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotografie propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal. Americký prezident Donald Trump už nebude používat peníze daňových poplatníků k financování reklamních spotů v televizi. Na své síti napsal, že další klipy před listopadovými volbami chce hradit ze svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA. Reaguje tak na kritiku, kterou vzbudili spoty placené jeho administrativou. Stanice CNN uvádí, že takových reklamních videí propagujících prezidenta Trumpa a jeho politiku vzniklo za veřejné peníze nejméně 13. Podmíněný trest na 4 měsíce s ročním odkladem dnes uložil okresní soud v České Lípě lékaři z Českolipské nemocnice za pád dítěte na zem při porodu. Událost se stala v roce 2022. Dítě po ní nemá zjevné trvalé následky. Lékař má také podle soudu dívce zaplatit odškodné 350 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Zdravotník vinu odmítá a na místě se odvolal. Teď pohled na silnice na D1 z Brna do Vyškova. Pozor za sjezdem na Brno-Slatina. Na 202. kilometru začíná kolona, která pokračuje až do omezení na 212. kilometr. Celé je to asi na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení asi 40 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje zakřížením s magistrálou. Pomaleji se jede před Barandovský most až do Dobříšské před Mrázovku, celé je to na 20 minut. A na městském okruhu stále regulují vjezdy do tunelů, postojíte proto v Patočkově, také v Radlické, Svatovícké nebo Dobříšské. Šťastnou cestu! V noci a zítra bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ráno hlavně v Čechách s ojedinělými mlhami. V noci bude 11 až 6 stupňů, ale lokálně hrozí i přízemní mrazíky. Zítřejší denní teploty stejně jako dnes 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
2: Opět s Lucí Vopálenskou přeji dobrý den. Španělsko míří k předčasným parlamentním volbám. Premiér Pedro Sánchez je vyhlásil na 29. listopadu. Země řeší vážnou krizi bydlení a po migračním incidentu v Seutě je v popředí i téma přistěhovalectví. Pročež průzkumy ukazují rostoucí podporu krajně pravicové strany Vox. Situaci teď probereme s politoložkou Petrou Měšťánkovou, vedoucí katedry politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se španělské politice dlouhodobě věnuje. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Tak paní Měšťánková, v jakém stavu a v jaké situaci vůbec Španělsko teď míří k předčasným volbám? Co dnes nejvíc rozděluje tamní společnost a co může být pro rozhodování voličů klíčové?
5: Tak co dnes nejvíce rozděluje španělskou společnost, tak určitě bych řekla, že

0: že tím hlavním problémem je skutečně krize bydlení a jak jste říkali, i přistěhovalectví. Ale myslím si, že těmi volbami bude hýbat i otázka katalánského separatismu, otázka vlastně amnestie katalánských separatistů a vůbec bych řekla i ta politika jako taková, která je velmi konfliktní a velmi vyhrocená. Myslím si, že premiér Sanchez vnímá ty předčasné volby jako příležitost, jak získat zpátky voliče, jak získat zpátky podporu, protože pravicové strany se právě postavily proti vládním opatřením, které by alespoň trochu zmírnily tu krizi s bydlením. A tím pádem podle mého názoru mu dali příležitost právě vykreslit se jako lídr té sociální agendy, jako člověk, který myslí na občany, zatímco ty pravicové strany prostě bude vykreslovat, že se jedná o strany prostě asociální. A myslím si, že bude mít i takovou tendenci vnímat se jako taková jakoby alternativa k tomu trumpovskému vedení prostě politiky, který je v současnosti právě spojován se stranou Vox, ale právě i některými politiky té lidové strany, jako je třeba Isabel Díaz Ayuso.
1: Připomenu, že spouštěčem pro rozpad té parlamentní většiny se stal právě krach vládních návrhů pro řešení bytové krize. Můžete osvětlit, proč vůbec ty snahy o řešení tohoto problému ze strany Sanchezova kabinetu neprošly? Co proti nim ta pravicová opozice vlastně namítala? Proč to shodili?
0: No, v podstatě jako tím hlavním problémem ani nebyly jako ty pravicové strany, myslím si, jako, že v zásadě se jako postavili proti těm opatřením jako takovým, protože je navrhovala vláda, protože oni jsou v trvalém jakoby konfliktu s vládou, ale ten hlavní problém vlastně byly ty katalánští Junts. To byl ten v podstatě jakoby ten jazyček na vahách, který to prostě jakoby obrátil k tomu, že ty vládní dekrety vlastně nakonec nebyly jako přijaty. No a tady v podstatě opravdu ta krize bydlení je problematická v tom směru, že ten problém jako není jednoduše řešitelný v tom smyslu, že to, co udělá jakoby ta vláda, skutečně bude mít jako dopad. Vlastně ten problém je, že ta agenda bydlení je rozdělená mezi kompetence vlastně té centrální vlády a pak mezi prostě regionální vlády a ty obce. A vlastně ta vláda může udělat nějaký, jakoby, dejme tomu, jako takový obecný rámec tomu dát, ale potom třeba taková výstavba těch bytů, to už je v kompetencích těch regionálních vlád, které se musí dohodnout vlastně s obcemi a tam je většinou jakoby jádro toho problému. Jo, přičemž opravdu ta krize bydlení je velmi jako vážná, opravdu ti běžní jakoby Španělé mají velký problém v dostupnosti toho bydlení.
1: No a velký problém je to, největší problém je to v Barceloně a vůbec ve velkých městech, ale ještě pojďme zmínit, než se dostaneme k rozdrobení vlastně levice a vůbec k situaci na politické scéně ve Španělsku, pojďme ještě zmínit onu migraci. Nakolik je ten případ Ceuta vlastně klíčový i teď pro současnou kampaň před těmi předčasnými volbami, ovlivnil výrazně tu veřejnou politickou debatu?
0: Tak samozřejmě jako Ceuta jako vedla k tomu, že jako vystavila takovou nelichotivou vizitku té vládě a spíše bych tak řekla, jako nabila jakoby té pravici, jo. Prostě díky tomu zase ty pravicové politické strany mohly jakoby zvednout to téma té migrace. A právě tady v tomhle ohledu právě strana Vox je velmi úspěšná v tom, že dokáže migraci propojit jako s dalšími problémy, jako je třeba nárůst kriminality nebo s tím problémem přístupem právě k veřejným službám. A oni razí v podstatě takovou politiku, že Španělé by měli být vždycky jakoby přednostní prostě přístup, jo, před migranty. Je to něco jakoby Španělé na prvním místě. Rozumím. Prostě přednostní přístup jako bydlení, přednostní přístup k zdravotní péči, přednostní přístup prostě jako k sociální podpoře a prostě jakoby navrhují taková jednoduchá řešení ve smyslu toho, pojďme vyhostit jako tady migranty, pojďme repatriovat, ale jako už třeba jako tolik neříkají, jakým způsobem to koho chtějí docílit.
1: Chápu. Pojďme, poprosím vás, abyste se pokusila nějak, i když to je asi nadlouho, by to bylo popsat tu španělskou politickou scénu. Ona je totiž jako nalevo velmi rozdrobená. Problém jsou, že jsou nějaké federální síly, ale zároveň i regionální strany. Je to tak, že nalevo prostě pořád je vůdčí středolevá sociální demokracie premiéra Sancheze a bojuje především proti Partido Popular, tedy lidové straně, anebo stále více jaksi posilují i ty menší strany napravo Vox, o tom jsme mluvili, ale třeba i na levici Sumar, Podemos a tak. Jak to vypadá?
0: Ano, tak já bych to trošku jako zjednodušila vlastně v tom smyslu, že ano, pořád vlastně ten hlavní souboj probíhá mezi tou socialistickou stranou a tou lidovou stranou. Problémem ovšem je to, že oni dříve byli schopni mezi sebou spolupracovat, v těch základních věcech se dohodnout, jenže v těch posledních letech ta politika se stala konfliktní a v zásadě se jako rozdělila do takových dvou bloků. Bloku té pravice, kde je ta lidová strana a Vox, a bloku té levice, kde je právě socialistická strana, ty krajně levicové strany a právě ty regionální strany, přičemž u těch regionálních stran jsou nejdůležitější strany baskická a katalánská. Takže v současnosti to prostě máme rozdělený na pravicový a vlastně ten levicový plus regionální blok. Dva bloky, které vlastně mezi sebou soupeří.
1: No a vy už jste zmínila na úvod našeho rozhovoru, že důležitou roli tady sehrávají Junts, katalánští separatisté. Ty mají teda více uskupení politických, ale jakou roli teď mohou sehrát pro Sanchezovi socialisty a co vůbec může rozhodnout o jeho politické budoucnosti? Jsou to právě Junts?
0: No nemusí to být jenom právě jako Junts, jo. Tam je velice důležité se dívat, jak obecně jako dopadnou ty strany jednak regionální, tam je důležité právě to Baskicko a Katalánsko, když se pojáme na Katalánsko, nejsou to jenom Junts, ale je to právě ta Esquerra Republicana, která jako bych řekla, že tu vládu je levicově orientovaná, prostě premiéra Sancheze jako skutečně jakoby podporuje. Ty Junts, tam je prostě problém v tom, že pokud by oni podporovali tu pravici, tak svým způsobem se jako výrazně oslabí, protože ty pravicové strany jako jdou proti nim, proti jejich jako zájmům. Oni chtějí omezit autonomii, Vox chce prostě recentralizovat, takže to úplně jako nedává jako smysl, aby oni jako podporovali tady tenhle ten blok. No a pak je i důležité jako podívat se na to, jak dopadne ta krajní levice, kde prostě vidíme, že už se zase zpátky spolu spojují do to koalice, která se teďka nazývá jako Frente Amplio. A oni to potřebují se spojit, aby vůbec mohli dosáhnout na nějaké jako mandáty. Ten španělský volební systém v podstatě je nepříznivý pro takové strany, jako jsou ty malé krajně, jako by levicové strany, pokud se jako nespojí do nějaké koalice.
1: No a ta rozdrobenost levice, to je velké téma na španělské politické scéně, ale povězte, co je tedy podle vás odhadem pravděpodobnější, že zůstane u moci levice, anebo že se vláda radikálně promění?
0: Já si myslím, že to je opravdu jako spekulace, to těžko říct. Samozřejmě podle těch posledních průzkumů je na tom lépe levice. Ale ještě ty průzkumy jakoby neodráží tady tu poslední situaci po tom nepřijetí těch vládních jako dekretů. A Sanchez je jako hodně známý tím, že jako schopný velice dobře jakoby mobilizovat a stahovat, jo, ten náskok těch pravicových stran. Takže já si opravdu myslím, že to bude docela dost těsné, ale jako nedokážu vám teďka říct, jestli zvítězí pravicový nebo levicový.
1: Ne, ale možná závěrem, co mohou španělské volby znamenat pro Evropu? V čem by třeba i případná změna vlády, zvlášť účast Voxu na případné vládě, co by se mohlo změnit v rámci EU vůči tématům, jako je migrace, vztahy se Spojenými státy nebo v rámci obrany?
0: Já si jako myslím, že pokud by jako došlo ke změně vlády, tak v zásadě ve vztahu k Evropské unii by se, jako dejme tomu, mohlo něco změnit, ale určitě by se nezměnilo takové obecné směřování toho Španělska ve smyslu toho, že v podstatě Španělsko je proevropské. A ani strana Vox jako nemá nějakou silnou zahraničně politickou agendu, jo, s výjimkou opravdu migrace. Takže já si dokážu představit, ano, chtěli by razantnější přístup vůči migraci, pravděpodobně by byli na podobné vlně, jako je třeba Itálie s Georgiou, jako Meloniovou. Možná v podstatě by byli zase jako tak, jako, dejme tomu, kritičtější k té zelené politice, k takovým těm typickým prostě tématům té krajní pravice, ale nečekala bych, jako, že najednou se třeba ze Španělska stane nějaká euroskeptická země. To vůbec ne. Dokážu si jako spíše představit, že by lidová strana obsadila to ministerstvo zahraničí a vedla by tu zahraničně politickou agendu. Takže spíš by si, bych čekala, že budou umírnění.
1: Tak tolik Petra Měšťánková, vedoucí katedry politologie a společenských věd Univerzity Palackého v Olomouci. Moc vám děkujeme za vhled na španělskou politickou scénu. Mějte se pěkně. Naschledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Evropské plány na omezování úniků metanu se nejspíš o rok odloží. Europoslancům to dnes ve Štrasburku řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Radost z toho přitom mohou mít i čeští politici, kteří odložení takzvaného metanového nařízení prosazovali. A přímo ze Štrasburku už se přihlásil náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Vítej.
3: Dobré odpoledne.
1: Tak začněme tím, co to je vlastně za opatření? Vysvětli.
3: Tak začneme tím metanem. Metan je vlastně hlavní součást zemního plynu, uvolňuje se při těžbách uhlí nebo ropy, ale hlavně to taky významný skleníkový plyn. On má sice kratší životnost té atmosféře, ale za to o dost víc udržuje teplo, takže ten efekt je sice krátkodobější, ale o to silnější. No a metan často uniká při té těžbě, nebo se, když ho tedy zachycují, tak se často pálí. To jsou takové ty plameny na tou ropnou plošinou. No a taky se vypouští právě proto, že by mohl být nebezpečný, když je výbušný. No a EU říká, že by se měl naopak zachytávat, tak aby to nebyly emise a aby se zbytečně tedy nepálili jenom proto, že se pálí, a to i ve třetích zemích. No a ta představa je, že všichni dovozci ropy, zemního plynu nebo uhlí, tak budou dohlížet na ty své dodavatele, i když jsou právě někdy mimo Evropskou unii, což často v těchto těch případech jsou, a ti dodavatelé budou muset dodávat pravidelné zprávy a taky zavádět opatření, třeba sledovat, zda nemají nějaké úniky někde po cestě, nebo vypouštět ten metan jenom za nějakých vybraných podmínek, kdy opravdu hrozí nějaké bezpečnostní riziko a podobně.
1: Vysvětlili si to pěkně, ale ještě pověz, proč by se vlastně takové opatření mělo odkládat?
3: Tak jeden ten důvod zmiňovala samotná Ursula von der Leyenová. Ona mluvila o tom, že to odložení je tedy jenom o rok, zejména kvůli cenám paliv, které jsou teď velmi vysoké. Mluvila o tom, že cena nafty je dvojnásobná, než byla, a tohle by mohlo ceny paliv dál prodražit, protože pochopitelně ti dodavatelé budou muset něco zavést, co je bude stát nějaké peníze, a promítne se to do ceny. Podle některých, třeba podle europoslankyně Jany Naďové z Hnutí ANO, taky to nařízení ještě není úplně dopracované.
4: To, co není hotové, je vlastně ty základní měření, administrace, jo, a kontrola. To znamená, že tak, jak je to momentálně, by to stejně nebylo vymahatelné a nefungovalo by to.
3: České ANO by si mimo jiné přálo, aby se to neodložilo jenom o rok, ale o 3 roky. No a podobně to vidí třeba i Ondřej Krutílek, europoslanec za ODS.
5: Já bych si přál, aby to nebylo o 1 rok, ale aby to bylo alespoň o 3 roky, protože znám Evropskou komisi a vím, jakým způsobem uvnitř funguje.
3: Tím on narážel právě na některé ty zatím ještě neúplně dopracované věci.
1: Jakube, a kdy bude vůbec jisté, že se vše skutečně odloží?
3: No, tady v Evropském parlamentu se o tom tady na této schůzi ještě nehlasuje, teprve to přijde na nějakém pozdějším zasedání, v tuhle chvíli je o tom jenom debata, ale možná to bude už na tom příštím, tedy v říjnu. Zdá se, že ta shoda tam je mezi těmi všemi třemi důležitými součástmi Evropské unie, to znamená mezi Evropskou komisí, už to navrhuje samotná Ursula von der Leyenová, mezi tedy Radou Evropské unie, kde je těch 20 členských států, které už jsou pro, a taky mezi Evropským parlamentem. Já jenom připomenu, že v té Evropské radě bylo vlastně Česko, kdo tady s tímto návrhem původně přišel, a podařilo se mu získat tedy podporu vlastně 19 dalších zemí, včetně třeba Francie, které potom tlačily na Evropskou komisi, aby tohle navrhla, aby takhle postupovala.
1: Za největší producenty metanu bývá označováno zemědělství a také skládky. Tak proč se Evropská komise zaměřila právě na fosilní paliva?
3: No jednoduše vlastně proto, že v tomhle případě je to o něco snazší než u skládek nebo než u farem, protože ten metan produkují třeba krávy při svém trávení a tam je to pochopitelně složitější. A jenom ten dopad z toho ropného průmyslu by měl efekt. I když se podíváme na data Mezinárodní agentury pro energii, tak pokud by se mezi lety 2020 a 2030 podařilo snížit emise metanu o 30%, tak pak to znamená, že se do roku 2050 nezvedne teplota o 0,2 stupně. To se na takový první pohled možná nezdá až tolik, ale my se snažíme udržet ten růst pod 2%, pokud možno pod 1,5%, takže by to byla vlastně desetina nebo osmina celkového cíle, což by byl docela velký úspěch. No a tady je to přece jenom snazší dosáhnout těch rafinérií, těžebních věží není za stolik, jsou na ně trochu větší, možná v některých ohledech páky, než na jednotlivé drobné zemědělce. Takže v tomhle tom byla ta snaha, i když pochopitelně ty komplikace, zejména s tím, že ty věci se dějí ve třetích zemích a musí se na ně nějakým způsobem dohlížet, tak tam pochopitelně jsou.
1: Tak díky moc za vysvětlení. Jakub Lucký obohatil Odpolední plus přímo ze Štrasburku. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Je 16 hodin a 50 minut. Vracíme se zpět na domácí půdu. Také nevyléčitelně nemocný se může podívat do italských Benátek, i když třeba jen virtuálně. Jak uslyšíte v dalším dílu seriálu o domácí hospicové péči, přesvědčila se o tom rodina Jiřího z Kladenska. Jiří tak mohl své nemocné ženě splnit nejen přání dožít doma, ale také to, aby se díky brýlím pro virtuální realitu vydala na vysněný výlet do Itálie.
6: Do sídla domácího hospice Mezibřehy v Berouně mířím za zdravotní sestrou a jejím klientem. Je to takový žlutý dům, čtu tady nápis Mezibřehy, důstojný odchod.
7: Dobrý den.
6: Vy jste sestřička Lucie Petáková, odsud vy vyrážíte za klienty domů v rámci regionu?
7: Ano, někdy tady odsud vyrážíme. Máme vlastně působnost 30 kilometrů od Berouna. Do rodiny chodíme s tím zdravotnickým baťohem, kde máme veškerý potřebný vybavení.
6: Jezdila jste také na Kladensko do rodiny pana Jiřího, ten je tady s námi. Proč vy jste využívali tu mobilní hospicovou péči?
8: Protože asi bych to sám nezvládnul. Jo, byly tam takové věci, kde byla opravdu potřeba sestřička a bez toho by to asi nešlo.
6: Manželka Zuzana zemřela letos na jaře po těžké nemoci.
8: Ano, ona s tím bojovala od roku 23.
6: Vy jste doma ještě oslavili manželky kulatiny, prozradíte ten věk?
8: Já myslím, že můžu 60 let, to není žádný věk.
6: Pan Jiří je dál v podstatě vaším klientem. On využívá takzvanou pozůstalostní péči. Co to znamená?
7: Pozůstalostní péče vlastně znamená, že potom, co zemře pacient, o kterého jsme se starali jako domácí hospicová péče, tak ještě se staráme vlastně o tu pozůstalou rodinu. Snažíme se jim poskytnout psychosociální podporu a snažíme se tak jako provázet tím truchlením.
6: Jaké povolání měla vaše žena?
8: Zuzka dělala na urgentním příjmu sanitářku.
6: A vy jste taky z oboru?
8: Jezdím sanitkou převozovou, ne záchrankou, ale převozovou.
6: Jak bylo pro vaši ženu důležité být doma?
8: Moc si přála jít domů. Jo, to vlastně, když byla v té nemocnici, tak přemlouvala pana doktora, aby ji propustil. On nechtěl, ale po týdnu ji propustil.
6: Já s vámi oběma chci mluvit hlavně o tom, co si paní Zuzana přála. Ona toužila cestovat, což už bohužel nešlo, ale vy jste jí nachystali takovou specialitu. Co to bylo?
7: Virtuální brýle. Protože jsme při jedné hospicové návštěvě zjistili, že by paní Zuzana se ještě chtěla podívat do Říma. Vlastně byl to takový její velký plán. Měla už skoro možná koupený i letenky s rodinou.
8: Postupem doby tak manželka sama usoudila, že to nejde prostě. Takže pak se vlastně hodily ty virtuální brýle, což bylo úplně super.
6: Co ona popisovala, co viděla, co navštívila?
8: Samozřejmě první jsme hledali Řím, který tam byl zrovna dvakrát. Destinace celého světa, památky.
6: A jak manželka reagovala?
8: Manželka reagovala, že normálně říkala třeba ty jo, otáčela se s tím. To si člověk připadá, jako když je opravdu tam.
7: Jak dlouho měla třeba ty brýle nasazené?
8: 4 hodiny to mělo v kuse, od půlnoci asi do 4 do rána.
7: Tu noc těsně předtím, než jsme měli vrátit, tak právě to bylo, jak říká pan Jiří, to bylo velice dojemný, že prostě byli i v Benátkách a že paní Zuzka tam tancovala na gondole, takže pro všechny to byl silný zážitek.
8: Bylo to moc hezký a byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
6: Vzpomíná Jiří z Kladenska, Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
1: Hrady, zámky, kláštery a další památky, které spravuje Národní památkový ústav, letos za první 3/4 navštívilo stejně jako loni kolem 3,8 milionu zájemců. Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů na 585 milionů korun. Co se týče 2 nedělí s bezplatným vstupem na vybrané památky, ten ústav stál i přes 18 milionů. Ministerstvo však slíbilo část propadlého vstupného kompenzovat. Akce se plánuje i v příštím roce, možná s drobnými úpravami.
9: My jsme ve spolupráci s ministerstvem zorganizovali 2 dny s volnými vstupy na památky ve správě Národního památkového ústavu. Byly to 2 neděle, jedna v závěru srpna, ta druhá v závěru září.
10: V obou dnech památky navštívilo přes 120 tisíc návštěvníků. Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
9: Překvapila nás ta velká účast, nicméně samozřejmě byly s tím spojené velké organizační problémy, museli jsme zajistit dostatečný počet průvodců, zvýšit počet prohlídek v rámci toho dne na jednotlivých trasách.
10: Lidé se museli na památky předem registrovat. Ne všichni, ale dorazili.
9: Bohužel mnoho lidí se zaregistrovalo na několik prohlídek na různých památkových objektech v jeden čas. Pak samozřejmě přijeli jen na jeden a ty druhé nezrušili, takže tím zablokovali volná místa pro jiné zájemce. Zhruba 20% rezervací nebylo naplněno.
10: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
9: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
10: Říká Naďa Goričková.
9: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
10: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
9: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale musím říct, že z hlediska prezentace to jistě své důvody má a já jsem ráda, že vlastně se v tyto dny dostávají na památku i lidé, kteří by normálně na památkový objekt nepřišli.
10: Podobnou akci chystají památkáři i v příští sezóně, ve kterých dnech ještě není jasné. Chtějí ale předejít propadlým rezervacím.
9: A toto bychom pro příští sezónu rádi nějakým způsobem vyřešili. Přemýšlíme o tom, jak, jestli třeba s poplatněním rezervace, drobným spoplatněním, které přece jenom víc zavazuje pak už k tomu přemýšlet o tom, kam půjdu a kam nepůjdu.
10: Výnosy ze vstupného za uplynulou sezónu zhruba odpovídají loňskému výdělku, a to téměř 580 milionů korun. Valeria Oros, Český rozhlas.
1: Hygienici obcházejí obchody a kontrolují kosmetiku. Vedle dat spotřeby a správného označení se třeba na Vysočině zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek, třeba vonného liliálu v Unii zakázaného. Produkty ze zahraničí musí mít na obalu také uvedenou odpovědnou osobu z unijních zemí.
11: A z toho Velké Británie je teďka problém, protože Velká Británie není v Evropské unii, takže to není odpovědná osoba z Evropské unie.
12: Od naší hygieničky Lucie Mašitová a Pavla Musilová z regálu několik kusů kosmetiky, která není správně označená a chybí na ní česky napsané složení.
11: Musí to k tomu doplnit, a jestli tady nebude žádná odpovědná osoba z Evropské unie, tak se to vlastně musí stáhnout.
12: Lucie Mašitová s tím, že jiné prohlédnuté výrobky jsou zatím v pořádku. Kontroly se zaměřují i na přítomnost zakázaných látek. Poměrně často hygienici naráží například na liliál, který je od roku 2022 v Evropské unii zakázaný.
13: Dřív se to používalo hodně jako vonná látka a dneska by se to na trhu už vůbec vyskytovat nemělo, ale protože u některých prostředků není datum minimální trvanlivosti, takže oni tyto prostředky kosmeticky prodávají stále dál a dál. Takže vy se můžete na trhu setkat třeba s 10 let, s 20 let, i s 30 let starým kosmetickým prostředkem, ve kterým to ještě je.
12: Podle Lucie Mašitové se v drogeriích už se zakázanou látkou obvykle nesetkáme, protože je tam velký odbyt a řetězce si tyto náležitosti kontrolují.
13: Problém je spíš v těch prodejnách, kde prodávají ještě něco. Jo, že mají třeba potraviny, mají tam třeba i textil, mají tam třeba i hračky a podobně. Ty potraviny většinou bývají v pořádku, co se týče toho data spotřeby, ale u těch kosmetických výrobků to bývá většinou problém.
12: Lilial neboli butylfenyl metylpropionál, jak bývá uvedeno na etiketách, přitom může podle studií snižovat plodnost a být toxický pro reprodukci.
13: Může se stát, že my tam vlastně hledáme a někde vzadu tam najdeme jeden výrobek s butylfenyl metylpropionálem, takže to řešíme domluvou, ale pokud opravdu tam toho ten prodejce má víc, má tam i prošlé výrobky, tak tam opravdu ty pokuty jsou a jsou i docela vysoké.
12: Jen za letošní první pololetí odhalili hygienici na Vysočině skoro 900 výrobků, které Lilial obsahovaly. Obchodníci museli všechny tyto produkty stáhnout z prodeje a krajské hygienické stanici dodat potvrzení o jejich likvidaci. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: A z odpoledne na Plusu už je to vše. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
2: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se v ní materiály hnutí ANO. Španělská vláda znovu schválila dekrety o dostupném bydlení. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. Kolona kvůli zúžení vzniká na dálnici D1 za Brnem směr Vyškov. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu navíc vede Petr Šlov, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotka propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal.
15: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
16: Tohle se do školy nepatří, že jo? Ale útočit na potenciální voliče ve školce.
15: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
17: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
15: Lídr ANO Petr Šlov uvedl, že k umístění materiálu došlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Radiožurnál.
14: Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytové krize. Zamítnutí předchozích návrhů parlamentem vedlo premiéra Pedra Sancheze k vyhlášení předčasných voleb. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování a nebo taky omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Sanchez řekl, že dekrety vznikly na základě průzkumů veřejného mínění. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firm.
18: Co se týká zahájení stavebních prací, ta první základní stavební sezona by byl rok 2028.
19: Odhaduje generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. Státní podnik už připravuje soutěž na výběr zhotovitele přehrady na horním toku řeky Opavy. Účastníků povolovacího procesu je ale hodně a můžou podávat námitky ve 30-denní lhůtě, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
20: V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
19: Stavba protipovodňové přehrady by měla stát zhruba 4 miliardy korun a Povodí Odry ji chce dokončit v roce 2033. Martin Knitl, Radiožurnál.
10: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. S ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
21: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramářem, Samaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
0: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
4: Zdržení na D1 za Brnem, taky na 50 před Bučovicemi. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov-Ostrava. Čekejte kolonu za Slatinou z 202. kilometru. Osobním autem je to asi na 30 minut. Do zúžení za sjezdem na Slavkov na 212. kilometru. Na silnici 50 Brno-Uherské Hradiště se kvůli nehodě v Bučovicích ve světelné křižovatce popojíždí kolem 20 minut z obou stran od Marev i od Vícemilic. Na tahu 68 Třinec-Čadca teď kolony před omezeními u mostu u Jablunkova začínají směrem do Česka hned kousek za hranicí, směrem na Slovensko na konci obchvatu Jablunkova před sjezdem na Horní Lomnou, zdržení kolem půl hodiny. Na pražském okruhu kolony jsou od ucpaného sjezdu z D1 před Chlupický tunel a popojíždí se i opačně od D5 k Ořechu, vždy kolem 20 minut osobní auta. A v Praze silný provoz i na městském okruhu kolony obousměrně na jižní spojce. Před vjezdy do tunelů se tvoří fronty v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově a nebo kolem Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty stále ještě vysoké, 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
23: Jak má vládní novela školského zákona změnit fungování asistentů pedagoga? Je inkluze v českém školství příliš drahá? Měly by se v tomto směru posílit kompetence ředitelů škol? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je programový ředitel neziskové organizace Eduin Jan Vereš Mušuta. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Vláda včera projednávala novelu školského zákona, která navrhuje změny v systému podpory asistentů pedagoga v základních školách a školních družinách. Jak se k ní stavíte vy?
24: My si myslíme, že ta novela jde správným směrem, že jsou tam teďka nedostatky v tom přidělování asistentů pedagoga, které se ukazují čím dál tím více. Jeden z nich je, že přibývá těch asistentů bez ohledu na kvalitu a potřebnost vlastně. Abych vysvětlil ten princip, ono to funguje tak, že dítě je diagnostikováno v poradně, pokud dostane vlastně dobrozdání, že má nějakou potřebu, tak potom stát automaticky platí tu potřebu té dané škole. A nejvíce ze 75% platí právě asistenta pedagoga. Je to ta nejdražší položka v tom inkluzivním vzdělávání.
23: A to by se teď mělo změnit. K tomu se ale dostaneme. Po hodinové diskuzi byl návrh o týden odložen, myslím, na vládě. Kvůli stanovisku motoristů a ministrů SPD Robert Plaga řekl, že jeho rolí jako ministra školství je koaliční partnery o potřebě inkluze edukovat. Jak byste jim tu potřebu vysvětlil vy?
24: No, kdyby to nebyla tak vážná věc, tak se vezmu popcorn a sleduju tu diskuzi, protože vlastně mě to překvapilo, ta pozice. Ten návrh totiž má šetřit prostředky. Návrh navrhuje snížit počet asistentů pedagoga v tom systému asi o 2500 úvazků a ušetřit asi miliardu korun. Takže já jsem žil v domnění, že právě třeba motoristé chtějí ušetřit na nákladech inkluze a tenhle ten návrh by k tomu vedl. Zatímco pokud to neupravíme, tak tam není žádná pojistka a ten počet těch asistentů každý rok vlastně roste a rostl by dál. Takže já bych argumentoval tou efektivizací, která už tam teďka je. Samozřejmě dá se udělat i nikde níž, dá se škrtnout více než 2500 úvazků, ale já si myslím, že tenhle ten je takový kompromis, který je ještě udržitelný v tom, aby ty děti měly nárok a dostupnost té podpory a zároveň tam došlo k nějakému jako efektivizaci, že víc jak 2500 úvazků škrtnout vlastně si nedokážu moc představit, protože by to pak dopadlo velmi razantně na ty konkrétní školy a na ty asistenty, kteří by tam chyběli.
23: Vraťme se k tomu, že Eduin připouští, že navrhované změny adekvátně reagují na hlavní problémy současného systému působení asistentu pedagoga v českých školách. Pokud se nepletu, jste zatím řekl jeden problém. Jaké jsou ty další podle vás?
24: Toho současného systému?
23: Ano.
24: Že ta pozice vlastně není stálá. Ředitel školy nebo ředitelka nemůže si plánovat dlouhodobě vzdělávat, hledat si kandidáty na tu pozici, protože ona je vázaná k tomu konkrétnímu žákovi. A ten, když přestoupí na jinou školu nebo ukončí vzdělávání, tak končí i ta pozice. Takže ta plánovanost tam vůbec jako není možná teďka. A to by se právě řešilo. Škola by věděla a výhledově by měla nějaký jako představu, kolik úvazků bude proplaceno ze státního rozpočtu a může třeba diferencovat mezi těmi asistenty, specializovat je na třeba první stupeň, druhý stupeň, konkrétní předměty, konkrétní problémy. žáků.
23: A proto je tady podle vás dobře, že ta novela ruší ten individuální nárok na asistenta?
24: My tam zároveň upozorňujeme na to, že by tam měla být pojistka, že ta parametrizace vždycky, ať už bude nastavená jakkoliv, může se stát, že v konkrétní škole se sejde taková skupina žáků s třetím stupněm podpůrného opatření, která bude vyžadovat určitý počet asistentů pedagoga a ta parametrizace jim dá míň.
23: Co ministerstvo školství myslí konkrétně, nebo přesně právě tou parametrizací?
24: Ano. Zatímco teďka to chodí tak, že na každého žáka se určí jeho nárok a tomu se proplatí, tak ta parametrizace pak bere určité atributy té školy, jako je počet žáků, naplněnost tříd, počet žáků s tím stupněm podporného opatření, který má nějakou potřebu, a dává to do takového mechanismu, který vyplivne to číslo, kolik úvazků vlastně stát té škole zaplatí. A jsou tam některé jakoby přímé provazby na to, že každý žák 4. a 5. stupně podporných opatření, to jsou žáci s velmi jako výraznou potřebou podpory, by automaticky měli nějaký úvazek asistenta pedagoga. Ale pak je tam taková smíšená skupina žáků s 3. stupněm podporného opatření, kdy nikdy může být potřeba ten asistent, nikdy nemusí, a nezapočítává se každý další žák automaticky do vyššího nebo do adekvátně vyššího počtu asistentů. Takže tady právě může nastat ta situace, že já budu mít smůlu a v jeden rok se mi sejdou více takovýchhle žáků a ta parametrizace nebude dostatečná, anebo i naopak, že se mi sejdou takový žáci, kteří asistenta nepotřebují a já ho přesto dostanu, protože parametrizace vždycky vychází z nějakých objektivních údajů.
23: No podle Hospodářské komory povedou ty změny k oslabení individuální garance podpory podle skutečných vzdělávacích potřeb žáka. Toho se neobáváte?
24: A já bych se toho bál. Právě proto říkám, že by tam měla být nějaká garance, aby v individuálních případech, pokud je to fakt objektivně nutné, nikdo měl povinnost tam dofinancovat toho asistenta pedagoga. Nemusí to být stát, za kvalitu nebo úroveň poskytování vzdělávání jsou u nás zodpovědné obce v základních školách, může to být obec. Obec také často může za to, že ta škola je moc malá třeba, nebo že se tam koncentrují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tak logicky by nesla tu odpovědnost za to, že vlastně ten stav toleruje. Ale ta pojistka tam teďka chybí v tom návrhu. Což paradoxně je teda něco, co je úplně opačný argument, než mají motoristé, kteří tam naopak chtějí mít nějakou pojistku, že ty nároky finanční a počty úvazku nebudou dál růst.
23: No, cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy, tak opravdu se na tom ušetří?
24: No, ten návrh počítá, už má jakoby nějakou kalkulaci, jak ty parametry budou nastavené a kolik úvazku rozepíše. A teďka máme asi 18,5 tisíce úvazků asistentů pedagoga ve školách. Více lidí, ne každá fyzická osoba má celý úvazek. A ten návrh počítá se 16 tisíci. Takže tam poměrně jako velký skok dolů. Na druhou stranu on velmi dynamicky rostl, ten počet asistentů. Za 6 let třeba se zdvojnásobil. Takže ono nejde objektivně říct, že zrovna teď, tenhle ten rok je to ten optimální počet, nebo že to bylo minulý rok, nebo že to bude za 2 roky. Takže někde se ta hranice udělat musí a tady se udělala s tím, že se uspoří miliarda korun.
23: Poukazujete na paradox, reforma vedená snahou posílit inkluzi může mít největší negativní dopad na školy, které ji dosud nejdůsledněji naplňovaly, to tvrdíte vy. Můžete to vysvětlit?
24: Ano. My ten systém vlastně, kdy ta podpora následovala toho žáka, který jsme tady měli od roku 2016, vedl k tomu, že ti žáci a zároveň žáci si mohou vybírat školu. Nemusí chodit na svou spádovou školu, můžou preferovat nějakou jinou. A žáci se speciálními vzdělávacími potřebami postupně začali preferovat školy, které se více přizpůsobily žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, chodili tam ve větší míře než do ostatních škol a tyto školy potom získávaly větší podporu od státu právě na zaopatření těchto žáků. A to způsobilo, že máme velké rozdíly mezi školami, jak v zastoupení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i vlastně kapacitami těch asistentů pedagoga. A ta parametrizace tam má nejen parametr té potřebnosti, ale má tam i nějaký plošný parametr, že dává vlastně asistenta všem školám, jenom protože jsou. A bere je těmto školám, které je mají, protože tam mají ty žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže paradoxně, čím víc těch žáků máte a čím víc jste se profilovali jako inkluzivní škola, tím víc na to doplatíte.
23: Je dobrý nápad zastropovat počet asistentů pedagoga?
24: Já bych měl říct, že ne, protože jako samozřejmě každá kapacita pro školství je za mě dobrá a je to i dobrá investice, ale chápu tu motivaci z hlediska třeba finančního plánování a jaké udržitelnosti rozpočtu, že je to potřeba a v jiných státech jako jsou nějak zastropovány, takže rozumím tomu a myslím, že ten návrh ministerstva školství byl dobrým kompromisem, jak to právě docílit.
23: Jak by se měly zvýšit kompetence ředitelů, nebo přesně měli by mít v tomto směru volnější ruce?
24: No, měli by mít volnější ruce v tom, jak nakládat s těmi úvazky, které dostanou. Že může dávat smysl je použít třeba v prvním ročníku, což také ta novela řeší, že neurčuje ředitelům striktně a ředitelkám, že musí použít asistenta do prvního ročníku. Pokud to nebude potřeba, nebudou tam žáci, kteří tu potřebu potřebují, je dobrý využít toho kapacitu někde jinde. Takže v tom smyslu, jak využít ty kapacity, ano, určitě ne v tom smyslu, komu dám podporu a komu ne. To, jak navrhují motoristé. Protože to, že já můžu být vzdělávám v té škole, je moje právo, veřejný subjektivné právo těch dětí, a nemůže ředitel školy rozhodovat o tom, že nedá tu podporu tomu žákovi.
23: Vy přicházíte s vlastním návrhem, jak by školy případně mohly žádat o mimořádnou podporu. Jak tedy?
24: No, přijde nám právě nejlogičtější jednoznačně určit tu zodpovědnost toho zřizovatele té školy. U základních škol u nás jsou zřizovatelé obce a oni mají v rukou to, jaká bude žákovská populace té školy. Určují spádové obvody, určují kapacitu škol, jmenují ředitele podle jeho vize a můžou hodnotit toho ředitele. Takže mají hodně velké páky na to, aby třeba byli ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami rozprostřeni rovnoměrně mezi všechny školy toho daného zřizovatele. Takže když se třeba stane to, na co upozorňujeme, že se můžou někde koncentrovat a pak tam budou chybět ti asistenti, tak jako trochu nějakou zodpovědnost za to nese i ta obec. Tak by nám přišlo jakoby fair a motivační té obci říct, tak pokud jste tenhle ten stav tady máte, v té obci neřešíte ho, neste ty zvýšené náklady, které to má. Což není nic nového, takhle už to třeba funguje, když má obec takzvaně podlimitní školu, málo naplněné třídy, tak také musí doplácet na ty pedagogy. Takže tohle je obdobný princip, který by vlastně byl takový samoregulační, zároveň by zachoval právo individuální těch dětí na tu podporu a nebyl by zatěžující pro státní rozpočet.
23: A dala by se ta podpora tedy čerpat ještě případně i odjinud?
24: No, ta parametrizace vždycky bude narážet na to, že pracuje s nějakými objektivními čísly a nedokáže vyhodnotit tu konkrétní situaci. My jdeme od modelu, který se snaží vyhodnotit a zachytit tu konkrétní situaci, a narazili jsme právě na jeho limity, že je neregulovatelný, že vlastně nedokáže stát zajistit, aby se posuzovala ta situace stejně, ať jste v Chebu nebo v Jablunkově. A vidíme to na těch datech, že počty asistentů pedagoga se velmi liší, že nikde máte v nějakém obci s rozšířenou působností jednoho asistenta na 30 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nikde na 100 žáků. Takže tam ten současný systém nezajišťuje rovnost, takže stát nedokáže zajistit takhle tím individuálním posouzením nějakou rovnost. Paradoxně zajistí více tou parametrizací, která ale může v některých případech dopadnout negativně, když se sejde více těch žáků třeba.
23: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Verešem Mušutou, programovým ředitelem Eduinu. Návrh má posílit metodické vedení a profesionalizaci asistentů. Považujete to za užitečné?
24: Velmi. To je věc, která u těch 10 let. My jsme 10 let se věnovali tomu, že máme větší a větší kvanta těch asistentů. A nebylo tolik pozornosti věnováno tomu, co reálně dělají, jaká je jejich kvalita. A vlastně i naráží ředitelé na to, že už mají těch kapacit tolik, že nedokážou sehnat tolik kvalitních lidí. Tak teďka mi přijde logické se zaměřit na tu kvalitu. A my víme ze zahraničních výzkumů, že asistent pedagoga může být velmi efektivní, třeba ve vyrovnávání vzdělanostních nerovností. Když přijde dítě, které neumí pořádně mluvit, tak asistent pedagoga ho dokáže v těch zahraničních systémech připravit a aby srovnal krok. Bohužel naši asistenti takhle nefungují. Oni jsou více asistenty jako potřebě toho učitele. Nevěnujeme se tomu, jak spolu spolupracují. Nemáme nějaké intervenční programy, které by mohly administrovat. Takže je potřeba nějak trošku změnit to, co očekáváme od asistentů. A na to potřebujeme nějaké kapacity a s tím ten návrh počítá, že by tam byl speciální pedagog, který vlastně metodicky vede na té škole ty asistenty.
23: Novela zpřísňující odklady školní docházky přinesla od letošního 1. září povinnost mít asistenta pedagoga v první třídě. To by ta novela školského zákona teď měla zrušit. Proti jsou školské odbory i sdružení místních samospráv. Jak se k tomu stavíte vy?
24: Já myslím, že to je trošku nedorozumění, protože ta novela zachovává ten nárok, zachovává nápočet vlastně těch úvazků asistenta pedagoga. Jenom nedává řediteli tu povinnost využít ho v prvním ročníku. Což myslím, jakože je ku prospěchu a shodnou se na to vlastně i navrhovatelé té původní změny z vládní koalice bývalé. Takže to já považuji jako za přínos, protože nemusí dávat smysl mít třeba v tělocviku v první třídě toho asistenta, může být využitý efektivněji.
23: Podle veřejného ochránce práv dětí Martina Beneše je návrh rizikový, protože prý nezohledňuje dostatečně data a zkušenosti ze škol. Má v tom pravdu?
24: Pravda je to, že my moc nehodnotíme efektivitu našich opatření vůbec ve veřejné politice, ve vzdělávání obzvlášť. Takže je pravda, že my nevíme, třeba jestli těch 16 000 úvazků, na které to cílí, je dost nebo málo. A je to taková trošku střelba od boku, ale to bychom mohli čekat dalších 5 let, než to vyhodnotíme. A já chápu tu urgenci a myslím, že s celkem nějakou mírou bezpečí se dá říct, že teďka je to saturováno, ta potřeba na té úrovni, jak je v současnosti, a vlastně mi nepřipadá nerozumné to zastropovat na té úrovni, která je teď.
23: Vy už jste o tom mluvil, já to mám poznámku, že od roku 2016 se podle Českého statistického úřadu počet asistentů pedagoga více než strojnásobil. Čili teď to podle vás odpovídá skutečným potřebám?
24: Ano, ono vlastně to se to chovalo tržně. Ten, kdo jako měl tu potřebu, tak zašel si pro to do té poradny, aby byla vyhodnocena ta jeho potřeba, a když bylo uznáno, že jí má, tak dostal tu podporu. A pak si i vlastně vybíral školu. Takže ten jakoby trh, když to v uvozovkách trh, ale to, že si vlastně ti rodiče a ty děti mohli pro tu podporu dojít a došli si pro ní v nějaké míře, tak nám může vypovídat, kolik je jakoby potřeba těch rodičů. A ona pořád bude růst, samozřejmě, když máte jako možnost si vzít podporu a žádnou jako negativní konsekvenci, tak si o ní řeknete. A tady myslím, že do té fáze už se dostáváme, že už jakoby jsou saturované ty největší potřeby a teď už se dostáváme do té fáze trochu plýtvání, tak tady rozumím těm kritikům a myslím, že už jako posledních několik jednotek let to říkají ředitelé škol, že vlastně už těch úvazků je relativně dost.
23: Jsou tu zřetelné dvě protichůdné tendence, zatímco ministr Plaga za ANO mluví o posílení inkluze, menší vládní strany prosazují umenšení. Jak myslíte, se s tím koalice vypořádá?
24: No, já nerozumím těm požadavkům, protože pan ministr Plaga vlastně prodával tu revizi inkluze, kterou mají domluvenou v koalici a mají v programovém prohlášení, jako právě tu parametrizaci asistentů pedagoga, a měl to tak zřejmě předjednané s koaličními partnery. A teď se ukazuje, že si v tom nerozumí. A já nerozumím těm vlastně požadavkům motoristů, protože vy můžete jako by chtít i celkem legitimně ušetřit, nebo můžete chtít podpořit ty děti, nebo můžete chtít rozvíjet speciální školství, ale nemůžete chtít všechno najednou. Nemůžete podpořit děti a zároveň ušetřit. A já nevím, jaká je ta hlavní motivace. Pokud ušetřit, dá se ta čára udělat níže, dá se ušetřit 1,5 miliardy místo miliardy. Pokud ale chcete podpořit žáky, tak nemůžete šetřit. A to říkají motoristé, říkají A i B. Oni říkají, budujme speciální školství, ale zároveň ušetřeme.
23: No, oni tvrdí, že inkluze, nebo žádají buď zásadní změny, nebo úplné zrušení, ale že důvodem je finanční náročnost toho systému. Je tedy inkluze v českých školách příliš drahá?
24: Ano, tady je hodně nedorozumění, protože se vždycky na tu misku vah dávají jenom ty náklady a ne ty úspory. Vy můžete dítě objektivně má nějakou potřebu, speciální vzdělávací potřebu. Můžete ho vzdělávat v běžné škole nebo ve speciální. Když ho vzděláváte ve speciální škole, pokud chce, stojí to 3,5x více, než kolik to stojí v té běžné škole. 350, 100 tisíc zhruba. Takže vás to stojí o 250 000 ročně víc. Takže jakoby myšlenka, že dáme děti do speciální školy a tím ušetříme, je naprosto mylná. I za cenu toho, že jim v té běžné škole dáme podporu toho asistenta pedagoga, který třeba stojí řádově 100 tisíce také ročně, ale je tam na celou tu třídu a může pokryt více žáků. Takže paradoxně vy uspoříte a efektivní je mít ty děti co nejvíce integrované. Takže tomuhle já právě nerozumím, čeho chceme dosáhnout. I to budování těch kapacit samozřejmě je velmi drahé, budování, a někde to je potřeba, třeba v Praze, budování kapacit speciálních škol, ale není to forma, jak ušetřit, není to způsob, jak ušetřit, naopak.
23: Ve 20 minutách Radiožurnálu je hostem programový ředitel Eduinu Jan Vereš Mušuta. Bylo by tady podle vás dobře, kdyby se ministru Plagovi podařilo novelu prosadit?
24: Ano, jako jednoznačně ano, ideálně s tím, kdyby tam byla podchycena ta nárokovost nebo ta jistota toho, že v tom individuálním případě nebude záležet na to, v jaké obci jsem se narodil nebo do jaké školy chodím a budu mít nárok na zajištění toho asistenta pedagoga, i když to zaplatí třeba obec a ne stát. Ale s tímhletím dovětkem jednoznačně ano, protože ten posun, to jak 10 let máme teďka systém podpory skrze asistenty pedagoga, je neřízený systém a už narážíme na jeho limity.
23: Mají pravdu zástupci SPD a motoristů, když tvrdí, že novela zakonzervuje ten systém?
24: Ano, mají pravdu, v čem se neshodneme, v tom, jestli to je dobře nebo špatně. Já si myslím, že to je právě dobře, že ten systém ukázal, jaký jsou potřeby, to je, že jsme dávali podporu tomu, kdo si o ní řekl, ukázal, že je tady potřeba podpory a je dobré teďka ten systém do nějaké míry zakonzervovat. A dobré na tom návrhu je, že on do velké míry kopíruje to rozložení, že přece jenom zohledňuje počet těch žáků se SVP, se speciálními vzdělávacími potřebami, a těm školám pro inkluzivním dává více těch kapacit. Takže já si myslím, že to konzervuje trochu ten systém, ale že je to dobře.
23: Písemné výhrady k návrhu mají menší koaliční strany dodat v pátek. Předpokládáte, že vláda příští týden pošle novelu do parlamentu?
24: No, možná jo, bude po volbách, tak uvidíme, jestli to bude mít vliv. Uvidíme, jestli se nějak jakoby zlepší ta argumentace motoristů, protože teď moc nedává smysl ani z pozice vlastně liberálních. Je-li to strana, která se zaříká vlastně možností volby a svobodou, tak inkluze není nic jiného, než možnost rodičů vybrat si školu, jakoukoliv školu, a povinnost státu jako umožnit jim tuto volbu. Takže pokud motoristé říkají, jsme pro svobodu a zároveň chceme dát ředitelům pravomoc rozhodovat o tom, jak bude vzdělávané mé dítě, tak mi to nedává smysl a třeba si to sami uvědomí.
23: A co by tedy pro ředitele a učitele její schválení znamenalo a co pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
24: Myslím, záleží škola od školy. Pokud jste velká škola a nemáte nějak výrazně málo nebo výrazně hodně žáků se SVP, se speciálními vzdělávacími potřebami, tak to nepoznáte. Možná vám i přibydou nějaké úvazky. Problém může být, pokud máte těch žáků hodně, tak půjdete dolů o nějaké 10-20% třeba. A největší dopad to bude mít na školy, které mají méně jak 15 dětí na třídu. Ty přijdou třeba o 80% kapacity těch asistentů, což je velmi jako... My i navrhujeme, ať je tam nějaký postupný mechanismus, ať ta změna není takhle skoková. A nebo ta zodpovědnost těch obcí u takhle malých škol. Takže záleží na tom, jaká škola jste. Můžete si to spočítat, ty parametry jsou v tom návrhu a ministerstvo chystá, pokud vidím nějakou oficiální kalkulačku. Čeho se bojím nejvíc, je, že se teďka odloží náběh té změny a školy se to dozví v červnu, jak to bude od září. A to by bylo nejhorší, co by se mohlo stát, protože se počítá s náběhem účinnosti od příštího září a čím později se to schválí, tak tím větší bude nejistota těch škol.
23: Vy doporučujete zavedení přechodného období, ideálně jak dlouhého a proč vlastně?
24: No, pokud ta změna může být až o 80%, tak by mi přišlo třeba rozumné to rozfázovat alespoň do 3 nebo do 4 let, aby ta změna nabývala postupně. Tam není jakoby problém, oni by ty lidi propustili, ty úvazky jsou vázané na to právní rámec, tak když právní rámec nebude, tak není právní problém, ale aby se ty školy s tím dokázaly popasovat, aby dokázaly třeba vyzjistit nebo zajistit to financování ze strany obce, tak to nemůže být z roku na rok. Obzvlášť pokud ta změna fakt má být účinná od září příštího roku a oni by na to měli pár měsíců přes léto. Takže myslím, že je důležitější ten dlouhodobější horizont toho, že ten systém bude ředitelný, než to, jestli vlastně naběhne hnedka ze dne na den, anebo v průběhu třeba 3 let.
23: A jak chcete docílit předvídatelného způsobu financování asistenta pedagoga, po kterém voláte?
24: No, nevím, jestli motoristé tak sofistikovaně kritizují to, že pořád vlastně i v tom návrhu je nějaký vztah mezi počtem žáků identifikovaných, že mají speciální vzdělávací potřeby a počtem asistentů pedagoga. Protože tento vztah tam je. A pokud do budoucna bude růst identifikace počtu žáků z SVP, kterých je zhruba 160 tisíc teďka z milionu dětí na základních školách, tak bude růst i potřeba těch asistentů pedagoga. Já si myslím, že to je mylná jako obava, nebo lichá obava, protože už právě my 10 let se snažíme najít ty děti a identifikovat je. Já myslím, že jsme v tom saturování, že se nebude jako výrazně narůstat počet těch, už nemůže jich být více jak 18-3%, takže mírně bude narůstat. Takže si myslím, že tento návrh jakoby zastropovává počet asistentů pedagoga, i když ne jakoby natvrdo, neříká, že se nerozdělí více jak 16 000 úvazků, ale už jenom z principu toho, že je navázán na počet těch identifikovaných dětí, kterých nebude moc přibývat, tak si myslím, že tam nárůst nebude.
23: Jestli to správně chápu, tak se změnou metodiky se zvyšuje i náročnost nebo potřeby těch pedagogů, těch asistentů, náročnost na tu jejich práci, je to tak?
24: Měla by, nebo počítá se s tím, že právě umožní ta parametrizace to, že se budou specializovat, že se promění ta jejich práce a že nebudou, nebo že budou plnit úkoly, které třeba neplní teďka. Takže to bych i doufal a je tam vlastně i dobrý nápočet v tom, že vytváří škole nějaký prostor pro to, aby s těmi asistenty mohla pracovat v těch dalších podporných pozicích, jako je třeba speciální pedagog.
23: No a najde se dost kvalitních lidí na to?
24: To je otázka. No právě už teďka je to velmi špatně zaplacená pozice, asistent pedagoga. Navíc většina těch lidí nemá plný úvazek, takže oni si vydělávají velmi špatné peníze. Takže se z mé zkušenosti, není to žádná jako průřezová studie, ale z mé zkušenosti jsou tam dvě takové velké kategorie. Jedna je lidi, kteří už jsou zajištění, to někde pracovali nebo jsou rodině zajištění a naplňují se tam, protože ta práce je velmi jako smysluplná. A to jsou dobří asistenti zpravidla. A pak tam jsou lidé, kteří jako to mají jako svůj zdroj obživy a to bývá horší.
23: Máte ještě nějaká doporučení k úpravě novely školského zákona, na kterou nedošla řeč?
24: Já bych o to více posílil. Pokud chtějí, ať už motoristé nebo pan ministr Plaga, vlastně zlepšit fungování inkluze, tak je podle mě potřeba posílit poradenský systém. To jsou pedagogicko-psychologické poradny zejména, které mají relativně málo kapacit. Ono na nich a v speciálních pedagogických centrech a poradnách působí asi 2000 lidí, kteří obhospodářovávají veškeré to školství, kde působí 160 000 učitelů. Takže zhruba máme jednoho takového pracovníka na 100 učitelů a to je velmi málo. To, kde se rozhoduje o tom, jak ta inkluze bude fungovat, jsou právě ty poradny a na nich máme velmi malé kapacity, které se navíc liší kraj od kraje. Takže zafinancovat stovky úvazků tady může mít jako multiplikační efekt v tom, že se jakoby velmi zlepší úroveň podpory těch dětí a i efektivita poskytování těch podporných opatření v školách.
23: A když mluvíte o efektivitě, jak se dá vyhodnotit dopad těch opatření na žáky?
24: No, těžko. My to právě ani moc neděláme. Víme to ze zahraničí, například, že při nastavení právě dostatečné podpory inkluzivního vzdělávání nemá ta inkluze samotná negativní dopad na vzdělávací výsledky těch jakoby neinkludovaných žáků a naopak zlepšuje vzdělávací výsledky těch inkludovaných. Takže je tady nějaká jako hypotéza, že kdybychom tu podporu nedávali a zároveň neomezili to, že tam ty žáci můžou chodit, což si myslím, že nemůžeme ani omezit ústavně právně, že žák má právo chodit do své spádové školy. Tak kdybychom tu omezili tu podporu, tak to je to, čím ohrozíme jakoby úroveň vzdělávání těch neinkludovaných dětí. A to myslím nechtějí ani motoristé. Jo, že se tady zaměňují nějaké jako jednotlivosti za nějaký systémový problém. Jako tou jednotlivostí myslím třeba žáky s poruchami chování, kterých je zhruba 2%. A to je opravdu jako na 2 až 3 třídy připadá jeden a ten vám zničí prostě možnost učit v té třídě. To je reálný problém, který není jako možné popírat. Tak řešme tento problém. Udělejme mobilní týmy, udělejme podporu školám v tom, ať zvládají náročné chování žáků. Ale nerušme celý systém, který funguje pro 160 tisíc dětí.
23: Takže jenom ano, ne, jste pro zásadní změnu inkluze u nás?
24: Ne, a nemyslím si, že kdokoliv jako relevantní, kdo se zabývá vzdělávacím systémem, si myslí opak.
23: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český.

0: Policie ve Francii zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Násilné střety hlásí Lyon, Štrasburg a Nantes. Během největšího dne protestu od začátku demonstrací před 3 týdny vyšly do ulic 100 000 francouzských středoškoláků. Podle studentských organizací zastavila výuku více než polovina škol. Vláda mluví asi o čtvrtině. V části z nich se kvůli protestům vyučuje na dálku. Česko dnes dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku stát využije na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část peněz má jít také na dostavbu dálnice D11 z Prahy přes Hradec k polským hranicím. Úsek může sloužit k vojenskému využití. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem ze strany Ruska. Odvolává se na aktuální informace od ukrajinské rozvědky. Po poslední vlně útoků na civilní infrastrukturu začala kyjevská správa umisťovat protidronové sítě na některé důležité objekty, jako jsou třeba mosty přes Dněpr. Češi mají nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí přes 13% průměrného hrubého ročního platu. To je 2x víc než v Irsku nebo Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo také třeba v Maďarsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Národní památkový ústav stály 2 neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury je v uplynulých týdnech otevřel návštěvníkům zdarma. Nabídku využilo během 2 dnů více než 120 tisíc lidí. Pětina těch, kteří si vstup předem rezervovali, ale nakonec nedorazila. Rezort kultury slíbil, že Národnímu památkovému ústavu alespoň část výpadku ze vstupného nahradí. Krátký pohled na silnice na D1 z Brna do Vyškova. Pozor za sjezdem na Brno Slatina. Na 202. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až do omezení na 212. kilometr, zdržení asi 30 minut. Na D5 z Prahy směrem do Plzně pojedete v koloně od 3. kilometru za sjezdem na Rudnou a fronta pokračuje na Pražský okruh na 19. kilometr. Celé je to asi na 25 minut. A na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle táhne z omezení u Jesenice a plný je také příjezd ulicí k Barandovu už od bazénu. Dobře dojeďte. Zítra bude opět 18 až 23 stupňů, ale obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená a ráno se hlavně v Čechách ojediněle vytvoří mlhy. Ze zprávy to všem, teď už je připravena repríza Osobnosti plus.
1: Pitomec je podle mého dnešního hosta člověk spokojený s průměrností. Bere civilizaci jako samozřejmost, vyžaduje práva bez povinností, odmítá autoritu a výjimečnost a nahrazuje argumenty silou počtu. Dotyčný má sice k dispozici informace potřebné k rozumnému úsudku, přesto jedná proti logice, etice nebo dokonce vlastnímu zájmu a při spochybnění může reagovat agresivně. Konec citace. Ve svém polemickém eseji, který vychází knižně pod názvem Doba pitomců, to píše Alexandr Mitrofanov. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, Báro, dobrý den posluchačům i divákům.
1: Já myslím, že řeknete dobrý den celý den, jako to dělá to jiný dělej, kolega.
2: To dělají, neřeknu kdo.
1: Hezký den a dobrý poslech na Plusu. Mám přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
1: Hned na začátku je asi strašně nutné definici, totiž kdo je to pitomec podle vás za prvé a za druhé, jak to, že pitomec může být i chytrý člověk?
2: Tak tu definici jste předtím s viditelnou chutí přečetla. Já vím, veřejnoprávní médium, nesmíte se k ničemu přiznávat, ale viděl jsem na vás, že vám to vzdálené není teda... Ta definice samozřejmě. No ale jak může být chytrý? Nemůže být chytrý, je vychytralý. Chytří bývají ti, kteří ty pitomce řídí a využívají jejich

0: pitomosti k tomu, aby dosáhli svých mocenských cílů.
1: Čili platí nebo neplatí, že pitomec prostě není to samé jako hlupák?
0: Rozhodně. Je to v té knížce napsané, udělám takovou malou reklamu, když už jsem autor.
1: Můžete i větší,
0: tady.
1: Když už o té knížce mluvíme.
0: No tak jo, takže první dotisk je pryč a teď je druhý dotisk v knihkupectvích, lze to zakoupit jako e-knihu, tak konec komerčního okénka.
1: Ještě jsem se v té vaší knížce dočetla, že člověk, který je podle vaší definice vámi nazýván jako pitomec, odmítá pochybnost o sobě samém a nepřipouští korekci vlastního názoru. A tady mě vyskočil z hlavy Miloš Zeman, který říkal, jen idiot nemění své názory. To trochu vypadá, že Miloš Zeman, teď vás škádlím, ale že říkal v podstatě to samé v tomhle punktu.
0: No tak Miloš Zeman je zrovna ten chytrý, který pitomce vždycky využíval ve své politické činnosti, takže na něj divu, že říká různé věci. Ale svého času jsem ho docela dobře poznal, takže mohu za sebe říct svůj názor. On ty názory nikdy neměnil. On ten názor měl pořád stejný, akorát ho v různých obdobích podle toho, co potřeboval pragmaticky dosáhnout, kamufloval. Jednou vypadal jako intelektuál, po druhé jako ten poslední štamgast v páté cenové skupině, ale ten cíl byl jasný, cíl byl dosáhnout mocenského postavení.
1: Víte, teď v návaznosti na to, jak pitomce obecně popisujete, jak vlastně rozlišujete, co je podle vás pitomost a co je prostě jiný pohled na svět, jiný názor? Prostě...
0: To je strašně jednoduché.
1: Jsem s tím.
0: Já nevím, asi nejste na sociálních sítích, ani na jedné. No, tak to... Tak to je velká chyba.
1: A vím proč.
0: No tak víte proč, a taky vím proč tam jsem. Takže to poznáte hned na té sociální síti. Pitomec je ten, abych to zkrátil, který se dočte o tom, co si myslíte vy a okamžitě vás napadne s tím, že jste blbec.
1: Rozumím, ale nemáte trable s tím, že prostě vám se může zdát něco jako pitomost a přitom máte třeba proti sobě člověka, který jenom vidí prostě něco jinak než vy. Rozumíte mi?
0: Mám už za docela dost let komunikace s touto, no, s tímto druhem lidských bytostí. Na to docela dobrý cit a vidím hned po té, co ten člověk se projevil poprvé, že řekl nějakou větu, nebo napsal nějakou větu, napsal nějaký tweet, dejme tomu, jestli stojí za to s ním dál pokračovat v debatách, a takových lidí je dost, anebo je to něco, s čím bych neměl ztrácet čas, už jsem starý člověk a moc času mi nezbývá.
1: Máte nějakou souhrnou, řekněme souhrný pohled, nebo nějakou obecnou větu, nebo obecné sdělení, které vám říká, s tímhle člověkem už se nebudu bavit?
0: Už jsem to řekl.
1: No ne, konkrétně jsem myslela.
0: Konkrétně, to jako mám říkat jména?
1: Ne, říkat ty věty, jako když vám někdo napíše...
0: Je to záleží na kontextu.
1: Prostě... Pane Mitrofanové, já s vámi nesouhlasím a myslím si, příklad, myslím si, že prostě píšete pitomosti, tak to stojí za to se s ním bavit dál nebo ne?
0: Ne. Pane Mitrofanové, já s vámi nesouhlasím, protože v tomto a tomto bodě si myslím toto a toto, jako... Ve vší zdvořilosti si myslím, že tady jste se zmýlil. Dialog.
1: Dialog, ano.
0: No.
1: Tak. Ještě jedna vaše definice, tentokrát u mocných lidí, což, kteří jsou evidentně zvláštní kategorií.
0: Tak pitomce je tam dost v současné
1: tak,
0: době.
1: A já cituju, pitomec u moci je agresivní, pomstychtivý, neskrývaně blbý a svou blbostí se kochající.
0: Báro, aniž bych někoho jmenoval, je to charakteristika současné vládnoucí koalice.
1: Já bych chtěla doplnit otázku. Já tady nejsem o toho, abych polemizovala.
0: Já taky s vámi nepolemizuju.
1: Ne, jasně, nad těmi myšlenkami. Ale mě by zajímalo, jestli pitomec u moci, jako terminus technicus, jestli je to jev, který je podle vás v Česku rozšířenější.
0: Ne, podívejte se za oceán, za velkou louži. Tam je fantastický příklad pitomosti v čele státu, která graduje.
1: Jasně, tak ta Amerika se teď dobře tahá, ale mě by zajímala třeba Evropa, jo. Vidíte v Evropě jako vlastně stejné rozložení, jak vy říkáte, pitomců a nepitomců u moci? Nebo je to všude takhle špatné?
0: Já to řeknu jinak. Ta vlna pitomců, kteří se opírají o jiné pitomce masové, a ty pitomci, to bylo hrozně složité, ale máte inteligentní posluchače a diváky, oni to pochopí. Takže ti pitomci, kteří jsou zároveň buď sami docela chytří a zneužívají tu masu, ten dav, a ta masa a dav těch pitomců, tak dneska jsou na vzestupu. A je to vidět po celém světě momentálně. Jako vždycky to začalo v Rusku, pak se to přineslo do Spojených států a teď postupně v Evropě to také sílí.
1: Ale to mi řekněte, proč to začalo v Rusku, když zrovna tam jako například o svobodných volbách nemůže být řeči. Zatímco na západě teoreticky může a snad bude moci ve volbách zvítězit kdokoliv, kdo umí komunikovat s davem, tak v Rusku to tak přece není.
0: To je trošku omyl. V Rusku bylo období 90. let, kdy neřeknu, že podle západního vzoru, ale objevily se dříve nevídané svobody pro ruské obyvatelstvo a ruské obyvatelstvo, neřeknu zase všichni, protože tam byla určitá tvořící se středně vrstva, která byla pro tyto svobody, ale ten zbytek, ten dav, ta masa, ta to nepřijala a naopak tak s ulehčením a velkým obdivem si zvolila Vladimira Putina.
1: Jasně. Jenom připomenu, že to jsme mluvili o období Jelcina v čele Ruska. Řekněte mi, když tedy srovnáte dnešní vládnoucí garnituru, sakum prdum, myslím, včetně poslanců, kteří zastupují a tak dále.
0: Sakum prdum není výraz, který by patřil do veřejnoprávního média, Báro.
1: Takže sakum, sakum.
0: Jak chcete.
1: Omlouvám se za výraz. A když se podíváte v celku na vládnoucí garnituru, která se stává nejen z členů vlády, nejen z obsazení hradu a nejen z poslanské sněmovny, ale také ze senátu, tohle všechno dáte dohromady, tak máte pocit, že je to z pohledu nepitomce všechno horší, než to bylo dřív?
0: Samozřejmě, že ano.
1: A je to stejně špatné jako jinde? To je
0: nevíte co, takhle, když se podíváme čistě formálně na české rozložení sil v současné době, míním politické rozložení sil, tak je to jakoby vyrovnané, protože na jedné straně stojí prezident a senát, a na druhé straně poslanecká sněmovna, většina poslanecké sněmovny a vláda.
1: Zatím.
0: No tak nejsme ještě v budoucnu. Takže a faktem je zase, že početní převahu má ta část vládní a sněmovní, protože může kdykoliv to všechno přehlasovat. Ale když se podíváme na celkové postavení České republiky v Evropě a ve světě, tak dříve, dejme tomu, tady bylo možná horší vnitřní postavení těchto aktérů, těch nejvyšších ústavních představitelů, ale venku to bylo výrazně demokratičtější a zrovna ještě nenastala ta vlna pitomců u moci. Takže dnes celková situace s přihlédnutím k tomu, co se děje za hranicemi České republiky, je horší, než bylo.
1: A teď mi řekněte, vy sám vidíte nějakou cestu ven? Nebo je to prostě smiřme se s tím a je hotovo, vymalováno?
0: Kdybych se s tím smířil, tak tu knížku nenapíšu.
1: No snad si nemyslíte, že vaše knížka změní nějaké pitomce v nepitomce?
0: No tak já jsem tam umístil varování na obal a tím jsem ušetřil 300 pro všechny pitomce, že to je kniha jen pro chytré. Takže samozřejmě, že nezmění nic v hlavách pitomců, s tím jsem ani nepočítal, ale je to knížka pro chytré, tak snad se jenom přečtou, co si o tom myslím, nepřijmou to hned, ale budou o tom přemýšlet.
1: No ale přesto musím se stejně zeptat. Znova, jestli vidíte z toho cestu ven, jakoukoliv, ale prostě z toho, že se západní svět, že se v západním světě zase prostě alespoň v těch vládnoucích kruzích ten počet pitomců sníží. Ptám se.
0: Víte co, tohleto, co říkáte, mě připomíná takové plánování. Já nevím, nikdo neví, jak se bude vyvíjet dál celková situace ve světě. Můžeme pozorovat určité detaily, můžeme stanovit nějaké trendy na základě faktů, které nás obklopují, ale nikdo nedokáže říct, co bude dál.
1: Ne, já nechci, abyste mě řekl, co bude dál. Já se ptám na to, jestli...
0: Vy po mně chcete naději.
1: Já vím, že vy nedáváte naději.
0: Nedávám.
1: Ale jde mi o to, jestli v hlavě máte nějaký nápad, co vlastně by mohlo vést ke zlepšení situace. A vy mi na to tedy říkáte, že nic takového není. Tak.
0: Víte co, Váro, já když jsem ještě dělal v novinách a tehdy ještě neexistoval v 90. letech tolik rozšířený internet skoro vůbec, takže lidi psali dopisy. Někteří psali docela chytré dopisy, někteří psali dopisy, které za nic nestaly. A pak byla taková sorta lidí, kteří měli nápad, jak to bude dál vypadat a jaká by měla být cesta. Těch dopisů byly desítky, nevím, jestli pak tito lidé neskončili v blázinci. Protože mít nápad, to je něco, co mě úplně straší. Mít nápad a prosazovat nápad, že já vím, jak to bude, já vím, jaká je správná cesta, tak to je pro někoho z politiku.
1: Víte,
0: ne pro mě, já jsem jenom novinář.
1: Ne, já si myslím, že zaměňujete tady mít nápad, jak něco bude, který nikdo nechce po vás. A mít nápad s tím, jak by se to případně mohlo začít vyvíjet k lepšímu. A to už je něco, o čem se dá polemizovat.
0: Dá se polemizovat. Já jsem hrozně skromný v tomto. Snažím se pochybovat sám o sobě, o tom, co mě obklopuje, nacházet nějaké možnosti, jak to posuzovat, mít z toho nějaké závěry. Snažím se diskutovat s lidmi, kteří za to stojí a společně hledáme způsob, jak my v tomto stavu světa budeme žít dál. Ne, že někam zalezeme, ne, že rezignujeme. Ono to ostatně v té knížce je, že snažíme se maximálně potlačit míru pitomosti v našem životě.
1: Jak se to dělá?
0: A tím, že každý bude dělat to, co umí.
1: Říká Alexandr Mitrofanov, autor nové knížky s názvem Doba pitomců, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Zajímavé je, že vůbec nemluvíte v souvislosti s viděnou nějakých jakoby lepších zítřků.
0: Ježišmarja.
1: Počkejte, nechte mě to
0: doříct. Vrátil jsem se o 40 let zpátky.
1: Ale to je schválně.
0: Já vím.
1: Prostě nostalží, že?
0: Ale, máte?
1: No občas.
0: Já nikdy.
1: V tom slovu, to je prostě... Nechte mě to doříct. Jenom, jak přicházíte na to, že vzdělání by absolutně nepomohlo. Protože já vím, že tady byly nějaké budovatelské ideje, jako že bude 100% lidí v Česku nebo v jakékoliv zemi opravdu vzdělaných a tím pádem to bude báječná země. No tak samozřejmě, že to se smějem. Ale jestli... Prostě lepší cesta ke vzdělání by na tom vůbec něco zlepšila.
0: K jakému vzdělání? Protože máme mezi sebou obrovské množství takzvaných fachidiotů. To jsou lidé, kteří jsou třeba i perfektní ve svém oboru, který je většinou technický nebo přírodovědní nebo já nevím jaký. A zároveň z hlediska chápání společnosti, z hlediska chápání politiky, z hlediska chápání vůbec lidského vývoje jsou trošku jinde. Tak řeknu to mírně, toto jejich chápání a ta jejich úroveň v této sféře vůbec neodpovídá jejich profesionalitě v tom jejich oboru. Takže ne, vzdělání může pomoci pouze, že člověk, pokud dobře studuje, se naučí vstřebávat a třídit informace a dělat závěry. Ale já jsem svého času, teď myslím, že ta generace už vymřela, čistě biologicky. V 90. letech zvlášť a pak v 0. jsem měl co dělat s obrovským množstvím hejtů, to slovo se smí říkat o veřejnoprávním rozhlase, od starých inženýrů, kteří měli pocit, že jestliže rozumí svým stavebním konstrukcím, dejme tomu, tak rozumí úplně všemu, a pak vás stírali a strašlivým způsobem vám nadávali.
1: Ale tenhle jev neplatí jen pro staré inženýry.
0: Já vím, ale já jenom říkám svou vlastní zkušenost, že by to byla enormní.
1: Jo. Jestliže tedy vzdělání nefunguje, nepitomci se mají projevovat jenom tím, že budou dobře dělat svoji práci, stále tady budou ty sociální sítě, které pomáhají vyšplhat se nahoru lidem, kteří si to třeba ne úplně zaslouží, tak se ptám, jestli prostě přemýšlíte nebo nepřemýšlíte o tom, co se dá dělat ze strany nepitomců víc.
0: Nikdo nemůže překročit vlastní stín. Každý by měl dělat to, na co má. Tečka. Já nevím, tak dejme tomu, kdybych já se zbláznil a šel na stará kolena do politiky, tak tam pohořím, protože já se tam nehodím. Nebo já nevím, kdybyste šla dělat, já nevím, tak zahradnice byste mohla dělat, že máte ráda zahrádku. Ale nevím, že byste šla asfaltovat silnice. Tak co byste bylo za dělnice na asfaltování silnic? Nehledě na to, že to je nesmyslné. Vlastně je o tom jedna kapitola.
1: To je neefektivní rozhodnutí.
0: Neefektivní, absolutně. Takže efektivně je dělat to, co umím.
1: Ale mimochodem, vy potkáváte, protože vy čerpal jste pro svoji knížku o bytomcích zkušenosti s lidmi u nás, v po celé Evropě, v Rusku a tak dále. Takže já se ptám, myslíte, že se tyhle skupiny pitomců v těch jednotlivých zemích nějakým způsobem liší nebo jsou vlastně stejné?
0: Ale tak to je v lidské povaze. V podstatě samozřejmě mají jiný jazyk, jiný kulturní background, jinou mentalitu, ale tohle to je podle mě věc od věka. Když vezmete Bibli, tak tam se také mluví o pitomcích. Mm. Takže myslím si, že tady platí komunistické heslo v jiné podobě: pitomci všech zemí, spojte se.
1: Nebojíte se toho, že se to stane?
0: Já se nebojím ničeho. Čeho se mám bát? Dokud žiju, tak žiju, a až nebudu žít, tak prostě tady nebudu.
1: Vy jste fatalista?
0: Ne, já jsem realista.
1: Jak poznáte rozdíl mezi fatalismem, nebo takhle realismem a rezignací?
0: Kdybych rezignoval, tak to je nejsem, nesedím tady, tu knížku nenapíšu. Já jsem důchodce, pro Boha, tak já budu užívat svého důchodu, budu mít nějaké koníčky, nebudu vůbec ukazovat se veřejně, nebudu existovat, než úplně přestanu existovat, to je rezignace. Realista zváží, podle mě, zváží situaci, zanalyzuje ji, řekne si, líbí se mi, nelíbí, když se mi nelíbí, co můžu udělat já, konkrétně s mými schopnostmi, na mém místě a vůbec s mými možnostmi pro to, abych ten špatný pocit z toho nic nedělám, neměl. A pak to dělá.
1: Mimochodem, to je úplně mimo běžně, ale zajímalo by mě, jestli potkáváte víc pitomců, kteří nemají vyšší vzdělání, anebo pitomců, kteří ho mají.
0: Už jsem tady mluvil o fachidiotech. Podíl fachidiotů mezi pitomci je docela úžasný. Ale samozřejmě, že jsou i pitomci, kteří se vystačí se základním vzděláním, ale v tom to není zase. Já mám okruh přátel a kamarádů a tam ohledně vzdělání jsou lidé úplně na různých úrovních a přesto si všichni rozumíme.
1: No jinak by to nebyli vaši přátelé.
0: To jste řekla velké moudro.
1: Velké. Aleksandr Mitrofanov u nás ve studiu Osobnosti Plus na Plusu. Vy tu dnešní dobou jste řekl, považujete za vlastně specifickou tím, jakou sílu a vliv tento typ lidí ve společnosti získává. Je to podle vašeho názoru jenom v těch sociálních sítích, které umožňují opravdu jakoby platformu pro kohokoliv. A nebo je to ještě mější miny?
0: No to pro kohokoliv, to musím zdůraznit, protože já jsem ty své přátelé našel většinou přes sociální sítě také. Takže to není vlastně sociální sítě, cokoliv, umělá inteligence, to je jenom nástroj. Záleží na tom, kdo ho používá. Ale jinak si myslím, že ten podíl pitomců byl vždycky stejný. Akorát těch minulých, teď už ta epocha nebo éra se uzavřela, těch minulých 35 let, z různých důvodů nevylézali ven, protože byli tak trošku frustrovaní a nešťastní po té, co skončila komunistická éra, která jim vyhovovala, protože oni byli tehdy základem společnosti. No a všelijaké faktory, z nichž vypíchnu především to, že se zvedlo Rusko a začalo je opravdu masivně podporovat, přispěli k tomu, že dnes jsou opět na koni.
1: Víte, ještě zpět k té naději, kterou jste zmínil. Vy jste, teď vás cituju, naděje neexistuje, mít naděje nezrelý přístup. Takže evidentně se ta nenaděje u vás netýká jenom existence a množství pitomců ve společnosti. A já se ptám, jestli není vlastně ale naděje to, co lidi žene dopředu. Není to ten jako vlastně největší stimul pro lidi, aby tvořili naděje?
0: Áru, jaká je definice pojmu lidé?
1: Já nevím, jaká je definice pojmu lidé.
0: Tak se ptáte, tak asi víte.
1: Ne, já se ptám.
0: No která lidi, že ne dopředu, jaké lidi?
1: Tak především lidi, kteří jsou, my jsme si obrátili role, to bylo naposledy.
0: Prostě vyžeňte mě ze studia.
1: Ne, počkejte, tvůrčí lidi.
0: Tak to je něco jiného.
1: No,
0: jsou nepitomci. Ale tvůrčí člověk je většinou veden nikoli naději, ale rozumným uvažováním a vnímáním toho, na co má, na co nemá a čeho může dosáhnout.
1: Tak jasně, ale když jsem řekla, že když vy jste řekl, že naděje neexistuje.
0: No existuje, proč ne? Spousta lidí se řídí nadějemi, akorát jsou to plané naděje.
1: Ne, vy říkáte, mít naděje je nezralý
0: přístup. Tak to ano.
1: A tak, a teď, když se tedy shodneme na tom, že tvůrčí lidé jako s nadějí pracují velmi jakoby motivačně a vy jim říkáte, že mít naděje je nezralý přístup.
0: Počkejte, kde jste vzala ten postulát, že tvůrčí lidé pracují s nadějí jako motivací? Oni pracují s vlastním talentem, s vlastními schopnostmi, s tím, co dokážou udělat. Jestli je tam naděje, to já nevím.
1: Ale když píšete knihu...
0: Tak nemám žádné naděje.
1: Tak možná vy ne, ale jiní spisovatelé možná mají to. Já jich
0: tak chci, se jich zeptejte.
1: Počkejte, já je chci... Vy vydáváte svůj názor za plošný jev.
0: To ne, no, trošku, vůbec nevydávám. Počkejte, já říkám svůj názor a vy mi prostě to vyvraťte. A můj názor mi stejně nevyvrátíte.
1: Ne, já si to představuju tak a můžu se hluboce mýlit. Že prostě spisovatelé mají naději, že jejich kniha bude skvělá.
0: No,
1: mají
0: nevím.
1: Naději, že ji chtějí vydat. Já neříkám, že
0: tak to není naděje, to je normálně.
1: To
0: je normálně pragmatický přístup.
1: Ne, není, to je naděje, protože ne všechno, co se napíše, se vydá. Takže v okamžiku, kdy tohle je také typ naděje, a vy říkáte, že tahle naděje není, tak jsem trochu ztracená v tom výkladu.
0: Buďte.
1: To je všechno, co mi...
0: No, co vám na to mám říct? Už jsem řekl svůj názor.
1: Bohužel, to je škoda.
0: No, bohužel, to je pravda.
1: Téma končí. Aleksandr Mitrofanov, kterému právě vyšla esej s názvem Doba pitomců, byl mým dnešním hostem. Děkuji za to.
0: Já děkuji.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Moskva podle Kyjeva chystá další velký útok na Ukrajinu. Policie ve Štrasburku a Lyonu zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Čeští fotbalisté budou bojovat o první body v Lize národů. Večer nastoupí proti Anglii. Kolona se kvůli omezení tvoří na výjezdu z Brna dálnicí D1 na Vyškov. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Je úterý 6. října. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinci začali v Kyjevě instalovat protidronové sítě na mosty přes Dněpr. Podobné používají už delší dobu poblíž frontové linie. Dopravní trasy mají chránit taky robotické střelecké věže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem z Ruska.
5: Ukrajinská obrana se už podle Volodymyra Zelenského připravuje na další kombinovaný ruský úder zaměřený na logistiku. To nemusí být jenom sklady nebo poštovní terminály, ale také mosty a další civilní infrastruktura. Zelenský připomněl, že Rusko za posledních 24 hodin zaútočilo na nemocnice v Kramatorsku a Krivém Rihu. Pokračuje také v útocích na cizí lodě, které přes Černé moře vyvážejí ukrajinské plodiny. První útok ve své výlučné ekonomické zóně hlásí Bulharsko. Jedna loď klesla ke dnu a druhá začala hořet. Osud posádky první lodi zůstává neznámý. Námořníky z druhé lodi se podle sdělení bulharské vlády podařilo evakuovat. Evropská komise označila tyto útoky za nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Němečtí vyšetřovatelé zadrželi bývalého prezidenta zahraniční rozvědky BND Augusta Hanninga. Je podezřelý, že si ze svého bývalého pracoviště nelegálně obstarával přísně tajné informace. Podle německých médií ale zatím neexistují náznaky, že by pracoval pro Rusko.
6: Zadržený je 80-letý Hanning a tak jeho bývalý kolega ze zpravodajské služby. Ten měl známému prodat asi 2000 dokumentů, obsahujících podle médií citlivé údaje i zprávy partnerských zpravodajských služeb. August Hanning potom prý využíval informace ke svému podnikání, živil se jako bezpečnostní poradce. Jeho advokát obvinění odmítl. Zahraniční rozvědku BND potkal skandál už před 4 lety. Tehdy měl její agent vyzrazovat přímo Rusku detaily kybernetických operací. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Za 3 dny začnou v Česku komunální a senátní volby. Do dneška měli všichni voliči dostat domů hlasovací lístky. Některé obce řeší problémy s náporem nových obyvatel. Například ve Špindlerově Mlýně se k pobytu v pátek přihlásilo 11 lidí na jednu adresu. Úředníci to prověřují a starosta města mluví o snaze ovlivnit volby.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Policie ve Francii zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Násilné střety hlásí Lyon, Štrasburg a Nantes. Během největšího dne protestu od začátku demonstrací před 3 týdny vyšly do ulic 100 000 francouzských středoškoláků. Podle studentských organizací zastavila výuku více než polovina škol. Vláda mu mluví asi o čtvrtině. V části z nich se kvůli protestům vyučuje na dálku.
7: Na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích jsou 10 000 lidí. Studenti kritizují podmínky ve školství, skandují protivládní hesla a zapalují světlice. Student Denny řekl, že protestuje i za studenty z pařížských předměstí. Podle něj se učí v nevyhovujících podmínkách a nejvíc doplácejí na nedostatek učitelů. Ministerstvo školství chce do 8 dní zjistit, kterým školám chybí nejvíc kantorů. Premiér Sebastian Lecornu zároveň v Národním shromáždění oznámil zrušení výuky na všech středních školách do konce týdne. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančice na Brněnsku na 5 roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti dostala žena za stejný biznis 2 podmínky. Obžalovaná přesto trvá na tom, že nic protiprávního neudělala a lidem jen pomáhala.
8: Za odvolání obžalované zamítá.
9: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
10: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
9: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
11: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
9: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.
4: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Informuje o tom povolení. povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz jen vypouštět přítok a přestane s vodou vypomáhat průtoku Blanice. V zásobením prostoru je 30 000 kubíků vody, to je jen setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže, než je běžné. Povodí Vltavy taky sníží kvůli suchu preventivně odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Letošní Nobelovu cenu za fyziku dostane letos Belgičan Francis Halsen. Oceněný je za speciální vesmírnou observatoř hluboko v antarktickém ledu. The ice cube enables the
12: detection of neutrinos. Ledová laboratoř 2 kilometry pod povrchem detekuje neutrína z vesmíru, vysvětlila při vyhlašování cen Eva Ulsonová z Nobelova výboru. Neutrína prolétávají přímo skrz veškerou hmotu. Směr, odkud letí, vědcům pomůže vyhledávat vysokoenergetická kosmická tělesa. Distance galaxies and exploding stars. Například vzdálené aktivní galaxie nebo vybuchující hvězdy. Ve středu předpolednem ohlásí Švédská akademie věd, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii. Martin Srb, Radiožurnál.
4: Česko otevřelo svůj pavilon na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Představí se tam 70 autorů spolu s nakladateli, překladateli a výtvarníky. Na slavnostním zahájení české účasti je reportérka Kateřina Svátková.
13: 2,5 tisíce metrů čtverečních českého pavilonu zaplnila krajina vytvořená z obřích bílých nafukovacích látkových objektů a architektonické řešení od studia Yin Yang doprovází mnohoznačné shakespearovské moto českého hostování Česko země na pobřeží. Českou účast na slavnostním zahájením otevře projevem mimo jiné v Německu populární spisovatelka Radka Denemarková, dorazil i ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě. Během 5denního programu se na veletrhu představí přes 70 českých autorů a debatovat se bude až do neděle. Z Frankfurtu nad Mohanem Kateřina Svátková, Radiožurnál.
14: Čeští fotbalisté večer nastoupí k poslednímu utkání aktuálního programu Ligy národů. Ve 20 hodin 45 minut rozehrají ve Wembley duel proti domácí Anglii. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají zápas v přímém přenosu. Hokejisté Plzně hrají zápas v Lize mistrů. Na domácím ledě přivítali už s jistotou postupu do osmifinále švédský tým Skellefteå. Utkání sleduje reportér Krištof Kousal.
15: Po první třetině Skellefteå vede na plzeňském ledě 1-0. Utkání Liberec Frölunda sleduje František Typovský.
16: V páté minutě je to 0-0 mezi Libercem a Frölundou v páté minutě první třetiny. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
17: Překážka na D1 za Psáři a kolona na sedmičce za Slaným. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Vlašim na kilometru 45,5 leží větší kusy prasklé pneumatiky v obou pruzích, hlavně v tom pravém, brzdí se a vybočuje. Na D1 za Brnem směrem na Vyškov se za nájezdem z Ostravské z 206. kilometru stále sune kolona až 20 minut do zúžení za sjezdem na Slavkov na 212. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště popojíždí kolona k nehodě v Bučovicích 15 minut od Marev. Před Slavkovem je uzavřená silnice 416 z Křenovic u agrozávodu vážná kolize dvou osobních aut. Na tahu 7 z Prahy na Chomutov za Slaným vzniká kolona za odbočkou na Lotouš. Je to až na 30 minut před Třebíz. Tam se velmi složitě objíždí proti směrem nepojízdné vozidlo.
18: Porouchal se tam kamion a protože je to v zúžení, tak nemá kam uhnout.
17: A na silnici 68 Třinec Čatca kvůli sérii omezení u mostů u Jablunkova se nadále tvoří kolony z obchvatu Jablunkova i od slovenské hranice. Pořád to zabere i přes 30 minut. Další zelená vlna nejpozději po předvolební debatě.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty ještě vysoké 18 až 23 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 16. Tolik zprávy. A teď už posloucháte další předvolební debatu. Slovo má Tomáš Pancíř.
19: Hezký podvečer. Ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha nabízíme druhou ze 4 debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí do čtvrtka v tomto čase v nich postupně dostávají prostor zástupci všech subjektů, které v letošních komunálních volbách kandidují právě do zastupitelstva hlavního města Prahy. Těch stran, hnutí a koalic je celkem 24. Pozvání dostali všichni a o tom, kdo s kým se představí ve které ze 4 debat, rozhodl los za účasti notáře.
2: Volby 2026. Debaty lídrů.
19: Alois určil, že dnes ve studiu S2 budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám lídra kandidátky Patrioti pro Prahu, místostarostu Prahy 8 a lektora civilní ochrany Jiřího Vítka. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Dvojku na kandidáce motoristů sobě, místopředsedu Rady vlády pro informační společnost Adama Paclta. Dobrý den.
21: Dobrý den.
19: Také lídra kandidátky libertariánské strany Voluntia, studenta Matfizu a PKI konzultanta Tadeáše Janku. Dobrý den.
22: Dobrý den.
19: Lídra kandidátky SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů, současného zastupitele hlavního města a také architekta Milana Urbana. Dobrý den.
23: Krásný dobrý den.
19: Lídra kandidátky hnutí Starostové a nezávislí, architekta a současného náměstka primátora Petra Hlaváčka. Dobrý den.
24: Dobrý den.
19: A měl tu být také zástupce nebo zástupkyně Demokratické strany Zelených za práva zvířat. Tento subjekt, respektive jeho kandidáti, ale možnosti účasti nevyužili. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny, v případě, že v některé debatě je účastníků méně, tak její délku adekvátně krátíme. To tedy bude i případ dnešní debaty. Tolik na úvod, teď už samozřejmě dostanete prostor vy. Na úvod všech čtyř debat padá stejná otázka. Poprosím vás, pokud možno, o stručné odpovědi. Co jsou podle vás tři věci, které Praha a Pražané od vás, tedy politiků, nejvíc potřebují? Vezmeme to postupně v tom pořadí, jak jste byli nalosováni. Začíná Jiří Vítek, Patrioti pro Prahu.
20: Ještě jednou dobrý den. Tak pro patrioty, já věřím, že i pro občany Prahy je prioritou bezpečnost, kvalitní veřejný prostor a samozřejmě dostupné bydlení.
19: Třetí nevyužíváte. Nebo kvalitní prostor.
20: To jsou všechny tři.
19: Dobře. Jako druhý motoristé sobě Adam Paclt.
21: U nás je to 100% a jednoznačně hlavní prioritou je konec paralýzy vlastně dopravních staveb, zejména dostavba nebo začátek reálné stavby městského okruhu, té části, která zbývá. Určitě je to řešení nabídky trhu s bydlením. Věříme tomu, že jediná správná cesta, jak snížit cenu bytu, je samozřejmě zvýšit nabídku. To znamená, to je standardní tržní postup. A je to bezpečnost samozřejmě.
19: Tady Ašanku, Voluntia.
25: Tak naší první prioritou je dostupné bydlení, které zvládne zajistit jen rychlá, masivní a jednoduchá výstavba. Druhou prioritou je omezení vlivu památkářů, fenoménu NIMBY a úředníků na blokování výstavby. Tím nemyslím jenom bytovou, ale i jako infrastrukturální, kanceláře a podobně. No a třetí prioritu bohužel nemáme. Vybrali jste nám špatné číslo.
19: Milan Urban, SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů. Vaše tři priority nebo to, co si myslíte, že Pražané a Praha potřebuje od politiků?
23: My máme hlavně priority, že my chceme zastavit ty sociální a dopravní experimenty tady vlády Pirátů, Praha sobě a STAN. To znamená v oblasti dopravy, dopravy zprůjeznit Prahu, stavět velké dopravní stavby, které Pražanům dluží toto město už posledních 20 let. Co se týká bydlení, na to máme tři jasné priority, jak dostupné bydlení budovat pro Pražany formou komerční výstavby, družstevní výstavby a hlavně opravy 10% bytového fondu, který je prázdný, vybydlený. A jako třetí máme samozřejmě školství všech stupňů, zejména střední školství, kde se nedostává přes 1000 míst pro Pražany.
19: Petr Hlaváček, Starostové a nezávislí.
26: Komplexní bydlení, to znamená včetně parků a školství a vybavenosti, doprava a bezpečnost, včetně veřejného prostoru.
19: Dělal jsem si čárky, nejčastěji tady zaznělo bydlení, na druhém místě byla doprava, proto se těmto okruhům budeme věnovat teď detailněji, respektive začneme bydlením. Když jsem se díval do předvolebních programů a různých vašich rozhovorů nebo stanovisek, tak u Patriotů pro Prahu jsem se v programu dočetl, že Praha musí přestat pouze diskutovat o bytové krizi, musí začít skutečně stavět, ale v dalších odstavcích píšete, že nejdříve musí městské části vytvořit strategické plány bydlení a rozvoje území, že ještě před zásadním rozhodnutím o jednotlivých lokalitách má proběhnout veřejná diskuse s obyvateli, vlastníky, SVJčky, investory a dalšími, kterých se to dotkne, že infrastruktura, tedy školy, školky, parky, sportoviště, dopravní infrastruktura, veřejná parkovací místa nebo zdravotní a sociální služby musí předcházet samotné stavbě těch bytových domů. Celé to shrnujete heslem nejdříve plán, potom infrastruktura. Kdy tedy počítáte s tím, že začne opravdu ta výstavba? Kdy tohle všechno stihnete?
20: Děkuji, vy jste prakticky řekl to, co bych vám odpověděl. Kdy začne, až bude dostatek přesně této veřejné vybavenosti, protože nemůžeme neustále dobíhat ty stavby developerů, což se děje, kteří jsou mnohem rychlejší, nemusí dělat výběrová řízení. No a pak ta městská část vlastně stojí před tím, že chybí místa ve školkách, veřejná vybavenost. Takže pro nás to není úplně tak, že by prvně měli stát. Ale máme nějaký plán infrastruktury, plán veřejné vybavenosti, začátek budování, až následně by se začalo dávat stavební povolení těmto projektům.
0: Stihlo by se tohle všechno vlastně v tom příštím volebním období?
20: Ale já na rovinu nestihlo. Tady je další problém. Problém je ta délka toho stavebního řízení a jak jste zmínil, že musíme vlastně jako městské části komunikovat s občany. To je vlastně taky velice náročné, protože to, co možná nejdéle zdržuje celou tu výstavbu, paradoxně jsou ty různá odvolání a takový to, ono to přijde na městskou část, pak to jde na magistrátnou odvolání, toto zase posílá městské části, takže nejlépe je toto mít prodiskutováno a tohle by mělo být v gesci městské části. Ta by přece měla vědět, kde se dá stavět a kde nebude žádný odpor.
0: Pardon, ale my mluvíme o volbách do zastupitelstva hlavního města, ne do městských částí teď. Pokud byste byl ve vedení hlavního města, říkáte, že to je na městských částech, jak byste zajistil, že ty městské části to udělají?
20: Já si myslím, že to je priorita každé městské části dostupné
0: bydlení. Máte pocit, že to tak funguje?
20: No, já myslím, že to tak nefunguje. Proto říkám, že by městské části měly vytvořit svůj strategický plán, samozřejmě ve spolupráci s hlavním městem. A když budou mít prodiskutované a opravdu budou vědět, že nedojde k nějakému zdržení z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, tak můžeme stavět. Jinak to bude trvat opět 8, 10, 12 let. Budeme mít spoustu obrázků, spoustu vizualizací, ale přece ta městská část, ten lokální politik nakonec stejně od těch občanů dostává tu negativní reakci. A nebo slízne smetanu.
0: Nebo pozitivní.
20: A nebo pozitivní, samozřejmě. Takže všechno ovšem by měla rozhodovat městská část. Samozřejmě magistrát je důležitý, máme tu metropolitní plán, ale jenom zmíním, vy jste si dělal čárky. Já myslím, že těch čárek bylo víc u bezpečnosti.
0: U bezpečnosti byly 3, u bydlení 5.
20: Děkuji.
0: Tak motoristé sobě v programu hned v prvním bodě píší, že bytovou krizi nebudete řešit cenovými stropy ani městem v roli developera. Dodáváte, že jsme svědky, že město samobyty stavět neumí. To by se nezměnilo ani, kdyby motoristé sobě byli ve vedení města. Vy si natolik nevěříte, že byste to nedokázali zařídit?
21: My věříme v trh. Jsme pravicová strana a obecně my si myslíme, že řešení je v trhu. To znamená, je to v práci s developery. Je to v usnadnění procesu schvalování nových staveb, kdy dneska vám, když chcete postavit nějaký větší projekt, tak máte schvalování od 8 do 10 let. Ta doba je monstrózní. Já to nazývám byrokratickou onanii, prostě když čekáte, než vám doběhnou všechny ty povolení, které musíte splnit. Takže si myslíme, že to není role města, měla by stimulovat trh, měla by pracovat s trhem, tak aby trh našel tržní odpověď a jak jsem říkal, reagoval z té podstaty toho, že máte větší nabídku na trhu, čímž pádem snižuje to jednotkovou cenu. Je to běžné chování tržního kapitalismu.
0: Na druhé straně, pokud chcete spoléhat na soukromé investory, jste si jistý, že to zajistí cenově dostupné bydlení? Nebude velká část těch bytů, které ti soukromí developeři budou stavět investičními byty, to znamená, že je někdo koupí, nebudou se využívat a ten někdo bude spoléhat, že se mu zhodnotí?
21: Tohle se špatně reguluje na úrovni města. Na druhou stranu, já když jsem si dělal přípravu, samozřejmě jsem mluvil se spoustou lidí před začátkem samotné volební kampaně a měl jsem možnost i mluvit s několika zástupce developerů, oni sami mi říkali, že už mají mechanismy, které tomu a priori zabraňují. A že se prověřují u některé lidi nebo subjekty, které se ty byty kupují. Takže oni sami se snaží ten problém nějakým způsobem diminišovat. A samozřejmě je to jejich vlastní.
0: Ještě jedna věc. K developerům vy píšete, že město připraví území a potřebnou infrastrukturu. Znamená to, že to, o čem už mluvil pan Vítek, co je potřeba, to znamená školy, školky, zdravotnická zařízení a tak dále, to všechno by mělo platit město?
21: My tohle chceme určitě diskutovat. Jo, je tady několik možností, jak se tomu můžete postavit. Jasně, město by mělo zajišťovat nějaký elementární servis, protože lidé platí daně, takže očekávají, že dostanou to, co nutně potřebují životu, což za ně je samozřejmě vzdělání, nějaká zdravotní péče a věci s tím spojené. Takže tohle chceme určitě diskutovat, ale rád bych ještě řekl jednu věc. vlastně tady s kolegou ze SPD máme jednu výhodu, že jsme součástí stávající vládní koalice. A my spoustu věcí, procesů a nápadů můžeme realizovat i napříč tu naší vládní koalici. Takže
0: příkladu, ale můžete i bez toho, že byste uspěli v pražských volbách.
21: To samozřejmě můžeme, ale jako příkladu schvalování staveb, pokud můžete nějakým způsobem pracovat s ministerstvem životního prostředí nebo s ministerstvem kultury, tak samozřejmě můžete spoustu věcí oblokovat a o to se budeme snažit.
0: Tak pan Vítek se hlásil, chtěl reagovat na to, kdo má zaplatit infrastrukturu, předpokládám.
1: Je to tak, už dneska vlastně probíhají takzvané kontribuce, to znamená spolupráce s těmito developery a ta městská část by si měla nebo má možnost si vybrat, jestli to bude formou kontribucí třeba výstavby té veřejné vybavenosti nebo nějakého příspěvku.
0: Tak, rozumím. Pojďme dál k tomu kolečku. V programu libertariánské strany Voluntia jsem se dočetl, že dostupné bydlení zajistí jednoduchá výstavba. Hned v prvním bodě této sekce slibujete revizi pražských stavebních předpisů, které označujete za hlavní překážku pro dostupné bydlení, ale nepíšete tam už jak konkrétně, jak chcete měnit. Dokonce tam naopak přiznáváte, že v případě získání mandátu byste podrobně prostudovali ty stavební předpisy a zhodnotili jejich dopady na dostupnost bydlení a podle toho se pokusili o jejich revizi. Neměli byste je mít prostudované už teď? Neměli byste v tom mít jasno, aby pokud uspějete, tak jste hned je začali měnit?
3: No tak samozřejmě, že ideálně měli, ale prostě jsme jako malá strana o pár lidech a na tohle prostě nemáme kapacity.
0: Máte odhad, jak dlouho vám to bude trvat?
3: No, to je dobrá otázka, nevím. Ale rozhodně to není tak, že jsme nevěděli vůbec nic. Jako jednu věc, kterou tam máme explicitně napsanou, tak jsou třeba parkovací minima, která chceme zrušit. Je to vlastně věc, která na první pohled zní jako celkem dobře, že při nové stavbě se musí postavit parkovací místa. Nicméně je nutný si uvědomit, že každý takovýhle místo stojí přibližně 1 až 2 miliony korun. A tyhle náklady se samozřejmě promítnou těm lidem do toho bydlení. Takže tady vlastně vytváříme regulaci, která lidem prodražuje nové bydlení. A tím samozřejmě jako neříkáme, že chceme jako kompletně rušit parkovací místa, tím jenom říkáme, že chceme dát lidem tu možnost volby, aby tady existovaly jak byty, u kterých nebudou žádný parkovací místa, a budou ty byty samozřejmě jako v důsledku toho levnější, anebo jako kdo chce, tak samozřejmě jako má možnost si to připlatit, je to nějaká prostě jako služba navíc. A momentální stav je takový, že město jako nutí developery, aby ty parkovací místa postavili, a tudíž ve výsledku úplně každý má ty dražší byty.
0: A vy byste tedy chtěli, aby ta povinnost byla trochu menší, aby ten počet byl menší, nebo byste to úplně zrušili, že by tady mohly vznikat projekty, kde by nebylo žádné parkovací místo?
3: Přesně tak.
0: V programu také píšete, že odmítáte přehnané památkářské regulace. Co je to přehnaná regulace? Co by se mělo změnit v tomto?
3: Tak třeba jako jednu věc, kterou tam máme explicitně napsanou, tak je, že připouštíme možnost vystoupení z UNESCO, nebo respektive vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO. Můžeme to vidět například na Vídeňském mostě, který podle nás jako tam nemá co dělat, jako měli by se zbourat a postavit nový most. A právě chceme, aby pražské stavby nebyly blokované UNESCOem, respektive ono jako stačilo by to udělat tak, že se to... Pardon, já se omlouvám. Přehnaná pražská regulace, vracím se k tomu zpátky, dám příklad. Ve čtvrtích, jako je Karlín, Vinohrady, Žižkov a podobně, nemůžete mít v oknech plastové okenice. Za mě to vůbec nedává smysl, protože by to tak mělo být. Je to věc, kterou chceme zrušit.
0: Neskazí se tím ty hezké secesní nebo staré domy?
3: A prosím vás, vždyť ulici vůbec nepoznáte, co tam, jako jestli tam plast nebo dřevo.
0: Dobře, ještě jedna věc. Vy celý program stavíte na osekávání státu, na snaze, aby stát do našich životů zasahoval co nejméně, aby lidé o svých penězích, životech a majetku rozhodovali sami. S tímhle přístupem má mít podle vás město nájemní byty?
3: Rozhodně ne.
0: Ne?
3: Ne.
0: Tak díky. Pokud jde o bydlení, tak SPD jako první krok ve svém programu navrhuje, aby město opravilo prázdné nájemní byty. Píšete, že půjde o 3000 bytů. Ty jsou všechny ve správě hlavního města nebo počítáte s tím, že by hlavní město opravovalo byty, které mají městské části?
23: My v programu bydlení máme tři zásadní kroky. Ten první, ten už jste zmínil, v současné době stále je řádově 10% bytového fondu, ať už majetku města nebo městských částí.
0: A vy byste chtěli opravovat i ty byty městských částí?
23: Ale my jsme si zjišťovali, ano, že hodně městských částí tvrdí, že víceméně na opravu těchto bytů takového vysokého počtu nemají finance. Takže my bychom chtěli, aby tyto byty doopravdy byly opraveny z nákladů magistrátů.
0: A potom byly... by je pronajímal magistrát, nebo byste potom ten pronájem nechali na městské části?
23: To je pak věc dohod mezi městem a městskými částmi, ale prostě my bychom rádi, aby pak tyto byty byly dopravdy přiděleny Pražanům na základě dopravdy potřebné nouze. To je ten první krok, protože toto je bohužel důsledek špatné politiky Pirátů, Prahy sobě a STAN.
0: Já ještě jako zůstanu druhý... s dovolením chvíli u toho prvního bodu, protože mě zaujalo, že v předvolební odpovědi pro Český rozhlas, kdy zástupci všech subjektů odpovídali na stejné otázky, jste uvedl, že ty opravené byty, o kterých jsme teď mluvili, budou přiděleny slušným Pražanům. Kdo a podle čeho bude určovat, který Pražan je slušný a má nárok na ten byt?
23: Já bych řekl, na to jsou docela jasná kritéria, která asi budou určovat i jednotlivé odbory a bytové odbory, sociální odbory.
0: Dobře, tak kdo je slušný člověk? Ten, kdo nemluví prostě, nebo ten, kdo zdraví na ulici, nebo ten, kdo nemá dluhy, nebo kdo je slušný člověk?
23: Já vám rozumím. Každopádně první věc je ten, že slušný je ten člověk, který ty byty nevybydlí a nezničí, že? A pak samozřejmě podle dopravdy sociální nutnosti, podle toho, o jakou skupinu lidí se jedná, samoživitelky, důchodci v hmotné nouzi kritické, rodiny, které se dostaly do nějakých krizových situací nezaviněných. Takže na to jsou samozřejmě jasná pravidla, která se učí.
0: Vy v programu píšete, že dlouhodobě chcete nastavit lepší spolupráci města se soukromými developery při vzniku nových čtvrtí a 10 000 nových bytů. Jak by to mělo být nastavené? Má, stejná otázka, která už tu zazněla, má tu infrastrukturu, včetně škol nebo sportovišť, platit město nebo ten developer?
23: Toto máme jako třetí bod. Já bych ještě řekl ten druhý bod, který vidíme jako důležitý. V tom tady Česká republika i Praha má historickou zkušenost. My chceme opět začít družstevní výstavbu. A družstevní výstavbu tím stylem, že město poskytne městské pozemky těmto družstvům a pak družstevníci vlastně sami v rámci družstev budou tuto výstavbu platit a realizovat. A když to budou typizované projekty, tak my věříme a že víceméně jsme si počítali, že dopravdy pak cena za metr čtvereční se může pohybovat kolem maximálně 70 000. Takže toto budou dopravdy tisíce bytů pro lidi, kteří normálně neprojdou sítem bank. Že
0: a k té mé otázce infrastrukturu mají platit developeři nebo město?
23: A to je ten třetí bod. My bychom rádi, protože to gro dopravdy budou realizovat soukromí investoři. My chceme, aby výstavba se realizovala čistě na brownfieldech. Víte, že Piráti tady přišli s myšlenkou greenfieldů.
0: A má a infrastrukturu město, platit město?
23: Město má plánovat uliční sítě, má i zainvestovat zasíťování těchto pozemků. A ti developeři pak mají realizovat čistě tady tuto výstavbu 10 000 bytů.
0: Tak díky, stylem... díky, musím vám do toho skočit, protože je potřeba, abyste měli podobný prostor všichni a bohužel čas máme omezený. Hnutí Starostové a nezávislí v programu slibuje, že zahájí, nebo že zahájíte, pokud budete ve vedení města, výstavbu 2 000 městských bytů v připravených lokalitách. Kdy ty byty budou hotové?
26: Já jestli si můžu dovolit tomu dát ještě nějakou jako střechu, jo, a říct, co jsme jakoby udělali a odpovím na tu otázku, kdy ty byty budou hotový. My vlastně většinu těch diskutovaných problémů jsme jako zahrnuli do něčeho, co se jmenuje metropolitní plán. Ten jsme vlastně docela konsenzuálně prohlasovali v zastupitelstvu. Byla to velká práce, asi 200 odborníků, možná i víc. A to je materiál, který říká, kde se má stavět, kde se nemá stavět, soustřeďuje se na brownfieldy, řeší jako dopravní stavby, říká o tom, kde má být vybavenost, jak mají být školy, že tam má být parky. K tomu, protože jsme si nebyli úplně jisti, jestli se nám tenhle majstrštych podaří, tak jsme udělali 29 plánovacích smlouv s podrobnějšíma dokumentacema typu nákladový nádraží Žižkov, který vlastně v té spoluúčasti investuje asi 8 miliard. A jsou tam byty pro 73 tisíc obyvatel a asi 40 tisíc bytů. Tím jsme škrtli to, co každý investor říká, že potřebuje nejdřív změnu územního plánu, neboli 3 roky. A vlastně tyhle ty smlouvy, které jsou mezi městskou částí, kterou ani trošku nepodceňujeme, investorem a magistrátem a samozřejmě za účasti veřejnosti, protože ty jednotlivý výkresy se projednávají v rámci změn územního plánu.
0: Tak tím tak jste, pardon, že do toho skáču, jste tím odpověděl na druhou a třetí otázku, kterou jsem chtěl položit a ještě jsem ji nepoložil.
26: Aby to bylo vidět
0: nějaký budget. A jestli se můžeme nějakým, vrátit k úvodu, kdy bude těch 2000 městských
26: nějaký bytů? Střeše. A k tomu jsme udělali pražskou developerskou společnost, která byla hlasováním založena před 6 lety.
0: A pan která kolega, je tématem kampaně, to jsme to slyšeli, viděli v některých úplně diskusích, ale já s dovolením kvůli času bych do pražské developerské společnosti moc nezabrušoval. A jestli se můžeme vrátit k té mé původní otázce,
26: já na to
0: kdy ať už PDS nebo někdo jiný postaví těch 2000 bytů?
26: Ano, bude mít povolení v příštím volebním období a významnou část těch 2000 bytů rozestaví. Ale zároveň, přátelé, nemůžeme jako kritizovat pražskou developerskou společnost, že za 6 let něco nepostavila. A přitom kolega od motoristů říká, jak je to v té Praze příšerný, že k stavebnímu povolení je 8 až 10 let. To je prostě protiklad, jo. A je potřeba vlastně si říct, že naopak, tak organizace potřebuje pracovat, potřebuje mít podporu, potřebuje se transformovat třeba do nějaký akciovky, aby mohla brát jako zdroje třeba z Evropské investiční banky. A je to ověřená cesta mnoha západoevropských kapitalistických měst.
0: Tak Petr Hlaváček, Starostové a nezávislí. Reagovat chtěl Adam Pacelt,

0: k tomuto dál se nechci zmiňovat. My máme tak zásadu jednu. Praha nesmí sama stavět, ale musí si nechat stavět. Právě ta družstevní výstavba realizují družstva a komerční developeři pak část procento té výstavby, kterou budou realizovat v rámci kontribučního plnění, předají městu a městským částem. To je nejefektivnější, nejlevnější a nejoptimálnější způsob.
1: Já myslím, že v tomhle asi posluchačům je zřejmé, že ty pohledy vaše se liší. Tadeáš Janků, ten by tedy nestavil žádné byty. Je to
2: přesně
1: tak?
2: Tak a myslím si, že to, co tady popisoval pan Hlaváček, že se, nebo, on to nebo že se za 6 let nepostavil žádný byt, to přesně ukazuje, ten problém není v tom, že by to developer nezvládal. Ten problém je ve složitých předpisech a město bude mít úplně stejné problémy, jako má ten soukromý developer. A to, že bude stavit město, to nic nevyřeší.
1: Tak, technická poznámka, Petr Hlaváček, určitě pražská developerská společnost.
3: Já jenom sympatického kolegu od Libertiánu zvu na IPRE, tam mu ukážeme, co ty pražské stavební předpisy dělají a vysvětlíme kontext vlastně toho stavění ve městě.
1: Tak, díky za pozvání, nevím, jestli Tadeáš Janků ho přijme nebo ne. Jiří Vítek se také hlásí, abychom uzavřeli tento blok o bydlení. Máte slovo na poslední
4: věc. Děkuji, já bych to uzavřel také otazníkem. Ono totiž infrastruktura, to nejsou jenom budovy, zdravotní střediska, služební městské policie, jsou taky ty lidi, co tam musí být. Ten podstav strážníků, který dneska je v Praze, řešit nějakým způsobem. Nejsem si úplně jistý, jak říká tady kolega z motoristů, že ten byt, který získá ten strážník, je vždycky tou největší motivací pro to, aby v Praze pracoval.
1: Tak, byla by spousta věcí, o kterých bychom tady dlouhé hodiny mohli debatovat, ale bohužel nemůžeme, protože čas je omezený. Posloucháte debatu před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy, a to ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha. Našimi hosty jsou zástupci subjektů Patrioti pro Prahu, Motoristé sobě, Libertariánská strana Voluntia, SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů a Starostové a nezávislí. Měl tu být zástupce nebo zástupkyně Demokratické strany zelených za práva zvířat. Tento subjekt ale pozvání nevyužil.
5: Volby 2026. Debaty lídrů.
1: Součástí našich předvolebních debat je stručný dotazník. Položím vám všem stejných 5 otázek a poprosím opravdu o krátké, maximální jednověté odpovědi. Někdy možná bude stačit jenom jedno číslo. Začneme roční lítačkou. Jízdenka na pražskou městskou hromadnou dopravu teď stojí v Praze 3650 Kč na rok. Nechali byste tuhle cenu nebo ji chcete změnit, případně na kolik? Petr Hlaváček, STAN.
3: My si myslíme, že vlastně těch 20 miliard, kterých se dotuje vlastně veřejná doprava v Praze...
1: Kolik by měla stát?
3: Měla by být do 5 000 a měl by to být vlastně limit podobný tomu, co ve spotřebním koši to bylo, když se to tenkrát za Adriany Krnáčové zlevnilo.
1: SPD, Milan Urban?
0: My chceme každopádně zlevnit maximálně na 1 000 Kč ročně. V současné době má řádově 300 tisíc obyvatel. My tímto krokem chceme navýšit i řádově na 500 tisíc uživatelů lítačky.
1: Takže 1 000 Kč. Tadeáš Janků, Voluntia, kolik by měla stát lítačka?
2: Dlouhodobě chceme volnotržní MHDčko, ale krátkodobě podporujeme zvýšení ceny, dejme tomu nějakých 6-7 000 Kč, a plus chceme zrušit MHD zdarma pro důchodce.
1: Motoristé sobě, Adam Pacelt.
6: U nás je největším paradoxem, že bychom chtěli zavést debatu nebo rozvést debatu na MHD v Praze zdarma. Víme, že město dotuje, jak už tady bylo řečeno, MHD kolem 25 miliard.
1: Takže byla by zadarmo?
6: Je to věc, která určitě máme i v programu, a chtěli bychom se o tom bavit, protože v podstatě jsou 4 miliardy, to, co se kolem 4 miliard, kolegové mě možná opraví, co se vybere, co se vybere od lidí.
1: Stručné odpovědi.
6: A existují způsoby,
1: ideálně
6: jak to kompenzovat.
1: Motoristé sobě. Jinými. Patrioti pro Prahu, kolik by měla stát lítačka?
4: Ponechat cenu, jaká je. Protože v případě, že když se zdraží, tak mám strach, že by si ji nekoupilo tolik lidí, jako jí má dnes.
1: Tak, podobná otázka k parkování a poprosím opravdu o jednověté odpovědi, pokud možno jednoduché věty, ne souvětí. Kolik by měla stát parkovací karta pro obyvatele Prahy na rok? V současné době je to 1200 Kč na první auto, 7000 na druhé auto. Kolik to bude, pokud vy to budete rozhodovat, Motoristé sobě?
6: My bychom tu cenu nechali, jaká je.
1: Voluntia?
2: Dlouhodobě chceme opět volnotržní parkování, krátkodobě chceme, aby cena odrážela obrovské prostorové náklady na celý systém. Přijde mi, že aktuálně neodráží, tudíž cenu zvýšit.
1: SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů?
0: My nechceme cenu rozhodně zvyšovat, naopak výstavbou Park and Ride a podzemních garáží věříme, že ta cena bude moct jít dolů pro všechny Pražany.
1: Hnutí STAN?
3: Zhruba na 2400, to základní prostě místo.
1: A druhé auto?
3: Souhlasím taky na dvojnásobek.
1: Takže 14 000.

0: A souhlasím s kolegou, s libertariánem, že tam je určitý jako tržní rozpor, protože jako v soukromém prostoru stojí měsíc 4500.
1: My se ještě k parkování dostaneme za chvíli, teď opravdu buďme struční. Jiří Vítek, Patrioti pro Prahu.
2: Ponechat cenu nebo opravdu velmi mírně zvýšit na první auto, u druhého vozidla ponechat tak, jak to je 7000.
1: Kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit? SPD?
3: Jak jsem říkal, Praha nemá stavět sama o sobě.
1: Takže nula. Případě. To jsem měl předeslat, i nula je odpověď. Dobře. Voluntia?
4: Stavět mají soukromé subjekty a město jim má přestat zakladské podnohy. Takže
1: nula.
4: Takže nula, ano, přesně tak.
1: Motoristé sobě?
5: Tak tež, stavět měli soukromé subjekty.
1: Takže nula. Patrioti pro Prahu?
2: Kolem 2,5 tisíce bytů by mělo stavět město tak, aby se vyrovnalo soukromým firmám a tím se snižovala cena bytů.
1: To je počet Zná, za rok?
2: Aby byla prostě
1: to je počet bytů za rok? 2,5 tisíce?
2: Ano, to by byl ideální stav, ale samozřejmě za posledních 8 let jsme měli číslo 0.
0: Teď 30 tisíc, 7 tisíc magistrátních, v příštím volebním období se má zahájit stavba 2 tisíc a pak se má tempo zrychlit v konečném důsledku na třeba něco jako 10% toho množství bytů.
1: O kolik míst byste chtěli během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? A opět i nula je odpověď Voluntia.
4: Přesné číslo nemám, ale nabídka má reflektovat poptávku a ta poptávka po gymnáziích je v Praze obří a naopak po učňácích malá, takže ten přesun těch financí se rozhodně nabízí a je to za mě opět nějaká ukázka selhání centrálního plánování.
1: SPD?
3: V Praze se každoročně nedostává řádově 1000 až 2000 míst na jakýkoliv středních školách, takže my chceme minimálně ty 2-3 tisíce navíc na středních školách, ano.
1: A z toho na gymnázích?
3: Toto klidně na gymnázích tento počet a pak další na odborných školách a učňovských školách.
1: Motoristé sobě?
5: U nás je to ta pozice jednoduchá. Plánovat se má na základě demografických dat, takže u nás je to zejména o tom udělat si analýzu demografických dat a těch vln vlastně dobře, jak
1: přijdou. To jste možná už udělali, tak pro to příští volební období kolik míst?
5: Přesné číslo nemáme, je to otázka na odborníka na školství u nás, pana Mirka Krejčího, se kterým bych tady tu věc určitě diskutoval.
1: Dobře,
5: ale spíš na co jsme se zaměřili, by bylo možnost rozšířit stávající školy, než stavět nové, protože to je levnější.
1: Jasně, starostové nezávislí.
0: V tomhle volebním období v město rozšířilo to množství o 4 tisíce, soukromý sektor o další 4 tisíce, za co jsme moc vděční.
1: Já se ptám na příští
0: volební. A v dalším volebním období to má být podobné číslo.
1: Patrioti pro Prahu?
2: U nás můžu střílet čísla taky nějak takhle od boku, ale to, co jsem zjistil, tak je to přibližně 3 tisíce míst na středních školách, 1500 na gymnáziích.
1: A poslední otázka v tomhle bloku. Podporujete projekt Vltavské filharmonie, nebo by Praha měla své peníze investovat spíš do jiných priorit, Patrioti?
2: Tak já jsem ze sídliště. A když
1: takže vidím, do jiných priorit?
2: Do jiných priorit. Vidím ten vnitřní dluh v těch komunikacích.
1: Jasná, stručná odpověď. Jestli
2: mohu dodat, samozřejmě jako patriotce nebráním, aby tady vznikla nějaká unikátní stavba tohoto typu, ale zase ta představa, když chodí ty seniori, to je jiná filharmonie. Když se jim ty kotníky vlnějí na těch chodnících.
1: Motoristé sobě?
5: Ne, u nás určitě podporujeme, jenom bychom se příště měli vyhnout všem těm problémům s vypisování veřejných zakázek a zdržování na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože některé věci byly prokazatelně špatně vypsány.
1: Voluntia?
4: Obecně odmítáme, aby stát nebo město řešilo kulturu, nicméně i bez tohohle tak panu Hlaváčkovi bohužel radost neudělám. Ten projekt mi přijde předražený a zbytečný. Nicméně podporujeme, aby se na Vltavské stavilo něco jiného, protože to místo je naprosto odporný.
1: SPD?
3: My jsme zásadně proti, je to obrovská černá díra, ať už ta Vltavská filharmonie je tak spojená s pražskou developerskou společností. My bychom místo toho radši stavěli školy, domovy pro seniory, o tom si víceméně vůbec nehovoří, takže toto je zapotřebí.
1: Stan?
0: Ta filharmonie je pro všechny, je pro lidi ze sídliště, z celé republiky, dokonce i pro patrioty, takže to prostě postavit máme, je to prostě podpora docela významné části naší české kultury.
1: Tak, díky. Nenechám vás reagovat na Vltavskou filharmonii, protože se chci dostat ještě k tématu dopravy. Máme necelých 12 minut do konce debaty. Když jsem se opět díval do vašich programů a také do odpovědí pro Český rozhlas, tak lídr hnutí STAN k tématu dopravy napsal, že chystáte kombinaci opatření, která mají za cíl snížit průjezd aut Prahou. Jmenoval jste dokončení významných dopravních staveb městského a pražského okruhu, a to v kombinaci se zavedením mýta do centra města. To by byla záležitost už příštího volebního období, to mýto?
0: Když začneme ten městský okruh stavět v roce 28 nebo 29, je potřeba udělat zákon, čili po dokončení toho okruhu je potřeba prostě nastavit nějaký systém. Protože...
1: Takže mýto by nebylo záležitostí příštího volebního období?
0: Ne.
1: Počítáte alespoň s nějakými dílčími omezeními, třeba diskutovaný zákaz průjezdu podél Vltavy přes centrum?
0: My jsme podporovatelé omezení tohoto průjezdu, protože to Smetanovo nábřeží, Malá Strana jsou opravdu velmi cenné, ale máme obavu, že před dokončením toho okruhu to bude kontraproduktivní a povede to společnost jako k negativnímu přijetí.
1: Takže ani to by nebylo v příštím volebním období?
0: Za mne ne.
1: A v programu máte humanizaci magistrály. Ani to by nebylo v příštím volebním období?
0: To je ve velmi realistickém projektu, který se chystá. V podstatě jakoby tu magistrálu už humanizujeme. Viz tramvaj do Vinohradské, přechod prostě před hlavním nádražím. A ten projekt vlastně počítá se zachováním těch dopravních pruhů, ale úprav vlastně konstrukcí tak, aby tam mohl být chodník i cyklostezka, lidi vlastně po té magistrále mohli chodit a pochopit, že viadukt nevymyslel doktor Husák, ale Římani.
1: V programu SPD slibujete dostavět Pražský okruh a potřebné radiály, rozšířit parkoviště P plus R, ale nepíšete tam o nových úsecích metra nebo o nových tramvajových tratích. Znamená to, že s investicemi do metra nebo do tramvajových tratí nepočítáte?
3: S těmito investicemi rovněž počítáme, ale my jsme se bavili o dopravních stavbách, řekněme, silniční infrastruktury, ano, kde chceme zastavit ten chaos v dopravě, který se děje a tu ideologii, která má za cíl dopravdy maximálně zneprůjeznit Prahu. Ale co se týká metra i železniční dopravy, my bychom rádi v rámci metra, aby to se na tom spolu podílel i stát. Ano, a to samé jakožto městský okruh, rovněž měl by to spolufinancovat stát. Ale my, co se týká, jak se zmiňoval parkoviště, my chceme zaprvé do Prahy dojíždí denně asi 200 000 vozidel. My bychom chtěli opravdu tato vozidla zadržet na park and ride na kraji města, takže ty budovat ve vysoké míře a pak pro Pražany budovat podzemní garáže pod náměstími, tak jako je příklad krásný náměstí na Palacha a na sídlištích parkovacích platformy.
1: Kolik takových podzemních garáží by v Praze mohlo být?
3: To záleží pak na analýzách, samozřejmě na kterých náměstí bych to bylo možné, ale rušily se projekty už, kde tady toto bylo plánováno. Náměstí Jiřího z Poděbrad mělo mít podzemní garáže, Václavské náměstí, celá spodní část měla mít podzemní garáže a tyto všechny projekty byly zrušeny, bohužel.
1: V programu libertariánské strany Voluntia mě zaujala úvaha o tom, jak byste přistoupili k pražskému dopravnímu podniku. Vy tam připomínáte, že v minulosti to byla soukromá společnost, respektive, že bylo víc soukromých společností, které si konkurovaly a píšete, že by to za vás bylo s novým ideálem, ale dodáváte, že nevíte pořádně jak na to. Tak co byste reálně udělali s dopravním podnikem?
4: Tak to samozřejmě záleží, jaký bychom k tomu měli mandát. My jako tohle jsme tam dali fakt skutečně jako nějaký ideál do budoucna, jako mnohem víc, než je to jedno volební období, takže to ani nevíme, co bychom nějak jako prosazovali. Aktuálně bychom k dopravnímu podniku prostě přistupovali tak, že je to nějaká jako městská firma, se kterou bychom prostě nějak centrálně plánovali, tudíž zatím jako nějaký velký plán na to nemáme, jako minimálně na to jedno volební období.
1: V úvodu svého programu také píšete, že čistě z teoretických libertariánských principů, na kterých stavíte vaši stranu, nelze odpovědět, jestli se má stavět spíš tramvajová trať do Bohnic nebo do Zdib. Jak byste tedy rozhodovali o investicích do dopravy? Podle čeho?
4: No tak úplně stejně jako ostatní. To je jako zrovna třeba v tomhle případě, když se nad tím zamyslím, tak mi ta trať do Bohnic dává mnohem větší smysl. Ta trať do Zdib mi zase tak moc velký smysl nedává do Bohnic, že je tam mnohem víc lidí a přijde to prostě smysl, protože je ta infrastruktura, která je taková jako líp situovaná.
1: A ještě se zeptám na parkování. Vy v sekci obydlení právě navrhujete, a vy už jste o tom mluvil v úvodu, zrušit tu povinnost při nových projektech budovat parkovací místa. Nebojíte se, že by to ještě víc zatížilo ten parkovací systém na ulicích?
4: No, tak to dost možná zatížilo, ale to už je pak problém to, že ten systém na ulicích je nastavený špatně.
1: No, ale byl by to problém pro obyvatele Prahy, nebyl?
4: No, tak samozřejmě byl, ale jako řešením není vytvářet další problém. Jako, to jako řešit jeden problém, tím, že tvoříme nějaký nový problém, no nevím, nepomohli jsme si.
1: Takže i s vědomím toho, že by byl větší problém zaparkovat na ulici, tak zatím ano, stojíte. Ano. Motoristé sobě mají v desetibodovém programu hned 4 body, které se týkají aut a řidičů. Konec války proti řidičům, Pražský okruh je priorita, P plus R místo zákazů vjezdu, silnice a tunely, ne cyklopruhy, to jsou názvy těch bodů. Ale nemáte v těch 10 bodech ani slovo o MHD. Znamená to, že MHD pro vás není důležitá?
5: Určitě ne, tak my bychom rozhodně bereme jako prioritu financování výstavby metra D. Chtěl bychom se bavit i o dalším rozšiřování metra.
1: A proč to tedy nepíšete v tom programu?
5: Považujeme to za samozřejmost, ale hlavně ta naše myšlenka je přestat aplikovat nějaké ideologie na dopravu, jo, používat zdravý rozum. To znamená, jak říkal kolega, prostě budovat parkoviště PNR, kde je možné je budovat, snažit se snížit cenu 500 tisíc až 400 až 500 tisíc korun za jedno parkovací místo na PNR tím, že v tom PNR třeba umožníte nějaký komerční provoz. Začít se zabývat tím, jak opravdu co nejrychleji dostavit ten městský okruh, protože to je za nás jako absolutní priorita. A je v tom i to MHD zdarma, kterým vlastně říkáme, to je vlastně MHD argument, kterým říkáme, pojďme zkusit dostat více lidí do MHD a pokusit se snížit to množství těch aut, které budou aktivně tu ulici využívat. Máme data indikativní z jiných evropských měst, kde vypadá, že by se to mohlo povést. Takže je to určitě něco, co bychom chtěli vyzkoušet.
1: Píšete, že nechcete trestat řidiče zbytečnými zákazy, překážkami a dopravními experimenty. Pokud byste se dostali do vedení Prahy, co tím myslíte, co byste zrušili?
5: Podívejte, ta myšlenka je jednoduchá. Jo? Když se podíváte, třeba tady kolega zmiňoval náměstí Jiřího Spoděbra. Tam jsou místa, kde se zakázalo parkování, ale už se nikdo nezamyslel nad tím, kam ty auta ti lidé dají.
1: A vy byste tedy obnovili ta místa k parkování?
5: My se chceme podívat na ty problematické body v tom, jakým způsobem město s tím parkováním nakládá a zamyslet se nad tím, jaké jsou alternativní řešení. Nemůžete někomu něco zakázat.
1: Chceme se podívat, to znamená, to byste se nemůžete podívali někomu až po volbách. Teď před tím, konkrétní opatření
5: nemůžete nemáte. Někomu něco zakázat před tím, než vymyslíte, jak ten problém vyřešit. To nedává vůbec žádný smysl. To se tady děje v posledních letech absolutně pořád a ze vším.
1: Patrioti pro Prahu, pokud jde o dopravu v programu, píší, že pražská doprava nemá být vedena ideologickým bojem mezi řidiči, chodci, cyklisty a cestujícími veřejnou dopravou, což tady s některými zjevně souzníte. Pokud jde o MHD, tak uvádíte, že budete pokračovat v modernizaci metra, tramvají, autobusů, ale nepíšete o síti MHD, jestli budou nové tramvajové, trolejbusové tratě, linky, metra. Jak se k tomu stavíte?
2: Ano, my o tom nepíšeme, řekl jste, to, co je naší prioritou. Modernizovat to, co je.
1: To znamená, že byste nestavili nové tratě?
2: Samozřejmě tam, kde, když se budeme bavit o lince metra D, tak samozřejmě ano. Ale linka O, to je prostě fantasmagorie.
1: I když se bude jmenovat E?
2: O.
1: Někdo říká E.
2: Teď už E.
1: Každopádně
2: já se omlouvám, minulé volby to byla linka O.
1: Proto vzniklo to O, ale už kdysi dávno se označovala jako linka E.
2: Tak se omlouvám, ale modernizovat ekologická doprava samozřejmě. A když tady kolega říká dostat lidi do MHD, takže i samozřejmě intervaly snížit, protože dneska, když jedete kolem 4. a 5. hodiny, tak ty autobusy a tramvaje jsou opravdu přeplněné. Já skutečně jezdím MHD, nejezdím vůbec vozidlem, takže z vlastní zkušenosti kolem 4. a 5. hodiny ty tramvaje jsou opravdu narvaný. Takže větší intervaly, modernější autobusy.
1: Tak
2: tramvaj.
1: Vidím, že byste na sebe rádi reagovali, já bych si to rád poslechl, ale musím být přísný, protože se blížíme k závěru a poslední otázka ve všech debatách bude stejná. Z posledních volebních období máme v Praze zkušenost, že nemusí být jednoduché po volbách sestavit koalici. Pokud uspějete, se kterými subjekty za žádných okolností byste do koalice nešli? Patrioti pro Prahu.
2: Nemám vůbec žádný problém s nikým, kdo kandiduje.
1: Motoristé sobě?
5: U nás je to o vyjednávání o volebním programu. Samozřejmě asi bychom preferovali zachovat ten koaliční vládní půdorys, ale pokud to bude jinak, tak se budeme vyjednávat o programu a ten, kdo nám umožní co nejvíc našeho programu realizovat, tak s tím budeme pracovat. Asi bychom měli problém samozřejmě s Piráty.
1: Už jsem se právě chtěl zeptat, jestli to znamená, věci, že i s Piráty byste šli do koalice.
5: Z podstaty věci jsme ten protipol, ale jinak je to o nějakém vyjednávání.
1: Voluntia?
4: Tak úplně nejhorší nám přijde kandidátka Spojené levice neboli komunisté. No a kromě toho, tak si neumíme představit spolupráci s těmi dvěma nejvíc nimby stranami, což za mě je strana Smetým od Jany Komorskové a SEN 21 Václava Lásky.
1: SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů.
3: My rozhodně ne, s Piráty, z Praha sobě a STAN, ty neustále spolu vláčí dozimetr, takže tyto tři strany jsou doopravdy tvůrci toho chaosu a toho, že my tady Pražané jsme rukojmím jejich experimentů posledních 8 let. A to musí skončit.
1: Starostové a nezávislí.
0: Jsme pozitivní strana i lidé. My budeme určitě jednat se spolu, Piráty, Prahou sobě a nebudeme jednat se stranami, které zajišťují vládní chaos.
1: Na tom jednání se spolu pro Prahu nic nemění ani některé debaty nebo některé skoro to vypadalo, spory třeba ohledně pražské developerské společnosti z poslední doby?
0: Pošťuchování patří k pražské politice. Mě to trošku mrzí, nemám ten přístup takhle
1: nastavený. Ale nic to nemění na tom, že byste to součást, se spolu pro Prahu.
0: Možná, že ty útoky ze strany toho, Prahy sobě byly ještě mnohem drsnější.
1: Pánové, čas určený pro dnešní debatu je u konce. Díky za to, že jste se jí zúčastnili. Našimi hosty byli lídr kandidátky Patrioti pro Prahu Jiří Vítek. Díky, nashledanou.
2: Děkuji moc krát.
1: Dvojka na kandidátce motoristů sobě Adam Pacelt. Díky, nashledanou. Tadeáš Janků, jednička na kandidátce libertariánské strany Voluntia. Díky, nashledanou.
4: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Milan Urban, lídr kandidátky SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů. Díky.
3: Děkuji za pozvání a věcnou diskuzi.
1: A také Petr Hlaváček, lídr kandidátky Starostů a nezávislých. Díky, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Doplním, že pozvána byla také Demokratická strana zelených za práva zvířat. Jejich zástupci ale pozvání nevyužili. Tolik tedy dnešní debata. Další bude opět zítra po 18. hodině. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Dobývání vesmíru. Lidstvo od nepaměti vzlíželo k obloze. Mnozí tam možná hledali odpovědi na otázky bytí, jiní toužili vzlétnout ke hvězdám. To se stalo skutečností až ve 20. století. Umožnili to znalosti zejména ve fyzice. Vzlétnout do vesmíru se tak přiblížilo s vývojem tryskových a především raketových motorů.
8: Voláme vás všechny k rozhlasovým přijímačům. Hlas prvního astronauta hovoří major Jurij Alexejevič Gagarin.
7: Psal se duben roku 1961. To už byly naplno rozjeté kosmické závody mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Reakce Američanů přišla o několik let později.
4: Motor se zastavil.
9: To znamená, že v tuto chvíli jsme svědky historického přistání na měsíci. Díváme
10: teď,
9: se
10: právě
9: do Houstonu na obrazovku a je to skutečně, filmaři pracují, někteří nadskočili nadšením.
7: 21. července 1969 Neil Armstrong jako první pozemšťan stoupl na povrch měsíce. Pokud je řeč o aktuálních možnostech a projektech, pak podle Dušana Majera ze serveru Cosmonautics.cz mluvíme o pilotované a nepilotované kosmonautice.
11: Ta nepilotovaná se samozřejmě dostane dál, nemusíme řešit třeba její návrat na Zemi a tak podobně. Takže třeba v současné době už můžeme říct, že máme prozkoumány všechny planety sluneční soustavy. Byť samozřejmě u některých už je to dlouho, to jsme ji navštívili, ale zlepšuje se to.
7: Ohledně pilotované kosmonautiky je třeba říct, že ta se drží na nízké oběžné dráze okolo Země. Plány jsou ale smělé, zvažuje se kosmická stanice Gateway na oběžné dráze Měsíce,
11: která by měla umožnit ověření technologií a také vědecký výzkum, který by mohl umožnit nejenom návrat lidí na Měsíc, ale třeba i výpravu lidí k Marsu.
12: Raketou na Mars, poletíme zas, ty a já.
7: No, ono to ale nebude zas tak jednoduché.
11: Abych řekl, že je to někde mezi, protože už v éře programu Apollo se říkalo, že na Mars poletíme za 20 let. Uteklo půl století a říkáme to pořád. Takže těch problémů se musí vyřešit celá řada, ovšem jako utopii bych to neoznačoval. V současné době se zdá, že bychom člověka dokázali dostat na Mars, ale jde o to, abychom ho tam dostali ve zdraví, což nejsou dvě stejné věci.
7: Případný let na Mars by znamenal dlouholetou izolaci skupiny lidí v malém konstantním prostoru. Moderní psychologie se pokouší předvídat a modelovat lidské chování těmi nejmodernějšími nástroji. Dosavadní výsledky jsou ale spíše skeptické.
11: Je pravda, že ty analogové mise, které simulují kosmický let, nejsou stoprocentní a vždycky simulují pouze jeden z aspektů. Tohle to musíme mít na paměti při vyhodnocování dat. Ale pokud je těch analogových misí více, každá se zaměří na něco jiného, tak v tu chvíli, když sečteme data z nich, tak v tu chvíli už to může začít dávat poměrně rozumné výsledky. Je pravda, že psychika bude hrát významnou roli, protože nenadarmo se říká, že člověk je nejsilnějším, ale zároveň i nejslabším dalším článkem každé mise.
7: Co se ale zdá být jasné, je, že zkoumání hlubokého vesmíru bude pokračovat, a to za přispění především americké NASA.
11: Já se domnívám, že NASA má v současné době neotřesitelnou pozici, má nejvíce kosmických sond, nemyslím si, že by se to mělo v nejbližších letech změnit.
7: Daří se i Číně, která má dostatek prostředků k výzkumu. Za úspěch je třeba považovat přistání na odvrácené straně měsíce a odebrání vzorků. Naopak ztrácí a vyklízí pozice ruská civilní kosmonautika.
11: Rusko jako takové nemá vlastní úspěšnou meziplanetární sondu. Ta poslední ještě z éry Sovětského svazu. Rusko má stále pilotovanou kosmonautiku, kosmické lodě Sojus a tak podobně. To jim nikdo nebere, ale v případě té bezpilotní kosmonautiky je vidět opravdu velmi významný propad.
7: Existuje ale ještě další strana. Soukromé subjekty. Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz vysvětlil, proč soukromé firmy zřejmě nikdy nenahradí státní agentury.
11: Soukromé firmy logicky budou dělat jenom to, co jim přinese zisk. A takový ten základní výzkum, na kterém kosmonautika v podstatě stojí, tak ten není ziskový. Když pošlete nějakou sondu, aby prozkoumávala třeba ledové měsíce Jupiteru, tak vám to moc peněz nevydělá. Ale podpoříte tím ten základní výzkum. To znamená, tohle bude pořád doména NASA. Ale ta agentura může ušetřit tím, že si nechá některé služby zajistit od soukromých firm, které to dokáží levněji.
10: Historie dobývání vesmíru je plná hrdinů, ale také obětí. Série portrétů Smrt ve vesmíru se věnuje čtyřem katastrofám, které cestu lidí ke hvězdám poznamenaly. Poslechnout si je můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Ex libris.
13: Proč lidé začali cestovat? Odkdy je lákají hory, lesy a moře? A co na cestování dnes zajímá historiky?
14: Tématem té knihy nejsou dějiny turistické infrastruktury. Mě zajímaly primárně osobní zážitky, prožitky, emoce, fantazie, smyslové dojmy turistů.
13: Říká o knize Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu, její autor Jan Pezda.
6: Ex libris. Dnes po 20. hodině. Na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Václav Černý byl český literární vědec, překladatel a filozof. Narodil se v roce 1905 v rodině venkovského učitele v Jizbici u Náchoda. V roce 1924 absolvoval Carnotovo lyceum v Dijonu a přihlásil se ke studiu češtiny, francouzštiny a filozofie na Karlově univerzitě v Praze.
15: Po mnoho let vyučoval na řadě gymnázií v Čechách a na Moravě, než se v roce 1931 habilitoval na univerzitě v Ženevě, kde další 3 roky vyučoval. Poté se vrátil zpět do Čech a přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
7: Kvůli účasti v protifašistickém odboji byl na sklonku druhé světové války zatčen a uvězněn v pankrácké věznici. Po válce ho jmenovali profesorem, ale štěstí mu nepřálo ani v komunistickém režimu. Z univerzity byl propuštěn, zatčen a souzen.
15: Vyslechl si obvinění z protistátní činnosti, ale jistě mu přitížilo také to, že veřejně kritizoval marxistický výklad dějin. V letech 1954 až 1968 mohl zastávat nevýznamná místa v Akademii věd, než se roku 1968 dočkal rehabilitace.
7: O 2 roky později odešel do důchodu, ale i nadále zůstal vědecky činný a společensky angažovaný. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Zemřel o 10 let později v Praze.
15: Mezi jeho největší úspěchy patří založení katedry srovnávací literatury neboli komparatistiky na Univerzitě Karlově. Podrobně se věnoval české, francouzské a španělské literatuře. Jako filozof byl celoživotně ovlivněn dílem Henriho Bergsona.
7: Vedle odborných prací mají dodnes význam Černého paměti, ve kterých popisuje svůj střet s nacismem i komunismem.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Desítky voličů na Ostravsku dostali lístky i z kandidáty z jiné obce. Ukrajina rozmisťuje v reakci na ruské útoky protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů proti Anglii. Kolona kvůli porouchanému kamionu je na silnici 7 z Prahy na Chomutov zaslaným. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty 18 až 23 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Radiožurnál. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Podle staroveské úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
17: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek tak použit, tak je hlas neplatný. Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit. Ať si to zkontrolují. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
16: Česko dnes dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE. Informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část peněz má jít taky na dostavbu dálnice D-11 z Prahy přes Hradec Králové k polským hranicím. Úsek může sloužit k vojenskému využití. Ukrajinci začali instalovat protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na své zdroje na místě. Ukrajinská média zveřejnila video, na kterém je vidět instalace sítí na kyjevském severním mostě. Podobná opatření Ukrajina používá už delší dobu, a to blízko frontové linie na východě a jihu země. Protidronové sítě chrání například ulice jihoukrajinského Chersonu. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě první kontroly to oznámila státní veterinární správa. Na konci září do chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
18: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
19: Čeští fotbalisté budou bojovat o první body v elitní skupině Ligy národů. Ve 20 hodin 45 minut nastoupí ve Wembley proti Anglii. Duel odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Hokejisté Plzně hrají předposlední utkání v Lize mistrů. Už s jistotou postupu do osmifinále přivítali na domácím ledě švédský celek Skellefteå. Je u toho reportér Krištof Kousal.
20: Po dvou třetinách Plzeň prohrává s Skellefteå 1-2. Liberec hostí další švédský tým Frölundu a je u toho František Typovský.
21: Ve 26. minutě platí stav Liberec Frölunda 1-1. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
22: Překážka na D1 za Rusínovem a kolony na sedmičce za Slaným. Na dálnici D1 za Brnem směrem na Vyškov se už za sjezdem na Slavkov jenom zpomaluje v zúžení mezi 212. a 214. kilometrem, je to bez delšího zdržení, ale o kus dál na D1 směr Vyškov velký pozor za Rusínovem na kilometru 220,5. Jenom blinkry je tam označené osobní auto, které stojí vpravo ve stoupacím pruhu a kolem se pohybuje šofér.
23: Kolo na osobním vozidle a je to levá strana. Nemá na sobě snadení reflexku a tady už to celá padla tma, tak ať tam proboha nikdo nesustřelí.
22: Silnice 7 z Prahy na Chomutov je za Slaným ucpaná, kolona od Lotouše je i navíc jak půl hodiny za Třebíz, tam v zúžení do jednoho pruhu stojí porouchaný kamion a oběd se dá jenom protisměrem.
24: Kdo může, ať jde radši okrskama, nikdo to tady nereguluje, všichni spolehají na to, že někdo v protisměru někoho pustí. Jel jsem to 40 minut ostanýho.
22: A taky na silnici 68 Třinec Čadsa stále dlouhá zdržení v obou směrech před omezeními u mostů u Jablunkova. Kolona směrem do Česka od hranice, směrem opačně na Slovensko se popojíždí z obchvatu Jablunkova. Už kousek za mostem přes Olši, celý úsek zabere stále dost přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: V noci bude jasno nebo polojasno, od jeho západu místy oblačno je zataženo a hlavně v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty v noci 11 až 6 stupňů při vyjasnění kolem 4. A zítra oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 16. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Upozorňuji, že v téhle epizodě zazní explicitní popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě.
2: Cornellova univerzita čelí obvinění z toho, že kryla znásilnění studentky 7 spolužáky v roce 2024.
3: Škola tvrdí, že postupovala podle předpisů.
5: Muži vinu popírají.
25: Univerzita přezkoumá roli studentských bratrstev a spolků v kampusu.
0: Obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit. Případ bývalé studentky, která v kauze figuruje pod pseudonymem Jane Doe. K čemu přesně došlo a proč to prokurátor původně odložil? Ptám se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Dnes je úterý, 6. října. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států.
26: Dobrý den.
0: Neslyšeli jsme se, je to jenom pár dní, protože se dějí velké věci, o kterých je potřeba mluvit.
27: My heart aches when I think of what she experienced.
0: Bolí mě u srdce, když pomyslím na to, čím si Jane Doe prošla.
27: It raises heartbreaking and troubling issues.
0: Nemáme všechny odpovědi, ale jsme odhodlaní se k ním dostat.
27: We don't have all the answers, but we are committed to investigating and finding the answers.
0: Tohle to jsou slova z víkendového prohlášení rektora americké Cornellovy univerzity ve státě New York a týkají se toho, o čem mluví celá Amerika, totiž toho obvinění z hromadného znásilnění dnes už bývalé studentky této soukromé univerzity. Proč se to ale řeší právě teď, když k tomu znásilnění mělo dojít už před 2 lety?
26: Protože to nikdy nebylo pořádně vyšetřeno. Ten případ byl 2 roky uzavřený, ale v posledních týdnech se znovu otevřel, protože ta dotyčná studentka, která vystupuje pouze pod pseudonymem Jane Doe, v polovině září podala civilní žalobu a v té žalobě žaluje Cornellovu univerzitu, žaluje místní pobočku bratrstva Kai Phi, žaluje svoje vlastní sesterstvo Delta Delta Delta a další a hlavně žaluje těch 7 mužů, kteří ji podle ní omámili a znásilňovali. Univerzitě taky vyčítá, že ji neochránila, že viníky dostatečně nepotrestala. V době činu bylo 20 let a to původní vyšetřování skončilo dřív, než vůbec pořádně začalo, protože okresní prokurátor tehdy uzavřel, že na obvinění nejsou důkazy a proto ta žaloba teď vlastně všechno vrací na stůl. Ve chvíli, kdy ona ji zveřejnila, tak se přidala americká média, která se do toho pustila do vyšetřování nebo do zjišťování těch faktů. Přidal se prokurátor, který ten případ znovu otevřel s tím, že mu univerzita neřekla všechno. A do věci také vstoupila guvernérka státu New York Kathy Hochulová, která pověřila speciální prokurátorku Letitiu Jamesovou a vložil se do toho i prezident Trump.
0: Ty jsi zmiňovala těch 7 mužů, kteří měli Jane Doe znásilnit v říjnu roku 2024. Co přesně se 19. října toho roku na Cornellově univerzitě tedy mělo odehrát? Co všechno o tom víme?
26: To, co o tom víme, je vlastně dění z té noci, ale ještě bych chtěla vysvětlit, co to vlastně znamená to sesterstvo a bratrstvo. Je to taková specialita amerických univerzit. To jsou takové studentské spolky, které už na amerických kampusech fungují přes 100 let. Oni mají řecká jména, proto se jim souhrnně říká řecký život, na který určitě vidíme odkazy v těch zmíněných žalobách. Ty členové těchto bratrstev a sesterstev často bydlí ve společném domě, pořádají večírky a pro mnoho studentů a studentek je to vlastně hlavní společenský život na té univerzitě. Zároveň a čím dál tím víc, i zejména s tímhle případem, ale nejen, vychází najevo, že tahle prostředí dlouhodobě provozují šikanu, dochází tam k sexuálnímu násilí, čelí kritice kvůli nadměrnému požívání alkoholu, drog a podobně. A Jane Doe byla členkou sesterstva Delta Delta Delta. Podle těch vyšetřovacích dokumentů ona tu noc 19. října 2024 přišla do domu Kai Phi a už byla trochu pod vlivem alkoholu, protože předtím popíjela v tom svém sesterstvu a v dalších dvou barech. Do toho domu ji pozval jeden z těch mladíků, spolužáků, které teď obvinuje, a podle její žaloby tam zhruba 7 hodin ji ti muži znásilňovali. Měli ji nutit k užívání psychoaktivních látek, hlavně ketaminu, šňupali ketamin podle té žaloby z jejího těla. Jeden z nich jí měl podle její verze přikázat, aby ho šňupala z jeho přirození. Podle té žaloby ji také muži tlačili do ketaminu, dokud nebyla úplně bezvládná, a několik z nich si na ní vynutilo sex. A jen pro představu o atmosféře v tom domě, podle zprávy univerzity se tam den předtím jiný člověk předávkoval ketaminem.
0: Já jsem zaznamenal komunikaci na aplikaci Snapchat. Upozorňuje na to například redakce americké CNN, kdy muži přes Snapchat, což je aplikace, přes kterou se posílají zprávy, které potom mizí, tak muži, které Jane Doe obvinuje z toho hromadného znásilnění, měli dokonce zvát ostatní studenty, aby se k ním připojili. V patře toho společného domu na Snapchatu se měla objevit i fotografie Jane Doe a dehonestující zprávy, jako je ten obchod ještě otevřený, na patře je sex zdarma a podobně. Přiznávají se k tomu ti muži vůbec?
26: Ti muži to samozřejmě odmítají, ale ten Snapchat, ty zprávy, které oni si vyměňovali, ty pozvánky, které si zmiňoval, tak to je vlastně ten důvod, proč to ve Spojených státech a i bych řekla i všude jinde po světě vyvolalo takové pobouření, protože v té skupině bylo celkem 57 mužů a 7 z nich se podle té žaloby zúčastnilo toho znásilňování, ale otázka je, co dělali ti ostatní, kteří tu konverzaci sledovali a vlastně neudělali nic. Ta žaloba jmenuje přímo těch 7 mužů, kteří jsou obviněni ze znásilnění, a studentský list Cornell Sun, který vydávají studenti Cornellovy univerzity, tak ta jejich jména i otiskl. A podle časové osy, kterou jsem četla na ABC News, tak jeden ze členů bratrstva napsal do skupiny na Snapchatu, že nahoře je k dispozici ženské přirození zadarmo. A spolužečka, která se tehdy sama přihlásila na policii, tak řekla zase NBC, že když viděla ty screenshoty, ty záznamy z té diskuze, takže jí připadalo jako správná věc, aby šla a té spolužečce přišla pomoct. Samozřejmě všichni ti muži, těch 7 obviněných mužů, se vzalo právní. Právníci 3 z nich vydali prohlášení, že jejich klienti se na znásilnění nepodíleli, a ta obhajoba, bych celkově řekla, stojí na takových 2 liniích. Buď s tou ženou prý sex vůbec neměli, anebo byl dobrovolný z její strany. To zase popírá ona.
0: No a v pondělí se objevila na ABC ještě nahrávka telefonátu mezi Jane Doe a tím známým, který měl do toho domu univerzitního bratrstva pozvat. Muž mluví o tom, že mu Jane měla říct, že je střízlivá. A taky mu prý řekla, že s tím souhlasila. To je tedy jeho tvrzení. She's not doing well. Právník Jane Doe pro televizi CNN popsal posttraumatické fáze, jakými si jeho mandantka měla projít, od popírání toho, že se něco takového skutečně jí mělo stát, přes pocity studu až po přiznání si, že byla znásilněna. Ona to ohlásila na univerzitní policii 3 týdny poté, co přesně vypověděla.
26: Tak to je, bych řekla, klíčová a velmi složitá část celého případu, protože i její výpověď se vyvíjela a každý, kdo zná fungování, tu psychickou zátěž sexuálního zneužití nebo znásilnění, tak ví, že je to běžné, že i to přiznání sobě samotné té oběti má vlastně nějaký vývoj, že i v rámci takového pudu sebezáchovy si často oběti nechtějí připustit hned tu celou šíři toho, co se jim vlastně stalo. A přesně to se zdá, že se stalo i v tomto případě.
0: Ten právník říkal, že je to jako učebnice.
26: Je to jako učebnice. Spousta pracovnic, které pomáhají znásilněným ženám nebo mužům, tak by ti to popsali úplně stejně, že toto se bude dít. O prvních pár dní se o tom znásilnění vůbec nebavila s nikým, ani se spolubydlícími. potom začátek té noci popisovala jako něco, s čím víceméně souhlasila. Řekla, že byla docela v pohodě, podle těch zpráv jen hodně opilá.
0: Ona totiž šla do toho domu, toho bratrstva za jedním svým kamarádem a mezi ním jí a ještě pak tam měl být jeden muž, jeden další se k ním měl přidat, tak mezi nimi mělo k něčemu dojít a s tím měla být pretty okay, nebo tak to aspoň řekla potom na policii.
26: Ale mezi tím se stalo to, že na tom kampusu a na těch studentských fórech mezi těmi studenty se začalo mluvit o hromadném znásilnění a i ty zprávy, které si s tímhletím mužem, kterého zmiňuješ, psala, tak vlastně ukazují na takový její zmatek. Ona mu 3. listopadu napsala, že dostala víc ketaminu a že 90% té noci dobrovolných nebylo. Mm-hmm. Ona to na univerzitní policii oznámila 8. listopadu a o týden později proběhl takový podrobný výslech a podle přepisu citovaném agenturou AP ona policistovi řekla, že šlo o nátlak, ale taky, že dostala velmi tvrdé rány, že byla fyzicky bita. Mm-hmm. A tam tehdy velmi jasně popsala, že byla znásilněna a použila přímo tento výraz.
0: No ona řekla, že může se 100% jistotou říct, že byla znásilněna v té výpovědi, která podle dokumentů, které získali novináři v New York Times, vystačí na 120 stran ta výpověď, trvala velmi dlouho, hodiny, ale od policie fungující na tom kampusu se k okresnímu prokurátorovi tehdy dostalo jenom 6-stránkové shrnutí, které teda ona měla podle New York Times podepsat. Jak je to možné?
26: Tak tohle je další ohromně znepokojivé část té kauzy, protože ten okresní prokurátor Van Houten tvrdí, že nikdy vlastně neviděl tenhle ten celý přepis výslechu, o kterém mluvíš.
4: There was no additional need to find information because we knew all of the information.
26: On řekl, že dostal to 6-stránkové prohlášení a kromě toho Snapchatu nic dalšího. A to 6-stránkové shrnutí sepsal univerzitní policista. V jehož zájmu mohlo být i to, aby ta univerzita neměla z toho nějaký průšvih. A věta, že Jane Doe si je 100% jistá, že byla znásilněna, v tomhletom shrnutí chyběla. A podle prokurátora to prohlášení líčilo jak ten sex, tak užívání drog jako dobrovolné, vědomé a konsenzuální. A ten prokurátor říká, že kdyby měl tenhle ten přepis celý, že by tu věc zkoumal víc, ale že se vlastně nikdy nedostal k těm nejdůležitějším částem těch informací.
0: Já jsem zmínil ten 120-stránkový přepis výpovědi na policii, který mají k dispozici New York Times. Jsou tam mimo jiné detaily o tom, že Jane Doe evidovala a dokumentovala svůj zdravotní stav. Hned 2 dny po tom, co se to odehrálo, šla na kliniku kvůli infekci močových cest, rozhodla se nevyprat šaty z toho večera kvůli případnému sběru důkazů, DNA a podobně, nafotila si modřiny a tak dále. A taky New York Times uvádějí, že oproti výpovědi z roku 24 se ale v informace v žalobě v lecčem liší. V čem přesně?
26: Tak podle Timesu, kromě toho, co zmiňuješ, tak ona šla na pohotovost 7. listopadu, požádala o odběr vzorků pro případ znásilnění, ale prý se nepodařilo získat DNA. Rozdíl mezi tím rokem 2024 a dneškem je hlavně v otázce toho souhlasu. Protože v té svojí žalobě Jane Doe odmítá, že by k čemukoliv mohla dát souhlas, protože byla úplně mimo, protože byla pod vlivem drog a nebyla přítomná vědomě. Říká, že není pravda, že se sexem souhlasila a celý případ tedy stojí na tom, co znamená souhlas od člověka, který je pod vlivem alkoholu a ketaminu. A guvernérka Kathy Hokulová říká, ona vlastně vyčítá tomu prokurátorovi, ona říká, ptám se, v jakém světě prokurátor nevyslechne poškozenou ani nikoho dalšího, nevyžádá si ani celý přepis, když ví, co se tam dělo a má zprávu o tom, že se toho zúčastnilo hned několik lidí a hned po několika hodinách.
0: No a zároveň teda to naráží na, chodíme kolem toho, na ten zákon, který platí ve státě New York, totiž, že jak píší NBC, je tam mezera v zákoně, kdy, aby došlo k jednání bez uděleného souhlasu, tak dané osobě musí být alkohol nebo drogy podané bez jejího vědomí. Jinými slovy, jak píše CNN, je pro přeživší znásilnění skoro nemožné se dobrat spravedlnosti, pokud před útokem pili nebo brali drogy. To má být ta mezera v zákoně.
26: Velká mezera v zákoně, která se teď hodně řeší a kterou si i ta guvernérka Katie Hochulová vytyčila za cíl ji změnit a říká, jak je to možné, když muž se opije, tak to znamená, že jej má nějaký jiný muž mít možnost znásilnit, protože to tím pádem je v pořádku. Vždycky je zajímavé, když to ti dotyční porovnávají na druhém pohlaví, na kterém se to dá představit podobně, tak tam je vlastně vždycky vidět ten rozdíl v tom, jak pojímá máme to ženské tělo a jak pojímáme mužské tělo.
0: No narážíš na to, že mluvili jsme o tom, že Jane Doe ještě předtím, než dorazila do toho domu univerzitního bratrstva, tak vlastně požila alkohol. Z toho důvodu ten okresní prokurátor tehdy i se vším tím, o čem ty mluvíš, vlastně odložil ten případ jako takový.
26: Přesně tak, přesně tak. Oni totiž ještě navíc tam řešila to i kampusová policie. Ty velké univerzity mají svoji vlastní policii a to není jenom ochranka. Ta univerzita vysvětluje, že policisté Cornellu jsou podle newyorského zákona takový zvláštní zástupci šerifa, že mají vymáhat zákon na pozemcích univerzity, ale městská policie se kvůli existenci této studijní nebo univerzitní policie vlastně vůbec o tom případu nedozvěděla. A ta policie v Itace, v tom městě, kde se Cornellova univerzita nachází, tak říká, že jí to vlastně nikdo neoznámil a že o těch obviněních se dozvěděla až z médií.
0: Jinak teda znovu říkám, odložil ten případ pan prokurátor bez toho, aniž by teda zvážil všechna ta další fakta v té výpovědi, totiž, že byla k tomu ketaminu, o kterém mluvíš, vlastně donucená, píšou o tom New York Times. Řešila to pak dál univerzita tenhle ten případ už v roce 24 nebo ne? Protože teď okresní prokurátor ten případ znovu otevřel na základě té žaloby, ale jestli se už tehdy něco tedy stalo?
26: Hned v den oznámení na policii univerzita dočasně suspendovala to bratrstvo i několik studentů a pak se konalo řízení podle takového zákona, kterému se říká Title IX, titul 9, to je federální zákon z roku 1972, který zakazuje diskriminaci podle pohlaví ve vzdělávání financovaném z federálních peněz a sexuální násilí se za takovouto diskriminaci považuje, takže podle tohodle řízení, podle tohodle zákona proběhlo v květnu 2025 nejméně 12 slyšení, 50 výslechů, vypovídalo 32 svědků a musím říct, že ty výsledky jsou sporné. Žaloba tvrdí, že si obvinění mohli trest zmínit například napsáním eseje. Advokát Jane Doe říká, že vyloučení byly jen dva a zbylých pět dostalo mírnější tresty, jako suspendaci nebo workshopy nebo právě ty zmíněné eseje. Ale univerzita tohle rozporuje. Rektor Michael Kotlikov, který vystoupil i o víkendu, tak řekl, že dva studenti byli vyloučeni, dva suspendováni, to znamená, že jim bylo přerušeno studium, nejméně na dva semestry. Jeden ukončil školu promocí dříve, než mohl být potrestán a dva z nich nebyli shledáni odpovědnými. Podle toho studentského listu Cornell Sun, těch místních studentů se ale Jane Doe nikdy vlastně ani nedozvěděla výsledek tohoto vlastního řízení.
0: Ta kauza se týká tedy Cornellovy univerzity, jenž patří do té takzvané prestižní břečťanové ligy. Je tam i Harvard, je tam Princeton, je tam Yale a tak dále. Podle New York Times tahle kauza znovu nasvěcuje debatu o sexuálních útocích na amerických univerzitách. Chápu tedy správně, že to není výjimečný případ?
26: Zdá se čím dál tím více, že to není výjimečný případ. Dokonce se rozvinul takový hashtag, jako bylo Me Too, tak teď je I am Jane Doe. A ženy, ale i někteří muži vypovídají o tom, co jim se stalo za sexuální násilí na univerzitách a háže to velmi špatné světlo jednak na Cornellovu univerzitu, ale hlavně na i mnohé další americké univerzity, protože tito lidé, tyto ženy a tito muži vystupují a popisují zkušenosti, o kterých se dá říct, že veřejnost možná tušila, ale takhle nasyrovo slyšet to od lidí, kteří to podávají jako své vlastní svědectví, to je velmi šokující. A dokonce i data z té samotné Cornellovy univerzity ukazují, že 35% studentek a 8% studentů bakalářského studia, to znamená ti freshmeni, ti, co nastoupí, ti, co odjedou v 18 letech od rodin a nastoupí na tuhle prestižní univerzitu, která má otevřít jejich budoucnost, takže mají zkušenost s nedobrovolným sexuálním kontaktem pod nátlakem nebo v bezvládném stavu. Tak to ti dává představu, co se na těch univerzitách musí dít.
0: My jsme začali prohlášením rektora univerzity. Ve videu sdíleném na sociálních sítích taky řekl, že postup při vyšetřování té kauzy v roce 2024 prověří externí právnická firma. Současně prý vítá rozhodnutí demokratické guvernérky státu New York předat případ generální prokurátorce Jamesové. Už si o tom mluvila před pár minutami. Znamená to, že okresní prokuratura, byť znovu ten případ teď otevřela, takže ztratila důvěru?
26: Ano, a to ztratila velmi veřejně. Oni se toho teď ujali dvě velmi významné, výrazné, silné, ostré ženy. Jedna Kathy Hochulová jako guvernérka a Letitia Jamesová, to je žena, která má velké renomé. We will review the facts, gather evidence, interview witnesses and if warranted pursue prosecutions. Ona je mimochodem tou prokurátorkou, která i stojí za těmi obviněními nebo za žalobou Donalda Trumpa z 34 trestných činů a ona je žena, která má obrovskou reputaci. A comprehensive investigation of this nature takes time. But my office is committed to seeing it through. Ten rektor Kotlikov, zmiňovaný Cornellovy univerzity, slíbil větší transparentnost, podpořil vlastně to nezávislé přezkoumání, řekl, že určitě má univerzita prostor pro zlepšení, ale ta nová zjištění podle guvernérky Kathy Hochulové prostě podkopala důvěru její, důvěru veřejnosti v to, že ten prokurátor dokáže ten případ vyšetřit a stíhat. Hmm. A ona na té tiskové konferenci, kde vystoupila, ona byla velmi rozlobená. Ano. Řekla, že nedovolí, aby se ten případ zametl pod koberec.
0: Současně ty si, Jano, říkala, že o tom mluvil už někdy i Donald Trump, že do toho vstoupil, že se o tom vyjadřuje. Co na to říkal?
26: Donald Trump se k tomu vyjádřil také, ale ne ani tak kvůli tomu případu, ale kvůli té osobě té vyšetřovatelky Letitia Jamesová. To je pro ní vlastně jedna z úhlavních nepřítelkyň. Ona vedla proti němu civilní žalobu kvůli podvodům v jeho firmě a naopak Trump proti ní vlastně prostřednictvím své administrativy vedl trestní stíhání kvůli podezření z hypotečních podvodů, která se neprokázala a teď se opřel do jejího jmenování. Řekl, že je naprosto zkorumpovaná a že mu je líto každého, na koho se zaměří, protože nedostane férové zacházení. Tím se vlastně zastal těch obviněných mužů.
0: A poslední věc, my už jsme to taky zmínili, ale ta díra v zákoně týkající se té dobrovolné intoxikace a potom obvinění z případného znásilnění, to je něco, co teď politici budou chtít v Americe řešit a vyřešit, aby tam tohle nezůstalo?
26: Jak zatím vidím, že se toho chytli hlavně političky. Ten tlak na změnu je větší než kdy dřív. Myslím, že část veřejnosti neměla ani ponětí, že takovýto zákon vlastně funguje. A i guvernérka Hochulová to říká jasně. Pokud je člověk příliš opilý nebo omámený na to, aby dal souhlas, tak by nemělo záležet na tom, jestli si ty drogy nebo alkohol vzal sám, nebo jestli mu je někdo nabídl. Už existuje návrh zákona, je i poslanec Jeffrey Dinovic, který ho prosazuje několik let. A ten zákon, pokud by byl přijatý, tak by umožnil obvinit ze znásilnění, pokud pachatel ví, že ta oběť nemohla kvůli intoxikaci dát souhlas. New York ale není zdaleka výjimka. Podle agentury AP má podobný zákon 19 států a na to, aby se ten zákon změnil, tak ho musí schválit obě komory New Yorkského parlamentu a podepsat guvernérka. To se dá očekávat. New York je stát vedený demokraty. Dá se očekávat, že v tomto budou zajedno a že ten zákon se změní brzy. Takže ze vší té tragédie, na kterou ten případ Jane Doe ukázal, tak by toto mohlo být aspoň jeden z těch mála pozitivních výsledků.
0: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnovala, Jano, a že si nám o tom mohla něco říct.
26: Děkuju za pozvání a doufám, že se příště setkáme u nějakého veselějšího tématu.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka a nově taky spoluautorka podcastu Přes Atlantik o dění ve Spojených státech. Mluvili jsme o obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit, o kterém mluví celé USA. Tenhle díl dali dohromady Kristýna Vašíčková, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis na webu editovala Téa Veseláková a přidružený obsah na sociálních sítích, ten je zásluhou Jany Mikoláškové. Tenhle týden jsou v Česku volby, to určitě dobře víte, ale do té doby nás čeká ještě celá řada jiných epizod. Naslyšenou zítra.
6: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Český rozhlas plus zprávy.
16: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% více než srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters nařízením snaží snížit ceny paliva před nadcházejícími volbami do amerického kongresu. Studentských demonstrací ve Francii se podle organizátorů zúčastnilo asi 450 000 lidí. To je přibližně 1/4 z toho v Paříži.

0: S jistotou postupu do osmifinále předposlední utkání Ligy mistrů na domácím ledě přivítali švédský tým Skellefteå. Duel do dosud dvou neporažených celků sleduje Krištof Kousal.
1: V 53. minutě Plzeň prohrává s Skellefteå 1-2. Jak vypadá utkání Liberce s Frölundou, to ví František Typovský.
2: Po dvou třetinách hraje Liberec s Frölundou nerozhodně 1-1. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
3: Kolony na sedmičce u Třebíze, taky na 68. na Jablunkovsku. Na silnici 7 z Prahy na Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným, začíná kousek za Lotoušem a popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion, objíždí se protisměrem provoz, ale nikdo neřídí. Na silnici 68 z Třince na Čadcu zůstávají i teď dlouhé kolony před omezeními u mostů u Jablunkova. Kolona od slovenské hranice z druhé strany z obchvatu Jablunkova tam začíná asi kilometr za mostem přes Olši a pořád je to zdržení i přes půl hodiny. Na silnici 35 z Liberce na Turnov za sjezdem na Paceřice na 40. kilometru je provoz stažený do levého pruhu. Už bez kolony, ale dobrzďuje se, překládají tam havarovaný kamion. Na silnici 15 z Lovocic na Českou Lípu opatrněji za Trnovany. Za odbočkou na Bíčkovice se v zatáčce brzdí, po požáru vozidla je tam provoz řízený kyvadlově. Na silnici 23 z Třebíče na Rosice a Brno za Vladislaví nepřehlednete u odbočky na Strojatín auto stojící po střetu se zvěří. A silnice 416 mezi Křenovicemi a Slavkovem byla po střetu dvou osobních aut poblíž agrozávodu uzavřená, teď už policie pouští provoz kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodněji zataženo, teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Mám pořád pocit, že jsem se zasekl pod tou 40 a nějak mi to jako nejde dopočítat. Už vás nikdo nenaučí zedničinu, nenaučí vás nikdo truhlařinu. Najednou tam přichází to rozhodnutí, že to nechci mít jako smysl života. A teď já jenom se snažím neustále spoza toho rodiče jako moderovat, co je ještě přípustný a co už přípustný není. A teď bychom si ale měli vychovávat to, že je vlastně normální si navzájem pomoct mezigeneračně. No ano, jsem starý.
4: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
6: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková, vítám vás u dalšího rozhovoru v sérii Klub 40. Mým dnešním hostem je historik Vojtěch Kincl. Ten se mimo jiné v Českém rozhlase spolupodílel na vynikající sérii Kat K.H. Frank. Tu si pořád ještě můžete poslechnout na webu a taky v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Ahoj Vojto.
5: Ahoj Ivano.
6: První otázka pro všechny hosty je vždycky stejná a zní, kolik ti je let a když to číslo někomu řekneš, tak co ti u toho proběhne hlavou anebo jaký u toho máš pocity?
5: Je mi 43. A pocity jsou takový, že si vždycky ten věk musím dopočítat, protože mám pocit, že jsem níž. Mám pořád pocit, že jsem se zasekl pod tou 40 a nějak mi to jako nejde dopočítat. Jako kdyby najednou přišel v tom 40. roku věku takový zlom a nevnímám ty naskakující roky dál. Tím neříkám, že by to bylo tak jako dramatický, ale člověk si najednou uvědomí, že se dostal jako do fáze, kdy vlastně už nežije tím počítáním těch jednotlivých let jako v tom kalendáři, ale že je vlastně krájí postupně tak, jak ten život jako plyne a já to mám hodně spojený s tím, jak rostou děti a jak s nima můžu prožívat takové ty různé starosti a radosti. Takže najednou se mi to takhle změnilo.
6: Jo, že se hodně ten tvůj věk nebo to vnímání sama sebe odvíjí od tvých dětí. A jak máš třeba staré děti?
5: Já mám dceru nejstarší 14-letou, syna 13-letého a ještě mladšího syna, tomu je 7 let. Takže já mám tak jako dobře rozložený, že s nima můžeme, a vlastně ten nejmladší nám jako přináší ještě zase jako zpátky o řekněme 10 let, takové ty radosti toho rodičovství, takové to, kdy je to dítě ještě malé a kdy si s ním můžeme vlastně užívat ten nástup do toho života.
6: No a ty tak, když tady sedíš, Vojto, tak

0: Sobíš tak optimisticky, pozitivně, vypadáš jako takový spokojený člověk, šťastnou rodinu máš, 3 děti, manželku, zároveň jsi historik, takže z mého teda laického pohledu, když je někdo historik, tak se ho netýká to, že by kolem 40 nastával nějaký kariérní zlom, ve smyslu, že kdyby si byl nějaký jako vrcholový sportovec, tak asi třeba ten kariérní zlom nastane jako mnohem dřív, ale že tvoje profese historika z mého laického pohledu naopak spíš jako s tím přibývajícím věkem je lepší, protože ty nabíráš ty zkušenosti, asi jako erudovaný a tak dál a nějak tak mi to stáří, jako k té historii patří, což je samozřejmě nějaký zkreslení a stereotypizace, ale je to tedy tak, že ty bys po 40 byl pořád tak pozitivní, veselý, měl tak dobře našlápnuto, jako to vypadá jako navenek, nebo je něco, co řešíš?
1: To je zajímavý obecně se na to podívat jako z pohledu toho, že jsem historik, protože on je historik a historik, můžete dělat pozitivní dějiny a budete dělat kulturní dějiny, ale já dělám nacionální socialismus, tedy nacismus a komunismus, takže to jsou témata, která jsou velmi úzce spojena s násilím a se zlobou a s nenávistí v lidské společnosti. A to mě provází 25 let, co se tomu věnuju, ať už to bylo na střední škole, nebo následně samozřejmě na vysoké škole v zahraničí. A ono vás to začne ale provázet každý den, protože velmi často se zprávama, který přichází, se vám začne jako projevovat to, že vlastně pozor, hele, tenhle obraz už jsme tady měli v nějakém období. A to se vás začne dotýkat. Z hlediska toho kariérního zlomu, já jsem nad tím přemýšlel, než jsem šel sem do toho pořadu taky, tak jsem si říkal, no jako vlastně ano, teď ten zlom jako přichází pro nás, pro všechny ty, kteří jsme na těch univerzitách a jsme na těch jako humanitních oborech, je to jednoznačně nástup umělé inteligence, která nám strašlivě zrychluje tu produkci, kterou bychom vlastně měli dělat a současně ten, kdo tomu nebude stačit, tak z toho kola vypadne. Takže
0: a teď myslíš produkci jako třeba psaní nějakých publikací nebo nějakých článků nebo jako...
1: Je to tak, to je to vůbec ten výzkum. Kladení si otázek, získání pramenů, otevře se vám daleko rychleji ten svět, ale vy tomu musíte stačit, takže to bude daleko rychlejší tempo, než bylo dosud a do určité míry to, co jste se posledních 20 let učili ze znalostí, tak vám odpadá. Takže já kariérně řeším to, že se budeme muset během měsíců nízkých let přeorientovat na úplně jiný styl práce, který bude mnohem jako rychlejší, preciznější, ale vlastně bude na vás klást jako úplně jiný nároky. A s tím souvisí to, že z pohledu historie jsem si říkal, no ale ono je to zajímavý, protože kariérní zlomy řešili vždycky ty generace před náma. Každá ta generace zažila nějaký kariérní zlom a většinou to bylo s tvrdým dopadem na lidi mýho věku, kteří měli tu rodinu, měli ty malí děti, za který nesli odpovědnost. A ať už to byly 90. léta,
0: jo, že myslíš, že jako přišel nějaký společenská, třeba velký, nějaká změna nebo nějaký nový objev a ten tě zasáhl v nějakým, dejme tomu, středním věku, kdy třeba už si nebyl tak flexibilní a zároveň už si měl nějaký závazky.
1: Je to
0: takže
1: tak,
0: třeba nástup ano. internetu. A teď, kdo se chytil, tak se chytil. A teď, kdybys ty řekl ve 40 při nástupu internetu, já s internetem pracovat nebudu, to už je na mě složitý, tak jsi jako zničil tu kariérní cestu nebo minimálně nějak jako hodně zablokoval.
1: Přesně tak a nestačíte tý nastupující generaci. A my, když se podíváte zpětně do té historie v tom 20. století, to tak každá ta generace zažila nějaký takhle jako zásadní společenský zvrat, kterou tu určitou vrstvu lidí vždycky ovlivnil.
0: A kdybys měl být třeba konkrétnější, protože ty jsi historik, tak ty to znáš, ty příklady, tak co jako byly ty další zlomy, ke kterým ty se třeba obracíš, že tě to může trochu uklidňovat, že všichni řešili nějaký zásadní zlom a
1: kariérní. My jsme si to řekli před chvilkou, nebo vlastně podnikání rodičů, ti, kteří se honili za tím jako pracovním výkonem, který
0: jo, jako
1: přicházel.
0: Jako před chvilkou, než jsme začali natáčet.
1: Jsme začali natáčet.
0: To jste neslyšeli.
1: Ano,
0: tak ale generace tak. Třeba našich rodičů, která byla v tom produktivním věku v 90. letech, tak jako zažili ten přerod z toho socialistického systému na nějakého jako kapitalismu, kdy přesně měl si začít podnikat a vydělávat peníze.
1: A být v té práci. A být té práci pokud možno 12 hodin nebo 16 hodin a tam se vydělají ty peníze a tam je ten smysl toho života. A to samé ale jako stejný společenský zlom přichází zase ve ztrátě práce třeba v roce 1968, 1970, jo, kdy najednou spoustu lidí přišlo o práci, protože prostě nesouhlasilo se vstupem sovětských vojsk na naše území, nebo zase předtím v roce 1948. To znamená, každá ta generace přicházela o nějaký takovýhle, takovou jakousi jistotu. A já si zase říkám, že v tomhletom ta společnost, česká společnost byla vždycky na druhou stranu jako flexibilní, že se dařilo těm lidem jako se chytit i v těch nejhorších okamžicích a že vlastně ta ztráta té kariéry nebo posun té kariéry někam jinam není žádné nemusí být žádné peklo, když k tomu přistoupíte prostě s tou otevřenou myslí, že tak se to vlastně dělo vždycky a že to vždycky jednou někdo zažije.
0: Aha, takže to tě uklidňuje tady to, že se ohlédneš do minulosti a že už to tady bylo, takže to je něco, co se dělo i ostatním lidem, že v tom může člověk najít nějakou útěchu. Ale když teda zůstanu konkrétně jako u tebe, u tvého osobního příběhu, tak ty jako Vojta, historik, akademický pracovník, to vnímáš nebo pociťuješ sám na své práci a třeba i jako psychicky na sobě, jak ten nástup té umělé inteligence, jako když to ukážeš na nějakých třeba každodenních pocitech, příkladech?
1: Já bych asi neřekl, že se to musí týkat úplně jenom té AI, ale celého postupu po mým jako 40. věku, kdy přichází takové rozhodnutí, a my jsme o tom debatovali často se ženou, chci jít kariérní vzestup a chci jít prostě smyslem toho, že budu dál se jako rozvíjet samozřejmě odborně do centru nebo habilitaci. Ale najednou tam přichází to rozhodnutí právě, že vlastně to nechci mít jako smysl života. Ano, jednou ano, ale ne v době, kdy jsou ty děti malí a kdy ještě máme zdraví rodiče, takže můžeme jedny i druhý bez problémů navštěvovat a ještě si s nima užívat ty chvíle. A když jsem si řekl, že cesta toho jít kariérním postupem nahoru by znamenala velmi výrazný omezení toho rodinného jako života, který nám ale funguje, bych řekl jako velmi dobře, ale právě díky tomu, že já už jsem mohl být třeba s těma dětma úplně odmala. Žena nastoupila vlastně pár dní po porodu rovnou zpátky do ordinace, takže já jsem měl ty děti jako sám na starosti opravdu toho nejútlejšího věku a mě to do života dalo takový ten pocit, jako no já jsem si jako tím prošel, takže já jsem jako ta žena v domácnosti, která si to vyzkoušela a dopoledne teda to byla péče o děti, odpoledne psaní a to byla vlastně ta cesta toho jakéhosi srovnání té kariéry a kdy se nechci ohlídnout a říkat, já jsem jako tu rodinu zanedbal, nebo já jsem jako ty hezký okamžiky přišel. A je zajímavý teda, že mý přátelé, se kterými o tom hovořím, tak u kterých bych řekl, že to jsou přesně ty dříči, a kteří budou v té práci, tak jeden z nich byl nedávno donucený, ano, donucený okolnost má, prostě musel na ten hokejový zápas toho svého syna jet, protože nemohla jet žena, která to pravidelně zařizovala. A on byl prostě přítomen u toho, když ten malý dal svůj první gól. A teď ho to jako zlomilo v tom, že řekl a ne, já vlastně jako tyhle okamžiky chci zažívat s ním a nechci být v té kanceláři, když to nebude nutný, tak tam nebudu a zkusím to udělat jinak. A změnilo se mu ten pohled.
0: Ale ty bys řekl, že u tebe ten pohled byl vždycky jako nastavený, takže ta rodina bude mít prioritu před tou jako v uvozovkách kariérní cestičkou a že teď po té 40 se ti to jako ještě utvrdilo, že takhle to je správně?
1: My jsme to posunuli v rámci té naší rodiny ještě trošku dál v tom, že my jsme už když jsme se ženou seznámili na univerzitě v Německu, tak jsme oba dva, já si to pamatuju, to první povídání ten večer, tak jsme si jako říkali, jak vlastně jako jeden si představuje svůj svět a druhý ten svůj svět a shodli jsme se na tom, že jednou bychom hrozně chtěli mít svoje hospodářství, jako zajímavý, protože on denně žena chodila na sály do ordinace a podobně a já zase jsem psal a oba dva jsme neměli jako nic
0: společný. Jako že byste
1: zvířata.
0: Měli farmu nějakou.
1: Ano, ano. A zatím jsme si postupně šli tak, že dneska máme malý hospodářství, máme koně, máme ovce, máme slepice, máme prostě na vesnici, na kraji vesnice jako vlastně nový dům, ale s tím letím zázemím a on se vám jako ten svět najednou změní trošku v tom, že už vás úplně jako nehoní ten velký stres, protože vy žijete v nějakém jiném rytmu. Najednou se naučíte žít jako v tom, že než jsem jel dneska sem, tak ráno prostě stanete v půl šestý a jdete tam dát těm zvířatům to seno a nakrmíte je a máte jako ten start je jako jiný, než že rychle vypijete kafe a letíte do auta a letíte někde do té práce, kde musíte na tu sedmou bejt. Tak samozřejmě musím stihnout vlak, to všechno ano, ale ten start máte prostě jiný do toho dne.
0: No ale tam mi přijde, Vojto, zajímavé, že třeba k tomuto způsobu života nebo k nějakému zpomalení hodně lidí dochází, nebo jako z mého okolí a z mé zkušenosti právě až někde jako kolem té 40. Tam začínají takový ty někdy až jako naivní sny, třeba koupím si chatičku nebo chtěl bych být truhlářem místo toho, abych byl manažerem nebo jakože možná někdy až tyhle ty jako naivní představy, ale ty a tvoje manželka jste jako měli o tomhle způsobu života jasno jako poměrně už teda v mladém věku. To není tak, že by najednou udeřila čtyřicítka a vy jste si řekli, je, tady bydlíme ve městě, musíme se odstěhovat na farmu, ale vy jste jako už na tom nějak pracovali kontinuálně, a nevím, od kolika let?
1: Je to 20 let, takže jako 20 let a posledních 5 let, můžeme říct, 7 let, to máme vyloženě jako svoje a můžeme se denodenně kolem toho jako starat, máme udělaný samozřejmě záložní plány, kdyby jeden druhý nemohl nebo podobně, tak se to všechno jak dá zvládnout. A já bych tomu chtěl ty, kteří ten sen mají, tak bych tomu chtěl podpořit, protože mnoho lidí zjišťuje, že to sklidnění potřebuje v tom životě. A ono to přichází po té 40. Jeden tady z hostů v jiném pořadu, tady jako u vás, ale říkal o tom, že to je vlastně jako jakýsi horizont, nebo že vidí horizont, dostává se jako na ně.
0: To říkala, myslím, že taky herečka Tereza Hoff, tady právě v klubu 40, tak. Že jí připadá, jako kdyby najednou uviděla horizont svého života, jako tu konečnost.
1: Jako tu
0: že?
1: Konečnost a já mám pocit, ale že já vlastně nevidím, ano, konečnost tam je, ano, je to třeba za 40 let, věřím v to, ale že jsem na té horní plošině a tam je to vyklidnění. Najednou vy se dostanete na tu úroveň, která by neměla víc k tomu, že ještě víc budete přidávat a topit pod kotlem, protože to vás rychle semele, už ta energie ubyde. Už ten člověk není tak jako pružnej, musíte zajišťovat, že ten každodenní stereotyp, který vás vlastně drží v takových jako kolejích. Ale tady se dostanete na tu horní linku a po ní máte jet dalších 30-40 let v tom, že vlastně ten život kolem vás bude plynout, ale přirozeně bez nějakých jako vyloženě zásadních zvratů.
0: Jo, takže ty máš takový pocit, jakože si teď vystoupal na nějakou náhorní plošinku a teď bys teda už neměl, jak ty říkáš, přitápět pod kotlem, ale jenom tak udržovat ten ohýnek, aby praskal jako hezky v klidu a praskal pokud možno co nejdýl. Ne, že ho jako rozfajruješ a on ti za 5 let zhasne. Dojde ti dřevo.
1: Ano, rychle žije, rychle končí. Jo? To je takový jako naše heslo, co máme, o čem se bavíme i právě s mojí ženou, že by měla být jakási přirozenost, ten život si užívat a daleko více užívat v tom, že ho denodenně vnímáte. Ne, že ty dny jako přeskakujete a krájíte. To si myslím, že je důležitý pro kohokoliv, zvláště v tom věku, kdy jako musíte řešit ty denodenní problémy kolem třeba výchovy těch dětí a máte tam už rodiče, kteří už stárnou a teď už jsou i nemocní a musíte zařizovat je, tak vždycky najít v tom dni 2-3 okamžiky, body, který máte pro sebe a pro ten svůj jako okamžik toho sklidnění. Jo? Pro mě je to třeba ráno to, že ještě jdu nakrmit na půl hodiny, tak tím jako startuju ten den. Ale ten večer, když už jste doma, tak by podle mě mělo přijít k tomu, že si sednete a uvědomíte si, jaký ten den byl a proberete to s tím protějškem. Pokud ho tam samozřejmě máte, pokud ne, tak si člověk najde ten okamžik, že jde někde prostě ven se projít nebo proběhnout a dělá tu svoji zálibu. A to hodně lidí podceňuje.
0: Ty mluvíš o tom, čemu se někdy na sociálních sítích, když jsou různý ty jako životní rady a tak dál, tak se tomu někdy říkáš, že to jako, že žiješ nějak vědomně, že jako opravdu se soustředíš na ten okamžik a ne takový to, že lidi třeba dělají, tak dneska je pondělí, tak ať už je víkend, tak aby se to už přeskočilo na tu neděli ideálně, ale tam si možná jako neuvědomujeme, že tím pádem jsme teda přeskočili třeba 6 dní svého života, který jako mohl třeba být jako něčím dobrý. No ale tam mně stejně pořád přijde právě Vojto, že vy máte docela velkou tu výhodu v tom, že můžete i jako čerpat, dejme tomu nějakou tu inspiraci z těch svých profesí, jako jedna věc. A druhá asi ta výhoda je, že jste takzvaně lidé činu, že teda jste už jako někdy od 20 pracovali na něčem, jako co jste považovali za svůj sen a postupně jste si něco vybudovali, ale je teda třeba něco, co s tím přibývajícím věkem jako vás začíná trápit ve smyslu, že já nevím, takhle jsme si to nepředstavovali, nebo tohle jsme nestihli, nebo je tam něco, co by tebe nějak třeba začínalo tlačit s ohledem na ten věk? A nebo opravdu jako ty jdeš teď po té plošince náhorní a všechno vypadá jako růžově, no?
1: Růžově určitě ne, protože je ještě řada věcí, které člověk chce samozřejmě dokázat a stihnout. Jo. Ale není to věc, která, když se nestane se, tak nemusí být jako i hned. Třeba k ní jednou dojde, což je kariérní postup, tak chcete se někam zase trošku jako posunout, ale není to za tu cenu, že teda nebudete s tou rodinou a s těma dětma. To je jasný, chcete být činorodý pořád. Jo. Ale na začátku tohoto pořadu si říkala o truhlařině, jo. Tak já třeba jsem, teď je to asi měsíc zpátky, si chtěl udělat truhlářský kurz, protože já píšu celý život na počítači a vlastně dělám jako intelektuální činnost. A s tím hospodářstvím zase souvisí, že spoustu věcí doma musíte udělat. A já to prostě neumím, takže se snažím jenom si zvýšit vlastně kvalifikaci. Ale jak tohle je těžký. jak v té republice prostě nemáme ty možnosti si ty rekvalifikace udělat. Samozřejmě v Praze je to něco jiného, to je velký město, ale pak máte krajský města a chcete jít touhletou činností a najednou zjistíte, že ve 40 jste vlastně zablokovaný. Už vás nikdo nenaučí zedničinu, nenaučí vás nikdo truhlařinu, takovýhle věci. A to je taková věc, která jako, kterou si jednou prostě chci splnit. Já vím, možná to zní jako hloupost, nejsou to peníze, nejsou to velké výdělky, rozhodně to s tím nesouvisí, ale je to nějaká životní cesta, kdy hledáte, jak jako to, co vám chybí, tak chcete naplnit, a protože já teda sice umím napsat knížku a umím udělat nějaký pořád, ale já prostě neumím udělat židli.
0: Ale to je zajímavý, že se lidi kolem té 40, nebo aspoň tak je to v mém okolí, jako často obrací k něčemu takovému, že by chtěli reálně, jako zvlášť lidi teda, který reálně nic v úzovkách hmotného nevytváří, jo? Že to jsou takové ty buď kancelářské profese přesně, nebo nějaké manažerské, ale že tam často pak je ta touha, buď z mého okolí to jsou lidé, že často chtějí se stát truhláři, nebo si udělat truhlářský kurz, anebo se začnou věnovat keramice. Je pro mě osobně zajímavé to, že se to týká i toho, že sahá člověk na nějakou věc typu dřevo nebo hlína. Nedávno jsem se nad tím jako zamýšlela, že kolem mě je hodně lidí, kteří buď začali chodit na keramiku, nebo chtějí chodit na keramiku, anebo mají jako právě ten sen naučit se dělat něco se dřevem.
1: No, protože vidíte ten výsledek, jo, děláte instalatéra, uděláte ten záchov, opravíte ty trubky, tak tam je ta práce vidět. My, co píšeme ty knížky, nebo děláme účetnictví, nebo vedete kurzy, tak vy tu hmotnost nemáte. A to s tou nastupující AI právě, že nám se najednou tyhle obory začnou rozpadat a teď celá tato generace lidí, která dělala tuhle tu nehmotnou činnost, tak bude říkat, no a co je teda vlastně za mnou? Co je vidět? Jo? Já tady v tomhle si vždycky říkám, že nejhůř jsou na tom asi účetní, protože dělají hrozně těžkou profesi, náročnou psychicky, nervově, ale za 10 let jejich práci někdo vezme a skartuje ji. Protože já jsem měl být účetní. Jo? Já jsem vlastně střední školou jako měl být účetní a měl jsem převzít malou firmu. Takže tomu jsem teda utek, jako musím se vyhnout, protože to by jako nešlo. Ale to je ta věc, která mě jako děsí i v té mý práci, protože najednou si říkáte, já chci vidět něco, co je za mnou, co fyzicky jako máme. Proto i ta každodenní práce fyzická s těma zvířatama nebo na tom, jako na tom našem malém hospodářství, to je malý hospodářství, to je prostě malochov doma. Ale to je to, co mě naplňuje, protože tam vidíte to, že nakrmíte, uděláte seno, přivezete ho, je to tam. No.
0: Je něco, co třeba si, nebo v čem se třeba neschodneš, nebo už máš pocit, že jako ti trochu ujíždí vlak nebo nerozumíš jako s mladší generací, ať už to jako pracovně nebo nějak jako lidsky, nebo že bys tam jako vnímal něco třeba, že je ti to už jako hodně vzdálený a že tu vzdálenost nebo tu distanci tvoří jenom to, že jsi starší.
1: No, tak je to určitě využívání moderních technologií. To prostě tomu nestačím a nestačím tomu, co, když mi někdo řekne, že nějaký obsah sdílený na síti je prostě poutavý pro tu mladou generaci, tak já zjišťuju, že tomu vůbec nerozumím. Že vlastně nechápu, proč je to tak poutavý. Jo? To jste asi zažili, 40-tníci, možná všichni, kdo máte ty děti a ty si pustí ten YouTube a teď tam běží nějaký YouTuber a teď se tam hádají, nadávají si a jsou prostě, no kdo si vzpomene na svý mladší let, a co pak mladší před 20 lety, 25 lety, tak kromě běžné televize nic takového nebylo, takže my jsme se s takovýmhle vysílacím, takovým pořadem vůbec nesetkali. A tohle to je věc, kterou já ji prostě nerozumím, jo? Jako nechápu to. A
0: jakože už to k tobě nepromlouvá.
1: Vůbec ten... jako nepromlouvá a spíš mě jako děsí, že to vůbec jde jako veřejně sdílet a ty děti to ale jako milujou, chtějí to sledovat a teď já jenom se snažím neustále spoza toho rodiče jako moderovat, co je ještě přípustný a co už přípustný není, ale uvnitř se už ten moderátor není, který tam vždycky byl, že jo. Takže tohle to jako mě úplně míjí a to mě trošku jako děsí, kam to jako může zajít a jestli jako společnost si necháme ty morální hodnoty jako rozpadnout, jo? Protože já nejsem věřící, ale stále jako desatero a tohleto fungování jako ve mně pořád je, jo, tak jako ne vždy to dodržím, ne, než bych to překonával, jo, ale...
0: Ty jsi historik, Vojto, jo, ale není to vždycky tak, že by jako ta starší generace lamentovala nad tím, že co ty mladý, že to je morální úpadek, hrůza, tak a to za nás nebylo, jakože by to nebylo jenom záležitost jako té současné doby a toho, kdo se na co dívá na internetu, ale že to jako vždycky bylo tak, že ti starší lidi lidi měli pocit takzvaně, že za nás to bylo nějak správnější a teď ty mladí to už jako...
1: No ano, jsem starý. Jako, ano, už jsem ta generace, která se posunula za to, že hodnotí ty pod sebou, no, který už jsou dospělí, že jo, protože ty dvacátníci pod náma už zase jako tvoří něco nějak a tam pak do toho vstupují ty nejmenší ještě zase. Jo, takže ano, je to tenhle ten posun a já si jako říkám, tak uvidíme, jak to bude, až budu opravdu jako starý, co ještě nás jako čeká. No to je 40, tak za chvíli bude 80, jo. A to se dostanete do věku, kdy budete jako vlastně ten bezbranej závislý na tom, jak se budou chovat ty čtyřicátníci. A to mě vrací zpátky v to, že ty kořeny toho, co jako chceme, aby do budoucna bylo, tak bychom měli teďka ty vzory dávat. A když to rozmělníme, jako nebudeme těmi příkladnými, no tak budeme mít problém do budoucna.
0: Jo, že to zase vnímáš stejně tak, jako jste s manželkou ve 20 už přemýšleli o tom, že když chceš mít jednou farmu, takže začneš jako teď, zasadíš metaforicky to semínko, tak to vnímáš i z pozice čtyřicátníka, že my si tady sázíme semínka toho, jak třeba se k nám někdo bude chovat, nebo jaký bude svět, až my budeme ne v tom produktivním věku, ale budeme víc závislí na tom svém okolí a na té společnosti.
1: Na těch vesnicích ale to funguje pořád. Když vidíte, jo, jak se postará střední generace o tu starší generaci, tak to by mělo fungovat a ty vesnice, velmi často vesnice, které jsou regionálně různě odstrčené nebo tak jako okrově, nemají zajištěnou jinou vazbu sociální péče nebo podobně, takže zůstává ta forma toho, mladší se postarají o starší. Jo? Takže když se to předtím ty rodiče starali o děti, tak teď se to převrátí. A tohle je model, který v té společnosti se nám ale ztrácí. Přeroste nám ten počet starších lidí, my do toho věku jednou přijdeme a teď bychom si ale měli vychovávat to, že je vlastně normální si navzájem pomoct mezigeneračně. A to si myslím, že bychom měli jako na to tlačit jako generace čtyřicátníků mnohem víc, protože to je jako ten produktivní věc a schopnost toho té vzorovosti, ve které jsme, tak by to měla přinášet.
0: Schopnost vzorovosti, to zní hezky. No to jsme se dostali docela teda do hlubokých vod, filozofických a tak dál. Tak kdybych to stáhla zase na závěr, Vojto, trochu na zem, tak kdyby si měl závěrem jako říct něco z pozice čtyřicátníka, co si myslíš, že by mohlo ostatním pomoct, nebo by je mohlo zajímat, nebo by to tady mělo zkrátka jenom zaznít, že bys chtěl, aby to lidi slyšeli.
1: Pokud možno, starejte se o ty své nejbližší, o ty nejbližší vztahy a ty si snažte jako budovat tak, že pokud jsou poškozený, tak se zkusit kousnout se dortu a zkusit je napravit. A pokud vlastně jste v té fázi, že řešíte, jestli kariéru a jak velkou kariéru a mezi tím, jestli budete doma s těma dětma, tak si zvolte tu druhou variantu. Věnujte se těm nejmenším, pokud to jenom trošku jde, protože ten čas je opravdu velmi krátký na to, aby vás ty děti vnímaly právě jako vzory, abyste s nima trávili ty hezký vztahy a následně, nebo časy a následně se vybudovaly ty pěkný vztahy. Takže to je asi moje cesta, kterou se snažíme držet.
0: Takže to je Vojtova cesta v klubu 40. Díky moc, že jsi tady přišel zazdílet a ať se ti daří i do teda těch dalších snad 50, 60, 70, 80.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Hostem v klubu 40 byl tentokrát český historik Vojtěch Kincl. Moc díky vám všem, kdo Klub 40 posloucháte, taky moc díky všem za zpětnou vazbu, kterou můžete i nadále posílat na e-mail ivana.veselková@rozhlas.cz. Pokud jste nás poslouchali v živém vysílání, tak připomínám, že celou verzi rozhovoru najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích, kde ostatně najdete i všechny předchozí rozhovory série Klub 40.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Interview Plus.
3: Vláda Roberta Fica na Slovensku koncem září přišla o ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, proti němuž se postavila malá vládní strana SNS společně s opozicí. Proč ani tak výrazný projev neloajality neznamenal konec vládní koalice? Vyhne se Slovensko předčasným volbám? Pavlína Nečásková se zeptá bratislavského politologa a sociologa Michala Vašečky.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministerstvo zdravotnictví chystá skupinovou definici syntetických látek. Evropský parlament schválil unijní program pro obranné inovace. Trenér Denia udělal v sestavě fotbalové reprezentace proti Anglii řadu změn, v útoku bude na Derry. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy. Řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jednu, rychle se objeví jiná podobná. To podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem.
5: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů v Ázii. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
4: Nových aut se v Česku od ledna do konce září prodalo meziročně víc, skoro o 4,5 tisíce. Vyplývá to z dat svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinu, zhruba 75%, nakupovaly firmy, zbytek soukromí zákazníci. Europoslanci schválili vytvoření nového unijního programu pro inovace v oblasti obrany. Má poskytovat rychlou a pružnou finanční podporu malým a středním firmám, a to včetně startupů. Podpoří 20 až 30 obranných projektů a bude financovat až 100% všech nákladů v členských státech 27. A taky na Ukrajině a v zemích Evropského sdružení volného obchodu. Program musí ještě finálně potvrdit členské země a v platnost vstoupí na začátku příštího roku. Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka ji připomíná nová výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu můžou prohlédnout každý den do konce listopadu, říká dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
6: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
7: Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů proti Anglii v obraně s Coufalem, Vitíkem, Hranáčem a Slámou. Kapitánskou pásku bude mít Vladimír Coufal. Ten se do sestavy vrátil po dvouzápasové pauze kvůli problémům s kolenem. O sestavě Čechů bude ve vysílání radiožurnálu Sport mluvit zhruba za 10 minut fotbalový expert Pavel Horvát. Duel Anglie Česko začne v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport ve 20 hodin 45 minut. Hokejisté Liberce přivítali v Lize mistrů švédský tým Frölunda. Jejich předposlední utkání v základní části soutěže sleduje reportér František Typovský.
8: 5 minut a 27 sekund před koncem třetí třetiny a je vyrovnáno na 2-2. Frölunda se právě teď raduje z vyrovnávacího gólu. Z Liberce František Typovský, radiožurnál.
7: Plzeňští hokejisté porazili po obratu skóre v Lize mistrů švédské Skellefteå 4-2. Před posledním utkáním základní části tak zůstávají bez porážky a mají zajištěný postup do osmifinále.
9: Překážka na D3 u Českých Budějovic a nehoda na průtahu v Liberci. Na dálnici D3 opatrně, pokud budete najíždět u Českých Budějovic od Borovan směrem na Prahu. Na kilometru 136 na nájezdu na dálnici leží v jízdních pruzích větve. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova brzdí provoz omezení zaslaným. Mezi Třebízí a Hořešovicemi je kevadlový provoz. Už se rozjeli dlouhé kolony, směrem na Chomutov se ale ještě zdržíte kolem 10 minut. Na novou nehodu pozor na průtahu v Liberci ve směru na Prahu. Silnici 35. U odbočky na Rochlice na 23. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Je to s opatrností průjezdné. A silnice 68 Střince do Žiliny je stále ucpaná kolem Jablunkova. Je to kvůli omezení a kyvadlovému provozu u mostu u Jablunkova. Kolona od odbočky do návsi je asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci bude jasno nebo polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty 11 až 6 stupňů, při vyjasnění a slabém větru kolem 4, lokálně se taky můžou objevit přízemní mrazíky. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Relativně laciné letenky, dálnice, spolehlivá auta a internetové aplikace, které umožní zařídit si ze svého mobilu během pár minut ubytování téměř kdekoliv na planetě, udělali z cestování běžnou součást života. Turismus se stal důležitým průmyslovým odvětvím. Kdy se zrodil? Proč lidé začali cestovat? Odkdy je lákají hory, lesy a moře? Co od cestování očekávali a očekávají? O tom je kniha Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Paseka. Příští minuty budou patřit právě jí a jejímu autorovi.
2: Ex libris. Současný turismus neboli cestovní ruch je v poměru k délce lidských dějin nedávným vynálezem. Skládá se totiž z množství moderních praktik, zážitků a pocitů, které se rodí teprve ve druhé polovině 18. století a které tak středověký a novověký člověk nemohl zakusit. Jedinečnost moderního turismu spočívá v jeho odlišnosti od předmoderních podob cestování, které je staré jako lidstvo samo.
10: Vymezuje Jan Pezda v jedné z úvodních kapitol své knížky Slunce, voda, vzduch, časový rámec, do kterého čtenáře zavede. Jan Pezda působí na Fakultě historie Ostravské univerzity. Specializuje se na kulturní dějiny, dějiny těla a tělesné kultury. Otázka na úvod je jasná. Čím ho téma turismu zaujalo?
11: Mě vždycky zajímala historická témata a badatelské problémy, které oslovují současný svět, adresují dnešní palčivé problémy a hlavně pomáhají poznávat současnému člověku sebe samého. Takže technologie, prostor, cestování, imaginace, tělesnost, to všechno se mi tak krásně propojilo v tématu turismu, který tvoří pevnou součást identity snad každého člověka v dnešním globálním světě, takže asi proto.
10: Čtenáře může zaujmout povaha pramenů, ze kterých čerpal. Pezdova knížka hojně cituje deníky, zápisky nebo dopisy turistů, ať už z řad významných osobností, jako je třeba František Palacký nebo Božena Němcová, tak těch méně známých. Třeba ředitele vítkovických železáren Paula Kuplvízra, který se v 70. letech 19. století vypravil na poloostrov Istrie v Jaderském moři.
12: Země byla neobyčejně hospodářsky zanedbaná, což mi tehdy přišlo mnohem markantnější než dnes po 10 letech. Jako Rakušan jsem cítil hanbu. Do té doby jsem jich Rakouska neznal a bylo pro mě nepředstavitelné, že by něco tak zpustlého a zanedbaného mohlo být součástí naší vlasti.
10: Jenom dodám, že navzdory tomu, anebo možná právě proto, si Kuplvízr v 90. letech zakoupil nedaleké ostrovy Brijuny, kde vybudoval vyhledávané turistické letovisko. Podobných ukázek z pramenů osobní povahy je v knížce opravdu mnoho. Vyhledat je a shromáždit musela být náročná práce.
11: Tématem té knihy nejsou dějiny turistické infrastruktury. Vlastně v té knize necílím na vývoj legislativy, hotelových služeb, dopravních společností nebo cestovních kanceláří. Přinejmenším ne primárně. Vlastně ohniskem té knihy jsou samotní turisté a jejich imaginace, fantazie, emoce, takže vlastně subjektivita, která je, řekněme, klasickému historikovi na obtíž. A ta se v rukou kulturního historika, historika každodennosti, stává samotným předmětem výzkumu, takže mě zajímaly primárně osobní zážitky, prožitky, emoce, fantazie, smyslové dojmy turistů. Díky tomu je ten text vlastně plastičtější a vtahuje čtenáře dovnitř, do minulosti, do ulic metropolí, do kupé vlaků, do lázní, do hor, do lesu i na pobřeží. Nepoužívám jenom psané prameny, natož pak pouze ty zdánlivě autentické, z nichž má odkapávat objektivita a historická pravda. Nepoužívám úřední agendu, statistiky, kroniky, ale v knize preferuju právě vyprávěcí prameny, jako jsou osobní deníky, paměti, korespondence anebo různé cestopisy a cestopisné čerty. Vlastně ta kniha obsahuje velký kus mého vysokoškolského studia, Jde o produkt desítek cest a dlouhého vysedávání a focení materiálů v archivech, muzeích i knihovnách po celé republice. A vlastně jsem tyto zdroje sbíral léta, dá se říct, koncentrovaně jsem potom psal asi jenom rok.
10: Kapitalismus, vytvoření početné střední třídy, která má prostředky a především volný čas, to jsou asi obecně známé příčiny toho, proč se v 19. století začalo cestovat tak, jak to známe nyní. Jan Pezda ale poukazuje ještě na další jevy, které přivedly obyvatele západního světa k tomu, aby si zbalili kufry a vydali se objevovat svět.
12: Turistu, po kterém byste ještě v polovině 18. století v davu pocestných tovarišů, kupců, umělců a kavalírů pátrali marně, totiž přivádí na svět až revoluční proměna vnímání času, k níž dochází okolo roku 1800. Tato změna časového režimu probouzí romantickou touhu po ztracených rájích i osvícenské sny o utopiích, v důsledku čehož turisté zatouží spatřit děsivou vznešenost velehor, zažít středověk uvnitř tajuplných hradních ruin, pocítit blahodárnou sílu minerálních zřídel, ponořit se do mořské vody u prosluněných pláží nebo nasát kosmopolitní atmosféru a technologickou vyspělost metropolí.
10: Až do přelomu 18. a 19. století lidé příliš neoddělovali minulost, přítomnost a budoucnost. Jak Jan Pezda upozorňuje, když šli evropští křižáci dobývat svatou zemi, šli s tím, že jdou zprovodit ze světa Ježíšovy katy, nikoliv jejich potomky. Náměty barokních divadelních představení byly sice starověké příběhy, ale postavy byly oděné jako současníci a tak dál a tak podobně. Pocit, že to, co bylo, už není a to, co je teď, nemusí být zítra, přinesla Francouzská revoluce.
12: Zprávy o průběhu francouzského politického vření, popravě krále, rušení šlechtických výsad, rozdělování půdy rolníkům a vyhlašování občanských práv jsou natolik ohromující, že se zdají překonat jakékoliv dosavadní zkušenosti. Vnímavější doboví pozorovatelé mají okolo roku 1800 pocit, že poslední dlouhá staletí nemohou vykázat ani zlomek těchto naprosto převratných událostí, jež v sobě najednou stěsnává jejich krátká, několikaletá přítomnost. Čas jakoby zrychlil a veškeré existující znalosti, kterými historie poskytovala lidem měřítka, opory a příkladné vzory, jsou teď coby zbezvýznamněné haraburdí revolučními událostmi ve Francii odklízeny z proměnlivé přítomnosti pryč na nově objevené smetiště zvané minulost, což zároveň otevírá širý horizont nejisté budoucnosti.
10: Cestování se tak stalo způsobem, jak si odskočit od pádících změn. Něčím jako výpravou do minulosti, za historickými památkami, na venkov, který ještě není zasažen pokrokem, do přírody, která odolává změnám. Ovšem ani místa, kam se lidé tehdy začali vypravovat a vypravují dodnes, nebyla do té doby cílem cest. Například moře. Pro starověký i středověký svět zdroj obživy a prostředek obchodu, případně dobývání nových území. Zároveň ale tajemná a nebezpečná oblast plná nevyspytatelných stvoření, rozhodněné místo k odpočinku a koupání. I když první, kdo se k moři jako místu rekreace přiblížili, byli už starověcí Římané. Ti bohatí si stavěli vily v přímořských letoviscích, kam houfně prchali z rozpáleného letního Říma.
12: Lákadlem na pobřeží tak není moderní dovádění ve vlnách, ale vzrušující zážitky nepodobné těm v moderních turistických letoviscích. V ulicích přímořských destinací se tehdy potácejí opilí a hluční rekreanti, jiní nakupují suvenýry a debužírují v restauracích, další rybaří nebo se projíždějí podél pobřeží ve veslicích, Ostatní navštěvují lázně, nevěstince, divadla a koncerty, stanečníky, akrobaty i žongléry a zbylí pak jako nějací sportovní fanoušci zuřivě skandují v gladiátorských amfiteátrech.
10: Ve středověku se evropské obyvatelstvo opět stáhlo od mořského břehu do uctivé vzdálenosti. S podobným respektem a obavami se dlouho pohlíželo také na lesy. Také z nich byl prospěch, dřevo, zvěř, lesní plody. Zároveň ale nikoho nenapadlo, že by do lesa chodil jenom tak pro radost, aby si odpočinul a viděl něco krásného. Ještě odtažitější byl postoj k horám. Zatímco dnes vzdycháme nad majestátní nádherou alpských štítů, naši předci je často považovali za vysloveně ošklivé a hrozivé. Kde bychom mohli vidět podobnost mezi námi a našimi dávnými předky, je cestování za architekturou a krásnými městy.
12: Ve středověku se tak na cestách míjejí žebraví tuláci, umělci a poslové, diplomati i preláti, kupci a obchodníci, univerzitní studenti. Dnešním turistům se ale podobají nejvíc poutníci prosící za uzdravení či vykoupení z hříchů, kteří míří do Jeruzaléma, Říma, Kantebury, Santiago de Compostela, Cách, Hnězdna či Prahy. Moderní, bohapustý turismus prosvítá středověkými a novověkými poutěmi kajícníků svým přáním navštívit památku nebo spatřit krásné místo.
10: Zrod moderního turismu, jak už jsme uvedli, je podle Jana Pezdy spojený s uvědoměním si pomíjivosti. To posílil také rozvoj věd a osvícenství. Zásadním pojmem je pokrok, který všechno rychle mění.
12: Budoucnost, od níž lidé přestávají očekávat, že bude vypadat jako minulost, znepokojuje nepřátele průmyslového pokroku. Ti proto svůj pohled obracejí zpět do této nově objevené minulosti, ke starým pořádkům a ztraceným jistotám předků. Obránci industriálního pokroku naopak minulost odvrhují a vpřed do budoucnosti nejenže hledí s oblibou, ale navíc ji rádi zaplňují svými nadšeně spřádanými utopickými vizemi.
10: Jedni tak cestují do moderních velkoměst, kde vidí budoucnost, druzí do zaostalejšího zahraničí, kde mohou vidět minulost. Zprůmyslnění společnosti podnítilo romantické hnutí, které se krom jiného obracelo k přírodě, a to nejen pohledem. Romantikové začali s výstupy na rozeklané vrcholky hor a rozvaliny středověkých hradů, aby se kochali jejich půvabem. V českých zemích, ale nejen tam, výletníky na památná místa a za přírodními krásami pohánělo vedle touhy vidět něco povznášejícího, často také vlastenectví. Oblíbeným cílem národoveckých turistů bylo pobřeží Baltského moře, kdysi osídlené slovanským obyvatelstvem. Zejména ostrov Rujána, kde na nejsevernějším německém mysu Arkona bylo objeveno staré slovanské hradiště.
12: Turista hledící do dálav má špicovat své panslavistické uši a snažit se zachytit ozvuky ze slovanského zásvětí. Celý rozlet fantazie turisty, který umocňuje krajina podmaňující si jeho smysly, měl přitom mít opět podobu sladkobolného romantického rozjímání nad někdejší slovanskou mocí, kterou krutě spláchly vlny dějin. I z naší vlasti sem mnohý zabloudí a každého, v jehož prsou vřelé, upřímné srdce slovanské bije, pojme bolný pocit a jeho myšlenky zalétnou daleko zpět v dávnou minulost života slávy a moci pobaltských nešťastných Slovanů.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Dnes listujeme knihou Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu. Jak už jsme naznačili, 19. století spojovalo cestování také s upevňováním zdraví. V souvislosti s tím došlo k rozvoji lázeňství. Zatímco dříve byla návštěva lázní výsadou šlechty, v 19. století vyráží za léčivými prameny také měšťané, kteří se tak přibližují dříve izolované šlechtě.
12: Koupele nesou navíc i silný sociální, třídně alegorický významový odstín. Užívání teplé vody, co by zmalátňující látky, patří luxusnímu světu spohodlnělé a slábnoucí aristokracie, která si termální lázně staví z přepichového mramoru blízko parků či oranžérií, kde se kulturní svět má pomyslně dotýkat s divočejším světem přírodních sil. Vlažnou či přímo studenou vodu si naopak coby prostředek, který zoceluje ducha i morální charakter, symbolicky přivlastňuje posilující měšťanstvo, které pro sebe objevuje blízké říční toky, kde se zřizují bazény a sprchy.
10: A není to jen léčivá voda, co měšťané k utužení tělesné schránky objevili. Začali se nořit také do dosud obávaných mořských vln. Zpočátku jen na oddělených plážích, zvlášť pro muže a ženy. To sebou přináší mnoho nového.
12: Změna přispívá k tomu, že koupání už není intimní osamocenou činností, ale také se díky ní náhle vedle sebe ocitá vícero osob téhož pohlaví pohromadě. Turisté na pláži tak objevují dříve nemyslitelné důvody, proč se na ní zdržet o něco déle, a koupel se stává poloveřejnou věcí. Byl-li dříve krátký kontakt s vodou, rychlé osušení a odcupitání zpět do lázeňských budov jediným plážovým programem, dostává se nyní do hry vítaný i nežádoucí pohled na tělo druhého člověka s jeho přednostmi i nedostatky, ale i zvýšená ostražitost vůči tělu vlastnímu.
10: Až do poloviny 19. století byl turismus omezován možnostmi koňských a lidských sil. Na daleké cesty bylo takových sil potřeba hodně. Vynález parního stroje a parní lokomotivy to zásadně změnil.
12: Turismus se přitom s hlučným příjezdem parního vlaku, který začne lidi strhávat s sebou, nenávratně promění. Nejenže díky železnici bude možné vidět stále více, ve stále větším počtu lidí a ve stále kratším čase, ale vlak současně i hned nabourá dosavadní zakoušení souladu mezi časem a prostorem, trváním a vzdáleností, přičemž jízdu obrátí ve sledování divadelního představení. Turismus se tak stane trojjedinou formou. Turistickou technikou, turistikou s technikou i turistikou za technikou.
10: Sem patří cestování za moderními, rychle se rozvíjejícími velkoměsty, jako je Amsterdam, Paříž nebo Londýn, která začnou zastěňovat dosavadní centrum evropské městské kultury Řím. Jejich kosmopolitismus, společenský a kulturní život, technické vymoženosti, organizace veřejné správy, moderní urbanismus, to všechno přitahuje turisty.
12: Před fascinovanými zraky turistů se tak během 19. století ocitají hospodářské prostory, továrny, trhy, burzy nebo přístavy, ale také veřejné instituce jako věznice, parlamenty, univerzity či soudy, které se během 19. století proměňují v plnohodnotné turistické atrakce s otevíracími hodinami, vstupným a průvodcem. Návštěvy národních divadel v metropolích ke konci století doplní populární varietní show a rozpočet turisty po celé 19. století ohrožují velké obchodní domy.
10: Dnes je cestování ještě jednodušší díky létání a digitálnímu propojení celého světa. Cestování se tak stala běžná součást života, ale zároveň i statusová záležitost.
12: Člověk zasíťovaný na Instagramu, TikToku i dnes už boomersky působícím Facebooku se mnohem častěji psychicky užírá nejen vlastní tělesnou nedostatečností, hubeným kontem, nenaplněností partnerského vztahu, technickou zastaralostí vlastního smartphonu, ale i nudnou dovolenou bez moře a velehor. Telekomunikace je dnes otázkou okamžitosti. Trh chrlí nové a nové digitální hračky, nepřestajný tok obrázků, videí a zvukových smyček tříští pozornost, stimulanty a drogy naopak bičují smysly, Diáře se plní čím dál šibeničnějšími termíny a zdánlivým únikem je turistický úlet za falešnou autenticitou na palubě neekologického a nepohodlného low-costu.
10: Místa, která musíte vidět, zaplňují masy turistů, kvůli kterým často není vidět skoro nic. Výsledkem je přeturistování, overturismus, který ničí původní autentický život kolem těchto míst a vytváří z nich jen kýčovité kulisy. Mnozí tak hledají nová, neokoukaná místa, kde nejsou turisté, a těmi se pak chlubí na sítích. Jenže
12: vkrádání se do stále nových a nových míst s dosud ukrytou estetikou a nevšední opravdovostí vede totiž záhy poté, zaplavením rostoucími počty dalších postturistů, propagováním přes sociální média a přikrášlením přes filtry Instagramu plynule k jejich opětovnému zevšednění či rovnou zničení overturismem. Turismus se stal geografickým přesunem mezi stejným a stejnějším, neboť globalizační vlivy stírají rozdíly mezi jednotlivými destinacemi. Turismus tím začal ztrácet svou původní funkci, kdy ze všednodennosti již není úniku. Začali jsme se ocitat na místech k nerozeznání podobných těm, ze kterých jsme unikali.
10: Z vlastní zkušenosti musím říct, že čtenář, který cestuje, a to i na místa zasažená overturismem, se po přečtení těchto i dalších slov posledních kapitol knihy Slunce, voda, vzduch tak trochu stydí. A zároveň ho napadá, zda Jan Pezda také cestuje a jestli se třeba vyfotil na Eiffelovce.
11: Ale jo, jakmile ta kniha vyšla, tak jsem se musel cestovat naučit znovu. Vlastně ten můj vztah k tomu cestování byl, protože jsem byl do toho tématu opravdu ponořen až po uši, jaksi deformovaný. Moje chápání světa, krajiny, turismu, co by něčeho nevinného prostě ovlivňovala věda, různá teoretická východiska, environmentální kritika, postkolonialismus a řada jiných izmů. Samozřejmě cestuju, rád se koupu, sluním, posrkávám drinky na pláži. Vyfotil jsem se i na Eiffelovce kdysi ve 14 letech, ale asi to nedělám tak intenzivně, jak by se dalo čekat od člověka, který píše o dějinách turismu. Ale myslím si, že takový odstup té knize vlastně prospěl. Jo, pořád jde o jako odborný spis.
10: Jak Jan Pezda říká, nechtěl psát knihu o tom, jak turismus napomáhá ekonomice, poznávání a spojování lidí a rozšiřování obzorů. Takových je dost. Chtěl ho nasvítit z většího odstupu a z jiné strany.
11: Pokud čtenáře ta knížka vlastně dovede k uvědomění, že ten turismus tady není od nepaměti, že vlastně nespadl z nebe, ale že jsme se cestovat museli naučit, že je to fenomén, který souvisí s rozpukem průmyslové revoluce, s industrializací a s proměnami představ o tom, co je dobrodružství, autenticita, krajina, krása nebo zdraví, tak splnila svůj účel.
10: Uzavírá Jan Pezda ex libris věnované jeho knížce Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu, kterou představujeme v rámci série Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Ukázky četl Ivo Tajmr, dramaturgii měla Naďa Reviláková, technicky spolupracoval David Šindelář a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.
2: Pro a proti. Václav Havel se stal symbolem hodnotové české zahraniční politiky. Je ale možné ji uplatňovat i v dnešní době? Obstojí Havlova představa v době války na Ukrajině, proměňujících se Spojených států nebo konfliktu na Blízkém východě? A připomínáme si stále skutečného Havla, nebo spíš obraz, který jsme si z jeho odkazu vytvořili? Zeptám se Havlova někdejšího spolupracovníka, europoslance ODS Alexandra Vondry a novináře a šéfredaktora deníku Alarm Jana Bělíčka.
13: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Zaostřeno.
14: 3 roky po teroristických útocích Hamásu ze 7. října se válka a její následky dál promítají i do české debaty o Izraeli a Palestincích. Kde končí věcná kritika Izraele a začíná antisemitismus? A dostává v české debatě dost prostoru také zkušenost Palestinců a utrpení civilistů v Gaze. Různé pohledy nabídne pořad Zaostřeno, které pro vás připravil Vít Pohanka.
13: Zaostřeno. Zítra po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Stát nebude od příštího roku zajišťovat vakcíny proti covidu, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Očkovací látka se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv stanoví případnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění anebo výši doplatku. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Maximální cena nafty zítra mírně klesne. Litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 97 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak oproti dnešku stoupne o desetník na 640 korun a 7 haléřů. Ministerstvo maximální možné ceny pohonných hmot určuje každý den, zatím do konce měsíce. Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Irán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že důvodem byla hrozba spojená s Íránem. Teherán jakoukoliv účast na incidentu popřel.

0: Neprojezdné tunely na D8 a nehoda v Liberci. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Do tunelů vjelo nadměrně velké vozidlo, čidla zastavila provoz, čeká se na policii. Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh silničáři opravují vodorovné značení, pohybují se v pravém pruhu. V Liberci překáží nehoda na silnici 35 směrem na Turnov. U sjezdu na Ještěd a Doubí na 23. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Následky překážejí provozu a jede se pomaleji. A na silnici 68 Střince na Slovensko se zdržíte okolo Jablunkova. U mostu je omezení kyvadlový provoz, kolona od sjezdu do návsi je asi na hodinu. Od Žiliny je to na 15 minut. Další zelená vlna v přestávce fotbalu.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Vezmou nám už za pár let práci roboti, kteří vypadají jako my. Někomu asi ano. Humanoidi už totiž začínají opouštět laboratoře a přichází do firem. Na jaké profese si brousí zuby a jak ovlivní trh práce? O tom je dnešní díl pořadu Peníze a vliv. Zdraví Jana Klímová. Potkat chodícího robota je pořád spíš rarita, ale to neznamená, že to nejde. Na akci Innovation Week v Praze se to jimi u stánků technologických a obchodních firem jen hemžilo. S jedním z nich se dalo i mluvit. Vyrobili ho v Číně ve firmě Unitree a do Prahy přijel z Bratislavy, kde dostali jméno Robí. Na pár věcí jsem se ho zeptala. Než odpověděl, hrálo mu v hlavě všemi barvami a dával si trochu na čas.
4: Robí, ahoj, co děláš?
5: Zdravím vás, som Robí, asistent hotela Devín v Bratislave, ale dnes som na návšteve v Prahe na Innovation Weeku. Nachádzam sa na stánku Quant Robotics a predvádzam, ako humanoidný robot pracuje v hotelovom prostredí.
4: Proč mácháš těma rukama takhle? Teď se mi zamával, málem jsem dostala pěstí. Co tě nejvíc baví na tvojí práci?
5: Na mojej práci ma najviac baví komunikácia s ľuďmi a pomáhanie riešiť ich otázky. A tiež, keď môžem ukázať, ako technológie fungujú v reálnom svete. Chcete vedieť aj niečo o mojom nasadení v hoteli?
4: No, jestli tam třeba chodíš spát potají taky.
5: Spánok nepotrebujem, ale pravidelne sa dobíjam na nabíjacej stanici. V hoteli Devín pracujem najmä v lobby, pomáham hosťom s informáciami a orientáciou. Ak vás zaujíma viac, rád poviem detaily.
4: Mne to asi stačí robiť, tak díky a měj se hezky.
3: Hned vedle oranžového recepčního Robího postávali dva šedí humanoidi. V Číně je vyrábí firma Agibot a jejich výhradním dovozcem je tuzemský Agitech. Jeho šéf Patrik Máca vysvětloval, k čemu jeho humanoid slouží.
6: Nechceme nahrazovat lidský zdroj, chceme nahrazovat práci, kterou nemůže člověk vykonávat, nebo je nebezpečná.
4: A kde se teda zatím uplatňují třeba tady vaši humanoidi?
6: Naše humanoidní stroje se uplatňují například v agroprůmyslu, to znamená, máme třeba drůbežárny, kde naši roboti jsou schopni sbírat uhynulá zvířata, jsou schopni analyzovat zdravotní stav zvířat, jsou schopni nahrazovat práci, kterou prostě v tom prostředí člověk dělat nechce.
4: Jasně. Mohli bychom si popovídat tady s jedním robotem, ale jak jsem slyšela tady, tak on mluví jenom anglicky asi.
6: Nebo? Mluví jenom anglicky v tuto chvíli. Nicméně my jsme schopni do něj naimplementovat český jazyk, to znamená, jsme přes... Přes AI samozřejmě jsme schopni komunikovat s ním. V tuhle chvíli jsou to roboti, kteří jsou tady na výstavu jenom a vlastně nemají tu možnost tady s náma komunikovat v českém jazyce. Nicméně není to problém, je to běžná implementace.
4: No a tenhle ten robot má nějaké uplatnění, kromě toho, že chodí na výstavy?
6: Tento, který tady před náma stojí, má opravdu uplatnění jenom na výstavách. Je to proto, aby jsme vlastně ukázali veřejnosti, co humanoidní technologie dovede. To znamená, kdy je schopen ohnout ruku v lokti, v rameni, koordinovat všechny ty

0: procesy, to je to, co my chceme dneska ukázat.
1: Takže třeba nám do toho skáče pořád. Ale takže třeba ten robot, který sbírá uhynulá zvířata někde v drůbežárně, tak ten asi nevypadá takhle jako člověk.
0: Ten nevypadá vůbec takhle jako člověk, ten vypadá takhle, jak si na něj dnes ukazujeme. My tady mu říkáme robopes a ten právě je schopen v terénu, ve vodě, opravdu v přírodě nahrazovat určitý procesy, které teda jsou pro člověka náročné.
1: Je to takové vozítko na čtyřkole.
0: Dá se to tak říct.
1: Jakou vidíte budoucnost toho? Nezničí to pracovní trh?
0: Já si myslím, že se tady bavíme o, řekněme, řádově 5-6 letech, kdy ta technologie opravdu bude implementovaná do našich životů. Já bych se nebál toho, že budeme nahrazeni.
1: Já bych se toho bál teda.
0: Já bych se toho nebál, protože určitý činnosti, které člověk zvládne, asi nebudou nikdy možná nahradit humanoidním robotem. Na druhou stranu bude mnoho činností, ty činnosti dělat nebudeme chtít. Měli jsme tu mnoho jednání, například v oboru sociálních služeb, a opravdu ti zúčastnění se nemohou dočkat toho, až bude moct ta humanoidní technologie pomáhat opravdu například ze seniory, ať už v tom opravdu pomáhat, anebo i chránit, protože jsou situace, kdy lidé například s Alzheimerovou nemocí nejsou schopni zjišťovat, že jo, kde jsou. A vlastně ta technologie je schopná přes například termovizi vyhledat, zajistit, pomoct. Například jsme se bavili o tom robopsovi, že je pro seniory třeba příhodný v tom, že když nedej bože upadnou, že jsou schopni se zvednout přes to zařízení. Těch možností je strašně moc a budeme rádi, když vlastně v těch jednotlivých pilotech budeme spolupracovat s těmito organizacemi a budeme vlastně tomu naproti.
2: Řekl Patrik Máca z Agitechu. Roboti by zatím podle svých stvořitelů a prodejců měli lidem a potažmo ekonomice, tedy spíš pomáhat zalepit na trhu práce místa, která nikdo nechce. Jejich propojení s umělou inteligencí by tak mohlo ovlivnit výrobu, dopravu, zdravotnictví i veřejné služby. A samozřejmě obchod. Od konce loňského roku se lze pro zajímavost humanoida koupit na e-shopu společnosti Alza.cz, která je výhradním prodejcem robotů pro Česko a Slovensko od už zmíněné čínské firmy Unitree. Humanoid stojí stovky tisíc korun, takže koupit si ho jen tak pro zábavu je přece jen drahá legrace. Jak mi řekl šéf prodeje robotiky Alzy Vojtěch Hrazděl, nejčastějšími kupci jsou firmy, třeba jako ta, co provozuje hotel na Slovensku a vlastní recepčního Robího, a také výzkumníci.
3: Nejvíc to jsou univerzity, různé instituce, které se zajímají o vývoj technologií, zkušební ústavy a především potom firmy, které konečně vycítili nějakou příležitost, že urvou na trhu něco zajímavého, protože humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného, a to jsou ty první firmy, které si to teďka uvědomily, koupily si to, a já musím říct, že vidím fakt na tom trhu za ten, dejme tomu od prosince vlastně, když jsme začali prodávat opravdu, nechci říct koncovým zákazníkům, ale opravdu na tom e-shopu, tak že firmy, které si to pořídili dřív, mají výrazný náskok, protože už si prošli spoustu těch slepých uliček, mají to za sebou a tím pádem mají ten náskok.
1: Jakou máte zpětnou vazbu, nebo v jakých službách se humanoidi nejvíc používají, nebo vlastně čemu slouží?
3: Já bych byl trošku opatrný na to, kde už slouží, protože já vím o jednotkách případů, kdy už začali s něčím pomáhat, a spíš to jsou většinou ti robotičtí pejsci, protože ten nejjednodušší případ, kde robota teoreticky nasadit, je třeba hlídání nějakého perimetru kolem skladu nebo procházení mezi regálama ve skladě, mapování interiérů, různých prostorů a tak dále. A tam ten pejsek je prostě velmi jednodušší prostě na to samotné ovládání, protože chodí po čtyřech místo po dvou, nemusí balancovat, má i lepší lidar, lépe prostě umístěný a tak dále. U humanoidu já mám vždycky jako oblíbený příklad jednoho našeho partnera ze Slovenska, kteří vlastně toho humanoida nasadili přímo do hotelu, kde on vlastně, a to je důležité říct, rozhodně nikomu nevzal práci, on je tam teďka jako takový doplněk, kdy vlastně dělá částečně recepčního, částečně průvodce po tom hotelu a částečně obsluhu v restauraci, kdy on je prostě schopný uvítat ty hosty, říct, kde je, vysvětlit prostě situaci, tady máte restauraci, tady máte recepci, a pokud chcete třeba zajít do nějaké meetingovky, protože se tady děje nějaký event, tak pojďte za mnou, já vás tam dovedu, má hezky namapovaný ten prostor a pohybuje se tam. Takže to jsou spíš první místa, kde ti humanoidi budou nějakým způsobem nasadit. nasazeni, kde spíš budou jako opravdu pomáhat těm lidem, kteří už tam jsou, aby to bylo efektivnější, aby to bylo jednodušší, aby to bylo hezčí.
1: Takže, že by roboti zbortili trh práce, to zatím ze své perspektivy nevidíte.
3: Toho se opravdu zatím nebojím. Drtivá většina poptávek s firem je ve stylu, my už fakt nevíme, jak sehnat lidi, chtěli bychom škálovat biznis, chtěli bychom růst, ale nejsme schopni prostě sehnat lidi do výroby a na různé prostě další místa. A už jsou humanoidi ready, když už teda nejsou ti lidi na trhu, tak už jsou aspoň ti humanoidi ready, takže opravdu bych se teďka nebál toho, že nás budou ve velkém nahrazovat, protože zatím je to spíš, dejte nám aspoň někoho.
2: Jak je to u čínských robotů mimochodem s kyberbezpečností? Pokračoval Vojtěch Hrazděl z Alzy.
1: Odkud pocházejí ty roboti, které prodáváte? Protože to může být spojeno třeba s různými kyberbezpečnostními riziky.
3: Dá se to i takhle říct, roboti jsou z Číny, konkrétně Unitree, ale upřímně každý šikovnější síťař si poradí s tím, aby prostě vaši Wi-Fi, na které toho robota máte připojeno, nebo vaši síť, jako neopustili data, které ji opustit nemají. Takže je to spíš o tom, že musíte udělat ten první krok, udělat to cyber security nadstavbu nad toho samotného robota a pak už v tom vlastně ve finále není problém. A tam si myslím, že má Evropa samotná obrovskou příležitost, protože nejsem si úplně jistý, že my budeme schopni s tím, jak je tady drahý trh práce, málo lidí, prostě fakt všechno, co vyrobíme, tak jsme schopni vyrobit mnohem dráž než v Číně, než i ve Spojených státech. Já si myslím, že naše největší příležitost je začít ten hardware implementovat opravdu správně, protože my tady tu inteligenci prostě v Evropě máme a když správně nasadíme humanoidy a využijeme toho, že už tady jsou a že už je pomalinku můžeme začít učit různé věci a nasazovat na různé postupně samozřejmě úkoly, ať už v průmyslu, ať už ve službách, tak si myslím, že tam můžeme vyhrát, že budeme ti nejlepší implementátoři.
1: Kolik robotů už jste prodali?
3: To neřeknu úplně jako přesné číslo, ale můžu říct, že humanoidů na českém trhu je něco kolem 100 kusů.
1: Celkově za všechny prodejce?
3: My máme výhradní zastoupení od společnosti Unitree, takže všechny prodeje musí nějakým způsobem přiznat, ale bavíme se jako o humanoidech obecně, jo, protože ono zase, ten trh je velmi nový, ono dostupný hardware, jako humanoidní platforma, na které můžete vyvíjet, je poslední fakt ve finále rok, kdy tady máme dostupné to Unitree nebo rok a půl a zatím před rokem ještě nebylo tolik v uvozovkách střelců, kteří by si koupili tady něco za 1,5 milionu a snažili se na tom postavit biznis. Dneska už vidí, že opravdu to začíná dávat smysl, že už tady jsou ty první firmy, které sbírají ty zkušenosti, takže se do toho postupně pouštějí. Jo. A já si myslím, ono to je úplně to stejné jako s letadlama. Jo. Ze začátku taky letadlem lítali jenom opravdu technici, kteří tomu sami rozuměli, ještě to ani nebyli vlastně piloti, ale až potom tam začali být teprve ti piloti a až potom dokonce lidi, kteří tím cestují, takže máme před sebou ještě cestu.
1: A prodáváte víc robotů, kteří vypadají jako lidi nebo psy?
3: Víc lidí.
1: Vy jste si pořídil psa?
3: Pajska jsem měl párkrát doma, protože můj synátor je úplně nadšený z toho, že tatínek pracuje s robotama, jsou mu 3,5, takže párkrát jsem měl pejska doma, dokonce jsme vezli na jednu akci společně i humanoida, ale domů jsem si to nepořídil, protože pro mě by to vlastně byla opravdu jenom hračka.
2: Vysvětlil Vojtěch Hrazděl. V místnosti, kde jsme rozhovor během Innovation Weeku natáčeli, jsem ještě krátce zůstala a přineslo mi to setkání s dalším robotem. Za dveřmi se ozval Dusot a jak se ukázalo, jeden z humanoidů Alzy už potřeboval jít ze stánku firmy na pauzu.
1: To je kdo tohle?
4: To je robot Ignác, Unitree H2.
1: A on sám nemluví?
4: Sám nemluví, ještě. Aha.
1: A proč jde sem tady do kanceláře?
4: Jde sem, protože potřebuje být zaparkovan tam na jeřab za vámi a potřebuje se odpočinout a potřebuje hlavně nabít kontrolér k němu, takže...
1: Co takovýhle Ignác umí?
4: Zpravidla to, co mu naprogramujete. Momentálně to jsou jenom nějaký přednahraný gesta, ale programátoři už s ním dělají docela zajímavé věci. Typicky průmyslový nějaký aplikace typu vem z bedínky nějaký obrobek a dej ho do druhé bedínky a třeba ho ještě rozstři podle barvy nebo podle tvaru.
1: Dobře, děkuju. Tak pustíme Ignáce se pověsit tamhle a dobít baterky.
4: No, už to mohlo.
1: Fakt, no.
5: Já ho povedu aspoň správným směrem. Tam má totiž beta software Ignác takzvaně. To znamená ještě ne úplně 100% spolehlivě chodí. Respektive, zatím nám nikdy nespad, ale čas vypadá, že požil nějaké zabitky.
2: protože my nejsme roboti, můžeme pokračovat. Takže jak se k humanoidům staví velké firmy, dokonce jedna z největších u nás, jako je Škoda Auto? Jestli už používá nějaké humanoidy, jsem se zeptala jejího experta na zavádění a implementaci nových technologií, Lukáše Altmana Kousala.
6: V současné době nepoužíváme žádné. S oblibou říkám, že máme humanoidu plnou prezentaci, vyhledáváme a my vlastně čekáme na nějaký ten bod, kdy humanoidi budou připraveni pro průmysl.
1: Protože znamená, máte to v PowerPointu zatím, ale nic ve výrobě.
6: Děláme si research, hledáme use case. Vlastně to, co teď aktuálně děláme pro humanoidní robotiku, je, že vyhledáváme u nás ve výrobě, kde je vlastně jako reálně využít, tak, aby to nebylo jenom nějaký demo, nebo aby to nebylo vlastně jenom nějaká ukázka, ale aby opravdu pomáhala.
1: A na co jste zatím přišli? Jako jaké jsou ty oblasti, kde by ty humanoidi skutečně mohly být?
6: Zatím jsme nejvíce vytipovali use case v logistice, kde je vychystávání vlastně dílů na montáž našich vozů, že tam je těch vlastně té lidské činnosti a vlastně těch use case je tam vlastně nejvíce, protože se přeskládává vlastně jednotlivé díly pomocí třeba bedínek nebo nejrůznějších palet, které by vlastně dělají v současné době a ledě, ale tam ty use case jsou mnohem lepší a vlastně jednodušší pro ten začátek tady téhle nové humanoidní éry.
1: Jak je to s legislativou, i kdyby třeba teď ten humanoid byl k dispozici, můžete ho pustit mezi lidi?
6: To je vlastně i předmětem vůbec vytipování těch use caseů a vůbec řešíme security a vůbec řešíme vlastně bezpečnost versus klasický pracovník, řeknu, a humanoid, že to teprve vůbec na tom pracujeme. V podstatě v žádné firmě se dá říct, že humanoid nefunguje na 100%. Myslím si, že by se to mělo legislativně a hlavně z bezpečnostní stránky dotáhnout tak, aby jsme mohli pracovat spolu, protože tam je ten velký pak benefit.
1: Neobáváte se třeba kyberbezpečnosti, jak je tohle vyřešené, že ten robot by vám vlastně sbíral nějaká průmyslová data a pak by je mohl dát třeba konkurenci?
6: Samozřejmě to je také předmětem, konkrétně Škoda Auto hodně tohle řeší, my máme spousta zabezpečení přes nejdrobnější věci, jako třeba flashkarta, ale i ty stroje a zařízení, všechno to, co vlastně k nám kupujeme, musí mít tady tyhle bezpečnostní prvky a vlastně humanoid je v tomhle velice nový. V podstatě i když k nám jezdí externí firmy, tak jezdí konkurenčními vozy, které mají na sobě 20 kamer, takže i takovéhle věci se řeší a humanoid je jeden další takový prvek, který musíme samozřejmě řešit.
1: Jak o tom uvažujete? Z pohledu trhu práce, roboti, ať už průmysloví nebo prostě humanoidi v průmyslu, budou nahrazovat lidi, anebo spíš doplňovat lidi?
6: Tak jak to vidím teďka a řeknu v tomhle roce, spíše doplňovat, protože samozřejmě obecně je lidí málo i vlastně v Evropě, spíš to doplnění a těch stávajících lidí, kdyby ta pozice se měla zaměnit, tak vždycky a bylo to s jakoukoliv technologií, i když jsme třeba do svařoven dávali klasické průmyslové roboty, to jednoramené, tak to vlastně taky nahradilo toho člověka, protože dřív taky svařoval. Ale vlastně my jsme ho, nebo firma ho nevyhodila, posunula ho dál. On získal lepší vzdělání, lepší kvalifikaci a buď třeba servisoval ty roboty, anebo dělal nějakou jinou práci. Takže to si myslím, že se stane i s humanoidníma robotama, že první to nasazení bude na ty jednoduché úkony a hlavně na ty nebezpečné, kde vyhodnocujeme, kde je třeba velké riziko na zranění, tak vlastně ten, když se nám zraní humanoid, tak jsou to prostě plechy a šroubky a není to vlastně lidská osoba.
2: Říká Lukáš Altman Kousal, který má ve Škodě Auto na starosti zavádění a implementaci nových technologií. Ačkoliv světu humanoidů zatím vládnou hlavně produkty z Číny, výzkum a vývoj běží samozřejmě všude ve světě, včetně Česka. Robotům se věnuje v Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze vedoucí jednoho z výzkumných týmů Tomáš Jochman. Probrali jsme spolu budoucnost humanoidů, co budou znamenat pro ekonomiku i jak to mají výzkumníci, třeba s etikou.
1: V jaké vývojové fázi teď podle vás humanoidi jsou?
7: Kdybych to měl přirovnat široké veřejnosti, tak je to něco asi z hlediska softwaru, teda na úrovni toho, když vyšlo ChatGPT 3.5 nebo 4, takže je to taková raná fáze. V podstatě ten pokrok je ale hodně dynamický, takže se strašně špatně odhaduje, kdy a jakého pokroku dosáhneme, v jakém čase, protože oproti jako tomu, jak to bylo dřív, tak ten vývoj byl hodně limitovaný vlastně lidskou silou, časem stráveným u počítače, ještě programováním a i těma výpočtama samotnýma. V dnešní době je to všechno zrychlené, čili jak ty simulace, výpočty, učení těch modelů, tak i v podstatě to programování je díky LLMkám a různým copilotům, asistentům zrychleno, takže nemáme dost dat z historie na to, aby jsme dokázali přesně určit, kdy a v jaké fázi to bude, ale souvá se to strašně rychle.
1: Jaký vliv budou mít podle vás humanoidi na českou ekonomiku?
7: Pohled pracovních míst je v podstatě pozitivní, protože vznikají desítky, ne-li stovky pracovních míst v této oblasti pro lidi, kteří mají vymyslet, jak se to bude integrovat ten robot a vyřešit všechny ty potíže, které s tím jsou. Další věc, která ovlivní i ekonomiku, je počet firem a startupů, spin-offů, které v této oblasti vznikají. Protože vzhledem k tomu, že to je technologicky náročná oblast, tak ty nově vznikající firmy se snaží samozřejmě přitáhnout kapitál od investorů ze soukromého sektoru. Takže to je další pilí nově vznikající firmy. No a třetím pilířem tak jsou potom ty koncoví zákazníci a tam je to o tom, že je potřeba jim pomoct vyřešit problémy jejich. Ty problémy nejsou s tím, že by chtěli nahradit člověka robotem a jako ušetřit na něm, ale problém je v tom, že oni, jejich biznesy potřebují růst, potřebují se rozvíjet, ale oni nemají pracovní sílu. Proto se tady poměrně dost zavedlo to, že jsou tady různé agentury, které v podstatě tu pracovní sílu outsourcují nebo dovážejí sem a firmy to outsourcují. A nově vznikající oblasti, které asi budou muset vzniknout, tak tu ekonomiku ještě víc rozvinou a to budou potom lidi, kteří budou servisovat jak ty roboty, tak i ten software.
1: No a má smysl tedy vyvíjet roboty, kteří vypadají jako lidé a chovají se jako lidé, a nebo má smysl jít spíš prostě tou průmyslovou cestou, že je to v podstatě stroj s nějakými dvěmi rameny třeba nebo více?
7: To je dobrá otázka, protože ta oblast, vzhledem k tomu, že do ní nastoupilo pár firem, ty nabrali hodně peněz, najednou všichni vidí biznisovou příležitost, protože tomu lidi věří a najednou vznikají firmy jako houby po dešti, najednou není problém zainvestovat několik milionů euro, když to porovnáme s jinými oblastmi. Co se může stát je, buď to, že to je budoucnost, anebo je to jenom velká bublina. A já si myslím, že to budoucnost je, ale nejsem schopný odhadnout, v jakém měřítku a v tom právě nasazení, protože na ten vývoj, ať už toho software nebo i toho hardwareu, se pálí opravdu velké peníze, bavíme se jako o miliardách nebo stovkách, možná i tisících miliardách korun různě po světě. A já si vždycky jako sám sobě říkám otázku, aby se nenasytil ten trh brzy potom. Já bych to přirovnal tuto oblast jako telefony nebo auta. Dřív to bylo tak, že bylo značek telefonů poměrně dost, pak se to trochu zredukovalo. U aut je taky stovky výrobců a všichni se tak nějak uživí, takže u těch humanoidů já typuju, že to bude zhruba podobně, že bude desítky třeba těch výrobců a budou je nasazovat a tak se nějak uživí. Každý bude mít trochu něco jiného, odlišného a lidi si budou moc vybrat.
1: Z vašeho pohledu, když pracujete na výzkumu, vývoji humanoidů, tak cítíte, z jakých stran nejvíc poptávku, jako z jakého typu biznesu třeba?
7: Poptávek je strašně moc a my nepotřebujeme jako všechny splnit, my si chceme vybrat ty use case, kde to dává největší smysl pro nás i pro ty společnosti a tím se věnovat. Typicky jsou to use case, kde je třeba nějaké nebezpečné prostředí nebo prostředí nezdravé pro člověka, kde může být, je to výrobní firma třeba, je tam prostě prach, jsou tam kovové páry a různé takovéhle věci, které samozřejmě negativně ovlivňují zdraví toho člověka a to jsou ty zákazníci, kteří nás zajímají, protože oni mají málo lidí, protože samozřejmě v těchto podmínkách ne každý je ochotný pracovat a potřebovali by to prostředí, které už pro člověka tam existuje desítky let, jenom na jako využít toho humanoidního robota, aby tam dělal místo toho člověka. A ty lidi, kteří vlastně tam teďka dělají, tak oni mají jednu super věc a to je, že oni to tam znají velice dobře, ty procesy a všechno. A mohou na ten shop floor vlastně chodit jenom, když je tam nějaký problém. A to je úplně ideální stav, že budou vlastně monitorovat tu výrobu, budou v kanceláři, kde mají krásný vzduch a budou se moc jít jenom, když bude problém.
1: Mají se lidé, kteří dělají v nějaké výrobě, bát nástupu robotů, seberou nám pracovní místa, anebo budou spíš doplněk?
7: Já si myslím, že určitě pracovní místa brát nebudou, protože i z hlediska nějakých studií, které jsme teďka prováděli, seděli, tak si myslím, že pořád je finančně výhodnější pro ten podnik tam nechat toho operátora, ale jak říkám, za desítky firm, které jsme teďka měli s kolegy možnost projít za posledních půl roku, tak ani jednou jsem neslyšel, že někdo chce nahradit člověka. Vždycky jsem slyšel, tady ten stroj stojí a potřebuji, aby ho někdo obsluhoval a 3 měsíce čekám, než někoho seženu, aby mi sem šel dělat. Takže určitě budou podniky, řekněme, dravější, které tady tu strategii zvolí, ale já si myslím, že záleží na tom samozřejmě, co to je za typ práce, ale nemyslím si, že teďka je levnější a ekonomicky výhodnější toho robota nasadit. Spíš je to o tom zainvestovat do budoucna a rozšířit výrobu v podstatě nebo vyřešit nějaké problémy, které na té výrobě mám.
1: Poslední věc, řešíte v souvislosti s vývojem humanoidů nějaké etické otázky, jestli je vlastně vhodné, aby třeba opravdu vypadali jako lidi?
7: Naše centrum na humanoidní robotiku je interdisciplinární a samozřejmě tyhle ty otázky tak jsme otvírali už od začátku. Zatím jsem takového zákazníka nepoznal, který by nějakým způsobem tohleto chtěl zneužít nebo využít. Určitě věřím tomu, že budou aplikace, kde to bude z nějakého důvodu chtěné nebo zapotřebí, aby ten robot měl obličej, ale pro ty naše jako čistě průmyslové aplikace, kterým se věnujeme, tak to nutný není. A myslím si, že ty aplikace, kde bude ten obličej potřeba nebo nějakým způsobem výhoda, řekněme, tak budou ještě trvat dlouho let.
2: Uzavřel Tomáš Jochman, výzkumník robotů v Institutu CIRC Českého vysokého učení technického v Praze. A na závěr ještě jedno zamyšlení ohledně nástupu robotů. Česku bude do roku 2045, například podle čerstvé studie tuzemské pobočky Mezinárodní poradenské společnosti MUR, chybět kvůli stárnutí populace a nízké porodnosti 500 000 lidí. Jenže, jak také studie upozorňuje, pokud by tento výpadek nahradila umělá inteligence spolu s roboty, mělo by to sice dobrý vliv na firmy, ale i silný dopad na veřejné rozpočty. Ty jsou totiž postavené na zdanění lidské práce. Státu by tak mohlo chybět nějakých 250 miliard korun ročně, jak zdaní, tak z pojistného. Na druhou stranu, technologie přinesou i novou lidskou práci. Největší úkol pro lidstvo tak bude najít model, jak spolu fungovat. Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Všechny díly najdete na webu Plusu, na Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích. Loučí se Jana Klímová.
8: Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den 6:30 popoledni a pak 6:30 večer na Plusu. V celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Je 21 hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další ještě přijdou. Moskva podle Kyjeva chystá další velký útok na Ukrajinu. Nehody jsou na dálnici D48 u Třince a taky na průtahu v Liberci. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty do 23 stupňů. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v Česku k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 000 dávek už do Česka dorazilo. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětluje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
10: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
9: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem nad 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem ze strany Ruska. Odvolává se na aktuální informace od ukrajinské rozvědky. Po poslední vlně útoků na civilní infrastrukturu začala kyjevská správa umisťovat protidronové sítě na některé důležité objekty, jako jsou třeba mosty přes Dněpr.
11: Ukrajinská obrana se už podle Volodymyra Zelenského připravuje na další kombinovaný ruský úder zaměřený na logistiku. To nemusí být jenom sklady nebo poštovní terminály, ale také mosty a další civilní infrastruktura. Zelenský připomněl, že Rusko za posledních 24 hodin zaútočilo na nemocnice v Kramatorsku a Krivém Rihu. Pokračuje také v útocích na cizí lodě, které přes Černé moře vyvážejí ukrajinské plodiny. První útok ve své výlučné ekonomické zóně hlásí Bulharsko. Jedna loď klesla ke dnu a druhá začala hořet. Osud posádky první lodi zůstává neznámý. Námořníky z druhé lodi se podle sdělení bulharské vlády podařilo evakuovat. Evropská komise označila tyto útoky za nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Celkem 22 litrů krve darovali Sokolové na 12. hromadném odběru v Praze. Zapojilo se do něj na 50 dobrovolníků. Akce Sokolská kapka krve má k dárcovství přivést hlavně mladší a nové dárce. Zároveň připomíná blížící se památný den sokolstva, říká místostarostka České obce Sokolské Kamila Šolcová.
12: Propojení má neuvěřitelný dosah a rozsah, protože si připomínáme sílu bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování, ta nebojácnost, solidarita, pomoc, propojení tam je ohromné.
9: Národní památkový ústav stály dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Nabídku využilo během obou dnů více než 120 tisíc lidí. Pětina těch, kteří si vstup předem rezervovali, ale nakonec nedorazila. Rezort kultury slíbil, že Národnímu památkovému ústavu alespoň část výpadku ze vstupného nahradí. Pokračuje jeho generální ředitelka Naďa Goričková.
13: Věříme, že do konce roku, respektive v nejbližší době, tu kompenzaci obdržíme. Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
9: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku pozor na nehodu před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se střetlo osobní auto s dodávkou. V místě se zpomaluje tak opatrně. V Liberci se uklízí po nehodě na silnici 35 směrem na Turnov. U sjezdu na Ještět a Doubí na 23. kilometru havarovalo osobní auto a kamion. Projíždí se pomaleji. A na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Strážnice za Vnorovi osobní auto srazilo srnu. Následky překážejí provozu s opatrností. Ale projedete. Silnice 68 z Třince do Žiliny se ucpává na obchvatu Jablunkova. Je to kvůli kyvadlovému provozu u mostů. Zdržení je přes půl hodiny směrem ze Slovenska o něco kratší. Další zelená vlna po zprávách za hodinu.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty ještě vysoké 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Jaká byla Praha Václava Havla a jak na Václava Havla vzpomínala rok po jeho smrti v prosinci 2012 Anna Šabatová, osobnost významného českého spisovatele, dramatika a nakonec i prezidenta, od jehož narození uplynulo 90 let, připomeneme v následující hodině reprízami pořadu Knížky plus a Hovory na Bělidle a navíc i ukázkou z vůbec prvního pořadu Hovory v Lánech. K pořadu Knížky plus, který teď uslyšíte, jen malé upozornění. Pořad vznikl v roce 2016 a bude v něm v souvislosti s Václavem Havlem řeč o Barrandovských terasách, které teď procházejí zásadní a dlouho očekávanou proměnou.
8: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
15: V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte 20-minutový pořad Knížky plus. Příjemný poslech přeje Jana Klusáková.
8: Knížky plus.
15: Zdeněk Lukeš, ročník 1954, je historik architektury. Jak čteme u vašeho jména každou sobotu v orientaci víkendové příloze Lidových novin. To byl váš chlapecký sen, pane Lukeši, stát se historikem architektury, na rozdíl od vašich spolužáků, kteří asi toužili být spíš popeláři a možná taky kosmonauty?
16: Chtěl jsem být popelářem, nicméně, protože rodiče byli výtvarníci a já jsem vlastně se pohyboval neustále po nějakých ateliérech a mezi výtvarnými díly, tak tohle mi bylo docela blízké a když jsem se rozhodoval, co studovat, tak jsem samozřejmě si vybral dějiny umění, nicméně tam nebylo možno s mým kádrovým profilem se dostat, že? Takže tenkrát mi táta říkal, no podívej, kdyby si šel na architekturu, tak to je taky umělecká disciplína a je to na technice, kde nejsou takové kádrové prověrky, jako třeba na Karlově univerzitě. No tak jsem ho poslechl, ale když jsem se na tu školu dostal, tehdy to byl vlastně jenom obor v rámci stavební fakulty, tak jsem zjistil, že s architekturou to má pramálo společného. V podstatě jsme tam projektovali nějaké paneláky a buď se z těch panelů skládala nějaká škola nebo bytov, nebo se z nich skládal dokonce nějaký průmyslový objekt a podobně. A ani ta témata, která jsme na té škole zpracovávali, mě moc neuchvátila. Tak jsem se potom utekl vlastně k historii architektury a protože potom jsem pracoval na invalidovně v takovém docela zajímavém prostředí toho starého barokního paláce, který teď se rozhoduje, co s ním vlastně dál bude, kde byl archiv Národního technického muzea u architekta Šlapety, kde byla i vlastně pozůstalosti významných českých architektů 19. a 20. století, no tak jsem se potom logicky zaměřil tady na tohleto období.
15: Školní léta jste trávil střídavě v Praze a v Opavě. Díky čemu?
16: No právě díky tomu, že rodiče byli sochaři a v Praze bylo tenkrát málo práce, zatímco v Opavě získali nějaké zakázky, pak tam dokonce vyhráli soutěž na pomník Petra Bezruče, kterého máma mimochodem osobně znala, takže to byla docela zajímavá práce pro ně. No a protože můj dědeček si tam postavil kdysi dům s velkou zahradou, tak já jsem tam vlastně trávil každý rok vždycky od jara až do podzimu.
15: Mimochodem, co říkala vaše maminka, napsal slezské písně opravdu ten pán, který si říkal Petr Bezruč?
16: Já si myslím, že ano, ona o tom byla přesvědčena právě proto, že se s ním i měla možnost setkat a to, když byla studentkou na Akademii výtvarných umění těsně po válce, tak ji poslali právě za slezským bardem, který žil tenkrát v Beskydech v nějaké chatě, aby mu udělala portrét. A ona zjistila, že to je velice vtipný stařík, který si držel velký distanc i od režimu, že? Takže on odmítal i všechny možné tituly a zásluhy a medaile a podobně. Takže ho poznala jako docela příjemného, veselého člověka s velkým talentem, který prostě už jenom se rozhodl, že přestane psát verše, které by museli asi oslavovat ten nový režim a to on asi nechtěl.
15: Napsal jste o sobě. V roce 1990 jsem dostal nabídku pracovat na Pražském hradě. Nejdříve v kulturní sekci, pak v památkovém odboru kanceláře prezidenta republiky. To byla nová zkušenost i šance seznámit se s mnoha pozoruhodnými lidmi. Snažili jsme se hrad otevřít veřejnosti, opravit a obnovit například Plečníkovy intervence, bolševiky značně poničené. Taky jsme připravili výstavy Jože Plečníka a 10 století architektury. A letos, začátkem léta 2016, vydala knihovna Václava Havla váš unikátní bedekr. Jmenuje se Praha Václava Havla, aneb průvodce po stavbách spojených se životem dramatika, disidenta a prezidenta. Od smrti Václava Havla uplyne letos v prosinci 5 let. Už 5 let. Co bylo popudem k napsání té důsledně černobílé a přece pestré knížky?
16: No, já jsem to asi v hlavě měl už dávno, ale v podstatě bezprostředním popudem bylo to, když mě knihovna Václava Havla požádala, abych provedl po místech spojených s jeho životem v Praze skupinu překladatelů Havlových děl, kteří se sem sjeli z celého světa a chtěli vlastně poznat místa, která jsou s Havlem nějakým způsobem spojená, kde třeba vyrůstala podobně. Tak já jsem pro ně připravil takovou trasu a Začali jsme celkem logicky u domu 2000 na Rašínově nábřeží, kde Havel žil. Pak jsme šli po náplavce, kde je třeba ta úžasná rybí restaurace, kam chodíval. Pak jsme viděli třeba budovu Mánesa, kde bylo jedno z center občanského fóra. U té budovy taky je stará vodárenská věž, v níž byla sledovací stanice státní bezpečnosti, odkud sledovali Havlův dům. No a pak jsme taky viděli třeba Žofín, kde se každý rok konají ty havlovské konference Fórum 2000. Byli jsme se podívat v kavárně Slávie, kam Havel chodíval, potom na Národní třídě a pak jsme došli do divadla Na zábradlí. A tenkrát mě vlastně napadlo, že ty stavby jsou zajímavé i z architektonického hlediska, že by z toho byla vlastně hezká knížka, kde by zejména třeba zahraniční zájemci se něco dozvěděli o takových právě stavbách, jako je, dejme tomu, Lažanského palác s kavárnou Slávie nebo třeba Lucerna. A samozřejmě taky zásahy, které probíhaly na Pražském hradě v době, kdy byl Havel prezidentem. No a z toho se vlastně zrodila ta myšlenka udělat takovouhle knížku. Když jsem potom o tom mluvil s kolegy z knihovny Václava Havla, tak oni říkali, no my máme úplně stejný nápad, taky si myslíme, že něco takového tady chybí. No a tak jsem na tom začal pracovat.
15: Recenzenti oceňují klady vaší knížky, ale 70 popisovaných objektů leckomu připadá málo. Kritici napovídají, co ještě jste měl mezi ně zařadit, včetně adres dívek a paní, které měl Václav Havel rád. Na to jste nemyslel?
16: Já jsem myslel asi úplně na vše. Co se týče těch některých objektů, které ještě připomněl třeba Petr Zídek teď nedávno v Lidových novinách, tak i ty byly samozřejmě v tom mém soupisu, ale když jsem se třeba potom rozhodoval, že tam byl nějaký limit těch hesel, nemohli jsme jít do nekonečna, zda tam dát Strakovu akademii anebo obecní dům, tak jsem radši dal přednost obecnímu domu, protože je i architektonicky zajímavější a hlavně je dostupný. Lidé se tam můžou jít podívat, zatímco do Strakovy akademie se asi jen tak nedostanou. A co se týče bytu Milenek, což se tam taky objevilo, tak to musím říct od začátku, že nic takového jsem v té knížce mít nechtěl.
15: Je všeobecně známo, milý pane Lukaši, že prezidentův dědeček Václav Havel nechal postavit na Václavském náměstí v Praze palác Lucerna. Čím je pozoruhodný?
16: Palác Lucerna je jeden z prvních pokusů postavit v Praze moderní multifunkční dům. To znamená dům, ve kterém se bude bydlet, pracovat, kde budou kanceláře, kde bude ale taky živá pasáž s obchody, s kavárnami, s restauracemi. A nejenom to, ale kde se taky objeví třeba velký víceúčelový sál, který vybudovali v podzemí, což možná není úplně praktické, ale svým způsobem symptomatické právě pro ty nové moderní paláce kolem Václavského náměstí, kdy se v tom podzemí odehrávaly nejrůznější atraktivity, byly tam biografy, varieté, divadelní sály a podobně. V tomto případě dokonce se počítalo původně s tím, že tam bude ledová plocha pro nějaké lední reví, ale nakonec to bylo změněno vlastně na víceúčelový sál, který svému účelu slouží až do dneška.
15: Chodil jste tam tančit?
16: Ne, já jsem tam tančit nechodil, ale byl jsem tam třeba na maturitním plese své dcery, svého syna a především jsem tam navštívil řadu vynikajících koncertů. Bohužel Ella Fitzgeraldová nebo Louis Armstrong to mě minulo, to jsem byl ještě hodně malý, ale tam byli zase moji rodiče. No ale viděl jsem tam třeba Dizzy Gillespieho nebo Saru Vaughanovou nebo Pražské jazzové dny a tak dále, takže to jsou samozřejmě zážitky až na do smrti.
15: Já jsem slyšela, jak ten, kdo ji ohlašoval, Saru Vaughan, říkal Sara Vaughan. A taky vím, že Ella Fitzgerald řekla, že to bylo naposledy, kdy 3 patra pod zem šlapala pěšky.
16: Buďme rádi, že v té temnotě totalitního režimu se sem tyhle osobnosti dostaly a pro nás ta Lucerna byla prostě zásadní prostor. Ve vším všudy.
15: Co víte, pane Lukaši, o chátrajících barandovských terasách, včetně vyhlídkové restaurace? Václav Havel je získal v restituci, že?
16: Ano.
15: A později daroval své druhé manželce Dagmar.
16: Ano, a velice se trápil tím stavem, takže já si pamatuju, že v době, kdy byl ještě prezident, to jsme někdy na konci 90. let, tak jednal třeba ze společností Nationale Nederlanden, což je slavná pojišťovna
17: holandská,
16: která v Praze postavila například tančící dům nebo taky Zlatého anděla, která je proslulá tím, že spolupracuje s vynikajícími architekty a výtvarníky. No a oni skutečně pro Havla udělali feasibility study, to znamená jakousi studii využitelnosti těch barandovských teras. A já si pamatuju, když to potom přinesli ten výsledek a byli strašně jako takový rozpačití a v podstatě řekli, že jim vyšlo, že ty terasy jsou dneska naprosto nevyužitelné a že jakákoliv investice do nich by byla ztrátová, takže
17: a vzhledem dopadlo... k čemu? Vzhledem k schátralosti nebo vzdálenosti
16: od města? Ani ne, já myslím,
17: města.
16: Že ta schátralost, to se dá opravit docela snadno, nehledě k tomu, že ta restaurační budova byla taková dost robustní stavba, která i dnes, kdy jsem ji teď nedávno viděl po letech, pořád ještě je v podstatě v pořádku, dá se opravit. Problém je spíš v tom, jak se změnilo to okolí. Tak zaprvé přestaly fungovat ty klasické filmové ateliéry, které tam na Barandově bývaly. Sice se tam filmy točí dál, ale už to není pod hlavičkou nějakého konkrétního studia. To znamená, že jaksi se vypařily ty filmové hvězdy, které tam chodívaly, ty režiséři a producenti a podobně, kteří tam také bydlívali v těch domech v okolí. Zmizela tedy ta půvabná atmosféra, ta vyhlídka, která tam byla, protože dole je jedna magistrála, další je na protějším břehu a to spojuje ještě Barandovský most, kde burácejí automobily prostě 24 hodin denně. Kromě toho tam taky jezdí vlaky. A i z druhé strany toho Barandovského kopce je nová komunikace, takže v podstatě to místo ztratilo to, čemu se říká genius loci. A když tam přijdete zejména v zimním období, kdy není listí na stromech, tak ten hluk z těch okolních stran je poměrně značný. Jsem hrozně rád, že se přece jenom po letech potom našel investor, který se rozhodl jít do toho rizika a něco s tím udělat. To byl pan Zikos, který miluje moderní architekturu a který už zachránil dvě stavby, které byly v podstatě na odpis.
17: Pan Zikos je Řek.
16: Jeho rodiče byli Řekové, ale on se už narodil v Československu.
17: Aha, ano.
16: On mě tam pozval asi před měsícem, sešli jsme se tam a skutečně tam už probíhají nějaké přípravné práce na rekonstrukci té historické budovy, restaurace, která vlastně má získat tu původní podobu, tak jak vypadala ve 30. letech.
17: Jak už tu zaznělo, v roce 90 jste dostal nabídku pracovat na Pražském hradě. Nejprve v kulturní sekci, pak v památkovém odboru kanceláře prezidenta. Je pravda, že Pražský hrad podle Guinnessovy knihy rekordů největší sídlo hlavy státu na světě byl na začátku roku 90 přístupný veřejnosti jen z 15%.
16: No, tak přístupná byla vlastně jenom nádvoří, Starý královský palác, pak
17: Zlatá
16: jste se třeba
17: ulička.
16: Dostali do Zlaté uličky, ale mohli jste se jenom přes zaprášená okna dívat dovnitř, do těch domečků. No a zahrady, když si to takhle proberu, tak vlastně byly zavřené komplet, že jo. Královská zahrada totálně nedostupná, Jelení příkop naprosto, Jižní zahrady taky zavřené, Lumbeho zahrada taky. Dokonce i lány, které bychom mohli k Pražskému hradu vlastně připočítat, tak byly nepřístupné. Tam jsme se dostali jenom velmi krátkou dobu v roce 1968, kdy ten park byl otevřený veřejnosti. Takže samozřejmě to území, kam se lidé dostali, bylo velmi omezené. Abych na něco nezapomněl, tak samozřejmě lidé se dostali taky do Královského letohrádku a do jízdárny, protože tyto objekty si zapůjčila Národní galerie a pořádali se tam výstavy.
17: A do chrámu svatého Víta zdarma.
16: A do chrámu svatého Víta, ano.
17: A jak je tomu dnes s těmi procenty? Víte to?
16: Já myslím, že to tak zhruba obrátilo, že zůstává tak asi 15% toho území nedostupného, ale to myslím, že má svoji logiku. To je třeba garážový dvůr, kde jaksi není asi nic zajímavého pro návštěvníky, a nebo je to část takzvané dolní Lumbeho zahrady, či zahradníci, kteří se starají o všechny ty zelené plochy, které se mezi tím tedy zrekonstruovaly, otevřely veřejnosti a připočtěme ještě Chodkovy sady. To jsme s údivem zjistili, že taky patří Pražskému hradu kdysi. Tak prosili, aby někde měli jakési svoje zázemí, jakési místo, kam jim nebudou se trousit turisté. takže mají takové území v rámci těch Lumbeho zahrad a jinak jsme se snažili otevřít všechno, co šlo. A některé prostory i interiéru, tak například dřív byly nedostupné takové krásné prostory Pražského hradu, jako byl třeba Španělský sál, kde dnes se koná celá řada akcí, včetně koncertů. Další místo, kam se lidé dostanou, je například Míčovna. Dále krásný prostor jsou Císařská konírna, kde v době totalitní byla tělocvična Hradní stráže, byly tam basketbalové koše, to si ještě pamatuju. Tak to je dneska vlastně jeden z výstavních sálů Pražského hradu a tak bychom mohli pokračovat dál.
17: A otázka na závěr pro Zdeňka Lukeše, autora knihy Praha Václava Havla. Kdyby, milý pane Lukeši, do Prahy přijela zahraniční návštěva, na které by vám hodně záleželo, kam byste ji zavedl?
16: No, oni si to většinou sami řeknou. Takových návštěv jsem tam provázel spoustu.
17: Oni by si neřekli. Nechali
16: oni by
17: to na
16: si
17: vás.
16: Neřekli, tak já bych asi v tom případě, to znamená, že jsou nevyhranění, že jo, protože většinou se na mě obracejí ti, kteří chtějí vidět Plečníka na Pražském hradě, to je zajímá nejvíc, zejména architekty. Ale pokud by byli takto nevyhranění, tak bych se asi snažil udělat takový průřez tou architekturou Pražského hradu od středověku.
17: Vy byste vedl na Pražský hrad?
16: No tak já bych je vzal asi na místa, která mám rád a která jsou zajímavá z architektonického hlediska, která třeba nikde jinde na světě nepotkají. Tak já jsem se třeba zabýval architektonickým kubismem, což je jeden ze dvou stylů, který se narodil v Praze. Takže bych je vzal určitě do domu Černé Matky Boží. Možná, kdybychom měli víc času a kdyby je ten kubismus víc zaujal, tak bychom se ještě jeli podívat třeba na tu Králíčkovou lampu na Jungmanově náměstí nebo na Chocholovi domy pod Vyšehradem. Pak bych jim třeba ukázal něco secesního a to asi v koncentrované podobně představuje obecní dům. No ale určitě bychom se šli podívat i na nějaké památky staršího data. Krásný třeba pohled na Prahu je ze Strahova, takže bychom se možná vypravili taky třeba na Strahov. A nebo bychom jenom bloudili po těch uličkách Starého města, Malé Strany, které mám rád. Nebo třeba takový Nový svět na Hradčanech. To je místo, kam většinou turisté vůbec nepřijdou, což je asi i dobře, kde ta atmosféra je samozřejmě naprosto úžasná. Protože Praha je nejúžasnější město na světě.
17: Jak se máte?
16: Dobře.
17: Záznam těchto knížek plus, případně kterýchkoliv předchozích, můžete vyhledat na webové stránce plusrozhlas.cz. Pořad knížky plus připravila Jana Klusáková. Technická spolupráce, mistryně zvuku Jitka Procházková. Přejeme vám obě příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus.
8: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
14: V prosinci 2012 vzpomínala na Václava Havla významná česká ochránkyně lidských práv a disidentka Anna Šabatová v pořadu Hovory na Bělidle. Jehož reprízu si teď můžete poslechnout. Jen dodám, že pořad obsahuje i dobové telefonáty posluchačů a reflektuje také první přímé prezidentské volby, které se konaly v lednu 2013.
8: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Hezký večer, začínají hovory na Bělidle, pořad zaměřený na problémy žen, ale určený nejenom ženám. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Krejčí
1: a Jana Šmídová.

0: a my na vlnách Českého rozhlasu vítáme Annu Šabatovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Anna Šabatová je disidentka a signatářka Charty 77. Její hlavní téma po celý život je ochrana lidských práv. V letech 2001 až 2007 byla též zástupkyní veřejného ochránce práv. Dnes vyučuje na katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a je předsedkyní Českého helsinského výboru. Je držitelkou ceny OSN za obranu lidských práv a ceny Alice Garrigue Masarykové. My jsme Annu Šabatovou pozvali právě dnes, v den prvního výročí úmrtí prezidenta Václava Havla, abychom si společně s ní připomněli osobnost, kterou většina z nás stále poměřuje svá slova i skutky. V dobrém i ve zlém. Paní Šabatová, čím to, že osobnost Václava Havla na nás takto působila a stále působí?
1: No, je to nepochybně, protože to byla mimořádná osobnost. To je sice takový banální konstatování, ale tak to je. Mimořádná osobnost, která navíc několik desítek let hrála významnou roli ve veřejném prostoru. A to v dobách jako vlastně různých. Ta 60. leta měla svou povahu, leta 70. a 80. byla jiná a jeho role v té situaci byla jiná. A jiná byla potom v těch letech 90. při budování té polistopadové nové společnosti.
2: Paní Šabatová, pražský arcibiskup Dominik Duka při včerejším rekviem za Václava Havla varoval před sílícím vlivem komunistů v krajských zastupitelstvech a připomněl slova právě Václava Havla, jimiž se kvůli zdravotnímu stavu 17. listopadu 2011 z bohoslužby omluvil. Teď cituji. Milá Aneško, děkujeme ti za ochrannou ruku, kterou si nad námi držela 25. listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenu. Třeba ji ještě budeme potřebovat. A následně pak Duka vyřkl řečnickou otázku. Václave, příteli, pane prezidente, už je to tu. My ji potřebujeme. Už jsou zase zde ti, kteří chtějí znovu budovat železnou oponu. Jím a jim podobným svěřujeme v krajích školu a výchovu. Tak byla to řečnická otázka, tak proč právě tato otázka, co byste na ní... Pokud byste, paní Šabatová, měla možnost třeba panu kardinálovi odpověděl.
1: No, mně se zdá, že pan kardinál tu situaci hodně zjednodušil, hodně. Víte, když někdo zemře a byl tak významná osobnost jako Václav Havel, tak samozřejmě nastane i určitý boj o jeho odkaz, o jeho interpretaci. A já rozhodně si nemyslím, že interpretace Václava Havla je ta, že by se on přimlouval u svaté Anežky na to, aby tady nebyli v krajských radách komunisti.
0: Právě to je jedna z věcí, na kterou se vás také chceme zeptat v souvislosti s Václavem Havlem, na kterého dneska vzpomínáme. A sice hodně se mluví o tom, že jedna z chyb Václava Havla byl sametový průběh listopadové revoluce. Chybou bylo, že zlo nebylo pojmenováno, viníci potrestáni a naopak premiérem první vlády, kterou Václav Havel jmenoval, byl bývalý aktivní komunista. Jak se na to díváte vy, paní Šabatová?
1: Já tento pohled odmítám. Já jsem dokonce znala Mariana Čalfu a myslím si, že to vedení té vlády, které bylo ty první dva roky, bylo velmi konsenzuální a mělo silnou podporu společnosti a myslím si, že Václav Havel udělal správně, že tímto způsobem začal komunikovat i s tou částí, kterou jsme na těch náměstích jako kdyby porazili, ale to samozřejmě neznamená, že ta společnost se vám promění ze dne na den, že všichni ti lidé hnedka druhý den budou mít jiné názory. S tou společností je třeba komunikovat a ona se proměňuje k té demokracii postupně. A já si myslím, že zlo bylo pojmenováno, že to není pravda, že nebylo pojmenováno, mnohokrát bylo pojmenováno. A myslím si, že kdyby se vedla nějaká militantní politika vůči komunistům tehdejším, tak by to tu společnost daleko více rozdělilo, než je rozdělena dnes.
0: My jsme v loni zažili při pohřbu Václava Havla chvíle společného smutku, kdy skutečně veliké množství lidstva, kdy každý, kdo ho znal, znal ho každý, chtěl našeho prezidenta buď přímo nebo zprostředkovaně doprovodit ke hrobu. Mezi lidmi zaznívaly hlasy o tom, že končí jedna éra, že líp už bylo a také jak nám všem bude jeho osobnost chybět. Dala by se paní Šabatová na Václava Havla parafrázovat i slova spisovatelky: šťastný to muž? Byl šťastný? A čím také se podle vás Václav Havel jako politik nejvíce zasloužil nikoliv o stát, ale o náš společný prostor, kde žijeme?
1: Tak jsou to asi dvě otázky.
2: Ano, odpovědi je na vás.
1: Takže mně se zdá ta paralela vlastně krásná, kterou jste uvedli, protože kněžna si uvědomovala, velice uvědomovala, že paní, že babička žila, já použiju slovo Václava Havla, smysluplný život, že prostě žila pro jiné lidi, byla jako uctívaná pro svou moudrost, laskavost. A myslím, že Václav Havel také jako žil velice plný život, který měl smysl. A to celou dobu, ať byl ve vězení, ať byl v opozici, ať

0: ve schopnosti velice praktickými kroky a konsenzuální povahou vlastně spolu vytvářet děje, které nakonec vedly k konci tomu toho režimu. Samozřejmě a vnímal to, určitě on to dobře vnímal i v kontextu východoevropské, my jsme ty kontakty měli. On si to dobře uvědomoval a já bych chtěla říct, že on byl kritikem i té západní společnosti. Ono to v těch 80. letech, kdybyste se podívali do těch esejů, tak je to vlastně, tam byla obsažena celá řada... celá řada věcí, které dnes jako bychom mohli nově promyslet. To, že to pak zůstalo tak trošku stranou, to je samozřejmě, to se stává a těch úkolů bylo mnoho a některé věci se nedají tak prosadit a ovlivnit, ale tam ten prvek toho kriticismu i k té jako tržní společnosti byl silný a to je jedna z věcí, z kterých my dneska bychom třeba mohli čerpat, jo. Tady pan kardinál ukázal třeba, jakým způsobem on se vyjádřil hezky o Anežce České, ale Václav Havel v roce 78 taky podepsal takový manifest 100 let socialismu. Byla ta připomínka 100 let založení sociální demokracie, kterou podepsali jenom lidi z opozice tedy. A on se vlastně tehdy přihlásil k této skupině lidí, takže on opravdu je složitější postava, než aby jsme ho tady zjednodušovali tímto způsobem.
1: A v té složitosti budeme dál pokračovat, protože ve své knize prosím stručně napsal v roce 2005 zde zmiňovaný Václav Havel, cituji. Často jsem stělesňoval menšinové postoje a trochu se tím vymykal obecně sdílené představě politika jako zrcadla převládajících nálad, či názorů, či sklonů, či mentalit. Aniž jsem o to usiloval, vnímali mě mnozí nejen v době disidentství, ale i v době, kdy jsem byl prezidentem, jako své špatné svědomí. Tak paní Šabatová, domníváte si, že tady může být kořen mnohých až nepochopitelně zlovolných útoků, které dodnes zaznívají na adresu Václava Havla, zejména z okruhu blízkých spolupracovníků současného českého prezidenta Václava Klause? Je to to nastavování zrcadla, v němž vidí své špatné svědomí?
0: No, není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem, když jsme
1: nicméně
0: teda...
1: Nicméně ty jsou tedy mimořádně zlovolné a v podstatě
0: a
1: hovoří...
0: Já jsem to teda předestrala, když jsme tady teda jako u té babičky, tak chci říct, že i člověk vynikající osobnost, nemůžeme čekat, že ho všichni budou přijímat. A podle mě tady tyto zlovolné útoky ze strany Václava Klause a jsou i z jiných stran, jsou menšinové, jsou projevem spíš malosti těch lidí, ale skutečně není. Ten, kdo vyjde s každým a opravdu s nikým nikdy nevzejde v konflikt, tak také obvykle neposune jako společenské vědomí nebo není tím fermentem té společnosti.
1: Tak a zažíváme dnes nějakou bitvu o odkaz Václava Havla. Každý si chce rok po jeho smrti přisvojit trochu jeho slávy, zahřát se v odlesku. To je jeho mimořádně dobré pověsti, zejména v zahraničí tedy.
2: Já bych připomněla rok 2009, kdy při 20. výročí listopadových událostí jste, paní Šabatová, v jednom online rozhovoru dostala od pořádajícího kabinetu Havel tuto zajímavou otázku, alespoň mě zaujala. V roce 1975 píše Václav Havel Gustavu Husákovi toto. Cituji. Zdá se, že málo kdy se v poslední době dával společenský systém tak otevřeně a bez zábran příležitost uplatnit se lidem ochotným hlásit se kdykoliv k čemukoliv, pokud jim to přináší užitek. Lidem bezzásadovým a bezpáteřným, ochotným z touhy pomoci a osobním prospěchu udělat cokoliv. Ten dotaz zněl. Změnil se v tomto nějak společenský systém? A tak bych prosila, jestli byste pro naše posluchače a posluchačky mohla tento dotaz zodpovědět i tady na Bělidle u nás.
0: Víte, někdy jako slova z minulosti zazní velmi aktuálně v nějakém kontextu.

0: kontextu, že najednou pociťujete, že rezonují. Že rezonují a třeba před nějakou dobou by nerezonovala. Já si třeba myslím, že na začátku 90. let by tato slova nerezonovala, ale dneska cítím právě kvůli té společenské frustraci, že zase velmi silně rezonují. Ona mají jistou obecnost, přestože byla zcela konkrétně v 75. mířena na
1: normalizace,
0: taková ta ještě ten okamžik, než začala ta naděje s tou chartou a že, než se začalo formovat vlastně něco proti takového systémovějšího. Takže asi takto, no.
1: A nyní již nastal čas na vaše otázky, názory, milé posluchačky a posluchači. My dnes na Bělidle hovoříme o odkazu prezidenta Václava Havla a hovoříme s bývalou disidentkou a současnou předsedkyní Českého heslického výboru Annou Šabatovou, která bude reagovat na vaše krátce formulované názory a odpoví taky vaše krátce formulované dotazy. Dobrý večer.
2: Zdraví Bosáková.
1: Paní Bosáková, zdravím vás, ano.
2: Paní Šabatová, to jste řekla moc hezky, že teď po smrti Havla si chce každý z něj vzít nějaký kousek a říkat třeba to by Havel chtěl, to by nechtěl. Například včera Lída Rakušanová odsoudila akci vyhrnutých kalhot jako trapnou recesi, což teda, na což s čím teda moc nesouhlasím. Takže to jste řekla moc pěkně.
1: Ty akce jsou nejrůznější, lidé v tuto chvíli zapalují svíčky, chodí po vlastech českých a moravských nejrůznější průvody a odehrávají se pietní akce. Já sama jsem ráno viděla mnoho elegantních mužů, jak měli, než mi to došlo, vyhrnuté kalhoty u drahých obleků, ale já myslím, že je to takový český způsob, jak připomenou Václava Havla a tu jeho volbu prezidentem, kdy opravdu ty kalhoty nebyly nejdelší, ale máme další hovor. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tady je Svobodová, dobrý večer. Já bych chtěla taky pozdravit moc paní Šabatovou, velmi si ji vážím a musím říct, že to, co řekla od začátku až do konce pomalu, i když se to tak nemá, tak mluví mi opravdu ze srdce, včetně toho, co řekla o svaté Anežce, protože se také domnívám, že by dnes šla tím, nebo zaujímala ten menšinový postoj, tak jako pan Havel ve své době. A chtěla bych položit otázku, jak vnímá paní Šabatová úlohu paní Olgy, její dobrý vliv na Václava Havla a potom jestli si nemyslí, že přece jenom ten Západ trošku Václava Havla převálcoval ve smyslu toho tlaku třeba na to a tak podobně, takže asi takto. Děkuju vám.
1: Děkuji mnohokrát, naschledanou, díky. Takže to jsou dvě konkrétní otázky. Tak...
0: Olga Havlová byla velmi důležitá osoba pro Václava Havla. Já osobně ji vnímám nejenom jako ženu Václava Havla, ale jako samostatnou osobu, osobnost, která z mého pohledu velice přispěla v těch letech 90. k tomu, že se lidé se zdravotním postižením stali, začali stávat součástí společnosti. Měla velmi sociální cítění. Myslím si, že Václav jako ji naslouchal v tomto a měla podle mě na něj veskrze kladný vliv. Právě tou svou takovou praktickou ale sociální dimenzí.
1: A potom tam byl ten druhý dotaz, členství v Severoatlantické alianci a podobně, a zda tedy západ nějak na Havla tlačil, ale to paní má...
0: Já bych o tom klidně ráda diskutovala, ale je to složitý a myslím si, že tady ten prostor není takový, ale řeknu teda dvě věty. Já jsem měla Václava Havla velice ráda, ale to neznamená, že jsem úplně se vším souhlasila. A my jsme vlastně společně měli v těch 80. letech takovou vizi, že se oba dva ty pakty vlastně rozpustí. Jo, že samozřejmě, že zanikne Varšavská smlouva. Ta také zanikla, ale v té naší představě, a to je doloženo mnoha textech, bylo společné představě i s Václavem Havlem, že vlastně zanikne i to NATO. Ten vývoj šel jiným směrem, já nevím, do jaké míry se dalo pokračovat v této ideji, možná na ní ještě nebyl čas, aby nastal možná tato jaksi kolektivní bezpečnost, opravdu univerzální, je ještě něco, k čemu se budeme přibližovat, ale rozhodně zase tenhle ten podnět z těch 80. let, jako si myslím, že je možný znova se na něj podívat, no, dnes.
4: Já bych se ještě chtěla zeptat Už jsme tady hovořili o všech možných akcích, kterými si připomíná naše země Václava Havla, den jeho úmrtí. A vás bych se, paní Šabatová, chtěla zeptat, jak bychom my, úplně obyčejní lidé, nepolitici a nebyzmysleni, měli vlastně udržovat odkaz Václava Havla v běžném životě, nikoli v nějaké výročí a dny sváteční, ale v úplně normálním životě. Z čeho by měl ten Vašek největší radost?
0: Já myslím, že z kritického myšlení by měl určitě radost a z občanské angažovanosti v tom nejlepším slova smyslu.
1: Ale občanská angažovanost,
4: rozvíjení občanské společnosti.
1: No, mu osad možná dělá docela radost tam někde na tom jeho obláčku, tak vy jste občanská aktivistka každým coulem, tak co, jak byste dnes tedy dala Václavu Havlovi report, jak se vyvíjí česká občanská společnost?
0: Ona je, samozřejmě mám mnoho projevů a co já teda vnímám, že jako vlastně pozitivní je, že vzrůstá kriticismus k tomu, jak to tady teď jako ta vláda vede, tak to může jít jako takový nejpodstatnější, nejpozitivnější vliv.
1: Takže ještě máme chvilinku času, tak teď samozřejmě ta otázka také souvisí s Václavem Havlem, tak vzhledem k historicky první blížící se přímé prezidentské volby, viděla byste by ráda osobně na prezidentském postu České republiky ženu? Václav Havel se přimlouval, dokonce řekl, že by byl rád, kdyby jeho nástupkyní byla žena, tak to se tedy nestalo, tak jaký je váš osobní názor?
0: Odpověď bude mít dvě roviny. Máme 3 týdny před volbama. Ano. Kdybyste se mě zeptala před rokem, tak bych asi odpověděla obecně, že bych tam ráda viděla ženu. Ale máme 3 týdny před volbama a já bych tam ráda viděla Jiřího Dienstbiera. Takže protože ho se všech těch kandidátů považují za nejlépe připraveného.
4: Nicméně v obecné rovině byste ráda viděla ženu.
0: Určitě v obecné rovině.
4: Nebavíme se o konkrétních kandidátkách.
1: To ne, ale možná zase za 5 let už to nebude tak hypotetická otázka v čele České republiky. Na hradě bude sedět žena.
0: Já bych hlavně chtěla říct, že ve společnosti, ve všech jiných funkcích bych viděla ráda více žen.
4: A s těmito slovy již naše hovory na Bělidle pro dnešek končíme. Děkujeme všem našim posluchačkám a posluchačům za jejich dotazy a pozornost a hlavně děkujeme za návštěvu ve studiu Aně Šabatové.
0: Děkuji za pozvání.
1: Ale my už se musíme rozloučit. V tuto chvíli se od mikrofonu a loučí
4: Kateřina Krejčí
1: a Jana Šmídová. Naslyšenou.
5: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
6: Nedlouho po prvním zvolení prezidentem se Václav Havel rozhodl k tehdy zcela novému způsobu komunikace s občany. Zrodil se rozhlasový pořad Hovory v Lánech. Prezident v něm pravidelně rekapituloval události uplynulého týdne. Ty úplně první se vysílaly 11. března 1990. S prezidentem hovořil redaktor Ota Nuc. Stojí za připomenutí, že mezi březnem 1981 a květnem 89 byl Ota Nuc tajným spolupracovníkem Státní bezpečnosti.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
7: Pane prezidente, máte pocit, že zakládáme novou tradici tímto rozhovorem?
8: Ano, já docela vítám tuto iniciativu Československého rozhlasu, protože dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize. Kdykoliv teď kráčím kolem televizní obrazovky, vidím se tam a mám své důvody, které nechci rozvádět, proč bych docela rád se trošku přestěhoval z televize do rádia.
7: Vy jste se včera v noci vrátil z té, skoro bych řekl, až pravidelné výjížďky do některého z krajů. Bylo to náročné včera?
8: Ty cesty po republice, stejně jako cesty do zahraničí, jsou samozřejmě náročné, ale jsou popravdě řečeno odpočinkové ve srovnání s tím, co musím dělat v Praze na Hradě, když se v televizi zdá, že nic nedělám. Že to je ten vlastní výkon mé funkce. Že...
7: Dnes je tady odpočinkový den, neděle v Lánech. Vypadá to velice idylicky, tady obora už se pozvolna zelená. Tak co to znamená taková neděle tady?
8: Odpočinek to je v tom smyslu, že se dostanu na chvíli na vzduch, pojedu se parkem a vykoupu se v Husákově bazénu a případně se pojedu na koni tak, aby mě lidi neviděli moc a nepoznali, že na něm neumím jezdit a nemysleli si, že na podobu pana prezidenta Masaryka, který na něm uměl jezdit, ale jinak to je samozřejmě taky práce, mám tady několik návštěv během celého dne, jednu dost důležitou a mezi tím ve volných vteřinách pracuju, něco si promýšlím, něco píšu, něco čtu, pokud takové minuty naleznu.
7: Takže ta témata, která vám momentálně běží hlavou, které z nich dominuje?
8: Bude příští týden, jak víte, ve středu zasedat opět plenární schůze obou sněmoven federálního shromáždění a mně se honí hlavou například to, že by konečně jsme se měli dohodnout naše národy o tom, jak se bude jmenovat náš stát. Jak víte, Slovenská národní rada jednomyslně navrhla název Federace Česko-Slovensko. Tento název má svou legislativní logiku, opírá se o trošku jaksi zdeformovaný výklad Pittsburghské dohody, opírá se o nepřesný překlad francouzského znění smlouvy o uznání Národní rady, opírá se o obnovu tohoto názvu v roce 38. mezi Mnichovem a samostatným slovenským státem. Nicméně, podle mého mínění, není tento název šťastný. Je v něm podle mého mínění několik státoprávních, několik gramatických, několik pravopisných chyb. Asi 2500 let existuje slovo republika, původně se říkalo respublika. A je to označení podstaty určitého státního útvaru, jako je monarchie, konstituční monarchie, tak je republika. Federace, federativnost je znak. Ten vlastně známe z praxe až od 18. století, kdy na federativním principu vznikly Spojené státy americké. Podle mého mínění znak určitého státního útvaru má mít povahu přívlastku. Nemůže se říkat federace, může se říkat federativní republika, jako třeba Jugoslávie. Dále si myslím, že federace, ale nejsem odborník, že federace se váže s druhým pádem. Že by se muselo říkat federace zemí Koruny České a Slovenska. Slovensko vím, co je, to je země. Nevím, co je Česko. Vím, co je země Koruny České, to je Čechy, Morava, Slezsko, Těšínsko. Zdá se mi, že kdyby tam mělo být slovo federace, muselo by být řečeno čeho federace, to znamená zemí Koruny České a Slovenska. Hlavně ovšem nevím, co to je Česko, že znám to slovo z posledních let z pokleslé exilové žurnalistiky v takových dopisech čtenářů.
9: U vás v Česku?
8: Ano, v dopisech čtenářů v časopisu Reportér Škutinově se občas vyskytovalo Česko. Už vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz. Zkrátka a dobře, naprosto chápu důvody, proč Slovenská národní rada jednomyslně se přiklonila k tomuto názvu, ale zároveň vím, že to český národ nemůže přijmout. Česká národní rada, jak víte, navrhuje, aby se náš stát jmenoval Československá republika. Já mám dojem, že zastupitelské sbory našich dvou národů by měly vyjít na náročnou cestu hledání kompromisu. Myslím, že federální shromáždění ví, jakým způsobem se k tomuto kompromisu přiblížit. Myslím, že existuje takový mechanismus a myslím, že povede-li se to, tak by mohlo federální shromáždění už příští týden přijmout zákon o názvu našeho státu.
7: Další kontroverzní záležitost byla s naším státním znakem ve Slovenské národní radě. To už je vyřešeno?
8: Samozřejmě to vyřešeno není. Je rozpoutána jakási celonárodní heraldická diskuze, která postrádá přítomnost všech hledisek politických, heraldických, výtvarných a hlavně postrádá takový komplexní pohled na souvislost těch dvou znaků národních republik a znaku našeho státu. Postrádají většinou ty debaty ohled na miniaturizaci a ohled na logiku těch vazeb mezi těmi znaky a podobně. Přesto se mi zdá, že existuje řešení, které by bylo přijatelné pro většinu Slováků, pro většinu Čechů. A bude to pravděpodobně, by takové řešení bylo trochu odlišné od toho, co jsem já původně navrhoval federálnímu shromáždění, ale zdá se mi, že by to mohl být znak hezký, logický, heraldicky zdůvodnitelný a opět, tak jako s názvem republiky, pevně věřím, že poslanci budou mít rozum, pochopí, že mají pracovat rychle a možná by i tento týden mohla i v této věci být jednota.
7: Já vím, že tohle jsou otázky, které jsou vám jako ústavní hlavě státu nejbližší. V poslední době ovšem se přechyluje pozornost veřejnosti přirozeně k otázkám ekonomickým. Tu ekonomickou diskusi rozvířil, pokud jaksi ji musel rozvířovat, premiér Čalfa svým posledním vystoupením v parlamentu. Jaký máte názor na ekonomický vývoj a na ekonomickou reformu?
8: Zdá se mi, že máme právo na to chvíli o tom přemýšlet. Je to, co nemá obdobu. Přechod centralizované neekonomiky v nějakou ekonomiku smysluplnou založenou na tržním mechanismu spojený s přechodem od totalitního systému k demokracii je cosi, co opravdu nemá historický precedens. O takto náročném úkolu máme právo 2-3 měsíce přemýšlet. Ten nesmírný tlak, co je vyvíjen na naši vládu, že nic nedělá, že nic neví, že se neví, kdy reforma bude a jaká bude, jestli bude rychle nebo pomalu, ten mně připadá neoprávněný. Když jsme 40 let vydrželi v tom systému té neekonomiky, tak vydržíme ještě 2 měsíce, než si rozmyslíme ten harmonogram. Ten harmonogram se v podstatě začíná rýsovat. Zdá se, že v údobí dovoleb by se provedlo cosi jako jakési takové předpolí té reformy. To znamená, že by se přijal určitý soubor ekonomických zákonů, 3 z nich už byly předloženy vládou federálnímu shromáždění. Pakliže poslanci federálního shromáždění nebudou svá jednání chápat jako předvolební kampaň a televizní exhibici a budou se opravdu tou věcí zabývat a budou se k tomu vyjadřovat kvalifikovaně, tak by snad mohly být brzo přijaty ty první 3 navržené zákony, bude třeba pravděpodobně doplnit o 2-3 další, aby byl vytvořen ten první komplex těch zákonů, které by vytvořily takové základní předpolí, předpoklad té reformy. Ta reforma sama by pravděpodobně, podle mého odhadu, se začala uskutečňovat v tom takovém náročném dvouletém údobí, které bude po volbách, kdy, jak víte, budeme hledat nejlepší ústavu, budeme celonárodní diskuze o ústavě, budeme se pokoušet vymyslet opravdu ústavu, která by vydržela pár desetiletí, ne-li staletí, ne takovou, která se musí každý rok měnit nějakým ústavním zákonem. A to bude úkolem ústavodárného Národního shromáždění, které vzejde z těchto voleb, a pravděpodobně asi to dvouleté takové období budování té ústavy a přebudovávání celé legislativy a několik set zákonů se musí změnit v návaznosti na novou ústavu. Toto období se pravděpodobně bude krýt i s tou skutečnou ekonomickou reformou, která musí mít zase svůj promyšlený harmonogram. Cokoliv se udělá, musí být promyšleno v souvislosti s tím, co se má udělat později a tak dále. Já shodou okolností o tom už leco vím, ale opravdu se mi nezdá, že teď bych měl zacházet do podrobností.
6: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.
5: Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Je 22 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Desítky voličů na Ostravsku dostali lístky i s kandidáty z jiné obce. Americký prezident Trump nebude po kritice používat veřejné peníze na propagační videa. Nehoda je na dálnici D4 u Voznice a překážka na D6 u Sokolova. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty až 23 stupňů. Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Radiožurnál. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Podle staroveské úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
10: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek tak použit, tak je hlas neplatný. Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit. Ať si to zkontrolují. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
9: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% bodu více než srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabáka nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Americký prezident Donald Trump už nebude používat peníze daňových poplatníků k financování reklamních spotů v televizi. Na své síti napsal, že další klipy chce hradit ze svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí. Reaguje tak na kritiku, kterou vzbudily spoty placené jeho administrativou. Stanice CNN uvádí, že takových reklamních videí propagujících prezidenta Trumpa a jeho politiku vzniklo za veřejné peníze nejméně 13. Spojené státy čekají v listopadu volby, které rozhodnou, jestli Trumpovi republikáni udrží většinu v kongresu. Za provozování nelegálního domova pro seniory skončí žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku ve vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných sociálních služeb dostala už dříve podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního neudělala. Její obhájce navrhoval peněžitý trest anebo domácí vězení. Státní zástupce Petr Dočkal s tím ale nesouhlasil.
11: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru, stejně jako podle názoru soudu, nepřicházelo v úvahu, a proto bylo tedy rozhodnuto o uložení úhrnného trestu v trvání 6 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a také toho trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti sociálních služeb s ošetřovatelskou péčí.
9: Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic opatrně u sjezdu do Voznice. Na kilometru 24,5 osobní auto srazilo srnu. Čekejte omezený průjezd. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů se vyhněte překážce u odbočky do Sokolova. Na kilometru 131,5 poblíž sjezdu na centrum leží na vozovce sražená srna. A na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova opatrně u Plzně. Poblíž sjezdu na Domažlice a stot na 89. kilometru pojedete kolem porouchaného kamionu. Zabírá odstavný pruh a hlavně nákladní vozidla vybočují.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodněji zataženo, teploty ještě vysoké, 18 až 23 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Václav Havel je jméno, které slýchala celé dětství. Její otec byl poradcem prvního polistopadového prezidenta. A tak se možná dá očekávat, že i ona bude mít Václava Havla za vzor. A nebo taky ne, možná jen obdivuje Havlův literární talent. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus je spisovatelka, autorka divadelních her, hudebnice a zakladatelka Radio Free America Natálie Kocábová. Ahoj Natálie.
13: Ahoj, ahoj.
12: U mikrofonu je Renata Kalenská.
5: Hovory.
12: Natálie, kdo je pro tebe Václav Havel, jehož nedožité devadesátiny slaví půlka země? Ptám se v kontextu toho, že v listopadu 1989 ti bylo 5 let, nicméně i tam už jsou nějaké vzpomínky.
13: Jo, tak Havel byl v první řadě někdo, kdo byl součástí naší rodiny, ať už tam fyzicky byl nebo nebyl, protože kolem něj se skutečně točilo, nechci říct všechno, ale mnohé. Tak to je jako jedna rovina. Ale pro mě je druhá rovina důležitější a to je, že já Havla znovu objevuju. Jak jsem začala sama se založením rádia Radio Free America s Alexandrou Alvarovou, což je jakoby čistě prodemokratická platforma. Lidi to nemají rádi, ale já se to nestydím přiznat, to je prostě aktivistický projekt, který se jako snaží lidem osvětlit to, co se děje. No a v rámci toho já velmi často přemýšlím o disidentech. Minimálně proto, že o nich mluvíme a děláme s nimi rozhovory z různých zemí. No a v rámci toho já prostě toho Havla jako znova objevuju to, co to asi muselo být tehdy, kolik to stálo sil, emocí, jaký strašný vyčerpání to disidentství sebou neslo. Člověk se musí neustále přesvědčovat o naději. Takže pro mě Havel je znovu nalezený apel ve společnosti a já si myslím, že se nemýlím, když řeknu, že to takhle má hodně lidí a že Havel opravdu znovu ožívá v těchto dnech.
12: Nakolik je to důležité a proč zrovna teď souvisí to s vývojem v naší zemi? A nebo v celém světě?
13: Určitě celý geopolitický shift, napětí, hrozby hybridních válek, ani ne hrozby, prostě hybridní války, informační chaos, algoritmy sociálních sítí, to všechno teď eskaluje ve velmi těžko čitelnou situaci, která je v každý té zemi ale si taky dost podobná. Takže lidi tuší, že nastupuje nějaký novej typ režimu a zase to vrací prostě k těm kořenům, no, Havla.
14: Já si myslím, že tahle otázka se ti líbit nebude, protože je taková hodně, je to vlastně klišé už, ale mě to fakt zajímá, co podle tebe by dneska Václav Havel na tu situaci říkal, jak by to hodnotil, jak by to analyzoval, jestli by tam byl ten optimismus, o kterým jsi mluvila včera. Mm. Já teda jenom zmíním, že jsme včera spolu byli v divadle Husa na provázku v Brně, kde jsem moderovala s tebou Jindřichem Šídlem a s Standou Billerem debatu právě o Václavu Havlovi a ty jsi tam mluvila o tom optimismu.
13: Já jsem ještě shodou okolností před tím státu měla v Pardubicích přednášku a on řekl, což jsem tam zmínila včera, že Havel by byl ve velký depresi. Jo? Kdyby byl dneska, já nevím, kdyby mu bylo kolem 70 let, tak by to údajně jako nedal. Myslím si, že je to shodný prvek všech bývalých disidentů. Když se jich vždycky ptám, jak se cítí, jak to vnímají, tak jejich reakce je víceméně stejná. Dost jako depresivní, no.
14: Ale Havel tam to očekával.
13: Prosím?
14: Havel to očekával, protože
13: on to očekával.
14: Ty jsi mluvila
13: to
14: o tom, že on s depresemi odcházel z tohohle světa.
13: Jo, on neodcházel, já nechci říct šťasten a nechci mluvit za někoho, kdo tam toho jako byl, ale táta prostě říkal, že odcházel velmi zneklidněn, jo. A to vlastně si pamatuju od té chvíle, že jsme to řešili. Ale ještě chci říct dvě věci. Já si myslím, že málo hrdinů odchází nadšeno. Že vždycky jako, že prostě logicky. No,
14: zamnuli dojde. Ruce, jak to všechno zvládli.
13: No, ne, to k tomu příběhu hrdinství nepatří. A pro mě je to daleko důležitější detail, že stejně tak dle mýho prostě po nějakém studiu Milady Horákový, když jsem psala o ní scénář, tak jsem přesvědčená, že jako jít na smrt s hlavou vztyčenou je něco, co se píše do dopisů, jo, ale ty lidi jsou zlomený v tu chvíli. A je to tak podle mě správně, oni opravdu tu práci a tu krev a ten pot odevzdají. Takže podle mě tohle není depresivní nějaká poznámka. Jo, ale jedna věc. Já si myslím, trošku něco ještě jiného. On byl spisovatel, autor divadelních her.
14: Což byl pro tebe ten základ u něj dlouhá léta. Nevím jak dneska, ale říkala si, já ho beru hlavně jako geniálního literáta.
13: No a pro literáta sledovat, co dneska se děje. Já jsem se o tom bavila teď s Arpádem Šoltézem. Vy nemůžete nebýt naprosto fascinováni. To je prostě situace, která násobně předčí jakoukoliv fikci. Víceméně každý den mě napadne, že nějakou událost kolem americké administrativy, ale vlastně celý té geopolitické situace, bych já nevymyslela ani včera, jo, i kdybych to chtěla hodně přehnat. Takže tenhle ten aspekt, že sledovat současnou geopolitiku pro spisovatele je mimořádně fascinující zážitek.
14: Kdy ti do toho tak skočí, myslím, protože já jsem se o tom bavila s Honzou Hřebejkem, s režisérem, a ten vlastně mluvil stejně, říkal, dneska natočit film o současnosti znamená pokusit se to tempo toho vývoje dostihnout, ale vlastně to nejde.
13: Ne.
14: Jde to u dokumentů, nejde to u hraného filmu.
13: Hele, ani u dokumentů, ale ono to ani nejde v novinách. To je ta absurdita. Já napíšu nějaký článek, za pár hodin už bych ho musela jako předělat. A ne v detailech, opravdu v obrovských, nebo třeba v celém tom příběhovém jako oblouku. Jo. Takže když člověk odstoupí od svých emocí, tak si to lze, když to řeknu hodně dekadentně, užít. Ale musíš mít ráda příběhy, no.
14: Totiž ale já jsem to před chvílí z tvých úst tak trošku chápala, že vlastně ono to volá po zpracování a je tam takový ten prvek toho užití si.
13: Mě to umělecky naplňuje. Bohužel mi to bere jakýkoliv čas na psaní her, což mi začíná extra chybět. A jako fakt doufám, že velmi brzo už něco napíšu.
14: A to je škoda, ne? Protože divadelní hra o tom, co se dneska děje, to taky...
13: Já už mám několik variant připravených.
14: Řekni něco.
13: Ale...
14: O čem?
13: No tak jedna z těch variant je, jakým způsobem se přesouvá nebo posouvá předávka informací. Jo? Jak se mění mediální prostor a jak se bude muset změnit dle mýho vůbec celý nastavení novináře. Protože dneska, jak to jede takzvanou flood the zone taktikou, čili opravdu každých 10 minut je tam nová bomba, tak člověk musí nejenom reportovat v tom čase, ale on musí umět přečíst v tom čase, co z toho návalu je opravdu důležitý a co k čemu potom povede. A to potom sleduje v těch různých jiných jako rovinách. Jo? Pak se nám tady otevřel celý prostor mezinárodního organizovaného zločinu, o kterém jsme si tak jako jenom tak tiše povídali předtím. Brali jsme to jako jenom nějakou oblast drog a prostě obchodu s bílým masem a najednou vidíme, že to je součást vlád, jako jo, nebo minimálně v Americe tenhle ten problém je.
14: Je to součást vládní agendy.
13: No. No, tak jako, no to je docela drsný říct, ale jo, kdybychom seděli na pivu, tak bych to takhle řekla, no. Jako, to jsou prostě, ty oligarchové nejsou už jenom oligarchové, to jsou kriminálníci, jo. A najednou se dostáváš do crime noir a teď připadáš si, že jsi úplně zbláznila k večeru. Ráno vstaneš a jdeš znova, jako, ale...
14: Takhle, kdyby někdo slyšel naše, toto jsou hovory, tento pořad se jmenuje hovory, ale kdyby někdo slyšel naše hovory včera v autě, tak by si myslel, že jsme i s Jindřichem Šídlem parta naprosto paranoidních, vyhořelých lidí. Možná ne vyhořelých, ale naprosto paranoidních.
13: No a já, ale já jenom pro kontext, já jsem jenom převyprávěla, co je v Epstein Files, jo. A já už jsem na to zvykla, ale ty jsi malem dvakrát nabourala.
14: Ano.
13: Jindřík mlčel. A já jsem si říkala, dobře, tak to by stačilo pro dnešek. Ale já se fakt držím striktně těch spisů, u kterých vždycky řeknu, jestli je to teda výslech nebo nahlášení nebo tohle. Ale ta věc je, a ty jsi se ptala, proč to tady jako nevychází. No ale pak, když jsem ti převyprávěla, co v tom je, tak...
14: Špatně se ti to vyslovovalo. Jsou to zrůdnosti. Ale já to vrátím k tomu Václavu Havlovi. Proč ty bys o něm netroufla napsat divadelní hru?
13: O něm ne, protože si myslím, že je nesmírně těžký psát biografii. Člověk musí dozadu nesnažit se tam... I kdybych se snažila tam nemít to tak velký autorský rukopis, tak to jsem člověče zarazila, to mě nikdy nenapadlo.
14: No tak o Miladě Horákové tam problém nemáš, ale u Václava
13: Ale mě to
14: Havla,
13: nešlo,
14: ano.
13: Jo, já jsem nedořekla, já jsem udělala obrovskou teda rešerši, fakt jako důslednou, dávno, to jsem byla ve druháku na FAMU. Jsem opravdu chodila do archivu a držela jsem Slánskýho pouta a byl to zážitek. Tak potom ale psaní toho scénáře, který jsem sice dopsala, tak tam jsem si definitivně ověřila, že tohle já neumím prostě.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus se spisovatelkou Natálí Kocábovou. Proč bys nechtěla nebo nedokázala napsat o Václavu Havlovi divadelní hru? To je téma, o kterém se bavíme. Je pro tebe Václav Havel těžko uchopitelný?
13: Teď, jak o tom mluvíš, já bych jenom chtěla připomenout, že mě to nikdy nenapadlo, takže teď budu říkat to, co mě napadá. Jako...
14: Ale řekla jsi, že by si to nedokázala, to jsem si vyrešeršovala.
13: No, to si tak myslím, jenomže teď, jak o tom přemýšlím, tak je věčná disputace, jestli lepší biografie píšou, a teď se bavíme v různých formách, já třeba spíš vidím film, jo, ale že jestli jsou lepší ty rigidní, vypravěčský postupy, kde opravdu se napojíš na tu osobnost a dodržíš co nejvíc prostě ten sižet a ten příběh, a nebo tam naopak dáš ten umělecký rukopis.
14: No, já si myslím,
13: a nemálo
14: že
13: krát si můžeš přiblížit vlastně víc k tomu.
14: O Václavu Havlovi by měla přece vzniknout nějaké absurdní drama.
13: Jo, to je pravda, ale to sně úplně to.
14: Zavařila jsem ti mozek.
13: No muselo by se to, kdybych to dělala já, tak bych to musela přesně udělat nějakým jako absurdním světě, no. To bych asi dovedla.
14: Je to tenký led?
13: Havel?
14: Mm-hmm.
13: Ne, já si myslím, že žádný ledy už dneska neexistují. To je takový shitstorm, že doby, kdy jsme mohli vést dlouhý debaty o tom, jak kdo umělecky koho uchopil, si myslím, že jsou velmi, velmi pryč, jo. Takže ne, to bych se nebála. Já bych se bála, že bych já nepodala maximální výkon. Nebo že bych nebyla spokojená s tím, co jsem napsala, ale...
14: Ale zrodila se v tobě pocit, že máš novou výzvu teď.
13: No, hele, já jsem nikdy nebyla, když to řeknu krutě, jako Havlovec. My jsme vždycky chodili na ty jeho akce, nebo on chodil k nám a já jsem ho vnímala jako součást rodiny, jo. Ale kdykoliv jsme byli s ním ve veřejném prostoru, tak k němu chodili davy a davy. Já chci říct vlez do prdáků, ale on byl prostě jak Jesus Christ, jo, když někam přišel. A já jsem tenhle ten typ nebyla. Já prostě, když přijdu ke známé, já se nerada bavím ve společnosti se známýma lidma nebo tak, já tam mám panický, nebo spíš nějaký autistický jako přetlaky. Takže
14: se s ním bavila u vás doma?
13: No. Nebo jsme byli třeba na Hradě, nebo...
14: Jaké s ním byly debaty?
13: No, to jsme taky řešili s tátou. No tak já byla dítě, že jo. No a pak jsem byla teenager, takže...
14: Pak ti bylo 15.
13: Pak mě bylo 15, máš ráda tyhle ty historku, že jsem vždycky nucená převyprávět. Nezábavnou historku, že jsem se tady v společnosti pana prezidenta poprvé opila. Velmi nepěkným způsobem a fernetem a od té doby jsem teda fernet jako nedala do pusy, ten nenávidím.
14: Ale on byl potěuchlý.
13: On se tím bavil, myslím, že na rozdíl od Dáši se tím pobavil, no ale to není něco, na co bych byla extra pyšná. I když jako kdo to má, viď?
14: Přesně. První zážitek ve společnosti Václava Havla, kdy jsi popletla velikost panáka jo. A dvoudecku, nebo jak
13: ne,
14: to
13: ne,
14: bylo?
13: Ne, to byla trojka.
14: Trojka.
13: Mhm. Já jsem si dala několik trojek ferneta.
14: Tak jsme rádi, že jsi to přežila.
13: No, to přežití vypadalo velmi dramaticky. No, tak to je přesně
14: hovoština. Takže já to teda, ano, přesně tak, tak já to zvážím a zeptám se tě, existuje, protože ty jsi říkala, neexistují tenké ledy. Existuje něco jako odkaz Václava Havla?
13: Jo, já jsem vlastně se tomu chtěla dostat, že já jsem nikdy nebyla nějaký extra rešeršista v tomhle směru, ale jak dělám teď Radio Free America s Alex, neboli Radio Svobodná Amerika, a zabýváme se hlavně teda tou geopolitikou kolem Ameriky, tak jsme si všimli jevu, každá komunikujeme s různýma skupinama v té Americe, a v jednu chvíli jsme se shodli na tom, že ty skupiny začínají znovu objevovat takzvaného Václava Havla. Mm-hmm. A začínají se k němu vracet, začínají číst moc bezmocných, od profesorů prostě přes aktivisty, přes, oni to jsou často jako umělci nebo spisovatelé. Václav Havel tam opravdu ožívá, ale jako bez nadsázky, jo. Což bych dala do zajímavé souvislosti s tím, že tady evidentně kolem jeho knihovny je vidět snaha opačná. Jo. Takže Václav Havel neožívá z retro důvodů, on ožívá z nesmírné aktuality, nebo z nesmírně aktuálních důvodů.
14: A z nějaké nutkavé potřeby najít pozitivní vzor a držet se ho?
13: Já nevím, jestli bych řekla jako vyloženě pozitivní, spíš jako vzor, který to prostě dál, jo, který odtrpěl, trpěl by dál, kdyby musel, o tom nepochybuju, a který dokázal a dokazuje nám, že lze zvítězit, jo, a že můžeme mluvit takhle ve velkém, že my můžeme porazit ten technofašistický prostě režim tady, nebo celý... To přeskládání geopolitického, no to je komplikovaný teda, ale že se nemusíme stydět za to, být vlastně patetický, protože co jiného nám teď jako zbývá, jo. Tady se fakt jako dějou velký věci, no.
14: Ano, takže ptala jsem se na ten odkaz.
13: No.
14: A umíš ho teda nějak formulovat klidně i za použití patosu?
13: Jo, já poprvé v životě jsem pochopila, proč pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Protože to, co jde z administrativy Donalda Trumpa, to, co jde z Ruska, to, co jde od Netanyahua, to fakt jako je zlo. A já jsem nikdy nedocenila význam dobra a lásky ve smyslu politického nástroje, mm-hmm. který bych, jak jsem včera nazvala, tak bych trvala na termínu, že je vyloženě agresivní a že to je jediný způsob, jak jim lze bojovat s autokratickýma režimama. A je to mimo jiné i konkrétní a v tom, že je takhle se podařilo porazit Orbána, že prostě vznikalo 10 000 malých lokálních buňak, kde ty lidi se spolu spojili, začali prostě, přišli do kontaktu, žádný jako mě nezajímá soused, ne, mě zajímá soused, já jdu za sousedem, jestli něco jako potřebuje. Soused si postěžuje, že má jako deprese z geopolitiky, já taky si postěžuju, jdeme udělat prostě nějakou dobrou věc pro tu vesnici. A tohleto je regulární prostě způsob jako rezistence, a které je paradoxně skoro ještě důležitější než ty městský centra. Jo.
14: Protože v tom je totiž ta moc bezmocných,
13: ano.
14: V tom, co teď popisuješ.
13: No.
14: A kdo jsou podle tebe ti dnešní zelenáři? Je to v podstatě většina společnosti? A vedle jsou ty ostrůvky, o kterých mluvíš?
13: Zelenáři jako ve smyslu jakým?
14: Ten zelenář, o němž Václav Havel píše v Moci bezmocných, no. Který si myslí svoje, ale
13: no,
14: na tu vitrínu si napíše proletáři všech zemí, spojte se a má klid.
13: Jasně, no.
14: A tím ten systém udržuje.
13: Tyjo, tohle je nadlouho. Tohle to je, ale co mě rozčiluje nejvíc. A to je, když lidi nechtějí vzít v potaz, že bojovat za lepší zítřky pro svý děti, ale tady máme i klimatickou změnu, že jo, všechno, a řešit jako AI, tak ono to něco stojí. No, a že
14: čím
13: to
14: dál
13: přes,
14: víc dokonce.
13: A stojí to, nemusí tomu všichni dát všechno, to je jasný. Každý je v jiný životní situaci, ale každý by měl dát to, co je schopen a ochoten. A mělo by to trošku bolet. Já nechci být jako...
14: No já ti úplně rozumím. Ale, A myslím si, že většina lidí by tohle nechtěla slyšet. Protože lidi nemají rádi diskomfort.
13: No ono se to nezachrání samo. Ta demokracie je daleko křehčí, než jsme si mysleli. Jako, a zejména já, jo, já tady kážu, ale já jsem se probrala dva roky zpátky. A já jsem v šoku z toho, jak ignorantská jsem byla. Jo, jak prostě jsem nechtěla ty informace si zjišťovat, nechtěla jsem vidět věci, nechtěla jsem řešit klimatickou změnu a dneska netvrdím, že to všechno řeším nějak víc než ostatní, ale já to potřebuji dělat, abych já prostě před těma dětma se za sebe nestyděla. No.
14: A nutno říct, že aniž bychom byli teda konkrétní, že jsi pod obrovským tlakem různých vnějších vlivů. Nemáš tam nějaké pochybnosti? Vlastně tím i navazuju na to, že Václav Havel byl člověk plný pochybností.
13: Ne, ta situace bych řekla hodně jiná, než byla ta jeho. Situace, ve které jsme dneska, když spojíš AI, sílu Silicon Valley, když spojíš napojení různých vlád, různých zemí, já neříkám všech, nám opravdu organizovaný zločin, tak je to boj snad, já nevím, něco jako na Divokém západě, nebo je to nepřehledný a je to nebezpečný. Jo? Ty aktivisti v Americe jsou v nemalém nebezpečí. A je to jiný typ nebezpečí. Tam prostě mizejí lidi. Když se podíváš, na kolik lidí zmizelo kolem Epstein Falls, tak je to každý 2-3 týdny někdo jako páchá takzvaně sebevraždu. Jo. Takže i když ty spisy máš, a to jenom připodobním, tak jako vylíst s nima a říct to, co jsem ti včera řekla, že v nich je. A že když ti řeknu číslo, tak si to sama stáhneš. Ale říct to potom v sociálních sítích, když to jako částečně dělám, no tak to je održku. No.
14: Nebo to říct ve veřejnoprávním rozhlase.
13: To nemůžu. Nebo můžu? Ne.
14: Nechám to na tobě.
13: Hele, já to mám už, já si to připravuju, už mám ty spisy vybraný, který řeknu, ale jenom bych řekla, že je to plný prostě sadismu, neuvěřitelný mezinárodní korupce, ale fakt jako úplně zcela zásadní. A vražd? No, je. To není jenom o nějakých orgích.
14: Tak udělám velký skok, která stranou potřebujeme dnes. Václavy Havly a víme to? Uvědomujeme si to případně?
13: Co?
14: Že potřebujeme Václavy Havly. Potřebujeme hrdiny dneska?
13: Já si myslím, že jednoznačně. Já bych ty lidi nepodceňovala. Já nemám ráda, když se podceňují lidi, zejména Češi. Takže já pořád opravuju někoho v tomhle smyslu. Já jsem to alergická. Pro mě jsou Češi skvělej národ, jsou inspirací. A Češi jsou Havel. To je ta věc, že ty Američani neoddělujou Havla od Čechů.
14: Vážně?
13: Jo, já si fakt nedělám srandu a mě
14: ale, by to ale ta mezinárodní reputace nám velice klesla ve chvíli, kdy Václav Havel opustil prezidentský úřad.
13: Oni ví, první otázka Čence, ten můj kamarád v Americe, když jsme se spolu začali bavit, to je tak rok a půl zpátky, on říkal, prosím tě, řekni mi, jak jste to vyřešili, jak jste nad tím jako zvítězili, co nás čeká? Takže oni nás berou jako zem, která je ve stejných trablech. Já jim tam teda živě reportuju. Ale zároveň nás berou jako zem, která už to jednou porazila. No? A že my máme ten know-how. I když jsme malá zem, což jim imponuje ještě víc.
14: Tak to by mě zajímalo, co jim odpovídáš.
13: No záleží na jakou z těch otázek. Jak jsme to dali?
14: Já, a co bude následovat?
13: No, to je něco, co jim nejde. Já říkám, všechno je o rezistenci a o schopnosti nebrat odboj jako část života, ale jako lifestyle. Ty prostě musíš bojovat furt. Ne vždycky naplno, ne vždycky prostě na smrt, má to různý fáze, může to, já jim vždycky říkám, může to trvat dekády, ale jednoho dne to skončí. A skončí to daleko rychleji, co si představíte, protože zlo je strašně energeticky náročný. To je fakt. Bejt zlej a bejt sráč je fakt náročný. A to dobro si vždycky najde cestu prostě. Takže vydržet.
14: Zároveň je méně náročné to zlo nechat být a tvářit se, že neexistuje, ale tím se stáváš
13: no,
14: součástí.
13: No to nejde dlouhodobě, ono to dorazí. Ono to dorazí a člověk čím dřív si uvědomí, že to stejně dorazí a že lepší se na to připravit, o tom jsou, že jo, teď ty předváleční debaty, tak lze si na to zvyknout. To je ještě poslední věc, kterou bych chtěla říct, že ono si lze zvyknout na strach.
14: Ty jsi na něj zvykla?
13: Jo.
14: Protože
13: já neříkám, že jsem úplně nejvíc stable člověk, mám jednou za čas mám panický prostě ataky. ale už vím, jak s nima pracovat a vždycky si řeknu, je to OK se bát, člověk se zase zbudí, přečteš si knihu, je to, a takhle to měl Havel 100%. Já včera jsem to viděla na té hře Husy na provázku, nádherná věc, že on měl furt šum v té hlavě. Hmm. On nemohl být šťastný celý ty dekády, ale uměl si ten život prostě užít a přijmout to, že tohle to je ten život.
14: Vnímala jsi někdy u něj únavu z toho všeho?
13: No to já jsem vnímala, to máš dobrou otázku, já jsem vnímala hlavně to. Jako vlastně, kdybych měla nějak zjednodušit svůj dojem z něj, tak v těch Pardubicích, když jsem byla s tátou, tak jsem řekla něco, co táta uznal, ačkoliv ho to nenapadlo, že já jsem z něj cítila trvalej dojemnej smutek. Já má dítě, jo. Tohle to je můj věc, já nevím, jestli to je pravda, ale vždycky jsem to také vnímala. A
14: tak asi to je pravda, když táta to uznal.
13: No, jo, no.
14: Tak to je takový trochu smutný konec našich dnešních hovorů.
13: No to jsem nechtěla, ale to byl největší rock'n'rollista.
14: Tak to je lepší tečka. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byla spisovatelka, autorka divadelních her, hudebnice Natálie Kocábová. Děkuji, že jsi přišla.
13: Já děkuji a zdravím všechny.
14: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
15: The 78th Frankfurt Book Fair, the world's largest event of its kind, officially opened on Tuesday evening with Czechia this year's guest of honour. Over 70 Czech authors are representing the country. The Czech Republic will not participate in the Eurovision Song Contest next year, public broadcaster Czech Television said on Tuesday. The station said it had made the decision for budgetary reasons. Prime Minister Andrej Babiš has again criticised the European Union's emissions trading system. Speaking at the opening of the International Industrial Fair in Brno on Tuesday, Mr. Babiš said the system had cost Czechia 159 billion crowns in 3 years. It can't be ruled out that Czech President Petr Pavel will return from a private trip abroad to vote in local elections in his constituency later this week, his head of communications told iDNES.cz. Nearly half of respondents in a study carried out by Česká spotřebitelna and the website Evropa v datech said they spent over 30% of their net income on housing. 1 in 10 said over half of their income went on accommodation. Jiří Lehečka was beaten by Spaniard Carlos Alcaraz in the final of tennis's Japan Open in Tokyo on Tuesday. The Czech lost 6-7, 4-6 to the world number 3. Weather. It should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 20 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. 40 editors-in-chief from across the Czech media have issued a rare joint appeal to the country's politicians. They're calling on them to reject violence and threats against journalists and to guarantee equal access to information from public institutions. Vít Bohanka has more.
16: The statement, entitled Základní hranice, which can be translated as Basic Ground Rules, brings together an unusually broad range of public and commercial broadcasters, newspapers, news websites, and the Czech News Agency. Its signatories say politicians and journalists have every right to choose whom they speak to. But public institutions are different. Government ministries and other state bodies do not belong to the politicians who currently run them, they argue, and their official information should therefore be available to all journalists. The appeal follows several disputes over politicians' treatment of the media. One of the most prominent involved Foreign Minister Petr Vacinka of the Motorists Party and the daily Deník N. Its investigative reporter Zdislava Pokorná was twice denied access to foreign ministry press conferences this year. There had already been a dispute between the motorists and Deník N over its reporting, which had led the party to file a criminal complaint against Zdislava Pokorná and one of her editors. When she was excluded for a second time in July, the ministry said Deník N would instead be invited to a separate event for what it called alternative media and conspiracy blogs. The foreign ministry later confirmed that denying her accreditation had been a political decision taken by Petr Macinka. The Czech Journalist Syndicate condemned the exclusion, arguing that public institutions should provide journalists with equal access to information. The other major concern raised by the editors is increasingly aggressive language directed at journalists. They call on politicians not to encourage violence, including through their behavior on social media, and to discourage their supporters from doing so as well. Media researcher Marina Urbániková, who works at Masaryk University and Charles University, says joint declarations by senior Czech editors are not unprecedented, but the scale of this one is unusual. She says that judging by the number of signatories, this is one of the broadest, possibly the broadest, joint initiatives of its kind by Czech editors-in-chief. Marina Urbániková also points to figures compiled by Reporters Without

0: Vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Rusko v posledních dnech opakovaně útočilo drony na Kyjev. Přestože se mu tak daří páchat rozsáhlé škody na civilních objektech, Ukrajina se naučila velkou část dronových útoků zneškodňovat. Zároveň sama posílá drony na ruské cíle, má tedy s touto technologií značné zkušenosti. Už 10 zemí se s Ukrajinou dohodlo, že na rozvoji dronů s ní bude spolupracovat. Nabídku ke spolupráci dostalo i Česko. Česká vláda ji ještě posuzuje. Měla by ji přijmout?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty tady ve studiu jsou člen sněmovního výboru pro obranu poslanec ODS Pavel Žáček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A člen sněmovního výboru pro evropské záležitosti poslanec hnutí SPD Josef Nerušil. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A začněme od vás. Mělo by Česko přijmout tu ukrajinskou nabídku a začít s Ukrajinou spolupracovat na rozvoji dronů?
3: Tak Česko, pro mě je to spíše otázka, proč by vlastně se měla do vývoje dronů angažovat česká vláda. Samozřejmě pokud se budeme bavit o českých firmách, tak tam samozřejmě ukrajinská strana formulovala nějakou nabídku a je otázka, nakolik na to budou chtít české firmy reagovat, jo? Protože ona to není jenom otázka toho, jestli Ukrajina něco nabízí, ale jestli se potom skutečně bude chtít o něco také podělit.
1: Pane Žáčku, z vašeho pohledu, mělo by Česko kývnout na tu ukrajinskou nabídku a zahájit spolupráci na rozvoji dronů?
2: Samozřejmě potvrzuji, že ta spolupráce na rozvoji dronů běží, ale tady jde o strategické rozhodnutí, tady jde o to, jak se k tomu postaví vláda. Je to také věc získání nejenom technologií, ale informací o taktickém využití těchto dronů. My jsme jako naše vláda vlastně od začátku konfliktu v únoru 2022 velmi pomohli Ukrajině a tady bychom mohli to know-how, tu taktiku, ty informace, to propojení s ukrajinskými experty, kterých je obrovské množství a které žádají všechny státy kolem, dokonce i státy Perského zálivu, tak, že bychom mohli toho maximálně využít. Tak to vypadá, že to ztratíme a nebudeme tím strategickým partnerem a neposílíme, a to je to nejdůležitější, tak obranu České republiky, přestože vláda teda tvrdí, že by chtěla rozvíjet ty drony. Bez Ukrajinců to nejde.
1: Pane Nerušile, není toto argument pro to, uzavřít tu dohodu s Ukrajinou na úrovni vlád, tak aby skutečně Česko získalo ty zkušenosti, dovednosti od Ukrajinců týkající se dronů a jejich obsluhy?
3: Já se přiznám, že jsem zatím ještě nikde neviděl žádnou konkrétně specifikovanou nabídku, co přesně bychom měli získat, ale také, a to je důležité zdůraznit, co by za to ukrajinská strana chtěla, protože co si budeme povídat, ono o biznis i ve válce jde vždycky až v první řadě a já jsem přesvědčen s tím, jak víme, jak funguje skorumpovaný Zelenského režim, že tam v prvé řadě bude potřeba vyřešit financování. V prvé řadě bude potřeba vyřešit peníze, kontrakty a teprve poté se budeme moci bavit o nějaké výměně informací, tak poznatků z boje a tak dále.
1: Držme se tématu. Pane Žáčku, vám je jasné, co přesně by Česko na základě této dohody s Ukrajinou získalo a na druhé straně tušíte, co za to bude chtít Ukrajina?
2: Já jsem jeden z mála poslanců, kteří na Ukrajinu jezdí. Teď jsem tam byl dvakrát po sobě v rámci delegace evropských poslanců a vím, o čem se mluví. Mluvím tam konkrétně s těmi lidmi, jak z politiky, tak z vojáky, bezpečnostními experty, takže vím, o čem to je. Toto je pustá spekulace prostě SPD, která Ukrajinu ráda nemá. Bohužel dostala rezort obrany a může podrývat nejenom naši spolupráci s Ukrajinou, která by byla benefitem pro obrany schopnost České republiky a zároveň podrývá i naši kolektivní obranu.
1: Můžete tedy, promiňte, že vás přerušu, konkretizovat, pakliže to jde, co by Česko získalo a co by za to chtěla Ukrajina?
2: Je to strategicko-politická podpora Ukrajiny samozřejmě, což se především tady teda kolegům z SPD nelíbí, ale hlavně nám to tím přijetím toho a podepsáním umožní přístup těm technologiím. My je prostě nemáme. A ty technologie, které jsou vysoce jaksi kvalifikované, získané v boji, se mění ty technologie dronů. Prostě co 14 dnů, my jsme se byli podívat na některých poligonech, nám to Ukrajinci ukazovali. Jednak ukazovali, jakým způsobem reagují na ty ruské drony, včetně těch proudových dronů a tak dále. Je to věc

0: která se týká obrany schopnosti Ukrajiny, a proto ten vývoj je strašně rychlý a my k tomu nemáme vhled, přestože jsme Ukrajině tolik pomohli.
1: Pane Nerušile, nebylo by to pro Česko výhodné, kdyby na základě této dohody s Ukrajinou získalo přístup k tamním technologiím týkajícím se rozvoje dronů, výměnou za to, že bude pokračovat česká podpora Ukrajiny, která ale podle toho, jak se vyjadřuje vláda Andreje Babiše, pokračovat bude stejně?
2: No, pro nás by podle mě, nebo pro naše firmy, které drony vyrábějí a v Česku vyrábí na poměrně vysoké úrovni poměrně dost firem drony, ať už je to Kolínská, UNC nebo UPISKU, je Primoko, Liaska vyrábí.
1: Určitě, ale drony. Asi byste nespochybňoval, jaké zkušenosti mají Ukrajinci v důsledku války s drony.
2: Jedna věc jsou zkušenosti, druhá věc jsou technologie. A já si troufnu tvrdit, že minimálně ty fabriky, které jsem zmiňoval, tak co se týče technologické vyspělosti, tak jsou s těma ukrajinskýma minimálně srovnatelné, ne-li dále, jo, protože tam se
1: bavíme o implementaci. A to soudíte na základě čeho, pane Nerušile?
2: No, to soudím na základě toho, co jsem se díval, jaké modely vyvíjejí, co ty modely umí, nakolik tam došlo k implementaci například modelu umělé inteligence, je to vzájemná komunikace mezi těmi modely, je to také samozřejmě určité modely na předvídání situací a tak dále. Ale to, co my můžeme získat z Ukrajiny, popřípadě z válečného pole, a to, co my tady v laboratorních podmínkách nikdy nezískáme, tak jsou zkušenosti z boje. To je prostě průzkum bojem, a to, jako já připouštím, že pokud bychom komunikovali s ukrajinskou stranou, tak samozřejmě české firmy mohou získat nějakou část know-how, kterou my tu za mírových podmínek nikdy nemáme šanci získat. Ale na druhou stranu, já si říkám, proč my bychom měli v tomto ohledu dělat s Ukrajinou nějaký kšeft. My jsme přece na Ukrajinu poskytli tolik prostředků a tolik peněz. My s tím jako hnutí SPD nesouhlasíme, ale když už jsme tam ty peníze nalili, myslím si, že by bylo ze strany, z ukrajinské strany poměrně vstřícným krokem, kdyby nám to know-how poskytlo třeba zdarma v rámci nějaké vzájemné spolupráce.
1: Jistě víte, že řada z těch prostředků, které Česko investovalo do Ukrajiny, tak se zase z Evropy Česku vrátila, ale to teď nechme stranou. Pane Žáčku, k té poznámce pana Nerušila. Není to tak, že už dnes mnohé, nebo ty jím zmíněné české firmy, zabývající se vývojem dronů, jsou schopny vytvořit technologie na srovnatelné úrovni, srovnatelné s tím, čeho jsou schopni Ukrajinci?
0: Já si myslím, že tady jde o stát primárně. Ano, my jsme schopni vyrábět, ale bez té interakce s těmi jednotkami, které ty drony používají v první linii, a to pan kolega je vidět, že si toho je vědom, tak není možné to vyvíjet. Já znovu opakuju, ten cyklus pro vylepšování těch dronů je 14 dní, jeden měsíc. To je prostě neuvěřitelné tempo. Oni reagují na to, s čím přicházejí Rusové a snaží se je překonat, a to v těch podmínkách, tady jak to kolega nazval, laboratoř, opravdu není možné. Čili my vlastně bez přístupu k těm lidem, kteří ty drony zaletávají, kteří je využívají. My jsme viděli na ukrajinském poligonu u firmy, která vyrábí 150 tisíc dronů měsíčně, jakým způsobem ti vojáci reagují, jak s nimi pracují a tak dále. Tam je nutný osobní kontakt, tam je nutné mít to posvěcení z nejvyšších míst. Mimochodem, ten paradox právě toho, že SPD má rezort ministerstva obrany velmi nešťastně, tak a to se dotýká té naší pozice i v NATO, i naší vlastní obrany schopnosti, je v tom, že armáda by toto chtěla, ale politické vedení ministerstva, včetně premiéra, který si sestavil takovouhle zvláštní vládu, tak to nechce.
1: A co soudíte, podle čeho máte takové náznaky,
0: ano, mám takové informace,
1: ze strany vedení armády, že by si jasně strany, přálo tuto dohodu s Ukrajinou uzavřít?
0: Přesně tak, protože ví, že ty benefity jsou obrovské a že jinak ty informace nezískáme. Druhé bojiště je Blízký východ, máme velmi úzké spolupráci s Izraelem, ale ta Ukrajina nám blíž a tam se ty věci dějí mnohem rychleji.
1: Dovolte, abych na to na všechno nechal zareagovat pana Nerušila, který je poslancem za hnutí SPD, které má taky ve vládě svého nestranického ministra obrany, pana Zunu. Není to tak, že váš pan ministr prosazuje něco navzdory doporučení armády České republiky, pokud jde o tu spolupráci s Ukrajinou na vývoji a na předávání zkušeností ohledně dronů?
2: To bych určitě netvrdil, protože naopak v zásadě odborná veřejnost, která se zabývá vyzbrojováním armádou, tak hodnotí pozitivně kroky ministra Zuny, že k výstavbě armády postupuje relativně rozumně, že se mu daří nábor vojáků, ale hlavně, že on rozumí jako voják tomu, že potřeba budovat vševojskovou armádu. Jo, protože já si pamatuju v době, kdy byla válka v Afghánistánu, tak všichni povídali, je potřeba vytvářet armádu lehkou, expediční, která bude průzkumně fungovat. Chválili jsme průzkumníky z Přerova a tak dále. A je to podle mě trošku takovej nešťastný módní trend. Teďka zase všichni budou propagovat drony, že je potřeba vyrábět drony, postavit armádu na dronech. Ne, já si myslím, že my potřebujeme za prvé vševojskovou armádu a na druhou a za druhé my potřebujeme armádu, která především je schopná zajistit obranu českého území.
1: To jste to poněkud zobecnil, dobře rozumím tomu, jak to myslíte, ale kdybyste měl jasně se vyjádřit k té námitce ze strany vašeho kolegy Pavla Žáčka, tak tedy podle vás to není tak, že by armáda České republiky volala potom, aby vláda Česka uzavřela tuto dohodu s Ukrajinou týkající se dronů, zatímco ministr Zuna v té věci přešlapoval nebo si nebyl jistý?
2: Neřekl bych přešlapoval, tak zvolil přiměřený přístup, kdy se nejprve chce seznámit s nabídkou, která přišla, seznámit se s tím, o jaké poznatky by se jednalo, ale také, co by za to ta ukrajinská strana chtěla, jo? Protože já nevěřím tomu, že zvláště tak, jak známe současný skorumpovaný ukrajinský režim.
1: Vy tady používáte slovo režim, ale musíme pořád říct, že na Ukrajině vládnou zvolení představitelé, přece jenom to slovo režim
2: od jistého platí. Ne, s tím nemůžu souhlasit, protože prezident Zelenský od jistého dobu vypršel mu mandát a už vládne jako diktátor.
1: Ale víte, z jakého důvodu nebyly na Ukrajině volby?
2: Ne, to já nemohu.
1: Ukrajinská ústava neumožňuje jejich konání z důvodu válečného stavu, ale prosím, nechme to stranou, protože to ani není předmětem naší dnešní diskuse. Pokud pane Nerušile, k tomu ještě něco nechcete dodat?
2: Ne, já jsem jenom chtěl říci, že minister Zuna určitě ví, co dělá, radí se s odborníky a je to otázka nejenom toho, co my můžeme dostat, ale to především je otázka toho, co za to kdo bude chtít. Jo.
1: Pane Žáčku, ať se držíme toho našeho tématu, to znamená té zvažované dohody s Ukrajinou na spolupráci v oblasti dronů. Nedává to smysl, že ministr Zuna tu nabídku zatím promýšlí? On nikde neřekl, že se staví proti ní. On na dotaz, bylo to konkrétně ze strany deníku Respekt, řekl, že se ta ukrajinská nabídka posuzuje. Čili je ve hře, že na ně vláda ještě přistoupí.
0: Ta nabídka přišla již před létem. Ta nabídka se posuzuje v úzovkách, že použiju tohoto termínu, jak na úrovni Zuny, tak na úrovni Babiše, čili premiér je o ní informován a on kvůli své velmi zvláštní koalici a zejména teda proti ukrajinskému jaksi vlivu a názoru SPD, postoji SPD, prostě do toho nejde. Já jsem byl v Kyjevě v době, kdy podepisovali tu dohodu Finové. Patria získala přístup prostřednictvím této dohody vlastně na ukrajinský trh a může tam ty drony prodávat a může získávat ty technologie, které my bychom potřebovali taky. A zasloužíme si je mimochodem za tu dlouhodobu.
1: Když jste zmínil Finy, opravte mě, jestli se pletu, ale není to tak dávno, co Finové s Ukrajinci podepsali tuto dohodu.
0: Ano, teď to říkám, to bylo na začátku září, bylo to přesně v době, kdy jsme tam byli a byli jsme na tom poligonu a tam nás tím poprvé
1: opravdu Česko ztrácí čas, když ještě naše vláda promýšlí, jak se k této nabídce postavit.
0: Samozřejmě jednak ztratíme ten trh a na druhou stranu pan kolega si neuvědomuje, že tím, co říká a vlastně SPD tím postojem jde proti vládnímu prohlášení. Jestliže teda chceme budovat protivzdušnou obranu, posilovat jí všechny její domény, všechny parametry, včetně té antidronové, tak musíme pracovat s těmi informacemi, které nám mohou předat prostě Ukrajinci. A jestliže nebudeme tam mít zástupce, kteří budou mít jejich důvěru, tak nám ty informace nedají. A podle mého názoru s tím to politické hodnocení absolutně nesouhlasí. Ta válka tam probíhá, je krvavá, zahájil diktátor Putin a my bychom se na ní měli učit. Ty zkoušky vlastně naťáckých expertů na drony a těch ukrajinských pro NATO dopadly velmi tristně, čili my potřebujeme ty informace, potřebujeme hned. Jakékoliv zdržování je snižování obrany schopnosti České republiky a kolektivní obrany NATO.
1: Pane Nerušile, máte samozřejmě prostor na to na všechno zareagovat, ale ať se posuneme, tak já bych vám položil související otázku. Z vašeho pohledu dělá česká vláda dost pro to, abychom se dokázali bránit případné dronové hrozbě?
2: Tak do dronové hrozbě samozřejmě je to teďka trend ve válečném průmyslu. Ty drony podle mého názoru se s tím počítá v koncepci výstavby ozbrojených sil, protože je to hrozba nová. Jak už jsem říkal, to není, že my bychom tady neuměli v Česku vyrobit dron. My
1: teď se neptám na výrobu dronů, teď se ptám na obranu před drony.
2: To už je potom samozřejmě otázka na generální štáb, že jo? Protože oni musí připravit nějakou koncepci obrany proti dronovému nebezpečí, ale já si myslím, že protivzdušná obrana u nás funguje a samozřejmě se přizpůsobuje novým poznatkům, které přichází z bojiště na Ukrajině. Jo? Já úplně nesouhlasím s tím, co tady řekl pan Žáček, jako my bychom byli v minulém století a prostě koukali, jak je na zjevení, co se to děje na Ukrajině. Samozřejmě máme přece k tomu zpravodajské služby, víme, co se děje na té Ukrajině a samozřejmě armáda na to reaguje. A jak už jsem zmínil, máme tu průmysl, který umí odpovídající zbraně vyrobit. To znamená,
1: dobře.
2: Já předpokládám, že tohle to všechno je ze strany ministerstva obrany pod kontrolou.
1: Já bych tady v téhle souvislosti připomněl, že pan ministr Zuna před časem řekl, že chce do 2 let pořídit pro armádu 3000 dronů. Nedá se tedy, pane Žáčku, říct,
0: číslo,
1: že by naprosto podceňoval tuto hrozbu?
0: To naopak se o tom podcenění. Já vám říkám, my jsme byli seznamováni na tom poligonu s vlastně úspěchy firmy, která vyrábí 150 tisíc dronů měsíčně. A my se bavíme o 3000 za 2 nebo 3 roky. To je absolutní smysl. Tady říkám, že to je opravdu ohrožování jaksi obrany schopnosti České republiky, protože my potřebujeme ty věci hned, my potřebujeme vytvořit. Mimochodem ten kvačer, ta koncepce armády měla být předložená už před létem do výboru pro obranu. Není. Prostě SPD není tím nejlepším správcem rezortu ministerstva obrany. Odkládají všechny ty věci, odkládá to i Babiš z důvodu možná po volbách, kde dojde k nějakým personálním změnám, co jsem slyšel ve vládě, možná s tím souvisejí, ale premiér měl blokovat do stolu a měl říci přes hlavu prostě Okamury a Azuny, jako já chci, aby jsme ty informace dostávali hned, aby jsme prostě na tom participovali. Je to prostě logické, chce to svým způsobem po nás i na to.
1: Pane Nerušle, nepodceňuje tedy vláda situaci, prosím o stručnou reakci, pak se posuneme.
2: Nepodceňuje, určitě ne. Ministr Zuna, jak znova opakuju, je přijímán odbornou veřejností kladně a tady tohle jsou spíš takové nějaké spekulace, že by mělo dojít personál změnám. My jako hnutí SPD za ministrem Zunou stojíme.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty jsou 2 poslanci, poslanec hnutí SPD Josef Nerušil a poslanec ODS Pavel Žáček.
3: Posloucháte Pro a proti. 2 hosté, 2 různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Nerušile, řekl byste, že se od nástupu vlády Andreje Babiše, na které se podílí vaše hnutí SPD, mění nebo už změnily vztahy České republiky s Ukrajinou?
2: Předně my si Ukrajinu neidealizujeme. Prostě vnímáme ji jako stát takový, jaký byl a takový, jaký je. To znamená, že to předně vysoce zkorumpovaný stát.
1: Promiňte, prosím k té mojí otázce, která se týkala vztahu Česka s Ukrajinou.
2: No ale to k tomu patří, to s tím souvisí. Pro nás je to zkorumpovaný stát a samozřejmě můžete se mnou polemizovat, ale pro nás je to prostě režim diktátora Zelenského, protože už
1: pro
2: dávno
1: vás jako SPD nebo pro vládu Andreje Babiše? Protože já mám pocit, že vláda Andreje Babiše má přece jenom trochu jiný postoj než vy.
2: Pro nás jako SPD, ale samozřejmě ve vládě je za výkon zahraniční politiky odpovědný ministr Macinka, který z jisté části navázal na politiku předchozí vlády, čemuž já rozumím, protože v mezinárodních stazích nelze dělat otočky o 180 stupňů ze dne na den.
1: Takže kdybyste měl odpovědět na tu moji otázku, zda se měnili nebo mění nebo už změnili vztahy České republiky s Ukrajinou, tak byste řekl?
2: Prochází racionalizaci. Jo, to znamená, my už si ji neidealizujeme tu Ukrajinu, přistupujeme k ní více kriticky, týká se to i pomoci, protože víme, že nakonec peníze, které tam posíláme, mnohdy skončí na budování zlatých záchodů.
1: To je asi, předpokládám, nějaký bonmot tady v tuhle chvíli, protože nevím, co z těch českých peněz skončilo na těchto věcech.
2: Nevím, jestli to konkrétně byly české peníze, ale samozřejmě dost bych se divil, kdyby pan Mindíč nebo ty dodávky se zlatem, co byly zadrženy v Maďarsku, že by se objevily na Ukrajině a vznikly z nějakého národního bohatství. Tak. To prostě byly peníze, které my jsme poslali na Ukrajinu a které se vracely do Evropy, aby se vyčistili takzvaně.
1: Je ovšem známou věcí, že Ukrajina se potýká s korupčními problémy. Obracím se na vás, pane Žáčku, můžete zareagovat samozřejmě i na to, ale není to tak, že Babišova vláda v mnohem navazuje na vládu předchozí, na vládu Fialovu, pokud jde o vztah k Ukrajině, a ano, některé prvky našeho vztahu s Ukrajinou přehodnocuje, jak to nazval pan Nerušil, z jeho pohledu racionalizuje?
0: Já pamatuju na to, že v době Majdanu, když ukrajinská veřejnost trhla do některých těch sídel těch proruských politiků, kteří potom museli Ukrajinu opustit, tak tam napravdu našli ty zlaté záchody a nevím co všechno.
2: Tak to vidíte, že to není fáma.
0: To je pravda, ale to bylo před Majdanem, víte, kdy byl Majdan?
2: No dobře, ale tak ten režim zkorumpovaný byl a já jsem nikdy netvrdil, že nebyl zkorumpovaný.
1: To byla ovšem jiná vláda na Ukrajině, to asi pan Žáček.
2: Nic nemění
1: součást, tak prosím, nemluvme jeden přes druhého, pane Žáčku, dokončete
0: myšlenku. Kdy ruský agresor, ruský skorumpovaný diktátorský zločinný režim napadl Ukrajinu, je právě souboj o tu budoucnost, respektive vyvázání se z té sovětské a postsovětské korupce. Takhle já to prostě vnímám. Ten boj je i o tom.
1: A Ukrajina
0: se brání, Ukrajina získává čas pro Evropu. Evropa, evropský rozjezd, možná euroatlantický, ale spíš evropský, je prostě pomalý. Ukrajina nám získává čas na to, abychom byli připraveni na další provokace Ruska, které prostě přijdou, které zpravodajské služby, bezpečnostní složky státu na to hlásí. Není to nějaká ojedinělá záležitost, je to prostě věc, která jde napříč Evropou. Proto také Evropa, evropští státníci se tam vlastně střídají, řekl bych, jak na orloji, podporují Ukrajinu, podporují proti tomu, jak bestiálně a necivilizačně útočí i na civilní cíle prostě Rusko.
1: Tak já jsem promiňte, tam měl součást
0: široké delegace prostě evropských poslanců a my víme, proč tam jezdíme, protože oni nám získávají čas proto, abychom se my mohli připravit na případný konflikt s Ruskem, který Rusko avizuje proti nám.
1: A nenavazuje v této základní podpoře Ukrajiny na Fialovu vládu vláda Babišova, když například pokračuje v muniční iniciativě, byť už na ní nepřispívá?
0: No tak navazuje, ale z donucení. Podívejme se, jaká byla realita. Když si vezme SPD do vlády, která je spíše proruská a protiukrajinská, tak se nesmí divit, že nedáváme žádné finanční prostředky, neposíláme například ty potřebné lehké letadla, která by byla schopná právě sestřelovat některé ty drony, včetně těch proudových, že nedáme finanční prostředky, že Babiš přistoupil na tu podporu a pokračování ty muniční iniciativy. Dobře, tak taky trošku tlakem naší opozice, ale hlavně na to a Američanů. Teď američtí partneři, které on vzýval z Trumpova Bílého domu nebo z jeho politického okolí, byli nuceni Babiše veřejně kritizovat, aby pokračoval té pomoci Ukrajině.
1: Pane Nerušil, já samozřejmě vím, že vaše hnutí SPD chtělo úplně zrušit tu českou muniční iniciativu, takže asi vy osobně nejste vyloženě rád, že nějakým způsobem dál pokračuje. Máte samozřejmě prostor zareagovat na to, co se týkalo vaše hnutí. Opět, já bych to spojil s otázkou na závěr na vás. Souhlasíte se slovy ruské velvyslankyně v Praze z minulého týdne, která řekla, že Babišova vláda zmírnila oproti vládě předchozí protiruskou rétoriku?
2: Já myslím, že k tomu se vyjádřil dostatečně ministr Macinka, který řekl, že skončilo takovéto laciné pokřikování. Jo. Ale hnutí SPD, to bych tady se k tomu rád vrátil, rozhodně není pro ruské. Hnutí SPD je pro české. Není ani pro kremelské, ani pro bruselské, ani pro washingtonovské, ani pro pekingské. Je prostě pro pražské. My jsme české hnutí a my zahájíme české zájmy. A samozřejmě naší hlavní snahou je, aby jsme do toho konfliktu na Ukrajině nebyli zavlečeni. My tu válku tady nechceme, pane Žáčku.
1: Ještě k těm slovům ruské velvyslankyně, premiér Babiš řekl, že to tak není, že jeho vláda proti ruskou rétoriku nezmírnila, popřel to.
2: No, řekl to ministr Macinka, že skončilo takové to laciné poštěkávání. Jo, to znamená, jedna věc je mediální poštěkávání, druhá věc je potom, jakým způsobem ty vztahy fungují v reálné rovině.
1: A u toho skončíme s poslancem SPD Josefem Nerušilem a poslancem ODS Pavlem Žáčkem. Děkuju vám oběma.
0: Hezký den.
2: Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Radiokniha.
4: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
5: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
6: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
5: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
6: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
5: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Další budou následovat. Litevští poslanci udělali první krok ke zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Anglii 0-3. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. A teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Do Česka už dorazilo zhruba 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
8: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
7: Lidem nad 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku.
9: Rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území výslovně zakazuje litevská ústava. O přijetí ústavního dodatku, který by zákaz zrušil, musí litevští poslanci hlasovat ještě jednou za 3 měsíce 12. ledna. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Chce ale využít odstrašujícího jaderného potenciálu, který nabízí Velká Británie v podobě jaderného deštníku podporovaného jadernými ponorkami. Ústavní dodatek by také zrušil zákaz výstavby cizích vojenských základen. Americký prezident Donald Trump televizi LRT řekl, že je připravený zvážit zřízení vojenské základny v Litvě. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Izraelské buldozery zbouraly v okupovaném východním Jeruzalémě dům, ve kterém žilo 70 Palestinců. Podle izraelských úřadů pětipatrová budova neměla stavební povolení. Palestinská správa demolici označila za nebezpečnou eskalaci politiky nuceného přesídlování. Agentura AFP doplňuje, že získání stavebního povolení je pro Palestince ve východním Jeruzalémě prakticky nemožné. Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci, na místě, kde se dřív pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky, ale i drobnější domácí zvířata. Pro nájem čtvercové plochy stojí 7 tisíc na 5 let, říká jednatel místních technických služeb Radim Vlček.
10: Chtěli bychom, aby to bylo jednotný ráz, to znamená, aby ten rozměr toho hrobového místa byl ucelený. Lidé budou mít možnost si tam dát pomníček, nějaký náhrobek, popřípadě nějakou vzpomínku, obojky, hračky svých mazlíčků a takové věci.
7: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i čtvrtý zápas. Ve Wembley podlehli Anglii 0-3. Skóre otevřel vlastní gól Vladimíra Coufala. Další dvě branky vstřelil Harry Kane. Domácí útočník nastoupil za reprezentaci po 125. a tím vyrovnal anglický rekord bývalého gólmana Petra Shiltona. Skupinovou fázi Ligy národů zakončí Češi v listopadu. Nejprve přivítají Španělsko a na závěr nastoupí v Chorvatsku. Španělé zůstávají i dál 100%. V Chorvatsku zvítězili po obratu 2-1.
11: Uzavřené tunely na D8 a omezení na pražském okruhu za Barrandovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je obousměrně zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Mezi 83. a 87. kilometrem silničáři přestavují dopravní značení kvůli údržbě v tunelech. Na pražském okruhu se pracuje mezi Barrandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují most. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, projíždí se plynule. V Praze začala noční uzavírka v tunelu Rázovka. Kvůli údržbě neprojedete ve směru od Barrandovského mostu na Smíchov. Hotovo má být do 5 ráno. A stejně dlouhá má být uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně. I tam jde o úklid a údržbu a týká se směru k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci bude jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy. Teploty 11 až 6 stupňů při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky na horách kolem 7. Zítra má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů na horách kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Havárie Filipa Turka nebyla trestným činem. Václav Havel a komunální volby. Úspěch českých letounů. Může Trump přijít i o Texas? A nebo třeba no-go zóny pohledem Ivy Pekárkové? To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
12: Havárie poslance za motoristy a vládního zmocněnce Filipa Turka nebyla trestným činem. Dosavadní vyšetřování ukazuje na podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků nehody. Policie proto věc postoupila do přestupkového řízení. Případ tím ale nekončí a také nekončí jeho politické rezonance. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Petře, znamená to tedy, že Filip Turek zmizí ze zpravodajství?
13: Nezmizí a nezmizí jak v kladném slova smyslu, tak i v tom záporném, protože lze očekávat, že Filip Turek dál bude působit ve veřejném prostoru, dál bude přitahovat pozornost médií a že si někdy za to může sám. A týká se to také toho případu dopravní nehody, která je samozřejmě dále v řešení, takže zatím nebylo vyhodnoceno, kdo jaký podíl nese na dopravní nehodě, kdybychom vycházeli z výroku dozorujícího státního zástupce, tak je zřejmé, že podíl Filipa Turka na té nehodě je nezanedbatelný, takže uvidíme, jaký nakonec bude verdikt, až dospěje do stádia pravomocného verdiktu. Co se týče chování Filipa Turka, tak když se probíralo to, zda by prezident měl jmenovat Filipa Turka ministrem, tak nakonec prezident to odmítl a dodal k tomu poměrně rozsáhlé odůvodnění a jeden z těch argumentů byl ten, že Filip Turek má problém s respektováním pravidel a to se v poslední době názorně ukazuje a ukazuje se to nejenom na případu té dopravní nehody, kde minimálně neodbočil z odbočovacího pruhu a vjel do křižovatky rovně, i když to učinit neměl, alespoň dozorující státní zástupce z těch všech dostupných důkazů to vyhodnotil tímto způsobem. Týká se to ale také třeba toho, že Filip Turek často ve veřejném prostoru pronáší výroky, které neodpovídají realitě a kvůli tomu se dostal i několikrát k soudu a byla mu nařízena omluva a on s tou omluvou naložil po svém. To znamená, že se jakoby omluvil a neomluvil a hlavně omluvil se takovým způsobem, že to nerespektuje ten verdikt toho soudu. Týkalo se to jeho sporu s hnutím Duha nebo také sporu nejnověji s koncernem mediálním Seznam. Takže patrně tyto případy budou dále pokračovat v tom, že se asi ti poškození budou domáhat toho, aby ta omluva byla učiněna tak, jak měla. To znamená, že opět o Filipu Turkovi se bude mluvit a nebude se o něm mluvit právě v kladném slova smyslu.
12: Pokud se o něm bude mluvit i v tom nezrovna kladném smyslu, do jaké míry to bude zatěžovat činnost vládní koalice a do jaké míry to třeba může nevyhovovat premiéru Babišovi?
13: Podle mého názoru Andrej Babiš není příliš šťastný, že se o Filipu Turkovi v té negativní rovině mluví. On by byl radši, aby se o něm buď to nemluvilo vůbec, nebo spíše pozitivně, ale Filip Turek se snaží, aby tomu bylo naopak, i když asi neúmyslně, i když ani to nelze úplně vyloučit, že možná si říká, že špatná reklama, negativní reklama, také reklama. Andrej Babiš je v pozici, kdy motoristy sobě potřebuje k koaličnímu vládnutí, bez nich by ztratil většinu ve sněmovně a nemohl by prosazovat svůj program. To, že ho motoristé spolu s SPD podporují, drží u moci, tak mu de facto vyhovuje a kvůli tomu musí také tolerovat různé eskapády, nejenom Filipa Turka. Takže Andrej Babiš i v souvislosti s tou dopravní nehodou, když motoristé sobě hovořili o tom, že policie tedy neshledala, že byl spáchán trestný čin, takže by se lidé měli Filipu Turkovi omluvit, že mu bylo ublíženo a tak dále a vypadalo to, že tedy by se měl navrátit do funkce vládního zmocněnce, tak Andrej Babiš hovořil o tom, že ten případ zdaleka neskončil, že právě to bude řešit odbor na Praze 2 jako přestupek a že až se uvidí, kdo tedy jakým způsobem se podílel na té nehodě, tak z toho lze pak vyvodit, jaké bude postavení Filipa Turka, tak uvidíme, jak tento spor mezi motoristy, kteří výhradně stojí za Filipem Turkem a Andrejem Babišem dopadne, ale myslím si, že Andrej Babiš bude muset brát v potaz to, že motoristy sobě potřebuje.
12: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
13: Naslyšenou.
12: Nedožité devadesátiny Václava Havla a kampaň před senátními a komunálními volbami se náhodou setkali ve stejném období. Možná ale mají společného více než jen tuto náhodu. Nad souběhem se zamýšlí politolog Lukáš Jelínek.
14: O tom, že Václav Havel nepatří jen historii a vzpomínkám pamětníků, se můžeme přesvědčit už v pátek a sobotu, kdy proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí a třetiny senátu. Podle jedné z klíčových myšlenek muže, který zápasu o právo lidí spoluurčovat svůj osud zasvětil celý život, odpovědnost za svět začíná u odpovědnosti každého z nás. Když býval tázán na občanskou společnost, nemluvil o ní jako o abstraktní veličině, ale často zmiňoval příklady měst a obcí, kde funguje, je to znát, na vzhledu dané lokality i na tamním spolkovém životě. Nemusíme zkrátka prokazovat své občanství na globálních konfliktech. Pro začátek postačí, když si budeme všímat dění tam, kde žijeme, pracujeme a vychováváme děti. Kdo se stará jenom sám o sebe a jinak má pásku přes oči, sotva může od politiky cokoliv očekávat. Naopak, chceme-li věci měnit, musíme se starat. Není hned nutné osobně kandidovat, stačí, když si pečlivě vybereme ty, jimž dáme důvěru. Výraz pečlivě si přitom zaslouží dvojí podtrhnutí. Jedna z televizí nedávno přinesla anketu, jež ukázala, kolik dotázaných nezná svého senátora. Na jedné straně se není čemu divit, o politiku se pravidelně zajímá zhruba třetina populace, ovšem účast u senátních voleb bývá leckde nižší. Také je stále dost těch, co k urnám dorazí, dají hlas známé značce nebo nejsolidněji působící tváři, ta se jim ale brzy vykouří z hlavy. Není to škoda? Když se do politické vřavy navrhnu sám, měl bych aspoň vědět, kdo a proč v ní za mě nasazuje kůži i jak se mu daří. Zvlášť, když senát i radnice mají oproti sněmovně jednu přednost. Hůře se tam s výmluvami schovává za druhé. Z vládní koalice co chvíli posloucháme nářky, jak strany nemohou naplnit svůj program a musí se přizpůsobovat silnějším spojencům, poněvadž dostali málo hlasů. Také v komunální politice se uzavírají různé koalice a politické obchody. Avšak vzhledem k problémům, jimiž je to, které město sužováno, mnohem snadněji dohlédneme, zda se naši volení zástupci činí nebo jen sedí v koutě. Realizaci předvolebních závazků si tam můžeme pohlídat snadněji než u takzvané velké politiky. Předností senátu jsou zase jednomandátové obvody, v nichž volíme většinovým systémem. Na rozdíl od dlouhého seznamu poslanců za daný region, tady máme jediného člověka. A nejde-li o politika s vysloveně jepičí životností, zaslouží si, abychom si zapamatovali aspoň jeho jméno a priority. Takový senátor se už vůbec nemá za koho schovat. To, zda se při hlasování v horní parlamentní komoře nespronevěřil svým ideálům, plánům a cílům, můžeme vyhodnocovat průběžně a bez mlhy vypouštěné partajními sekretariáty. Pro roli senátora se tudíž opravdu hodí především havlem preferované osobnosti s životní moudrostí, skutečnou odpovědností a schopností kritické sebereflexe, které umí nadřadit společný zájem svému soukromému. První porevoluční prezident varoval také před ztrátou soudnosti, která může hrozit i demokraticky zvoleným politikům. O důvod víc vidět toho o svém voleném zástupci co nejvíc a mít jej průběžně na očích po celé funkční období, což vyžaduje být občanem i mimo volební víkend. V Havlově světě ostatně nezáleželo jen na konečném skóre, ale také na tom, jaká k němu vedla cesta a kdo se na něm podílel. Potom může být i volební účast cennější než výsledky. Jak radí Václav Havel, nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat.
12: Uzavírá Lukáš Jelínek. Válka na Ukrajině i několik bojišť na Blízkém východě a v dalších teritoriích ukazují na rychlou proměnu vojenských technologií, zejména nasazení levných dronů. Armády a firmy zatím teprve hledají levnou a efektivní odpověď na tuto výzvu. Řešení by mohly být lehké bitevníky, třeba takové, jaké se vyrábí u nás. Zaujalo to našeho spolupracovníka Martina Fendricha.
15: Češi slaví jeden nepříliš známý, ale velmi důležitý úspěch. Ve světě oceňují letoun Skyfox společnosti Aerovodochody. Skyfox je moderní český podzvukový, cvičný a lehký bojový letoun. Představen byl už loni v listopadu na aerosalonu Dubai Air Show, který se koná jednou za dva roky, ale v poslední době patří mezi největší a nejprestižnější letecké veletrhy na světě. Český letecký průmysl tam budil velký zájem, když poprvé představil letoun L-39NG Skyfox, a to v jeho nejnovější ozbrojené konfiguraci. Po skončení veletrhu Skyfox pokračoval v biznisovém turné po afrických zemích, které dnes používají legendární stroje L-39 Albatros. Mimochodem, jednou z výhod lehké útočné verze L-39NG je, že může pracovat se západními i východními zbraněmi. Letos v polovině září oznámil premiér Babiš před odletem do Bulharska, že Česko této zemi nabídne 8 nových Skyfoxů. A na konci září se objevila zpráva, že by Severoatlantická aliance mohla do boje proti dronům nasadit letku tvořenou českými bitevníky Skyfox. Proč? Důležité jsou tu náklady, cena letu. Dnes proti dronům startují stíhačky, jejich nasazení je neskutečně drahé. Mluvčí Aera Vodochody Lukáš Hora říká, cituji, letová hodina Skyfoxu vyjde na 1500 euro, což je necelých 37 tisíc korun. U F-16 či Gripenů se pohybuje okolo 30 až 40 tisíc eur, což je 730 až 980 tisíc korun. U stíhačky F-35 stojí letová hodina 50 až 80 tisíc euro, tedy 1,2 až 1,9 milionů korun. A řádově levnější jsou i rakety do českého letounu. K tomu dodám, že Aerovodochody nyní rozvíjí speciální verzi L-39 Skyfox Drone Hunter, česky lovec dronů. Představila ho na dnech NATO v Mošnově. Skyfox vzbudil pozornost nejen u potenciálních zákazníků ve světě, ale také u odborníků. Expert z britského Royal United Services Institute Justin Bronk letoun doporučil ve své analýze, podle něj by Česko mohlo letadla nabídnout pro Alianci jako speciální stroje na zachytávání dronů. A o tom též mluvil český prezident Petr Pavel při své nedávné návštěvě ve Spojených státech. Podle Justina Bronka by se Skyfoxy mohly stát součástí nové letky, kterou chce NATO vybudovat právě k likvidaci útočných dronů, protože jsou k tomuto úkolu nejvhodnější. Nahradili by řádově dražší stíhačky. Letka by mohla čítat zhruba 16 až 24 letounů a její posádky by se zaměřovaly výhradně na zachycování jednosměrných útočných dronů. Části letky by mohly být rozmístěny například v Polsku, Rumunsku nebo v pobaltských zemích. Protidronový útvar by mohl být vytvořen a vybaven během několika následujících let. Asi není potřeba dodávat, jak velká by to byla šance pro Aerovodochody a pro Česko. Zajímavé je, že o tom premiér Babiš nadšeně nevykládá ve svých videích. Proč? Protože jde o podporu NATO a o obranu před ruskou agresí? Protože by to vadilo koaličnímu hnutí SPD? Na úspěchu Skyfoxu to ale nic nemění.
12: Říká Martin Fendrich.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Přesně za 4 týdny půjdou Američané k volbám. Do sněmovny reprezentantů, třetiny senátu, v některých státech budou občané vybírat guvernéry, státní žalobce a další činitele. Zejména ve státech s nejistou republikánskou většinou to může být považováno za špatné vysvědčení pro prezidenta Trumpa. Mohl by přijít třeba i o tradičně republikánský Texas? Nejen nad tím se zamýšlí náš spolupracovník Matěj Schneider, který působí na serveru Voxpod.
16: O Texas by se republikáni bát neměli. Blížící se volby do kongresu ale zvyšují nervozitu amerických republikánů i ve státech považovaných za stabilně konzervativní. Vůči prezidentu Donaldu Trumpovi se teď opatrně vymezuje rozšiřující se skvadra kandidátů napříč federací. Jenže republikánskému kandidátovi v Texasu, Kenu Paxtonovi, se od Trumpa bude distancovat trochu těžko. Paxton už dlouhá léta slouží jako texaský generální prokurátor. Má na talíři celou řadu skandálů, od podezření z korupce po tradičně konzervativní rozvod pro nevěru. Jeho ex-manželka Angela slouží v texaském státním senátu, kde před několika lety přihlížela neúspěšnému pokusu o odvolání svého manžela kvůli zneužití úřadu a zmíněné korupci. Především ale Paxton po boku guvernéra Grega Abbotta v posledních 10 letech ochotně posouval hranice možného v republikánské politice. Pokud Trump v Bílém domě rád boří normy a zkouší nemožné, Texas mu pod vládou Abbotta a Paxtona mnohdy sloužil jako jedna z laboratoří pro radikální kroky v duchu Make America Great Again, ať už šlo o migraci nebo interrupce. Trump se Paxtonovi, který chce na své divoké prokurátorování navázat ziskem senátního křesla, snaží všemožně pomoci. Podle všeho se zas tak v lásce nemají, ale snaha udržet většinu v horní komoře je důležitější.
17: Trump proto před několika týdny nezvykle nechal uspořádat celofederální republikánský sjezd právě v Texasu, ačkoliv si americké politické strany podobně okázalé akce většinou schovávají na roky prezidentských voleb. Jenže kvůli Trumpově klesající popularitě je efekt takové slavnostní události dvousečný. Uvědomuje si to zjevně i Paxton. Vyplývá to z uniklé nahrávky z jeho setkání s donory a lobbysty na sklonku září. Přiznává tu, že čísla v průzkumech nejsou dobrá a vyloženě říká, že jemu a ostatním zdejším republikánským kandidátům se preference propadly právě v důsledku Trumpova sjezdu. Trump ho na oplátku na předvolebním mítinku označil za volně přiloženo osinu v zadku, ale zároveň se pochroumaného kandidáta snaží dál podporovat. Někteří američtí konzervativci míní, že si reputačně nevalný kandidát Paxton jen předběžně chystá alibi pro případ prohry a snaží se vinu svalit na prezidenta. Je to možné. Tak jako tak by republikánská ztráta texaského senátního křesla byla drsným projevem Trumpova pádu. Demokratický senátor zastupoval Texas naposledy na začátku 90. let minulého století. Demokraté si ale na texaské senátní křeslo brousili zuby s podobnou vervou už v midterms uprostřed Trumpova prvního mandátu. Tehdy jim výhra unikla o něco málo přes 200 000 hlasů. I tentokrát jsou průzkumy velmi těsné. Jistější sázkou je i letos, že zase promáhnou. Kdyby jim to ale náhodou vyšlo, byl by to pořádný, takzvaně Texas-sized hřebíček do rakve MAGA.
18: Uzavírá Matěj Schneider. Politika to je z velké části způsob, jak rozdělovat moc a jak rozdělovat peníze. Například mezi centrální vládu a města či kraje. Komentátor časopisu Euro Petr Fischer se zajímal o to, jaké jsou plány současného kabinetu v době, kdy je peněz méně, než by vláda chtěla.
19: Nedostatek peněz ve státní kase, jejíž schodek dál narůstá, přivádí vládní lídry k zajímavým úvahám. Ministryně financí Schillerová prolamuje koaliční tabu a otevřeně připouští, že některé daně zkrátka budou muset jít nahoru. Ostatně jednu novou daň na rafinérie Orlenu a jejich mimořádné zisky už vláda chystá. Premiér Babiš zase uklidňuje občany tím, že mají na svých účtech tolik našetřeno, že by si případně mohli celý státní dluh koupit a ještě by zbylo. Aby toho nebylo málo, předseda vlády kritizuje chování obcí, zejména velkých měst, jako je Praha, které mají v bankách stovky miliard korun, jež by republika potřebovala v investicích. Babiš neuvažuje o tom, jak města motivovat k větším investicím, jak například vylepšit stavební schvalování investičních projektů. Rovnou podle něho bude lepší, když dostanou méně peněz, které pak zůstanou v rozpočtu státu. Vláda tak může snížit dluh nebo investovat, když to velká města sama nesvedou. Sklon k úsporám je opravdu národní postižení. Češi si stále nezvykli na to, že peníze musí obíhat, ne ležet v bance, protože tam nejsnázeji ztratí hodnotu a žádný rozvíjející účel z nich nevytřískáme. Podle aktuálních čísel České národní banky mají české domácnosti na bankovních účtech momentálně 4,2 bilionu korun, což je absolutní rekord. Sklon k úsporám ale nijak neposílil, stále se pohybuje kolem 18,5% disponibilního příjmu. A stále také jsme druzí největší spořílkové v Evropě, hned po sousedním Německu, kde se šetří až pětina všech vydělaných peněz. Ukládat více na horší časy nás naučila pandemie covidu. Před ní si Češi v průměru odkládali do banky jen sedminu, ne šestinu svých peněz. Úsporné zajišťující trendy kopírují i velká česká města. I menší obce ale často nechávají peníze na účtech, aby měli dost peněz na strategické investice, na něž se musí nejprve nastřádat. Tak své úspory obhajuje i Praha, která si ukládá na městský okruh a probíhající stavbu metra D. Snížením objemu peněz z rozpočtového určení daní pro velká města, které navrhuje Babiš, se ale sklon k investicím nevylepší. Tato politická strategie není nátlakem na města, aby urychlila své dlouhodobé investiční projekty. Jde spíše o raubířské odebírání autonomie moci, kterou města díky svým rozpočtům mají. Těžko to brát jinak než jako pokus o vylepšení vládní bilance a také o posílení vládní moci, neboť jak známo, moc jsou peníze. V tomto stylu a logice by mohl premiér snížit i objem vkladů občanů v bankách, neboť tyto odložené peníze nijak nepracují ku prospěchu vládních plánů, a tedy pro dobro republiky, které Babišově vládě jistě leží na srdci nejvíce. Rozpínavost současné moci se rozšiřuje za hranice představitelnosti. Samozřejmě, že vláda nic takového jako znárodnění vkladů neudělá. Už to, že o tom v souvislosti se státním dluhem Babiš takto hovoří a že útočí i na peníze města obcí, naznačuje, že hranice lačnosti centrální moci se zásadním způsobem posouvá. Babiš to nemá z vlastní hlavy. Inspiroval se nejspíš u šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která upozornila na to, že v Evropské unii leží v bankách relativně nečinně více než 8 bilionů eur. Zatímco Leyenová vyzvala ke změně myšlení, které by tyto peníze proměnilo v investice, premiér Babiš po odložených penězích nejen pošilhává, ale rovnou na ně sahá. Možná by tentokrát stačilo, kdyby premiér některé nápady Unie jen následoval a v daném rámci rozvíjel, ne aby je, jak je v Česku zvykem, proměňoval, pozlacoval a posiloval. Český sklon k úsporám sníží pouze větší důvěra k politicko-ekonomickému prostředí Česka a Evropské unie a k němu Babišovi mocensky motivované přesuny peněz rozhodně nepomohou. Ani ve městech, ani v domácnostech.
18: Uzavírá Petr Fischer. Předmětem vášnivých debat u nás i jinde je nejen umělá inteligence, osud Stardance nebo ceny benzínu, ale i povaha oblastí obývaných imigranty, zejména těch v západní Evropě. Zde je pohled spisovatelky Ivy Pekárkové pod titulkem No-go zóny, ve kterých jsem bydlela.
20: Tak se nám v Česku už zase rozjela diskuse na téma no-go zón. Příliš mnoho krajanů věří, že v Evropě máme no-go zóny, a můžou za to migranti, konkrétně ti věřící na Aláha. Viděli příliš mnoho videí, ve kterých muslimští extrémisté uřezávají hlavy bezvěrcům, ve kterých rozhořčený dav, ne nutně muslimský, ale islamofoby jako muslimský vnímaný, vrhá molotovem po policejním autě, či ve kterých dokonce, o hrůzo, dva či tři mírumilovně vyhlížející lidičkové vytáhnou na parkovišti kobereček a provozují náboženskou gymnastiku, jako by jim bylo fuk, kolik kolem jdoucích tím vyděsí. Lidem přesvědčeným, že v Londýně jsou místa, kam běložská noha už léta nevkročila a ani policajti se tam neodváží, při nejlepší vůli nevysvětlíte, že to tak není. Jejich amygdala zjevně jede na plný plyn a strach nám lidem vypíná šedou kůru mozkovou a zapíná nám plazí mozek. Nastoupí reakce, útok, útěk. Zvíře, které se ocitne v ohrožení, buď uteče, anebo zaútočí. Absolventi vysoké školy života jsou ale přece jen lidé a tak provedou oboje. Utečou před informací, která by jejich názory mohla ohrozit a zaútočí na jedince či skupinu, která jim tu informaci poskytuje. Příliš často patřím k jedincům, kteří takovou informaci poskytují. V životě jsem prolezla kdejaký slam a ghetto. V neznámém městě má první cesta vede do čtvrti, o které se říká, že je nebezpečná. Dělám to v Evropě, v Asii, v obou Amerikách i v Africe. Zatím se mi na těch nejnebezpečnějších místech nic nestalo. Na bezpečnějších místech se mi přihodila spousta děsivých věcí. V Evropě, v Asii, obou Amerikách i v Africe místa, která odpovídají definici no-go zone, to jest, je lepší do nich nevstupovat, protože je tam vysoká kriminalita a nedovoláte se pomoci od policie, existují. V Evropě ne. Aspoň teda v případě, že jste běloši. V Londýně často tlumočím ve čtvrti Tower Hamlets, což je podle expertů z VŠZ obzvlášť nebezpečná no-go zóna. A nic. Za 20 let, z toho 3 za volantem taxíku, jsem prošmejděla v Londýně každou myší díru. Slamy, geta ani no-go zóny tu stručně řečeno nejsou. A přece jsem objevila pár míst, kam policajti leckdy nepřijedou, ani když voláte tísňovou linku a křičíte, že se vás soused na patře pokouší zabít. Přesně to se mi přihodilo v takzvaném domě mnohočetného obývání. Bydleli jsme v Londýně v 6 takových domech. Mnozí naši sousedé byli muslimové, ale bála jsem se o život jen dvakrát. Když na mě zaútočila jedna dobrá křesťanka, která mi záviděla skoro manžela, a když se mě pokusil zavraždit bílý Angličan trpící schizofrenií.
18: Uzavírá Iva Pekárková nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny komentátory se loučí Jan Fingerland.
3: Zaostřeno. 3 roky po teroristických útocích Hamásu ze 7. října se válka a její následky dál promítají i do české debaty o Izraeli a Palestincích. Kde končí věcná kritika Izraele a začíná antisemitismus a dostává v české debatě dost prostoru také zkušenost Palestinců a utrpení civilistů v Gaze. Různé pohledy nabídne pořad Zaostřeno, které pro vás připravil Vít Pohanka.
0: Zaostřeno. Zítra po 20. hodině na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: nástupu se udýchaná, srdce až v krku, objevila v Porciunkule. Tam už ji s planoucími pochodněmi očekávali její noví bratři. Kostelík plný přátel, naplnit jej bylo dílem okamžiku, světlo pochodní, svěží vzduch jarní noci, to vše muselo zůstat nadlouho v jejich vzpomínkách. Právě zde jí František osobně ustřihl vlasy. Nyní byla i ona kajícnicí oddělenou od světa, který svým pevným rozhodnutím nechala za zády. Pak svlékla svůj šat, pravděpodobně bohatě zdobený, odpovídající jejímu postavení dívky z aristokratické rodiny, a oblékla nový, nebarvený, drsný. Není pochopitelně vhodné, aby zůstávala v Santa Maria degli Angeli. František ji proto odvedl, a i to svědčí o pečlivě připravované akci, k benediktinkám v San Paolo blízko Bastie na cestě mezi Assisi a Perugii. Právě tam o něco později dorazili její rodiče, pevně rozhodnutí ji z kláštera odvést a vrátit ji jejímu původnímu životu.
1: Dozvědavše se o události, příbuzní se srdcem strápeným vznesli žalobu na únosce Panny a shromáždivše se pospíšili na místo se snahou o nemožné. Utíkali se ke všemu. K násilí, k jedovatým pomluvám, ke sladkým slibům, jen aby ji přesvědčili, aby opustila tento svůj stav pokorné chudoby, jenž se neslučuje s jejím urozeným původem a nemá v kraji obdoby. Ona však se křečovitě chytila oltáře, pak odhalila svou ostříhanou hlavu, pravíc, že se za žádných okolností nedá odtrhnout od služby Kristu.
0: Klářina rodina musela být mocná a zvyky tehdejší doby nebyly nijak ohleduplné, zvláště když šlo o ochranu rodinných práv. Na druhé straně proti klášteru benediktinek nebylo možno vystupovat agresivně a Favaronovi lidé si byli až příliš dobře vědomi toho, že za Klárou a Františkem, jehož prestiž ve městě byla již upevněna, stojí biskup Kvido a že vůči církevním institucím není zvykem užívat moci. Impulzivní Klářino gesto, zachycení se oltáře a odhalení ostříhané hlavy, vnějšího znamení jejího stavu kajícnice, znamenalo tedy současně i výstrahu. Přesto to všechno muselo být napětí velice silné. František proto nechal přestěhovat Kláru do míst, která patrně považoval za bezpečnější, do jiného benediktinského kláštera, jenž spadal pod pravomoc téhož opata, který předal Františkovi do spravování Porciunkulu. Ochrana energického biskupa i ctihodného opata měla stačit k tomu, aby udržela Klářiny příbuzné v uctivé vzdálenosti. Faktem ovšem je, že dívčin útěk zažehl ve Favaronově rodině oheň, který tam již zřejmě delší dobu doutnal. A že především ženy, pravděpodobně díky vedení a příkladu Klářiny matky, stejně zbožné jako odvážné, projevovaly bezbázně své nadšení pro Františkovu cestu. Klářina sestra Aneška neváhala a uchýlila se rovněž do benediktinského kláštera. Tentokrát se pro ní vypravila jiná skupina příbuzných, odhodlaných ji přivést domů za každou cenu. Ani to se samozřejmě nepodaří.

Bylo třeba uklidnit rozjitřené veřejné mínění a najít vhodnou formu pro ženskou složku Fraternitas. František se rozhodl usadit Kláru a její družky, které se záhy kolem ní shromáždily, v kostelíku svatého Damiána, v tom, který sám opravil vlastníma rukama. Tak se zrodili chudé paní od svatého Damiána. Bylo ovšem třeba nalézt pro ně vhodnou náplň, neboť život potulných žebravých kazatelů se pro ně nehodil. Řehole svaté Kláry byla schválena až papežem Inocencem IV. V roce 1253, několik měsíců před smrtí světice. V době, kdy františkáni již byli opravdový řád, a tedy i Kláriny sestry Klarisky jako takové museli mít svou řeholi. Klára napsala vlastní rukou doporučení, aby řehole vycházela přímo z původní jednoduché forma víte, kterou jí a jejím družkám František předal na počátku jejich pobytu u svatého Damiána. Jejím podstatným rysem byl život v pokání, v modlitbě, v práci, v meditaci nad evangeliem. I zde se projevují Františkovi tvrdosti.

Z mnoha epizod jeho života je patrné, že pokud se přímo nevyhýbal kontaktům s Klárou a s paními od svatého Damiána, značně tyto kontakty omezil. Velice zřídka je poctil svou přítomností a pokud ano, tak proto, aby jim připomněl, že si nezvolili jeho model života, ale jeho prostřednictvím model života podle Evangelia. Je možné, že v tomto postoji byla i určitá opatrnost týkající se jeho samotného. Svědectví nejrůznějších pramenů nám totiž ukazují, že Františkova povaha stále inklinuje ke smyslnosti.

0: ale s rezervovaností Františka vůči Kláře a jejím družkám nemají jeho sexuální touhy mnoho co dělat. O něco větší roli tu snad hrála nutnost vyhnout se jakémukoli náznaku pohoršení. Šlo spíše o potřebu přibrzdit impulzy povahy, u které je sexuální touha jen jedním z aspektů pohotové laskavosti, nespoutané radosti ze společnosti, potěšení z přítomnosti přátel, ze vzájemně projevované důvěry. František si je ale dobře vědom nebezpečí takovýchto drobných životních radostí. Nesnad proto, že by byly sami o sobě hříšné, ale proto, že oslabovali rozhodnost, s níž se vydal na svou novou cestu, jejímž cílem bylo něco jiného než pouhá lidská družnost. František za chválu svého pána očekával dar života věčného. Bylo v něm ještě mnoho z krále mládeže, ne ovšem nějaká nostalgie nebo oplakávání rytířských snů a mladické nevázanosti, nýbrž radostný postoj k životu a schopnost vyjadřovat se srozumitelným jazykem a používat ve svých kázáních příklady a přirovnání, které lid miloval, které mnohého pobavili a mnohý se v nich poznal. Minorité nezůstávají břitkému vtipu svého zakladatele pranic dlužní. Uvedené Františkovy schopnosti byly ovšem vynuceny terénem, na kterém se odvíjela jeho evangelizační činnost. Nebyly to ani tak kostely, kam menší bratři pokorně vstupovali, aby tam kázali pouze o morálce a podle předpisu nedříve, než k tomu dostali povolení od kněze, ale především ulice a náměstí. Ani v tom nebyl František sám. Je velkým omylem hledat v každém jeho konání cosi jedinečného. Jeho jedinečnost, jeho naprostá originalita a mimořádná úspěšnost nespočívaly v tom, že by dělal něco jiného než všichni ostatní. V jeho době existovala celá řada podobných aktivit, pravověrných i kacířských. Byli zde i lidé, kteří hlásali způsob života velmi blízký Františkovu. On však dokázal své myšlenky předkládat a interpretovat mnohem lépe než všichni ostatní. Rytířský jazyk a obrazy z něho vyplývající, kterými František ukazoval, že nikdy nezapomněl na své mládí, je třeba chápat právě v tomto smyslu. Mnohokrát již byla zdůrazněna analogie mezi životem ve službě Bohu a rytířským dobrodružstvím. Jejich společným rysem je pokojné a odvážné odevzdání se do rukou prozřetelnosti. František sám ukazoval právě toto.
1: Tito bratři jsou moji rytíři kulatého stolu, kteří se ukrývají v ústraní na místech neobydlených, aby se s větší horlivostí věnovali modlitbě a meditaci.
0: Nesmíme se nechat zmást zdánlivě roztržitým snílkovským tónem Františkova prohlášení, ani se naopak domnívat, že se omezuje na tradiční obraz života jako stálého boje proti hříchu. Pro Františka spočívalo ono dobrodružství ve vytrvalé a houževnaté snaze přimknout se celou svou bytostí a v každé chvíli svého života k Ježíšovi evangelii. Součástí Františkovy výzvy je neuctívat příliš vědění, a to ani vědění posvátné, ale žít podle evangelia, které je všeho vědění základem. V jeho výzvě k činům tak znovu ožívají slova apoštola Jakuba.
1: Co to pomůže, moji bratři, říká-li kdo, že má víru, ale nemá skutky? Já však ze svých skutků ti mohu dokázat svou víru.
0: A František dokazoval svou víru především životem, který si zvolil. Životem, který se soustřeďoval kolem trojhvězdí, pokání, práce, chudoba. Dokazoval ji ale také v kázáních, ze kterých podle toho, co víme, neustále prosvítá, jak z okolností, za nich se odehrávala, tak z výběru témat a z Františkova postoje, touha přitáhnout, zaujmout, snad i šokovat a tímto způsobem ukázat novou dimenzi poselství Kristova. V tom mu pochopitelně nemohla pomoci dosavadní homiletická tradice, nudná a rozumářská. Dobře věděl, že tak by nemohl komunikovat s prostým lidem. Mnohem lepšími vůdci na jeho cestě mu proto byli šašci. František nosil tonzuru, ale na jeho žádost mu ji udělali malou. Z dálky ji snad ani nebylo možné rozeznat. Kdyby se choval jako přísný kněz, nepodařilo by se mu přiblížit se k lidem. Oslovit ty, kteří osloveni být potřebovali. Františkovy šaškovské metody se v některých momentech projevily se zvláštní břitkostí. Zmíníme pouze dva, které ovšem patří k jiné etapě Františkova života o pár let později, kdy fraternitas již přešla v religion a kdy se již začínaly objevovat první rozpory mezi těmi, kdo chtěli přizpůsobit původní životní pravidla nové době a jejím požadavkům, a těmi, kdo naopak striktně trvali na hlavních zásadách týkajících se života v pokání a v chudobě. V tomto směru také František, který nerad mluvil a ještě méně rád teoretizoval, vyjádřil své myšlenky často gesty. Jednou v konventu slavili bratři bohatě, což znamenalo u skromně prostřeného stolu, nějaký svátek. Zřejmě to museli být Vánoce nebo Velikonoce. František mezi ně neočekávaně přišel. Přestrojený za žebráka, takže ho nepoznali. Byla to úmyslná lest, nebo se rozhodl na místě, když viděl několik skleniček a bídný ubrus? Každopádně, když požádal o jídlo a dostal je, šel si se svou miskou sednout na podlahu do popela poblíž ohně a vzápětí prohlásil, že toto je správné místo pro minoritu. V té chvíli ho přirozeně spolubratři poznali. Dvorní šašek, který nedovoluje ani o svátcích usednout ke stolu těm, kteří se ho svobodně rozhodli následovat v jeho tvrdém životě. Po druhé, František neútočí na porušení zásady absolutní chudoby, ale na lásku k vědě. Jeden novic, který obdržel žaltář, tedy sbírku biblických žalmů, nejběžnější knihu té doby, pomocí které se lidé učili číst a psát, žádá k tomu dodatečně Františkův souhlas. Povolení totiž dostal od jiných představených, ale ne od Františka osobně. František samozřejmě nechce zpochybňovat jednání o nich bratří, nicméně on sám zavrhuje vlastnictví jakékoliv knihy. Aby to dokázal, předvede další ze svých pantomimických představení. Ukazuje novice, který jakmile jednou obdržel žaltář, žádá ještě breviář a jakmile má i ten, usedne slavnostně za stůl a nařizuje jednomu ze svých pokornějších spolubratří, aby mu ho přinesl. Pak vezme plnou hrst popela, všimněme si, že popel hraje v těchto scénkách vždy důležitou roli, posype si jim hlavu a jeho jménem minoritovi opakuje.
1: Já jsem breviář, já jsem breviář, já jediný jsem tvůj breviář, já... Symbol kajícnosti, pokory, všeho, co zůstane po smrti z lidského těla. Já jsem všechno to, co má menší bratr na tomto světě znát.

Bloudění je základní podmínkou vzbuzování všeobecného opovržení, které představuje jádro Františkova povolání. Františkovo dobrodružství se celé odehrává na cestě, v jejím prachu, v nebezpečí, které všude číhá. Zde je možno nejlépe vidět vzdálenost, která Františka dělí od tradičních řeholních řádů, založených alespoň u benediktinského modelu, v té době na západě nejvíce rozšířeného, na definitivním zakotvení řeholníka v určitém klášteře. Na rozdíl od této disciplíny, tvrdé, ale bezpečné a důstojné, František volí nestabilitu, nejistotu, opovržení. Tak jako tomu bylo u toho, který prohlásil, že na rozdíl od lišek majících svá doupata, on nemá, kam by hlavu složil. Poutě měl František ve velké oblibě. Již před časem, snad v létě roku 1211, vstoupil na loď, aby se přepravil do svaté země. Byl to rytířský sen jeho mládí, vidět zemi Ježíše, kterého nade všechno miloval. Ale nepodařilo se mu to. Bouře zahnala loď k pobřeží Dalmácie, odkud se mu s velikým štěstím podařilo vrátit se zpět. Roku 1212 se znovu objevuje v Římě, pravděpodobně, aby informoval papeže o rozvoji své fraternitas. Menší cesty se střídaly s většími. Letům 1213 až 14 nebo 1214 až 15 je přepisována nová snaha o velkou pouť spojenou se zárodkem, z něhož později vyrostl mohutný strom, s misií mezi nevěřícími.

Pouť do Santiago de Compostela uskutečnil František někdy v letech 1213 až 15. O této pouti mnoho nevíme, jen to, že František dosáhl svého cíle, ale nemoc mu zabránila pokračovat dále do Maroka a tam kázat nevěřícím a snad i hledat mučednickou korunu, jak by si možná přál. František byl přítomen na čtvrtém lateránském koncilu v roce 1215. Není jisté, zda se zúčastnil prací Velkého církevního sněmu a pokud ano, z jakého titulu. Právě tak není známo, zda františkáni byli v té době ještě fraternitas, což se zdá pravděpodobné, nebo zda je bylo možno již považovat za religio, za ordo. K tomu byla nutná řehole a my o žádné před rokem 1221 nevíme. Na druhé straně koncil zakázal zakládání nových řeholních řádů, což vede k domněnce, že františkánský, stejně jako dominikánský řád, již založen byl, možná přímo aktem koncilu, nebo že jeho pozdější založení bylo porušením nařízení koncilu. Nemůže ale být považováno za náhodu, že k rozvoji františkánského hnutí a k jeho rozšíření mimo prostor střední Itálie, do zemí zaalpských i zámořských, dochází bezprostředně po koncilu. Teď, když počet minoritů nebývale vzrostl, měl František všechny důvody se radovat. Místo toho byl spíše překvapený, neklidný, přímo se dá říci zděšený. Zdálo se mu, že nic zvláštního neučinil, že není hoden takového obdivu, náklonosti a úcty, které ho obklopovali. Ze všech stran k němu přicházeli především mladí muži i ženy, pocházející z různých vrstev, ale i význačné osobnosti, lidé, kteří získali určité postavení, které nyní opouštěli, aby oblékli kutnu barvy země. Nebylo tedy ani tak pravdou, že by se fraternitas chtěla rozšířit do celého křesťanstva, spíše naopak. Křesťanstvo zaplavovalo fraternitas. Bylo vůbec možné smířit tuto invazi s dodržováním prvotních cílů, které František pro sebe a pro své druhy formuloval? Na generální kapitule konané v Porciunkule 5. května 1217 se rozhodlo o misijních cestách do zaalpských a zámořských zemí. František sám zamířil do Francie. V té době byly také zřejmě navrženy hranice budoucích provincií a mnoho bratří bylo nasměrováno do Španělska, Německa a do Uher. Na cestě do Francie byl ale František zadržen ve Florencii, a to kardinálem Ugolinem z Ostie. Ugolino si velmi dobře uvědomoval mimořádný význam, jaký měla pro církev Františkova nabídka, v té době již široce přijímaná. Ale minoritů bylo již příliš mnoho, aby mohli být považováni za fraternitas, a na druhé straně byli příliš neuchopitelní ve svých institucích, aby mohli představovat religio. Byli tedy dvousečnou zbraní. Jediný František měl dostatečnou autoritu na to, aby je mohl kontrolovat. Ugolino ho proto důrazně upozorňuje, že ne všichni v římské kurii jsou jeho hnutí příznivě nakloněni a vyzývá ho, aby zůstal v Itálii. František z toho radost neměl, ale uznal rozumnost kardinálových argumentů. Zůstal v Itálii.

A problémy byly opravdu vážné. Vedle odporu zvnějšku, který rostl úměrně úspěchům minoritů, zde byly třenice a napětí vznikající přílivem nových členů, kteří sebou přinášeli různé zkušenosti a různé úmysly. Znovu se objevily tradiční výhrady a antipatie církevních představitelů vůči všem názorovým proudům, které budily dojem, že nejsou pod dostatečnou kontrolou. To, že mnozí kněží a řeholníci oblékali františkánskou kutnu, situaci nijak nezlepšilo. Naopak, vzbudilo to jen žárlivost a závist. Někteří se navíc ptali, k čemu vlastně toto nové společenství. Nebylo už řeholních řádů tolik, že sám koncil musel zakládání nových zakázat? V čem byla spiritualita augustiniánů, benediktínů, premonstrátů horší než spiritualita těchto nových žebráků nedůstojného oblečení i chování? Opravdu bylo třeba chodit špinavý, roztrhaný a hladový, aby člověk spasil svou duši? To jistě nebylo. Kdo kritizoval Františka z této pozice, měl zcela pravdu, ovšem nepochopil nic z ducha asiského svědce, mezi jehož starostmi, jak o tom svědčí jeho vlastní spisy i životopisy, starost o spásu duše vůbec nefiguruje. Žít evangelium, zvěstovat nebeské království, ukazovat skutky a osobním příkladem, že Kristovo učení není žádným mýtem ani rétorickým cvičením, ale že je to život, konkrétní tady a teď. Toto je jeho cesta. Pro spásu vlastní duše stačí uchýlit se do kláštera, odejít ze světa. Ale minorité, tito noví rytíři Kristovi, výjíždějí na bitevní pole a bojují.

0: Řád se utěšeně rozrůstal. Zdálo se, že všechny uchvacuje obnova v duchu evangelia. Bylo rozhodnuto o nových výpravách bratří do Francie, Německa, Uher, Španělska a Maroka. Tyto výpravy však nebyly příliš úspěšné. Ve Francii byli menší bratři pokládáni za Katary a musela zasáhnout přímo římská kurie, aby omyl vysvětlila. Do Německa dorazili bratři v počtu 60, aniž by kdokoliv z nich znal místní jazyk. I zde byli zaměněni za heretiky a uvrženi přímo do vězení. V Maroku bylo dokonce v lednu 1220 6 bratří zabito. Tato bouřlivá aktivita, nesená na vlně nadšení, které František vyvolal, aniž to měl v úmyslu, byla znamením situace, která se blížila chaosu a která, což bylo horší, vycházela z nepochopení. Noví členové řádu viděli ve Františkově učení prostředek, aby vylepšili, přímo se dá říci, posvětili křesťanskou společnost. Františka ovšem tato apokalyptická vize světa plného svatých nezajímala. On chtěl především udržet svůj model života, následování příkladu evangelia prostřednictvím chudoby a pokání. V roce 1219, na den svatého Jana Křtitele, vstoupil František na loď a vyplul směrem k Akonu, jakému si hlavnímu městu křižáckého území ve svaté zemi. Svěřil správu řádu dvěma vikářům, z nichž Matěj z Narny měl sídlit v Porciunkule, zatímco Řehoř z Neapole měl objíždět minorické komunity jednu po druhé a udržovat jejich vzájemné kontakty. Z knihy Franka Cardiniho František z Assisi připravila Blanka Kostřicová. Překlad Vítězslav Pavlík. Dramaturgie Alena Blažijovská. V režii Radima Nejedlého četl Michal Bumbálek. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Moskva podle Kyjeva chystá další velký útok na Ukrajinu. Při protestech v Paříži se střetli studenti s těžkooděnci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty až 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinci začali v Kyjevě instalovat protidronové sítě na mosty přes řeku Dněpr. Podobné používají už delší dobu poblíž frontové linie. Dopravní trasy mají chránit také robotické střelecké věže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem z Ruska.
4: Ukrajinská obrana se už podle Volodymyra Zelenského připravuje na další kombinovaný ruský úder zaměřený na logistiku. To nemusí být jenom sklady nebo poštovní terminály, ale také mosty a další civilní infrastruktura. Zelenský připomněl, že Rusko za posledních 24 hodin zaútočilo na nemocnice v Kramatorsku a Krivém Rihu. Pokračuje také v útocích na cizí lodě, které přes Černé moře vyvážejí ukrajinské plodiny. První útok ve své výlučné ekonomické zóně hlásí Bulharsko. Jedna loď klesla ke dnu a druhá začala hořet. Osud posádky první lodi zůstává neznámý. Námořníky z druhé lodi se podle sdělení bulharské vlády podařilo evakuovat. Evropská komise označila tyto útoky za nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímaček na vysoké školy a zanedbaným budovám.
5: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použily slzný plyn. Gymnazistka Roman mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu násilí odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda do konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezi tím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Němečtí vyšetřovatelé zadrželi bývalého prezidenta zahraniční rozvědky BND Augusta Hanninga. Je podezřelý, že si ze svého bývalého pracoviště nelegálně obstarával přísně tajné informace. Podle německých médií ale zatím neexistují náznaky, že by pracoval pro Rusko.
6: Zadržený je 80-letý Hanning a taky jeho bývalý kolega ze zpravodajské služby. Ten měl známému prodat asi 2000 dokumentů, obsahujících podle médií citlivé údaje i zprávy partnerských zpravodajských služeb. August Hanning potom prý využíval informace ke svému podnikání, živil se jako bezpečnostní poradce. Jeho advokát obvinění odmítl. Zahraniční rozvědku BND potkal skandál už před 4 lety. Tehdy měl její agent vyzrazovat přímo Rusku detaily kybernetických operací. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti dostala žena za stejný biznis 2 podmínky. Obžalovaná přesto trvá na tom, že nic protiprávního neudělala a lidem jen pomáhala.
7: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
8: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
7: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
9: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
7: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že nachystané slučování potřebují dostatek času.
10: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících 2 letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
10: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
12: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
10: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
3: Ústavní soud dnes rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro stanovení hlukových limitů. Navrhuje to část senátorů. Tvrdí, že stát postupně povoluje vyšší hluk a tím snižuje ochranu zdraví lidí. Podobný návrh ale ústavní soud už před 2 lety zamítl.
13: Senátorům vadí, že nařízení vláda od roku 2011 několikrát novelizovala, což podle nich postupně vedlo ke snížení ochrany před hlukem. Zákon udává normy jak pro zátěž na pracovišti, tak třeba v okolí dopravních staveb. V minulosti se díky změně hlukových limitů, ale z části i stavebním úpravám, podařilo zkolaudovat například Královopolský tunel v Brně. Ten hlukové limity nesplňoval 12 let, fungoval jen díky výjimce krajských hygieniků. Šimon Franz, Radiožurnál.
3: Skončilo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Podle organizátorů se přihlásilo přes 3000 školáků. Z uchazečů nakonec vyberou 26 kadetů, kteří si příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže.
14: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
15: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
14: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
15: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Dnes předpolednem se dozvíme, kdo letos dostane Nobelovu cenu za chemii. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3 lidé. Převezmou ho pak společně s ostatními laureáty 10. prosince.
16: Vyhlašování Nobelovy ceny za chemii má na starosti výbor ze Švédské královské akademie věd. Loni si cenu převzali 3 tvůrci tzv. Organokovových sloučenin. Solid materials full of tiny spaces. Jsou to pevné látky plné malých otvůrků, které mohou nabírat kapaliny a plyny jako mycí houba. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Čeští fotbalisté podlehli Anglii ve Wembley 0-3 a v Lize národů prohráli i po čtvrté. Dvakrát skóroval Harry Kane. Útočník domácích nastoupil v reprezentačním dresu po 125. a tím vyrovnal anglický rekord Petra Shiltona. Skóre otevřel ve 27. minutě vlastní gól Vladimíra Coufala, který si do branky srazil centr soupeře. I o tom mluvil po utkání jiný český obránce Martin Vitík.
17: Tyhle situace kort s tou Anglií jsou strašně, strašně rychlí, takže na to vyhodnocení těch situací je fakt malá setinka. To je fotbal a bohužel takovýhle situace se stává. Já si nemyslím, že nás to ovlivnilo, že by to ovlivnilo zápas.
3: Hokejisté Plzně dál drží v sezóně Ligy mistrů neporazitelnost. V duelu o první místo v tabulce otočili zápas proti Šelefteo z 0-2 na 4-2. Uspěl i Liberec, který vyhrál nad Frelundou 3-2 v prodloužení a přiblížil se postupu do play-off.
18: Zavřená D8 v tunelech a omezení na D5 loděnice. Dálnice D8 zůstává neprůjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. Po přestavbě dopravního značení tam teď provádějí požární zkoušky. A provoz mezi 83. a 87. kilometrem tak už stojí 2 hodiny. Na dálnici D5 počítejte s omezením u loděnice. Mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují svodidla. V obou směrech jsou zavřené levé pruhy, projíždějte opatrně. Pracuje se i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Za odbočkou na Úvaly mezi 8. a 5. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení, pohybují se v pravém pruhu. A v Praze je zavřený tunel Mrázovka směrem z Dobřížské ulice na Smíchov. Jde o plánovanou noční údržbu. V Brně ze stejného důvodu neprojedete Pisáreckým tunelem směrem k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Jak má vládní novela školského zákona změnit fungování asistentů pedagoga? Je inkluze v českém školství příliš drahá? Měly by se v tomto směru posílit kompetence ředitelů škol? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je programový ředitel neziskové organizace Eduin Jan Vereš Mušuta. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Vláda včera projednávala novelu školského zákona, která navrhuje změny v systému podpory asistentů pedagoga v základních školách a školních družinách. Jak se k ní stavíte vy?
0: My si myslíme, že ta novela jde správným směrem, že jsou tam teďka nedostatky v tom přidělování asistentů pedagoga, které se ukazují čím dál tím více. Jeden z nich je, že přibývá těch asistentů bez ohledu na kvalitu a potřebnost vlastně. Abych vysvětlil ten princip, ono to funguje tak, že dítě je diagnostikováno v poradně, pokud dostane vlastně dobrozdání, že má nějakou potřebu, tak potom stát automaticky platí tu potřebu té dané škole. A nejvíce ze 75% platí právě asistenta pedagoga. Je to ta nejdražší položka v tom inkluzivním vzdělávání.
20: A to by se teď mělo změnit. K tomu se ale dostaneme. Po hodinové diskuzi byl návrh o týden odložen, myslím, na vládě. Kvůli stanovisku motoristů a ministrů SPD Robert Plaga řekl, že jeho roli jako ministra školství je koaliční partnery o potřebě inkluze edukovat. Jak byste jim tu potřebu vysvětlil vy?
0: No, kdyby to nebyla tak vážná věc, tak se vezmu popcorn a sleduju tu diskuzi, protože vlastně mě to překvapilo, ta pozice. Ten návrh totiž má šetřit prostředky. Návrh navrhuje snížit počet asistentů pedagoga v tom systému asi o 2500 úvazků a ušetřit asi miliardu korun. Takže já jsem žil v domnění, že právě třeba motoristé chtějí ušetřit na nákladech inkluze a tenhle ten návrh by k tomu vedl. Zatímco pokud to neupravíme, tak tam není žádná pojistka a ten počet těch asistentů každý rok vlastně roste a rostl by dál. Takže já bych argumentoval tou efektivizací, která už tam teďka je. Samozřejmě dá se udělat i někde níž, dá se škrtnout více než 2500 úvazků, ale já si myslím, že tenhle ten je takový kompromis, který je ještě udržitelný v tom, aby ty děti měly nárok a dostupnost té podpory a zároveň tam došlo k nějakému jako efektivizaci, že víc jak 2500 úvazků škrtnout vlastně si nedokážu moc představit, protože by to pak dopadlo velmi razantně na ty konkrétní školy a na ty asistenty, kteří by tam chyběli.
20: Vraťme se k tomu, že Eduin připouští, že navrhované změny adekvátně reagují na hlavní problémy současného systému působení asistentů pedagoga v českých školách. Pokud se nepletu, jste zatím řekl jeden problém. Jaké jsou ty další podle vás?
0: Toho současného systému?
20: Ano.
0: Že ta pozice vlastně není stálá. Ředitel školy nebo ředitelka nemůže si plánovat dlouhodobě vzdělávat, hledat si kandidáty na tu pozici, protože ona je vázaná k tomu konkrétnímu žákovi. A ten, když přestoupí na jinou školu nebo ukončí vzdělávání, tak končí i ta pozice. Takže ta plánovanost tam vůbec jako není možná teďka. A to by se právě řešilo. Škola by věděla a výhledově by měla nějaký jako představu, kolik úvazků bude proplaceno ze státního rozpočtu a může třeba diferencovat mezi těmi asistenty, specializovat je na třeba první stupeň, druhý stupeň, konkrétní předměty, konkrétní problémy žáku.
20: A proto je tady podle vás dobře, že ta novela ruší ten individuální nárok na asistenta.
0: My tam zároveň upozorňujeme na to, že by tam měla být pojistka, že ta parametrizace vždycky, ať už bude nastavená jakkoliv, může se stát, že v konkrétní škole se sejde taková skupina žáků s třetím stupněm podporného opatření, která bude vyžadovat určitý počet asistentů pedagoga a ta parametrizace jim dá míň.
20: Co mi se školství myslí konkrétně, nebo přesně právě tou parametrizací?
0: Ano. Zatímco teďka to chodí tak, že na každého žáka se určí jeho nárok a tomu se proplatí, tak ta parametrizace pak bere určité atributy té školy, jako je počet žáků, naplněnost tříd, počet žáků s tím stupněm podporného opatření, který má nějakou potřebu a dává to do takového mechanismu, který vyplivne to číslo, kolik úvazků vlastně stát té škole zaplatí. A jsou tam některé jakoby přímé provazby na to, že každý žák 4. a 5. stupně podporných opatření, to jsou žáci s velmi jako výraznou potřebou podpory, by automaticky měli nějaký úvazek asistenta pedagoga. Ale pak je tam taková smíšená skupina žáků s 3. stupněm podporného opatření, kdy nikdy může být potřeba ten asistent, nikdy nemusí a nezapočítává se každý další žák automaticky do vyššího nebo do adekvátně vyššího počtu asistentů. Takže tady právě může nastat ta situace, že já budu mít smůlu a v jeden rok se mi sejdou více takovýchhle žáků a ta parametrizace nebude dostatečná, anebo i naopak, že se mi sejdou takový žáci, kteří asistenta nepotřebují a já ho přesto dostanu, protože parametrizace vždycky vychází z nějakých objektivních údajů.
20: No podle Hospodářské komory povedou ty změny k oslabení individuální garance podpory podle skutečných vzdělávacích potřeb žáka. Toho se neobáváte?
0: A já bych se toho bál. právě proto říkám, že by tam měla být nějaká garance, aby v individuálních případech, pokud je to fakt objektivně nutné, nikdo měl povinnost tam dofinancovat toho asistenta pedagoga. Nemusí to být stát, za kvalitu nebo úroveň poskytování vzdělávání jsou u nás zodpovědné obce v základních školách, může to být obec. Obec také často může za to, že ta škola je moc malá třeba, nebo že se tam koncentrují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tak logicky by nesla tu odpovědnost za to, že vlastně ten stav toleruje. Ale ta pojistka tam teďka chybí v tom návrhu. Což paradoxně je teda něco, co je úplně opačný argument, než mají motoristé, kteří tam naopak chtějí mít nějakou pojistku, že ty nároky finanční a počty úvazku nebudou dál růst.
20: No, cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy, tak opravdu se na tom ušetří?
0: No, ten návrh počítá, už má jakoby nějakou kalkulaci, jak ty parametry budou nastavené a kolik úvazku rozepíše. A teďka máme asi 18,5 tisíce úvazků asistentů pedagoga ve školách. Více lidí, ne každá fyzická osoba má celý úvazek. A ten návrh počítá se 16 tisíci, takže tam poměrně jako velký skok dolů. Na druhou stranu on velmi dynamicky rostl ten počet asistentů. Za 6 let třeba se zdvojnásobil. Takže ono nejde objektivně říct, že zrovna teď, tenhle ten rok je to ten optimální počet, nebo že to bylo minulý rok, nebo že to bude za 2 roky. Takže někde se ta hranice udělat musí a tady se udělala s tím, že se uspoří miliarda korun.
20: Poukazujete na paradox. Reforma vedená snahou posílit inkluzi může mít největší negativní dopad na školy, které ji dosud nejdůsledněji naplňovaly. To tvrdíte vy. Můžete to vysvětlit?
0: Ano. My ten systém vlastně, kdy ta podpora následovala toho žáka, který jsme tady měli od roku 2016, vedl k tomu, že ti žáci a zároveň žáci si mohou vybírat školu. Nemusí chodit na svou spádovou školu, můžou preferovat nějakou jinou. A žáci se speciálními vzdělávacími potřebami postupně začali preferovat školy, které se více přizpůsobily žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, chodili tam ve větší míře než do ostatních škol a tyto školy potom získávaly větší podporu od státu právě na zaopatření těchto žáků. A to způsobilo, že máme velké rozdíly mezi školami, jak v zastoupení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i vlastně kapacitami těch asistentů pedagoga. A ta parametrizace tam má nejen parametr té potřebnosti, ale má tam i nějaký plošný parametr, že dává vlastně asistenta všem školám, jenom protože jsou. A bere je těmto školám, které mají, protože tam mají ty žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže paradoxně, čím víc těch žáků máte a čím víc jste se profilovali jako inkluzivní škola, tím víc na to doplatíte.
20: Je dobrý nápad zastropovat počet asistentů pedagoga?
0: Já bych měl říct, že ne, protože jako samozřejmě každá kapacita pro školství je za mě dobrá a je to i dobrá investice, ale chápu tu motivaci z hlediska třeba finančního plánování a jaké udržitelnosti rozpočtu, že je to potřeba a v jiných státech jako jsou nějak zastropovány, takže rozumím tomu a myslím, že ten návrh ministerstva školství byl dobrým kompromisem, jak to právě docílit.
20: Jak by se měly zvýšit kompetence ředitelů, nebo přesně měli by mít v tomto směru volnější ruce?
0: No, měli by mít volnější ruce v tom, jak nakládat s těmi úvazky, které dostanou. Že může dávat smysl je použít třeba v prvním ročníku, což také ta novela řeší, že neurčuje ředitelům striktně a ředitelkám, že musí použít asistenta do prvního ročníku. Pokud to nebude potřeba, nebudou tam žáci, kteří tu potřebu potřebují, je dobrý využít toho kapacitu někde jinde. Takže v tom smyslu, jak využít ty kapacity, ano, určitě ne v tom smyslu, komu dám podporu a komu ne. To, jak navrhují motoristé. Protože to, že já můžu být vzdělávám v té škole, je moje právo, veřejný subjektivné právo těch dětí a nemůže ředitel školy rozhodovat o tom, že nedá tu podporu tomu žákovi.
20: Vy přicházíte s vlastním návrhem, jak by školy případně mohly žádat o mimořádnou podporu. Jak tedy?
0: No, přijde nám právě nejlogičtější jednoznačně určit tu zodpovědnost toho zřizovatele té školy. U základních škol u nás jsou zřizovatelé obce a oni mají v rukou to, jaká bude žákovská populace té školy. Určují spádové obvody, určují kapacitu škol, jmenují ředitele podle jeho vize a můžou hodnotit toho ředitele. Takže mají hodně velké páky na to, aby třeba byli ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami rozprostřeni rovnoměrně mezi všechny školy toho daného zřizovatele. Takže když se třeba stane to, na co upozorňujeme, že se můžou někde koncentrovat a pak tam budou chybět ti asistenti, tak jako trochu nějakou zodpovědnost za to nese i ta obec. Tak by nám přišlo jakoby fair a motivační té obci říct, tak pokud jste tenhle ten stav tady máte, v té obci neřešíte ho, neste ty zvýšené náklady, které to má. Což není nic nového, takhle už to třeba funguje, když má obec takzvaně podlimitní školu, málo naplněné třídy, tak také musí doplácet na ty pedagogy. Takže tohle je obdobný princip, který by vlastně byl takový samoregulační, zároveň by zachoval právo individuální těch dětí na tu podporu a nebyl by zatěžující pro státní rozpočet.
20: A dala by se ta podpora tedy čerpat ještě případně i odjinut?
0: No, ta parametrizace vždycky bude narážet na to, že pracuje s nějakými objektivními čísly a nedokáže vyhodnotit tu konkrétní situaci. My jdeme od modelu, který se snaží vyhodnotit a zachytit tu konkrétní situaci a narazili jsme právě na jeho limity, že je neregulovatelný, že vlastně nedokáže stát zajistit, aby se posuzovala ta situace stejně, ať jste v Chebu nebo v Jablunkově. A vidíme to na těch datech, že počty asistentů pedagoga se velmi liší, že nikde máte v nějakém obci s rozšířenou působností jednoho asistenta na 30 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nikde na 100 žáků. Takže tam ten současný systém nezajišťuje rovnost, takže stát nedokáže zajistit takhle tím individuálním posouzením nějakou rovnost. Paradoxně zajistí více tou parametrizací, která ale může v některých případech dopadnout negativně, když se sejde více těch žáků třeba.
20: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Verešem Mušutou, programovým ředitelem Eduinu. Návrh má posílit metodické vedení a profesionalizaci asistentů. Považujete to za užitečné?
0: Velmi. To je věc, která u těch 10 let. My jsme 10 let se věnovali tomu, že máme větší a větší kvanta těch asistentů. A nebylo tolik pozornosti věnováno tomu, co reálně dělají, jaká je jejich kvalita. A vlastně i naráží ředitelé na to, že už mají těch kapacit tolik, že nedokážou sehnat tolik kvalitních lidí. Tak teďka mi přijde logické se zaměřit na tu kvalitu. A my víme ze zahraničních výzkumů, že asistent pedagoga může být velmi efektivní, třeba ve vyrovnávání vzdělanostních nerovností. Když přijde dítě, které neumí pořádně mluvit, tak asistent pedagoga ho dokáže v těch zahraničních systémech připravit a aby srovnal krok. Bohužel naši asistenti takhle nefungují. Oni jsou více asistenty jako potřebě toho učitele, nevěnujeme se tomu, jak spolu spolupracují, nemáme nějaké intervenční programy, které by mohly administrovat. Takže je potřeba nějak trošku změnit to, co očekáváme od asistentů. A na to potřebujeme nějaké kapacity a s tím ten návrh počítá, že by tam byl speciální pedagog, který vlastně metodicky vede na té škole ty asistenty.
20: Novela zpřísňující odklady školní docházky přinesla od letošního 1. září povinnost mít asistenta pedagoga v první třídě. To by ta novela školského zákona teď měla zrušit. Proti jsou školské odbory i sdružení místních samospráv. Jak se k tomu stavíte vy?
0: Já myslím, že to je trošku nedorozumění, protože ta novela zachovává ten nárok, zachovává nápočet vlastně těch úvazků asistenta pedagoga. Jenom nedává řediteli tu povinnost využít ho v prvním ročníku. Což myslím, jakože je ku prospěchu a shodnou se na to vlastně i navrhovatelé té původní změny z vládní koalice bývalé. Takže to já považuji jako za přínos, protože nemusí dávat smysl mít třeba v tělocviku v první třídě toho asistenta, může být využitý efektivněji.
20: Podle veřejného ochránce práv dětí Martina Beneše je návrh rizikový, protože prý nezohledňuje dostatečně data a zkušenosti ze škol. Má v tom pravdu?
0: Pravda je to, že my moc nehodnotíme efektivitu našich opatření vůbec ve veřejné politice, ve vzdělávání obzvlášť. Takže je pravda, že my nevíme, třeba jestli těch 16 000 úvazků, na které to cílí, je dost nebo málo. A je to taková trošku střelba od boku. Ale to bychom mohli čekat dalších 5 let, než to vyhodnotíme. A já chápu tu urgenci a myslím, že s celkem nějakou mírou bezpečí se dá říct, že teďka je to saturováno, ta potřeba na té úrovni, jak je v současnosti. A vlastně mi nepřipadá nerozumné to zastropovat na té úrovni, která je teď.
20: Vy už jste o tom mluvil, já to mám poznámku, že od roku 2016 se podle Českého statistického úřadu počet asistentů pedagoga více než strojnásobil. Čili teď to podle vás odpovídá skutečným potřebám?
0: Ano, ono vlastně to se to chovalo tržně. Ten, kdo jako měl tu potřebu, tak zašel si pro to do té poradny, aby byla vyhodnocena ta jeho potřeba a když bylo uznáno, že jí má, tak dostal tu podporu. A pak si i vlastně vybíral školu. Takže ten jakoby trh, když to v uvozovkách trh, ale to, že si vlastně ti rodiče a ty děti mohli pro tu podporu dojít a došli si pro ní v nějaké míře, tak nám může vypovídat, kolik je jakoby potřeba těch rodičů. A ona pořád bude růst, samozřejmě, když máte jako možnost si vzít podporu a žádnou jako negativní konsekvenci, tak si o ní řeknete. A tady myslím, že do té fáze už se dostáváme, že už jakoby jsou saturované ty největší potřeby a teď už se dostáváme do té fáze trochu plýtvání, tak tady rozumím těm kritikům a myslím, že už jako posledních několik jednotek let to říkají ředitelé škol, že vlastně už těch úvazků je relativně dost.
20: Jsou tu zřetelné dvě protichůdné tendence, zatímco ministr Plaga za ANO mluví o posílení inkluze. Menší vládní strany prosazují umenšení. Jak myslíte, se s tím koalice vypořádá?
0: No, já nerozumím těm požadavkům, protože pan ministr Plaga vlastně prodával tu revizi inkluze, kterou mají domluvenou v koalici a mají v programovém prohlášení jako právě tu parametrizaci asistentů pedagoga a měl to tak zřejmě předjednané s koaličními partnery a teď se ukazuje, že si v tom nerozumí. A já nerozumím těm vlastně požadavkům motoristů, protože vy můžete jako by chtít i celkem legitimně ušetřit, nebo můžete chtít podpořit ty děti, nebo můžete chtít rozvíjet speciální školství, ale nemůžete chtít všechno najednou. Nemůžete podpořit děti a zároveň ušetřit. A já nevím, jaká je ta hlavní motivace. Pokud ušetřit, dá se ta čára udělat níže, dá se ušetřit 1,5 miliardy místo miliardy. Pokud ale chcete podpořit žáky, tak nemůžete šetřit. A to říkají motoristé, říkají A i B. Oni říkají, budujme speciální školství, ale zároveň ušetřeme.
20: No, oni tvrdí, že inkluze, nebo žádají buď zásadní změny, nebo úplné zrušení, ale že důvodem je finanční náročnost toho systému. Je tedy inkluze v českých školách příliš drahá?
0: Ano, tady je hodně nedorozumění, protože se vždycky na tu misku vah dávají jenom ty náklady a ne ty úspory. Vy můžete dítě objektivně má nějakou potřebu, speciální vzdělávací potřebu. Můžete ho vzdělávat v běžné škole nebo ve speciální. Když ho vzděláváte ve speciální škole, pokud chce, stojí to 3,5krát více, než kolik to stojí v té běžné škole. 350-100 tisíc zhruba. Takže vás to stojí o 250 000 ročně víc. Takže jakoby myšlenka, že dáme děti do speciální školy a tím ušetříme, je naprosto mylná. I za cenu toho, že jim v té běžné škole dáme podporu toho asistenta pedagoga, který třeba stojí řádově 100 tisíce také ročně, ale je tam na celou tu třídu a může pokryt více žáků. Takže paradoxně vy uspoříte a efektivní je mít ty děti co nejvíce integrované. Takže tomuhle já právě nerozumím, čeho chceme dosáhnout. I to budování těch kapacit samozřejmě je velmi drahé, budování, a někde to je potřeba třeba v Praze, budování kapacit speciálních škol, ale není to forma, jak ušetřit, není to způsob, jak ušetřit, naopak.
20: Ve 20 minutách Radiožurnálu je hostem programový ředitel Eduinu Jan Vereš Mušuta. Bylo by tady podle vás dobře, kdyby se ministru Plagovi podařilo novelu prosadit?
0: Ano, jako jednoznačně ano, ideálně s tím, kdyby tam byla podchycená ta nárokovost nebo ta jistota toho, že v tom individuálním případě nebude záležet na to, v jaké obci jsem se narodil nebo do jaké školy chodím a budu mít nárok na zajištění toho asistenta pedagoga, i když to zaplatí třeba obec a ne stát. Ale s tímhletím dovědkem jednoznačně ano, protože ten posun, to jak 10 let máme teďka systém podpory skrze asistenty pedagoga, je neřízený systém a už narážíme na jeho limity.
20: Mají pravdu zástupci SPD a motoristů, když tvrdí, že novela zakonzervuje ten systém?
0: Ano, mají pravdu, v čem se neshodneme v tom, jestli to je dobře nebo špatně. Já si myslím, že to je právě dobře, že ten systém ukázal, jaký jsou potřeby, to je, že jsme dávali podporu tomu, kdo si o ní řekl, ukázal, že je tady potřeba podpory a je dobré teďka ten systém do nějaké míry zakonzervovat. A dobré na tom návrhu je, že on do velké míry kopíruje to rozložení, že přece jenom zohledňuje počet těch žáků se SVP, se speciálními vzdělávacími potřebami a těm školám pro inkluzivním dává více těch kapacit. Takže já si myslím, že to konzervuje trochu ten systém, ale že je to dobře.
20: Písemné výhrady k návrhu mají menší koaliční strany dodat v pátek. Předpokládáte, že vláda příští týden pošle novelu do parlamentu?
0: No, možná jo, bude po volbách, tak uvidíme, jestli to bude mít vliv. Uvidíme, jestli se nějak jakoby zlepší ta argumentace motoristů, protože teď moc nedává smysl ani z pozice vlastně liberálních. Je-li to strana, která se zaříká vlastně možností volby a svobodou, tak inkluze není nic jiného, než možnost rodičů vybrat si školu, jakoukoliv školu a povinnost státu jako umožnit jim tuto volbu. Takže pokud motoristé říkají, jsme pro svobodu a zároveň chceme dát ředitelům pravomoc rozhodovat o tom, jak bude vzdělávané mé dítě, tak mi to nedává smysl a třeba si to sami uvědomí.
20: A co by tedy pro ředitele a učitele její schválení znamenalo a co pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
0: Myslím, záleží škola od školy. Pokud jste velká škola a nemáte nějak výrazně málo nebo výrazně hodně žáků se SVP, se speciálními vzdělávacími potřebami, tak to nepoznáte. Možná vám i přibydou nějaké úvazky. Problém může být, pokud máte těch žáků hodně, tak půjdete dolů o nějaké 10-20% třeba. A největší dopad to bude mít na školy, které mají méně jak 15 dětí na třídu. Ty přijdou třeba o 80% kapacit těch asistentů, což je velmi jako... My i navrhujeme, ať je tam nějaký postupný mechanismus, ať ta změna není takhle skoková. Anebo ta zodpovědnost těch obcí u takhle malých škol. Takže záleží na tom, jaká škola jste. Můžete si to spočítat, ty parametry jsou v tom návrhu a ministerstvo chystá, pokud vidím nějakou oficiální kalkulačku. Čeho se bojím nejvíc, je, že se teďka odloží náběh té změny a školy se to dozví v červnu, jak to bude od září. A to by bylo nejhorší, co by se mohlo stát, protože se počítá s náběhem účinnosti od příštího září a čím později se to schválí, tak tím větší bude nejistota těch škol.
20: Vy doporučujete zavedení přechodného období, ideálně jak dlouhého a proč vlastně?
0: No, pokud ta změna může být až 80%, tak by mi přišlo třeba rozumné to rozfázovat alespoň do 3 nebo do 4 let, aby ta změna nabývala postupně. Tam není jakoby problém, oni by ty lidi propustili, ty úvazky jsou vázané na to právní rámec, tak když právní rámec nebude, tak není právní problém, ale aby se ty školy s tím dokázaly popasovat, aby dokázaly třeba vyzjistit nebo zajistit to financování ze strany obce, tak to nemůže být z roku na rok. Obzvlášť pokud ta změna fakt má být účinná od září příštího roku a oni by na to měli pár měsíců přes léto. Takže myslím, že je důležitější ten dlouhodobější horizont toho, že ten systém bude ředitelný, než to, jestli vlastně naběhne hnedka ze dne na den, anebo v průběhu třeba 3 let.
20: No, jak chcete docílit předvídatelného způsobu financování asistenta pedagoga, po kterém voláte?
0: No, nevím, jestli motoristé tak sofistikovaně kritizují to, že pořád vlastně i v tom návrhu je nějaký vztah mezi počtem žáků identifikovaných, že mají speciální vzdělávací potřeby a počtem asistentů pedagoga. Protože tento vztah tam je. A pokud do budoucna bude růst identifikace počtu žáků z SVP, kterých je zhruba 160 tisíc teďka z milionu dětí na základních školách, tak bude růst i potřeba těch asistentů pedagoga. Já si myslím, že to je mylná jako obava, nebo lichá obava, protože už právě my 10 let se snažíme najít ty děti a identifikovat je. Já myslím, že jsme v tom saturování, že se nebude jako výrazně narůstat počet těch, už nemůže jich být více jak 18%, takže mírně bude narůstat. Takže si myslím, že tento návrh jakoby zastropovává počet asistentů pedagoga, i když ne jakoby natvrdo, neříká, že se nerozdělí více jak 16 tisíc úvazků, ale už jenom z principu toho, že je navázán na počet těch identifikovaných dětí, kterých nebude moc přibývat, tak si myslím, že tam nárůst nebude.
20: Jestli to správně chápu, tak se změnou metodiky se zvyšuje i náročnost nebo potřeby těch pedagogů, těch asistentů, náročnost na tu jejich práci, je to tak?
0: Měla by, nebo počítá se s tím, že právě umožní ta parametrizace to, že se budou specializovat, že se promění ta jejich práce a že nebudou, nebo že budou plnit úkoly, které třeba neplní teďka. Takže to bych i doufal a je tam vlastně i dobrý nápočet v tom, že vytváří škole nějaký prostor pro to, aby s těmi asistenty mohla pracovat v těch dalších podporných pozicích, jako je třeba speciální pedagog.
20: No a najde se dost kvalitních lidí na to?
0: To je otázka. Ono právě už teďka je to velmi špatně zaplacená pozice, asistent pedagoga. Navíc většina těch lidí nemá plný úvazek, takže oni si vydělávají velmi špatné peníze. Takže se z mé zkušenosti, není to žádná jako průřezová studie, ale z mé zkušenosti jsou tam dvě takové velké kategorie. Jedna je lidí, kteří už jsou zajištění, to někde pracovali nebo jsou rodině zajištění a naplňují se tam, protože ta práce je velmi jako smysluplná. A to jsou dobří asistenti zpravidla. A pak tam jsou lidé, kteří jako to mají jako svůj zdroj obživy a to bývá horší.
20: Máte ještě nějaká doporučení k úpravě novely školského zákona, na které, nebo na kterou nedošla řeč?
0: Já bych o to více posílil. Pokud chtějí, ať už motoristé nebo pan ministr Plaga, vlastně zlepšit fungování inkluze, tak je podle mě potřeba posílit poradenský systém. To jsou pedagogicko-psychologické poradny zejména, které mají relativně málo kapacit. Ono na nich a v speciálních pedagogických centrech a poradnách působí asi 2000 lidí, kteří obhospodářovávají veškeré to školství, kde působí 160 tisíc učitelů. Takže zhruba máme jednoho takového pracovníka na 100 učitelů a to je velmi málo. To, kde se rozhoduje o tom, jak ta inkluze bude fungovat, jsou právě ty poradny a na nich máme velmi malé kapacity, které se navíc liší kraj od kraje. Takže zafinancovat stovky úvazků tady může mít jako multiplikační efekt v tom, že se jakoby velmi zlepší úroveň podpory těch dětí a i efektivita poskytování těch podporných opatření v školách.
20: A když mluvíte o efektivitě, jak se dá vyhodnotit dopad těch opatření na žáky?
0: No, těžko. My to právě ani moc neděláme. Víme to ze zahraničí, například, že při nastavení právě dostatečné podpory inkluzivního vzdělávání nemá ta inkluze samotná negativní dopad na vzdělávací výsledky těch jakoby neinkludovaných žáků a naopak zlepšuje vzdělávací výsledky těch inkludovaných. Takže je tady nějaká jako hypotéza, že kdybychom tu podporu nedávali a zároveň neomezili to, že tam ty žáci můžou chodit, což si myslím, že nemůžeme ani omezit ústavně právně, že žák má právo chodit do své spádové školy. Tak kdybychom omezili tu podporu, tak to je to, čím ohrozíme jakoby úroveň vzdělávání těch neinkludovaných dětí. A to myslím nechtějí ani motoristé. Jo, že se tady zaměňují nějaké jako jednotlivosti za nějaký systémový problém. Jako tou jednotlivostí myslím třeba žáky s poruchami chování, kterých je zhruba 2%. A to je opravdu jako na 2 až 3 třídy připadá jeden a ten vám zničí prostě

0: lokální zprávy. Dobrý poslech.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Upozorňuji, že v téhle epizodě zazní explicitní popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě.
4: Cornellova univerzita čelí obvinění z toho, že kryla znásilnění studentky 7 spolužáky v roce 2024.
5: Škola tvrdí, že postupovala podle předpisů.
6: Muži vinu popírají.
7: Univerzita přezkoumá roli studentských bratrstev a spolků v kampusu.
2: Obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit. Případ bývalé studentky, která v kauze figuruje pod pseudonymem Jane Doe. K čemu přesně došlo a proč to prokurátor původně odložil? Ptám se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Dnes je úterý, 6. října. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států.
8: Dobrý den.
2: Neslyšeli jsme se, je to jenom pár dní, protože se dějí velké věci, o kterých je potřeba mluvit. My heart aches when I think of what she experienced. Bolí mě u srdce, když pomyslím na to, čím si Jane Doe prošla. It raises heartbreaking and troubling issues. Nemáme všechny odpovědi, ale jsme odhodlaní se k ním dostat. We don't have all the answers, but we are committed to investigating and finding the answers. Tohleto, to jsou slova z víkendového prohlášení rektora americké Cornellovy univerzity ve státě New York a týkají se toho, o čem mluví celá Amerika, totiž toho obvinění z hromadného znásilnění dnes už bývalé studentky této soukromé univerzity. Proč se to ale řeší právě teď, když k tomu znásilnění mělo dojít už před 2 lety?
8: Protože to nikdy nebylo pořádně vyšetřeno. Ten případ byl 2 roky uzavřený, ale v posledních týdnech se znovu otevřel, protože ta dotyčná studentka, která vystupuje pouze pod pseudonymem Jane Doe, v polovině září podala civilní žalobu a v té žalobě žaluje Cornellovu univerzitu, žaluje místní pobočku bratrstva Kai Phi, žaluje svoje vlastní sesterstvo Delta Delta Delta a další a hlavně žaluje těch 7 mužů, kteří ji podle ní omámili a znásilňovali. Univerzitě taky vyčítá, že ji neochránila, že viníky dostatečně nepotrestala, v době činu jí bylo 20 let a to původní vyšetřování skončilo dřív, než vůbec pořádně začalo, protože okresní prokurátor tehdy uzavřel, že na obvinění nejsou důkazy a proto ta žaloba teď vlastně všechno vrací na stůl. Ve chvíli, kdy ona ji zveřejnila, tak se přidala americká média, která se do toho pustila do vyšetřování nebo do zjišťování těch faktů. Přidal se prokurátor, který ten případ znovu otevřel s tím, že mu univerzita neřekla všechno a do věci také vstoupila guvernérka státu New York Kathy Hochulová, která pověřila speciální prokurátorku Letitiu Jamesovou a vložil se do toho i prezident Trump.
2: Ty jsi zmiňovala těch 7 mužů, kteří měli Jane Doe znásilnit v říjnu roku 2024. Co přesně se 19. října toho roku na Cornellově univerzitě tedy mělo odehrát? Co všechno o tom víme?
8: To, co o tom víme, je vlastně dění z té noci, ale ještě bych chtěla vysvětlit, co to vlastně znamená to sesterstvo a bratrstvo. Je to taková specialita amerických univerzit. To jsou takové studentské spolky, které už na amerických kampusech fungují přes 100 let. Oni mají řecká jména, proto se jim souhrnně říká řecký život, na který určitě vidíme odkazy v těch zmíněných žalobách. Ty členové těchto bratrstev a sesterstev často bydlí ve společném domě, pořádají večírky a pro mnoho studentů a studentek je to vlastně hlavní společenský život na té univerzitě. Zároveň a čím dál tím víc, i zejména s tímhle případem, ale nejen, vychází najevo, že tahle prostředí dlouhodobě provozují šikanu, dochází tam k sexuálnímu násilí, čelí kritice kvůli nadměrnému požívání alkoholu, drog a podobně. A Jane Doe byla členkou sesterstva Delta Delta Delta. Podle těch vyšetřovacích dokumentů ona tu noc 19. října 2024 přišla do domu Kai Phi a už byla trochu pod vlivem alkoholu, protože předtím popíjela v tom svém sesterstvu a v dalších 2 barech. Do toho domu ji pozval jeden z těch mladíků, spolužáků, které teď obvinuje a podle její žaloby tam zhruba 7 hodin ji ti muži znásilňovali.

0: měli ji nutit k užívání psychoaktivních látek, hlavně ketaminu, šňupali ketamin podle té žaloby z jejího těla. Jeden z nich jí měl podle její verze přikázat, aby ho šňupala z jeho přirození. Podle té žaloby ji také muži tlačili do ketaminu, dokud nebyla úplně bezvládná, a několik z nich si na ní vynutilo sex. A jen pro představu o atmosféře v tom domě, podle zprávy univerzity se tam den předtím jiný člověk předávkoval ketaminem.
1: Já jsem zaznamenal komunikaci na aplikaci Snapchat. Upozorňuje na to například redakce americké CNN, kdy muži přes Snapchat, což je aplikace, přes kterou se posílají zprávy, které potom mizí, tak muži, které Jane Doe obvinuje z toho hromadného znásilnění, měli dokonce zvát ostatní studenty, aby se k ním připojili. V patře toho společného domu na Snapchatu se měla objevit i fotografie Jane Doe a dehonestující zprávy, jako je ten obchod ještě otevřený, na patře je sex zdarma a podobně. Přiznávají se k tomu ti muži vůbec?
0: Ti muži to samozřejmě odmítají, ale ten Snapchat, ty zprávy, které oni si vyměňovali, ty pozvánky, které si zmiňoval, tak to je vlastně ten důvod, proč to ve Spojených státech a i bych řekla i všude jinde po světě vyvolalo takové pobouření, protože v té skupině bylo celkem 57 mužů a 7 z nich se podle té žaloby zúčastnilo toho znásilňování, ale otázka je, co dělali ti ostatní, kteří tu konverzaci sledovali a vlastně neudělali nic. Ta žaloba jmenuje přímo těch 7 mužů, kteří jsou obviněni ze znásilnění, a studentský list Cornell-Sun, který vydávají studenti Cornellovy univerzity, tak ta jejich jména i otiskl. A podle časové osy, kterou jsem četla na ABC News, tak jeden ze členů bratrstva napsal do skupiny na Snapchatu, že nahoře je k dispozici ženské přirození zadarmo. Hmm. A spolužačka, která se tehdy sama přihlásila na policii, tak řekla zase NBC, že když viděla ty screenshoty, ty záznamy z té diskuze, takže jí připadalo jako správná věc, aby šla a té spolužačce přišla pomoct. Samozřejmě všichni ti muži, těch 7 obviněných mužů, se vzalo právní. Právníci 3 z nich vydali prohlášení, že jejich klienti se na znásilnění nepodíleli, a ta obhajoba, bych celkově řekla, stojí na takových 2 liniích. Buď s tou ženou prý sex vůbec neměli, anebo byl dobrovolný z její strany. To zase popírá ona.
1: No a v pondělí se objevila na ABC ještě nahrávka telefonátu mezi Jane Doe a tím známým, který měl do toho domu univerzitního bratrstva pozvat. Muž mluví o tom, že mu Jane měla říct, že je střízlivá. A taky mu prý řekla, že s tím souhlasila. To je tedy jeho tvrzení. She's not doing well. Právník Jane Doe pro televizi CNN popsal posttraumatické fáze, jakými si jeho mandantka měla projít, od popírání toho, že se něco takového skutečně jí mělo stát, přes pocity studu až po přiznání si, že byla znásilněna. Ona to ohlásila na univerzitní policii 3 týdny poté, co přesně vypověděla.
0: Tak to je, bych řekla, klíčová a velmi složitá část celého případu, protože i její výpověď se vyvíjela a každý, kdo zná fungování, tu psychickou zátěž sexuálního zneužití nebo znásilnění, tak ví, že je to běžné, že i to přiznání sobě samotné té oběti má vlastně nějaký vývoj, že i v rámci takového půdu sebezáchovy si často oběti nechtějí připustit hned tu celou šíři toho, co se jim vlastně stalo. Hmm. A přesně to se zdá, že se stalo i v tomto případě.
1: Ten právník říkal, že je to jako z učebnice.
0: Je to jako z učebnice. Spousta pracovnic, které pomáhají znásilněným ženám nebo mužům, tak by ti to popsali úplně stejně, že toto se bude dít. Hmm. O prvních pár dní se o tom znásilnění vůbec nebavila s nikým, ani se spolubydlícími. Potom začátek té noci popisovala jako něco, s čím víceméně souhlasila. Řekla, že byla docela v pohodě, podle těch zpráv jen hodně opilá.
1: Ona totiž šla do toho domu, toho bratrstva, za jedním svým kamarádem a mezi ním jí a ještě pak tam měl být jeden muž, jeden další se k ním měl přidat, tak mezi nimi mělo k něčemu dojít a s tím měla být pretty okay, nebo tak to aspoň řekla potom na policii.
0: Ale mezi tím se stalo to, že na tom kampusu a na těch studentských fórech mezi těmi studenty se začalo mluvit o hromadném znásilnění a i ty zprávy, které si s tímhletím mužem, kterého zmiňuješ, psala, tak vlastně ukazují na takový její zmatek. Ona mu 3. listopadu napsala, že dostala víc ketaminu a že 90% té noci dobrovolných nebylo. Mm-hmm. Ona to na univerzitní policii oznámila 8. listopadu a o týden později proběhl takový podrobný výslech a podle přepisu citovaném agenturou AP, ona policistovi řekla, že šlo o nátlak, ale taky, že dostala velmi tvrdé rány, že byla fyzicky bita. Mm-hmm. A tam tehdy velmi jasně popsala, že byla znásilněna a použila přímo tento výraz.
1: No ona řekla, že může se 100% jistotou říct, že byla znásilněna v té výpovědi, která podle dokumentů, které získali novináři v New York Times, vystačí na 120 stran ta výpověď, trvala velmi dlouho, hodiny, ale od policie fungující na tom kampusu se k okresnímu prokurátorovi tehdy dostalo jenom 6-stránkové shrnutí, které teda ona měla podle New York Times podepsat. Jak je to možné?
0: Tak tohle je další ohromně znepokojivé část té kauzy, protože ten okresní prokurátor Van Houten tvrdí, že nikdy vlastně neviděl tenhle ten celý přepis výslechu, o kterém mluvíš.
2: There was no additional need to find information because we knew all of the information.
0: On řekl, že dostal to 6-stránkové prohlášení a kromě toho Snapchatu nic dalšího. A to 6-stránkové shrnutí sepsal univerzitní policista, v jehož zájmu mohlo být i to, aby ta univerzita neměla z toho nějaký průšvih. A věta, že Jane Doe je 100% jistá, že byla znásilněna, v tomhletom shrnutí chyběla. A podle prokurátora to prohlášení líčilo jak ten sex, tak užívání drog jako dobrovolné, vědomé a konsenzuální. A ten prokurátor říká, že kdyby měl tenhle ten přepis celý, že by tu věc zkoumal víc, ale že se vlastně nikdy nedostal k těm nejdůležitějším částem těch informací.
1: Já jsem zmínil ten 120-stránkový přepis výpovědi na policii, který mají k dispozici New York Times. Jsou tam mimo jiné detaily o tom, že Jane Doe evidovala a dokumentovala svůj zdravotní stav. Hned 2 dny po tom, co se to odehrálo, šla na kliniku kvůli infekci močových cest, rozhodla se nevyprat šaty z toho večera kvůli případnému sběru důkazů, DNA a podobně, nafotila si modřiny a tak dále. A taky New York Times uvádějí, že oproti výpovědi z roku 24 se ale informace v žalobě v leccem liší. V čem přesně?
0: Tak podle Timesu, kromě toho, co zmiňuješ, tak ona šla na pohotovost 7. listopadu, požádala o odběr vzorků pro případ znásilnění, ale prý se nepodařilo získat DNA. Rozdíl mezi tím rokem 2024 a dneškem je hlavně v otázce toho souhlasu. Protože v té svojí žalobě Jane Doe odmítá, že by k čemukoliv mohla dát souhlas, protože byla úplně mimo, protože byla pod vlivem drog a nebyla přítomná vědomě. Říká, že není pravda, že se sexem souhlasila a celý případ tedy stojí na tom, co znamená souhlas od člověka, který je pod vlivem alkoholu a ketaminu. A guvernérka Kathy Hochulová říká, ona vlastně vyčítá tomu prokurátorovi, ona říká, ptám se, v jakém světě prokurátor nevyslechne poškozenou ani nikoho dalšího, nevyžádá si ani celý přepis, když ví, co se tam dělo a má zprávu o tom, že se toho zúčastnilo hned několik lidí a hned po několika hodinách.
1: No a zároveň teda to naráží na, chodíme kolem toho, na ten zákon, který platí ve státě New York, totiž, že jak píší NBC, je tam mezera v zákoně, kdy, aby došlo k jednání bez uděleného souhlasu, tak dané osobě musí být alkohol nebo drogy podané bez jejího vědomí. Jinými slovy, jak píše CNN, je pro přeživší znásilnění skoro nemožné se dobrat spravedlnosti, pokud před útokem pili nebo brali drogy. To má být ta mezera v zákoně.
0: Velká mezera v zákoně, která se teď hodně řeší a kterou si i ta guvernérka Kathy Hochulová vytyčila za cíl ji změnit a říká, jak je to možné, když muž se opije, tak to znamená, že jej má nějaký jiný muž mít možnost znásilnit, protože to tím pádem je v pořádku. Vždycky je zajímavé, když to ti dotyční porovnávají na druhém pohlaví, na kterém se to dá představit podobně, tak tam je vlastně vždycky vidět ten rozdíl v tom, jak pojímáme pojímáme to ženské tělo a jak pojímáme mužské tělo.
1: No narážíš na to, že mluvili jsme o tom, že Jane Doe ještě předtím, než dorazila do toho domu univerzitního bratrstva, tak vlastně požila alkohol. Z toho důvodu ten okresní prokurátor tehdy i se vším tím, o čem ty mluvíš, vlastně odložil ten případ jako takový.
0: Přesně tak, přesně tak. Oni totiž ještě navíc tam řešila to i kampusová policie. Ty velké univerzity mají svoji vlastní policii a to není jenom ochranka. Ta univerzita vysvětluje, že policisté Cornellu jsou podle newyorského zákona takový zvláštní zástupci šerifa, že mají vymáhat zákon na pozemcích univerzity, ale městská policie se kvůli existenci této studijní nebo univerzitní policie vlastně vůbec o tom případu nedozvěděla. A ta policie v Itace, v tom městě, kde se Cornellova univerzita nachází, tak říká, že jí to vlastně nikdo neoznámil a že o těch obviněních se dozvěděla až z médií.
1: Jinak teda znovu říkám, odložil ten případ pan prokurátor bez toho, aniž by teda zvážil všechna ta další fakta v té výpovědi, totiž, že byla k tomu ketaminu, o kterém mluvíš, vlastně donucená, píšou o tom New York Times. Řešila to pak dál univerzita tenhle ten případ už v roce 24 nebo ne? Protože teď okresní prokurátor ten případ znovu otevřel na základě té žaloby, ale jestli se už tehdy něco tedy stalo?
0: Hned v den oznámení na policii univerzita dočasně suspendovala to bratrstvo i několik studentů a pak se konalo řízení podle takového zákona, kterému se říká Title IX, titul 9, to je federální zákon z roku 1972, který zakazuje diskriminaci podle pohlaví ve vzdělávání financovaném z federálních peněz a sexuální násilí se za takovouto diskriminaci považuje, takže podle tohodle řízení, podle tohodle zákona proběhlo v květnu 2025 nejméně 12 slyšení, 50 výslechů, vypovídalo 32 svědků a musím říct, že ty výsledky jsou sporné. Žaloba tvrdí, že si obvinění mohli trest zmínit například napsáním eseje. Advokát Jane Doe říká, že vyloučení byly jen dva a zbylých pět dostalo mírnější tresty jako suspendaci nebo workshopy nebo právě ty zmíněné eseje. Ale univerzita tohle rozporuje. Rektor Michael Kotlikov, který vystoupil i o víkendu, tak řekl, že dva studenti byli vyloučeni, dva suspendováni, to znamená, že jim bylo přerušeno studium, nejméně na dva semestry. Jeden ukončil školu promocí dříve, než mohl být potrestán a dva z nich nebyli shledáni odpovědnými. Podle toho studentského listu Cornell Sun, těch místních studentů se ale Jane Doe nikdy vlastně ani nedozvěděla výsledek tohoto vlastního řízení.
1: Ta kauza se týká tedy Cornellovy univerzity, jenž patří do té takzvané prestižní břečťanové ligy. Je tam i Harvard, je tam Princeton, je tam Yale a tak dále. Podle New York Times tahle kauza znovu nasvěcuje debatu o sexuálních útocích na amerických univerzitách. Chápu tedy správně, že to není výjimečný případ?
0: Zdá se čím dál tím více, že to není výjimečný případ. Dokonce se rozvinul takový hashtag, jako bylo Me Too, tak teď je I am Jane Doe. A ženy, ale i někteří muži vypovídají o tom, co jim se stalo za sexuální násilí na univerzitách a háže to velmi špatné světlo jednak na Cornellovu univerzitu, ale hlavně na i mnohé další americké univerzity, protože tito lidé, tyto ženy a tito muži vystupují a popisují zkušenosti, o kterých se dá říct, že veřejnost možná tušila, ale takhle nasyrovo slyšet to od lidí, kteří to podávají jako své vlastní svědectví, to je velmi šokující. A dokonce i data z té samotné Cornellovy univerzity ukazují, že 35% studentek a 8% studentů bakalářského studia, to znamená ti freshmeni, ti, co nastoupí, ti, co odjedou v 18 letech od rodin a nastoupí na tuhle prestižní univerzitu, která má otevřít jejich budoucnost, takže mají zkušenost s nedobrovolným sexuálním kontaktem pod nátlakem nebo v bezvládném stavu. Tak to ti dá představu, co se na těch univerzitách musí dít.
1: My jsme začali prohlášením rektora univerzity ve videu sdíleném na sociálních sítích taky řekl, že postup při vyšetřování té kauzy v roce 2024 prověří externí právnická firma. Současně prý vítá rozhodnutí demokratické guvernérky státu New York předat případ generální prokurátorce Jamesové. Už si o tom mluvila před pár minutami. Znamená to, že okresní prokuratura, byť znovu ten případ teď otevřela, takže ztratila důvěru?
0: Ano, a to ztratila velmi veřejně. Oni se toho teď ujaly dvě velmi významné, výrazné, silné, ostré ženy. Jedna Kathy Hochulová jako guvernérka a Letitia Jamesová. To je žena, která má velké renomé. We will review the facts, gather evidence, interview witnesses, and if warranted, pursue prosecutions. Ona je mimochodem tou prokurátorkou, která i stojí za těmi obviněními nebo za žalobou Donalda Trumpa z 34 trestných činů. A ona je žena, která má obrovskou reputaci. A comprehensive investigation of this nature takes time. But my office is committed to seeing it through. Ten rektor Kotlikov, zmiňovaný Cornellovy univerzity, slíbil větší transparentnost, podpořil vlastně to nezávislé přezkoumání, řekl, že určitě má univerzita prostor pro zlepšení, ale ta nová zjištění podle guvernérky Kathy Hochulové prostě podkopala důvěru její, důvěru veřejnosti v to, že ten prokurátor dokáže ten případ vyšetřit a stíhat. A ona na té tiskové konferenci, kde vystoupila, ona byla velmi rozlobená. Řekla, že nedovolí, aby se ten případ zametl pod koberec.
1: Současně ty si, Jano, říkala, že o tom mluvil už někdy i Donald Trump, že do toho vstoupil, že se o tom vyjadřuje. Co na to říkal?
0: Donald Trump se k tomu vyjádřil také, ale ne ani tak kvůli tomu případu, ale kvůli té osobě té vyšetřovatelky Letitia Jamesová. Aha. To je pro něj vlastně jedna z úhlavních nepřítelkyň. Ona vedla proti němu civilní žalobu kvůli podvodům v jeho firmě a naopak Trump proti ní vlastně prostřednictvím své administrativy vedl trestní stíhání kvůli podezření z hypotečních podvodů, která se neprokázala, a teď se opřel do jejího jmenování, řekl, že je naprosto zkorumpovaný a že mu je líto každého, na koho se zaměří, protože nedostane férové zacházení. Tím se vlastně zastal těch obviněných mužů.
1: A poslední věc, my už jsme to taky zmínili, ale ta díra v zákoně týkající se té dobrovolné intoxikace a potom obvinění z případného znásilnění, to je něco, co teď politici budou chtít v Americe řešit a vyřešit, aby tam tohle nezůstalo?
0: Tak zatím vidím, že se toho chytli hlavně političky. Ten tlak na změnu je větší než kdy dřív. Myslím, že část veřejnosti neměla ani ponětí, že takovýto zákon vlastně funguje. A i guvernérka Hochulová to říká jasně. Pokud je člověk příliš opilý nebo omámený na to, aby dal souhlas, tak by nemělo záležet na tom, jestli si ty drogy nebo alkohol vzal sám, nebo jestli mu je někdo nabídl. Už existuje návrh zákona, je i poslanec Jeffrey Dinovic, který ho prosazuje několik let. A ten zákon, pokud by byl přijatý, tak by umožnil obvinit ze znásilnění, pokud pachatel ví, že ta oběť nemohla kvůli intoxikaci dát souhlas. New York ale není zdaleka výjimka. Podle agentury AP má podobný zákon 19 států a na to, aby se ten zákon změnil, tak ho musí schválit obě komory New Yorkského parlamentu a podepsat guvernérka. To se dá očekávat. New York je stát vedený demokraty. Dá se očekávat, že v tomto budou zajedno a že ten zákon se změní brzy. Takže ze vší té tragédie, na kterou ten případ Jane Doe ukázal, tak by toto mohlo být aspoň jeden z těch mála pozitivních výsledků.
1: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnovala, Jano, a že si nám o tom mohla něco říct.
0: Děkuju za pozvání a doufám, že se příště setkáme u nějakého veselějšího tématu.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka a nově taky spoluautorka podcastu Přes Atlantik o dění ve Spojených státech. Mluvili jsme o obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit, o kterém mluví celé USA. Tenhle díl dali dohromady Kristýna Vašíčková, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis na webu editovala Téa Veseláková a přidružený obsah na sociálních sítích, ten je zásluhou Jany Mikoláškové. Tenhle týden jsou v Česku volby, to určitě dobře víte, ale do té doby nás čeká ještě celá řada jiných epizod. Naslyšenou zítra.
3: Čtyři únosy, čtyři příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Peck, šestiletý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání třetího druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Čeští fotbalisté dál čekají v Lize národů na první bod. V Anglii prohráli 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Teploty do 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
4: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdříve. V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu vede Peter Šlof, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotografie propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal.
6: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
7: Tohle to do školy nepatří, že jo, ale útočit na potenciální voliče ve školce.
6: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
8: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
6: Lídr ANO Petr Šlof uvedl, že k umístění materiálu do šlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Evropská komise souhlasí s odložením takzvaného metanového nařízení. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová to řekla na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Metanové nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima. Odložení jeho účinnosti jako první navrhlo Česko.
9: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Čeští fotbalisté mají v Lize národů čtvrtou porážku. Ve Wembley podlehli domácí Anglii 0-3. Utkání hodnotí brankář Lukáš Horníček.
10: Bolí to. Jsme chtěli samozřejmě hrát krásný fotbal nebo prezentovat se dobrým fotbalem, ale zároveň jako uhrát nějaký výsledky, což se bohužel nepovedlo. To bolí, ale myslím si, že nemáme se na co stydět. Myslím, že jsme pořádali dobrý výkon a je vidět, že víme, kam směřujeme.
4: Španělé zvítězili v aktuálním ročníku soutěže i po čtvrté. Duel v Chorvatsku otočili z 0-1 na 2-1. Další reprezentační sraz je na programu v polovině listopadu. Český tým čekají závěrečné dva zápasy ve skupině doma se Španělskem a následně v Chorvatsku. A čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy prohrou v Portugalsku 0-2. V tabulce skončili Češi druzí a míří do baráže.
11: D8 v tunelech, průjezdná a omezení na D1 před Brnem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je opět průjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. A po požárních zkouškách a v přestavbě dopravního značení se teď mezi 83. a 87. kilometrem jezdí obousměrně ve směru do Německa. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy čekejte omezení před Brnem. U sjezdu na Svitavy na kilometru 204 silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, jede se plynule. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se ve zúžení za Poděbrady mezi 41. a 25. kilometrem bude až do rána projíždět jen jedním pruhem, tím vedeným v protisměru. Silničáři tam pracují na vozovce. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Brázovka směrem na Smíchov. Plánovaná údržba je v plánu také v Brně, v Pisáreckém tunelu, který je uzavřený směrem k D1. A provoz mají obnovit v obou případech do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
12: Czech Radio. News in English.
13: The 78th Frankfurt Book Fair, the world's largest event of its kind, officially opened on Tuesday evening with Czechia this year's guest of honor. Over 70 Czech authors are representing the country. The Czech Republic will not participate in the Eurovision Song Contest next year, public broadcaster Czech Television said on Tuesday. The station said it had made the decision for budgetary reasons. Prime Minister Andrej Babiš has again criticized the European Union's emissions trading system. Speaking at the opening of the International Industrial Fair in Brno on Tuesday, Mr. Babiš said the system had cost Czechia 159 billion crowns in 3 years. It can't be ruled out that Czech President Petr Pavel will return from a private trip abroad to vote in local elections in his constituency later this week, his head of communications told iDNES.cz. Nearly half of respondents in a study carried out by Česká spotřebitelna and the website Evropa v datech said they spent over 30% of their net income on housing. 1 in 10 said over half of their income went on accommodation. Jiří Lehečka was beaten by Spaniard Carlos Alcaraz in the final of tennis's Japan Open in Tokyo on Tuesday. The Czech lost 6-7, 4-6 to the world number 3.
12: Weather.
13: It should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 20 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. 40 editors-in-chief from across the Czech media have issued a rare joint appeal to the country's politicians. They're calling on them to reject violence and threats against journalists and to guarantee equal access to information from public institutions. Fith Bohanka has more.
14: The statement, entitled Základní hranice, which can be translated as Basic Ground Rules, brings together an unusually broad range of public and commercial broadcasters, newspapers, news websites and the Czech news agency. Its signatories say politicians and journalists have every right to choose whom they speak to. But public institutions are different. Government ministries and other state bodies do not belong to the politicians who currently run them, they argue, and their official information should therefore be available to all journalists. The appeal follows several disputes over politicians' treatment of the media. One of the most prominent involved Foreign Minister Petr Vacinka of the Motorists Party and the daily Deník N. Its investigative reporter Zdislava Pokorná was twice denied access to foreign ministry press conferences this year. There had already been a dispute between the motorists and Deník N over its reporting, which had led the party to file a criminal complaint against Zdislava Pokorná and one of her editors. When she was excluded for a second time in July, the ministry said Deník N would instead be invited to a separate event for what it called alternative media and conspiracy blogs. The foreign ministry later confirmed that denying her accreditation had been a political decision taken by Petr Macinka. The Czech Journalist Syndicate condemned the exclusion, arguing that public institutions should provide journalists with equal access to information. The other major concern raised by the editors is increasingly aggressive language directed at journalists. They call on politicians not to encourage violence, including through their behavior on social media, and to discourage their supporters from doing so as well. Media researcher Marina Urbániková, who works at Masaryk University and Charles University, says joint declarations by senior Czech editors are not unprecedented, but the scale of this one is unusual. She says that judging by the number of signatories, this is one of the broadest, possibly the broadest, joint initiatives of its kind by Czech editors-in-chief. Marina Urbániková also points to figures compiled by Reporters Without Borders, which recorded 13 political attacks against Czech media during the first 6 months of the current government. The concern is not necessarily that politicians explicitly call for violence. Publicly targeting individual journalists can trigger aggressive reactions from their supporters. Marina Urbániková cites journalist Zuzana Černá, who received online threats after being publicly attacked by MP Jindřich Reichl of the Freedom and Democracy Party and PRO.
13: And that's all for now in English.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Dobrý den, je tady prostor a čas podívat se na souvislosti událostí, o kterých se hovoří. Komentovat je bude Lubomír Kopeček, profesor politologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Já vám přeji dobrý den, pane profesore, dobrý den.
16: Krásný den a děkuji za pozvání.
15: Zajímat mě bude zejména to, jakým způsobem se může proměnit struktura Senátu, jaké faktory se promítají do volebního neúspěchu či úspěchu, co nejvíce ovlivní voliče, jaký signál vyslal nám všem prezident, který nadcházející volby vynechá kvůli dovolené v zahraničí, jaký dopad to může mít na jeho případnou kandidaturu za rok a půl. A probereme i to, jak se Václav Havel stavil k ústavě. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
15: Koncem týdne v pátek 9. října začnou komunální volby a také první kolo voleb do třetiny Senátu. Hovoří se o nich jako o prvním vážnějším testu vládní koalice Hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Mimochodem přesně před rokem proběhly sněmovní volby. Co vy, pane Kopečku, považujete za nejdůležitější, za nejzajímavější aspekty těch nadcházejících voleb?
16: Tak když vezmu ty volby senátní, tak samozřejmě tu otázku, jak v nich dopadne ANO Andreje Babiše. V tuhle chvíli obhajuje v Senátu, obměňuje se třetina Senátu, to je 27 mandátů, obhajuje jediný mandát, to je, že může výrazně posílit a ten svůj stávající 15členný senátorský klub výrazně rozšířit. Samozřejmě čistě hypoteticky, kdyby uspělo ve všech obvodech, kde kandiduje, a někde třeba uspěla i SPD, která taky masivně nasadila kandidáty, tak by byla představitelná varianta, že by stávající vládní strany získaly v Senátu většinu. Je to hypotetická varianta, SPD je extrémní strana z hlediska toho, jak bývá úspěšná ve volbách. Je dobré připomenout, že u senátních voleb zatím nikdy neuspěla. Stejně tak jako výsledky ANO bývaly v minulosti poměrně slabé. Víš, ten jeden mandát, co získala před 6 lety a co obhajuje. Nicméně je dobré brát opravdu v úvahu, že ANO se nám v průběhu času, když použiju nepolitologický výraz, polepšilo a v těch posledních senátních volbách před 2 lety získalo 8 mandátů, což je vidět, že je tam poměrně výrazný posun. To je z mého hlediska asi ta nejzajímavější zpráva k senátním volbám.
15: Prokázal mimochodem Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie a efektivní pojistkou, pane Kopečku.
16: ta debata o tom, že to je pojistka, se tady objevuje neustále. Já jsem k ní trochu opatrný a ono je dobré opravdu vnímat, že pravomoce Senátu jsou nastaveny jako poměrně slabé. Já tady nechci vyjmenovávat všechny jeho pravomoci, jenom připomenu, že Senát je potřeba k tomu, aby jsme změnili ústavu, případně abychom změnili ústavní zákony. Tady je opravdu potřeba jeho souhlas, na rozdíl od těch běžných zákonů. A tahle, já bych řekl, svým způsobem brzdící funkce, že opravdu změnit ústavu díky tomu není tak úplně jednoduché, a to též vlastně platí u těch volebních zákonů, je podle mě něco, co možná nevstupuje do toho veřejného prostoru moc viditelně, ale vlastně to působí tak jako permanentně celých těch 30 let. Mohl bych vyjmenovávat další věci, třeba žalobu na prezidenta, to je taky taková jako zábavná věc, zábavná samozřejmě v uvozovkách. Už jsme tady měli několikrát senát, který se do toho tak říkajíc obul, zatím nikdy nebyl v tomhle směru úspěšný, ale může to také být bráno jako něco, co tady je ve veřejném prostoru vidět a co může docela výrazně ovlivnit nějakou politickou debatu. U té žaloby na prezidenta bych jenom dodal, že ta současná úprava a ty možnosti úspěchu striktně limituje, protože je potřeba k úspěchu nejenom ta 3/5 většina v Senátu, ale i 3/5 většina ve sněmovně, což je velmi těžko dosažitelné.
15: Co se týče těch voleb do Senátu, respektive hlasování do jeho 1/3, tak které zajímavé souboje kandidátu očekáváte? Jak bude napínavé druhé kolo?
16: Asi věc, která určitě stojí za zvýraznění v tuhle chvíli díky tomu, že ANO je největší politická strana, v průzkumech má 30-35%, dá se čekat, že opravdu dokáže dostat většinu kandidátů, které má nominované, do druhého kola. To si myslím, že je vysoce pravděpodobné. Já nevím, jestli uspěje ve všech těch 24 obvodech, kde má kandidáta, kandidátku, to je taky hodně častá věc, že ANO nominovala kandidátku, anebo jestli to bude ve větší části, ale bude jich zjevně hodně. A to, co je hodně pravděpodobné, že se tam opravdu sestřetne s nějakým kandidátem, kandidátkou současné opozice. Co se týká těch zajímavých obvodů, já bych asi vypíchl něco, co se stalo předmětem debaty v těch posledních týdnech, to je obvod Vyškov, kde v tuto chvíli kandiduje jihomoravský hejtman a lidovecký předseda Jan Grolich. K tomuhle obvodu přitáhl podle mě ne úplně pochopitelně trochu pozornost předseda české vlády Andrej Babiš s místopředsedou Karlem Havlíčkem, když natočili takové dost zvláštní video, které nebudu reprodukovat z hlediska obsahu, jenom zmíním, že opravdu používá občas obraty, které by se ve vysílání Českého rozhlasu nedali citovat, o natržení z té části zadní části těla, když to řeknu velmi kulantně. Řekl bych, že tady díky tomu může být ten souboj potom mediálně hodně zajímavý a třeba i z hlediska interpretace výsledku, protože tady asi bude výsledek už po prvním kole v sobotu, to může být zajímavé. Já jenom připomenu, že v tomhle obvodu jsou jenom 3 kandidáti, vedle toho lidoveckého je tady i kandidátka ANO a potom kandidát přísahy, který nicméně tady asi má velmi malou šanci na to, že by získal nějaký větší počet hlasů. Ten další obvod, možná bych si dovolil tady vypíchnout ještě moravský obvod, o kterém se třeba málo mluví, ale je docela zajímavý, Znojmo, což je zase obvod, kde velmi výrazně v jiných typech voleb uspěje, nebo uspělo, ANO Andreje Babiše. Tady se dá čekat, že to bude zajímavé díky tomu, že tady vlastně obhajuje senátor za TOP 09. Opozice tady udělala to, co u řady dalších obvodů, to jest nepostavila dalšího kandidáta, a může být zajímavé, jak ten kandidát, vlastně jediný z hlediska šancí opozice, výrazný opoziční kandidát, tady uspěje vůči, nebo neuspěje vůči kandidátovi za ANO. A podobně by se dalo pokračovat u řady dalších, třeba zajímavá je Česká Lípa, kde kandiduje fenomén Libereckého kraje Martin Půta, stávající hejtman, a zase má tady protikandidáta ANO, který je v tu chvíli, v danou chvíli starostkou, tady je to žena České Lípy, což vlastně to největší město v tom daném obvodu, a ta stará zkušenost říká, že starosta, starostka v obvodu má poměrně slušné šance uspět. Tohle jsou tři takové vytažené obvody. Ono, když se dívá člověk na to, kde všude se tak říkajíc bojuje, tak si myslím, že v danou chvíli většina těch obvodů je hodně zajímavých.
15: Nakolik se podle vás, pane Kopečku, průměrný volič zabývá komunální politikou? Podle čeho se rozhoduje? Mění se to nějak?
16: Je dobré zvýraznit asi jednu věc. Máme tu třetinu obcí, ve kterých kandiduje jenom jedna kandidátka. Takže úplně natvrdo řečeno, tady si volič z ničeho vybírat nemůže. Ono se to podle mě projeví i ve voličské účasti v komunálních volbách obecně. Ve chvíli, kdy si nemáte z čeho vybírat, tak klesá vaše motivace jít k volbám. Když to řeknu trošku krutě, tak v zásadě stačí, když si hodí hlas ti daní kandidáti a jsou zvoleni. To je případ opravdu té třetiny obvykle malých, ale někdy ne zas tak úplně malých českých obcí. A pak je tady x, skutečně tisíce obcí, kde je to mimořádně pestré. My jsme se dostali v tuhle chvíli do situace, kdy strany z komunální úrovně pozvolna mizí. Ten počet straníků na kandidátkách je zhruba nějakých 10% přibližně, což je poměrně málo ve srovnání s minulostí. Je prostě vidět, jak strany ztrácejí členy, tak jsou méně a méně schopny stavět svoje stranické kandidátky. Takže mám-li vypíchnout nějakou zprávu, která bude podle mě hodně vidět v sobotu večer, velmi těžká určitelnost toho, kdo vlastně v komunálních volbách z hlediska těch celostátních stran zvítězil, protože to prostě při té změti různých koalic v obcích, při tom, jak pestře vypadají ty různé kandidátky pro obec, za obec lepší a tak dále, jak vypadají, že vlastně nepůjde určit nějakého jednoznačného vítěze. Půjdou určit poražení pravděpodobně.
15: Jaké faktory se podle vás promítají do toho volebního úspěchu nebo naopak neúspěchu?
16: Určitě to, že jste schopná postavit kandidátku, to je v českých, hlavně těch menších obcích, v podstatě základ úspěchu. Abyste uspěla, tak ty kandidáty nejdřív musíte nominovat, navrhnout. Ta další věc, která samozřejmě hraje roli, velmi často bývají úspěšní stávající komunální politici díky tomu, že bývají vidět. Potom můžete, to jsou faktory, které se tak jako objevují napříč republikou, přijít s něčím zajímavým, s nějakou i zajímavou osobou, třeba velmi populární bývají lékaři na kandidátkách, anebo třeba nějaká místní celebrita a opět někdo, kdo je v té obci, tak říkajíc, více známý. Když se dívám na to, co se velmi často v českých poměrech děje, to jest kumulace různých mandátů, tak to může být spojeno i třeba s tím, že jste celostátně známý, máte třeba poslanecký, anebo třeba i senátorský mandát, případně i vládní. Máme tu neúplně málo vládních politiků, případně předsedů opozičních stran, co kandidují a oni to nějakým způsobem vlastně teďka využívají i v komunálních volbách.
15: Na události v české politice před nadcházejícími komunálními a senátními volbami se díváme optikou politologa Lubomíra Kopečka.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
15: Jeden hlas v nadcházejících volbách, které začnou tento pátek, chybět bude. Prezident Petr Pavel totiž neodvolí. Minulý pátek odjel na dvoutýdenní dovolenou do zahraničí, která zasáhne i do volebního víkendu. Podle Hradu chyba v plánování prezidenta mrzí. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců. Pane Kopečku, jaký signál tím vyslal pan prezident občanu? Byl to on, kdo termín voleb vyhlásil? Sám připomíná, že kdo nevolí, nechává za sebe rozhodovat druhé.
16: Já myslím, že jste tou formulací, jak jste tu otázku položila, vystihla ten názor, který ty poslední dva dny je hodně vidět. Ta záležitost vyvolala mimořádnou pozornost, když vidím ty reakce, kde se objevuje slovo vzor, příklad, prezident jako někdo, kdo by opravdu tady měl udělat to, co je správné, to je k těm volbám přijít, tak je vidět, že ta debata se pro stávající hlavu státu nevyvinula zrovna pozitivně. Řekl bych, že je to moment, kdy je v tom krásně vidět to české, a já neříkám, že je to čistě české, ale u nás je to podle mě hodně vidět české vnímání hlavy státu jako někoho, kdo je autorita, kdo by měl vlastně řadu věcí, tak říkajíc určovat z hlediska toho, co je ten vzor. No a pan prezident z toho v tuhle chvíli nevychází úplně dobře, protože ta kritika jde opravdu od vládních politiků, jde od opozice, jde od novinářů, když vidím, co se děje i na sociálních sítích, tak tam opravdu ten názor, že neudělal dobrou věc a že udělal velkou chybu, docela drtivě převažuje. Myslím si, že z hlediska imidže prezidenta je to docela velký problém. Je otázka, jestli ten svůj postoj ještě změní, to je dobré tak jako zdůraznit, protože si myslím, že tady úplně nedomyslel, co ten jeho krok, to je to, že nebude volit v lokálních volbách, což jako může být politologicky nahlíženo opravdu jako druhořadé volby, vlastně vyvolá ve veřejné mínění. On je dobré fakt jako vnímat, že tu druhořadost těchto voleb, ať už komunálních nebo senátních, které já můžu vnímat jako politolog. A pan prezident to konec konců, myslím, i v tom vysvětlení tak trochu mezi řádky říká, tak je věc, kterou nahlíží běžný český občan, anebo chcete-li veřejnost trochu jinak, opravdu s tím prizmatem toho prezidentského úřadu, a já už se tady trochu opakuji jako vzoru či příkladu, který by tady měl skutečně vést.
15: A jaké dopady, pane Kopečku, to může mít pro hlavu státu, zejména pokud by se rozhodl opět kandidovat na Pražský hrad?
16: Já jsem z těch vyjádření v poslední době v celku jasně vyčetl, že hlava státu chce svůj prezidentský úřad obhajovat. A vlastně tímhle krokem, pokud se takhle opravdu odehraje, to je, že zůstane v zahraničí a nebude volit v lokálních volbách, tak poskytuje pro svou kritiku docela účinnou munici. Zase to vyjadřuju trochu nepolitologicky, ale myslím si, že dobře srozumitelně, přestože máme do prezidentských voleb ještě zhruba rok a čtvrt, rok a půl, tak je dobré říct, že ono to samozřejmě trochu přikryje ten čas, co do nich zbývá, ale pak se to panu prezidentovi bude vracet ve volební kampani, kdy mu řada lidí v souvislosti s výkonem úřadu připomene, že vlastně tady nerespektoval něco, co jednak sám říkal, a jednak to, co opravdu je v tom stereotypu vnímání českého prezidenta. No a já si nejsem jistý, jestli v tuhle chvíli to nemůže být ta velká chyba, kterou zatím neudělal. Ono opravdu, když se díváte na jeho výkon funkce z hlediska reprezentace státu, reprezentace před veřejností, tím, jak vystupuje. On opravdu v tomhle směru podle mě neudělal zatím žádnou větší chybu. A tady se mi jeví, že z tohoto a z toho, že se mu to opravdu potom bude vracet jako bumerang, se ta velká chyba může vyrobit.
15: Pohled profesora politologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, Lubomíra Kopečka.
3: Jak to vidí?
15: Předseda Senátu Miloše Vystrčil z ODS s bývalou první dámou Dagmar Havlovou včera představili pamětní desku s citátem z projevu Václava Havla při jeho první návštěvě horní komory v roce 1997. Tehdejší hlava státu zdůraznila roli Senátu. Václav Havel by se včera dožil 90 let. Jak vy na něj vzpomínáte, pane Kopečku?
16: Samozřejmě jako na člověka, kterého jsem v nějaké srovnávací biografii českých prezidentů popisoval, jako na člověka, který samozřejmě z té biografie, když se poměřuje jeho přínos pro českou demokracii a svobodu, vyšel lépe než jeho dva nástupci Václav Klaus a Miloš Zeman. Samozřejmě, když se dívám na Václava Havla, současně je to osobnost plná různých zajímavých paradoxů. Já možná jenom vypíchnu jeden, který mě napadl při tom, co se děje v těch posledních dnech. Václav Havel před listopadem 89 určitě nebyl člověk, který by byl velkým zastáncem liberální demokracie. Připomenu jenom ten jeho asi nejslavnější esej Moc bezmocných, který vedle toho, jak řekl bych, že velmi dobře pojal nebo pochopil ten tehdejší komunikace komunistický režim, tak měl v sobě i aspekty kritiky tehdejší západní liberální demokracie, kterou potom Václav Havel pomáhal po roce 89 Česku budovat. Takže jako vlastně vezmu-li tenhle docela zajímavý a teďka v těch debatách v posledních dnech vlastně trochu utopený aspekt, tak Václav Havel je současně člověk, který je zajímavý i některými paradoxy, které jeho život vlastně přinesl. A samozřejmě přes všechny ty jeho zásluhy, které se dají vypíchnout a které je dobré vnímat, je to dnes něco, co je možná až trochu moc mytologizované a zasazované do toho dnešního kontextu, kde to samozřejmě dává smysl, ale pak to může vést k docela zajímavým zkreslením té jeho barvité osobnosti.
15: Vysvětluje Lubomír Kopeček, profesor politologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji krásný den. Naslyšenou.
16: Také děkuji a přeji krásný den.
15: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko dostalo první peníze z evropského obranného programu SAFE. Jde o zhruba 7,5 miliardy korun, tedy 15% ze schváleného úvěru. Stát chce peníze využít na nákup tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část půjčky má financovat taky dostavbu dálnice D-11. Němečtí vyšetřovatelé zadrželi bývalého prezidenta zahraniční rozvědky BND Augusta Hanninga. Je podezřelý, že si ze svého bývalého pracoviště obstarával za peníze přísně tajné informace. Podle německých médií ale zatím neexistují náznaky, že by pracoval pro Rusko. Zadržený je taky Hanningův bývalý kolega ze zpravodajské služby. Policie ve Francii zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Násilné střety hlásí Lyon, Štrasburg nebo Nantes. Během největšího dne protestů od začátku demonstrací před 3 týdny vyšly do ulic 100 000 francouzských středoškoláků. Podle studentských organizací zastavila výuku více než polovina škol. Vláda mluví asi o čtvrtině. Studenti kritizují podmínky ve školství. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to oznámila státní veterinární správa. Na konci září do chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i na počtvrté ve Wembley, podlehli Anglii 0-3. Judistku Renatu Zachovou dnes čekají na mistrovství světa v Baku zápasy kategorie do 63 kg. V souboji prvního kola se dvojnásobná mistryně Evropy Zachová utká s Visovou z Lichtenštejnska.
11: Omezení na pražském okruhu u Barrandova i na D11 u Jiren. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Barrandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují něco na mostě. A v obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, projíždějte opatrně. A pracuje se i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Za odbočkou na Úvaly mezi 8. a 5. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení. Pohybují se v pravém pruhu. V Praze je zavřený tunel Mrázovka směrem z Dobříšské ulice na Smíchov. Jde o plánovanou noční údržbu. V Brně ze stejného důvodu neprojedete Pisáreckým tunelem směrem k dálnici D1. A u Soběslavy zpomalte na silnici 3 do Tábora. Na průtahu v Klenovicích silničáři malují nové vodorovné značení. Jeden pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc bude jasná až polojasná, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky na horách kolem 7. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Pitomec je podle mého dnešního hosta člověk spokojený s průměrností. Bere civilizaci jako samozřejmost, vyžaduje práva bez povinností, odmítá autoritu a výjimečnost a nahrazuje argumenty silou počtu. Dotyčný má sice k dispozici informace potřebné k rozumnému úsudku, přesto jedná proti logice, etice nebo dokonce vlastnímu zájmu a při zpochybnění může reagovat agresivně. Konec citace. Ve svém polemickém eseji, který vychází knižně pod názvem Doba pitomců, to píše Alexandr Mitrofanov. Vítám vás, dobrý den.
18: Dobrý den, Báro, dobrý den posluchačům i divákům.
17: Já myslím, že řeknete dobrý den celý den, jako to dělá jiný kolega.
18: To dělají, neřeknu kdo.
17: Hezký den a dobrý poslech na Plusu. Mám přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
17: Hned na začátku je

0: bývají ti, kteří ty pitomce řídí a využívají jejich pitomosti k tomu, aby dosáhli svých mocenských cílů.
1: Čili platí nebo neplatí, že pitomec prostě není to samé jako hlupák?
0: Rozhodně. Je to v té knížce napsané, udělám takovou malou reklamu, když už jsem autorem.
1: Můžete
0: jsem
1: i větší,
0: tady.
1: Když už o té knížce mluvíme.
0: No tak jo, takže první dotisk je pryč a teď je druhý dotisk v knihkupectvích, lze to zakoupit jako e-knihu, tak konec komerčního okénka.
1: Ještě jsem se v té vaší knížce dočetla, že člověk, který je podle vaší definice vámi nazýván jako pitomec, odmítá pochybnost o sobě samém a nepřipouští korekci vlastního názoru. A tady mě vyskočil z hlavy Miloš Zeman, který říkal, jen idiot nemění své názory. To trochu vypadá, že Miloš Zeman, teď vás škádlím, ale že říkal v podstatě to samé v tomhle punktu.
0: No tak Miloš Zeman je zrovna ten chytrý, který pitomce vždycky využíval ve své politické činnosti, takže na něj divu, že říká různé věci. Ale svého času jsem ho docela dobře poznal, takže mohu za sebe říct svůj názor. On ty názory nikdy neměnil. On ten názor měl pořád stejný, akorát v různých obdobích podle toho, co potřeboval pragmaticky dosáhnout, kamufloval. Jednou vypadal jako intelektuál, po druhé jako ten poslední štamgast v páté cenové skupině, ale ten cíl byl jasný, cíl byl dosáhnout mocenského postavení.
1: Víte, teď v návaznosti na to, jak pitomce obecně popisujete, jak vlastně rozlišujete, co je podle vás pitomost a co je prostě jiný pohled na svět, jiný názor, prostě...
0: To je strašně jednoduché.
1: Jsem s tím.
0: Já nevím, asi nejste na sociálních sítích, ani na jedné. No, tak to je velká chyba.
1: A vím proč.
0: No, tak víte proč, a taky vím, proč tam jsem. Takže to poznáte hned na té sociální síti. Pitomec je ten, abych to zkrátil, který se dočte o tom, co si myslíte vy, a okamžitě vás napadne s tím, že jste blbec.
1: Rozumím, ale nemáte trable s tím, že prostě vám se může zdát něco jako pitomost a přitom máte třeba proti sobě člověka, který jenom vidí prostě něco jinak než vy. Rozumíte mi?
0: Mám už za docela dost let komunikace s touto, no, s tímto druhém lidských bytostí. Na to docela dobrý cit a vidím hned po té, co ten člověk se projevil poprvé, že řekl nějakou větu nebo napsal nějakou větu, napsal nějaký tweet, dejme tomu, jestli stojí za to s ním dál pokračovat v debatách, a takových lidí je dost, anebo je to něco, s čím bych neměl ztrácet čas, už jsem starý člověk a moc času mi nezbývá.
1: Máte nějakou souhrný pohled nebo nějakou obecnou větu nebo obecné sdělení, které vám říká, s tímhle člověkem už se nebudu bavit?
0: Už jsem to řekl.
1: No ne, konkrétně jsem myslela.
0: Konkrétně? To jako mám říkat jména?
1: Ne, říkat ty věty, jako když vám někdo napíše...
0: Je to záleží na kontextu.
1: Prostě... Pane Mitrofanové, já s vámi nesouhlasím a myslím si, že prostě píšete pitomosti, tak to stojí za to se s ním bavit dál nebo ne?
0: Ne. Pane Mitrofanové, já s vámi nesouhlasím, protože v tomto a tomto bodě si myslím toto a toto, jako ve vší zdvořilosti si myslím, že tady jste se zmýlil. Dialog.
1: Dialog, ano.
0: No.
1: Tak, ještě jedna vaše definice, tentokrát u mocných lidí, kteří jsou evidentně zvláštní kategorií.
0: Tak pitomce je tam dost v současné době.
1: A já cituju, pitomec u moci je agresivní, pomstychtivý, neskrývaně blbý a svou blbostí se kochající.
0: Báro, aniž bych někoho jmenoval, je to charakteristika současné vládnoucí koalice.
1: Já bych chtěla doplnit otázku. Já tady nejsem o toho, abych polemizovala.
0: Já taky s vámi nepolemizuju.
1: Ne, jasně, nad těmi myšlenky. Ale mě by zajímalo, jestli pitomec u moci, jako terminus technicus, jestli je to jev, který je podle vás v Česku rozšířenější.

0: větší.
1: Ne, podívejte se za oceán, za velkou louži. Tam je fantastický příklad pitomosti v čele státu, která graduje.
0: Jasně, tak ta Amerika se teď dobře tahá, ale...
1: To netahá, sama za to může.
0: Mě by zajímala třeba Evropa, jo. Vidíte v Evropě jako vlastně stejné rozložení, jak vy říkáte, pitomců a nepitomců u moci? Nebo je to všude takhle špatné?
1: Já
0: jak
1: to
0: si
1: řeknu
0: myslíte,
1: jinak.
0: Že je to
1: ta vlna pitomců, kteří se opírají o jiné pitomce masové, a ty pitomci, to bylo hrozně složité, ale máte inteligentní posluchače a diváky, oni to pochopí. Takže ti pitomci, kteří jsou zároveň buď sami docela chytří a zneužívají tu masu, ten dav, a ta masa a dav těch pitomců, tak dneska jsou na vzestupu. A je to vidět po celém světě momentálně. Jako vždycky to začalo v Rusku, pak se to přineslo do Spojených států a teď postupně v Evropě to také sílí.
0: Ale to mi řekněte, proč to začalo v Rusku, když zrovna tam jako například o svobodných volbách nemůže být řeči. Zatímco na západě teoreticky mohl, může a snad bude moci ve volbách zvítězit kdokoliv, kdo umí komunikovat s davem, tak v Rusku to tak přece není.
1: To je trošku omyl. V Rusku bylo období 90. let, kdy neřeknu, že podle západního vzoru, ale objevily se dříve nevídané svobody pro ruské obyvatelstvo a ruské obyvatelstvo, neřeknu zase všichni, protože tam byla určitá tvořící se středně vrstva, která byla pro tyto svobody, ale ten zbytek, ten dav, ta masa, ta to nepřijala a naopak tak s ulehčením a velkým obdivem si zvolila Vladimíra Putina.
0: Jasně. Jenom připomenu, že to jsme mluvili o období Jelcina v čele Ruska. Řekněte mi, když tedy srovnáte dnešní vládnoucí garnituru, sakum prdum, myslím, včetně poslanců, kteří zastupují a tak dále.
1: Sakum prdum není výraz, který by patřil do veřejnoprávního média, Báro.
0: Takže sakum sakum.
1: Jak chcete.
0: Omlouvám se za výraz. A když se podíváte v celku na vládnoucí garnituru, která se stává nejen z členů vlády, nejen z obsazení hradu a nejen z poslanské sněmovny, ale také ze senátu, tohle všechno dáte dohromady, tak máte pocit, že je to z pohledu nepitomce všechno horší, než to bylo dřív?
1: Samozřejmě, že ano.
0: A je to stejně špatné jako jinde? To je
1: ten víte, co, takhle, když se podíváme čistě formálně na české rozložení sil v současné době, míním politické rozložení sil, tak je to jakoby vyrovnané, protože na jedné straně stojí prezident a senát, a na druhé straně poslanecká sněmovna, většina poslanecké sněmovny a
0: zatím
1: vláda.
0: Zatím.
1: No tak nejsme ještě v budoucnu. Takže a faktem je zase, že početní převahu má ta část vládní a sněmovní, protože může kdykoliv to všechno přehlasovat. Ale když se podíváme na celkové postavení České republiky v Evropě a ve světě, tak dříve, dejme tomu, tady bylo možná horší vnitřní postavení těchto aktérů, těch nejvyšších ústavních představitelů, ale venku to bylo výrazně demokratičtější a zrovna ještě nenastala ta vlna pitomců u moci. Takže dnes celková situace s přihlédnutím k tomu, co se děje za hranicemi České republiky, je horší, než bylo.
0: A teď mi řekněte, vy sám vidíte nějakou cestu ven? Nebo je to prostě smiřme se s tím a je hotovo, vymalováno?
1: Kdybych se s tím smířil, tak tu knížku nenapíšu.
0: No snad si nemyslíte, že vaše knížka změní nějaké pitomce v nepitomce?
1: No tak já jsem tam umístil varování na obal a tím jsem ušetřil 300 pro všechny pitomce, že to je kniha jen pro chytré. Takže samozřejmě, že nezmění nic v hlavách pitomců, s tím jsem ani nepočítal, ale je to knížka pro chytré, tak snad se jenom přečtou, co si o tom myslím, Nepřijmou to hned, ale budou o tom přemýšlet.
0: No ale přesto musím se stejně zeptat. Znova, jestli vidíte z toho cestu ven, jakoukoliv, ale prostě z toho, že se západní svět, že se v západním světě zase prostě alespoň v těch vládnoucích kruzích ten počet pitomců sníží. Ptám se.
1: Víte co, tohleto, co říkáte, mě připomíná takové plánování. Já nevím, nikdo neví, jak se bude vyvíjet dál celková situace ve světě. Můžeme pozorovat určité detaily, můžeme stanovit nějaké trendy na základě faktů, které nás obklopují, ale nikdo nedokáže říct, co bude dál.
0: Ne, já nechci, abyste mě řekl, co bude dál. Já se ptám na to, jestli...
1: Vy po mně chcete naději.
0: Já vím, že vy nedáváte naději.
1: Nedávám.
0: Ale jde mi o to, jestli v hlavě máte nějaký nápad, co vlastně by mohlo vést ke zlepšení situace. A vy mi na to tedy říkáte, že nic takového není. Tak.
1: Víte co, Váro, já když jsem ještě dělal v novinách a tehdy ještě neexistoval v 90. letech tolik rozšířený internet skoro vůbec, takže lidi psali dopisy. Někteří psali docela chytré dopisy, někteří psali dopisy, které za nic nestaly. A pak byla taková sorta lidí, kteří měli nápad, jak to bude dál vypadat a jaká by měla být cesta. Těch dopisů byly desítky, nevím, jestli pak tito lidé neskončili v blázinci. Protože mít nápad, to je něco, co mě úplně straší. Mít nápad a prosazovat nápad, že já vím, jak to bude, já vím, jaká je správná cesta, tak to je pro někoho z politiku.
0: Víte,
1: ne pro mě, já jsem jenom novinář.
0: Ne, já si myslím, že zaměňujete tady mít nápad, jak něco bude, který nikdo nechce po vás. A mít nápad s tím, jak by se to případně mohlo začít vyvíjet k lepšímu. A to už je něco, o čem se dá polemizovat.
1: Dá se polemizovat. Já jsem hrozně skromný v tomto. Snažím se pochybovat sám o sobě, o tom, co mě obklopuje, nacházet nějaké možnosti, jak to posuzovat, mít z toho nějaké závěry. Snažím se diskutovat s lidmi, kteří za to stojí a společně hledáme způsob, jak my v tomto stavu světa budeme žít dál. Ne, že někam zalezeme, ne, že rezignujeme. Ono to ostatně v té knížce je, že snažíme se maximálně potlačit míru pitomosti v našem životě.
0: Jak se to dělá?
1: A tím, že každý bude dělat to, co umí.
0: Říká Alexandr Mitrofanov, autor nové knížky s názvem Doba pitomců, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Zajímavé je, že vůbec nemluvíte v souvislosti s viděnou nějakých jakoby lepších zítřků.
1: Zítřku, ježišmarja.
0: Počkejte, nechte mi to doříct.
1: Vrátil jsem se o 40 let zpátky.
0: Ale to je schválně. Já
1: vím.
0: Prostě nostalží, že?
1: Ale, máte?
0: No občas.
1: Já nikdy.
0: V tom slovu, to je prostě... Nechte mě to doříct. Jenom, jak přicházíte na to, že vzdělání by absolutně nepomohlo. Protože já vím, že tady byly nějaké budovatelské ideje, jako že bude 100% lidí v Česku nebo v jakékoliv zemi opravdu vzdělaných a tím pádem to bude báječná země. No tak samozřejmě, že to se smějem. Ale jestli... Prostě lepší cesta ke vzdělání by na tom vůbec něco zlepšila.
1: K jakému vzdělání? Protože máme mezi sebou obrovské množství takzvaných fachidiotů. To jsou lidé, kteří jsou třeba i perfektní ve svém oboru, který je většinou technický nebo přírodovědní nebo já nevím jaký. A zároveň z hlediska chápání společnosti, z hlediska chápání politiky, z hlediska chápání vůbec lidského vývoje jsou trošku jinde. Tak řeknu to mírně, toto jejich chápání a ta jejich úroveň v této sféře vůbec neodpovídá jejich profesionalitě v tom jejich oboru. Takže ne, vzdělání může pomoci pouze, že člověk, pokud dobře studuje, se naučí vstřebávat a třídit informace a dělat závěry. Ale já jsem svého času, teď myslím, že ta generace už vymřela, čistě biologicky. v 90. letech zvlášť a pak v 0. jsem měl co dělat s obrovským množstvím hejtů, to slovo se smí říkat ve veřejnoprávním rozhlase, od starých inženýrů, kteří měli pocit, že jestliže rozumí svým stavebním konstrukcím, dejme tomu, tak rozumí úplně všemu, a pak vás stírali a strašlivě způsobem vám nadávali.
0: Ale tenhle jev neplatí jen pro staré inženýry.
1: Já vím, ale já jenom říkám svou vlastní zkušenost, že by to byla enormní.
0: Jo. Jestliže tedy vzdělání nefunguje, nepitomci se mají projevovat jenom tím, že budou dobře dělat svoji práci, stále tady budou ty sociální sítě, které pomáhají vyšplhat se nahoru lidem, kteří si to třeba ne úplně zaslouží, tak se ptám, jestli prostě přemýšlíte nebo nepřemýšlíte o tom, co se dá dělat ze strany nepitomců víc.
1: Nikdo nemůže překročit vlastní stín. Každý by měl dělat to, na co má. Tečka. Já nevím, tak dejme tomu, kdybych já se zbláznil a šel na stará kolena do politiky, tak tam pohořím, protože já se tam nehodím. Nebo já nevím, kdybyste šla dělat, já nevím, tak zahradnice byste mohla dělat, že máte ráda zahrádku. Ale nevím, že byste šla asfaltovat silnice, tak co byste byla za dělnice na asfaltování silnic, nehledě na to, že to je nesmyslné. Vlastně i o tom je jedna kapitola.
0: To je neefektivní rozhodnutí.
1: Neefektivní, absolutně. Takže efektivně je dělat to, co umím.
0: Ale mimochodem, vy potkáváte, protože vy čerpal jste pro svoji knížku o bytomcích zkušenosti s lidmi u nás, po celé Evropě, v Rusku a tak dále. Takže já se ptám, myslíte, že se tyhle skupiny pitomců v těch jednotlivých zemích nějakým způsobem liší, nebo jsou vlastně stejné?
1: Ale tak to je v lidské povaze. V podstatě samozřejmě mají jiný jazyk, jiný kulturní background, jinou mentalitu, ale tohle to je podle mě věc od věka. Když vezmete Bibli, tak tam se také mluví o pitomcích. Mm. Takže myslím si, že tady platí komunistické heslo v jiné podobě: pitomci všech zemí, spojte se.
0: Nebojíte se toho, že se to stane?
1: Já se nebojím ničeho. Čeho se mám bát? Dokud žiju, tak žiju, a až nebudu žít, tak prostě tady nebudu.
0: Vy jste fatalista?
1: Ne, já jsem realista.
0: Jak poznáte rozdíl mezi fatalismem a, nebo takhle realismem a rezignací?
1: Kdybych rezignoval, tak tady nejsem, nesedím tady, tu knížku nenapíšu. Já jsem důchodce, pro Boha, tak já budu užívat svého důchodu, budu mít nějaké koníčky, nebudu vůbec ukazovat se veřejně. Nebudu existovat, než úplně přestanu existovat, to je rezignace. Realista zváží si, podle mě, zváží situaci, zanalyzuje ji, řekne si, líbí se mi, nelíbí, když se mi nelíbí, co můžu udělat já, konkrétně s mými schopnostmi, na mém místě a vůbec s mými možnostmi pro to, abych ten špatný pocit z toho nic nedělám, neměl. A pak to dělá.
0: Mimochodem, to je úplně mimo běžně, ale zajímalo by mě, jestli potkáváte víc pitomců, kteří nemají vyšší vzdělání, anebo pitomců, kteří ho mají.
1: Už jsem tady mluvil o fachidiotech. Podíl fachidiotů mezi pitomci je docela úžasný. Ale samozřejmě, že jsou i pitomci, kteří se vystačí se základním vzděláním, ale v tom to není zase. Já mám okruh přátel a kamarádů a tam ohledně vzdělání jsou lidé úplně na různých úrovních a přesto si všichni rozumíme.
0: No jinak by to nebyli vaši přátelé.
1: To jste řekla velké moudro.
0: Velké. Aleksandr Mitrofanov u nás ve studiu Osobnosti Plus na Plusu. Vy tu dnešní dobou už jste řekl, považujete za vlastně specifickou tím, jakou sílu a vliv tento typ lidí ve společnosti získává. Je to podle vašeho názoru jenom v těch sociálních sítích, které umožňují opravdu jakoby platformu pro kohokoliv? A nebo je to ještě v něčem jiném?
1: No to pro kohokoliv, to musím zdůraznit, protože já jsem své přátelé našel většinou přes sociální sítě také. Takže to není vlastně sociální sítě, cokoliv, umělá inteligence, to je jenom nástroj. Záleží na tom, kdo ho používá. Ale jinak si myslím, že ten podíl pitomců byl vždycky stejný. Akorát těch minulých, teď už ta epocha nebo éra se uzavřela, těch minulých 35 let, z různých důvodů nevylézali ven, protože byli tak trošku frustrovaní a nešťastní po té, co skončila komunistická éra, která jim vyhovovala, protože oni byli tehdy základem společnosti. No a všelijaké faktory, z nichž vypíchnu především to, že se zvedlo Rusko a začalo je opravdu masivně podporovat, přispěli k tomu, že dnes jsou opět na koni.
0: Víte, ještě zpět k té naději, kterou jste zmínil. Vy jste, teď vás cituju, naděje neexistuje, mít naděje nezralý přístup. Takže evidentně se ta nenaděje u vás netýká jenom existence a množství pitomců ve společnosti. A já se ptám, jestli není vlastně ale naděje to, co lidi žene dopředu. Není to ten jako vlastně největší stimul pro lidi, aby tvořili naděje?
1: Áru, jaká je definice pojmu lidé?
0: Já nevím, jaká je definice pojmu
1: lidé. Tak se ptáte, tak asi víte.
0: Ne, já se ptám...
1: No která lidi, žena je dopředu, jaké lidi?
0: Tak především lidi, kteří jsou... My jsme si obrátili role, to bylo naposledy.
1: Prostě vyžeňte mě ze studia.
0: Ne, počkejte, tvůrčí lidi.
1: Tak to je něco jiného.
0: No,
1: jsou nepitomci.
0: No.
1: Ale tvůrčí člověk je většinou veden nikoli naději, ale rozumným uvažováním a vnímáním toho, na co má, na co nemá a čeho může dosáhnout.
0: Tak jasně, ale když jsem řekla, že když vy jste řekl, že naděje neexistuje.
1: No existuje, proč ne? Spousta lidí se řídí nadějemi, akorát jsou to plané naděje.
0: Ne, vy říkáte, mít naděje je nezralý
1: tak
0: přístup.
1: Tak to ano.
0: A tak, a teď, když se tedy shodneme na tom, že tvůrčí lidé jako s nadějí pracují velmi jakoby motivačně a vy jim říkáte, že mít naděje je nezralý přístup.
1: Počkejte, kde jste vzala ten postulát, že tvůrčí lidé pracují s nadějí jako motivací? Oni pracují s vlastním talentem, s vlastními schopnostmi, s tím, co dokážou udělat. Jestli je tam naděje, to já nevím.
0: Ale když píšete knihu...
1: Tak nemám žádné naděje.
0: Tak možná vy ne, ale jiní spisovatelé možná mají to.
1: Se jich zeptejte.
0: Počkejte, já je chci... Vy vydáváte svůj názor za plošný jev.
1: Vůbec nevydávám. Počkejte. Já říkám svůj názor a vy mi prostě to vyvraťte. A můj názor mi stejně nevyvrátíte.
0: Ne, já si to představuju tak a můžu se hluboce mýlit. Že prostě spisovatelé mají naději, že jejich kniha bude skvělá.
1: No,
0: mají
1: nevím.
0: Naději, že ji chtějí vydat. Já neříkám, že
1: tak to není naděje, to je normálně.
0: Ne,
1: to je normálně pragmatický přístup.
0: Ne, není, to je naděje, protože ne všechno, co se napíše, se vydá. Takže v okamžiku, kdy tohle je také typ naděje, a vy říkáte, že tahle naděje není, tak jsem trochu ztracená v tom výkladu.
1: Buďte.
0: To je všechno, co mi...
1: No, co vám na to mám říct? Už jsem řekl svůj názor.
0: Bohužel, to je škoda.
1: No, téma. Bohužel, to je pravda.
0: Téma končí. Aleksandr Mitrofanov, kterému právě vyšla esej s názvem Doba pitomců, byl mým dnešním hostem. Děkuji za to.
1: Já děkuji.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Přestřelka názorů, souboj na ostří pravdy. Bitva těch, co si stojí za svým. To je pořad Pro a proti. Dva hosté a dva úhly pohledu. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Další